Jádro vyléčeno a dokazuje to čistými akordy, věnuje se léčitel hlubokým tónům, kde kladívka sekají do tlustých basových strun a pak si posune židli doprava k nejvyšším, které už skoro nezní, ale jenom tak pinkají, jako byste ťukali do dlaždiček. Ta primářová Lenka, jak vypadá? Zeptal se Karel soustředěný na pohyb páky v pravé ruce. Je krásná, řekl jsem. Myslel jsem si to. Má to po celém těle, chtěl vědět. Co je vidět, tam to má. Jako broskev, řekl. Bude neobyčejně vzrušivá, řekl bych. Přijedeš jí lehce po kůži a je to. Asi jo. Jaký má oči? Modrý. Myslíš, že s ní medvěd spí? To nevím, řekl jsem. Spí, i když si vykají, to já poznám z hlasů. Jaký má prsa? Prsa má jako nový, vypadlo ze mě a Karel musel nechat hladění, jak se tomu smál. Jo, holky, kdy nás to pustí, vzdychl a potom se obrátil do směru, kde mě tušil. Nevím, jestli je moje žena tak hezká, jak si ji pamatuju. Ona byla neskutečně krásná. To je výhoda slepoty, že mi žena nestárne. Je pořád neskutečně krásná, řekl jsem. Řekni na mou duši, usmál se. Na mou duši, odpověděl jsem, protože někdy se lhát má. Když lékař klavíru doladí, uzdraveného pacienta si poslechne. Karel odložil ladicí páku, sklonil se ke klávesám a začal hrát. Byla to skladba Erola Garnera Misty, smutná jako deštivý den. Prvně jsem ji slyšel kdysi dávno od kavárenského klavíristy, když mě opustila moje první holka. Proč hraješ zrovna tuhle? Jak můžeš vědět, že ji miluju? Položil jsem mu vděčně ruku na záda. Karel nepřestával hrát a spokojen s výsledkem své práce mi do molových akordů vysvětlil. Protože tady, kamaráde, se dostanou těsně vedle sebe D a S. Dva znepřátelené sousední tóny, rozumíš, který se nesnášejí. A když to naladíš tak, že se nejenom snesou, ale navzájem se rajcujou, tak je to piano zaručeně v cajku. Ve čtvrtek se Karel dočkal medvědova obávaného škubu. První dojem ti byl, že mi utrh hlavu a dá si ji do vitríny, zhodnotil to, když mi ho paní Jana předávala. Zatímco ona šla do zdejšího nového bazénu, my jsme měli v plánu dívat se u mě na televizi. Je divné říkat, že se Karel bude dívat, ale protože dávali přenos tenisového zápasu, jemu stačil komentář sportovního reportéra a pár mých poznámek, aby si představil, co se na hřišti děje. Je mi blbě, řekl, když jsem ho usadil ve svém pokoji do křesla. Hlava? Jo. Nevím, jestli to ten raubíř nepřehnal, na takový zacházení nejsou ty krční obratle zvyklí, kroutil v křesle hlavou a pak si dokonce ukryl tvář do dlaní a mnul si oči. Pustil jsem televizi. Ozvaly se pukavé zvuky odráženého míčku a na obrazovce se začervenal Antukový dvorec. Po něm se proháněl Radek Štěpánek celý v bílém. Jak vypadá ten Štěpánek? Chtěl vědět Karel. Ke komu bych tě ho? Asi jako Petr Forman, nebo taky jako Matěj, ty dvojčata, jestli je znáš, říkám. A pak vykřiknu, skvělá hra na síti, skvělá hra na síti, zopakuje to po mně reportér. Dvojčata Formanovi jsem viděl ve filmu, když jim bylo 5, takže tvoje informace je matoucí, zaklání Karel hlavu s bolestí ve tváři. Prostě je to černovlasej kluk, šlachovitej, houževnatej. Teď to ovšem s tím výletem k síti přepísk, protože ho Francouz přehodí a už to nedoběhne, kdyby se přetrh. Na chvíli jsem na Karla zapomněl a sledoval napínavou hru a pak se z křesla ozvalo. Je možný, že stromy rostou nakřivo a ne svislé? To je možný jedině tady v Mokřadech, protože je tady skoro bažina. Otušil jsem s očima na obrazovce. Josefe, řekl Karel podivně nejistým hlasem.

za ramena. Je to nádherný lázeňský park. Otočil se ke mně s očima plnýma slz. Ten proud se nedal zastavit. Stékali mu po tvářích na flanelovou košili a tam se rozpíjeli. Utíral se moje prsty, pak se mu plácal oběma dlaněmi po lících, jako bych se chtěl sám ujistit, že je to pravda, že se mi to nezdá. Pojď, posaď se, uchopil jsem ho za předloktí, jak jsem byl zvyklý. Křeslo je tady. Už nemusíš, ty vole, já ho vidím. Zasmál se v pláči. A když se posadil, řekl, představoval jsem si tě mladšího a ty už jsi dědek. Promiň, máš hlas o 20 let mladší. Janě to musíme říct. A medvědovi, říkal jsem ti, že to je zázračný doktor. To zvíře s tebou škublo zatraceně dobře. To jo, uznal Karel s mobilem v ruce a nedívaje se na klávesnici, stiskl po paměti jedničku. Má vypnuto, asi je v bazéně, řekl po chvíli čekání. Zajdeme tam, chci bejt u toho, novinář musí bejt u toho. Chtěl jsem mu pomoci z křesla, ale bývalý slepec vstal sám. Po několika krocích však zjistil, že to bude nad jeho síly. Mate mě, jak věci couvají, když jdu, rozumíš? Dělá se mi z toho blbě od žaludku, řekl a vrátil se do křesla. A tak se stalo, že jsem šel pro paní Janu sám. Už na schodech mi došlo, jak je to dobře, protože do bazénu, obával jsem se, chodí ženy nenalíčené. A já jsem chtěl, aby jí Karel spatřil krásnou, aby nedopadl jako já, když jsem jí měl za pokojskou. Ten šok by mu neudělal dobře. K lázeňskému akvaparku se dá projít kavárnou. Kličkoval jsem mezi jejími marmorovými stolky a u posledního jsem paní Janu spatřil. Ukázalo se, že moje obavy byly zbytečné. Byla nádherná. Seděla s primářem Kalinou, jednou rukou pojídala zmrzlinu a druhou čechrala srst na jeho předloktí. Když jsem k ním zamířil, přestala se ho dotýkat a tázavě na mě upřela velké, udivené oči. Karel není slepej, řekl jsem zadýchaně. Všechno vidí. Oba se těch slov lekli, to jsem nečekal. Pohlédli na sebe a pak se medvěd dotčeně zeptal, co ti myslíte? Asi jste mu vrátil zrak, řekl jsem. Cestou parkem k mému hotelu Jesenius vyjádřil primář Kalina domněnku, že Karel mohl mít něco latinského, což teď něco jiného latinského uvolnilo, ale stává se to prý naprosto výjimečně, takže můžeme mluvit o zázraku. Paní Jana šla před námi rychleji a rychleji, takže jsme jí nestačili. Řeknu vám, to mě tedy samotného zaskočilo. Zafuněl zázračný lékař s pohledem na její úžasné dlouhé nohy, které se vzdalovaly. Poznámka. Ze dvou očních lékařů, kteří tento příběh četli, dva konstatovali, že je vymyšlený a odborně scestný. No, jejich chyba.

Václav Cibula o silném Bivojovi. V lese pod Kavčí horou se brouzdával v bukovém mokřadisku zlý kanec samotář, který způsobil lidem z okolních vesnic četné škody. Obilí na polích rozválel, mnoho loveckých psů roztrhal a na jezdce vyskakoval tak zuřivě a tak vysoko, že koním rozerval břicho. I na osamělého člověka se odvážil a zle poranil nebo i zahubil každého, kdo se nezachránil útěkem. A na toho kance jednou narazil muž z rodu Strošova, syn Sudivojův, jménem Bivoj. Byl právě na lovu, když se na něj v bukovém úvoze pod Kavčí horou vyřítil kanec tak zběsile, že Bivoj ani neměl čas použít oštěpu. Postavil

proti zvířeti s holýma rukama. A když rozzuřený kanec sehnul v běhu hlavu, aby nabral lovce na kli, bivoj uskočil stranou, popadl kance za uši a držel ho tak pevně, že se divočák nemohl vyprostit, i když sebou sebevíc cloumal a nohama ryl v hlubokém listí. Bivoj se dlouho nerozmýšlel, s velikou silou si hodil kance na záda a vydal se na nedaleký Vyšehrad. Sotva se objevil na nádvoří, strhla se na všech stranách veliká vřava a ženy i muži přibíhali, aby spatřili nebojácného lovce. Nenadálý hluk na dvoře přilákal i Libuši. Objevila se na schodech před velkou síní a zvědavě sledovala, co se stalo. Přes rameno jí hleděla Kazi, která byla právě tou dobou u své knížecí sestry na návštěvě. Když je Bivoj spatřil, zastavil se a vyzval zástup, aby couvl do bezpečné vzdálenosti. Muži sevřeli pevněji oštěpy i meče, ženy se přitiskly ke stěnám a rychle svolávali děti. Bivoj se doširoka rozkročil a jediným mohutným rozmachem mrštil kance na udusanou zem. Divočák zůstal ležet několik okamžiků jako bez života. Ale brzy se vzpamatoval, vyskočil a s očima krví podlitýma se rozběhl proti Bivojovi. Sudivojův syn se však neuhnul, jen sevřel oběma rukama oštěp a v poslední chvíli jej prudce sklonil. Kanec v divokém běhu naběhl na kovový hrot oštěpu, až dřevo zapraštělo, z rudé tlamy se mu vyvalila krev a zůstal ležet mrtev. V tom okamžení se ozvalo na všech stranách radostné volání a všichni se zbíhali, aby viděli strašlivé zvíře zblízka. I kněžna Libuše a Kazi se stoupili rychle na nádvoří a s pobledlými tvářemi si prohlíželi obrovitého štětináče. Bivoj se oběma hluboce uklonil a požádal Libuši, aby si vzala zvíře jako dar. Kněžna pochválila jeho statečnost, dala mu odměnou zlatý opasek a pozvala ho do paláce, kde hned dala vystrojit velikou hostinu na jeho počest. Avšak ještě větší odměnou mu byla přízeň kněžniny sestry Kazy. Ta si dala vyprávět příhodu o divokém zvířeti znovu a znovu a Bivoj se jí svou smělostí a statečností tak zalíbil, že ho pozvala, aby ji doprovodil při zpáteční cestě na její hrad. Useknutou hlavu kance z Kavčí hory pak přibyli na bránu a tam dlouho visela štětinatá a hrozivá i po smrti. Zuřivě cenila dlouhé žluté kly a připomínala Bivojovu sílu. Bivoj se potom často s Kazy setkával. Tak často, až si vzal Libušinu sestru za ženu a odstěhoval se na Kazín, kde žili spokojeně až do smrti.

Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury, za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomoh jim. I já tou dobou přijel do Southwarku. A u kabátce dlel jsem na herberku, hotov pln zbožných myšlenek se hnout a vyrazit na kentrberskou pouť. Tu noc se sešel v onom hostinci větší houf lidí v pestré směsici. A jež to byli všichni poutníci, tak Canterbury bylo cílem všech. Dost bylo stájí, světnic na nocleh, a tak jsme měli všechno pohodlí. A brzy jsme se spolu dohodli, když slunce kleslo k odpočinku tiše, že za svého mě vezmou tovaryše.

0: Hej, víno jsem! Já napřed říkám na námitky něčí. To, že jsem namol, poznám po své řeči.
1: To řekl mlynář, muž velké mohutnosti, siláckých svalů a též pevných kostí. Ústa měl velká jako vnitřek pece. Znal dobře mluvit, žel, že nedoved se obhroublých žertů nikdy odříci. Vše třikrát účtoval krat pšenici, hrál na dudy, měch uměl nafouknout a s tím jsme taky počali svou pouť.
2: Já bych nerad získal vaši Hanu, že nemám řeč svou vypulírovánu. Neučil jsem se mluvit rétoricky, jak zobák narost mi, tak mluvím vždycky.
1: To řekl statkář Svobodník. Rád je tady, jak chudobka má bílé vousy brady, tvář krevnatou a barvy karmínu. A chléb si koukám smáčí ve vínu.
3: Já jako žena využít chci celé svůj nástroj, co mám s rukou stvořitele. Bůh streste jim ne, když budu odpírat si. Ať náš pan hospodský už pospíší si v práci.
1: Tak dobrá žena z Bás k nám promluvila a půvabně se přitom předklonila. Na muže znala každý lék a trik, vždyť k tomu měla odedávna cvik. Je šafář tu. Muž útlý, cholerický, bouz s hladounce má oholený vždycky, nohy má dlouhé, tenké jak pár nitek a není na nich věru vidět lítek. Pak lodník, co potrpí si na burgund, chlapák je to, má zřejmě dobrý grunt. Už mnoho bouří zcuchalo mu bradu, je odvážný a není bez nápadu. A ještě student, stručný v každé větě, jenž moudrým smyslem míří k jedné metě. Byť bádal rád i v alchymistů vědě, se zlatem v měšci bylo to vždy bledé. No, zdejší společnost už trochu znáte. Lze doufat, že i nadále mě posloucháte. Ano, však hospodský už od dveří nás všechny volá k dobré večeři a přines jídla mrsné chuti hodná i silné víno, jež jsme pili do dna.
0: A na zdraví do dna.
1: A jež to byl též plný veselosti, po jídle začal povyrážet hosty.
4: Abych řekl pravdu, mně se všecko zdá, že letos ještě moje hospoda čest neměla s tak bujnou kumpánií. Vidím, jak s vámi všichni čertiší. A já jsem právě přišel na nápad, jak zadarmo vám trochu jundy dát. Každý z vás bude během cesty, páni, vyprávět, aby zkrátil putování, dvě povídky, a to oběma směry na cestě tam i zpátky z Canterbury, o příhodách, jež udály se kdysi. A příběh nejlepší, kdo vymyslí si, kdo nejlíp splní účel zábavy a nejvíc poučí a pobaví, ten po večeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu tady, až z Canterbury pojedete domů.
3: Každý svým dílem by měl přispět k tomu.
0: A kdo se vzepře, ten nám zaplatí, co celý houf náš cestou utratí.
4: Tak jestli souhlasíte s nabídkou mou, bez dalších řečí řekněte to rovnou, zvedněte ruku, odpovězte.
3: Ano!
1: Nebylo tedy dlouho rokováno. Pak zasedli jsme opět za stůl k vínku a neubral se nikdo k odpočinku.
3: Ať je v tom ale legrace a vtip.
5: Začněte.
3: Já ne.
5: Kdo to umí líp?
0: Je páni vždycky velmi líto přijde slyšet, jak velcí dříve šťastní lidé žalostně skončí, když je stihne pád. A naopak vždy poslechnu si rád, jak lidé dříve chudobní a malí se vyšvihli a šťastnými se stali a zůstali pak stále boháči. To potěší, to je mi inačí.
6: V takovém bychom měli mluvit tónu.
0: Ba, máte pravdu, při velikém zvonu. Jakože rád mám vína, lok či piva.
4: Kdo začne první, to nám určit zbývá. Nařešme dřívka a to nejkratší nám vypravěče losem označí.
1: Nicméně teď, kdy místo mám i čas, než k vyprávění navrátím se zas, já předem prosím všechny duše jemné, pro lásku boží nehledejte ve mně nekalou mysl. Musím opakovat jak vznešená, tak nečesaná slova, jinak bych věru podal příběh s falší. Komu se tenhle nelíbí, ten další si může vybrat. Jemnější tam máte i morální, a dokonce i svaté. Mne nehaň, kdo se zmýlil ve výběru.
7: Lodík!
3: Ten začne na mou věru.
1: Mne nehaň, kdo se zmýlil ve výběru. Náš lodník měl už hrubost v charakteru, právě jak mlynář a jak mnohý jiný. Mluvili všichni rádi z prostěčiny.
4: Tak, lodník první, ten k nám promluví a poví příběh podle úmluvy.
7: Povím svou historku, dámy a páni. Nebude v ní však žádné mudrování, změť doktorských a právních termínů. Já nespolikal žádnou latinu.
4: V Saint-Denis žil kdysi jistý obchodník, jenž bohat byl. A tak i dojem vznik, že moudrý je. Měl ženu vzácné krásy, jež měla ráda družné hodokvasy, na což je třeba vydat obnos větší než na kompliment, na lichotné řeči. Muž hlupák nese tíhu nákladů za ženské šatstvo, ženskou parádu, už k posílení vlastní reputace. Tak do tance pak ženy mohou dát se. A náhodou, když nemůže tak lehce za tohle platit, anebo snad nechce, že manželka prý všechno rozhází mu, pak ženy najdou jinde zdroje příjmu, či což je horší, chodí k lichvářům. Ten kupec vedl velmi nobl dům, kde netrhly se dveře návštěvami, že štědrý byl a manžel krásné dámy, až byl to div. Však slyšte dál mou zprávu. V té spoustě hostí, druhů všech a stavů, byl taky jeden hezký, smělý mnich, věkem byl, myslím, v letech 30. Původem byli z jedné vesnice, co k bratranci mnich zvykl hlásit se k našemu kupci. Ten mnich, pan Johan, v kupcově domě vždy měl dárek schován pro každičkého v rodiny té kruhu a nevynechal posledního sluhu. Dle hodnosti, jak byl kdo důležitý, všem projevoval přátelské své city, nejprve pánu, potom celé chase. Tak domácnost vždy na něj těšila se, tak jako pták na slunce paprsek. A tím jsem, myslím, dost už o tom řekl. Jednou ten kupec dělal přípravy, že za obchodem pryč se vypraví. A proto poslal do Paříže vzkaz, aby pan Johan na nějaký čas se přijel podívat zas do Saint-Denis a jeho hostem byl i jeho ženy. Mnich přijel do Saint-Denis, když tam byl zván. Kdo vřelej být mohl uvítán, než on, pan bratránek všem přející. Malvazu sebou přivez lahvici a jedli, pili, měli dobrou vůli, až den a noc jim spolu uplynuli. Na třetí jitro vstal náš obchodník a začal myslet vážně na podnik. A do svého si zašel kontoáru spočíst si, jestli za rok došel z daru, co vyneslo mu jeho podnikání, co k zisku připočíst, co na vydání, a proto zavřel dveře na petlici. Nechtěl být rušen, dokud v pokladnici nebude mít i všechno spočítáno. A seděl tak, až uplynulo ráno. Pan Johan rovněž neměl dlouhé spaní a procházel se v sadu za svítání a modlil se, jak mniši dělají. Kupcova žena přišla potají též do sadu a jak byl v domě mrav, hned polibek mu dala na pozdrav.
3: Proč jste tak časný? Co pak se vám stalo?
8: Sestřenko milá, mně stačí spát málo. 5 hodin tak, pak musím prosnouti. Více spí, jenom staří mrzouti. Manželé, co se vrtí funící, jak na pelechu říční zajíci, když byli dlouho štváni ohaři. Však proč jste vy tak bledá ve tváři? Mužíček, jistě krk bych za to dal, že pilně s vámi v noci laškoval.
3: Ach, kdeže to tak? Pán Bůh všechno ví. Bratránku nemám úděl takový.
9: při milém Bohu, z jehož vůle žijí, není ach druhé ženy ve Francii, která by měla rozkoše té méně. Já bědovat bych mohla každodenně nad osudem, leč svěřit netroufám si nikomu tady, jak mám smutné časy. Chtěla bych proto odtud odejet, anebo radši všechno skončit hned.
8: Zachraň vás pán Bůh, sestřenko má drahá, tohle jsou přece touhy sebevraha.
9: Mne žene žal.
8: Svěřte mi svou trýzeň, snad mohu nějak stišit vaši žízeň a poradit vám s těmi trampotami.
9: Vy, bratránku?
8: Je to mezi námi. Snad slib na tenhle breviář vám stačí, že nikdo ze mne nikdy nevypáčí, co řeknete. Jak hrob chci mlčet sám.
9: Já, ach, bratránku, vám přísahám při vašem breviáři, že i kdyby mě rozkrájeli, nezruším své sliby. A radši se chci vidět vícnu pekla, než abych komu vaši radu řekla.
8: Jen políbení ještě, po přísaze. Se takto duše otevírá snáze.
9: Bratránku drahý, kdybych měla čas, jakože nemám, a ne tady zvlášť, mohla bych skládat celé legendy, co od svatby jsem vytrpěla, kdy od manžela, ač váš je bratránek.
8: Bůh je mi svědkem, rád bych vám to řekl. Váš muž tak málo bratrancem je pro mě, jako ten lístek tady na tom stromě. A jenom proto ho tak nazývám, abych se spíše mohl dostat k vám. K vám, kterou miluji, ví svatý Denny, věrněj a víc než všechny druhé ženy.
9: To přísaháte?
8: Při své klerice. Tak pospěšte si se vším svěřit se, než přijde dolů. Rychle, započněte.
9: O Johane, má lásko a můj světe. Pro sebe radši vše bych nechala si, ale co naplat, k slovu se to hlásí. Můj muž je totiž pravzor nekňuby, jakým se svět jen zřídka pochlubí. Žena smí mluvit o svém manželovi.
8: Já rozumím.
9: Jen nejlepšími slovy. Leč mohu říci příteli snad svému, že můj muž, věřte, není k praničemu. Vždyť ani zamák mužnosti v něm není. Víc však mě trápí jeho lakotění. A víte přece, že se každé ženě po šesti věcech stýská.
8: Přirozeně.
9: O chrabrém muži každá žena sní. Má bohat být a štědrý, poslušný a moudrý též a...
8: A k světu v posteli?
9: Ba právě. A já příští neděli, že kvůli němu myslím na parádu, 100 franků musím sehnat na úhradu. A jestli ne, tak bude po mně veta. Radši bych věru nepoznala světa, než takhle trapně čekat na skandál. Kdyby to manžel nějak vyšťáral, je se mnou ámen. Půjčte mi tu sumu, anebo zemřu.
8: Jste jak bez rozumu.
9: Prosím vás pěkně, půjčte mi tu částku a prokážu vám vděčnost svou a lásku. Jenom vás prosím, pomozte mi s tím. A uvidíte, že vám oplatím. Seč sem, chci dát vám každé potěšení.
8: Teď na mou duši, líbezná má paní, k vám cítím tolik vřelé soustrasti, že přísahám a dávám slovo cti, že až váš manžel do Flander se vydá, přestane naráz všecka vaše bída. Dám vám 100 franků pro tu vaši spásu.
10: A doufám, že hned vzal ji kolem pasu.
11: Útisky pevně, měl k tomu nadání.
8: Teď přichystejte paní snídaní. Můj orloj říká, že už čas je k ní. A buďme vždycky věrni druhu druh.
9: Miláčku drahý, to ať dá mi Bůh.
11: A bujně jako straka pospíšila dát rozkaz kuchařům, ať dbají díla a připraví vše mužům ke snídaní. Pak za manželem šla ta pěkná paní.
9: Pojďte už dolů, nechte pokladnice. Čert vem váš mamon, chcete ještě více? Styďte se přece, tak se chovat k hostu. Má takhle strávit dopoledne v postu?
12: Co?
9: Rychle na mši a pak ke snídani.
12: Ach, co ty víš o našem podnikání? Nás může stále starost popohání.
9: Jdu stůl připravit, hned se zase vrátím. než na mši výjdem. Zabavte se zatím.
13: Vím, bratránku, že jste už rozhodnut, že pojedete do Brug, buď co buď. Kéž Bůh i svatý Augustín vás chrání, však buďte moudrý při tom cestování, o zdraví dbejte, pozor na dietu.
14: Já jim jen střídmě, zvlášť v tom parném létu.
13: A ještě smím-li žádat na bratránku laskavost jednu, půjčte mi 100 franků, než odjedete, jenom na pár dní. Mám totiž příkaz pro dvůr klášterní nakoupit honem nějaký ten skot. Koupit jej vám by víc mi bylo vhod. Leč jestli nerad jste, že jsem vám řekl...
14: Jen dost už mlčte. Drahý bratránek pramalou prosbu tímhle na mě vznáší. Má pokladna je přece taky vaší a nejen pokladna, i moje zboží. Jen směle verte z ní pro lásku boží. Leč jistě znáte od obchodníků, že peníze jsou pluhem podniku. Vždyť máme úvěr, pokud máme jméno. A bez peněz je s námi vyřízeno. Rád posloužím vám, ale na den splátky, až se to hodí, vraťte mi je zpátky.
13: I za poklady světa, to ví Bůh, vám nepromeškám zaplatit svůj dluh. Však mlčte prosím o tom úvěru. Chci koupit tajně dneska k večeru.
11: A nikdo nevěděl o téhle půjčce, až na Johana a na toho kupce. Pak na zítří ten obchodník náš milý a jeho učeň k Flandrům vyrazili, až došli v Brugách šťastně svého cíle.
2: A co, paní, jak ta si doma vedla? Čile?
15: Nechte lodníka, ať nám to dopoví.
11: Neděli na to se tam Johan znovu vypraví.
2: Kupec je pryč.
11: A dům je rozradován, že je zas poctil návštěvou pan Johan.
15: A potom?
11: Hned přijdu ku vrcholu. Mnich a ta kráska dohodli se spolu, že za 100 franků bude mu ta paní v náručí ležet třeba do svítání. I splnili tu smlouvu v posteli a po celou noc byli veselí a náš pan Johan odešel až ráno, když domácnosti popřál naschledanou. A nikdo ve městě, ba ani v domě, nic netušil, jak se pan Johan poměl.
15: Chudák kupec.
2: Líška ta panička.
15: Podvedla pěkně svého mužička.
11: Jak byl jarmark v Brugách ukončený, kupec se vrátil do svatého Denny. Hned se svou ženou vystrojil si hody a sdělil jí, co vydal za obchody, že potřebuje více hotovosti, jen tak, že dluhu na směnku se zprostí, že 20 000 dolarů ho ví, že... A proto vypravil se do Paříže, kde vypůjčit si hodlal od přátel nějaký obnos k tomu, co sám měl. A jak jen dojel do hlavního města, hned k Johanovi zavedla ho cesta.
13: Bratránku, vítejte, jak pak se daří?
14: Jak? Jako těm, kdo dneska hospodaří. Všelijak.
13: Šťastně jste se vrátil z cest. No, vína popijme vám na počest a vyličte mi všechno od A do Z.
14: Já šikovně a pěkně koupit doved to nové zboží. Zaplať za to Bůh. Teď ale musím udělat dluh. No, nezbytně si musím vypůjčit. Pak teprv pokoj budu mít a klid.
13: Jen žádný strach, tohle se brzo spraví. Hlavně mám radost, že jste stále zdraví. A na mou duši být já bohatý, hned potřebné bych dal vám dukáty za to, jak vy jste ukázal se vlídný a půjčil mi před několika týdny.
14: Kdybyste snad měl...
13: Obnos ten už dříve jsem osobně dal, vaší milostivé. Manželce vaší splatil jsem už zlato na vašem pultě, vzpomene si na to. Však ona ví, proč má to na paměti.
14: Takhle.
13: Teď žel však musím odejeti. Náš opat město opouští a mě chce nutně míti ve své družině. Tož pozdrav sladké sestřence a paní a buďte s Bohem, bratře. Do shledání.
2: Jakže to řekl, splatil jsem jí zlato na vašem pultě. Vzpomene si na to.
11: Kupec si půjčil a z té výpůjčky zaplatil dluh a z ručky do ručky v lombardské bance dostal zpět svou směnku.
6: Uměl v tom chodit.
11: A tak stísně venku vesele odjel domů a ženou uvítán byl zase v ložnici a v domě pán. A celou noc se spolu muckali, byť bohat proplul dluhu úskalí, až za úsvitu vzdych a řekl jí.
16: Trochu se na tě zlobím, na mou duši, ač říci to mě samotného kruší.
3: Jen pověz, mužičku.
16: Rád bych ti řekl, že jsi byla příčinou, že bratránek, pan Johan, nějak mračil se mi vstříc. Než jsem odjel, měla si mi říct, že ti už vrátil ten svůj dluh. 100 franků. Myslel si snad, že biju na tu stránku, když náhodou jsem mluvil o půjčkách. Tak nějak divně na to tváře stáh. Prosím tě, ženo, už to nedělej. A vždy, když odcházím, mi zprávu dej, jestliže dlužník splatí, když jsem pryč, závazek tobě. V přesnosti se cvič. Dluh chtěl jsem po něm poznovu.
3: Pro pána. O falešnosti mnicha Johana. Z těch peněz tedy nic už doma není. Přines mi něco, řeknu bez mučení. Kéž zlý ten jazyk jemu vytrhli by. Já myslela však, věřte bez pochyby, že od něho to dar byl kvůli vám. A vám, že ke cti utratit jej mám. Dar z přátelství za to, že nemálo se po hostinství mu zde dostalo.
14: Je to Milka.
3: Zaplatím vám vše. Všechno to padlo, věřte, do groše na dobrý účel. Ne snad na hlouposti, leč na okrasu, na šaty a skvosty vám na počest. No, nebuďte už zlí a buďme šťastní, buďme veselí.
14: Ale...
3: Když takhle ruší to váš klid, řeknu vám stručně, jak to odčinit. Mé tělo máte v zástavě, výbuch, že v posteli vám zaplatím svůj dluh.
16: Však také nemám jiný východ z nouze. Plísnit vás by bylo pošetilé pouze.
3: Mužičku drahý, že mi odpustíš. Usměj se trochu, no tak. Pojď sem blíž.
16: Doufám, že tím se drahá všechno změní. Pro dnešek, Inu, máš mé odpuštění. Však říkám ti, ne, abys příště byla tak nedbala a takhle rozmařila.
11: A tím končí moje historie, páni. A Bůh nám jiné přej až do skonání.
17: Lodník je pašák.
3: Dobře pověděl.
17: Bůh toho mnicha zatrať do pekel.
2: Leč pozor, braší. Všem se to stát může.
0: Ten mnich si tropil kašpary jak z muže, tak ze ženy a všemu bylo k smíchu.
11: A proto radím vyhýbat se mnichům.
1: Když lodník skončil, nikdo nebyl tady v té společnosti, starý ani mladý, kdo neřekl by, že tuhle historii tak veselou si do paměti vrý.
17: Soudek je načat, už jsme v náladě. Pohleďme teďka, kdo je na řadě.
2: Tak, nalej mi, abych tě neprokrel. Já za Lubem bych povídečku měl. Tou slodníkem si jistě budem kvit. Možná, že jsem dnes víc jak jindy spit.
3: Dobře jsme začali, popřáli vínku. Teď ale, pánové, je už čas k odpočinku. Vždyť sjednali jsme za svítání, že společné nám začne putování.
17: Souhlasím.
2: Tak zítra. Dobře, platí.
18: Tam při večeři, kde budem nocovati, nám mlynář poví.
2: O čem? Víceméně o tesaři a tesařově ženě.
1: Už jsem vám říkal, podbřeznový prach, když duben vniká v šumných přeprškách, a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí. Když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světa kout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury. a milý houf náš cestou našel čas, jak k vyprávění navrátit se zas.

0: Když otec Brown poprvé vykročil z transatlantického parníku na americkou půdu, zjistil, že je osobou mnohem významnější, než se domníval. Jeho malá postava, praobyčejná tvář s krátkozrakýma očima, dost vyrudlý černý šat, obnošený na jeho malé anglické farnosti, toho by si v jeho vlasti nikdo nevšiml, ale Amerika podporuje s obzvláštní oblibou slávu. A že otec Brown vystoupil v několika podivných případech kriminálního charakteru a navíc byl už nějakou dobu ve spojení s Flamboyem, kdysi kriminálníkem a nyní obávaným detektivem, to otci Brownovi zaručilo v Americe věhlas. Hned na přístavní hrázi ho přepadla tlupa novinářů, kteří se ho vyptávali na možné i nemožné, především však na to, zda nepřijel rozluštit záhadu koptického poháru. A než se otec Brown nadál, seděl v automobilu. Cítil se jako oběť únosu, provedeného před zraky zvědavců za bílého dne. Nebyl zvyklý na ráznou praktičnost.
1: Jmenuji se Wayne, otče Browne, bývalý vojenský pilot. Dnes už létám jen pro zábavu nebo za honorář, třeba s reklamou. Především jsem však synovcem svého strýce jménem Craig a strýc má společníka jménem Merton. Jeho jméno jistě znáte. Brander Merton je z nejbohatších lidí na světě bankéř a podnikatel. Tomu dneska patří koptický pohár, tajemný kalich nesmírné ceny, přinášející svým majitelům ovšem smrt. Zdá se, že na vlastnictví relikvie lpí kletba. V tuto chvíli už dvě vraždy miliardářů hovoří přesvědčivou řečí.
2: Komu patří ona relikvie? Koptický pohár, říkáte. Kdo ji vlastní dnes? Jakže jste ho jmenoval?
1: Společník mého strýce, Brander Merton. Brander Merton, rozhodně mu nezávidím, není příjemné vlastnit takovou věc.
2: Pan Merton vás poslal za mnou? Rovnou do přístavu?
1: Ne, strýc. Můj strýc Craig. Chová naději, že zabráníte nejhoršímu. Pan Merton se naopak chová hrdinsky, nikoho prý nepotřebuje, dal si postavit dům, z něhož prakticky nevychází. Uvidíte sám, otče Browne, je to nedobytná věž. Doufám, že není proti vašim zásadám navštívit takového moderního císaře, jako je pan Merton.
2: Vůbec ne, to je moje povinnost. Navštěvovat vězně a všechny nešťastníky, kteří jsou v zajetí.
0: Aspoň stovka detektivních povídek začíná bohužel objevem, že byl zavražděn americký milionář, kteráž to událost je z neznámého důvodu považována za jakousi pohromu. My musíme dokonce začínat s dvěma zavražděnými milionáři.
1: První z nich, Titus Trent, měděný král, dostával výhružné dopisy od anonyma, který se podepisoval Oscar Osud. Jednou byl Trent nalezen s hlavou ve vlastním leknínovém jezírku a nikde nic, co by to vysvětlovalo. Pohár byl naštěstí v bezpečí bankovního trezoru. S ostatním Trentovým měním ho zdědil Trentův bratranec Brian Horder. A Horderovi začal opět vyhrožovat neznámý nepřítel Oscar Osud. Briana Hordera sebrali mrtvého u paty útesu za jeho přímořským sídlem. U něho však bylo provedeno rozsáhlé vloupání ve velkém měřítku. Pohár zůstal opět nedotčen, ale bylo ukradeno tolik dlužních úpisů a cenných papírů, že vdova po Horderovi musela prodat většinu manželových ceností. A tehdy získal pohár náš Brander Merton.
2: Ten pan Merton už taky dostal nějaké ty výhružné dopisy?
1: Sám jsem je neviděl, ale nepochybuji. Jeho poštu čte jen tajemník, ten je stále nervóznější a tvrdí, že se na starocha něco chystá. Hlídá ho jako oko v hlavě, ten člověk snad ani nespí. Otče Browne, kde kdo ví, jak slavnou máte pověst. Proto mě tajemník se strýcem požádali, abych se s vámi domluvil hned v přístavu a zavezl vás laskavě rovnou k Mertonovi.
0: V řídce zalesněné krajině se před kolí jejich automobilu objevila nevídaná stavba. Vysoká kovová věž bez oken. Jediné okno bylo vysoko, těsně pod střechou. Projeli třemi hlídanými branami. Vystoupili a po manipulaci připomínající otvírání bezpečnostní schránky se v kovové zdi lehce otevřela dvířka. Když prošli, okamžitě za nimi zacvakla. Stáli ve vnitřní zahradě. Nebyl v ní jediný vysoký strom. Prošli hlídaným vchodem do domu, do věže. Schody tu nebyly, jen výtah. a v něm další dva mohutní statní muži, připomínající policisty v civilu.
1: Dost složitá ochrana, já vím. Vám je to možná trochu k smíchu, oče Browne, že Merton musí žít v takové pevnosti a nesmí mít v zahradě jediný strom. Jenže vy asi pořád ještě nevíte, co znamená jméno Brander Merton. Kdyby se Mertonovi něco stalo, bylo by z toho zemětřesení od Aljašky až k ostrovům kanibalů. Nesmíte zapomenout, že má proti sobě Oscara zvaného Osud. A to je hotový ďábel. Trenta srazil v jeho vlastní zahradě a Hordra u jeho domu. A vždy se mu podařilo zmizet. Vraždí jako blesk z čistého nebe.
0: V nejvyšším patře věže byly za silnými zdmi dvě místnosti. Přední, do které vstoupili, a zadní, jež byla svatyní slavného milionáře. Vstoupili do přední místnosti zrovna v okamžiku, kdy dva jiní návštěvníci vycházeli z té zadní. Jednoho pozdravil kapitán letectva Wayne jako svého strýce. Starý Craig s holou hlavou a snědým obličejem přivítal otce Browna s povděkem. Jeho společník se vyznačoval především monoklem v oku. Představil se jako Mertonův právní zástupce. Naše čtveřice se zastavila ke krátkému zdvořilému rozhovoru. Diskrétně je sledovala robustní, nehybná postava. Muž s negroidní tváří a obrovskými rameny. Přátelé by mu asi říkali tělesná stráž a nepřátelé zabiják.
1: Je někdo u šéfa, stričku?
3: Nepláš se, synovečku. Je u něho tajemník Wilton a ten ho ohlídá. Tajemník stačí na každého, vydá za 10 tělesných stráží. Je hebitý a tichý jako indián.
1: V indiánech se vyznáš, pamatuju se na ty indiánské kousky, kterým si mě učil, když jsem byl ještě kluk. Ale v indiánkách to s indiány dopadlo vždycky špatně. Proti dělům a puškám nic nesvedli.
3: Já zažil indiána, ten byl v rozstřelu stovky pušek a neměl nic než malý skalbovací nůž. A přece zabil bělocha, který stál až nahoře na pevnosti.
2: Prosím vás, a co s tím nožem udělal?
3: Hodil. Blesko rychle jim hodil dřív, než na něj stačili vypálit. Nevím, kde se tomu kousku naučil.
0: Zatímco hovořili, vyšel ze zadní místnosti tajemník Wilton. Zastavil se a čekal. Byl to bledý plavovlasý muž s hranatou bradou a neuhýbavýma očima, které měly výraz očí psích. Nebylo těžké uvěřit, že tajemník Wilton je bdělý jako hlídací pes.
4: Pan Merton, otče Browne, vás může přijmout asi tak za 10 minut.
0: Tlachající skupinka se jako na povel rozešla.
4: Je to tu zařízeno bohužel dost složitě. Ale už jste jistě slyšel o Oscarovi zvaném Osud. A proč není radno nechávat šéfa často samotného?
2: Ale teď je tam zrovna sám, či ne?
4: Na 15 minut. Na 15 minut ze 24 hodin. To je jeho jediná opravdová samota. Na těch 15 minutách trvá.
2: Proč? Má nějaký zvláštní důvod?
4: Koptický pohár. Zapomněl jste patrně na koptický pohár. Pokud jde o koptický pohár, nedůvěřuje nikomu z nás. Má ho zamčený někde v tom pokoji a nevyndá ho, dokud nejsme všichni pryč. A tak musíme riskovat tu čtvrt hodinku, když se mu tam klaní. Řekl bych, že je to to jediné, čemu se klaní. Ale ono tu o žádné riziko vlastně nejde. Celé tohle místo jsem proměnil v past. Nikdo se sem nedostane. A když tak neunikne. Sedím tady vždycky tu čtvrt hodinu jako na jehlách. Jakmile bych zaslechl výstřel nebo hluk zápasu, stiskl bych tamhle ten knoflík a do celé kruhové zahradní zdi by se rozlil elektrický proud. Jediné okno, u kterého sedí, je až v samém vrcholku věže a ta je hladká.
2: Nezlobte se, pane tajemníku, ale napadlo mě, je to taková myšlenka. Jako byste víc mysleli na to, jak polapit Oscara zvaného Osud, než ochránit pana Mertona. Jakoby účelem toho všeho tady kolem nás bylo spíš chytit vraha, než někoho chránit.
4: Jste bystrý člověk, otče Browne. A navíc patříte k lidem, kterým jaksi toužíme říkat pravdu. Uslyšíte ji tak jako tak. Kde kdo totiž tvrdí, že jsem posedlý jedinou myšlenkou dopadnout toho padoucha? A já vám prozradím, co neví nikdo jiný. Celé mé jméno zní John Wilton Horder. Ten chlap, který si říká osud, mi zabil otce a strýce a mou matku přivedl na mizinu. Když Merton scháněl tajemníka, podařilo se mi to místo dostat. Očekávám, že tam, kde je pohár, objeví se i vrah.
2: Chápu. Ale mimochodem, neměli bychom se za panem Mertonem už podívat?
4: Čtvrt hodina minula. Už tam jděte.
0: Otec Brown vešel do zadní místnosti. Za několik okamžiků byl zpátky. Už v samém knězově postoji bylo cosi výstražného. Tichý strážce se jako na povel pohnul.
2: Snad, abyste stiskl ten knoflík, pane Wiltne.
0: Vrazili do zadní místnosti. Přímo proti ním bylo široké otevřené okno. Před oknem stála židle, u ní stolek. Zajatec si asi přál mít v krátkých chvílích samoty co nejvíc vzduchu a světla. Na stolku stál koptický pohár. Jeho drahokamy zářily jako mnohobarevné plameny. Stálo za to si ho prohlížet. Ale Brander Merton si ho už neprohlížel. Hlavu měl zvrácenou přes opěradlo židle a z hrdla mu čněl dlouhý, hnědě pomalovaný šíp s rudými peříčky na konci. Otec Brown přistoupil k otevřenému oknu, kterým šíp očividně vletěl, a vyhlédl ven. Zahrada ležela hluboko dole. Všude v dohledu bylo pusto prázdno. I prostým okem však zaznamenal živý provoz na letišti několik kilometrů vzdáleném.
2: Budu se muset zeptat pana Craiga, jak je to s Indiány a jejich schopností zasáhnout šípem na značnou vzdálenost.
4: Ten šíp musel spadnout jako blesk z čistého nebe.
2: To přirovnání jsem dnes už slyšel. Bude asi dobré se zeptat kapitána Vejna, jak je to tu s letadly.
4: Letiště je vzdálené necelých 5 kilometrů, otče.
0: Otec Brown se během příštích dnů vmísil mezi miliony New Yorkčanů ve zřejmé snaze být jenom číslem v očíslované ulici v očíslovaném hotelovém pokoji. Hleděl si úkolu, který mu byl svěřen, protože se nesmírně bál, že by se zaslepená spravedlnost mohla dopustit omylu. Především měl zajímavý rozhovor se starým Craigem, věhlasným znalcem indiánského způsobu boje. S válečným vysloužilcem se sešli na jedné lavičce v ústředním parku.
3: Mohl to být výstřel z velké dálky. Já viděl střely z luku, které letěly přímněji než kulka. Zasáhli cíl úžasně přesně. Dnes tu už ovšem Indiana s lukem nepotkáte. Ale víte, kdyby se jeden takový indiánský ostrostřelec z mých časů tady objevil s dobrým výtečným lukem a kdyby se skrýval mezi těmi stromy nějakých 100 i víc metrů za Mertonovou vnější zdí, nechtěl bych se sázet, že se do Mertona netrefí. Já bych se o to zamlada zajisté pokusil.
2: A dnes už ne?
3: Co tím chcete říct?
2: No, když jste byl tak dobře obeznámen se všemi cviky a triky rudochů, pane Craigu.
3: Hrom do vás. Vy mi to říkáte do očí, že já sám možná oddělal vlastního švagra?
0: Z tuctu laviček se lidé zahleděli na rázného holohlavého mužíka, který mával holí jako palicí nad kulaťoučkou postavou malého pátera. Ten nepohnul svalem.
2: O tom jsem si už utvořil jisté závěry, pane Craigu, ale nechce se mi o nich mluvit, dokud nebudu s případem hotov.
0: Starý Craig zastrčil hůl pod paži, zabručel a nasadil si za sklobouk. Otec Brown mu popřál dobrý den a odebral se do haly svého hotelu, kde ho už očekával mladý Wayne, kapitán letectva ve výslužbě. Wayne vyhlížel stýraně, jako by ho užírala nějaká starost. Zřejmě úspěšně porušoval novelu prohibičního zákona. Ale jak se začalo mluvit o jeho koníčku, ožil.
1: Letadel i balónů je nad New Yorkem jako much, zvlášť kolem letišť. Doby, kdy lidé zvedali zvědavě hlavy a pozorovali každý stroj, jsou dávno pryč. U nás to pomalu dopadá, otče, jako s automobilem. Každý člověk ve státech bude mít vlastní letadlo.
2: Protože ho tvůrce obdařil právem na život, svobodu a pěstování automobilismu, o aviatice nemluvě. A tak asi můžeme mít za to, že kdyby kolem toho domu létal v pravidelnou dobu cizí aeroplán, nikdo by si ho zvlášť nevšiml.
1: Asi ne.
2: A co z vaší malé vzducholodi, pane kapitáne? Má výhodu, že je ředitelná. Vy s ní vlečete za sebou reklamní nápis. Vy byste se snad jako kapitán a voják do Mertonova okna trefil?
1: Pane bože, tak vy jste sem přišel dělat narážky?
2: Možná, že jsem si už utvořil prozatímní závěry, ale zatím si je radši nechám pro sebe. Nepochybujte, že se brzy sejdeme. Těšilo mě.
0: Uplynul skoro měsíc, než otec Brown znovu navštívil dům, v němž se stal třetí milionář obětí vendety Oscara zvaného Osud. Konala se tam jakási porada lidí, kterých se to nejvíc týkalo. V čele stolu seděl starý Craig, po pravici měl synovce kapitána Wayna a po levici advokáta s nezbytným monoklem v oku. Veledůležitě se tam tvářil veliký muž s rysy Afričana. Jak se ukázal, po celou dobu nepromluvil. Je zcela možné, že byl od policie. Jedno zrzavé individuum, zvané Dixon, zastupovalo tu zřejmě Pinkertonovu nebo nějakou takovou soukromou detektivní agenturu. Otec Brown skromně vklouzl na prázdnou židli vedle Dixona. Všechny noviny světa byly plny zpráv o tragickém konci finančního velikána, organizátora finančních transakcí, jež hýbají světem. Ale od malinké skupinky lidí, která byla u něho nejblíž, ve chvíli, kdy umíral, se už nikdo nic nedoví. Není co.
5: Takže nikdo nic nového nemá. Ani policie? Nic. Samozřejmě. Kde vězí tajemník? Ptám se, kde je tajemník Wilton? Má přece být tady.
2: Já jsem ve spojení s panem Wiltonem. Má mě sem za pár minut zavolat.
5: Vy dva něco víte, otče?
2: No, myslím, že znám pravdu o životě a smrti Brandra Mertona.
5: Wilton šel po stopě jako pes a vy, jestli znáte pravdu, co vás k ní čertu přivedlo?
2: Vy, pane Krejku, první stopu jsem našel v té vaší historce o Indiánovi, který zasáhl nožem muže nahoře na pevnosti. Jinými slovy, když užijeme nějaké zbraně nepatřičně, může se z ní stát zbraně jiného druhu. Na zbraň, kterou se dá vrhat, se lidé dívají jako na oštěp. Ale dá se užít jako kopí. Jestliže se dýka může změnit v šíp, může se zrovna tak šíp změnit v dýku. Šíp, kterým byl Brander Merton zabit, nevletěl oknem. Nepřemýšlejte o čarostřelci ani o vzducholodích. Ten šíp nikdo nevystřelil.
5: A jak se tam dostal?
2: Někdo ho měl u sebe, když byl s Mertonem v Mertonově pokoji. Někdo ho vrazil Mertonovi do hrdla jako dýku a pak přišel na ten důvtipný nápad uspořádat všecko tak, že jsme všichni okamžitě usoudili, že šíp přiletěl otevřeným oknem.
0: Tu pronikavě a hrozně naléhavě zařínčal telefon. Přístroj byl v sousední místnosti. Otec Brown se tam vřítil dřív, než se ostatní pohnuli. Po celou dobu, co telefonoval, se shromáždění pánové nezmohli na slovo. Promluvil teprve otec Brown, když se po chvíli vrátil.
2: Pánové, vy sami jste mě žádali, abych vypátral pravdu. Teď ovšem nemohu brát na nikoho ohled.
5: Obviněn nebo v podezření je někdo z nás, je to tak?
2: V podezření jsme všichni. Já například mrtvého našel.
1: Ovšem, že jsem v podezření, otec Brown mi ráčil vyložit, jak jsem mohl kroužit kolem té věže v letadle.
2: Nic se mi nezdá nepravděpodobnější, kapitáne. Stejně jako představa, že si tady pan Craig pohrává v křoví s indiánským lukem a šípem. Vy oba, pánové, jste s takovými možnostmi přišli a já vás musel nařknout, abych prokázal vaši nevinu.
1: Jak? Jak jste prokázal a čím?
2: Tím, jak vás oba mé nařčení pobouřilo. Tak by se provinilec nechoval. Nejvíc by předstíral, že neví, oč jde.
6: ale jistě by své postavení nezhoršoval. Nezačal by popírat domněnky, které sám pomáhal vyvolávat. Ale o tom si můžeme promluvit později. Jak jste, pánové, zaznamenali, mluvil jsem před chvílí s panem Wiltnem. Telefonicky mi dal svolení, abych vám sdělil něco velmi závažného. Jak mnozí víte, je pan Wilton syn starého Hordra, druhé oběti muže, kterému se říká Osud. Pan tajemník Wilton Hordr vraha našel. Opravdu šel po jeho stopě jako pes. Uštval zločince a když ho posléze zahnal do slepé uličky, tak vzal zákon sám do rukou. V zuřivé potyčce ho zabil.
7: Zašlápl zmiji.
8: Trojnásobného vraha.
9: Dostal, co zasloužil.
6: Já s vámi, pánové, nesouhlasím. Jak vidím, všichni tu obhajujete linčování a nezákonnost. Wiltna omlouváte. Ale vůbec jsme nezjišťovali, je-li možno omluvit za vraždy taky Oskara zvaného Osud. Já dost pochybuji, že Osud byl jenom obyčejný vrah. Spíš člověk posedlý touhou po tom poháru. Chtěl si ho vynutit hrozbami a zabíjel až po boji.
1: Nemohu poslouchat, jak se tu omývá ničemný sprostý vrah.
0: Otec Brown si uvědomil, že tu není doma, že je mezi cizinci, i když jsou to přátelé. Sálal z nich neklidný žár, který mu byl cizí. Horečnější duch západního lidu, který dokáže rebelovat a linčovat a hlavně umí držet pohromadě.
6: Wilton zabil Oskara zvaného Osud dost neobvyklým způsobem. Šípem.
9: Co to povídáte? Mertona zabil šíp, toho ničemu zabil šíp.
6: Tentý šíp. A v téže chvíli.
1: To znamená?
6: To znamená, že váš přítel Merton byl Oskar Osud. Šílel po koptickém poháru, kterému se pak denně klaněl jako modle. A ve svém divokém mládí zavraždil dva lidi, aby pohár získal. Wilton objevil pravdu asi až tady, v tomto domě. A on zavraždil vraha svého otce.
1: Co řekneme pro Boha novinám? Brander Merton. To je něco jako prezident, jako papež. To mění naprosto situaci.
9: To je vskutku jiná.
6: Ne, nic se nikterak nemění, pánové. Dal jsem vám příležitost, abyste politovali toho zaslepeného ubožáka, dokud jste ho považovali za sprostého zločince. Tehdy jste o tom nechtěli ani slyšet. Všichni jste byli pro soukromou pomstu. Bez výslechu, bez soudního řízení. Dobrá. Když dostal Oskar Osud, co mu patřilo, tak dostal taky Brander Merton, co mu patřilo. Vyberte si buď divou spravedlnost, nebo těžkopádný právní řád. Ale ve jménu všemohoucího, ať je to jednotná bezzákonnost, nebo jednotný zákon. Já sám jsem ochoten říci pravdu. Vy ostatní se můžete zachovat, jak je vám libo. Tím se nic nezmění. Wilton mi zavolal jenom proto, aby mi řekl, že vám mohu jeho zpověď už klidně přednést. Že až ji uslyšíte, bude mimo dosah.
0: Otec Brown pak pomalu odešel do zadní místnosti,

Ten, pro nějž večeře je uchystána, ležel tu stuhlý do dnešního rána. Ten, komu bylo u nás lože dáno, měl od rytíře smrti rozestláno.

Na vrcholu jednoho z kopců divokého a romantického kraje v severozápadní části Německa stál před dávnými a dávnými časy hrad barona von Landshorsta. Baron náležel k velkému rodu Katzenelenbogenů, neboli pánů kočičího lokte. Jméno rodu prý vzniklo z poklony složené rodinné krásce proslavené půvabnými pažemi. Hradní pán zdědil všechny pozoruhodnosti panství i veškerou pýchu svých předků. Němečtí šlechtici v té době většinou opustili své nepohodlné staré hrady usazené na kopcích jako orlí hnízda, baron však setrval pyšně nahoře ve své malé tvrzi a s rodovou umíněností pečlivě zachovával při životě všechna stará rodová nepřátelství. Měl jen jedno dítě, dceru. Všechny chůvy, klepny i venkovské sestřenice ujišťovaly barona, že se jí co do krásy nevyrovná žádná v celém Německu. A kdo to měl vědět lépe než oni? Navíc se jí dostalo nesmírně pečlivé výchovy pod dohledem dvou staropanenských tet. Vynikala ve zhotovování malých, elegantních, zbytečných tretek všeho druhu. Znala nejspletitější soudobé tance. Dovedla zahrát několik písní na harfu i na loutnu. Uměla z paměti všechny milostné balady německých trubadůrů. Ba i v psaní to přivedla k dokonalosti. Uměla se podepsat tak zřetelně, že dokonce i tety to dokázaly přečíst bez brýlí. Ačkoliv byl baron von Landshorst skoupě obdařen dětmi, jeho domácnost rozhodně nebyla malá. Prozřetelnost mu to bohatě vynahradila chudými příbuznými. Všichni do jednoho měli příchylnou povahu typickou pro závislé příbuzné. Houf těchto dobrých lidiček nevynechal jediný rodinný svátek a slavil jej na baronovi útraty. Baron hrozně rád vyprávěl dlouhé příběhy o snědých starých válečnících, jejichž tváře schlížely zasmušile z portrétů zavěšených na zdech. Jeho hosté hltali každý fantastický příběh a zkazku s vytřeštěnýma očima a otevřenou pusou, vždycky vyvedeni úplně z míry, i když to vyprávění slyšeli třeba už posté. V době, o které vyprávím, se zas jednou konalo na hradě velké rodinné shromáždění, a to v záležitosti nanejvýš důležité. Mělo dojít k přijetí ženicha, kterého baron určil své dceři. Mladí lidé byli zasnoubeni, aniž spatřili jeden druhého. Určili jim také den svatebního obřadu. Za tím účelem byl mladý hrabě von Altenburg odvolán od vojska a právě se vydal na cestu k tvrzi. Tam se konaly usilovné přípravy, aby uvítání bylo náležitě slavnostní. Krásná nevěsta byla co nejnádherněji vyšňořena. Opékalo se tučné tele a v lesích se ozývalo troubení lovců. Sklepy musely vydat celé oceány rýnského a bylinkové pálenky. Ale čas ubíhal a host nikde. Baron vystoupal na věž. Poslední sluneční paprsek zmizel, v šeru se začaly míhat netopíři, silnice už se dala sotva zahlédnout a zdálo se, že se na ní nepohybuje nic, výjima

tu a tam nějakého sedláka, který se po své těžké dřině vlekl k domovu. Mladý hrabě von Altenburg jel klidně svou cestou, tím střízlivým krokem, jakým muž spěje vstříc manželství, když mu jeho nejbližší ušetří při získávání dívky všechno vzrušení a nejistotu a ženich ví, že nevěsta na něho čeká na konci cesty tak zaručeně jako večeře. Ve Würzburgu se hrabě setkal s mladým druhem ve zbrani, kterého poznal při službě na hranici. Jelikož cesta obou přátel vedla stejným směrem, dohodli se, že pojedou velký kus cesty společně. Aby nemuseli pospíchat, vyrazili velice časně a hrabě dal rozkaz své družině, aby ho o něco později následovala a dohonila. Krátili si cestu vzpomínkami na různé vojenské události a dobrodružství. Hrabě byl však občas trochu nudný, když se zas a zas vracel k údajným přednostem své nevěsty a klíčení blaha, kterého očekává. Je dobře známo, že německé lesy byly odjakživa stejně prolezlé lupiči jako tamnější hrady a zámky strašidly. Nikoho tedy neudiví, řekneme-li, že na jezdce zaútočila v hloubi lesa tlupa těchto hrdlořezů. Oba se bránili statečně, ale přece jen by byli podlehli, kdyby jim hraběcí družina nedorazila včas na pomoc. Jakmile ji lupiči spatřili, rozprchli se. Ale předtím ještě se jim podařilo smrtelně zranit hraběte.

Snesla se noc, ale pořád ještě nebylo po hostu ani památky. Baron se stoupil z věže celý nešťastný. Hostina, posouvaná z hodiny na hodinu, už se nedala déle odkládat. Pečeně vysychaly. Kuchař si zoufal. A osazenstvo baronovy domácnosti se začalo podobat vojenské posádce zdecimované hladomorem. Tu se před branou tvrze ozval zvuk rohu upozorňující, že se blíží někdo cizí. Spustili padací most a jezdec stál před vstupní branou. Byl to urostlý muž na černém hřebci. Měl bledý obličej, ale lesklé, melancholické oči a slušivě romantický vzhled. Barona se poněkud dotklo, že přijíždí sám, a tak neokázale. Uklidnil se však pomyšlením, že patrně mladická nedočkavost přiměla statečného jezdce, aby předhonil celou svou družinu. Omlouvám se, řekl neznámý, že k vám vpadám v tak nevhodnou dobu, ale to už ho baron přerušil záplavou poklon a pozdravných floskulí. Ve chvíli, kdy se konečně odmlčel, dospěli do vnitřního hradního nádvoří. Cizinec se právě znovu chystal promluvit, ale tentokrát mu v tom zabránil příchod ženských příslušnic rodiny, které vedly zdráhavou a zardívající se nevěstu. Jakmile na ni pohlédl, byl jako očarovaný. Plaše ale pátravě pohlédla na příchozího. Malý dolíček, který se jí objevil v tváři, naznačoval, že to, co viděla, ji nesklamalo. Host přijel velmi pozdě, a tak nezbýval čas na dlouhé průtahy. Baron uvedl všechny přítomné ke stolu a prohlásil, že vážné záležitosti odkládá na zítřek. Rytíř neochutnal vůbec nic z podávaných pokrmů, ale zdál se zcela ponořen do obdivu k své nevěstě. Hovořil k ní tak tiše, že nikdo jiný mu nemohl rozumět. Občas s hlubokým uzarděním něco odpověděla a kdykoliv odvrátil zrak, pohlédla kradmo na jeho romantickou tvář a tlumeně povzdechla v pocitu tichého štěstí. Tety, do všech podrobností obeznámené se záhadami srdce, prohlásili, že oba mladí lidé se do sebe zamilovali na první pohled. Hostina pokračovala vesele, všichni hosté byli obdařeni báječnou chutí k jídlu, jaká souvisí s hubeným měšcem a zdravým horským vzduchem. Uprostřed hlučného veselí nepřestal cizinec zachovávat nápadnou a téměř nepřiměřenou vážnost. Jakkoliv se to zdá podivné, dokonce i baronovi žarty v něm zřejmě vzbuzovaly jen stále hlubší melancholii. Rozmlouval s nevěstou čím dál vážněji a tajemněji. To vše nemohlo ujít pozornosti shromážděných. Nepochopitelný ženichův zármutek zmrazil také jejich veselí. Začali si šeptat a vyměňovat kradmé pohledy, provázené krčením ramen a významným pokyvováním hlavou. Navíc baron vyprávěním o strašidelném jezdci, který unesl princeznu, způsobil několika dámám strašlivý hysterický záchvat. Ale ženich naslouchal baronovu vyprávění s vážnou pozorností. Nespouštěl z něho oči, a když se příběh chýlil ke konci, začal se zvedat ze svého křesla a tyčil se výš a výš, až se nakonec baronovu úžaslému zraku jevil jako skutečný obr. Jakmile vypravěč skončil, ženich si zhluboka povzdechl a obřadně se rozloučil. Do barona jakoby uhodil blesk. Cože? O půlnoci? Cizinec tajemně prohlásil. Musím složit hlavu na jiném místě.
Baron za ním vyšel na nádvoří tvrze, kde černý hřebec netrpělivě odfrkoval a hrabal kopytem o zem. Když došli k bráně, jejíž silná klenba byla matně osvětlena pochodní, cizinec se zastavil a oslovil barona dutým hlasem, který se pod mohutným klenutím odrážel ještě záhrobněji. Teď, když jsme sami, musím vám sdělit, proč odjíždím. Mám slavnostní neporušitelný závazek. Musím se dostavit osobně do Würzburgu, do katedrály. Baron si dodal odvahy, ale vždyť tam musíte až zítra. Zítra tam doprovodíte svou nevěstu. Ne, ne, nezasnoubím se žádné nevěstě, ale červům. Červy mě očekávají. Jsem mrtvý muž. Lupiči mě zabili. Mé tělo leží ve Würzburgu. Hrob na mě čeká. Musím dodržet určený čas. Vyšvihl se na černého hřebce, myhl se přes padací most a dusot kopyt se vytratil v hukotu nočního větru.

Zmatený, bezradný baron se vrátil do hodovní síně a vyprávěl, co se přihodilo. Dvě dámy na místě omdleli, jiným se udělalo špatně při pomyšlení, že večeřeli s duchem. Jeden z chudých příbuzných se odvážil vyslovit domněnku, že se mladý kavalír takto obratně vyvlékl ze svého závazku a že ponurost jeho žertu dost přesně odpovídá sklonu k melancholii, zřetelně na něm patrné. Tímto výrokem však na sebe uvalil hněv celé společnosti a zejména baronův, který na něho náhle pohlížel divné jako na kacíře. Ale pokud ještě někdo pochyboval, vzala veškerá nejistota za své příštího rána, kdy přijeli poslové a potvrdili zprávu o zabití mladého hraběte a o jeho pohřbu ve Würzburské katedrále. Jistě si každý dovede představit, jak byli na hradě všichni skleslí. Baron se zavřel ve své komnatě. Hosté, kteří se s ním přijeli radovat, neměli ani pomyšlení na to, že by ho opustili v jeho neštěstí. Potulovali se po nádvoří, postávali ve skupinkách ve velké síni, potřásali hlavami a krčili rameny nad pohromou, která postihla člověka tak dobrého. Vysedávali u tabule déle než kdy jindy a jedli a pili vydatněji než dříve, aby neklesali na mysli. Ale nejsmutnější bylo postavení ovdovělé nevěsty. Ztratit manžela, ještě než ho mohla obejmout, a navíc takového manžela. Jestliže už pouhý duch byl tak ušlechtilý a pěkný na pohled, co teprve živý člověk. Nevěstin nářek se rozléhal celým domem.

V noci po druhém dni svého vdovství se uchýlila do komnaty v doprovodu jedné ze svých tet, která trvala na tom, že bude spát u ní. Zmíněná teta patřila k nejlepším vyprávěčkám duchařských příběhů v celém Německu. Právě vyprávěla jednu ze svých nejdelších historek a uprostřed vyprávění usnula. Komnata se nalézala v odlehlém křídle a její okno vedlo do malé zahrady. Neteř tu ležela a zamyšleně sledovala paprsky vycházejícího měsíce, které se chvěly na listech osiky před oknem z malých skleněných tabulek. Hradní hodiny právě odbyly půlnoc, když k jejímu sluchu dolehly tiché zvuky hudby stoupající ze zahrady. Spěšně se zvedla z lůžka a potichu se přikradla k oknu. Mezi stíny stromů se tam rýsovala vysoká postava. Když ta postava zvedla hlavu, dopadl jí na obličej měsíční paprsek. Pane na nebi, byl to ženichův duch. V tom se za mladou šlechtičnou ozval hlasitý výkřik. Teta, probuzena hudbou, se za ní přikradla k oknu a teď jí padla v bezvědomí do náruče. Když neteř znovu vyhlédla z okna, duch už tam nebyl. Z obou žen potřebovala teď nejvíc útěchy teta, která byla hrůzou úplně bez sebe. Mladé dámě připadalo, že dokonce i přízrak jejího milence vzbuzuje jisté sympatie. Teta prohlásila, že nic na světě už ji nepřinutí spát znovu v oné komnatě, neteř si ale postavila hlavu a prohlásila stejně odhodlaně, že ona zas nehodlá spát v žádné jiné místnosti kromě této. Následkem toho musela spát sama. Vylákala však na tetě slib, že se nikomu nezmíní o události s duchem, aby tak neteř nepřišla o jediné smutné potěšení zde na zemi, totiž obývat místo, před nímž bdí za noci ochranný stín jejího milence.

Není jisté, jak dlouho by ta dobrá stará dáma byla vydržela mlčet, protože nadevše milovala hovor o nadpřirozených úkazech a není většího potěšení, nežli když člověk může jako první vykládat strašidelnou historku. Dosud se však široko daleko cituje jako vzácný příklad ženské schopnosti zachovat tajemství, že o tom vydržela mlčet celý týden. Konečně však byla naráz zbavena této povinnosti, když ji u snídaně zastihla zpráva, že mladá šlechtična zmizela. Její pokoj byl prázdný, postel té noci nepoužitá, okno otevřené a ptáček pryč. Když se teta, která nejdříve úplně oněmněla a jen lomila rukama, poněkud vzpamatovala, vykřikla: duch, ženichův duch, to on ji unesl. Několika slovy pak vylíčila strašný výjev v zahradě a vyslovila domněnku, že strašidlo určitě uneslo svou nevěstu. Dva sloužící potvrdili její slova, protože slyšeli dusot kopyt uhánějících o půlnoci od tvrze do údolí. Ani v nejmenším nepochybovali, že to byl duch na černém hřebci, unášející nevěstu do své hrobky. Baron si natáhl jezdecké boty, opásal se mečem a už se chtěl vyhoupnout na svého koně a odcválat na průzkumnou cestu, když ho na místě zmrazilo nové zjevení. K hradu se blížila žena sedící po dámsku na oři a provázená kavalírem na vraníku. Dáma docválala k bráně, seskočila z koně, padla před baronem na kolena a objala mu nohy. Byla to jeho ztracená dcera a její průvodce ženichův duch. Baron tu stál, jako by do něho uhodilo. Díval se z dcery na přízrak a netroufal si věřit svým očím. Ženich se totiž od své návštěvy ve světě duchů zázračně změnil. Jeho úbor byl nádherný a ženichova mužná, statná postava se v něm vyjímala skvěle. Nebyl už bledý a smutný. Jeho hezký obličej zářil leskem mládí a v jeho velkých tmavých očích jiskřila radost. Kavalír se představil jako rytíř Hermann von Starkenfaust. Vylíčil své dobrodružství s mladým hrabětem. Vyprávěl, jak ho umírající zapřisáhl, aby vyřídil smutnou zvěst, protože jinak v hrobě nenabude klidu. Jak ho baron svou výřečností pokaždé přerušil, jak si ho nevěsta úplně podmanila svou krásou a jak mlčky strpěl, aby příbuzní setrvali v omylu a on tak mohl strávit několik hodin v její blízkosti. Jak mu baronovi strašidelné historky vnukly nápad k neobvyklému odchodu. Jak opakoval své návštěvy potají, prodléval v zahradě pod oknem mladé dámy, ucházel se o ni, došel sluchu a triumfálně ji unesl. A abychom to vzali zkrátka, pojal krásku za ženu. Za jakýchkoliv jiných okolností by byl baron neobměkčitelný, protože si velmi zakládal na otcovské autoritě. Ale svou dceru miloval, pokládal ji za ztracenou a truchlil po ní a teď měl nesmírnou radost, že je dosud naživu. A tak se celá záležitost šťastně srovnala. Baron mladému páru na místě odpustil. Slavnost v zámku mohla pokračovat. Chudé příbuzenstvo zahrnulo nového člena rodiny láskyplnou náklonností. Byl tak statečný, tak štědrý a tak bohatý. Tetičky, pravda, byly trochu pohoršeny smutným koncem svého výchovného systému, sestávajícího z přísné odloučenosti a naprosté poslušnosti, ale přičítali neúspěch tomu, že opomněli dát na okna přidělat mříže. Jedna z nich se zvlášť trápila,
že už nebude moci uplatnit svou nádhernou historku a že jediné strašidlo, které ve skutečnosti viděla, bylo vlastně padělek. Ale Netes zřejmě nijak nelitovala, že strašidlo, jak se nakonec ukázalo, je velmi podstatně z masa a kostí. A tím naše vyprávění končí.

0: Dovolte, abych se představil. Doktor John Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. Ovšem, nemýlíte se, slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Jak jistě víte, Sherlock Holmes žil 3 roky v cizině a všeobecně byl považován za mrtvého. Když se vrátil, měl první týdny, nevím dobře, jak bych to formuloval, měl méně práce a méně peněz, lépe řečeno žádnou práci a žádné peníze. Jednoho dne ohlásil svou návštěvu pan Huxtable, doktor filozofie. Jakmile vstoupil do dveří, představte si vysokého, mohutného muže, dopotácel se ke stolu a zhroutil se na zem. Chápete, že to byl velice dramatický vstup.
1: Co je mu, Watsone?
0: Naprostá vyčerpanost. Nejspíš bude jen hladový a unavený, ale
1: tak.
0: Puls má dobrý.
1: Už je vám líp?
2: Promiňte, pánové. Ještě nikdy se mi to nestalo. Pojďte. Jsem asi přepracovaný.
1: Tak, posaďte se. Sklenku brandy.
2: Děkuji. Děkuji. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, abych se ujistil, že se vyšetřování mého případu ujmete a že mě na zpáteční cestě do Mickletonu nejbližším vlakem doprovodíte.
1: O, je mi líto, pane. Můj spolupracovník zde, doktor Watson, vám potvrdí, že teď máme plné ruce práce.
0: Bohužel je to tak.
2: Jsem doktor Thornycroft Huxtable, ředitel soukromé školy. Jmenuje se Priory. Do mé péče svěřili své syny například Lord Leverstoke, hrabě Blackwater, a vrcholné uznání projevil mé škole také vévoda z Holderness.
0: Pan Holmes byl delší čas mimo Londýn a po jeho návratu se nám nahrnuli případy, které nemůžeme odložit. Litujeme, pane řediteli.
2: Ale to je svrchovaně důležitá záležitost. Jde o únos jediného syna vévody z Holderness, lorda Artura Saltyra.
1: Cože? Únos syna toho bývalého ministra?
0: Ten pán zřejmě patří k nejvznešenějším poddaným naší královny.
2: A také k nejbohatším, pánové. Dovolte, abych vás informoval, že jeho vévodská milost nabízí odměnu 5000 liber osobě, která mu sdělí místo pobytu jeho syna a vyplatí dalších 1000 liber tomu, kdo mu oznámí jméno člověka nebo lidí, kteří jeho syna unesli. A já vás prosím, naléhavě prosím, pánové, pomozte mi.
1: No, já nevím. Co říkáte, doktore Watsone?
0: No, vzhledem k tomu, že vévoda, tady pan Huxtable, tak naléhavě prosí.
1: Ano, Watsone, myslím, že pana Huxtable doprovodíme. A vy, pane řediteli, konečně povězte, co se vlastně stalo. A proč přicházíte až po 3 dnech? Vidím, že jste se tak dlouho neholil. Žádat o mé služby.
2: Děkuji za vaši nesmírnou laskavost, pane Holmesi. Jak jsem říkal, řada aristokratů svěřila své syny mé péči. A když se vévoda rozhodl svěřit mi svého jediného syna, považoval jsem to za vrcholné uznání. Mládenec přijel 1. května, kdy u nás začíná letní semestr. Byl to příjemný mladík a cítil se u nás zřejmě velmi spokojeně. Snad vám mohu prozradit, aniž se dopustím indiskrétnosti, že vévodovo manželství nebylo šťastné a skončilo rozlukou. Vévodkyně žije někde v jižní Francii. Hoch měl matku rád. Po jejím odchodu z rodinného sídla byl velice sklíčený. Proto si patrně jeho otec psal, abych se chlapce ujal já. Minulé pondělí, 13. večer, jsme mladého lorda viděli naposledy. V úterý ráno jsme zjistili, že v noci zmizel.
1: Ale měl vlastní samostatnou ložnici?
2: Ano, jeho pokoj je v 1. poschodí a vchází se tam větší ložnicí, kde spí 2 chlapci. Žádný z nich ho v noci neviděl a neslyšel a je jisté, že přes jejich ložnici neodešel. Okno v jeho pokoji bylo otevřené a silný kmen břečťanu splývá odtamtud pozdě až na zem. Po něm zřejmě slezl. úterý ráno se také zjistilo, že zmizel učitel němčiny. A Heidegger se jmenuje.
1: Zajímavé.
2: Bydlel v témže poschodí jako Lord Saltire a měl zřejmě naspěch. Jeho ponožky ležely na podlaze, ani košily si nevzal. Určitě také sešplhal po břečťanu, protože dole na záhoně byly otisky jeho nohou. A ztratil se velocipéd, který měl schovaný v kůlně.
1: Jak dlouho byl učitel u vás zaměstnaný?
2: 2 roky, měl nejlepší doporučení. Samozřejmě, že jsem se i hned ptal na zámku Holderness, jestli se Hoch nevrátil domů. Vévoda projevil velikou nelibost, že se něco takového mohlo v mé škole stát.
1: Pochopitelně.
2: Pane Holmesi, mám strach, že chlapce někdo unesl.
3: Myslím, že jste udělal chybu, pane, že jste k nám nepřijel dřív.
2: Jeho milosti totiž záleží na tom, aby se veřejnost nic nedověděla.
1: Doufám, že nezabránil úřednímu vyšetřování.
2: To jistě ne. Policie zjistila jakousi stopu, totiž, že raním vlakem odjel ze sousedního nádraží nějaký Hoch s mladým mužem. Ale včera byli oba zadrženi v Liverpoolu a zjistilo se, že nemají s Lordem nic společného.
1: A vyšetřování ve škole i na zámku nepokračovalo, když policie sledovala tuto stopu?
2: Ne, od dalšího pátrání se zatím upustilo.
1: Případ dostali do rukou Břídilové.
2: Obávám se, že máte pravdu. Proto jsem přijel za vámi.
1: Jaký byl vztah učitele němčiny k mladému Lordovi?
2: Já myslím, že se skoro vůbec neznali. Heidegger ho totiž neměl ve své třídě.
1: To je zvláštní. Nezmizel ještě jeden velociped?
2: Určitě ne.
1: Přece ten Němec neodjel uprostřed noci na velocipedu s chlapcem v náručí.
3: Třeba ten velociped měl zmást stopu. Dvojice ho někam ukryla a dál šla pěšky. Co říkáte,
1: Holmesi? Kdyby chtěli předstírat útěk na velocipedu, vypůjčili by si 2 vocne. Ještě bych se chtěl zeptat, přišel někdo navštívit chlapce během pondělí?
2: Pokud vím, ne.
1: Dostal nějaké dopisy?
2: Právě den před jeho zmizením dostal dopis od svého otce.
1: Jak víte, že dopis byl od vévody?
2: Na obálce byl vévodův erb.
1: A dostal chlapec někdy nějaký dopis od matky z Francie?
2: Pokud vím, nikdy.
1: Jistě chápete, kam svými otázkami mířím. Mladý Lord byl buď násilně unesen, nebo odešel z vlastní vůle. Musíme předpokládat, že zapůsobil nějaký vnější popud, který přiměl chlapce, aby v noci opustil školu. Návštěvy neměl, takže ten impuls musel přijít poštou. Matka mu nepsala, pouze otec. Měl mladý Lord k otci dobrý synovský vztah?
2: Jo, milost, vévoda není příliš citový člověk, ale choval se k synovi podle mého soudu vždycky pěkně.
1: A jaký vztah měl chlapec k matce? Měl jí víc rád než otce?
2: Ano, jistě.
1: A on se vám svěřil?
2: To ne, ale tajemník jeho milosti, pan Wilder, mi prozradil, že mladý pán velmi miloval svou matku.
1: Našel se u chlapce v pokoji ten poslední vévodův dopis?
2: Pokud vím, nenašel. Vzal si ho asi sebou.
3: Pánové, tady v jízdním řádu jsem našel dobré spojení do Mickletonu. Vlak odjíždí z Houstonského nádraží už za hodinu.
1: Výborně, Watsone, pojedeme.
2: Zavolám správce koleje, aby vás ubytoval. Budu rád, pánové, když budete bydlet přímo u nás, v budově našeho ústavu.
1: Rád bych se ještě dnes podíval do pokoje mladého Lorda a do pokoje toho učitele. Máte nějaké podrobnější mapy zdejšího okolí?
2: Ovšem, hned všecko zařídím. Račte, prosím, do mé pracovny. Tudy. A vidím, že mám návštěvu.
4: Dobrý den, pane Huxtable. Klaním se.
2: Omlouvám se, vaše milosti. Netušil jsem, nepředpokládal jsem. Dovolte, abych vám představil pana Sherlocka Holmese a doktora Watsona.
4: Těší mě, pánové.
3: Dobrý den, vaše milosti.
4: Já a můj tajemník pan Wilder jsme právě na odchodu. Naše vina, pane řediteli, neohlásili jsme se.
5: Pane Huxtable, dnes ráno jsem vás chtěl navštívit, abych překazil váš odjezd do Londýna. Už jsem vás nezastihl. Jeho milost totiž velmi překvapilo, že máte v úmyslu požádat pana Sherlocka Holmese, aby se případu ujal aniž byste se s námi poradil.
6: Jakmile, prosím, bylo jasné, pane tajemníku, že policejní pátrání ustrnulo...
5: Víte velmi dobře, že jeho milosti záleží na tom, aby se předešlo jakémukoliv veřejnému skandálu.
4: Souhlasím s panem Wilderem, pane Huxtable, měl jste se mnou poradit. Ale protože pan Holmes je už o celém případu informován, nemá smysl, abychom se připravili o jeho služby. Bude mi velkým potěšením, pane Holmesi, když přijmete mé pozvání na zámek Holderness.
1: Bude patrně nezbytné, pane vévodo, abych vás na zámku navštívil, ale pro mé pátrání bude užitečnější, když zůstaneme s doktorem Watsonem na místě té události.
4: Jak si přejete? Já i pan Wilder vám samozřejmě rádi poskytneme veškeré informace.
1: Promiňte, vaše milosti, mohu se vás zeptat, jestli máte nějaké podezření, nějaký názor na zmizení vašeho syna?
4: Ne, nemám.
1: Nerad bych se dotýkal pro vás jistě bolestných věcí. Nedomníváte se, že únos chlapce je v nějaké spojitosti s jeho matkou?
4: Nevím, myslím, že ne.
1: A jiné vysvětlení. Mladý lord byl pravděpodobně unesen kvůli výkupnému. Nedostal jste zatím žádnou žádost o peníze?
4: Ne, nedostal.
1: A ještě jednu otázku, vaše milosti. Bylo mi řečeno, že jste psal synovi právě v ten den, kdy v noci zmizel.
4: Ne, psal jsem mu den předtím. Ale v dopise rozhodně nebylo nic, co by mohlo syna přimět k odchodu ze školy.
1: Odeslal jste dopis osobně?
5: Jeho milost má velmi rozsáhlou korespondenci, pane Holmesi. Dopis ležel na psacím stole a já jsem jej spolu s jinými listy odeslal.
1: Víte jistě, že dopis pro pana syna v té zásilce byl?
5: Ano, všiml jsem si ho.
4: Doporučil jsem policii, aby zaměřila své pátrání i do jižní Francie. Nevěřím, že by vévodkyně inspirovala chlapců v útěk. Není ovšem vyloučeno, že to udělal o své vůli a že mu ten učitel němčiny při útěku pomáhal. Jinak považuji naši rozmluvu za ukončenou, pánové, prominou. Musím se vrátit na zámek.
2: Co vás napadá? Od večeře na vás čekám. Pojďte dál.
1: Konečně si zapálím. Na dýmku zatím nebyl čas.
2: Jak se vám líbil vévoda a jeho tajemníček?
1: Asi jako vám. Studená ryba.
2: Ten Wilder. Prosím vás, kolik mu může být? Sotva odrostlý kluk s mimořádnou dávkou drzosti.
1: Správně.
2: Co chcete podnikat zítra?
1: Nejdřív se podíváme na mapu. Ukažte. Tenhle případ se mi začíná zamlouvat.
2: Našel jste něco v pokoji studenta nebo učitele?
1: Jedině pod oknem stopy v trávě. Zatím nic víc. Předpokládám, že učitel a mladý lord odešli společně. Pravděpodobně.
2: Podívejte, tahle čára je hlavní silnice a tenhle obdélník je škola Priory. Kde právě jsme?
1: Správně. Když jsem teď byl venku, částečně jsem se zorientoval. Musíme se rozhodnout. Kudy šli? Napravo od školy nebo nalevo?
2: Spíš kudy jeli, Holmesi. Měli přece velocipéd.
1: No jistě. Moment. Za budovou školy je pole, vidíte? Rozdělené kamennými zítkami na malá políčka. To je pro útěk neschůdná cesta. Za to naproti školy je rovina. Vřesoviště, místy močál. Když se podíváte na moje boty, zjistíte, že jsem tam právě byl. Močálem vedou stezky, takže tam se dá projíždět i na bicyklu.
2: I v noci?
1: I v noci. Vždyť byl úplněk.
2: A...
1: Musíme se tam vrátit hned zítra ráno.
2: Jdu s vámi, samozřejmě.
1: Probudím vás, jakmile se rozední.
2: Za nejhorší vlastnost, kterou máte, Holmesi... Považuji to, že jste hned ráno čili jako rybička. Počkejte, zastavte se, jdete moc rychle.
1: No pojďte, pojďte.
2: Můj organismus se rozbíhá pomalu.
1: Tak, no dobrá. Projdeme celou tuhle mokřinu. Někde tu přece museli zůstat stopy. No pojďte, pojďte, už jste se probudil?
2: Vážený příteli, můj intelekt stoupá zároveň se stoupáním slunce na obloze. Tady vidím plátě, stopy kravských kopyt a ovčí trus.
1: Aspoň něco.
2: Takže, kam a kudy mám teď jít?
1: Rovně, směrem k těm stromům. Pro boha, Watsone, rovně probuďte se.
2: Počkejte, Holmesi, pojďte sem. Ano. Něco jsem našel. Tady jsou otisky pneumatik velocipédu.
1: Ano, ano. Ano, jsou to stopy velocipédu. Ale ne toho, který hledáme.
2: Jak to?
1: Znám 42 různých vzorků pneumatik, drahý příteli. To, co tady vidíme, je vzor pneumatiky Dunlop a má na plášti záplatu. Vidíte? Jenomže Heidegger měl nové pneumatiky značky Palmer a ty zanechávají podélné rýhy. Učitel matematiky mi Heideggerův bicykl popsal do detailu přesně. Čili tohle není Heideggerova stopa.
2: Možná, že to je stopa toho chlapce.
1: No pokud bychom prokázali, že mladý lord bicykl měl, to zatím nevíme. Fakt je, že stopu zanechal bicyklista jedoucí směrem od školy.
2: Nebo ke škole.
1: Ne, to právě ne, milý Watsone. Kolo, na kterém spočívá hlavní váha, to jest kolo zadní, zanechává hlubší otisky. Škoda, že je stopa tak krátká. Vidíte, tadyhle. Kousek dál už jí docela smazali otisky kravských kopyt.
2: Pojďme dál. Stopa přece musí pokračovat.
1: Zdá se, že jste se už úplně probral. Běžíte jako
2: ohlas. A je to tady.
1: Co pak?
2: Otisky pneumatika.
1: Podélné rýhy. Tohle je naprosto určitě otisk pneumatiky značky Palmer. Máte štěstí. Tenhle bicykl byl Heideggerův. Watsone? Gratuluji.
2: No, díky.
1: Půjdeme po stopě dál, vidíte? Tady jezdec zrychlil.
2: Jak to víte?
1: Protože otisky obou kol jsou stejně hluboké. Jezdec přenášel váhu na řídítka a to dělá jedině tehdy, když chce docílit co největší rychlost. A hleďme. Tady spadl z kola.
2: Ale stopy pokračují. Jel dál.
1: Nedařilo se mu. Tady znovu spadl. A dostal smyk. Vypadá to podivně. Vždyť je tu krev. Určitě se zranil.
2: Kravské šlápoty. Co když ho napadl bík?
1: Křoví je polámané. Pozor, stůj. Ano. Leží tu bicykl. Řidítka jsou zakrvácená, zdeformovaná. A pane bože, tušil jsem to. Chudák. Je to se vší pravděpodobností učitel Heidegger. Prohlédněte ho, doktore.
2: Lebka je rozražena nějakým tupým předmětem. Docela určitě to není zranění, které by vzniklo pádem na zem. Co teď chcete dělat, Holmesi?
1: Musíme nález oznámit policii a postarat se, aby tělo toho nešťastníka co nejdřív odvezli. Pak se vrátíme zpátky a začneme pátrat znova.
2: No pak má asi tohle ubožáka na svědomí. Mám hlad, Holmesi. Za chvíli bude tma, nechcete se vrátit? Ta komplikace s chudákem učitelem nás zdržela.
1: Počkejte ještě. A podívejte. Vidíte, stopy Dunlopu mizí. Dobytek je rozšlapal kopyty. Můžeme hádat. Jel majitel bicyklu k zámku Holderness a nebo odbočil cestou do osady, aby se tak dostal nepozorovaně na silnici?
2: Já bych volil druhou možnost. Už proto, že hned na kraji vesnice je hospoda, kde se možná něco dozvíme a kde nám hlavně dají něco k jídlu.
1: Dobře, jdeme. Zopakujeme si teď všechno, co víme. Tak tedy, chlapec opustil školu pravděpodobně z vlastní vůle. Nic nesvědčí zatím pro únos. Byl úplně oblečen. To znamená, že se na útěk připravil. Učitel němčiny odešel zřejmě narychlo bez ponožek v kabátě na holém těle.
2: To znamená, že nešli spolu.
1: Správně. Možná, že spozoroval žáků v útěk a chtěl ho přivést zpátky.
2: Souhlasím. Vzal si bicykl a když chlapce pronásledoval, stihla ho smrt. A zřejmě předpokládáte, že Hoch také odjel na bicyklu.
1: Ano. Učitel zemřel poměrně daleko od školy, po strašném úderu do hlavy, na který útočník vynaložil velkou sílu. Mladý lord takovou sílu nemá. Měl asi při svém útěku společníka. Ale nikde nejsou žádné stopy, nic. Jenom otisky pneumatik a kravských kopyt.
2: Na to můj rozum nestačí, Holmes.
1: Klid, vyřešili jsme horší záhady. Konečně materiálu máme spoustu. Jenom ho musíme srovnat.
2: No. A hospodu máme na dohled.
1: Jak pak se to tam jmenuje?
2: Moment, u bojovného kohouta. Zastavíme se tam, pojďte, vždyť jsme od rána nejedli.
1: V té mé teorii je některý závěr chybný. No sám říkáte, že není možné, aby se všecko událo. Tak, jak jsem říkal. Ale v čem ta chyba je?
3: Jo, Honzi.
1: Ale na něco jsem šlápl. Pomozte mi vstát.
3: No, ne, tak...
1: To je bolest, to je bolest.
3: No, ukažte. Kotník je v pořádku.
1: Myslíte?
3: No, asi namožená šlacha. Bolí? No, to je bolestivé. Až se vrátíme do školy, dám vám obklad. Chyťte se mě.
1: Ano, tak.
3: Těch pár kroků vás do hostince dopravím. No... Dobrý večer. Pane Hostinský, máte něco k jídlu?
7: Jo. Něco by tu bylo.
3: Máme hlad.
1: Jak se vám daří, pane Rubinhazy?
7: Odkud víte, jak se jmenuju?
1: Na vývěsním štítě stojí přece vaše jméno. A každý hned pozná, že jste majitel domu. Nemáte náhodou ve stáji nějaký poz?
7: Ten teda nemám.
1: Zranil jsem se. Nepostavím se pořádně na nohu.
7: Tak se na ní nestavte.
1: Já ale nemohu chodit.
7: No tak byste třeba mohl skákat.
1: Podívejte se, pane, jsem opravdu v nepříjemné situaci. Nevím, jak se o tu dostanu, za chvíli je tma.
7: To já taky nevím.
3: No přece nenecháte člověka v nouzi.
7: Klidně.
1: Jde o velmi důležitou věc, která spěchá. I za půjčení velocipedu bych dal 1 libru.
7: A kam chcete jet?
1: Na zámek Holderness. Mám pro pana vévodu zprávu o jeho ztraceném synovi, která velmi spěchá.
7: Vy o něm víte?
1: Nebudu se o tom šířit, ale mladý lord je v Liverpoolu. Mám tu zprávu z tajných pramenů.
3: Pan vévoda nás určitě rád uvidí.
7: Hleďte, já mám moc málo důvodu, abych vévodovi přál něco dobrýho. Sloužil jsem u něho jako kočí a on mě vyhodil na hodinu, když mě jeden prolhanej překupník obilí pomluvil. Ale stejně rád slyším, že mladýho pána viděli v Liverpoolu. Já vám teda pomůžu, abyste tu dobrou zprávu na zámek doručili.
1: Díky. Nejdřív bychom chtěli ale něco k jídlu. Půjčíte nám pak velociped?
7: Žádnej nemám.
1: Dám libru předem.
7: Nic takovýho nemám. Půjčím vám 2 koně a na těch do zámku dojedete.
1: Souhlasím. Zaplatíme předem, nebudeme šetřit. Promluvíme si po večeři.
7: Koně stejně ještě nejsou vokovaný.
1: Aha. V tomhle terénu kůň lehce podkovu ztratí, vidíte?
7: Jo, jo. Čeledina učedník se v kovárně flákají. Musím za nima.
1: Vy máte vlastní kovárnu?
7: No, v našem kraji to jinak nejde. Jo, a večeře nevaříme. Žena vám udělá jenom vajíčka.
3: Rádi počkáme.
1: Bocne. Myslím, že jsem na něco přišel. Ano, mám to. Pamatujete se na ty kravské šlápoty, co jsme dneska viděli?
3: Samozřejmě, viděli jsme je několikrát.
1: A teď si vzpomeňte, kolik krav jsme dneska na Břesovišti viděli.
3: Vůbec žádnou.
1: Správně, žádnou. Zatraceně, moc nezatraceně. Stopy vraha a mladého lorda neexistují, leda, že by oba jeli, no, na krávě. Chápete?
3: Ne.
1: Taková lesce nemohla vylíhnout v hlavě venkovského balíka. Vsadím se, že právě teď vracejí koním na kopita staré podkovy. Pojďte honem, podíváme se do kovárny.
3: Ale co váš kotník, vaše noha?
1: Ale příteli, nejsem si jistý, jestli mě kdy bolel. Kotník je v pořádku.
7: To je dobře. Koně vám nepůjčím. Nejde to, musíte na zámek pěšky. Vajíčka mi zaplaťte teď, hned musím k dobytku. Nemůžu tu nad váma stát.
3: No, máte tedy zvláštní představy o pohostinství?
7: Nemám rád cizí lidi v domě. Až dojíte, dáte se od hospody po silnici doleva, zámek najdete i pod mě. S Bohem!
1: Něco mě napadlo, Watsone. Stůjte. Vrátíme se.
3: Kam zase?
1: Do hostince. Ale sejdeme teď ze silnice a půjdeme Vřesovištěm. Najdeme si místečko za nějakým keřem naproti hospodě, odkud budeme dobře vidět, co se tam uvnitř děje. Pojďte. Opatrně, je to vlhko.
3: Teď jen, abyste si ten kotník opravdu...
1: K zemi.
3: Z toho bude do třídu. Rýma a kašel.
1: Tiše, tiše. Slyšíte?
3: Já ležím na něčem mokré.
1: Tiše. Někdo jede po silnici na bicyklu. To je Wilder. Viděl jste?
3: Ano. Byl nějak schvácený nebo vyděšený. Holmesi, mě na tom tajemníčkovi něco vadí. Ale už můžeme vstát?
1: Ano, pojďte. Přemístíme se. Opatrně tamhle. Do křoví proti hospodě. Tak, pozor.
3: Já?
1: Slyším, že z hospody vyjíždí nějaký povoz.
3: To byla přece brička. A koně, které nám původně chtěl hospodský půjčit a jede fofrem, někam spěchá, ale Wilder to nebyl.
1: Zatím tady zůstaneme. Vidím přímo na vrata hospody, ano. Co vaše místo? Už je to lepší?
3: V pořádku, Holmesi. Podívejte, Wilder nechal bicykl opřený o zeď a šel dovnitř. A co vy? Nechcete jít sem ke mně?
1: Proč?
3: No, tady je sucho.
1: Ani ne. Stejně už mám taky něco na kabátě. Pozor. Tiše. Zas někdo jde. Další tajemný návštěvník.
3: Mají v té putice schůzku. Výčep je na druhé straně. Tohle asi bude nějaká soukromá společnost. A teď rozsvítili.
1: Ano.
3: Páni.
1: Co?
3: Ukažte ten váš kabát.
1: Jděte, ps.
3: Už si tady nikde nelehejte.
1: Musím se na ty záhadné hosty podívat zblízka. Pojďte, pojďte. Tíše. Ještě moment. Máte zápalky?
3: Ano, samozřejmě.
1: Chtěl bych vidět pneumatiky Wilderova bicyklu. Škrtněte mi, prosím. Stačí. Dík.
3: Je to značka Dunlop, vidíte? To znamená, že tajemník byl také na vřesovišti. Jel na bicyklu?
1: Rychle. Podržte se zdi, já vám stoupnu na ramena, abych viděl, kdo s kým tam vlastně beseduje. Tak.
5: Pánové, lituji. K vévodovi vás nemohu pustit. Poslední zprávy ho velmi rozrušily. Včera jsme se dozvěděli od doktora Huxtable o tragické smrti toho učitele a vévoda se teď velmi obává o život svého syna. Nikoho nepřijímá.
1: Mýlíte se, pane Wildere, pan vévoda právě přichází. Dobrý den, vaše milosti.
8: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Přáli jste si se mnou mluvit?
5: Mějte ohledy, buďte struční, pánové.
1: Domnívám se, vaše milosti, že v nepřítomnosti pana Wildera bych mohl mluvit s větší otevřeností.
8: Pan Wilder je můj tajemník.
1: Vím.
5: Jestli si vaše milost přeje...
8: Ano, ano, bude lépe, když se vzdálíte. Jamesi.
5: Prosím.
8: Nože, co mi chcete povědět, pane Holmesi?
1: Vaše milosti, ředitel školy pan Huxtable ujistil mě i mého spolupracovníka doktora Watsona, že nabízíte 5 000 liber tomu, kdo vám sdělí místo pobytu vašeho syna.
8: Ano, tu odměnu jsem vyhlásil.
9: A 1 000 liber tomu, kdo uvede jméno jeho únosce.
8: Ano, ano, pánové.
1: V tom případě bych byl rád, kdybyste mi laskavě vystavil šek na 6 000 liber.
8: No, nežertujte, pane Holmesi. Tato záležitost je pro mě velice vážná.
1: Mluvím vážně. Odměnu jsem si zasloužil. Vím, kde je váš syn a znám osoby, které ho vězní.
8: A kde... kde je můj syn?
1: Je, či včera večer byl, v hospodě u bojovného kohouta, asi 2 míle od zdejšího zámku. Je vězněn v místnosti nad vchodem ve zvýšeném přízemí.
8: A kdo jsou viníci?
1: Viník jste vy, pane vévodo.
8: Ach, bože. Ach, co všechno víte, pane Holmesi.
1: Viděl jsem vás včera večer v hostinském pokoji pohromadě s vaším tajemníkem a synem Arturem. Bylo něco málo po 8 hodině.
8: Ví o tom ještě někdo? Kromě vašeho přítele.
1: S nikým jsme o tom nemluvili.
8: Když jsem vyhlašoval odměnu, byl jsem zdrcený nad zmizením Artura a netušil jsem, k jakému nešťastnému zvratu dojde. Dodržím slovo. Vystavím vám šek. Pane Holmesi, vy a váš přítel jistě umíte zachovat tajemství.
1: Nerozumím vám, vaše milosti.
8: Budu mluvit otevřeně. Zatím o té věci víte pouze vy dva a není třeba, aby se zpráva šířila dál. Myslím, že vám dlužím 12 000 liber, že ano?
1: Tak tu poslední větu jsem neslyšel, pane vévodo. Obávám se, že tak snadno se té záležitosti nemůžete zbavit. Učitel Heidegger byl zavražděn.
8: Ale o tom přece James nic nevěděl.
1: Myslíte, pana tajemníka?
8: Ano. Ten skutek má na svědomí padouch, kterého si James vzal na neštěstí jako pomocníka.
1: Jakmile se člověk propůjčí ke zločinu, bere na sebe zodpovědnost i za jiné zločiny, které z toho vzejdou. Nikdy jsem nekryl vraha.
9: Dovolím si upozornit, že já zrovna jako pan Sherlock Holmes o nezákonném činu mlčet nebudu.
8: Člověk nemůže být souzen pro vraždu, při které nebyl přítomen a ke které nenaváděl. Pochopte, jakmile se James dozvěděl, co se s učitelem stalo, okamžitě se mi ke všemu přiznal a nervově se zhroutil. Pane Holmes, vy musíte Jamese zachránit.
1: Pane vévodo, jsem ochoten vám pomoci, ale musím znát všechny okolnosti. Nemusíte se obávat, vím dobře, že váš tajemník pan Wilder není vrah. A neraďte mě podceňovat. Není tak snadné přede mnou uprchnout. Na můj příkaz policie v Chesterfieldu včera večer v 11 hodin zatkla hospodského Rubina Hayse. Dnes časně ráno mi to potvrdili telegraficky. Ujížděl v bričce s čerstvě okovanými koňmi.
8: Obdivuji vás, jste zaslouženě detektiv světového jména.
1: Díky.
8: Teď jen doufám, že nebude svádět ten padouch vinu na Jamese. Je to můj syn, pane Holmesi.
1: Tak? Přiznávám, že je to pro mě novina. Musím vás požádat o bližší vysvětlení.
8: Nebudu před vámi nic tajit. James je můj nemanželský syn. Jamesovu matku jsem miloval. Byla to krásná venkovská dívka, ale odmítla mě, protože nerovný sňatek by ohrozil mou kariéru. Když pak zemřel, dal jsem Jamesovi nejlepší vzdělání. A pak jsem ho nechal u sebe jako tajemníka. On se o svém původu dozvěděl a stále mi hrozil, že mě na veřejnosti zostudí, pokud mu nezaručím všechna dědická práva. K mé legitimní manželce a k mému legitimnímu synovi se choval velmi nesnášenlivě. Způsobil řadu rodinných nepříjemností. Až moje žena, jak jistě víte, odjela na delší dobu do Francie. Syna Artura jsem radši předal do bezpečí na školu doktora Huxtable. Bál jsem se, aby mu James nějak neublížoval.
1: A proč jste Jamese neposlal do zaměstnání v jiném kraji?
8: Nevím, nevěděl jsem si rady. Snad jsem v něm pořád viděl jeho nešťastnou matku. James se seznámil s Hayesem. A když se rozhodl, že Artura unese, použil Hayesovi služby. Chtěl na něm, aby hostinský držel hocha několik dní pod zámkem ve své hospodě. Vzpomínáte si, že jsem Arturovi právě ten poslední den psal? James můj dopis otevřel a vložil tam lístek se vzkazem, že by se s ním ráda sešla jeho matka. Že na něj bude večer čekat muž s koněm na vřesovišti nedaleko školy. Artur na schůzku přišel, našel tam Hayese, který přijel na koni a druhého přivedl pro Artura. James je skrytě následoval na bicyklu. Pak ale Hayes zjistil, že je pronásleduje učitel Heidegger také na bicyklu. Došlo k zápasu, při kterém Hayes učitele zabil nebo těžce zradil a pak rychle ujel s Arturem do hospody. Pečuje tam o něho jeho žena.
9: A proč vlastně James Wilder zorganizoval ten únos?
8: Ze žárlivosti, z nenávisti. Chtěl prý se mnou uzavřít dohodu, že Artura vrátí, když napíšu závěť v jeho, tedy v Jamesův prospěch.
1: Chtěl vydírat.
8: Ano, ale jeho plány ztroskotaly, jakmile jste našli mrtvého učitele. James mě zapřísahal, abych ještě 3 dny zachoval mlčení, abych poskytnul jeho společníkovi příležitost zachránit si život. A nakonec jsem, jako vždycky, jeho prosbám vyhověl. James dojel včera večer za Hayesem, aby ho varoval a poskytl mu prostředky k útěku. Já jsem včera večer spěchal do hostince, abych Artura utěšil. Je přirozeně v těžkém duševním rozpoložení. Ale poněvadž jsem dal Jamesovi slovo, musel jsem souhlasit, aby Arthur ještě aspoň do zítřka zůstal v Hayesově hospodě. A nebylo možné oznámit policii, kde chlapec je. A neudat přitom vraha učitele, chápete?
1: Především vás musím upozornit, pane vévodo, že jste jednal proti zákonům.

0: Jinak s mou schovývavostí nepočítejte.
1: Ano, pojedu pro Artura okamžitě.
0: Hejs je vrah. Je v rukou policie a čeká ho šibenice. Co před soudem prozradí, nevím. Jestli bude svalovat vinu na Jamese, nemohu předvídat. Policie se patrně domnívá, že Hejs unesl chlapce sám proto, že vás chtěl vydírat. Nemám důvod upozorňovat policii, že se má na případ dívat jinak.
1: Och, máte mou vděčnost, pane Holmesi.
0: Ale před další přítomností Jamese Wildera ve vaší rodině vás, pane Vévodo, varuji. Důrazně varuji.
1: S důvěrou ve vaši diskrétnost vám chci říct, že už je všecko zařízeno. Že James zítra odjíždí. Navždy odjíždí do Austrálie.
2: Dovolte mi podotknout, že přítomnost matky by měla dobrý vliv na nervový stav chlapce.
1: I to jsem zařídil. Dnes ráno jsem napsal vévodkyni, že se Jamesových provokací už nemusí obávat a že bych byl rád, kdyby se k nám vrátila.
0: Výborně. Ale ještě maličkost. Potřebuji, pane vévodo, vysvětlit jednu drobnost. Hospodský okoval koně podkovami, které zanechávají stopy kravských kopyt. Poradil mu ten neobvyklý a inteligentní úskok James Wilder?
1: Podkovy? Stopy pokravských kopyt? Mám takové podkovy jako muzeální kousek. Tady ve vitrině, račte se podívat.
2: Zajímavé.
1: Byly nalezeny v hradebním příkopu. Koňské podkovy jsou vykovány do tvaru kravských kopyt, aby svedly ze stopy pro následovatele. Patřili podle všeho nějakému z loupeživých rytířů, kteří ve středověku sídlili tady, na zámku.
2: A James o nich samozřejmě věděl.
1: Ano, jistě.
0: A co jim říkáte, Watsone?
2: Jsou ještě trochu zašpiněné docela čerstvým blátem. Hejs je asi teprve včera koním sundal.
0: Tak vidím. Vynašli je ve středověku. Dík za poučení, vaše milosti. Je to druhý nejzajímavější předmět, který jsem zde spatřil. Doktore Watsone, rozloučíme se, abychom pana vévodu nezdržovali v cestě za synem. Poroučíme se.
3: Tak skončil jeden z prvních případů, které můj přítel, nejlepší detektiv všech dob, vyřešil po svém dalším pobytu v cizině. Domnívám se, že vám nemusím vysvětlovat, který byl ten první, nejzajímavější předmět, který Holmes na zámku zaujal. Pochopili jste? Nebo ne? První byl přece šek. Šek na plných 6 000 liber.

Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každý pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaje pozor, aby si nepřekousl jazyka.

jazyk. Tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chloubato Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou, u jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel jsi, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne. Ale to by byla příležitost. K čemu pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. Obrátil k ní hlavu. Tejden, řekl smutně, myslel jsem, že tady budu tak, tejden. 10 dní, řekla prosepně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal si 10 dní. Beránek? Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hele, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archivu? Zajisté, můj kapitáne. No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout, brknu do garáží. Neblbni, nech mě domluvit, sakra. Dobře, takže Štěpkovice archiv. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek. No tak o té jsem neslyšel. Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky. Máme se jet mrknout i tam? To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď. Kdy? Za 10 dní. Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici. Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat. No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomě. Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička? Zmije. Naschledanou, můj kapitáne. Za 10 dní! Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek podruhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtal.

0: Výborná kněžna Mechlínská trpěla tasemnící. Nebylo doposud jisto, zda v těle tohoto anděla usídila se tasemnice dlouhočlenná nebo tasemnice bezbraná. Druh vyjde najevo, až opustí kněžnu. Horší bylo, že zámecký léchař Melichar doposud nesebral všech pět dohromady, aby kněžně třeba francouzsky vysvětlil, čím její jasnost trpí. Jak to má říci tomuto andělu s jemnými aristokratickými ručkami, které nikdy si nerozvázaly ani střevíce, které byly proto aristokratické, poněvadž nikdy nic nedělali. Kněžna pocházela z čisté anglosaské rodiny, byla nesmírně dlouhá, měla zrzavé vlasy, byla bledá, ale dokonalý anděl, neboť založila špitál pro čtyři knížecí služebníky, kteří se vyznamenali poctivostí v knížecích službách a byli by z nedostatečné penze umřeli hlady. Výtečná kněžna založila tedy pro ně útulek, ve kterém bydleli nyní čtyři starci, odění ve špitálnickou uniformu, jež se skládala z hrozného pláště z bílého sukna se sítě modrým límcem. Říkalo se také, že vzadu na kalhotách z červeného sukna mají vyšitý knížecí erb. To však nebylo pravda. Knížecí erb měli jen na placaté čepici s růžovým štítkem. Kdykoliv se tito starci objevili na vsi, dostávali děti psotník. Andělská kněžna bývala též často dole ve vsi a podělovala chudé děti růžemi. Vedena svým jemným srdcem, nepřestávala nikdy na jednom dobrodiní a když jednou jisté chudé ženě, která slehla, poslala kytici krásných orchidejí, bylo jisto, že při příležitosti pošle zas nějaké orchideje dolů do vsi. Celé okolí znalo její dobročinnost. Když umírala stará bezubá podruhyně Pešlová ve dvoře, kněžna jí poslala 5 kilogramů vlašských ořechů. Jak Pešlová spatřila lokaje a ořechy, škytla a bylo po ní. Jindy umínila si, že obdaruje nějak zvláště pasáka Tondu, který pásl obecní svině. Poslala pro něho 2 lokaje, kteří si mohli nohy uběhat, než ho chytili. Konečně ho lapili, přivlekli za hrozného řebu na zámek, kdež ho umili a paní kněžna darovala mu škatulku barviček k malování. Tonda 3 barvičky snědl, ale ostatní zahodil, protože mu nechutnali. Jednou slyšela paní kněžna, že v pastušce je starý klabec ve velké bídě i poslala mu celý ananas. Klabec ananas prodal za kořalku u žida, ale to nijak srdce kněžny neodvrátilo od konání dobra. Naopak, když průtrž mračen strhla dole u body 2 domky, poslala lokaje k lidem bez přístřeší se 2 mísami jahod se smetanou. Když zemřel zvoník, nelenila a poslala jeho ženě krabičku s cukrovým s pravými italskými svěženkami, aby ubohou ženu osvěžili. Nebylo nikoho, kdo by ze zámku odešel s prázdnem. Byla zkrátka anděl. Ano, ano, anděl, ale nyní bohužel anděl s tasemnicí. Jak jí to mám jen říci, přemýšlel zoufale doktor Melichar, když se ptala výborná kněžna, zda je stav její vážný. O nikoliv jasnosti, pravil lékař. Jedná se jen o indispozici nepříliš důležitou. Ráčila jste si jasnosti někdy všimnoutí rybníků, na nich splývají a po hladině se vznášejí květy leknínů, třeba rybníků v zámeckém parku. Pak tam vylovíme ploštěnky, zvláštní druh, pratyp hlístů plochých. Plathelmintches. Kněžna se na něho dívala vyjeveně. Ano, hlístů plochých, které můžeme nazvat i parenchymatické. Hlístové ploší dělí se na 3 řády. Na cestodes, trematodes a turbelaria. Jsou to roztomilí tvorové, kteří vyvolují si sídlo leckdes. A to jako tasemnice, motolice i ploštěnky. Kdyby jasnost ráčila snad se projít k zámeckému rybníčku, uzřela by tam, jak jsem již podotkl, původní formy svého cizopasníka. Výtečná kněžna nechápala, neboť ve své nevinnosti nemohla znáti, co je tasemnice. Nerozumím vám dobře, milý doktore. Vaše jasnosti, pravil doktor osvěžen nevinností kněžny, račte povážit, že v kruzích aristokratických výhradně se tasemnice vyskytují. Ano, znal jsem hrabata, knížata, ba i jednoho vévodu, kteří měli též potěšení chovat i tasemnici jako vaše jasnost. A vyšla pak po náležitém ošetřování krásně ven. Jak to ven? Tázala se nevinná kněžna. Doktor odkašlal, tedy čistým vše čisté, pravil povznešeně. Odešla stejně, jako odcházejí vzácné paštičky štrásburské. Odešla s obsahem žaludečním, sledována v případě vévody jemnou pastétou ze sluky a říčních raků. Ano, znám případy, že i kardinálové měli tasemnici a sledovali její procházku z těla s modlitební knihou v ruce. Jistý evropský panovník chová v sobě rok co rok tasemnici, která se těší neobyčejné poctě obyvatelstva. Ano, urážka tasemnice je tam stíhána jako urážka veličenstva vaší jasnosti. Kvůli zjištění, že tasemnice skutečně odešla z těla vaší jasnosti, podám ještě určité informace vašim komorným. Když doktor odešel, dala si výborná kněžna zavolati svého zpovědníka. Důstojný otče, pravila v hluboké úctě, mám tasemnici. Zpovědník, holohlavý dědek, spráskl ruce.
1: Není možná, nikoliv kněžno, jste učiněná nevinnost, vy spíše růže než tasemnicí. Máte-li však přece kněžno tasemnicí, pak jest seslána od Boha, aby vás zkoušel. Důvěřujte v Boží milost, nekonečnou dobrotu a bude po tasemnici. Bůh ráčil vás navštívit i křížem své lásky a Bůh vás také zprostí zkoušky.
0: Slyšela jsem, důstojný oče, že i kardinálové měli tasemnici.
1: I arcibiskupové a papežové, kněžno. Svatý Jan s ní zápasil na poušti a papež Jan 13. stěhoval ji do Avignonu. Ona jest odznakem trpělivosti a stojí o ní psáno, že se vyhýbá hříšníkům.
0: Tasemnice vyváděla v těle dobré kněžny své divy. Konečně za 14 dní ocitla se tasemnice v elegantní sklenici s lihem. Byla to tasemnice dlouhočlená, jak konstatoval doktor. Kněžna byla na její délku hrdá, neboť dle té délky musel jí Bůh velmi, velmi milovati. A opět mohla nyní konati dobré skutky, jež zanedbávala poslední čas v boji s tasemnicí. Odebrala se tedy opět jednoho dne do vsi. Jela kočárem a pozorovala bedlivě okolí. Pak zastavila před starostou a ptala se ho, není-li ve vsi někdo churav. Řekl jí, že Matějů, starý výminkář v čísle 132. Kněžna dala se lokajem poptat, co mu schází. Lokaj jí tlumočil, že Matějů má tasemnici. Tato zvěst účinkovala na kněžnu velmi krutě. Bylo by možno, aby praobyčejný člověk, jako je výmínkář Matějů, měl také tasemnici, která je údělem duší vznešených? Doma klekla kněžna v kapli a volala. Můj Bože, jest to možno, je to možno. A od toho dne výtečná kněžna chřadla. Její zlaté srdce dotlouklo a před smrtí odkázala školním dítkám svou tasemnici naloženou v lihu a nejstaršímu služebníku na panství lahvičku drahé voňavky. Rozkázala též, aby ve výroční den její smrti byly všechny chudé děti v obci pod zámkem obdarovány angreštem, aby chudině bylo dovoleno ve výroční den její smrti volně sbírat v knížecích lesích jahody a houby, a tak skonala výtečná ta kněžna právě 3. ledna. Dej jí Bůh lehké odpočinutí, ale jak to bude s angreštem, s jahodami a houbami v den jejího úmrtí 3. ledna, to nemohu říci.

0: Psal se rok 1895. V pralese rovníkové západní Afriky, něco přes kilometr od moře, žila tlupa opic. Bylo jich asi 70 a tvořili 8 rodin. Nesporným vůdcem této tlupy byl kerčak, obrovský a hlavně prchlivý gorilý samec. Kala byla matkou jedné z rodin. Otcem té rodiny byl Tublat. Kala byla něžná a starostlivá máma, která pečovala o všechny své děti a hlavně o to nejmladší z nich, vlastně ještě novorozeně. Ve dne v noci ho k sobě úzkostlivě tiskla. Jednoho hrozného dne se nad pralesem rozpoutala tropická bouře. Nejstrašnější, jakou kdy naše opice zažily. Temný prales se celý rozsvěcoval oslnivými blesky, do toho burácel ohlušující rachot hromů a stromy, rostliny i zvířata bičoval prudký déšť. Hromy a blesky gorilího samce kerčaka pokaždé vyváděly z míry a pokud to někdy trvalo dlouho, jeho prchlivost ho docela ovládla. Přesně to se stalo i tentokrát. Mohutný opičák se dal do divokého řevu a ostatní gorily se rozprchly na všechny strany. Byla mezi nimi i Kala, která se bála, aby na kerčakovo běsnění nedoplatilo její novorozeňátko. Jak nejrychleji dovedla, přehupovala se pomocí jedné ruky z větve na větev, přičemž druhou rukou svírala a tiskla k sobě to své maličké. Jenže v okamžiku, kdy Kala takhle dorazila až na samotný vrcholek jednoho ze stromů, stalo se něco hrozného. Chtěla se právě chytit takové silné haluze porostlé mechem, která byla od toho liáku celá kluská. Kale ujela ruka a ona se zřítila o dobrých 20 metrů níž. S největším úsilím se jí volnou rukou podařilo uchopit jinou větev, jenže prudkost jejího pádu způsobila, že se jí mládě z druhé ruky vysmeklo. Opičátko prolétlo vzduchem a s žuchnutím dopadlo na zem. Kala, které se zmocnila panika, se vrhla dolů pod strom, kde teď mládě leželo. Zvedla je, přivinula si je k hrudi a tehdy poznala, že její mládě nedýchá. Její nejmladší děťátko zemřelo. Dala se do žalostného skučení a nepouštěla mládě z náručí. Ještě velmi dlouho se pak zmatená a zoufalá Kala nedokázala se svým opičátkem rozloučit a nosila je všude sebou. Řadu týdnů před touto událostí se John Clayton s manželkou Alicí na svém panství ve Skotsku chystali na cestu do Afriky. John byl úředníkem ve službách anglické vlády a dostal za úkol vyšetřit nějaké záležitosti v jedné z tehdejších britských kolonií v západní Africe. V den odjezdu se John s Alicí rozloučili s Johnovým otcem, starým lordem Greystrokem, který také žil na jejich panství.
1: Doufám, otče, že za rok se tu opět ve zdraví setkáme.
2: Ano, synu, bude to pro mě krušný rok, ale nějak se s tím vyrovnám. Šťastnou cestu. Alice, já vím, že se mi budeš o syna dobře starat. Jen dávej pozor, ať netropí žádné hlouposti.
3: To víte, že budu, otče. Dávala jsem na něj pozor tady ve Skotsku, tak proč by tomu mělo být v Africe jinak?
0: John s Alicí nasedli do kočáru, který měl namířeno k přístavu a splynuli s šedým mlhavým večerem. V přístavu nastoupili na malý parník a nedlouho poté lodní siréna ohlásila vyplutí. Plavba probíhala nadmíru hladce. Počasí jim přálo a moře bylo klidné. Když se však již pomalu blížili k cíli, změnilo se počasí k horšímu. Rozpoutala se bouře a v září jejich blesků dostávalo všechno nevlídnou, hrozivou podobu. A byla to ta samá tropická bouře, která způsobila, že gorilí samice Kala přišla o své novorozeně. Loď se vůbec nedala ovládat a nakonec se s ohlušujícím praskotem roztříštila o skaliska. Ten strašný rámus se také Johnovi vybavil v první chvíli poté, co se probral z bezvědomí. Vichr se už utišil a moře bylo zase klidné jako prve. John se rozhlédl kolem sebe a poznal, že leží na jakési pláži. V zápětí mu blesklo hlavou.
1: Alice, kde pak je Alice?
4: Alice! Alice!
0: Tu se kousek za ním ozvalo slabonké zasténání. Otočil se a spatřil svou ženu. Vstyčil se a rozběhl se k ní s voláním.
4: Alice, jsme naživu. Jsi v pořádku?
3: Celé tělo mě bolí. Jsem celá polámaná. Ale snad se dokážu postavit.
4: Ukaž, jak ti to půjde. Opři se o mě. Zkusíme se dostat tamhle k těm stromům.
0: S vypětím sil se oba dopotáceli na kraj pralesa. Tam John manželku uložil do stínu pod stromy. Neměli ponětí, kde se ocitli, věděli však, že se budou muset snažit přežít. Ze dřeva, které moře vyvrhlo na břeh po stroskotání jejich lodi, zbudoval John chatrč. V noci slyšeli, jak se kolem ní potulují šelmy a lidoopy. Jejich přístřešek jim naštěstí poskytoval dostatečnou ochranu. Co si počnou dál, ovšem John s Alicí nevěděli. Alice se s obavou v hlase zeptala.
3: Co myslíš, Johne? Dokážeme se odsud vůbec někdy dostat?
4: Naši lidé v Africe nás čekají. Určitě se nás vydají hledat. Do té doby budeme muset zůstat tady a dělat, co se dá, jen abychom přežili.
0: Alice trávila dny tím, že sbírala v pralese jedlé plody, zatímco John kromě jiných prací psal deník. Za nějaký čas Alice zjistila, že bude mít děťátko a o několik měsíců později se stala maminkou. Narodil se jí chlapec. Porod trval dlouho a byl vyčerpávající. Alici se udělalo zle a dostala horečku, která neustupovala. Proležela celé dny a noci v posteli, celá zalitá potem. Cloumala jí zimnice, která jí zatemnila mysl tak, že nakonec ani nevěděla, kde vlastně je. Bylo jí čím dál hůř, až jednoho dne, několik měsíců po narození svého synáčka, zemřela. John propadl zoufalství. Déle než hodinu seděl u jejího lůžka, hladil jí ruku a tiše plakal. Až když zaslechl, jak jejich synek křičí hlady, uvědomil si John, že se o něho musí postarat. Vstal, aby dítě nakrmil, ale v tom za sebou zaslechl jakýsi podivný hluk. Zděšeně se otočil a spatřil, že ve dveřích jejich chatrče stojí obrovská gorila. Zvíře zavrčelo a s výhružně vyceněnými tesáky se kolébavě pustilo směrem k Johnovi. Byl to prchlivý vůdce gorilí smečky Kerčak. John o dva kroky ustoupil a sáhl po pušce, která ležela na stole, jenže už bylo pozdě. Rozběsněný lidop se na něho vrhl. John upadl, ještě jednou se pokusil vstát a dosáhnout na stůl, ale Kerčak mu jediným máchnutím pravé paže zasadil strašlivou ránu. John znovu upadl a přitom temenem hlavy narazil na roh postele. Z otevřené rány mu vytryskla krev. Postavit už se John nedokázal a o pár minut později byl mrtvý. Kerčak se sklidnil a v zápětí se pustil do očichávání Johnova těla a oděvu. Do chatrče se opatrně přikradlo několik dalších opic. Kala s Tublatem byli mezi nimi. Kala pořád ještě truchlila nad smrtí svého novorozeněte, jeho štělíčko dosud nosila sebou. Najednou se k opicím donesly zvuky, které neznali. Hlavy všech se obrátily k rohu místnosti, odkud ty zvuky vycházely. Kala zaváhala jen okamžik. Potom upustila vlastní mrtvé mládě na podlahu, skokem se octla u postýlky a chňapla bělounkého hošička, který tu ležel. Byl doopravdy moc bílý a neměl vůbec žádnou srst, ale byl živý. Kala si chlapečka přivinula k hrudi a vyrazila ven z chatrče. Ostatní opice za ní. Tak našla Kala náhradu za své vlastní miminko. Měsíce plynuly a gorilí rodiče Kala s Tublatem se o chlapečka starali s láskou a péčí. Krmili a opatrovali Tarzana a chránili ho před šelmami i všemi ostatními nástrahami pralesního života. Když Tarzan povyrostl, naučil se s nimi domlouvat jejich opičí řečí a vycvičil se i v přehupování ze stromu na strom s pomocí popínavých lian. Tarzan se ve všem hodně podobal ostatním opičím dětem. Rád si hrál a škádlil Kalu i Tublata, ale ze všeho nejradši dováděl s kamarády. Jednoho dne, když bylo Tarzanovi asi 10 let, hrál si zrovna v pralese s jedním z bratránků. Dlouho spolu skotačili a žvatlali, až se ocitli na břehu řeky. Jelikož měli žízeň a zachtělo se jim napít se vody, spustili se na kolena do písku. Sklonili se k hladině. Tarzanův bratránek se hned dal do pití, ale Tarzan se zarazil. Sotva se naklonil nad hladinu, spatřil tu v čisté vodě vlastně poprvé v životě odraz své tváře. A ten pohled ho ohromil. Vůbec se nepodobal ostatním členům své rodiny. Ti byli všichni hnědí, měli veliké čenichy a široké dlamy, zatímco on byl bílý, čumáček měl docela malinký a pod ním úzonkou tlamičku. Tehdy Tarzana poprvé napadlo, že je jiný než otec s matkou i než všechny ostatní opice. Na dlouhé úvahy ovšem neměl moc času. Ani on, ani jeho bratránek si prve nevšimli, že je spoza křoví za jejich zády sleduje velikánský černý levárt. Šelma se dala do pohybu a přikrádala se čím dál blíž. Když se levhart ocitl těsně u Tarzana a jeho bratránka, napjal všechny svaly, příšerně zařval a vymrštil se. Tarzan se blesku rychle vzpamatoval. Bez přemýšlení se vrhl po hlavě do vody a ovlásek tak unikl tesákům šelmy ostrými jako břitvy. Tarzanův bratránek takové štěstí neměl. Byl tak zabraný do pití, že levharta vůbec neslyšel. Černá obluda se gorile zahryzla do hrdla a nepustila, dokud nebyla její oběť mrtvá. Tarzan byl stuhlý hrůzou, ale stačil si uvědomit, že ho zachrání jedině zůstane-li ve vodě a tudy z toho hrozného místa co nejrychleji zmizí. Tahle úvaha mu zabrala jen docela malou chvilku a než se nadál, splýval po hladině a poprvé v životě plaval. Léta plynula. Tarzan se rád pouštěl na toulky pralesem. Když mu bylo asi 16, zatoulal se jednou k místu, kde do té doby ještě nikdy nebyl. Pralesní porost tu byl zvlášť hustý. Tarzan cítil, že tohle místo je jaksi jiné než všechna, která znal. Zvědavost v něm zvítězila a on se těmi bujnými křovisky prodíral, až narazil na dřevěnou stěnu. Začal ji zkoumat a ohmatávat, v tom mu zeď na jednom místě povolila pod rukama. Byly to dveře. Tarzan se do nich opřel celou svou vahou, takže se nakonec pomalu, ale jistě s vrzáním a skřípotem otevřeli. Tarzan se jimi s krajní obezřetností prosmykl dovnitř a rozhlédl se kolem sebe. Nic podobného dosud nikdy nespatřil. Nebyly tu žádné stromy ani jiné rostliny. Za to tu z jakýchsi dřevěných tyčí visela spousta divných věcí. Nebyla tu ani modrá obloha, ani slunce a přece tady bylo tolik světla, že uvnitř bylo vidět. Když se Tarzan odvážil postoupit o kousek dál, šlápl na jakýsi blištivý předmět. Zvedl ho a snažil se uhádnout, co to je. Pohrával si s tou věcí tak dlouho, až se otevřela. Tarzan hleděl na dvojici tváří podobných té tváři, kterou tehdy před lety spatřil na vodní hladině, k níž se sklonil, aby uhasil žízeň. Odložil tu věc, můžeme si domyslet, že to byl medailonek, stranou a sáhl po jiné. Obrátil ji v dlani, podíval se a zjistil, že odtud na něj hledí jeho vlastní obličej. Samým leknutím ten předmět upustil. Pak si všiml čehosi, co sice mělo čtyři nohy, ale ani se nehnulo. Byly na tom položené další dvě věci, taky úplně neznámé. Vzal jednu z nich do ruky a v zápětí ucítil ostrou bolest. Když se na ruku podíval, zjistil, že mu z ní teče krev. Znovu tu věc sebral, přitiskl si ji ke kůži a poznal, že je pořádně ostrá. Vrátil nůž zpátky na stůl a zvedl ten druhý předmět. Pozorně ho zkoumal, očichal ho a nakonec ho odhodil. Po dopadu na zem šla z té věci strašlivá ohlušující rána. Tarzana to hrozně vyděsilo. Honem popadl nůž a vzal nohy na ramena. Srdce mu přestalo divoce bušit až pohodné chvíli venku před chatrčí. Příliš času na uklidnění ale neměl. Výstřel z revolveru probudil Bolgana, obrovitého gorilího samce, který poustevničil docela sám v tomhle koutě pralesa. Teď se ho zmocnila zuřivost nad tím, že ho někdo vyrušil ze spaní a tak bez dalšího otálení vyrazil. S mohutnými záběry svalnatých paží se přenášel ze stromu na strom a zanedlouho dorazil na místo, odkud se k němu donesl ten hluk. Tam pak nalezl Tarzana, jak se pod stromem vzpamatovává z toho děsivého zážitku. Lidoob se nezatěžoval úvahami a hned zaútočil. Tarzan se statečně bránil, ale proti Bolganovi neměl žádnou šanci. Pral se, jak dovedl, a přitom se snažil přivolat na pomoc svou opičí rodinu. Na Tarzana dopadala rána za ranou, takže bolestí pomalu začal ztrácet vědomí. Nakonec se mu nějak podařilo chňapnout po noži, který ještě pořád ležel pod stromem. Když se pak na něj rozuřený opičák znovu vrhl, vrazil mu Tarzan nůž hluboko do těla. Bolgan padl jako podťatý a bylo po něm. Bolest a vysílení Tarzana přemohli a on omdlel. Naštěstí se předtím jeho křik donesl až ke kale, která se přiřítila na místo zápasu. Tam našla svého nalezeného synka. Tiše sténal a tělo měl celé pokryté škrábanci a ranami. Kala Tarzana vzala do náručí a odnesla ho do bezpečí. Ošetřovala mu rány, krmila ho a ani na vteřinu ho přitom nespouštěla z očí. Takhle to šlo několik týdnů, snad dva měsíce. Nejdřív na tom byl Tarzan hodně zle, ale brzy se zotavil a později se uzdravil docela. Sotva pocítil, že už to zvládne, vypravil se Tarzan zpátky k chatrči. A pak se tam vracel čím dál častěji. Cosi neviditelného ho k tomu místu velice silně vábilo. Nutilo ho to, aby se tam vydával znovu a znovu, přestože nechápal, proč to dělá. Jednou Tarzan právě seděl v chatrči a šťoural se v jedné z těch věcí plné obrázků a podivných značek, kterým nerozuměl. Po chvíli sem z hlubin pralesa zalehly jakési prapodivné zvuky. Tarzan zadržel dech a nastražil uši. Vřískot opic mu napověděl, že se děje něco vážného. Odložil knihu a pustil se korunami stromů do pralesa. Opičí vřískání se ozývalo čím dál blíž a o pár chvilek později už spatřil, co zvířata tak vyděsilo. Z odlehlé vesnice vnitru pralesa se sem do gorilího ráje vypravila na lov skupinka domorodců vyzbrojených šípy a foukačkami. Tarzan i hned začal zkušeným zrakem pátrat po rodičích. Mezi lidoopy nezahlédl Tublata, kterému se asi podařilo uprchnout, Kalu však viděl. Třásla se strachy v koruně jednoho z nejvyšších stromů a doufala, že tam si jí domorodci nevšimnou. Byli to ale zkušení lovci a jeden z nich jí zpozoroval. Napěl luk a zamířil. Tarzan to postřehl a se srdcerivným výkřikem se vrhl směrem k lovci, jenže bylo příliš pozdě. Šíp zasvištěl vzduchem a smrtelně zraněná kala se zřítila na zem. Sotva domorodci spatřili Tarzana, dali se na zběsilý úprk do pralesa. Tarzan si jich ale nevšímal. Doběhl na místo, kam dopadla jeho opičí máma. Pokoušel se jí naplnit nozdry proudem vlastního dechu a ohlížel se po nějaké vodě, kterou by jí napojil. Všechno marně. Kala zůstávala ležet bez hnutí a nakonec Tarzan poznal, že je mrtvá. Zmocnil se ho strašlivý hněv a zármutek. S bědováním a divokými skřeky páděl pryč do jiného koutu pralesa. Asi 4 roky poté, to bylo Tarzanovi kolem 20 let, dorazila do oblasti, kde žil se svou opičí tlupou výprava britských cestovatelů. Její členové přijali z Anglie do Afriky, aby tu zkoumali rostliny a život místních zvířat a počítali i s tím, že některé exempláře si odvezou domů. Vedoucím té expedice byl belgický kapitán, který se jmenoval Philip de Arnott. Po prvních dnech na pobřeží, v jejichž průběhu si výprava zbudovala tábor, se de Arnott vydal s malou skupinkou badatelů na průzkum okolí. Dlouhé hodiny se prodírali neproniknutelnou divočinou, až narazili na chatrč, v níž se před lety narodil Tarzan a v níž později zahynuli jeho vlastní rodiče John a Alice Claytonovi. V chatrči pak objevili stopy po lidech, kteří tu žili. Mezi těmi předměty bylo i zrcátko a medailonek s fotografiemi Claytonových, které tam před časem našel Tarzan. Byl tam i deník, který si vedl John Clayton, plný kliky háků, jimiž Tarzan nerozuměl. Kapitán de Arnott si v deníku chvíli četl a potom se obrátil ke svým lidem.
5: Před 20 lety, nedaleko odtud, ztroskotali manželé Claytonovi. Vzpomínám si, že tenkrát byli prohlášeni za nezvěstné. John byl syn starého lorda Greystroka. Postavili si tuhle chatrč a paní Claytonové se narodil syn, kterému dali jméno Tarzan. Podívejte, támhle v rohu je jeho postýlka.
0: Kapitán de Arnott vzal všechno, co v chatrči našli s sebou a skupinka průzkumníků se vrátila do tábora. Na zítří vyslal kapitán jiný oddíl s příkazem, aby v tom místě a okolí pátral dál. Sotva skupinka odešla, zaslechli členové výpravy, kteří zůstali v táboře, řadu výstřelů. Pod vedením kapitána de Arnotta se rozběhli k místu, odkud se prvé výstřely ozvaly. Stál tam jeden z členů pátracího oddílu a v ruce svíral revolver, z jehož hlavně se ještě kouřilo. Před ním ležela mrtvá opice. Kapitán de Arnott rozlobeně vybuchl.
5: Nevydal jsem přece příkaz střílet na zvířata. Dobře víte, že to je přísně zakázané. Jsme tady proto, abychom přírodu studovali a ne, abychom ji ničili. Navíc ještě ani nevíme, jestli v téhle oblasti žijí nějací domorodci. Pokud ano, pak nás ty výstřely mohly prozradit. A kdo ví, co se teď může stát?
0: V té chvíli ještě netušili, že to poznají dřív, než jim bude milé. Domorodce z té vesnice zastrčené hluboko vnitru pralesa, o níž už tu byla řeč, výstřely z revolveru vyburcovali. Tiše neslyšně vyrazili do pralesa. Když narazili na hlouček bělochů a domorodých nosičů schromážděných nad mrtvou opicí, nestráceli čas. Napěli luky, nasadili šipky do foukaček a jejich útok se neminul účinkem. Všichni domorodí nosiči i běloši byli pobiti s jedinou výjimkou. Kapitán Philip de Arnott utržil 2 zásahy šípy, jeden do nohy a další do boku. Přesto se nevzdával naděje na útěk. Byl těžce zraněný, ale podařilo se mu dopotácet se do houštiny, kde ho nebylo vidět, ve spleti kořenů jakéhosi obrovského stromu se sesunul k zemi a bez ohledu na bolest usnul. Hluk výstřelů předtím zaslechl i Tarzan a jeho gorilí smečka. Gorily se vylekali a rozutekli se do úkrytů, ale Tarzan byl zvědavý, co se děje. Střel hbitě se pomocí lian přenášel ze stromu na strom a spěchal k místu, odkud se zdálo, že zaslechl ty hromové rány. Až k tomu místu však nakonec nedorazil. Zastavilo ho tiché zasténání. Chvilku se plížil po zvuku, až mezi kořeny obrovitého stromu spatřil jakéhosi živočicha. Tarzan si ho pozorně prohlédl a s překvapením zjistil, že tvář toho tvora se podobá tváří, kterou sám kdysi zahlédl v zrcátku. V tom se ta tvář pohnula a rozevřely se v ní oči. Tarzan o krok ustoupil, ale to už slyšel, že ta cizí bytost vydává jakési zvuky.
6: Kdo jste? Já, kapitán D'Arnot. Kdo jste vy?
0: Tarzan samozřejmě ničemu z toho nerozuměl, ale jelikož neuměl mluvit, nedokázal ani odpovědět. Kapitán D'Arnot byl tak vysílený, že znovu zavřel oči. Tarzan pudově vycítil, že ho tu nemůže nechat takhle ležet. Zdvihl tedy raněného a odnesl ho do té části pralesa, v níž sídlila jeho gorilí tlupa. Lidopi sice byli náramně zvědaví, ale zpočátku se ke kapitánovi neodvážili přiblížit. Tarzan mu dával pít vodu a občas mu z pralesa přinesl i pár kousků ovoce. Jak nejlépe dokázal, ošetřoval mu i rány a stav raněného se pomalu, ale jistě lepšil. Tarzanovi sourozenci i ostatní opice začali brzy na všechnu tu péči, které se téhle bílé opici dostávalo žárlit. Tarzan musel kapitána každou chvíli bránit před jejich drážděním a pokoušením. Nakonec Tarzan kapitána přenesl na jedno místečko v pralese, kam gorily nikdy nezabloudili, a pečoval o něj tam. Za pár dní už měl kapitán tolik síly, že se dokázal posadit. Sáhl si pod košili a vyndal těch pár věcí, které tam měl schované. Medailonek, deník a zrcátko. Tarzan je okamžitě poznal a samým vzrušením začal poskakovat na místě. Kapitán D'Arnot mezitím pochopil, že tenhle mladík nemůže být nikdo jiný než syn Johna a Alice Tarzan. V duchu si říkal:
6: ten hoch prožil celý život mezi opicemi. Mluvit neumí, ale má lidský rozum. Já teď musím vymyslet, jak mu nejlíp vysvětlím, kdo vlastně je. Že není gorila, ale lidská bytost. Nebude to žádná hračka, ale zkusit to musím.
0: D'Arnot toho o zvířatech věděl dost a dost a věděl i to, že lidoopy rádi napodobují. Jednoho rána, kdy slunce stálo vysoko na obloze, ptáci prospěvovali a z dálky sem zaléhalo povykování gorilí smečky, řekl si kapitán, že to tedy riskne. Za dalších pár minut to Tarzan zvládnul bez zbytku.
6: Tak a teď poslouchej. Zkus to takhle. La la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la. Tarzan se usilovně snažil kapitána napodobit a po chvíli dosáhl skvělého úspěchu. Kapitána D'Arnota takový pokrok nadchl. Řekl si ovšem, že na jeden den toho bylo až dost. Potom přemýšlel o tom, čím bude ve výuce pokračovat, až spokojeně usnul. Když se na zítří časně z rána probudil, cítil se svěží a hned se vypravil k pelíšku, kde spal Tarzan. Vzbudil ho, vytáhl zrcátko, ukázal na ně a opakoval.
6: Zrcadlo. Zrcadlo.
0: Po chvilce procvičování dokázal Tarzan opakovat i tohle slovo.
6: Zrcadlo.
0: A než se den sklodil k večeru, zvládnul toho ještě daleko víc.
6: Nůž, strom, opice, člověk, kniha, já, Tarzan, ty,
7: Filip.
0: Kazan byl velice učenlivý žák a za pár měsíců už docela dobře mluvil. Tehdy si de Arnaud řekl, že nastala pravá chvíle, aby mladíkovi vysvětlil, kdo vlastně doopravdy je. Jednoho dne si hověli na vrcholku vysoké skály. Po chvíli de Arnaud vytáhl z kapsy medailonek, otevřel ho a ukázal ho Tarzanovi. Tarzan obrázky uvnitř poznal, protože už je jednou viděl. De Arnaud ukázal na Alicinu podobiznu a řekl:
7: tohle je Alice. Alice Claytonová. To je tvá matka. A tohle je její muž. John Clayton. To je tvůj otec.
0: Nastalo hrobové ticho. Tarzan na kapitána zíral s vytřeštěnýma očima. V zápětí divoce pohodil hlavou, začal zběsile poskakovat na místě a přitom vydával srdcerivné, žalostné gorilí výkřiky. Vrhl na de Arnauda ještě jeden pohled a potom dlouhými skoky zmizel v pralese. Tarzan měl v hlavě strašlivý zmatek. Od okamžiku, kdy spatřil na hladině řeky odraz své vlastní tváře, v hloubi duše tušil, že je jiný než lidoopy, kteří ho vychovali a mezi nimiž vyrostl. Stejný pocit ho přepadl, i když onehdy v chatrči zahlédl svou tvář v zrcátku a když si tam prohlížel obrázky v knize. Dosud nikdy o tom ale nijak do hloubky nepřemýšlel, protože se ve své gorilí rodině cítil spokojený. Ale teď mu ten běloch najednou řekne, že Kala není jeho matka a Tublat není jeho otec. Opravdu už předtím mu něco říkalo, že je jiný než oni. Ale když mu teď ten běloch řekl, kdo je jeho skutečný otec a matka, jako by mu tím zasadil ránu. Příštích několik dní se Tarzan sám toulal pralesem a ovšem přemýšlel. Trvalo mu celý týden, než se dokázal smířit s tím, že Kala s Tublatem ho sice vychovali, ale jeho skutečnými rodiči nejsou. Když se dopracoval k téhle myšlence, vrátil se k kapitánovi de Arnaudovi, který se upřímně zaradoval, že ho zase vidí.
7: Tarzane, ty se zvrátil. Kde pak ses celý ten čas toulal? Tady, tam, všude. Myslet, to těžké. Já už jsem, Tarzane, docela zdravý. A musím za to děkovat jen tobě. Zachránil jsi mi život. Teď se chci vrátit do světa, kde žijí lidé. A budu rád, když tam půjdeš se mnou. Já vím, že máš moc rád opice a prales. Ale jsi člověk. A proto patříš mezi lidi. Co chceš dělat? Zůstat tady? Nebo jít se mnou?
0: Tarzan chviličku přemýšlel, pak kývl a vyhrkl.
7: S tebou. Já jít s tebou.
0: De Arnaud se pustil do stavby člunu a Tarzan mu pomáhal, jak nejlépe dovedl. Ukázalo se, že i v tomhle je chápavý žák. Když byl člun hotový, přenesli ho napříč pralesem až k řece a potom nasedli a veslovali po proudu. Po několika dnech dopádlovali k jakési vesnici. Tarzan se nemohl vynadívat na tu spoustu věcí, které nikdy předtím neviděl. De Arnaud mu nakoupil nějaké oblečení, protože mladík na sobě neměl kromě tenké bederní roušky z holanic. Na oděv si Tarzan musel nějakou chvíli zvykat, ale dělalo mu radost, že teď má na sobě stejné věci, jaké viděl na ostatních lidech. Druhý den po příjezdu do té vesnice se dostali na člun, který měl namířeno do větší osady na mořském pobřeží. Z tamního přístavu odplouvali lodi mířící až do Anglie. Tarzan byl z toho všeho dočista unešený. Vstřebával veškeré nové zážitky a dojmy a ani na okamžik se nenudil. Jeho přechod od života mezi lidoopy v pralese k životu mezi novodobými lidmi obývajícími svět, v němž měla čím dál větší slovo technika, pro něho byl ohromující objevitelskou výpravou. Když Philip de Arnott s Tarzanem dorazili do Anglie, nebo lépe řečeno do Skotska, požádal kapitán jisté velice blízké přátele, aby Tarzana na nějaký čas ubytovali u sebe. Sám se potom vypravil na panství starého lorda Greystrouka, aby mu všechno vypověděl. Protože svou návštěvu předem ohlásil, očekával ho starý pán na schodišti před vchodem svého zámku. Oba muži se srdečně pozdravili.
2: Vítejte, kapitán de Arnott. Slyšel jsem, že pro mne máte jistou velice závažnou zprávu.
7: Myslím, že to mohu potvrdit, milorde. Pojďme dovnitř a já vám vypovím svůj příběh.
0: Šli tedy dál a tam Philip de Arnott vyprávěl lordu Greystrokeovi o dobrodružstvích, která ho potkala v Africe. Své vyprávění zakončil slovy:
7: Ten chlapec, který mě tam objevil a zachránil mi život, by mohl být váš vnuk. S naprostou jistotou to ovšem těžko můžu tvrdit.
2: Velmi brzy se o tom budeme moci přesvědčit, příteli. Až ho uvidím, dozajista poznám, jestli je to skutečný Greystrouk. Člena své rodiny bych poznal vždycky a všude. Prosím vás, postarejte se, ať ho sem co nejdřív přivezou.
7: Pošlu pro něj kočár, milorde. Do zítřka může být Tarzan tady.
0: Na zítří odpoledne lord Greystrouk s kapitánem netrpělivě postávali na zámeckém schodišti. Sotva starý lord uslyšel za ohbím cesty hrkot přijíždějícího kočáru, celý zneklidněl. Jakmile kočár zastavil pod schody, seběhl stařec dolů. Dvířka kočáru se otevřela a ven vystoupil dobře oblečený svalnatý mladík. Lord Greystrouk mu pár okamžiků zkoumavě hleděl do tváře a pak zvolal.
2: Jsi to ty, pravý Greystrouk. Nemůžu se mýlit. Ty jsi můj vnuk.
0: Starý pán přistoupil k Tarzanovi a objel ho. Tak se Tarzan dostal z Afriky až na místo, odkud jeho vlastní rodiče kdysi do Afriky odjeli. Od počátku, jak si cítil, že je tu doma. Kapitán Philip de Arnott si uvědomil, že jeho

matku Kalu a jejího druha Tublata. Občas se mu i trochu zastesklo po tom svobodném a bezstarostném životě, jaký tenkrát vedl v dalekém africkém pralese. Příliš často se to však nestávalo. Tady mezi lidmi u dědečka a po boku své ženy Jane byl totiž Tarzan opravdu šťastný.

Mosazné pravidlo. Měl bych vám prozradit takové pravidlo. Není to zrovna moje pravidlo. Vyslovil je při vánoční oslavě v úřadě jeden nevrle vypadající pán. Pán, o němž se tradovalo, že je pořádná držgršle. Právě si rozbalil nějakou hloupůstku, kterou našel pod kancelářským vánočním stromkem. Hlasem plným pobavené lítosti se neobracel k nikomu konkrétnímu. Víte, ono to není pravda, že záleží na pohnutce a ne na samotném dárku. Prostě to tak není. Moje matka mě v tomhle vodila za nos. Za ty roky se u mne nahromadilo tolik krámů, zabalených jako dárky od lidí, kteří honem vyběhli koupit nějakou lacinou blbost z umělé hmoty, aby mi mohli dát pod záminkou pozitivních emocí. A já vám říkám, že hlavně záleží na dárku samém. Vlastně spíš, že lidi, kteří mají ty správné pohnutky, dávají správné dárky. Mělo by to být takové pravidlo. Mosazné pravidlo obdarovávání. A vykročil ke koši na odpadky a nesl svůj dáreček, jako by to byl mrtvý šváb. No, možná to tak je. Je to trochu drsně řečeno a moc nás to neuklidní. Ale charakter celých svátků je nám jasný už dávno. Bůh, který to prý všechno začal, si dal záležet, aby nám poslal to nejcennější. A najednou. Tři králové nepřišli s lacinými tretkami. A andělé přinesli dobré zprávy, které se netýkaly výprodeje za poloviční ceny. Já vím, co bych si přál, aby mi někdo dal k Vánocům. Vím to od svých 40. Mechanické hračky na klíček, které vrčí a chodí pořád dokola a dělají různé legrační věci. Ne na baterie. Hračky, které ode mne občas potřebují pomoc. Ty starodávné, z nalakovaného plechu, které jsem mýval jako dítě. To bych chtěl. Nikdo mi to nevěří, ale chtěl bych to. Opravdu. Dobrá. Už jsme dost blízko, ale ještě to není úplně ono. Toužím po radosti a jednoduchosti. Po šetilosti, fantazii a rámusu. Po andělích, zázracích, údivu, nevinnosti a kouzlech. To už je blíž tomu, co chci. Špatně se o tom mluví, ale co já doopravdy chci k Vánocům, je jenom tohle. Chci, aby mi zase bylo 5 na celou 1 hodinu. Chci se hodně smát a hodně plakat. Chci, aby mě ještě aspoň jednou někdo zvedl, uspal mě v náručí a odnesl nahoru do postýlky. Já vím, co doopravdy chci k Vánocům. Chci zpátky svoje dětství. To mi nikdo nedá. Když se budu snažit, můžu si na to aspoň já sám věnovat vzpomínku. Vím, že to nedává smysl. Ale odkdy jde vlastně o Vánocích o nějaký smysl? Jde o dítě, kdysi dávno a kdysi daleko. A jde o dítě teď. Ve vás a ve mně. O dítě, které čeká za dveřmi našich srdcí, že se stane něco úžasného. Dítě, které je nepraktické, nerealistické, bezelstné a hrozně náchylné k radosti. Dítě, které nepotřebuje, nechce a ani nechápe dárky jako ponožky a chňapky na hrnce. Lidé s dobrými pohnutkami dávají dobré dárky. Tečka. Mosazné pravidlo nelže.

0: Ať vám chutná, pane rytíři Negrie a páni studenti. Ochutnejte také, pane Tiberži.
1: Stačí, dost.

0: Než odjedeme z Amiánu, než rozjedem se na prázdniny,
1: ten na onu, ten na tu stranu,
2: napijeme se medoviny.
3: Studenti, každý z nás je jiný.
0: Ne, každý stejně vypije. Pij, svatoušku, a nebuď líný.
2: O Tiberži, o Degrie.
1: Neznáme bázeň ani Hanu. Ať žijí sladké žakelíny.
0: Tiberž chce tedy sloužit pánu. Žít bez dětí, žít bez rodiny.
4: Bude nám obstarávat křtiny.
0: Buď zdrav, čím víc kdo užije. Buď zdrav, kdo plodí zdravé syny.
2: O Tiberži, o Degrie.
0: Až svedeš, chlapče, první panu.
1: O, až tě svedou krinolíny.
0: Přelezeš přes klášterní bránu. Řka, Bože, odpusť mi mé viny. Jsou přece vzetí, jsou však činy,
2: o něž se všecko rozbije.
3: Žádný hřích není bez příčiny.
2: O Tiberži, o Degrie.
3: Nebuďte hoši jako třtiny.
2: Nashledanou.
3: Ne, adie.
0: Ať žije krása kocoviny.
2: O Tiberži, o Degrie.
3: Nebuďte hoši jako třtiny.
2: Nashledanou.
3: Ne, adie.
0: Ať žije krása kocoviny.
2: O Tiberži, o Degrie.
3: Nebuďte hoši jako třtiny.
2: Nashledanou.
3: Ne, adie.
0: Ať žije krása kocoviny.
2: O Tiberži, o Degrie.
3: O Tiberži, o Degrie.
5: Ostatně, čeho bych litoval, ta malá lítost brzy pomine.
3: Tamti se nejednou v životě spálí.
5: A přece mě jaksi litovali.
3: Pro malé svůdné nic jež se vždy rozplyne.
5: Až jednou zarachotí klíč v těch černých vratech semináře. Přijďte mě vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi pohladit mé tváře. S Bohem mé dětství si jak míč uhasla tvoje svatozáře. Přijďte mě vstříc a nechoďte pryč, přijďte mi pohladit mé tváře. Až otevru svůj nebe klíč, až začnu plakat do polštáře, přijďte mě vstříc a nechoďte pryč, přijďte mi pohladit mé tváře.
3: Jste citlivý, jste něžný, bohatý. Mně se vždy smutek věsil na paty. Nebyl jsem nikdy vesel, nikdy příliš zdrav. Tak co mi zbývá, než zvolit si duchovní stav? Dost lehko je mi zasloužit si nebe. Jste horký, hleďte moje ruka zebe. Jste krásný, hleďte mě to nesluší. Já spoléhám se už jen na duši. Proč sváděl jsem vás vždycky ke zbožnosti? Já, který neznám kouzlo bezbožnosti. Já jenž jsem žal jak kopřivy svou ctnost.
5: Rozpláčete mě, prosím, ne už dost.
3: Ten malý smutek brzy pomine.
5: Tamti se nejednou v životě spálí.
3: A přece vás jak si litovali.
5: Pro malé svůdné nic, jež se vždy rozplyne. Rád zříkám se světských radostí, nebude mě to boleti. Avšak mám k vám malou prosbu. Zapomněl jsem u hodináře v Amiánu šperk. Je to talisman, který nosím už od dětství. Dal jsem jej na zprávu k hodináři, kterého znáte.
3: Již jdu, milý Degrie, a vrátím se s vaším talismanem. Jdu pro tu malou věc, jež chránila vás místo svatozáře.
5: Díky. Pozdravujte toho hodináře a ať vás neošidí. Je to lakomec.
6: Pane?
5: Platím účet za sebe a za své přátele. No, jak se daří?
6: Někdy smutně, někdy vesele. Natáčím víno, má žena vaří. Přestože nemohu si naříkat, vzpomínám často a rád na čas, kdy byl jsem ještě u vás kočím. Jak jste byl malý. Nevěřím svým očím, vida vás nyní jako rytíře. Divím se tomu, je to k nevíře.
5: Už za krátký čas bude ze mne abe.
6: Abe? Ach, abe, to je profňukavé.
5: No, kolik dělá útrata?
6: Kdo už má tedy plašit děvčata, když krasavec jak vy chce sednout kutně na led?
5: Aby se vystříhal všech světských šamp.
6: Nevěřím, nikdy. Krev je přece krev. Jednou vám přeběhne přes cestu kočka a dáte celý život za úsměv.
5: Dostavník přijel. Účet chvilku počká.
6: A dáte celý život za krásu.
5: Ale nějaká kráska z Arasu.
7: Pierre, ještě košík. Ještě jeden košíček, ten malovaný, s uchem. Jsou tam mé. A mé. A mé. A mé. Pierre.
5: Slečno.
7: Jsem Manon.
5: Manon?
7: Manon Lesko.
5: Manon Lesko?
7: To je Pierre. Nese mé košíčky.
5: Pierre, košíčky, klaním se vám. Ach, umřít pro krásu. Co vás sem přivádí z Arasu?
7: Posílám nesem otec s mátí za ctihodnou sestrou Františkou, abych i já se mohla státi jeptiškou. Dnes mám čas jenom do večera a večer vstoupím do kláštera.
5: Dnes večer či v noci, nemůžete se zdržet trochu déle?
7: V noci už budu spáti v cele.
5: Až zešeří se amián, budou vonět v parku růže a mě žádný nepomůže, ani Bůh, ani svatý Damián. Ach, Manon Lesko.
7: Je mi už skoro líto mého jména. Už nebudu Manon, ta Manon nezvedená, ta Manon nezbedná, ta Manon z Arasu.
5: Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
7: Líbí se mi, pane, že mě litujete. Lituji se sama, netušíte jak. Těšil mě ten svět, v němž všecko z jara kvete. Každé poupě, každé kvítko, každý pták. Neposlušná Manon. Manon rozpustila. Máte žíti jinak. Jinak, nežli žila. Manon, která žila volně jako pták, máte žíti jinak. Řekněte mi, jak? Víte, nejdu dobrovolně do kláštera. Snad tam dobrovolně chodí málo která. Rodiče chtějí zachránit mou ctnost. Proč vlastně? Proč? Mám hroznou zlost.
5: Manon, Manon, jaký žal. Manon, co bych za to dal, kdybych vás byl potkal včera? Nevstupujte do kláštera.
7: Vím to. Budu plakat na klášterním loži. Nesmíte mě lákat. Je to vůle Boží. Och. Kdybyste mi tak pomohl na svobodu, ač jsem jen prostá z měšťanského rodu, byla bych vám navždy díkem povinna.
5: Manon, krásná, sladká, něžná, nevinná, v maltánském řádu, jehož kříž nosím, já, mladý rytíř de Grie, stanu se pro vás v soubojích křivonosím. Rytíř je rytíř, tedy zabije.
7: Jsem ráda, že jsem tak mladá. Snad se to všecko změní, když rytíř mě poklony skládá. Když rytíř našel ve mně zalíbení.
8: Slečno, košíček.
7: Pierre, můj košíček. Ten malovaný s uchem. Jsou tam mé? A mé? Pierre, můj bratranec.
5: Bratranec.
7: Jsem šťastná, že ho potkávám v Amiánu. Odložím své vstoupení do kláštera na zítřek, abych si mohla popřát potěšení po večeřeti s ním.
8: Klášter dnes hoří tedy.
7: Kéž by schořel. Vždyť je to už naposledy. Pierre, proč zrudl jste až do krve? Vždyť je to už naposledy.
5: Poprvé.
8: Jsem slečno v pěkné kaši. Co tomu řeknou vaši, co tomu řekne představená? Jste slečno Manon roztomilá žena. Být vaším strážcem je však nevděčné. Jste slečno hrozná lehkomyslnice.
5: Jděte se napít a pozdravujte strýc.
7: Pierre, mé košíčky, tam nahoru, nějaký pěkný pokojíček. A s Bohem, Pierre, pozdravujte všechny v Arasu.
5: Ach, umřít pro krásu.
8: Naschledanou zítra.
5: Amiáne, děkuji vám, svatý Damiáne.
7: S Bohem, umrčí komoro, děkuji vám, svatá Barboro. Jsem šťastná, můj rytíři, pro tu roztomilou náhodu. O den jste prodloužil mou svobodu.
5: O den? Ach, proč ne o 4?
7: Jsem šťastná, můj rytíři. Jsem šťastná. Opravdu moc. Prodloužil jste mi svobodu o 1 noc.
5: O 1 noc? Ach, proč ne o 4?
7: Rytíři de Grie, odcházím do pokoje. Je-li to zatažené okno moje, až vytáhnu v něm záclonu, přijďte mi složit poklonu.
5: Amiane, Amiane, děkuji vám, svatý Damiane. Pan Abbé de Grie zapomněl, jak se zpívá Kyrie. Kyrie? Kyrie! Kyrie!
3: Zkoušíte můj milý gregoriánský chorál?
5: Tak trochu jsem si zakokrhal, ty brži.
3: Snad jste nepil, hochu.
5: Nepil. Opilý jsem však až běda. Neskrýval jsem vám nikdy nic. I teď bych se vám velice rád svěřil. Dnes vyšlo mi štěstí na půl cesty vstříc. Chtěl byste, abych se mu zpronevěřil? I kdybyste chtěl, už nemohu. Nemohu, ty brži. Nemohu, nemohu. Za nic na světě nemohu.
3: Zde máte talisman. Třeba vám pomůže.
5: Nemůže, nemůže, nemůže, nemůže. Řekl jste mi dnes, ty brži, že jsem hezký. Jsem hezký? Opravdu?
3: Mně se teď nelíbíte. A Bohu jistě také ne.
5: Vám ne? A Bohu snad rovněž ne. Ale rád bych věděl, mohli se líbit Manon.
3: Manon? Kdo je Manon?
5: Zázrak.
3: Kdybyste alespoň neužívala lehkomyslně teologických výrazů, bolí mě to.
5: Manon je můj osud. Manon je můj osud. Manon je všecko, co neznal jsem dosud. Manon je první a poslední můj hřích. Nepoznat Manon nemiloval bych. Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela. Manon je všecko, co nestratí nikdy svůj pel. Manon je rozum, který mi uletěl. Manon je dítě, Manon je plavovláska. Manon je první a poslední má láska. Manon, ach Manon, Manon z Arasu. Manon je moje umřít pro krásu.
3: Podle toho je Manon ďábel v podobě nějaké hezké darebnice.
5: Dobře, že nejste rytíř, už byste nežil. Můj milý, s Bohem, buďte zdrav. Nemyslím už na duchovní stav. Nedělejte mi prosím žádnou scénu. Mým úmyslem je unést ti tu ženu.
3: Prosím vás, abyste se umoudřil.
5: Přijďte pro mne zítra v 9 hodin. Teprve až spatříte Manon, můžete posoudit, mám-li pro ní podniknout tento krok.
3: Nějaká dívka vyšla na balkon a hned se skryla.
5: Manon podobná andělům. Manon pro niž zlořečím svým přátelům. Manon, milenko, ach, Manon, dítě. Manon, ach, Manon, Manon, miluji tě.
3: Přijdu tedy zítra, ubohý de Grie. A kdybyste nebyl doma, vím, kde vás mám hledat.
5: Amiane, Amiane, děkuji vám, svatý Damiane. Modlím se k svaté Barboře. Ochraňuj mě tam nahoře.

0: To, že já Manon, tak šťastná jsem. Čím to, že já Manon, se líbím všem, co na mě lidé mají. Mě nezajímají, jen jeden, jen jeden, jen jeden. Čím to, že já Manon, si přesto všímám jich. Čím to, že já Manon, si tropím z nich ráda smích. Každý mi něco slíbí, mně se líbí jen jeden, jen jeden, jen jeden. Čím to, že já Manon, ač je mi 16 let, čím to, že já Manon, mám opustiti svět. Vždyť život trvá chvíli, ach vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden.
1: Manon.
0: Posaďte se, můj milý, přece nebudete klečet jak za trest.
1: Manon.
0: Moje střevíčky nemají ústa.
1: Manon, co to bylo?
0: Polibek, hubička, dal jste mi pusinku, můj milý.
1: My jsme se políbili.
0: Skoro, tak trošičku a nyní trošku víc.
1: Chci hladit vaši ručičku.
0: Co ještě?
1: Nic. Už nic. Ach, Manon Lesko, já se nepoznávám. Co bylo včera, není, není už. Pučí mi vousy, běda, čím se stávám. Ach, Manon Lesko, Manon, já jsem muž. Ať spadnou cáry těchto bídných rolet, překážejí mě jak ten těsný šat. Mé srdce nesmíš, nesmíš mě tak bolet. Já vás mám, Manon, rád. Já vás mám, Manon, rád.

0: Pan Duval, jaká čest, co dělá Paříž. A jaký mám nalít aperitiv?
1: Perno, jako vždycky. A pokoj číslo 6.
0: Jo, obsažen. Mám volnou 9, spal jste tam v pátek.
1: Ne, ve středu. Zbuďte mě brzy ráno, pojedu na svůj velkostatek. Jak se vám líbí tento náhrdelník? Vnutili mi ho v bazaru.
0: Odhadl bych jej, kdybych byl celník, na 230 dolarů.
2: Manon, já za nic nemohu. To láska, má láska mě svedla.
3: Láska? Já ne?
2: Vy ne? A přece vy ovšem, to se ví, už zanechte svých dětských hraček. Jste má, můj jedináček. Manon, přísahám vám šlechticky. Ach, kdo by to mohl jiný být? Jste má žena, moje, navždycky. Já bez vás nemohu žít. Manon, sladká nevěsto, ach, kdo by to mohl jiný být? My spolu utečeme za město. Já bez vás nemohu žít.
3: Vy tedy myslíte, že jsme svoji?
2: Jsme svoji, Manon.
3: Pierre už tedy není mým strážcem?
2: Ne, drahá Manon, už není.
3: A představená kláštera rovněž ne?
2: Ne, Manon, ani představená kláštera.
3: A vy, můj rytíři de Grie?
2: Já jsem váš milenec, Manon.
3: To je hezké. Mám milence. Rytíř de Grie, můj milenec. A mým strážcem nejste?
2: Jak bych nebyl, Manon Lesko.
3: A ani na chvilku ode mne neodejdete?
2: Ani na chvilku.
3: To je pěkné. Tedy ani na chvilku. Světe mám rytíře. A on mě hlídá. To je hezké.
2: Máme-li však být svoji, nezbývá nám nic než útěk. Pojedeme do Paříže, tam i hned uzavřeme sňatek.
3: Vždyť už jsme svoji, rytíři de Grie.
2: Jsme svoji, Manon. A v Paříži budeme svoji navždycky. Jsem šťasten, Manon. Ale teď musím zavolat drožkáře a přivést své zavazadlo.
3: Slíbil jste mi, že ani na chvilku ode mne neodejdete.
2: Teď jen na chvilku a pak už ani na chvilku.
3: Čím to, že já, Manon, tak šťastná jsem? Čím to, že já, Manon, se líbím všem? Co na mě lidé mají, mě nezajímají. Jen jeden,

0: Dovolte, slečno, abych se vám představil. Jsem váš soused, pan Dival, velkostatkář a prokurátor soudního dvora z Paříže.
1: Dostáváte tedy lidi za Mříže.
0: Kdo jste vy, slečno? Co jsem živ, neviděl jsem v Amiánu takový div.
1: Jsem Manon.
0: Manon.
1: Manon Lesko.
0: Manon Lesko.
1: Z Arasu. Zde nahoře je můj pokojíček.
0: Váš pokojíček. Smím za vámi nahoru složit malou poklonu?
1: Proč ne?
0: A pár slůvek navíc?
1: Jak je libo. Pozor na schodech. Čím to, že já, Manon, si přesto všímám jich. Čím to, že já, Manon, si tropím z nich ráda smích. Každý mi něco slíbí, mně se líbí jen jeden. Račte, pane Divale.
0: Škoda, že nemám kytici, abych vám ji podal. Jste okouzlující. A kdybych dodal, že jste nejhezčí dívenka na světě, nebyla by to lež. Hleďte, co jsem zdědil po tetě. Šperk. Líbí se mi.
1: Mně se líbí tež.
0: Smím zkusit, jak by vám slušel, slečno.
1: Ale prosím, šperky já ráda nosím. Co vás to však napadlo?
0: Pohleďte, tamhle je zrcadlo.
1: Vidím se v něm odtud dobře celá.
0: Vy byste ten náhrdelník chtěla?
1: Proč ne?
0: Zdali pak víte, kolik stál?
1: Nevím.
0: Přes 600 dolarů.
1: A vy jste mi ho dal?
0: Ani sám nevím.
1: Zde je tedy?
0: Neurazila jste se naposledy.
1: Ne. Proč pak, pane Divale?
0: Jste krásná, slečno zoufale. Nechte si náhrdelník zatím. Na večer se sem ještě vrátím.
2: Příteli!
0: Smím se sem na večer vrátit?
1: Proč ne?
2: Rytíři!
0: Slečno?
1: Pane Divale? Čím to, že já, Manon? A čím je 16 let? Čím to, že já, Manon? Mám opustit svět. Vždyť život trvá chvíli. Ach, vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden.
3: Ach, pane, prosím vás, máte-li chvilku čas, abyste se na okamžik vrátil, než přijde můj přítel, jenž se ztratil.
0: Bydlím Paříž, Rue Vivienne. Promiňte, už musím někde být.
3: Na chvílečku, na okamžik jen. Chtěl bych teď pro něho jít.
1: Pane, pane, ještě košík. Ještě jeden košíček. Ten malovaný, s uchem. Jsou tam mé. A mé? A mé? Pane, a připravte účet pro mne a pro pana de Grie.
4: Pan Dival si přál převést všecko, co souvisí s vámi, na svůj účet.
1: Proč ne?
4: Jinými slovy je zaplaceno.
1: Jsme tedy vyrovnáni.
4: Ano, slečno, ano, paní. Dostavník už přijel z Arasu.
1: Ach, kdo by to mohl jiný být?
5: Ach, umřít pro krásu.
1: Já bez vás nemohu žít.
5: Manon, sladká Manon, odjíždíme do Paříže.
1: Čekám, rytíři de Grie.
5: Než nasedneme na dostavník, Manon, dovolte, abych vám připěl talisman pro štěstí. Nosil jsem jej už jako dítě, chránil mě ode všeho zlého. A teď se ho zříkám pro vás, Manon Lesko. Má lásko, netušil jsem, že vaše šperky si pospíšily zhanbit mou dobrou vůli. Můj dětský medailonek se nehodí pro vaši krásu. Ach, jak jsem mohl nevidět váš bohatý šperk?
1: Nemohl jste jej vidět, můj miláčku.
5: Manon božská, Manon, je mi do pláče.
1: Nezradila jsem vás, můj miláčku. Nezradila jsem vás, rytíři de Grie. Přišel jsem jeden pán nabít mi talisman. Já, která ráda šperky nosím, jsem řekla, pane, proč ne? Prosím.
5: Co jste to provedla? Vy jste mne podvedla. Nač přijímati Manon dary?
1: Můj miláčku, ach, vždyť byl starý.
5: Bídná Manon, Manon nevinná. Podruhé nesmí se to stát. Já pláči, Manon, špatný hrdina. Já vás mám šíleně rád.
1: Moje láska, pane de Grie, překoná všechen prostor, čas. Ať raději bídná Manon nežije, než měla podvésti by vás.
5: Odpouštím vám, Manon, a pláči. Dostavník čeká. Pojďte, má drahá Manon z Arasu. Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
2: Účet? Můj účet není vyrovnán. Pane, pane, platím, pane.
6: Už je zaplaceno.
2: Zázračná Manon, zrádná ženo. Pane, pane, platím, pane.
6: Už je zaplaceno.
2: Zázračná Manon, zrádná ženo. Ach, ty berži.
3: Ach, de Grie, vraťte se, vraťte se, vraťte se.
2: Odjeď mne, než zemru. Pryč, pryč, pryč.
3: Odpusť mu, Bože, jeho viny. Naschledanou.
2: Ne, adie.
7: Ať žije krása kocoviny.
2: O, ty berži.
3: O, de Grie. Odpusť mu, Bože, jeho viny. Naschledanou.
2: Ne, adie.
7: Ať žije krása kocoviny.
2: O, ty berži.
3: O, de Grie. Odpusť mu, Bože, jeho viny. Naschledanou.
2: Ne, adie.
7: Ať žije krása kocoviny.
2: O, ty berži.
3: O, de Grie.

0: Nechte mě alespoň dívat se na vás, můj miláčku.
1: Odpusťte, otče, že vám píši a že jsem nemoh přijeti. Už píši vám dnes po třetí, žel, tyto dopisy se liší. Snad ani tento nedopíši, mé pero plouží se jak stín. Honím se s ním jak kočka s myší. Zdraví a líbá vás váš syn. Uchýlil jsem se do zátiší a žiji jako v zakletí. Nemáte, otče, ponětí, na jaké jsem teď mravní výši. Ne ovšem, jak ti staří mniši, jímž protiví se dívčí klín. Můj nos se nezrcadlí v číši, zdraví a líbá vás váš syn. Vím, otče, z vašich zraků čiší teď chlad jak z písmen závěti. Chcete mne, otče, prokleti? Ach, při Bohu, ach, při Ježíši, to raději zůstanu v své skrýši a neprozradím vám svůj čin. Bůh je mým svědkem, Bůh to slyší, zdraví a líbá vás váš syn. Daleko od vás jsem vám bližší, nejsem si vědom žádných vin. Ani se raději nepodpíši, zdraví a...
0: Co vás to napadlo, můj milý, vždyť už po páté přepisujete svůj dopis.
1: Manon, má duše mi nedá pokoje, dokud vás nepojmu za choď. Ale... Doufám, že k tomu dostanu svolení od svého otce.
0: Jen se nepřenáhlete, můj rytíři de Grie, a neprozrazujte svému panu otci místo našeho pobytu. Já nechci od vás nic, než sladkou vaši něhu. Ach, proč bych chtěla víc? Vždyť život je jak vločka sněhu. Co byste mě mohl dát, co nad životem stojí? Mějte mě prostě rád a buďme prostě svoji. A prosím vás, abyste byl bez starosti, bude-li se nám něčeho nedostávati, najdu pomoc. Což je v tom něco zlého? Mít trochu v moci svět?
1: Má prostoduchá něho, ty věříš všemu hned. Ale jak bych nevěřil tomu, co říká Manon? Ach, Manon, snad nepláčete. Věřím vám, Manon, věřím vám, jako věřím v pohádky. Ach, vypravujte svému rytíři nějakou pohádku z dávných let.
0: Není přece noc a vy jste se chystal kam si odejít.
1: Vypravujte, Manon.
0: Již jste zavřel oči, můj miláčku? Nechte je zavřené, já půjdu stáhnout žaluzí.
1: Ach, Manon, jak vás mám rád.
0: Nikdy vás nesmím ztratit, můj rytíři de Grie. Řekněte, že vás nikdy nestratím, ale nikdy, opravdu nikdy. Zemřela bych, můj miláčku. Řekněte, že vás nikdy, nikdy nestratím.
1: Nikdy, Manon, nikdy, nikdy.
0: Byl jeden král, už starý. Už netěšil ho svět. Netěšili ho dary. Ten král rád jedl med. Tak rád ho jedl z misky. Rád strkal do něj nos. Měl medu plné pysky a trůn měl plný voz. Na jeho sladkém nose, jenž svítil jako báň, se zalíbilo vose a usedla si naň. A usedla si naň. Ten král hrál na mandoru, ach, co jej napadlo? Důvěřovati tvoru, který má žádlo. Ta vosa byla podlá, ten nevděčný tvor zhrt. Ta vosa krále podla a král měl z toho smrt. A král měl z toho smrt.
1: Děkuji, Manon, děkuji. Nepošlu otci dopis. Nebudu míti starost. Není mi smutno. Naschledanou, Manon.
0: Marcelo, vlasy.
2: Ano, paní.
0: Připni mi náhrdelník.
3: Jak si přejete?
0: Ten král hrál na mandoru. Ach, co ho napadlo. Běž.
2: Ano, paní.
0: Důvěřovat ti tvoru, který máš.
3: Pan Dival prosí, smí-li vstoupiti.
0: Proč ne? Ale dokud pan Dival neodejde, neodmykejte nikomu.
2: Spolehněte se, madam.
4: Promokl jsem, Manon, až na kůži.
0: Ubohý, pane Divale.
4: Mezitím, co jsem čekal na znamení, které jste mi měla dát roletou, vyšel z tohoto domu nějaký muž, sedl si do mé drožky a dal patrně povel k odjezdu.
0: Byl u mne na návštěvě pan de Grie a nemohla jsem vás pozvat, dokud neodešel. Pan de Grie má na mě totiž jakési právo, pane Divale, a ve svém rytířském zápalu by vám mohl ublížit hůř, nežli po uliční déšť.
4: Jsem velice nerad, Manon, že neznám pana de Grie. Tak toho nemohu ani oslovit, ani se mu vyhnouti.
0: Viděl jste ho přece v Amiens.
4: Jen letmo. Ostatně právě tak letmo jako vaše kouzla, Manon Lesko. Nebýt pana Tiberže, nikdy bych se nebyl dověděl jméno vašeho přítele. Pan Tiberž mě pomohl vypátrat i vaše bydliště. A tak jsem vám naštěstí mohl několikrát zaslat částku peněz, abych vás odměnil za vlídnost, s níž jste opatrovala tento šperk, jenž mohl být již dávno vaším, kdybyste mě byla dopřála dobrodění malé návštěvy.
0: Těší mě, pane Divale, že se tato návštěva uskutečnila.
4: Rád bych vám ukázal starobylý dům blízko Louvru, kde si vás představuji, jak čtete některý galantní román.
0: Vaše roztomilá představa se mi líbí jako tento šperk, avšak musím vám ji vrátit zároveň s ním, neboť mé srdce mi patří právě tak málo jako on.
4: Já vás však prosím, abyste mi šperk nadále opatrovala jako dosud a abyste popřála mé představě trochu svého snění. Či je vám proti mysli?
0: Není.
4: Bude-li vás však zajímat i víc? Ode dneška za týden či za měsíc. Pamatujte, že trvá u mne stále.
0: Jste roztomilý, pane. Dále. Marcelo, ne. Přítel se asi vrací.
4: Jsem v dosti nepříjemné situaci.
0: Chápu, že není vám to zcela vhod. Naštěstí je tu, pane, druhý vchod.
4: Tak krátká schůzka. Kdo by to byl řekl?
0: Ať odškodní vás vzdušný polibek.
4: Manon, poroučím se s poklonou. Vzdušný polibek a tisíc vět. Dáte-li mě signál záclonou, vrátím se, Manon, zase zpět.
0: Ta vosa byla podlá, ten nevděčný tvor zhrd. Ta vosa krále bodla a měla z toho smrt.
3: Už letím.
5: Proč jste tak dlouho nešla?
3: Neslyšela jsem vás zvonit, pane.
5: Když jste mne neslyšela zvonit, proč mi přicházíte otevřít? Lež je jizva, která hyzdí tvář, lež je účes, který nesvědčí. Ať podívá se do zrcadla lhář, ať se sám o tom přesvědčí.
2: Za paní přišel jsem pan Dival z ulice, odkud na ní kýval. Nevím, pane, co tu vlastně chtěl.
5: Ach, co by to mohlo asi být?
2: Když jste zvonil, rychle odešel. Já chtěla odemknout byt, paní mi to zakázala však. Ten pan Dival musel se dřív skrýt. Lhala jsem tedy.
5: Když to bylo tak. Dobrá. Už můžete jít.
2: Díky, pane.
6: Vše, co zbožňoval jsem na vás, mám teď náhle proklít. Připravila jste mne, Manon, o rozum a o klid. Co jste to provedla? Vy jste mne podvedla. Nač přijímati, Manon, dary? Můj miláčku, i když byl starý, bídná Manon, Manon nevinná, pod trestem smrti nesmí se to dít. Já pláči, Manon, špatný hrdina. Já bez vás nemohu žít.
0: Snad jste mi nezmokl. Na vaší tváři jsou tři kapky deště. Pojďte blíž, ať je zulíbám. Pojďte blíž.
6: Nezmokl jsem. Neprší již. Ostatně jel jsem ve fiakru, jenž čekal za rohem ulice na kohosi.
0: Dobře jste udělal. Dobře jste udělal. Ať si šlape pěšky, ten kdosi. Jděte blíž ke krbu a posaďte se do křesla. Smráká se, rozsvítím svíci a stáhnu záclony v oknech, jež vedou na ulici. Tak. Hodiny letí jak ten pták a už se zase smráká. Hodiny letí jak ten pták až do oblak, až do oblak. Ach, chytit toho ptáka. Ach, chytit toho ptáka. Ach, kdy zase najdu tě s tím se vším, co mě schází. Ach, kdy zas najdu tě. Hodiny jdou jak labutě, jež chladný vesmír mrazí. Jež chladný vítr mrazí. Hodiny zas už bíjí čtvrt a ruce opět zebou. Hodiny zas už bíjí čtvrt, odbíjí půl a přijde smrt a vezme si tě sebou. Vezme si tě sebou.
6: Manon, tak se mi zdá, jako byste mi chtěla něco říci.
0: Nic, můj milý.
6: Ach, bože, vy pláčete, drahá Manon, a neřeknete mi ani slova o svém trápení. Zapřísahám vás, Manon, při všem, co je vám drahé, utište mé obavy a uklidněte můj nepokoj.
0: Někdo zvoní. Otevřete sám.
5: Už běžím. Tiberži, kde jste se tu vzal?
4: Přicházím vás zachránit, rytíři de Grie.
5: Ani jsem netušil, že by mi hrozilo nějaké nebezpečí.
4: Byl jste vždycky tak prostoduchý, abyste věřil, že vás má vaše milenka ráda?
6: Ač se to nesluší říkat, jsem si tím jist.
4: Jste pěkně napálen. Manon Lescaut vás milovala právě hodinu. Vím, kdy jste se s ní seznámil v Amiánu, a vím také přesně, kdy se s ní seznámil pan Dival. Přistihl jsem pana Divala téměř in flagranti s vaší milenkou. A už v Amiánu, můj drahý.
6: Bože, zapřísahám vás, abyste mě zavedl k panu Divalovi. Probodnu ho na místě!
4: Zradila vás, avšak uklidněte se. Vzpamatujte se, rytíři, vzpamatujte se!
5: Musím-li se zříci, Manon, zřeknu se rád všech světských radostí a vstoupím s vámi ještě dnes do semináře Saint-Sulpice. Sdělte to, Manon, a vraťte jí prstýnek, který mi darovala.
4: Ano, rytíři.
6: Až zítra zarachotí klíč v těch černých vratech semináře, přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tváře. Ach, s Bohem, lásko, si jak míč uhasla tvoje svatozáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč. Přijďte mi osušit mé tváře. Až otevru svůj nebe klíč, až začnu plakat do polštáře. Přijďte mi vstříc a nechoďte pryč, přijďte mi osušit mé tváře.
0: Pane.
4: Jsem Tiberš. To jest ten, který je zasvěcen. Ten, který zpovzdálí se díval, kdo jste vy a kdo pan Dival. Přišel jsem dnes k panu de Grie zdrtit jej a podat mu lék. On tu vaši zradu přežije. Vrací vám tento prstýnek. Za krátký čas bude z něho kněz. Vaše nevěra ho přebolí. Zapomene, co jej stihlo dnes. Na svět, na slzavé údolí.
0: Pane, hřeším, jak vy dýcháte. Pozor, mohla bych vás ještě svést. Nějak odtud nepospícháte. Ještě vám poskvrním čest. Pane, pamatujte si. a s tou větou můžete zasít. Láska má jej vždycky najde si. Nemohu bez něho žít.
7: S Bohem.
0: Ta vosa byla podlá. Ten nevděčný tvor zhrt. Ta vosa krále podlá. A měla z toho smrt.

0: I řekl Ježíš apoštolům, když scházeli se na večeři a usedali k různým stolům, vida, jak přísně si ji měří. Neubližujte této dceři, byl by to od vás černý vděk. Věřte tak, jako ona věří, a milujte se,
1: ve spolek.
0: Podobni přetíženým stvolům, podobni hořícímu keři, nechtějte vyhýbat se bolům, jež Pán vám do ochrany svěří. Když ptáci rvou si z těla peří, tu ovládá je slepý vztek. Nebuďte podobni té zvěři a milujte se ve spolek. Pán, který vládne karneolům, mořím a vodám, jež se čeří, propastem, výšce, horám, dolům i sopkám, nad nimiž se šeří, ten Pán vás vykoupil, vás, kteří jste přišli na svět v lidský věk. Zahoďte klíče od svých dveří a milujte se ve spolek. Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je žádný lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se ve spolek.
1: Pane abbé, ne, odpusťte. Pane abbé de Grie.
0: Milá dcero, co jste si přála?
1: Ten pohled tvrdý jak skála. To jsem se nenadála.
0: Milá dcero, co jste si přála?
1: Ach, toho jsem se bála. Ach, pane abbé de Grie, vy asi nevíte, s kým mluvíte. A to mě zabije.
0: Proč přišla jste za mnou a právě dnes? Jste žena a já jsem kněz.
1: Jsem Manon.
0: Manon.
1: Manon Lesko.
0: Manon Lesko.
1: Mám z vás děs.
0: Jste žena a já jsem kněz.
1: Však vy se na mě udobříte. Však vy mě zase poznáte. Já vás tak ctím.
0: Vy mne ctíte?
1: Už na vás čekám popáté. Žel, nikdy jste se neukázal. Co bídná Manon po vás chce? Říci vám, jak jste krásně kázal. Vždyť vy jste kázal o lásce.
0: O lásce k Bohu, lásce k lidem.
1: Vy mi to říkáte tak s klidem?
0: Odpusťte, velectěná, vím, kde je moje mes. Jste přece žena.
1: Manon.
0: A já jsem kněz.
1: Ach, jaký ďáblík do úst vjel mě.
0: Já toho nešťastníka znám.
1: Být místo vás nakazatelně. Kázala bych o lásce k vám.
0: Co nazýváte láskou?
1: Vím, že jsem hříšná. Žel, chtěla jsem mluvit s člověkem. A zatím mluvím jen s maskou. A ta je pyšná. Můj abé, vaše Manon je prostá. Můj abé, počítejte dosta. Pohleďte mi jednou do očí a vaše Manon sem už víckrát nevkročí.
0: Žel už jste vkročil.
1: O, jaké štěstí, jaká posila. Můj abé, vaše Manon je hříšnice. Můj abé, počítejte do tisíce. Pak dejte mi své kněžské rozhřešení. Já dám vám za něco? No, políbení.
0: Ten čas už minul. Stojím za ním tak jako solný sloup. Buďte zdráva, já se klaním. Ne, neklesnuj žaloup.
1: Abe mu prý se líbá ruka. Vy jste však na to příliš mlád. Polibte mou.
0: Mé srdce puká. Já nesmím vás milovat. Bídná Manon, ach bídná nevěrnice.
1: Nechci se vám ospravedlňovat.
0: Co tedy chcete?
1: Chci umřít, nevrátíte-li mi své srdce.
0: Žádej tedy můj život, nevěrnice. Žádej můj život, neboť mé srdce nikdy nepřestalo býti tvým.
1: Můj sladký, můj nejkrásnější, má jediná lásko.
0: Vidím až příliš dobře, že jste rozkošnější než jindy. Avšak ve jménu strastí, jež jsem pro vás vytrpěl, krásná Manon, povězte mi, budete-li věrnější.
1: Přísahám, slibuji vám to, přísahám, můj miláčku.
0: Obětoval bych pro vás, Manon, všecka biskupství na světě.
1: Odejdeme na bezpečnější místo. Naštěstí je blízko vetešnický krámek, němž zaměníte svůj kněžský šat za světský oděv a meč.
0: Jdu, Manon. Chci mít i meč a pak běda, pane Divale.
1: Mé štěstí se zas vrací, tak jak se vrací řeč. Ojděte z cesty, draci. Můj miláček má meč. Pryč, draci, z cesty, vary. Už se vás nebojím. Nechte si svoje dary. Já o ně nestojím. I kdybych třeba stála, nedám se jimi svést. Já bych je nepřijala. Vždyť stihl by mne trest.
0: A vezmu meč a setnu je a sedm hradů zbořím.
1: To nesmíte, můj rytíři.
0: Já se vám jen tak dvořím a zapálím šest paláců a v sedmém s vámi schořím.
1: To nesmíte, můj rytíři.
0: Já se vám jen tak dvořím a budu vládnout království a pokladům a mořím.
1: To smíte, pyšný rytíři.
0: Já se vám jen tak dvořím, přesto však probodnu tímto mečem bídného pana Divala.
1: Ano, ale jen jako, že se mi dvoříte. Pan Dival je mnou tak okouzlen, že mne pozval, abych mu byla společnicí v jeho domě na venkově.
0: Drzý člověk.
1: Odmítla jsem ho způsobem, který se vám jistě zalíbí.
0: Sladká Manon.
1: Řekla jsem mu, že jsem se zavázala k péči o mladšího bratra. Pan Dival vás totiž nezná. Chce vás obdarovat vším potřebným a bude vám vyplácet i každého měsíce 400 livrů, což je, počítám-li dobře, 4800 za každý rok.
0: Bídná Manon, jakou hanebnou úlohu mám hrát?
1: Dráhušku, chci, abyste mne s ním viděl pospolu a abyste se přesvědčil, že jsem vás nezradila. Dopřejte sobě a své Manon trochu pomsty na člověku, jenž nám připravil tak velký zármutek.
0: Manon, přísahám vám šlechticky, už to nesmí nikdo nikdy být. Jste má žena.
1: Vaše, navždycky.
0: Já bez vás nemohu žít.
2: Tři talíře, tři sklenice, tři židle, každá má tři nohy. Nezapomeňte na lžíce. Však kdo si sedne pod parohy?
3: Račte dále.
0: Manon, přes veškerou odanost, s níž jsem se podrobil vaší vůli, nemohu potlačit nesouhlas svého srdce.
1: Netrapte mne výčitkami, drahoušku. Buďte jen trošinku laskav, než dostanu od svého starého ctitele tento náhrdelník, jenž dosud není můj, a polovinu ročních důchodů, které mi slíbil.
0: Manon, po večeři přijde noc.
1: Až se pan Dival odebere do ložnice, uprchnu a strávím noc s vámi, můj miláčku.
0: Za všechny poklady světa nedám váš jediný vlas. Za všecka mladá svá léta jedinou z vašich řas. Rád opustím tě, světe, rád rozplynu se v dým, jen když nám někdy kvete myrta a rozmarín.
1: On mi ten slavíček zpívá, on se vždy usmíří, on se jen smutně dívá. Jste to vy, rytíři? Dívá se vyčítavě. Dívá se z obláčků a zpívá mi tak lkavě. Jste to vy, miláčku? Pusinku. Ale teď odejdi, můj bratříčku. Jen na okamžik a už se netráp.
0: Manon?
2: Vítám vás pod tento svůj krov, vzácný hoste. Nedostává se mi slov. A přeci je to tak prosté. Dům, zahrada a včelník a všecko poctivě nabité. Však všecky žerty stranou, co dávám na uvítanou. Ten náhrdelník, který už dlouho nosíte.
1: Když už ho přijala ta malá jeptiška, mám z něho radost, jak z loňského Ježíška.
2: Je po teče a po babičce.
1: Proto šel ke mně o berličce.
2: Letošní pospíšil si za to, lená už nic. Pravé zlato a perla je v nich zakleta. Obdivuji je po léta a od dneška budou vaše.
1: Říkáte mi to nějak plaše, jak chlapeček.
2: Vždyť nejsem star.
1: Co je to, půjčka nebo dar?
2: Dar teprv přijde, je to dárek, jsou dvě. Hle, jaký skvělý párek. Ale co, když vám nesluší? Směl bych je připnout do uší.
1: No, podívejte se tedy, jak mi sluší moje náušnice.
2: Sluší vám báječně.
1: Myslím, že by mě k ním slušely šaty z modrého atlasu.
2: Určitě by vám k ním slušely.
1: A k modrým atlasovým šatům by mě slušel krásný fialový kočár.
2: Ano, fialový, ovšem...
1: A k fialovému kočáru by se hodil dům s černými vraty, ne?
2: Určitě by musel mít černá vrata.
1: Ale k udržování takového domu je potřeba mít asi hodně velký důchod.
2: Hodně veliký. Řekněme dosti veliký. No přirozeně hodně velký důchod.
1: Vidíte, jakými starostmi jsem zahrnuta a jen proto, že jste mi dal dárek.
0: Manon.
1: Teď záleží jen na vás, pane Divale. Přišla jsem, můj bratr je zde také, dům stojí, kočár zatím počká, no a ten důchod asi nepřijmu.
2: Nezarmucujte mne, Manon, a přijměte prozatím alespoň 2400 livrů, což je polovina vašeho ročního důchodu.
1: Musíte však být velice hodný na mého bratříčka, jinak nepřijmu nic.
2: Oh, jak jsem zapomnětlivý, musíte mi přece svého pana bratra představit.
1: Je to chlapec velmi neskušený. No tak, máš tu čest vidět pana Divala.

0: sklenice. Tři židle, každá má tři nohy. Nezapomněl jste na lžíce?
1: Někdo si sedl pod paroji.
2: Nezapomněl jsem na lžíce, pane Divale, avšak nesu ještě jeden talíř s příborem pro vašeho přítele, který právě přijel dostavníkem a má pro vás důležité sdělení.
0: Nechť vejde, ať je to kdokoliv. A přineste čtvrtou židli. Bude sedět zde, zde, zde.
2: Prosím, pane, račte, pane Tiberži.
3: Vy jste tu, rytíři de Grie?
0: Rytíř de Grie? Manon Lescaut a rytíř de Grie? Vy tedy nejste bratr Manony?
4: Jsem rytíř de Grie.
3: Abbé de Grie.
5: Můj rytíř de Grie.
4: Na neštěstí nemám meč.
3: Naštěstí nemá meč.
0: Jsem podveden. A to ještě si ze mne tropili smích a odvážili se urazit nejhadebnějším způsobem mou čest. Podvodníci, vraťte mi mé šperky, mé zlato, mé peníze.
6: Zde máte své šperky, zde máte své zlato, zde máte své peníze. Pojď, Manon, pryč, krásně to dopadlo. Nač šperky, peníze, nač zrcadlo. Pojď, ptáčku, vykoupaný v blátě. Má věrná ruka, podpírá tě.
5: On mi ten slavíček zpívá. On se vždy usmíří. On se jen smutně dívá. Odpusťte, rytíři.
0: Má policie vás vypátrá. A budete míti ve věznici Saint-Lazare příležitost litovat své zkaženosti.
4: Buďte s Bohem, Tiberži. Buďte s Bohem, pane Abbé.
3: Příteli.
4: Špatně jste si mě vychoval.
3: Pane de Grie, od chvíle, kdy je váš osud v nebezpečí, nemohu vás nechat na pospas životu. Odcházím za vámi. S Bohem, pane Divale.
0: Tak mne podvést. Běda vám, prohnaní taškáři. Podívejte se dobře, nezůstalo li jim něco za nehty.
2: Tři talíře, tři sklenice, tři židle, každá má tři nohy.
0: Nezapomeňte na lžíce.
2: Přišel jste...
0: O co?
2: O parohy.
1: To, co nás u žen nejvíc mílí, je vlastně pravá poezie. Ať žena tančí nebo šije, ať směje se či hlavu chýlí, má v sobě vždycky kousek víly.
7: A také kousek litice. Hle, z koho jsme se narodili.
1: Manon je hříšná světice. I když mě stokrát obelstili ty povětrné střevíce, i přes svou slabost přes omily, Manon je hříšná světice.
7: Nicméně se obávám, příteli, že pan Dival je jiného mínění o té slabosti. Jedině slovo jeho syna by mohlo odvrátit nebezpečí, které hrozí vám a vaší milence.
1: Proč mě chcete seznámit s jeho synem?
7: Znám jej dosti dobře a rád bych vás pohnul, abyste k němu pojal důvěru. Ručím vám svou ctí, že pozná-li vás, bude vaším nejhorlivějším obráncem. Jakmile mladý pan Dival zajistí vám a Manon beztrestnost, budete moci pomýšlet na sňatek se svou milenkou.
4: Dobrá, přiveďte tedy mladého pana Divala, ať napraví, co zavinil jeho bídný otec.
7: Naschledanou, můj drahý.
5: Už jsem se bála, že mi vás přítel někam odvede. Zůstanete tady se mnou? Posaďte se před můj stolek a dejte si líbit ode mne několik doteků. Musím si vás ustrojit, okrašlit a učesat.
1: Ach, ustrojte a okrášlete, jenom buďte trošku milosrdná k mé ubohé hlavě.
5: Chtěla bych zlíbat, hlavičko, všecky tvé hebké vlasy, za to, že, drahá hlavičko, na mě tak myslela si. Chci být ti moudrá, jak ty sám, moudřejší nad mudrce. Já od tebe víc nežádám, než tvoji věrnost srdce.
1: Znáším se z pekla do nebe, jak málo byste chtěla. Já, Manon, já chci od tebe, žel, také věrnost těla.
8: Pánové, račte prosím.
3: Drahý příteli, to je pan Dival mladší.
9: Jsem šťasten, že se spolu poznáváme. Však už jsem si to dávno přál, abych vás, krásná Manon Lescaut, znal.
5: Prosím, posaďte se.
9: Žádám jen, abyste mi prominuli jednání mého otce.
5: Strom jenž je skácen, nevrhá už stín. Co zkazil otec?

0: může spravit syn.
1: Věřte mi, že se o to vynasnažím. Už teď na první pohled si vás vážím. A vás na první pohled miluji.
2: A já se za přítele raduji.
3: Jste asi zvyklý galantnostem. Jste vůbec roztomilým hostem. Zůstaňte s námi k večeři.
1: Dnes nemohu. Mám schůzku s neteří. Žel, mám s ní jít do opery. Vypiji zde jen sklenku šery.
0: Již po několik dní jsem se zaměstnávala péčí o úpravu těchto svých šatů do divadla. Žel, obávali jsme se tam jít, abychom se náhodou nestřetli s vaším otcem. Proto i žijeme tak daleko od středu Paříže.
1: Byl bych velice poctěn a má neteř by byla okouzlena, kdybych vás měl pozvat i slečno do lóže, kterou jsem si zakoupil na dnešní večer.
0: Ach.
1: Žel má jen 3 sedadla a tak nemohu své pozvání tlumočit také panu de Grie. Třeba, že by to pro mne bylo velikou ctí.
0: Škoda, vidíte, můj milý.
3: Způsobíte mi radost, Manon. Přijmete-li pozvání pana Divala. A já strávím dnešní večer s Tybergem v myšlenkách na vás.
0: Přijímám tedy ráda vaše pozvání, pane Divale. Čekejte mne se svou neteří v 8 hodin před tímto domem. Váš kočár zajisté poznám.
1: Naschledanou, slečno Manon. Projevujete mi velikou čest. Naschledanou, pane rytíři de Grie. Doprovodíte mne, Tybergi?
2: S radostí.
3: Věřím, že máte dosti síly, Manon, odmítnout lichotky, které by vám mohl učinit i ten muž.
0: Ujišťuji vás, můj rytíř, že bych nabídky pana Divala syna přijala způsobem, který by mu zahnal chuť přijít s ním ještě jednou. Pro všechny případy vezmu sebou Marcelu. Chce-li mne pan Dival syn obdarovat i šperky, ať mi jich dá, co unesu. Zbytek ponese služebná. Odcházím od vás s bolestí.
3: Tak zůstaňte, Manon.
0: Ale mé šaty, jak jsem se těšila. Marcelo.
4: Ano, paní.
0: Marcelo, jdeme do opery. Ten klobouk s šedivými pery. Mou oblíbenou voňavku. Opravit záhyb rukávku. Mé nejnovější rukavice. Nastavte obě dvě své líce, ať si je trochu polaskám. Ulehčím vašim otázkám. Ano, ne, ano. Víte, co to značí?
3: Vím, Manon, vím. Ach, vy jste čím dál sladší.
0: Ach, už se těším na návrat. Já vás mám ráda.
3: Já vás mám rád.
0: Jdeme, Marcelo.
3: I když mě 100krát obelstili ty povětrné střevíce, i přes svou slabost, přes omily, Manon je hříšná světice.
2: Musím vám sdělit, že pan Dival už není čestný muž, jímž býval.
3: Teď prohlédl jsem vás. Vidím už delší čas, že Manon je vám trnem v oku. Přál byste štěstí mému soku. Přivedl jste ho. Je to vaše věc, co se teď bude s Manon dít. Stal se z vás intrikán a pokrytec.
2: Já bez vás nemohu žít.
3: Tak vy jste se tedy stal kuplířem. Tak vy jste tedy zavinil vše sám.
2: Už v Amiánu pod tím arkýřem. Však věřte jenom z lásky k vám.
3: Co jste to provedl? Vy jste mne podvedl.
2: Zavinil jsem v skutku mnoho sám. Nenávidím, co mi bere vás. Odcházím s Bohem.
3: Odcházíte? Kam? Teď není na odchod čas.
2: Já počkám vedle v pokoji.
3: Vstupte.
5: Mám čest mluvit s panem rytířem de Grie.
3: Prosím.
5: Mám vám odevzdat ti dopis.
3: Ach, Manon mi píše. Poněvadž místo v opeře jsem na návštěvě u Divala, nemohu, abych vám to nenapsala.
0: A poněvadž jsem v jeho bytě, ať pohladí vám za mne kadeře, ta dívenka, to sličné dítě.
3: Má nálada je přenádherná, jsem vaše navždy, navždy věrná, Manon. Hleďte, co jste způsobil, hleďte, co jste zavinil.
5: Co tedy mám říci panu Divalovi a dámě, která s ním byla?
3: Jdi, pověz tomu zrádci a jeho ničemné milence, že je oba probodnu vlastní ruku.
5: Pane rytíři.
3: Ano, pojď, pojď. A osuš mé slzy, řekni mi, že mne miluješ. Ne, jsi žena, něha tvého obličeje zakrývá jistě nějakou zradu, jdi pryč.
5: Ano, rytíři.
3: Ale ne, nechoď ještě. Pověz mi, kdo jsi.
5: Jsem pane Modesta. Bezmála nevěsta muže, jenže zná se s vaší dámou. Oba nás v této chvíli klamou. Neberte to, pane, tragicky, nebuďte proto na mne zlým. Je těžko milovat ji navždycky, když láska je jenom pouhý dým.
3: Vrať se k panu Divalovi, ten má všecko. Já mám jenom lásku a věrnost.
5: Netočte se, pane, naspátek. Já jdu na Montmartre, tančiti. Věřte, všecko, co má začátek, musí se též jednou skončit.
3: Hle, co jste spáchal, vaše intrika se povedla.
2: Vidíte tedy, že vás Manon Lescaut podvedla.
3: Je to váš úspěch.
2: Teď ji tedy znáte.
3: Jí odpouštím, vy si to odpikáte, jen smrt by mi ji vyrvala. Teď navštívíte Divala, musíte vylákat ho z bytu, já budu čekat někde v skrytu. Až vyjde s vámi z domu on, já podívám se za Manon. Zůstanete s ním do půlnoci, jinak jsme, pane, my dva soci.
2: Jen ze slabosti, z lásky k vám, vás uposlechnu, přijímám.
3: Když mě stokrát obelstili ty povětrné střevíci, i přes svou slabost, přes omily, Manon je hříšná světice.
5: Bůh nezatratil Magdalénu. Bůh neodvrátil od ní tvář. Však ten, kdo kupuje si ženu, je ďáblův muž a otrokář.
3: Manon!
5: Ach, to jste vy, miláčku. Bože, jak jste odvážný.
3: Ach, Manon, nevěrná, křivopřísežná Manon.
5: Můj miláčku.
3: Nestálá Manon, nevděčná a nepoctivá. Kde jsou vaše sliby?
5: Jsem vina, když jsem příčinou takové bolesti, avšak ať mě trestá Bůh, jestli jsem to chtěla.
3: Ať mne Bůh trestá, jestliže ti prokáže čest jediného pohledu. Zůstaň si zde se svým novým milencem, zdej se cti zdravého rozumu. Já si jen všemu směji.
5: Můj rytíři.
3: Ach, odpusť mi, že jsem se tak dal unést hněvem. Nezasluhuji si být milován dívkou, jako si ty.
5: Je třeba, abyste dobrotivě zapomněl na zármutek, který jsem vám způsobila. Mám strach, miláčku, že se vám nebude líbit to, co chci říci na své ospravedlnění.
3: Manon, domýšlím si vše, nešťastná Manon.
5: Zprvu jsem nechtěla. Svědkem je Marcela. Zprvu jsem měla velkou trému. Zprvu jsem nechtěla jít k němu. Když přede mne si klek a dal mi náramek, mluvil jen v číslicích jak celník. Pak dal mi tento náhrdelník. Nezatajuji vám vůbec nic. Ach, co by to mohlo vlastně být? Ať obdaroval si mne sebe víc. Já bez vás nemohu žít.
3: Nechápu, jak jste mi mohla poslat jeho milenku.
5: Líbila se mi a přála jsem si, aby vás na chvíli potěšila, neboť od vás žádám jen věrnost srdce.
3: Vznáším se z pekla do nebe. Jak málo byste chtěla. Já, Manon, já chci od tebe, žel, také věrnost těla. Pane Bože, odpustí. Hřeší bez zlomyslnosti. Už vás nebudu trápit, avšak očekávám, že se mnou odtud i hned odejdete.
5: A nevezmeme sebou ani těchto 10 000 franků? Vždyť mi je dal, jsou moje.
3: Manon.
5: Jak vás mám ráda, jak jsem veselá. Však někdo klepe. Je to Marcela.
4: Někdo sem přines dopis pro vás, pane.
3: Píše mi Tiberš. To je neslýchané. Ach, Manon, čtěte, neklame mne zrak, že by se Tiberš býval změnil tak.
5: Dělejte to, co chtěl tam dělat on, a nezlobte se příliš na Manon. Já zdržím ho tu, jen se bavte klidně a na mne vzpomínejte vlídně. Opravdu, nepomstil byste se lépe svému soupeři, než kdybyste snědl jeho oběd a spal v noci v jeho loži a časně ráno unesete jeho milou i peníze.
3: Ale kde rychle nalézt lidi, kteří by zadrželi pana Divala syna a do rána ji hlídali?
4: Ať se pane rytíř o to nestará. Můj Žák to svědomitě obstará. Má kolem sebe plno lidí. Paul nadarmo mu nezávidí. Žák s přáteli mu nasolí za pouhých 10 pistolí a ráno propustí ho zase. Přísahám na to při své kráse.
5: Zde máte
0: 20 pistolí.
3: A ať ho to moc nebolí, ať nikdo neužívá meče.
0: A ať jim Dival neuteče.
4: Můj Žak má v rvačkách velký cvik. Až uslyšíte venku křik, už bude všecko vykonáno. A probudím vás brzy ráno.
3: Och, Manon, svedu vás, jak v onen sladký čas, kdy poslali tě z domu do kláštera. Zdá se mi, jako by to bylo včera. Už se začal šeřit amián, vy jste byla, Manon, nahoře. Stál jsem jako svatý Damián, modle se k svaté Barboře. Jaká nesmrtelná vzpomínka. Pošeptala jste mi nevinně, ach, co by tomu řekla maminka. A už jsme seděli si na klíně.
0: Mám ráda věci třpitivé, jak světla na vánočním stromě. Ach, proč to není poctivé vyspat se v ozářeném domě. Rozžehuji tě pokoji, rozžehuji tě na noc, odbíjejí sladce orloji, ať mám dnes zase pocit Vánoc. Ponocný houkal v městečku, pod okny těšících se rodin. Ach, třpiť se, šátečku, slzou nad půbabem těch hodin. Hu-hu. Ach, slyšíš? Ponocný. A nebo jsou to třeba sůvy?
3: Je chycen, už je bezmocný. Slyším ho, výkřik, a teď mluví.
0: Hu-hu. Ach, cítíš? Padá sníh.
3: Už tedy odvlekli ho za roh.
0: Rolničky střásají svůj smích a sníh je bílý jako tvaroh. Pojď ke mně, já to věděla, že dodnes mohou sedít divy. Že jednou potkám anděla a že ten anděl bude živý. Pojď rozpustit mé kadeře, pojď rozžat v domě všecky svíce. Ach, zpátky, spát v té nádheře. Pojď, půjdeme již do ložnice.
3: Jak hněvati se nalapuť, že nemá všechny ctnosti husy.
0: Uspi mě, uspi, vzbuď mě, vzbuď.
3: Nakonec labuť zpívá, musí.

0: Pojďte, pane Divale, pospěšte, pánové.
1: Páni policisté, prohledejte každý kout, neboť můj ubohý syn leží bez pochyby někde tady spoután.
2: Všechno prohledat.
3: Rozkaz, pane.
1: Tiberži, řekl jste, že k přepadení došlo zde za rohem domu?
0: Ano, téměř již u vrat. Mne si bandité naštěstí nevšímali a tak jsem vám, pane Divale, mohl sdělit, co postihlo vašeho syna.
1: Z cesty!
2: Vezměte mu meč!
4: Ano, pane.
5: Och, pustte ho!
1: Manon Lescaut, rytíř de Grie. Držte jej dobře. Neřekne-li hned, co učinil s mým synem, dám ho zítra oběsit.
5: Pro boha!
1: Pojď sem, děvče.
5: Prosím, pane.
1: Kde je můj syn?
5: Já nevím.
1: A jestli mi to neřeknete?
5: Zošklivím.
1: Strašně?
5: Nechci zošklivět. Řeknu vám, kde je. Je mi 20 let a nechci ztratit předčasně svou krásu. Váš syn je zajat v krčmě u Bambasu.
1: Dejte mě napít rychle trochu vína. Chtěli mi ti dva ošediti syna?
5: O peníze a o šperky.
1: Vy zločinci, vy ještěrky. Peníze, zlato, náhrdelník. Poznáváte jej, Manon Lescaut? Není to poprvé, co je ve vašich rukou. Líbil se vám, rád věřím. Jsou oba roztomilí, vidíte, páni policisté.
2: Jistě, pane Divale.
1: Odveďte především ji. A ať vás nepomate cestou do věznice. Je to velmi svůdná podvodnice.
6: Zbohem, lásko. Byla zkrátka. Byla ze všech největší.
7: Manon, miláčku, má sladká.
1: Nesahejte po meči.
6: Zbohem, zbohem. Naschledanou. Možná nikdy už.
1: Ať se k sobě nedostanou.
2: Žena k ženám.
3: K mužům muž.
1: Odveďte ji.
6: Vzpomeňte si.
7: Manon, Manon.
6: De Grie.
0: Ach, jak mě to nyní děsí.
7: Manon, mě to zabije.
0: Pane Divale, nezapomínejte, že pana De Grie k velikým chybám svedlo mládí.
7: Nezastávejte se mnou.
0: Pane Divale, prosím, abyste měl ohled na jeho rod.
7: Několik měsíců žaláře mne neděsí, avšak jaký osud má stihnout Manon?
0: Pane Divale, mou zásluhou jste mohl překazit jejich čin. Prosím, nejednejte tvrdě s panem De Grie.
1: Paní policiste, můžete odejít.
2: Jak si přejete, pane Divale? Nasaďte jí pouta a odchod.
3: Rozkaz, pane.
1: Jste svoboden, rytíři De Grie. Z úcty k vašemu rodu vám dávám milost.
7: Jedinou milostí by pro mne bylo, kdybych směl žít s Manon ve vězení.
0: Děkuji vám, pane Divale. A prosím vás ještě o jedno. Aby ta ďábelská žena zůstala doživotně v žaláři.
7: Bože!
1: Slibuji, že vám vyhovím, pane abbe. Pošlu jí nejbližší lodí s poběhlicemi do Mississippi.
7: Ty berži! Zříkám se vás. Pryč ode mne. Zříkám se vás, vy kate. Co bylo nejsvětější mně, mělo i vám být svaté. Jen zapalte si hranici a upalujte lidi. Tamten na soudné stolici to spravedlivě vidí. Bůh nezatratil Magdalénu, Bůh neodvrátil od ní tvář. Však ten, kdo kupuje si ženu, je ďáblův muž a otrokář.

0: z propadené poběhlice, jimž byla hanba za kmotřičku. Vy, ještě rádi při měsíčku, se vytráceli na ulice, vy nevěstky, vy podvodnice, co zbylo ze všech vašich stuch. I když vás soudím nyní sice, ať je vám milosrdný Bůh. Když malovali jste si líce, když hráli jste si na putičku, nebo když stavěli jste svíčku za podezřelé okenice, to bylo smíchu hanebnice. Chytli jsme vás jak hejno much. Pomřete všecky do měsíce, ať je vám milosrdný Bůh. Proč máte rozcuchané kštice? Co chvěje se na vašem víčku? Že máte slzy na krajíčku? Že chtěli byste zachránit se? Je pozdě už, vy darebnice. Budete kopat, tahat pluh. Dny, noci, týdny lopotit se, ať je vám milosrdný Bůh. Již doletěla létavice, již uzavřel se vodní kruh, již nikdy, nikdy, nikdy více, ať je vám milosrdný. Tu máš, starý, zpívej.
1: Mississippi, Mississippi, my k tobě putujem. U tvých břehů, Mississippi, je zcela nová zem. Mississippi, Mississippi, ty svědku jiných dob. U tvých břehů, Mississippi, najdu i já svůj hrob.
2: Pane veliteli.
3: Co si přejete, pane abe?
2: Přišel jsem vás požádat, abyste zacházel vlídně s mužem, který doprovází jednu z těch nešťastnic.
3: Nezabraňoval jsem mu, pane abe, aby mluvil s tou dívkou. Ale on chtěl být ustavičně jen u ní. A to nelze přece připustit.
2: Může získat povolení sdílet s ní na lodi vyhrazené místo.
3: Jsou-li oddáni, mohu zařídit ostatek.
2: Zde máte prozatím za vaši ochotu.
3: Oh.
2: Ale dejte pozor, aby se s jeho ženou i s ním nakládalo podle stavu, k němuž náležejí. Získal jsem povolení připojit se k vaší výpravě jako kněz a nepřestanu se zajímat o osud té dvojice. Zde ještě, prosím.
3: Jste štědrý, pane abe. Dám odvázat ženu vašeho chráněnce a dovolím jí, aby si tu poněkud odpočinula po cestě.
2: Udělejte to, pane, ale nepřeji si, abych byl těmi nešťastnými lidmi spatřen.
1: Mississippi, Mississippi, kroť svoje vlny, kroť. Ať mi v tobě, Mississippi, nestroskotá má loď.
4: Manon, jste nemocná, Manon.
5: Vy se o mne staráte ještě i teď. Což jsem byla skutečně tak šťastná, že mi bylo dopřáno vzbudit ve vás tak velikou lásku. Nesmíte mne doprovázet. Vaše štěstí je jinde. Zasloužíte si je. A já vám je nemohu dát.
4: Což mě již nepatří, vaše srdce? Žít v Evropě nebo v Americe, na tom nezáleží. S vámi budu šťasten všude.
5: Nezdá se mi to jen rytíři de Grie. Už jsem se rozloučila s životem. A on se mi zas vrací. Jak tažní ptáci, kteří mají hnízdo v keři za plotem. Už jsem se rozloučila s láskou. A ona se mi vrací, jak tažní ptáci nad strništěmi s husopaskou.
4: Nač bych si stýskal, mám všechno, vždyť mne milujete, vidíte.
5: Už jsem se rozloučila s něžným slovem a ono se mi vrací, jak tažní ptáci nad hřbitovem.
4: Manon, věřte, nemám dosti síly, abych snesl tak horoucí projev lásky.
1: Mississippi, Mississippi, až má loď ztroskotá, zaspívej mě, Mississippi, o kráse života.
4: Manon, avšak přece se nám ke štěstí ještě něčeho nedostává.
5: Čeho, miláčku?
4: Požehnání nebes. Neodkládejme náš sňatek. Promluvím o tom s velitelem výpravy a požádám ho, aby nám poslal kněze.
5: Už jsem se rozloučila s Rozmarínou a ona se mi vrací, jak tažní ptáci nad krajinou.
4: Manon, vaše oči se třpití jako v horečce, vaše srdce buší hned rychle a hned zase pomaloučku, má ubohá Manon.
5: Jsem šťastná, nic mě nebolí, jako když jsem chodívala do školy. Má taštička se prudce natřásala. To byla ještě vaše, Manon, malá. Srdce, ty chřestíš jak ty kamínky od mého tatínka a od mé maminky. Dopadl na zem, pětkrát odrazil se a zas už letěl v příští chvilce. Tak nějak je mi také dnes. Co to tu voní? Růže? Bez? To voní myrta s rozmarínem. Čápy nám budou sedat za komínem.
3: Jste nyní spokojen, pane?
4: Dík za vaši laskavost, pane veliteli. Jenom bych rád věděl, není-li někde poblíž lékař. Obávám se, že je má žena nemocná.
3: Snad kněz, který se dobrovolně účastní naší výpravy, má znalosti léků.
4: Možná, že kněz nahradí lékaře.
3: Myslíte, že nemoc vaší ženy je tak vážná, že potřebuje duchovní útěchu?
4: Nejsme se svou ženou oddáni a rád bych s ní co nejdřív uzavřel sňatek.
3: Není-li tato dívka provdána, nemohu souhlasit s vaším sňatkem.
4: Proč, pane?
3: Slíbil jsem ji jako zástupce guvernéra svému synovci. S Bohem, pane.
4: Manon, Manon, chtějí nás rozloučit, ale ne, přísahám, nikdo nesmí vztáhnout ruku na mou milenku, na moji ženu.
5: Pierre, Pierre, ještě košík, ještě jeden košíček, ten malovaný, s uchem, jsou tam mé, a mé, a mé. No, jsou tam přece mé věnečky. Věnečky. Plaštovičky. Skřivánkové. Pejskové. Miláčkové.
4: Slyšíš, Manon? Nikdy nás nikdo nerozdvojí.
5: Což nejsme svoji? Čím to, že já, Manon, ač je mi 16 let, čím to, že já, Manon, mám opustiti svět? Vždyť život trvá chvíli, ach, vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden.
4: Jen jeden, Manon.
5: Polibek, hubička, dal jste mi pusinku, můj milý. My jsme se políbili. Proč ne? Prosím.
4: Manon, bojím se o tebe, bojím se, strašně se bojím.
5: Ne, ne. Hodiny zas už bíjí čtvrt. A ruce opět zebou. Hodiny zas už bíjí čtvrt. Odbíjí půl a přijde smrt. A vezme si tě sebou. A vezme si mě sebou.
4: Vezme, Manon, vždyť jsem tvůj, vždyť tě chráním, jsem tvůj rytíř, Manon.
5: Ach, jak jsem ráda, že jsem tak mladá. Snad se to všecko změní, když rytíř mě poklony skládá, když rytíř našel ve mně zalíbení. Chci být jim moudrá, jak ty sám, moudřejší nad mudrce. Já od tebe víc nežádám, než tvoji věrnost srdce. Já od tebe víc nežádám, než tvoji věrnost srdce.
4: Manon, ještě jednou ti přísahám, že nikdy nikdo nežil šťastnější život než já.
5: Pojď ke mně. Já to věděla, že dodnes mohou se dít divy. Že jednou potkám anděla. A že ten anděl bude živý.
4: Ztratil jsem ji a dostal jsem od ní důkaz lásky i v okamžiku smrti.

0: Již doletěla létavice. Již uzavřel se vodní kruh.
1: Již nikdy, nikdy, nikdy více.
2: Ať je ti milosrdný Bůh.
1: Ty beržiš! Odpusť mu, Bože, jeho viny.
2: Naschledanou.
1: Ne. Adie. Manon, chci k tobě mezi stíny. O, ty berži.
2: O, Degrie.
3: Přivedla žebráka na mizinu. Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní, co veselá iniciálka obličej páně Vojtíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý jako nedělní pečinka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když už mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily a jako hustá smetana se skvěly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho, začali pod okrouhlou pleší na skráních a byli už přešedli, ne více stříbrny, nýbrž již až lehince zas do žluta, ale byli jako hedváb a vláli tak hebce kolem hlavy. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně, celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím, ale žebrákem musel být dle toho, jak byl po malé straně znám, již dlouho a podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho. Vypadal jako buk. Jak byl té doby star, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůžkem svým po svatojanském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, že šedivý jeho frak byl pořád napuknutý a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jitrnic vypocujících sádlo. Račte odpustit. Lesklá přílba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí a když se rozběhl za nějakým tovarišem, který bez ostyku a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musel pan Šimr přilbu honem vzít do hrsti. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vyjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy pomáhej pán Bůh a pan Šimr salutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry, vytáhl zakožené poutko s vrchní dno z ní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil: už jsou oni taky asi hezky starý. Kolik pak mají? No, usmíval se pan Vojtíšek. Bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal. Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku. A tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému zcela mu podřízenému člověku arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně, vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne šátek na krku byl vždy pořádně uvázán, na kabátě byla sice někde záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup a jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu hned ochotně svůj trojník. Trojník, půl dobráku, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu, pak si zašel k svatému Mikuláši na 11:30. Zde u kostela nežebral nikdy, ba on dřepících zde žebraček ani si nevšimnul. A pak si zašel někam se najíst, věděl, kde po řadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co z volného a klidného v celém jeho bytí a konání. Jen hostinský v našem domě pan Herzl mu nedal nikdy trojníku. Pan Herzl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ach, ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme. A nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku.

Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu co ochranu proti sálajícímu slunci a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo. Bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tím též směrem. Té říkali baba milionová. Jiné žebračky slibovali, že pán Bůh darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. Ona šla hned do milionů a milionů. Proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla, a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Přistoupila až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, zašpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr, podotkla. Já nemám slunce ráda, když na mě svítí a musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci, teď byly zavřeny, teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se otevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám, ano, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobří lidé. Pan Vojtíšek nic. Co pak se tak upřeně na mě díváte? Ptala se Milionová po chvilce. Co pak je na mě? Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub. Ten zub, vzdychla a pak dodala, to víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdo mě přáli a kdo se mnou to upřímně mínili, všichni. Jen jeden ještě zbyl. Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel. Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebračiným, ale bylo to ošklivé. Sešpičatila ústa, celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtů, jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě u vás zdálo, já myslím, že pán Bůh tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku. Nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. No vidíte, já bych se k vám přistěhovala. Kus pefin mám. Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Hrač utrejch! Vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem. Pak si Milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě. Snad usnula.

Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou. A koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo často v rozpacích a za chvilku zas si slyšel, pan Vojtíšek. Brzy jsem zvěděl všeho. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl tam za vodou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů a po tak dlouho. Nastala rozhořčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, stydili se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhaly. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přec příliš upřímná. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu. Nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve dvakrát 24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzjinačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo, nebo jsme chudi, měli jsme jen hrách, to není pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali, domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem opřen o kamennou veřej. Mimovolně v nevysvětlitelném strachu jakémž jsem vyběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěží viděl jsem blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena na žloutlé vlasy z cuchány. Pochválen buď pán Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla, tváře jeho byly bledy, oko jakoby dřímotou potaženo. To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně, budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě. Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem. Vždyť jsem, zavzlikal, já byl po celý život tak poctivý. Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupila také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvíhá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila jej na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z Prahu. Pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek díval se němně na ní. Zaplať pán Bůh, zašeptal konečně a pak dodal. Ale teď nemůžu nic polknout. Víc pan Vojtíšek na malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu, neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křižovnickém plácku u podloubíčka Klementinského, zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůldne zašli si na Staré Město podívat se na výlohy rineckých kněhkupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi, hlava byla vždy svěšena k prsům. V rukou držel růženec, nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více jako přednedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek.
Mám. Nemám to říci. Ale proč bych to neřekl? Že jsem si netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční svoje mění, šajnový groš, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak jsem ho nespatřil už nikdy.

0: Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero. Okno samý tlustý květnatý led, v němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašil vozík a zaštěkali psi. Doskočně pro dva žejdlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus lojové svíčky svítil tiše v čtyřhrané skleněné lucerně.
1: Cože, pan Vojtíšek?
0: Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úředně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný.
1: Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půlnoci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý a dali jsme ho do umrlčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty. Ani košile neměl.

0: jsem horlíčko.
1: Ale co nevěříš?
0: No
1: ale já tě nebudu přesvědčovat. Fakt je ten, až uslyšíš plavčíku Máničko, jaká dobrodružství pan kapitán zažil.
0: Jo, jo.
1: Budou ti hrůzou vstávat vlasy.
0: Co?
1: A mašle ti na nich bude vlát jako vratiplachta.
0: Jujda, ale aby mi neuletěla. Víš, co by si o mě pan kapitán pomyslel?
1: Pomyslel. Prosím tebe, takového starého mořského vlka bude akorát zajímat tvoje mašle.
0: Nebude, viď?
1: Toho jen tak něco nevyvede z klidu, děvenko.
2: Hola ho! Už jde. Plavčíci!
1: Hola! Plavčík Hurvínek s Máničkou na palubě! Kapitáne!
0: Na jaké palubě, Hurvínku? Vždyť jsme na břehu.
1: My námořní si to tak říkáme.
2: Už k vám kormidluju, posádko. Tady vyhodíme kotvy.
1: To neznamená, že vyhodíme, to znamená, že si sedneme, dívko, rozumíš?
2: Tak to je tvoje kamarádka, plavčíku?
0: Dobrý den.
1: To je suchozemská myš, kapitáne.
0: Poslyšte, a proč tak křičíte, pane kapitáne?
2: Na to si zvykneš, když musíš každou chvíli překřikovat nějaký uragan, děvenko.
1: To se ví, na to si zvykneš.
2: Ale jednou jsem ho nepřekřičel,
3: na to nerad vzpomínám.
1: Vyprávějte, kapitáne.
0: Vyprávějte.
2: My námořníci nejsme žádní chlubilové,
1: ale
2: když to jinak nedáte, to jsem se jednou plavil se svým škunerem v jižních mořích a najednou
0: Suva, že ano.
1: Uragán, ty chytrá. Uragán!
0: Aha, víš, ale houká úplně jako suva, no.
2: Loď se začala zmítat, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Já zařval stáhnout plachty.
0: Jo, ale tu suvu, vlastně ten uragán jste nepřekřičel, že ne?
1: Nepřerušuj pořád.
2: Nepřekřičel. Uraganámi zmítal celých 7 dní.
0: Jo. A v noci ne?
2: Taky nahoru, dolů.
1: Vždy to slyšíš.
0: A celou tu dobu jste křičel, stáhnout plachty?
1: Kromě polední přestávky, to dá rozum.
2: A pak přišla vlna vysoká jako mrakodrap, loď se rozlomila a když jsem se probral, byl jsem na kousku stěžně sám a sám na široširém moři. Rozhlédnu se a kolem mne se to hemžilo žraloky.
0: Cože?
2: Napřed jsem si myslel, že mě nespozorují,
0: ale
2: najednou začali výhružně štěkat.
0: Co? Žraloci štěkají?
1: Slyšela jsi na žraloka mňoukat?
2: A už se hnali na mě.
0: Jo, a jak to dopadlo?
2: Sežrali mě.
1: Máš otázky, prosím tebe, pan kapitán? Tě jen tak napíná, co je pro něho pár žraloků.
0: No, to je pravda.
1: S ním celé kormidlo, kapitáne, jestli jste jim nedal co proto.
2: Ale do smíchu mi nebylo. Co teď, ptám se sám sebe.
0: Jo. A co jste si odpověděl?
2: Naštěstí jsem měl v kapse 40 metrů ocelového lana, tlustého jako moje paže, tak jsem 8 žralků přivázal za ploutve a vyjel.
1: Panečku, to bylo zpřeženíčko.
2: A kočíroval jsem je rovnou do Švýcar, kde naše flotila nakládala ementálský sýr.
0: Ale Švýcarsko přece neleží u moře.
2: Na takové malé maličkosti já nekoukám.
1: To se ví, na takové malé maličkosti my námořníci nekoukáme.
2: Jenže ta ztroskotaná loď nám scházela. Už to vypadalo, že nenaložíme celý náklad.
0: Aha.
1: A něco? Že to tady pan kapitán vyřešil.
2: Tu sázku bys vyhrál. Prostě jsem z toho ementálu nechal vykrájet ty díry a vešlo se nám to všechno.
1: Dívko, prosím. Slyšíš, co jsem ti říkal?
0: Je, podívej, Hurvínku, tamhle jde bábinka s panem Spejblem.
2: To je tvoje bábinka?
0: No, to je moje bábinka.
2: No. Abych zase napnul plachty.
0: Kapitáne.
2: A musím kormidlat do přístavu.
0: To je škoda.
2: Ohé, plavčíci.
0: Ohé.
1: Kapitáne.
0: Ohé,
1: No jo, škoda, že taťulínek není taky takový pašák.
0: Co? No.
1: Kde pak ten ažralok?
0: No to ne.
1: Taťulda spořádá, hledá olejovky. Pane, přijď to chviličku dřív. Taťuldo, abyste slyšeli věci.
4: No, co tak, co tak? Co, jako od toho pána, co jste s ním hovořili?
1: No, od kapitána.
4: A co tady tak hulákáš?
1: My námořníci!
5: No, jestli je to takový námořník jako ty.
0: Jen se nesměj, bábinko. Já nevím, co bys dělala, kdybys stroskotala na moři a kolem tebe štěkalo stádo žraloků.
5: Co? No šla bych k ušnímu lékaři. Protože každý, kdo slyší štěkat žraloka, potřebuje ušního doktora.
0: No tedy, jak ty můžeš učit přírodopis, prosím tě?
4: Tak rychle na oběd a odpoledne jdem na výlet k rybníku.
1: Je, táťuldo, táťulínku, k rybníku.
0: Sláva.
5: Ty se moc netěš, Máničko. Víš, jdeme do města k zubaři.
0: Jo, ty jsi na to nezapomněla.
1: A s kým si tam budu hrát?
0: No.
1: Tam je to takové opuštěné.
0: Vidíš.
4: Právě proto tam jdeme. Květiny dýchají svou vůni do velebného ticha.
1: No, do lomu zuby asi dýchat přestali.
4: Do jednotvárného šumění stromu a šplouchání vlnek se mísí bzučení celých tisíců hmyzů.
1: Koliká?
0: Celých tisíců, říkal pan Spejbl.
1: Ty to máš spočítaný, tatí. To budeme tedy hezky pokousaní.
4: Šmango, ty co pak nemáš kouska smyslu pro poezii? Člověk ti chce trochu přiblížit tu náladu,

0: Ale viď?
1: Čeho, Máničko, těch komárů? Podívej, Hurweis, vezmeš si tranzistor, budeš poslouchat hudbu, Žáno, nebo, počkej, nebo víš co? Pozvi toho pana kapitána. No. S takovým hrdinou se snad bát nebudeš.
2: No. To víš, takový mořský vlk, který zbrázdil všechny oceány, čeká akorát na to, aby si šel namočit nohy do takové loužičky sladké vody. Akorát.
1: A co kdybych takhle vzal sebou sůl a tu loužičku mu osolil? To by se cítil ve svém živlu, ne?
2: Jo, a do ruchu mu dám lupu, aby kapra viděl jako žraloka, že ano?
3: A můžeš k tomu štěkat.
0: Tedy, že se takovému odvážlivci, jako je pan kapitán, můžeš posmívat, bábinko, to tedy nevím.
2: Nech je, Máni, jim tak něco povídat.
0: No jo, vlastně.
2: Pan kapitán je prostě zvyklý na nebezpečí. Kdežto u takového rybníka?
0: No.
2: Ledaže?
0: Co?
2: Ledaže, Máni?
0: No.
2: No ano, leda, že bych mu
0: namluvil,
2: že tam číhá
0: porybný.
2: Ale ne, nebezpečí.
0: Nebezpečí.
2: Že tam číhá nebezpečí. Nebezpečí. Že tam číhá nebezpečí.
4: Jsem rád, že jdete s námi, pane kapitáne.
5: Co říkáte?
4: Zavři ten tranzistor.
2: A proč?
5: Ticho na palubě!
2: Rozkaz, kapitáne! Ale tak hezky hráli.
5: Ještě slovo a uvrhnu tě do okovu.
2: Hlásím, že mlčím, kapitáne.
1: Vidíte? A mě neposlechne a neposlechne. Člověk holt nemá ty zkušenosti. S nafukovacím lehátkem se tahám, ale abych vzal okovy, to mě nenapadlo.
5: Na moři se naučíte, jak si se vším poradit.
1: Myslíte? Poradit, říkáte. Spoutám ho snad žvíkací gumou, když nemám okovy?
5: Dobře, tvrdou pěst.
1: Jo, pěst.
5: Když si neporadíte s jedním plavčíkem, no.
2: Co by si spočal se stádem žraloků?
1: No tedy, abych se přiznal, jediného žraloka, kterého jsem viděl zblízka, měla Mánička na podrážce.
5: No. Copak žraloci?
2: Ojo, copak žraloci?
5: Ale pilouni.
2: Ojo, pilouni.
1: To jsou takové ty ryby, co mají místo čumáku pilku, že ano?
5: Pilku? Pilu? Námořníku z Fejble a jakou pilu?
2: Pilu? A ty si řekneš pilku, tatí.
5: Když obklopíš škuner hejno pilounu, neslyšíte než ž, ž, ž, ž, ž, ž.
1: Dejte pokoj. Ž, a co žižlaj?
5: Žižlaj. Neřeknete švec, je ze škuneru pár tuctu kanojí.
1: Šmankote.
5: A zase ž, ž, ž,
2: ž, ž, ž.
1: A z každé kánoje je krabička párátek, že ano?
2: Však on by tě přešel smích, taťulínku, kdyby ses dostal do nějakého nebezpečí.
5: Ha, nebezpečí. Aspoň by byla nějaká zábava.
1: Šmanko, to radši nic nepřivolávejte. A vy jste doopravdy nikdy neměl strach?
5: Strach?
1: Pane kapitáne?
5: Strach? Strach říkáte? Co to je, prosím vás? To slovo vůbec neznám.
2: Slyšíš, taťulínku? Slyšíš? A už jsme na místě.
1: No tak, hezky si rozložíme přikrývky.
2: Semhle třeba.
1: Tak, semhle tlumok.
2: Jo.
1: Ten tranzistor si polož k němu.
2: Opatrně,
1: on s tím plácne.
2: Neplácne.
1: No dávej pozor trochu.
2: A šup do vodičky.
6: Ruce vzhůru a ani ceknout.
1: Co to má znamenat? Kde jste kdo?
6: Neslyšeli jste všichni tři. Mířím na vás.
2: Určitě bude v tom křoví, kapitáne, co teď?
7: No, zvednout ruce, když to povídá.
6: Nehrajte si na hrdiny.
1: No my...
6: Tak bude to?
7: Pane Fejble,
1: cože?
7: Hurvínku, zvedněte ty ruce. Co kdyby začal střílet? Nestřílejte pro pána.
2: Nestřílejte.
7: Dáme vám, co chcete.
6: No tak.
1: Když vám to udělá dobře, taky byste se mohl aspoň ukázat. Tohle je nezdvořilost. Zvedni ty ruce, vejš, Hurweis.
6: Konečně jste se umoudřili. Když budete poslouchat, nic se vám nestane.
7: Udělám, co řeknete. Všechno si vemte, ale život nám ne...
6: Vyprázněte kapsy.
1: To si pomůžete. Krabička zápalek a kapsy.
6: Co vy?
7: Já tam nic nemám, podívejte se, že nic neschovávám, no.
6: A vy jste je měl chránit.
7: Ale kde pak, vždyť já

0: Ani je neznám, náhodou jsem je potkal. No, řekněte, pane Spejble, že ani nevím, jak se jmenujete.
1: Počet! Teď se obraťte a udělejte 10 kroků.
0: Já?
1: Ano, vy!
2: Vždyť stojím na břehu, přece nepolezu do vody.
3: Tatuldo, on vás chce utopit.
0: Radši neodporujte a pojďte.
1: Jestli nevykročíte, než napočítám do 3.
2: Ne.
1: Začnu střílet.
0: Na mě ne, já už jdu.
2: To jsou nápady. Bych moc rád věděl, co z toho máte, že si čvachtám pokulina ve vodě.
0: Prosím vás, nedrážděte
1: ho. Otevřete okno.
2: Vy jste si zbláznil, kde tady v rybníku?
1: To je přece vaše smluvené znamení, že je všechno v pořádku.
4: Poslouchali jste 3. díl rozhlasového seriálu Přepadení. 4. díl uslyšíte zítra ve stejnou dobu.
3: Yeah.
4: Na četné dotazy posluchačů tohoto dobrodružného seriálu.
3: Jak mi upadl ten tranzistor, tak se asi sám zapnul. Teď jsem ho zavřel.
5: To se povedlo. Kvůli tvému tranzistoru mám vodu v dřevácích.
6: Snad jste se nebál, námořníku.
5: Za to vy jste se ukázal jako hrdina, kapitáne.
3: Dvakrát jste se nevyznamenal, pane kapitáne.
6: Vy nemáte kouska smyslu pro humor. Mně napadlo hned, že je to šprým, ale měl jsem kazit legraci. Být to doopravdy. Tak jsem po něm skočil, touhle pěstí bych mu jednu ubalil, pak by ho přešla chuť přepadávat.
3: To se ví, tati, to přece bylo jasné, že je to legranda. Snad ses nebál.
6: To by zkoukal plavčíku, já bych s ním zatočil. Až by tě ho přišlo líto. Škoda, že nemám příležitost, abych ti ukázal, jak by s tím chlapíkem zatočil.
7: Ale máte. Ruce vzhůru.
5: Ono to jde ještě jednou?
3: Vždyť jsem ten tranzistor zavřel.
6: Co je to za vtipy?
7: Tentokrát to není tranzistor. Mířím na vás z křoví.
2: Šmanko, tentokrát je to doopravdy.
3: Tak na něj, kapitáne.
6: Kdyby neměl tu zbraň, nebo kdybych věděl, že neumí střílet, ale takhle vždy by mi mohl ublížit.
3: Tak takhle to s vámi je.
5: Tak co chcete? Budeme tady stát jako sochy?
7: Vezměte do ruky nůž.
6: S nožem nejsou hračky. Píchá to, řeže to.
2: Šmangote, proč nůž?
7: A uřízněte tomu hrdinovi.
6: Milost! Já před vámi padám na kolena. Neubližujte mi.
3: Dobro, určitě. Pomsta pirátů, které jste zneškodnil, kapitáne.
6: Jakých pirátů? V životě jsem žádného piráta neviděl. Vždyť já ani nebyl na moři.
7: A uřízněte tomu hrdinovi pořádný kus salámu, aby se posílil po tom boji.
5: Paní Kateřina.
3: S Máničkou.
8: No, ale že jsme vás vystrašili, co? Já se jenom bála, aby ten slunečník, co s ním bábinka na vás mířila, náhodou nevystřelil.
6: To jste byla vy, paní učitelko?
9: Já byla taky překvapená, když jsem vás tady viděla, Františku, jako mořského vlka.
3: Tak vy nejste ani kapitán.
9: Ale je. Jmenuje se totiž František Kapitán a byl u nás školníkem, ale dal výpověď. Protože se bál vycpaného medvěda.
3: Je, bál.

0: Jmenuji se Huckleberry Finn a bydlím v městečku St. Petersburg, USA, první polovina 19. století. Rodiče nemám, nepočítám-li tátu, který se o mě nikdy nestaral. Teď už přes rok o něm nebylo ani vidu, ani slechu. Ale za to mám nejlepšího kamaráda. Jmenuje se Tom Sawyer.
1: Huckleberry, k snídani!
0: Vdova Douglasová si mě vzala za vlastního a prohlásila, že mě zcivilizuje. Ale život v jejím domě je velice perný, neboť vdova je zoufale spořádaná a slušná v každém směru.
1: Tak Huckleberry, bude to?
0: Už jdu. Navlíkla mě do nových šatů a mě nezbývá, než se v nich potit a škrtit. Dobré jitro.
1: Počkej, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že můžeš začít jíst až po modlitbě.
0: Sím, ano. Takhle žbrblá nad každým jídlem, ačkoliv dohromady není na čím žbrblat.
1: Dáš ty nohy dolů, Huckleberry?
0: Sím, ano. Potom se do mě dala se slabikářem. Držela mě celkem snesitelně skoro hodinu.
1: Nehrb se tak, Huckleberry, seď rovně.
0: Sím, ano. Bylo to nudný až k smrti a se mnou šili všichni čerti.
1: Huckleberry, nezevluj a neprotahuj se. Jestli se včas nenaučíš správnému chování, přijdeš do pekla.
0: Už, aby to bylo.
1: Co si to dovoluješ, Huckleberry?
0: A já tím přitom nemyslel nic zlýho. Já jsem prostě chtěl nějakou změnu. Konečně nastal večer a bylo modlení a pak se šlo spát.

0: Ahojte se, to je Tom Sawyer.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Půjdeme na zbytov?
0: Pojďme pro změnu k řece.
1: Tak jo. Kdo je tam?
0: A tohle je Jim, otrok vdovy Douglasový.
1: Ať se propadnu, jestli jsem nic neslyšel. No já vím, co udělám. Já si tady sednu a počkám, až to uslyším ještě jednou.
2: Mňau!
1: Stát! Stůjte! Na můj rozkaz stát! No počkejte, já vás jednou chytím.
3: Huckleberry k snídani.
4: Už jdu.
3: Tak Huckleberry, bude to?
4: Dobrej tro.
3: Vstaň, Huckleberry. Kolikrát jsem ti říkala, že napřed je modlitba.
4: Simono.
3: Amen. Kolikrát jsem ti říkala, Huckleberry, že nemáš hltat, ale důkladně potravu rozžvíkat.
4: Simono.
3: Seď rovně, Huckleberry.
4: Simono.
3: Nehrb se tak, Huckleberry.
4: Simono.
3: Huckleberry, nezevluj.
4: Simono.
3: Huckleberry, kolikrát jsem ti říkala, jestli se nenaučíš vzornému chování, přijdeš do pekla.
4: Simono, kéž bych tam už byl.
3: Co si to dovoluješ?
0: V té chvíli jsem se rozhodl, že uteču. Počkal jsem až do večera a převlík se do svých starých hadrů. Chtěl jsem, aby nikoho už nikdy nenapadlo mě hledat, a tak jsem pocákal peřiny a podlahu spoustou kečupu, aby to jako vypadalo, že mě někdo zavraždil, a stopy jsem vedl až k řece, aby to navíc vypadalo, že mě vrazi utopili. V zátočině u lesa jsme měli s Tomem schovaný vor. Odrazil jsem od břehu a plul po proudu Mississippi. Konečně jsem byl na svobodě. A bylo mě dobře. Večeru jsem přistál na Jacksonově ostrovu. Je totiž úplně opuštěný. Probudili mě podivný rány.
5: Tamhle je převozníkův parník. To střílej z děla nad vodou, aby moje mrtvola vyplavala na hladinu, víte? Jupí! Věděl jsem, že mám vyhráno. Nikdo jiný už mě nikdy hledat nebude.
0: Jednou takhle večer jsem seděl na břehu a díval se na řeku, když jsem najednou uslyšel za sebou v lese kroky. Srdce se mi v krku rozbouchalo, jako by na...

0: Jimmy!
1: Prosím vás, nic mi nedělejte. Já jsem jak živ neublížil duchovi.
0: Já vám měl děsnou radost, že jsem ho našel. Už jsem nebyl tak úplně opuštěný, ale nejdřív jsem ho musel přesvědčit, že jako nejsem mrtvej.
1: Jo. Jako. Vy jste živej? Hm? No a kdo teda byl mrtvej, když vy jste živej? Tam bylo takový krve, Haku.
0: Tak jsem to Jimovi všecko vyprávěl a Jim řekl, že jsem to udělal mazaně. A jak ty ses dostal se?
1: Ale neprozradíte mě, když vám to řeknu.
0: Ať se propadnu, jestli to řeknu, Jimmy.
1: Já jsem utek,
0: Jimmy.
1: Slíbil jste, že to neřeknete.
0: No, neřeknu, Jimmy.
1: Víte, Haku, vdova Dicinky říkala, že mě neprodá. No a jednou v noci jdu kolem jejich dveří a slyším, jak stará paní někomu povídá, že mě ráno prodá do Orléansu. Vyrazil jsem jako blesk, to vám řeknu.
0: A jen to Jim dořek, najednou se setmělo. Jedný noci, zrovna už se mělo rozednívat, mě probudil nějaký zvuk. Jimmy! Jimmy! Jimmy, vstávej a hoď sebou, hoří nám koudel. Jsou ti na stopě, rychle k voru. Muselo být tak k 5:00, když jsme se konečně dostali za ostrov. Jimmy, pohlídni se. Vidíš něco?
1: Už nás nehoněj.
0: To víš, že jo?

0: tři dny. Mluvili jsme jenom v noci, ve dne jsme se skrývali. Byl to takovej slavnostní pocit plout po velikánský tichý řece, ležet na zádech a dívat se na hvězdy. Příští noc jsme pluli městem St. Louis a bylo to, jako by se rozžal celý svět. Po půlnoci přišla bouřka.
1: Hej, Haku! Podívejte se tamhle!
0: Před náma byl parník, který se nabod na skálu. Byl silně nakloněný. Prout nás unášel rovnou k němu. Přirazíme k parníku, Jime!
1: Já na žádný vrak nepolezu, bude tam hlídat!
0: Stará Bela tam bude! Tam už není co hlídat, vem svíčku a pojď! Vylezli jsme na horní palubu. Najednou se před náma rozsvítilo světlo.
1: Mě moc špatně, rychle pryč!
0: Počkej, Jime!
1: Radši rychle pryč!
0: Světlo vycházelo z kapitánovy kajuty. Potichoučku jsem se blížil k pootevřeným dveřím.
2: Prosím tě, nedělej to. Přísám, že to nevyzradím.
3: Jaš, jsi zrádce.
2: Prosím tě, Bile, nestřílej.
3: Já to neřeknu. Nikdy si neřekl větší pravdu. Bile, dej tu pistoli pryč.
4: A proč?
3: Nejdýl do dvou hodin se vrak rozpadne. On se utopí a my jsme čistí.
4: Máš pravdu.
0: Jime!
1: No?
0: Jime, je tady tlupa vrahů. Musíme najít jejich loďku, aby nemohli pryč. Začneme od vodu.
1: Pambičku v nebičku, žádný vor už není. Utrhl se je pryč.
0: Vyrazilo mě to dech a div jsem nevomdlel. Bejt odříznutej od světa na vraku s takovouhle bandou.
1: A musíme tu loďku najít, jinak se utopíme.
0: Jime, podívej se tam.
1: Loďka!
0: Chtěli jsme do loďky skočit, ale najednou se otevřely vrata v boční stěně.
3: Dej tu pitomou lucernu pryč, a ti zvenku není vidět. Hotovo, odstrč nás. Počkej, prohledla co? Ne, tak to má svůj podíl ještě u sebe. Musíme zpátky.
0: Skočili jsme do loďky a pluli rychle pryč.

0: Jednou jsme si s Jimem povídali o králích. Jak se oblíkají, že si navzájem říkají vaše veličenstvo a tak podobně. Jimovi lezly oči z důlku.
1: Ty, Haku, já o žádným králi ještě neslyšel, když nepočítám ty z karet. A nakolik si takový král přijde? Měsíčně.
0: Král si může vzít, kolik chce. Králům patří všecko.
1: Jo, no to bych si dal taky líbit. A co za to musí dělat, Haku?
0: Nic. Králové jen vysedávají a posedávají.
1: Páni.
0: Ale než je zrovna válka. Když je válka, jdou na vojnu, ale jinak se jen tak flinkají.
1: A ten král, co jste říkal, že mu usekli hlavu, měl nějaký děti?
0: Ludvík 16.
1: No, ten Ludvík.
0: Měl chlapečka, delfínka. Ten umřel ve vězení.
1: Chudák.
0: No, ale jiní zase říkají, že utek sem do Ameriky.
1: Ale u nás nejsou králové, víte, že ne, Haku?
0: Ne.
1: No to tedy bude bez místa. A co bude dělat?
0: Může učit francouzštinu.
1: Co pak Francouzi nemluví jako my, Haku?
0: Když mluví Francouz, tak by si mu nerozuměl ani slovo.
1: No teda, ať mě trefí šlak. Jak je to možný?
0: Dejme tomu, že by k tobě přišel člověk a řekl by ti. Parlez-vous français? Co by si myslel?
1: No tak to teda bych vzal klacek a praštil bych ho do hlavy. To nedává vůbec žádný smysl.
0: Hele, Jimé, mluví kočka jako lidi?
1: Nemluví.
0: A kráva?
1: Taky ne.
0: A mluví kráva jako kočka?
1: Ne.
0: A je to přirozený, že kočka mluví svoji řeči a kráva svoji?
1: Je.
0: Tak mi řekni, Jimé, proč není přirozený, že Francouz mluví jinak než my?
1: A je kočka člověk, Haku?
0: Není.
1: No tak vidíte, proto kočka nemusí mluvit jako člověk. A je Francouz člověk?
0: Je.
1: Tak vidíte, tady to máte. A proč tedy u všech všudy Francouz nemluví jako člověk?
0: Viděl jsem, že je to marná práce. Černocha nenaučíte rozumně diskutovat. Pak jsem toho radši nechal.
1: Haku! Haku!
0: Co se děje?
1: Slyšíš? Slyšíš, co je to?
0: Asi nějaká pouť? Přistanem. Ty počkej tady, já se půjdu podívat.
2: Přistupte k lavici truchlících.
3: Amen.
2: Přistupte ochrnutí a slepí.
3: Amen.
2: Přistupte ve svých hadrech a hříších. Přistupte ve své špíně.
3: Amen.
2: Bratři, nyní uslyšíte obráceného hříšníka, který se dal na cestu pravosti.
0: Na kazatelnu se vyškrábal nějaký ošumělej vandrák.
4: Bratři, byl jsem námořním lupičem. 30 let jsem byl pirátem v Indickém oceánu. Ale minulé noci jsem byl oloupen a vyhozen z parníku bez jediné vindry.
5: Tak je to!
6: Správně!
4: Bratři, od této chvíle jsem novým člověkem. Ač chudý, vydám se znovu do Indického oceánu a zbytek svého života budu obracet piráty na cestu pravosti.
3: Amen.
4: A pokaždé, když obrátím nějakého piráta, řeknu, piráte, neděkuj mě, není to moje zásluha?
7: Zásluhu mají ti drazí lidé z poukvilského zbožného schromáždění. Ano, skuteční bratři lidského plemene.
2: Bratři, udělejme na něho sbírku.
8: Lidi, nevěřte jim, jsou to podvodníci.
9: No dovolte.
8: Tady ten včera v Goušnu prodával zaručený prostředek proti zubnímu kameni.
9: Já nejsem žádný podvodník.
8: Jenže po něm sleze nejen kámen, ale i sklovina. A tady tenhle ten hodák požádá kampaň proti alkoholismu.
4: To je taky bohulibé.
8: Dokud ho nechytili se článkem kořelky.
0: Vandrák a kazatel běželi k našemu voru. Chtěl jsem je předběhnout a odrazit, ale stačili ještě naskočit.

0: Dojeli jsme k Mělčině a schovali se pod topoli. První, co vyšlo najevo, bylo, že se ti dva vůbec neznají.
1: A co je váš hlavní obor?
2: Svého času jsem hodně dělal do medicíny. Umím hádat z ruky. Mám-li sebou někoho, kdo mi zjistí fakta, samozřejmě. Mým oborem je kazatelství.
1: To jsme viděli.
2: A zůsta působím v misionářských spolcích. A vy?
1: Jsem divadelní herec. Tragéd, víte. Vyučuju zpěvu a vlastivědě. Také přednáším a trochu dělám do zázračných léků.
2: Ach, žel.
1: Nad čím ach želujete?
2: Když si pomyslím, že jsem zůstal naživu, abych klesl do takové společnosti.
1: Tak my vám nejsme dost dobrý, co?
2: Ne. Cítím naopak, že vám mohu důvěřovat. Proto vám odhalím tajemství svého zrodu. Jsem totiž právoplatný vévoda z Bridgewateru.
1: Neříkejte.
2: Ano. Nyní jsem rozedraný ztracenec s puklým srdcem. Poběhlík na voru.
3: Pane, neplačte. Vemte si a jeste.
1: Tak si vemte.
2: Ne, pro mě není útěchy. Ne. Leda, že byste mě uznávali.
3: My vás uznáváme. Ale jak se to dělá?
2: Když mě potkáte, ukloníte se a řeknete vaše milosti.
3: Ano. Vaše milosti.
1: Helejte, Bilquater, nejste jediný s tajemstvím zrodu.
2: Cože?
1: Nejste jediný, nejste.
2: A co ti míníte?
1: Bilquater, mohu vám důvěřovat.
2: Až do trpké smrti.
1: Bilquater, já jsem neboštík. Dofe.
2: Cože jste?
1: Ano, příteli. Jsem ubohý. Zmizelý Dauphin, syn Ludvíka 16. a Máry Antonety. Ano, pánové, vidíte před sebou v žebrotě bludného, trpícího, zákonitého krále Francie.
3: Delfínek.
0: Tak jsme pro změnu začali utěšovat zase jeho. Klečeli jsme před ním, říkali mu vaše veličenstvo. To hned okřál a byl v dobré náladě. Ale zase vévoda byl otrávený.
1: Bilquater, já za to nemůžu, že jste se nenarodil jako král, tak jaký pak fraky?
0: No, netrvalo dlouho, než jsem přišel na to, že to jsou obyčejní podvodníci. Ale neřekl jsem nic. S lidma nejlíp vyjdete, když je necháte dělat, co se jim líbí.

0: Jednou ráno jsme uviděli v zátočině takovej menší zapadákov a přistáli jsme asi tak kilometr nad ním. Naši dva šejdíři začali okamžitě přemýšlet, jak to město co nejlíp podojit.
1: Pánové, převlíkněte se.
0: Král a vévoda a já jsme se převlíkli do elegantních šatů, které král vytáhl ze svýho tlumoku.
1: My tři pojedeme do města, ty, Jimmy, tu zůstaneš a schováš se v lese.
2: Ano, už běží.
3: Pánové, bude výhodnější, přijedeme-li do města parníkem.
1: Kam pak máte namířeno, mladý muži?
2: Jedu do Orlinsu.
1: Přisedněte k nám. Pomoz pánovi Adolfusi.
0: To jako já?
1: No, kdo je tady jiný?
2: Když jsem vás zahledl, povídám si, hele, to je pan Wilkes a málem přijel včas, ale to vy nejste, víte?
1: Ne, mé jméno je Blodgett, důstojný pán Alexander Blodgett. Doufám, že pan Wilkes o nic nepřišel.
2: Ne, o majetek nepřišel. Ten dostane stejně, ale už neuvidí umírat svého bratra Petra.
1: A jak se jmenoval ten bratr toho Petra, který zemřel?
2: No jak, Harvey. Petr ho neviděl od chlapeckých let a bratra Viléma, jo, to je ten hluchoněmej. Toho vůbec jak živ neviděl.
1: A proč Harvey nepřijel? Kde bydlí?
2: V Anglii, v Sheffieldu. Dělá tam kazatele, jako vy.
1: Aha, říkáte, že Petr Wilkes Harveyovi odkázal celý majetek?
2: Jo. Dům a 6 000 na hotovosti.
1: A měl nějaké příbuzné?
2: Má. Pane, má 2 dcery, Mary, Jane a Zuzanku.
1: Aha, chudinky nebohé, sirotečci opuštění. Pohřeb bude mít asi zítra.
2: Co to?
1: Pohřeb, že bude zítra.
2: Ale ne, zítra k polednímu.
0: A král se dědy vyptával, až ho nakonec vypumpoval dokonale.
4: Sežeň rychle vévodu, plav.
0: Tamhle ho máte.
4: Billquarter.
3: Ano, jsem tady.
1: Jak jste na tom s němotou a hluchotou?
3: Já, no, dobře.
1: To budu sluchit.
3: Velmi dobře.

0: Na nábřeží jsme okamžitě vzbudili pozornost Zemo.
1: Může mi někdo z vás říci, kdeže bydlí pan Petr Wilps?
2: To jsou oni.
3: Jediné, co vám mohu říci, pánové, je, kde bydlel včera večer.
4: Ne. Náš ubohý bratr odešel. To je příliš kruté.
0: Na mou duši, že jsem jak těživ neviděl párek větších podvodníků. Brzy jsme stáli před poměrně honosným domem. Dveře se otevřely a vyšla nějaká dívka.
2: Jsou to oni.
1: Mary Jane.
2: Ano.
0: Potom jsme vešli dovnitř. Uprostřed salonu stála rakev.
4: Vážení, pozůstalí, přátelé, osud nám, mně a mému ubohému bratrovi Vilémovi uchystal zkoušku nejtěžší. Ale zkouška tato nám byla oslazena vaší srdečnou účastí. Za což vám všem srdečně děkujeme. Amen.
2: Drazí stričkové, vezměte prosím těchto 6 000 dolarů a uložte je pro mne a pro mou sestru podle vlastního uvážení.
4: Oh,

Večer jsem nemohl usnout, protože mě začalo trápit svědomí. Klidně nechávám okrádat Mary Jane a Zuzanku a ještě přitom pomáhám. Připadal jsem si tak sprostě, že jsem si řekl tak dost, ty peníze pro sestry uleju, i kdybych měl puknout. Nejdřív prohledám královu a vévodovu světnici. Peníze jsem našel v králově posteli pod matrací. Když jsem se vracel, musel jsem přejít okolo rakve. A najednou jsem uslyšel kroky. Vidím, že jediné místo, kde bych mohl peníze schovat, je zrovna do rakve. Tak jsem nadzvedl víko, hodil tam peníze a schoval se za závěs. Do salonu vešli dva muži a začali víko rakve usilovně zatloukat.

0: Zrovna když spouštěli rakev do hrobu, vpadl na hřbitov vřeštící dav, který vedl nějaký habán.
1: Tady vám vedeme protikandidáty! Račte schlédnout obě soupravy dědiců starého Wilkse! Račte si vybrat dědice po Petru Wilksovi!
2: Já jsem Harvey, bratr Petra Wilkse. A toto je jeho bratr Vilém.
3: Pěkný párek podvodníků, co?
4: Jestli tohle jsou podvodníci, to nevím, ale jestli to nejsou tihle dva, tak jsem idiot.
5: Tak to jste.
2: Je zde přítomen někdo z těch, kdo zesnulého oblékali do rubáše?
1: Ano, já a Havan.
0: A potom ukázal na krále.
2: Snad by nám tento pán mohl říci, jaké tetování měl Petr Wilks na hrudi.
0: U všech všudy to byla otázka jako v ringu. A hák do brady vypočítaná na složení protivníka. Najednou bylo veliký ticho.
6: Vážený pane, samozřejmě, že vám mohu říci, co měl vytetováno na hrudi. Úzký, tenký, modrý šíp, ale když se nedíváte zblízka, není nic vidět.
2: Měl Petr Wilks takové znamení?
7: Žádné takové znamení jsme neviděli.
2: Správně. To, co jste viděli, bylo malé P vedle toho V.
7: Ne, tam nebylo vůbec žádné tetování.
8: Šouka, podvodníci!
9: Podvodníci!
10: Utopíme je!
11: Povozíme je na kládě!
12: Nebo je radši oběsíme!
13: Oběsíme! Oběsíme!
4: Počkejte! Počkejte ticho! Ještě máme jednu možnost. Vykopáme mrtvolu a hned uvidíme.
11: To je náhoda!
1: Počkat, počkat! Všechny je svažte, ať nám neutečou. A když to tetování nenajdeme, zlinčujeme celou bandu.
0: Habán mě chytil za ruku a zkroutil mě za záda. Lidi vytáhli rakev a vytrhli víko.
14: Lidi, tady na prsou je ten pytel zlata.
0: Tak jsem vzal nohy na ramena a pádil v řece.
4: Podívejte se, ten kluk utíká!
2: Haku, Haku, to jsem rád, že jste tady.
15: A na to teď není čas, nech si to k snídani.
2: A budete mě všechno...
15: Nech si to k snídani povídám, odraž vor a jedem.
14: Stůjte, stůjte. Tak ty jsi nám chtěl vzít roha, že jo, ty štěně. Už se ti naše společnost umrzela, co?
15: Ne, ne, my jsme vám nechtěli ujet. Nechte mě! Puste mě!
16: Puste toho kluka, vy starý idioté. Co pak vy jste se zachoval jinak?
14: Má to být nějaká narážka, byl kvůte.
16: Já vím, kdo ty peníze ukradl.
14: Víš to, protože jsi je ukradl ty.
16: Co? To je lež.
14: Ne, ty! Pusť mě! Já to odmolávám.
16: Ale napřed se přiznej, že jsi ty peníze schoval.
14: To je lež. Ty jsi je schoval.
16: Co? Tak, bude to?
14: To? No, jo, se přiznávám.
16: Jestli to ještě jednou zapřete, tak vás na místě utopím.

0: Po mnoho a mnoho dní jsme si netroufli zastavit v žádném městě. Jenom jsme pořád jeli a jeli. Až jednou časně ráno jsme přistáli u jedné pošumělé vesničky.
1: Počkejte tu na mě, hned se vrátím.
0: Ale bylo poledne a král nikde. Tak jsme ho šli s vévodou hledat. Našli jsme ho brzy v místní kořálně, byl na mol. Vévoda mu začal nadávat a jedva byli v sobě, já vzal nohy na ramena a metl po silnici jak jelen.
2: Jedeme! Jime! Máme vyhráno, jedem! Jime! Jime! Kde jsi? Jime! Kde je Jim? Kde je Jim?
3: A ten starý blázen ho prodal, se mnou se nerozdělil a peníze jsou pryč.
0: Prodal Jima?
3: Jo.
0: A komu ho prodal? Slyšíš? Komu ho prodal?
3: Farmář se jmenuje Silas.

0: Nakonec jsem Phelpsovu farmu našel.
1: Jedeš ty, že? Lehni na roh, klíte se.
2: Tak to jsi ty. Konečně. Jsi to ty, vy?
0: Simono, milost paní. Vyhrk jsem, než jsem si to mohl rozmyslet.
2: Nejsi tak podobný mamince, jak jsem si myslela. Ale ty má svatá dobro, to mně je to jedno, hlavně, že tě vidím. Alžběto! A jak to, že jdeš tak pozdě? Hraní parník přijíždí už v 6.
0: Na Mělčinu jsme najeli.
1: Alžběto, honem, udělej mu snídaní, nebo jsi snad dostal snídaní na lodi?
0: Simano, na lodi snídaní jsem dostal na lodi, milost paní.
1: No, říkej mi, milost paní, říkej mi této Sally.
0: Této Sally.
1: Ano. A kde loď najela na dno?
0: Nevěděl jsem, jestli loď měla přijet z tola nebo po proudu, ale najednou mě osvítil nápad. Napraskla hlavice válce.
2: I pro pána.
1: Stalo se někomu něco?
0: Ne, nikomu, jenom to zablo černocha.
1: Tak to ještě dobře dopadlo, protože někdy přicházejí k úrazu i lidi.
2: Tvůj strýc Silas pro tebe jezdil k parníku každý den. Tak i dneska jel, už měl být zpátky, neviděl jsi ho?
0: Ne, jsem neviděl, milost, jde to Sally.
1: Tak, a kam si dal zavazadla?
0: Do přístavního pontonu.
1: Ale dítě, vždyť to někdo ukradne.
0: Jsem neukradne, depák.
1: Ale já tady pořád melu svou a ty jsi mi ještě neřekla ani slůvko o sestře, ani o nikom jiném. Tak pověs mi všechno, jak se jim vede, co dělají a co mi vzkazují.
0: No vidím, že už jsem na dobro v koncích a musím to zkusit s pravdou. Už jsem otvíral pusu, abych s tím začal.
1: Počkej, strýc Silas už je tady. Skrč se. Tak? Ne, ještě víc. Tak. A teď už tě vůbec není vidět. Vyvedu ho a přijdem. Tak co? Přijel?
3: Ne.
2: Och, já už jsem strachy bez sebe. Pro pána, co jenom řekne sestra?
3: Něco se muselo stát s tou lodí.
1: Počkej, Silasy, podívej se tamhle na silnici. No, nepřichází tam někdo? Kdo to je? Vylez hochu. Silasy?
3: A kdo pak je tohle?
1: No, hádej. Kdo by to mohl být?
3: Nemám ani ponětí. Kdo je to?
1: To je Tom Sawyer!
0: Na mou duši, že jsem se div nepropad podlahou. Dejme tomu, že na té lodi přijel pravej Tom Sawyer. A dejme tomu, že sem vpadne dřív, než na něho budu moc mrknout, aby byl sticha. Tak jsem Phelpsům řekl, že si zajdu do města pro zavazadla. A opravdu. Asi 2 míle od farmy vidím z dálky přicházet povědomou postavičku. Tome!
4: Fuj. Proč vstáváš z robu? Nikdy jsem ti nic zlého neudělal.
5: Já nevstávám. Já tam nikdy nebyl.
4: Přísahy při velkém náčelníkovi. Nejsi duch?
5: Při velkém náčelníkovi nejsem.
4: Haku, co pak ty jsi vůbec nikdy nebyl zavražděný?
5: Nebyl, já to na ně jen tak hrál. Pojď se mnou, pojď, ani si na mě.
4: Opravdu?
5: No.
4: Haku!
5: Tome!
4: A teď mi všecko vypravuj.
5: A tak jsem Tomovi všecko vypravil.
4: Víš co? Půjdu napřed.
5: Jo.
4: Ty počkej asi 30 minut a pak přijď za mnou.
5: Jo.
4: Vezmi si můj kufr a dělej, jako by to byl tvůj. Jo?
5: Jo.
0: Když jsem se vrátil za hodinu na farmu, Tom tam ještě nebyl.
1: Tome? Hádej, kdo mezi tím přijel.
0: Sim nevím.
4: Bav.
1: No tak co tomu říkáš?
0: A zase byla každá rada drahá. Nevěděl jsem totiž, koho Tom hraje, protože Tom Sawyer jsem byl vlastně já. Ahoj.
5: Jak se jmenuješ?
4: Ahoj, Tome. Tebe jsem neviděl ani nepamatuju.
0: No, já tebe taky jsem... Jak se jmenuješ?
1: Pro pana Jana, kluci, vyděláte, jako byste se ani neznali. Pozdrav přece Sida, Tome.
0: Teď mě to všechno došlo. Tom hrál svýho nevlastního bratra Sida. Side!
4: Tome!
0: Kde se tady bereš?
4: Tak dlouho jsem škemral, až mě tetička pustila taky.
0: Příští den jsme od rána systematicky prohledávali celou farmu.
4: Haku, pojď sem! No rychle! Tady je!
0: Jimmy!
6: Jimé!
7: Háku! Ty má svatá dobrota, Háku! Já, není to fantom!
6: Ticho!
0: Nikdy neříkej, že nás znáš. Až uslyšíš v noci signál.
7: Já vím. Mňau!
0: Ale ti
6: nekřič!
0: Tak jsme to

0: Ale pro boha, neberme naše prostěradlo. Teta se mi řádila.
1: Půjčíme si nějaký ze šňůry. A taky košily.
0: No, na co košily?
1: Aby si Jim na ní vedl deník.
0: Deník, neblázni, Jim neumí psát.
1: A ještě budeme potřebovat nářadí.
0: Na co zase nářadí?
1: Na kopání. Přece se k němu nebudeme prohlodávat.
0: Vždyť v kůlně jsou dva krumpáče, ne?
1: Haku, fine. Slyšel jsi, jakže by vězeň měl v celé krumpáč?
0: Tak co teda potřebujeme?
1: Dva příboje.
0: Na podkopání kůlny?
1: Jo.
0: Neblázni, Tome, to je přece pitomost.
1: Jinak to nejde. Vem si třeba z toho vězně v nejhlubší kopce zámku Dýv v Marseille. Co myslíš, jak dlouho mu trvalo, než se prokopal?
0: To nevím.
1: Tak hádej.
0: 4 hodiny?
1: 37 let. A vylezl v Číně.
0: Jenomže Jim nikoho v Číně nezná.
1: To nevadí.
0: Ne, ne, ne. Jim je už moc starý na to, aby jsme ho vykopávali příborem. Tak dlouho nám nevydrží. Příští den nastala katastrofa.
2: Celý dům jsem obrátila na ruby a všechno je marné. Kam pak se poděla tvoje druhá bílá košile, Silesi?
3: Já nevím, Sally, měl jsem ji na sobě, pak jsem ji svlékl a potom už nevím.
2: Člověk by řekl, že už jsi dost starý, abys uměl na své věci dávat pozor.
3: Jistě, Sally, jistě, vím, že máš pravdu, ale já se opravdu snažím.
2: A košile ještě není všecko, ztratila se taky lžíce. A to taky ještě není všecko.
3: A co se ještě ztratilo, Sally?
2: 6 svíček se ještě ztratilo, když to chceš vědět.
4: Paní!
2: No co je?
4: Paní, ztratilo se prostěradlo.
2: No tak to už je vrchol. Kam zmizelo to prostěradlo, Alžběto?
4: Vůbec nevím. Včera ještě viselo na šňůře.
2: No tak to už je konec světa. Košile, prostěradlo, lžíce a 6 svící.
4: Paní, chybí nám mosazný svíce.
2: Zmiz odsud! Nebo po tobě něčím hodím.
1: V tu chvíli se strýc Sajle zatvářil přihlouple a vytáhl z kapsy saka chybějící lžíci.
3: No tohle.
2: Tak ty jsi tu lžíci měl celou tu dobu v kapse.
3: Ale prosím tě.
2: Patrně tam máš i ostatní věci, co?
3: Co?
2: Jak se tam ta lžíce dostala?
3: Já nevím.
2: Ptám se, jak se tam ta lžíce dostala.
3: Já opravdu nevím, Sally. Víš dobře, že když něco vím, tak ti to řeknu, ale protože nic nevím.
2: Prosím tě, buď
3: tak
2: ticha.
3: Ti to...
2: Už toho nech. A seberte se všichni a nechoďte mi na oči,
5: dokud zase nebudu při sobě.

0: Teď nadešla chvíle pro zlatý hřeb programu. V noci jsme připíchli na vrata dopis a nad ním lepku a skřížený náty.
1: Tlupa hrdlo ze sů neštítících se žádného zločinu. Chystá se ukrást vám dnes v noci uprchlého černocha. O, zalezi.
0: Čti dál.
1: Lupiči se připlíží od severní strany přesně o půlnoci. Neznámý přítel.
2: Silesi, okamžitě svolej sousedy a každý, ať si přinese nabitou pušku.
0: Kolem 11:30 jsme vstali a chystali se vyklouznout ven, když Tom najednou povídá...
3: Kde je máslo a chleba?
0: Jaj, nechal jsem ho ve sklepě.
3: Skoč pro něj, já půjdu napřed.
2: Kdo tam?
4: Já.
2: Tome, co tu děláš?
0: Rychle jsem schoval máslo i chleba pod čepici.
2: Ty jsi byl ve sklepě?
4: Ve sklepě jsem, ano.
2: Co jsi tam dělal?
4: Jak, co jsem tam dělal?
2: No proč jsi šel do sklepa právě teď?
4: Nevím.
2: Jak to se mnou mluvíš, Tome? Já chci vědět, co jsi tam dělal.
4: Na mou duši, že jsem tam nedělal vůbec nic. Cítil jsem, že máslo se pod čepicí začalo roztýkat.
2: A co ti to teče po čele?
1: Proboha, co tomu dítěti je? Pomoc!
0: Ze všech stran se běhly po zuby ozbrojení muži se strýcem Silesem v čele.
3: Co je? Co se stalo?
1: Podívej se. On má mozkovou horečku a mozek mu vytéká z hlavy.
0: Strýc Siles mi strhl čepici a uviděl chleba s máslem. No!
2: Ty jsi mě ale polekal. Tome. A teď utíkej do postele a neukazuj se tady až ráno.
0: Tome! Musíme rychle pryč, protože dům je plný chlapů s flintama. Věděl?
3: Ticho.
0: Prosím tě.
3: Rychle pryč.
5: Támhle utíkají!
6: Puste psi!
5: Chyťte je!
0: Jsou na mé stopě.
4: Běžte, v řece. Já je zkusím odlákat. Běžte, já vás doženu.

0: Haku, podívejte se.
1: Na stromě před náma se houpali dva oběšenci. Byli od hlavy až k patě samej dhet a peří.
0: Král a vévoda.
1: Cítil jsem, že na ně až do smrti nebudu moc vzpomínat ve zlým. Lidi umějí být jeden na druhého strašně suroví.
0: Haku, rychle pryč! Tamhle je vor! Tome! Tady!
2: Haku! Myslím, že je to v suchu.
1: Jime,
3: ha?
1: Slyšíš něco?
2: Ne.
1: Takže?
2: Já vím. Už nás nehoněj.
1: Jime!
2: Zbohem. Bylo to krásně vyšpekulovaný a bylo to krásně udělaný. Zbohem, Tome.
1: Jime, od teďka jsi zase svobodný člověk a od roku už nebudeš. A to dám krk.
2: Haku, vy jste nejlepší přítel, jakého jsem kdy měl. Zbohem.

0: Ach, povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
1: Tedy, plukovník Bentry zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena, no co, teď už je chudák mrtvá, řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstairsová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla. Poručila mi, abych jí napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala. Co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned, jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné, pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě, dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý Petr Klíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj paní Pritchardové.
2: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
1: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
0: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
1: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
2: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně,

0: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
1: Ano, vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě, vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
2: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
1: Arthur se chce vrátit k těm svým duchům.
2: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George. A museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
3: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Hillierová.
2: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Koplingová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Koplingové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
3: To je hrozné, řekla slečna Hillierová a otřásla se.
4: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
2: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
1: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
4: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
2: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
4: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
2: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem, pach byl sotva znatelný.
3: A to je konec toho příběhu?
2: Ne, není. Nějak se

0: začalo o tom hodně mluvit. To víte, služebné lecos vyslechli, například jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šoku, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
1: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně Sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
2: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
0: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
2: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
1: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
3: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
1: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět Sir Henry.
3: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
0: Plukovník Bentley zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
3: To je důležité, velmi důležité.
2: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
0: Počkej, Dolly, to není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
2: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku. Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala... A jestli paní Pritchardová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
3: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má. A zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
1: Kdybyste chtěla někoho zabít.
3: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale... To se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého. A důkladně bych si to naplánovala.
1: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
3: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
0: Myslíte George Pritcharda? Zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně Nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
1: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No tak, slečno Maplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
3: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. No, prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
1: Horší než problém modrého muškátu?
3: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý, byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou. Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
1: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
3: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
1: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl sir Henry.
3: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, no, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
1: Siru Henry mu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
3: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
1: Jaký dopis?
3: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
1: Ta věc s dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
3: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
1: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
3: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
1: A ve skutečnosti to bylo co?
3: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své. A obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli, Přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pričát šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
1: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
4: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
3: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
1: Jako byste tam byla, slečno Marplová?
3: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pričard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
1: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instová a pan Pričát nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
3: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
5: Kapitola první. Jak jsme se rozhodli psát román? Před mnoha lety, když jsem byl ještě hodně malý, bydleli jsme ve velikém domě. V dlouhé, rovné, dohněda zbarvené ulici ve východním cípu Londýna. Ve dne v ní halasily zástupy lidí, ale v noci tichla a pustla. Nepočetné plynové lampy, stojící daleko od sebe, se začínaly podobat spíše majákům než svítidlům. A tmou se ozýval pravidelný, těžký krok policisty na dlouhé obchůzce, který se nepřestával přibližovat či vzdalovat s výjimkou krátkých přestávek, kdy chůze ustávala, protože se muž zastavoval, aby zatřásl dveřmi či oknem, nebo aby si posvítil lucernou do nějaké temné uličky svažující se k řece. Můj otec opakovaně sděloval přátelům, kteří nad výběrem takového bydliště vyjadřovali údiv, že dům skýtá řadu výhod. Mezi něž v mé malé morbidní hlavičce patřila i skutečnost, že jeho zadní okna skýtala ničím nerušený pohled na starobylý a náramně obydlený hřbitov. V noci jsem se často kradl z postele. A jakmile jsem se vyšplhal na vysoký dubový prádelník, stojící v pokoji přímo před oknem, s obavami jsem schlížel hluboko dolů na prastaré šedé náhrobní kameny a přemýšlel, jestli ty stíny, co se mezi nimi plouží, nejsou náhodou duchové. špinaví duchové, kteří přišli o svou přirozenou bělost dlouhotrvajícím působením městského kouře, jenž je ušmudlal stejně jako sníh, který se na hřbitově občas objevil. Přesvědčil jsem sám sebe, že to jsou duchové. A postupně jsem si k ním vypěstoval docela přátelský vztah. Přemýšlel jsem, co je asi tak napadá, když vidí na náhrobcích blednoucí písmena svých jmen, jestli si sami sebe pamatují a přejí si, aby byli znovu naživu, nebo jestli jsou šťastnější tak, jak jsou teď. To ve mně však probouzelo neskonalý smutek. Jedné noci, když jsem se opět díval z prádelníku dolů, ucítil jsem na rameni čísi ruku. Nevylekalo mě to, protože to byla měkká a jemná ruka, kterou jsem tak dobře znal. Jen jsem si o ní opřel tvář. Jak to, že je ten můj malý nezbeda venku z postele? Tomu mám naplácat. A na druhé tváři jsem ucítil dotyk druhé ruky a vnímal jsem, jak se mých vlasů dotkly měkké kadeře. Vždyť já se jenom dívám na duchy, mami, odpověděl jsem. Tam dole je jich taková spousta. Potom jsem zamyšleně dodal, rád bych věděl, jaké to je být duchem. Matka na to nic neřekla, ale vzala mě do náručí a odnesla zpátky do postele. Pak se vedle mě posadila, vzala si mou ruku do své, velikostí se nijak zvlášť nelišily, a začala mi tím svým hlubokým, laskavým hlasem, který ve mně vždycky probouzel touhu alespoň na chvíli být hodný, zpívat píseň, kterou mi zpívávala velmi často a kterou jsem od té doby neslyšel zpívat nikoho jiného a ani bych nechtěl. Ale zatímco zpívala, na ruku mi dopadlo něco, co mě přinutilo posadit se a trvat na tom, aby mi ukázala oči. Zasmála se. Připadalo mi to jako dosti zvláštní, přerývaný smích a řekla, že to nic není, že mám v klidu ležet a usnout. Znovu jsem se tedy zavrtal a pevně zavřel oči. Ale nedokázal jsem pochopit, co jí mohlo tak rozplakat. Chudák maminka žila v domnění, očividně vycházejícím spíše z vrozené víry než z pozorování, že všechny děti jsou andělé a že je tudíž o ně naprosto mimořádný zájem na jistém místě, kde se andělům nabízí více vhodných příležitostí a proto udržet je v tomto světě je obtížné a nejisté. Mé řeči o mrtvých musely v tom bláhově láskyplném srdci oné noci a bojím se, že i po řadu nocí následujících vzbuzovat nedefinovatelnou hrůzu. Určitou dobu po této příhodě jsem si všímal, že matka na mě nepřestává upírat oči. Obzvláště bedlivě mě pozorovala v době jídla, ale při těchto příležitostech tak, jak jsem dojídal, její tvář nabývala výrazu spokojenosti a úlevy. Jednou jsem během večeře zaslechl, jak šeptá otci, protože děti nejsou tak hluché, jak si jejich rodiče myslí. Vypadá to, že mu chutná. Chutná, odpověděl jí otec stejným pronikavým šepotem. Ten, jestli z něčeho umře, tak to bude z jídla. Matka se tedy sklidnila a doufala, že bratříčci andělé by se snad beze mě mohli ještě nějaký čas obejít. Ze mě se stal postupem času dospělý člověk, který odložil své dětské já se všemi strašidelnými představami a který přestal věřit na duchy spolu s řadou dalších věcí, v něž věřit by možná bylo přece jen lepší. Ale zrovna nedávno se mi vzpomínka na ten zašlý hřbitov a na stíny, které v něm přebývaly, znovu pronikavě zhmotnila, neboť jsem měl pocit, že já sám jsem duch vznášející se stichlými uličkami, kudy jsem kdysi spěšně procházel plný života. Vnořil jsem se do dlouho neotvírané zásuvky, z níž jsem zcela náhodou vytáhl zaprášený rukopis, popsaný na roztrhané hnědé papírové obálce slovy jak jsme se rozhodli psát román. Z jeho stran s ohnutými růžky na mě vyvanul dech mrtvých dnů. A když se tak přede mnou otevíral, má paměť zabloudila k letním večerům. Ani ne snad tak dávno, pokud budeme čas měřit pocity, kdy se nad jeho psaním scházeli čtyři přátelé, kteří se spolu již víckrát nesejdou. S každým pokrčeným listem, který jsem otáčel, ve mně nepříjemné přesvědčení, že jsem jen duch, notně sílilo. Rukopis byl můj, ale slova patřila někomu cizímu. Takže jsem se při čtení sám sebe ptal, to jsem si opravdu myslel? Potom jsem opravdu toužil? Měl jsem něco takového vážně v úmyslu? Tak tedy vypadá život v očích mladého muže? A nevěděl jsem, zda se mám usmívat či vzdychat. Kniha byla napůl deníkem, napůl zapsanými poznámkami. Ukrýval se v ní záznam mnoha zamyšlení a mnoha rozhovorů a po výběru toho, co se mi zdálo vhodné, po přidání, změnách a různých úpravách, vzešly i následující kapitoly.

Snažil jsem se uklidnit své mimořádně úzkostlivé svědomí. Měl jsem právo tak učinit. Ze čtyř spoluautorů se ten, jemuž budu říkat McShaughnessy, vzdal veškerých nároků na cokoliv ležící dál než 600 od jeho sluncem sežehlého pozemku v africké stepi. Od člověka, kterého označím jako Brown, jsem toho pochytil věru málo. A o tom málu mohu zcela sebevědomě tvrdit, že jsem přijal díky své umělecké šikovnosti, s jejíž pomocí jsem je vylepšil. Což pak převzetím několika jeho neslaných, nemastných myšlenek a jejich sformováním dočitelného tvaru mu neprojevuji laskavost a tudíž neoplácím zlo dobrem? Což pak ze svých vysokých mladických ambicí neslevil postupným upadáním až do stavu, kdy se z něj stal kritik, tedy můj přirozený nepřítel? Což pak mě ve sloupcích jistých novin vysoké aspirace, leč nízké distribuce nenazývá Herík místo Harry, ten jeden satirický ničema? A což pak se jeho pohrdání anglicky mluvícími lidmi nezakládá z velké části na skutečnosti, že někteří z nich čtou mé knihy? Ale za dnů života v Bloomsbury a divadelních premiér sledovaných z laciných sedadel jsme se tenkrát ještě navzájem považovali za inteligentní. Od Jeffsona mám dopis adresovaný z ranče ukrytého kdesi hluboko v srdci australské buše. Udělej s tím, co uznáš za vhodné, starý brachu, píše v dopise, pod podmínkou, že mě z toho vynecháš. Děkuji ti za lichotivé projevy lítosti, ale nemohu je s tebou sdílet. Nikdy jsem se na literární kariéru nehodil. Ještě štěstí, že jsem na to včas přišel. Jistí nebožáci si to neuvědomí nikdy. Nemířím na tebe, kamaráde, čteme tu všechno, co napíšeš a moc se nám to líbí. V zimě se tu čas pěkně vleče a my jsme vděční skoro za cokoliv. Tento život mi vyhovuje mnohem víc. Mám rád ten pocit, když pode mnou cválá kůň a opírá se do mě slunce. A pak jsou tu mladí, co kolem nás dospívají a pohůnci, na které musíme dohlížet a nakonec celé stádo. Řekl bych, že tobě to připadne jako hodně nezajímavý, neintelektuální život, ale mé povaze je mnohem bližší než psaní nějakých knih. Navíc už tak je spisovatelů náramná spousta. Celý svět by jen četl a psal a nemá vůbec čas na přemýšlení. Ty mi samozřejmě řekneš, že knihy jsou myšlení, ale to je jenom fráze literátů. Přijeď sem, kamaráde, a seď tu někdy jako já celé dny a noci o samotě s tím tupým dobytkem, pasoucím se na vyvýšeném ostrůvku země, který jakoby se tlačil do nekonečného nebe, a poznáš, že v knihách myšlení není. Co si člověk myslí, opravdu myslí, se do něho spouští a v tichosti roste. Chudák Jeffson, jak slibně se jednu dobu jevil. Ale vždycky ho napadaly takové zvláštní věci. Když jsem jednoho večera sdělil své ženě, že se chystám napsat román, ta myšlenka ji rozhodně potěšila. Řekla mi, že se často podivovala, proč mě něco takového nenapadlo dříve. Jen se podívej, dodala, jak jsou ty dnešní romány prostoduché. Jsem si jistá, že bys jeden napsat zvládl. Jsem pevně přesvědčen, že mi Edelberta chtěla složit poklonu. Nicméně v jejím způsobu vyjadřování panuje jakási nedbalost, která občas význam jejich slov zatemňuje. Jakmile jsem ji však informoval, že na díle bude spolupracovat i můj přítel Jeffson, pronesla jen pochybovačné, ach tak. A když jsem jí dále vysvětlil, že nám budou asistovat i Selkirk Brown a Derek McShaughnessy, odpověděla mi dalším, ach tak, které však již neneslo pražádnou stopu pochybovačnosti a z něhož bylo rázem jasné, že její zájem o tuto záležitost, jakožto proveditelného projektu, dočista vyprchal. Domnívám se, že podle ní poněkud snížila naši šanci na úspěch ta okolnost, že mí tři spolupracovníci jsou všichni staří mládenci. Vůči starým mládencům, co by společenské třídě, má žena totiž chová silné předsudky.
mužův nedostatek smyslu proženění, nebo pakliže tento smysl má, jeho nedostatek důvtipu něco takového provést, prozrazuje buď slabost intelektu, nebo přirozenou mravní spustlost, přičemž to první ubožákovi znemožňuje a to druhé odnímá způsobilost, aby se z něho někdy mohl stát skutečně užitečný romanopisec. Snažil jsem se, aby pochopila prazvláštní výhody, které náš plán přináší. Podívej se, jel jsem se vysvětlovat, v běžném nenápaditém románu se nám dostává myšlenek pouze od jednoho jediného člověka. Za to na tomto románu bude spolupracovat čtveřice chytrých mužů. Veřejnosti se tak nabídne možnost sledovat myšlenky a názory nás čtyř. A to za cenu, která se obvykle žádá za stanoviska jen jednoho autora. Pokud britský čtenář ví, o čem je řeč, tuto knihu si bez meškání objedná, protože taková příležitost se několik dalších let nemusí opakovat. Edelberta souhlasila, že něco takového je pravděpodobné. A navíc, pokračoval jsem, a mé nadšení s prohlubujícím se uvažováním nad touto věcí jen sílilo. Bude tato koupě mimořádně výhodná ještě v jednom ohledu. Do knihy nevložíme jen své každodenní myšlenky. Do této knihy, pokud je unese, vměstnáme veškerou inteligenci a moudrost, kterými dohromady disponujeme. Po ní už nenapíšeme žádnou další. Toto dílo bude mít nádech intelektuálního likvidačního výprodeje. Do tohoto románu jednoduše vložíme všechno, co víme. Edelberta sevřela rty a něco si pro sebe zamumlala, načež nahlas poznamenala, že je jí jasné, že to musí být otázka pouze jednoho svazku. Tento náznak pošklepku mě ranil. Upozornil jsem ji, že už existuje početný zástup speciálně vyškolených osob, jejichž prací není nic jiného, než pronášet nepříjemné poznámky o spisovatelích a jejich dílech, což je povinnost, pokud se mohl soudit, kterou se zdají být schopni vykonávat i bez jakéhokoliv dodatečného přispívání ze strany amatérů. A neodpustil jsem si doušku, že pod vlastní střechou by se literát mohl pohybovat v poněkud přátelštějším ovzduší. Edelberta odpověděla, že já samozřejmě vím, jak to myslela. Pravila, že nepochybuje o mně a že i Jeffson má bez pochyby dostatek rozumu. Jeffson je zasnoubený. Ale jak si nevidí smysl v tom zvát ke spolupráci půlku farnosti. O zvaní půlky farnosti nepadlo ani slovo. Edelberta mluví někdy tak rozevlátě. Myšlenku, že Brown a McShaughnessy by mohli být k nějakému užitku, označila za holý nesmysl. Co mohl takový párek neostřílených starých mládenců vědět o životě a lidské povaze? Co se týkalo konkrétně McShaughnessyho, byla toho názoru, že pokud bychom se pídili po tom, co ví pouze on, a přinutili ho nijak neodbočovat, dokázali bychom to vtěsnat na jednu stránku. Názor na McShaughnessyho si vytvořila, když ho uviděla poprvé. Oba dva si náramně padli do oka. A jakmile jsem se vrátil do salonu poté, co jsem ho šel vyprovodit k brance, její první slova byla: ten McShaughnessy je prostě ohromný člověk. Vypadá to, že toho ovšem tolik ví. Což McShaughnessy ho přesně vystihuje. Zdá se, že toho ví neuvěřitelné spousty. Má v malíčku více znalostí, než kterýkoliv jiný člověk, s nímž jsem se kdy setkal. Občas jde o pravdivé znalosti, ale obecně vzato se vyznačují úžasnou nespolehlivostí. Kam na ně chodí, je tajemství, které se prozatím nikomu nepodařilo odhalit. Když jsme začali vést společnou domácnost, byla Edelberta ještě velmi mladá. Vzpomínám si, že náš první řezník v ní málem přišel o zákazníka, protože jí nepřestával říkat slečinko a pořád jí předával vzkazy, které měla vyřídit své matce. Domů chodila celá uplakaná. Říkala, že se asi nehodí, aby byla něčí manželka a že nechápe, proč ji na to mají upozorňovat nějací živnostníci.
zcela přirozeně nebyla v záležitostech spjatých s vedením domácnosti příliš zběhlá. A jelikož si to uvědomovala, pohlížela s vděčností na každého, kdo jí mohl poskytnout užitečné pokyny a rady. Když se u nás objevil McShaughnessy, připadl jí jako nějaký velebný děd vševěd. Věděl vše, co bylo třeba znát v domácnosti. Od vědecké metody, jak oloupat brambory, až po léčení kočičích křečí. A Edelberta mu seděla u nohou. Obrazně řečeno. A za jeden večer získala informace, jak učinit dům neobyvatelný po dobu jednoho měsíce. Řekl jí, jak je třeba rozdělávat oheň. Řekl, že způsob, kterým se v této zemi ohně obvykle rozdělávají, odporuje všem přírodním zákonům. A ukázal jí, jak se tento úkon provádí v Krymském Tatarsku, nebo na nějakém podobném místě, kde je umění rozdělávání ohňů jedině správně chápáno. Dokázal jí, že zavedením krymsko-tatarské metody lze nepředstavitelně ušetřit čas a námahu, o uhlí ani nemluvě. A hned na místě ženu této metodě naučil, načež se tato vydala bez meškání dolů do kuchyně a vše vysvětlila služce. Amanda, naše tehdejší děvče pro všechno, byla výjimečně flegmatická mladá žena a v jistých ohledech i vzorná služebná. Nikdy se nehádala. Zdálo se, že nikdy v mysli nechová žádné vlastní názory. Naše pokyny přijímala bez odmlouvání a vykonávala je s takovou pedantskou přesností a tak očividným nedostatkem jakéhokoliv pocitu odpovědnosti, pokud šlo o výsledky, že naše domácí zákonodárství zahalila do zcela vojenské atmosféry. I při výkladu McShaughnessyho, jak rozdělávat oheň, jen v tichosti poslouchala. Jakmile Edelberta domluvila, pronesla: chcete, abych takto rozdělávala oheň? Ano, Amendo, zapamatuj si, že v budoucnu už nikdy jinak oheň rozdělávat nebudeme. Jak je libo, paní, odpověděla Amanda s dokonalým nezájmem a tím celá záležitost pro ten večer skončila. Nadcházejícího rána jsme při příchodu na snídani v kuchyni našli krásně prostřený stůl, ale po snídani nebyla ani stopa. Vyčkávali jsme. Uběhlo 10 minut, 15 hodin, 20 minut. Potom Edelberta zazvonila na zvonek. Na to se objevila Amanda, klidná a uctivá. Amendo, víš, že hodina snídaně je 8:30? Ano, paní. A je tedy snídaně připravená? Ne, paní. A bude někdy připravená? Víte, paní, odvětila Amanda upřímně a nevzrušeně, abych pravdu řekla, myslím, že nebude. V čem to vězí? Nejde zapálit oheň? Ale ano, jde zapálit velmi dobře. A proč tedy tu snídaní neuvaříš? Protože než se zase otočíte, už zhasne. Amanda se dobrovolně nikdy nepouštěla do žádných výkladů. Odpověděla na otázku, kterou jste jí položili, a pak zmlkla. Jednou jsem na ní zavolal do kuchyně ještě předtím, než jsem pochopil tuto její zvláštnost, abych se jí zeptal, jestli ví, kolik je hodin. Odpověděla: ano, pane, a zmizela v kuchyni vzadu. Po uplynutí přibližně 30 vteřin jsem na ní zase zavolal. Před chvílí jsem po tobě, Amendo, chtěl, pravil jsem vyčítavě, abys mi řekla, kolik je hodin. Opravdu? Zavolala na mě příjemným hlasem. Prosím za prominutí. Myslela jsem si, že se mě ptáte, jestli vím, kolik je hodin. Je 9:30. Edelberta se ptala, abych se vrátil k našemu ohni, jestli se pokoušela jej znovu rozdělat. Ach ano, paní, odpověděla dívka. Zkusila jsem to 4x. Pak vesele dodala: jestli chcete, můžu to zkusit ještě jednou. Amanda byla ta nejochotnější služebná, které jsme kdy vypláceli mzdu. Edelberta řekla, že se jde dolů a oheň sama zapálí, a vyzvala Amendu, aby ji následovala a pozorovala, jak to dělá. I mě začalo zajímat, jak celý pokus dopadne, a rovněž jsem se za nimi vydal. Edelberta si vyhrnula šaty a pustila se do práce. Amanda a já jsme stáli opodál a přihlíželi. Když uběhla asi tak 30 minut,
Edelberta z tohoto klání, celá rozpálená, špinavá a kapánek mrzutá, odstoupila. Krb si uchovával tentýž chladný, cynický výraz, s nímž nás přivítal při příchodu. Pak jsem to zkusil já. Na mou čest snažil jsem se, seč jsem mohl. Dychtivě jsem toužil po úspěchu. Jedním důvodem bylo to, že jsem chtěl svou snídani. Dalším pak to, že jsem chtěl říkat, že jsem něco takového dokázal. Připadalo mi, že rozdělávat oheň, který byl připravený tak, jak připravený byl, by pro každého smrtelníka znamenal výkon, na nějž by mohl být po zásluze hrdý. Vždyť ani za normálních okolností není rozdělávání ohně nic jednoduchého. Cítil jsem, že něco takového dokázat s handicapem uvaleným McShonesiho pravidly mohlo být činem, na nějž by se ještě dlouho vzpomínalo. Pakliže bych uspěl, měl jsem v úmyslu obejít celou čtvrť a hlasitě se chvástat. Nicméně jsem neuspěl. Zapálil jsem řadu jiných věcí, kuchyňským kovercem počínaje a kočkou, která se mi motala pod rukama konče, leč materiály uvnitř kamen byly podle všeho ohnivzdorné. Edelberta a já jsme se posadili, každý na jedné straně našeho bezútěšného ohniště, dívali jsme se na sebe a mysleli na McShonesiho, dokud naše zoufalství nepřerušilo zaštěbetání Amendy, která přišla s jedním z těch svých praktických návrhů, kterými nás občas oblažovala a na které jsme mohli či nemuseli přistupovat, jak nám bylo libo. Možná, pravila, bych alespoň pro dnešek mohla zapálit postaru. Učiň tak, Amendo, řekla Edelberta a povstala. A potom dodala, myslím, že oheň budeme už vždy rozdělávat jen postaru, Amendo. Budeš-li tak laskavá?

Hymna Vincence Kaberny, věnovaná Klauzubovi jedenáctce, hřměla vítězně po všech hřištích Evropy a Ameriky. Klauzubové byli hrdiny všech národů starého i nového světa.

0: ten si to žij.
1: Si to vždycky
0: vypije.
2: Jednou jarního dne přišel ke Klabzubově chalupě v Dolních Bukvičkách pošťák a přinesl telegram.
3: Hoši, tady vám něco přišlo.
4: Honzo, přečti to.
5: Austrálie vyzývá mač mistrovství světa stop. Za 3 měsíce Sydney stop. Telegrafujte podmínky stop.
6: Ty brďo, Austrálie.
4: Za 3 měsíce hrá v Sydney o mistra světa?
7: Klabzubové proti Austrálii.
8: Uvidíme klokany.
9: A co vy, táto, co tomu říkáte?
3: Co bych já říkal? Se sakra kontinent. Říkám, že se musíme na tu Austrálii vytáhnout.
5: To si myslím. Jedem hrát o mistra světa.
10: Jasně, jedeme do Austrálie.
6: Inu to se ví, v Evropě a v Americe jsme to všechno vyhráli.
3: Ale s Australci jsme se přece jenom nesrazili a mají tedy právo vás o mistra světa vyzvat.
9: A my tu výzvu přijímáme.
8: Juro, přines mapu.
9: Tady máš.
5: Tak tady to máme, z Brindisi do Bombaje 13 dní, Bombaj Sydney 20 dní. Když to dobře půjde, jsme asi za měsíc tam a za měsíc zpátky. To znamená, že bychom ještě předežněmi mohli být doma.
11: Hurá!
2: Za několik dnů se Klabzubova jedenáctka plavila na zaoceánském parníku Princess Mary. Moře bylo mrtvo, jako by ubito kolmými paprsky slunce a lodní příď marně je řezala na své nekonečné dráze. Skoro ani nebylo znát, že se loď pohybuje, jen někdy se nekonečný obzor zatemnil růžovými obrysy hor, jež byly spíš jen snem a zdáním a fatamorgán. Klabzubové leželi na lehátkách na palubě ve stínu velké markizety a dívali se beze slova, jak před nimi míjí panoráma arabského břehu. K večeru se hoši toulali po lodi, starý Klabzuba však přenesl svou skládací židli, co mohl nejdále napříč, a tam se usadil. Za chvilku přitáhl za ním ramnatý čahoun v pomačkaných šatech a ohromných botách s lulkou, jež se na chlup podobala královské lulce Klabzubově, a spustil angličtinou, jako když vrže a skřípe a drkotá nenamazaný trakař.
12: Vy jste pan Klabzuba.
2: Klabzuba sebral honem všechnu svou zásobu anglických slovíček, chvilku v nich vybíral, až konečně kývl hlavou.
13: Yes.
12: Já jsem plukovník Ward indické armády. Vy se mi líbíte, pane Klabzubo, a proto bych chtěl s vámi tady posedět.
13: Se sakra Babylon, jež?
2: Načež si s plukovníkem Wardem hrozně dlouho třásli pravicí. Klabzuba měl zprvu nahnáno, jak to dopadne, až se ten pán rozpovídá, ale ono nic. Plukovník jen seděl, bavčil a plival, tož Klabzuba taky seděl, bavčil a plival, a tak seděli, bavčili a plivali ve dvou. Asi za hodinu zvedl plukovník ruku, ukázal na bílého ptáka, který letěl kolem, a řekl anglicky.
12: Racek.
13: Yes.
2: Za hodinu na to spatřil Klabzuba vynořujícího a potápějícího se delfína. Chvilku se na něho díval, pak zvedl ruku a řekl klidně.
13: De ryba.
12: Yes. Arábia.
13: Yes. He, Wembloud.
12: Yes.
2: A tak spolu projeli jednoho jitra úžinu Adenskou a octli se v moři arabském. Odcházeli jen na jídlo a na vyspání, ale v těch krásných nocech vysedávali na přídi daleko přes půlnoc. Až jedné takové kouzelné noci vynořila se před nimi světla a světýlka, maják vrhal své bílé a zelené pruhy, siréna se za nimi rozhoukala a plukovník Ward pravil.
12: Kolombo.
13: Yes. Ne konec.
12: Yes.
2: Ráno se loučili nekonečným tisknutím rukou beze slova. Oba cítili, že se mezi nimi utvrdilo přátelství na věky a že do své smrti nenajdou již nikoho, s kým by si tak dobře porozprávěli, jako za té jízdy z Itálie na Ceylon. A nyní si zmizeli, aby se nikdy nesešli, neboť Ward odjíždí i hned kamsi do zadní Indie a princes Mary již večer opustila Kolombo a zamířila na Sydney.

0: inzeráty, plakáty, nosiči reklam, úvodníky v novinách, stohy letáků, to vše zpracovávalo po 2 měsíce celou Austrálii k vrcholnému zápasu s Klapzuby. Denně výjížděli do přístavu nové a nové lodi předspané zvědavci, kteří spali na půdách, na loďkách, ve stanech za městem a čekali na utkání. Konečně nastal tolik očekávaný den zápasu. Tribuny nedočkavě řvaly bojovná hesla.
1: My chceme Klapzubáky na hromadě! My chceme Klapzubáky na hromadě! Pusťte na starou Evropu Klokany!
2: Fenomenální mužstvo Klapzubů v bílých dresech s národním odznakem Čechů na levé straně hrudi vbíhá dlouhou řádkou na zelený trávník. Klasická těla 11 atletů. A nekonečný jásot propuká poznovu. To starý short, náš nevyrovnatelný short, zahajuje božský pružný nástup 11 rudých Australců. Rozhodčí John Herbert Nearing si přitahuje čepici a zvedá píšťalku. Rychlým pohledem přiletí ještě skvělou plochu hřiště, na němž 22 sochů stojí jako sochy. Prudký hvist proniká nám do srdce, je rozehráno. A první minuty náleží našemu australskému mužstvu.
0: Neuběhlo snad ani 5 minut zápasu, když se hromový výbuch na stadionu změnil v nekonečný řev. To Klapzubové právě dostali gól. 3 vteřiny předtím, než 160 tisíc Australců vyrazilo svůj zuřivý vítězný řev, ozvalo se v loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopáčský tatík, už viděl, že je zlé. Víc instinktem než myšlenkou věděl, že přijde rána, již nelze zadržet. Zavinil to slabý start Petrův na levém halvu a klouznutí Kubovo, jen žrál levého zadáka.
2: Tak to byla skutečně nádherná branka. Tady Short vyrazil ze středu útoku na centre pravého křídla. Brankář Klapzubů také učinil 2 skoky vpřed, aby mu zmenšil prostor ke střelbě. Ale v tom už divoký Short narazil na míč. Přišel mu krásně na nohu, jen tak dopadl na nád pravé nohy, když šla zrovna vpřed. A pak už bylo jen vidět, jak se míč tuče v síti. Vedeme 1-0.
0: Když soudce odpískal konec první půle 1-0 pro Austrálii, vraceli se Klapzubové do šaten zcela zničení. Žádný z nich nepromluvil ani slůvka. V šatně bylo ticho a mrtvo. Ve vzduchu visel stín neodvratné porážky bukvičkovské 11.
3: Kdyby už aspoň přišel táta.
4: Vždycky je v šatně první a dnes jako by se propadl.
5: Snad se mu něco nestalo.
0: Všichni sebou rázem trhli. Zoufalá úzkost je zachvátila. Vyletěli ze židlí a hrnuli se ke dveřím. Zvenku sem vnikl táhlý hvist, jimž soudce svolával nástup ke druhé půlce. Klapzubové na to vůbec nepomysleli. Zajímala je jediná věc. Co je s taťkou? A v tom starý Klapzuba vstoupil do dveří.
3: Tato, tatínku!
6: No, se sakra blázni, počkejte přece. Počkejte, hoši, neukručte mě. No tak, to je dost, že máte rozum. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně, opravdu, moc pěkně. Takovýhle výkon jsem od vás ještě neviděl.
5: Táto.
6: A v skutku podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídá mi, že prý mají v Sydney klub 100 kilových, že prý si také občas zahrají kopanou, jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. Dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři.
3: Ale taťko, to neříkejte.
6: Jo, 5 od jeho anglického veličenstva jsem kvůli vám překous. Sakra mančafte, až tohle to budu povídat mamince.
7: Kluci, ježišmarja, přece tady neprohrajem.
0: Bylo to poslední buď a nebo. Všichni cítili jeho závažnost. Vlčky si pak navzájem potřásly rukama. Bylo to více než přísaha. A pak šli a hráli.
2: Do druhého poločasu vtrhli Klapzubové jako bouře. Jsou chvíle, kdy se naši australští borci v nejprudším běhu bezradně zastavují, aby se rozhlédli, co se vlastně kolem nich děje. 11 mužů letí po hřišti jako vichřice a kdesi mezi nimi poletuje míč, neviditelný. A je vyrovnáno. Na tribunách se přestalo dýchat. Vyrovnávací branka nebyla vůbec vstřelena, nýbrž Karlík Klapzubů vnesl míč až do sítě na prsou, i sa rychlejší v zuřivém běhu než míč. A bohužel je to už druhá branka a třetí. Tutoník střelil snad ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslel. A už prohráváme 4-1 a 5-1. Pátý gól, to byla dělová rána Jirkova, proti níž náš brankář skočil Robinsonovým skokem. Když dopadl na zem, ležel i s míčem v náručí v brance. Ajajaj, šestou branku si dáváme sami. A to ještě zbývá 8 minut do konce utkání. Jak jen tohle dopadne? To, co vidíme na hřišti v podání Klapzubů, není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí porazit nejmladší pevninu světa, Austrálii. Rozhodčí Nýring teď konečně odpískal konec zápasu. Austrálie podlehla Klapzubově 11-1-9.
8: Kde máte ten metrákový klub, táto, kde?
6: Pukli, chlapečkové, pukli do jednoho. Se sakra, velzmejtři.
0: A tak slavně skončil zápas Klapzubovy jedenáctky o titul mistra svět.
9: Dobrý den. Setkáváme se posté 38. a je to schůzka u památek, které jsou spojeny se jménem Karla IV. Mezi všemi, které buď to jeho jméno skutečně nesou, anebo je dostali o něco později. A ještě bychom tu měli třetí možnost, že jsme si je spojili s otcem vlasti my, tak tedy mezi nimi jsou dvě, kterým by titul Národní kulturní památka patřil, i kdyby to neměli úředně potvrzené.

0: Toulky českou minulostí.
1: Léta páně 13.42. v předvečer očišťování Panny Marie, po předchozím teplém jižním větru, po němž přišlo deštivé počasí takřka jarní, po velmi kruté a tuhé zimě, v níž silným mrazem zahynulo množství lidí v Čechách i ostatních zemích, nastala přívalem sněhové a dešťové vody veliká povodeň a obrovskou spoustou a tloušťkou ledu byl na několika místech stržen kamenný pražský most, takže z něho zůstala sotva čtvrtina, leč i ta byla přívalem vody poškozena.
2: Údaje o rozsahu škod byly různé. Kronikáři tvrdili, že z mostu zbylo něco mezi 1/3 a 1/4.
1: Všechny mlýny a jezy byly strženy a mnoho vsí ležících u břehů bylo i s lidmi i zvířaty zničeno. I v městě pražském vody široko daleko rozlité zničily v sklepích rozličné nápoje připravené k potřebě lidí a způsobily mnoho škod. Praští a podskalští měšťané ztratili přívalem vod mnoho ohromných hromad dřeva určeného na různé stavby. A protože povodeň nastala nečekaně a nenadále, bylo vidět plout domy i s lidmi, mlýny s nářadím, děti v kolébkách a nikdo jim nemohl pomoci. Tato povodeň způsobila nenapravitelné škody, zvláště zbořením pražského mostu. Tehdy totiž lidé poprvé poznali, jak veliké a významné dobro ztratili. Nastala veliká potíž a nebezpečí při převážení a zármutek chudáků, nemajících na převoz. Tento most se zřítil onoho roku v den svatého Blažeje v samu noc. A zřítil se i kamenný most přes tutéž řeku v Drážďanech.
3: Bylo to 3. února roku 13.42.
2: Tedy ještě za života Jana Lucemburského.
3: Kdy vzal za své jediný pražský most.
0: Byl pojmenován podle královny Judity, manželky Vladislava II.
3: Vydržel 170 let.
0: Ani on nebyl služebně nejstarší.
3: Ještě před ním se ze Staroměstského na Malostranský břeh chodilo po dřevěném mostě.
0: Juditin most měl 24 polokruhových oblouků, rozepjatých mezi mohutnými šestibokými pilíři.
3: Jeho délka dosahovala 514 metrů, šířka byla 7metrová.
0: Patřil k těm nejstarším stavbám tohoto druhu ve střední Evropě a byl vůbec nejstarším u nás.
2: Jak naznačuje kronikář Beneš Krabice z Vajtmíle, všechno to zavinilo počasí.
3: Teplý jižní vítr s deštěm tenkrát po 2 dny kvapem likvidoval sníh, popukaly ledy na řece a pod jejich náporem a pod náporem připlaveného dřeva se prolomilo několik oblouků.
0: Povodeň toho tenkrát poničila víc.
2: Už jsme slyšeli vsi, mosty, mlýny.
0: Ale za nejstrašnější se tehdy považovala ztráta koruny království.

0: Kamenný most na řece Labi v Drážďanech.
1: Za to velmi pevný most v Roudnici, postavený úspěšně, pevně a krásně ctihodným otcem panem Janem, 27. biskupem pražským.
2: Byl to Jan IV. Z Dražic?
1: Ten zůstal nepoškozen, ačkoliv tam byl větší proud vody a silnější nápor masy ledových ker.
3: Juditin most byl pokládán za div a chloubu.
0: Měřit se mu mohly jedině podobné stavby v Řezně, Drážďanech a Würzburgu.
3: Právě z Řezna přišla do Prahy stavební huť, nebo aspoň její někteří členové, aby tady postavili první pražský most.
0: Podle dochovaných ilustrací si byly velmi podobné.
2: Tedy most v Praze a v Řezně.
0: Dokazuje to sloh románského reliéfu na menší malostranské věži, která je jediným viditelným pozůstatkem Juditina mostu.
3: Praha se musela po jeho zřícení několik desetiletí spokojit s jakýmsi dřevěným provizoriem.
0: Vlastně to byla taková lávka.
3: Prostě byly propojeny dřevěné pilíře pobořené stavby.
0: A mezi tím uplynulo 15 let.
1: Léta páně 13.57. dne 9. července položil pan císař základní neboli první kámen v základu nového pražského mostu na břehu blízko kláštera svatého Klimenta.
2: Ano, početí nového kamenného mostu v Praze známe na den přesně, 9.7.1357.
3: Kamenný bychom měli psát s velkým K, protože tak se skutečně jmenoval.
0: Někdy se mu také říkalo jednoduše Pražský most.
3: Oba názvy mu zůstaly až do roku 1780, kdy teprve dostal jméno svého zakladatele.
0: Zastavitele mostu určil Karel IV. Petra Parléře.
3: Měl s ním dobrou zkušenost. Už před 4 lety se pustil na Hradčanech do chrámu svatého Víta.
0: Tehdy bylo Parléřovi 23.
3: A v době, kdy začal stavět kamenný most, dovršil právě 27 let.
2: Měl už za sebou nějaký most, tedy aby to byla jeho stavba?
0: Ne, most do té doby nestavěl.
2: To tedy bylo od něj dost troufalé.
0: Od Karla také, tedy to, jak velice tomu mladému staviteli důvěřoval.
2: My jsme si s touto osobností smluvili v jedné z budoucích toulek českou minulostí zvláštní schůzku, a to na místě jménem katedrála svatého Víta, proto se prozatím vyhneme jeho životopisu. V této chvíli nás zajímá především druhý pražský most přes řeku Vltavu.
3: V Praze byl druhý, jinak v Českém království 4.
0: První kamenný a nyní stržený byl Juditin. Druhý se klenul nad Otavou v Písku. Třetí přemostil Labe v Roudnici.
2: Měl Parléř technické problémy při stavbě nového mostu?
3: Značné. Aby odolal přívalům vod za jarního tání a při povodních, tak jeho základy měly být správně založeny až 9 metrů pod hladinu Vltavy na skalnaté dno.
0: Něco takového však nebylo v tehdejší době technicky proveditelné.
3: Parléř však udělal pro stabilitu mostu všechno, co mu tehdejší technika dovolovala. Proto budoval základy alespoň pod štěrkovým a písčitým dnem, to znamená 2,40 m pod úroveň vody, na mohutné dřevěné rošty a kamenné desky.
0: Hodně plánů a nákresů předcházelo, než se Parléř s dělníky pustili do práce.
3: Ta zrovna rychle nepostupovala. Stavitelé byli hodně závislí na přízni počasí. Dílo znemožňovaly hlavně dlouhé deště, při kterých stoupala hladina řeky.
1: Tesaři připravovali silné a dlouhé fošny, které byly na konci zašpičatělé.
2: Píše se v publikaci o Petru Parléřovi, jejíž autorkou je historička docentka Jana Janusová.
1: Spouštěli je z loděk do vody těsně vedle sebe. O kus dál vybudovali ze silných prken jakýsi plot. Mezi fošnami a prkny se vytvořila mezera. Z ní dělníci vybrali všechnu vodu, poté navozili jíl a drny a všechno to upěchovali do mezery. Tak vytvořili jakousi hradbu proti toku vody a mohli stavět jako na suchu. Kladivy zatloukali fošny do dna, lopatami odhazovali písek, až narazili na štěrkové kamenité dno. Špičáky je narušovali a zaráželi do něho kameny.
3: Parléř se musel vyhnout zbytkům Juditina mostu, které na staroměstské straně trčely z vody.
0: A přitom chtěl vtipně využít mostecké věže Juditina mostu na straně malostranské.
3: Postavil proto most

0: do mírného oblouku.
1: Měřil na délku 516 metrů.
2: Tedy o 2 metry víc než Juditin.
1: Jeho šířka činila 9,5 metru.
2: Oproti Juditiným 7.
1: Vltavu překlenul o metr výše, než byl starý most, a to při menším množství pilířů.
2: Pouze 16.
1: Než měl starý most.
0: Stavba kamenného mostu byla jednou z nejnákladnějších akcí středověké výstavby Prahy. Přispěla na ní ve sbírkách celá země.
1: Roku 1370 se už po mostě jezdilo. V korunovačních průvodech českých králů, ale také v pohřebních.
0: Konaly se tu rytířské turnaje.
1: Prchalo se před nepřítelem.
0: Tady se odehrávaly války, odboje, revoluce.
1: Roku 1412 vyvěsil rektor Pražské univerzity Jan Hus na obě mostecké věže svůj protest proti odpustkům.
0: Bojovali tu husité proti královským.
1: Most pamatuje krvavou řeš pasovských.
0: Smrt tu stávala na třetím jižním pilíři.
2: Tedy blíž staroměstskému břehu.
1: Tady stínal hlavy mistr popravčí. Těla házel do vody.
0: Hlavy 12 z českých pánů, sťatých v roce 1621 na staroměstském náměstí, byly narženy na kůl a vystrčeny z cimbuří staroměstské mostecké věže.
1: Do studené lázně odtud putovali v koši nebo železné kleci nepoctiví pekaři a živnostníci.
0: 3 měsíce bránili most univerzitní studenti proti Švédům v 30leté válce. A právě uprostřed mostu byla po míru Vestfálském podepsána i mírová dohoda se Švédy.
1: Na 30letou válku most doplatil tím, že mu zničili gotickou výzdobu vnitřní strany staroměstské věže.
0: A jsou tu zase studenti. Píše se rok 1848 a na mostě stojí jejich barikáda proti Windischgrätzovým dělům.
2: Snad by bylo na místě se zmínit o tom, že nejenom ta velká historie kráčela po tom pražském mostě.
1: V obou mosteckých věžích bylo vězení pro dlužníky.
0: Rozléhal se tady i smích, pokřik povozníků, obchodníků, služek.
1: Handrkovalo se tu oclo, a to až do roku 1816.
2: Co všechno se proclívalo?
1: No, skoro všechno. Celnímu poplatku podléhalo víno, cín, sukno, chléb, koně na prodej a taky nevěstky.
2: Cože?
1: Chtěla jsem říct nevěsty.
2: No proto.
1: Za každou nevěstu, která most přešla, měli celníci právo vybrat 72 haléře. A to byly nějaké peníze.
0: A od voňavých nevěst k něčemu méně libému. Až do roku 1592. Bylo celé okolí malostranské věže skládkou hnoje a odpadků.
2: Přímo na dohled z Pražského hradu.
1: Kamenné nohy mostu vícekrát podtrhla zdivočelá voda povodní.
0: Poprvé to bylo při stavbě mostu.
1: Podruhé v roce 1432, kdy poliácích, které zvedly hladinu až k pověstné hlavě kamenného bradáče, strhla voda 5 pilířů a rozlomila most na 3 části.
0: Ale už za 4 roky na to, v říjnu roku 1436, se na něm konal velkolepý rytířský turnaj.
1: V roce 1874 zase při jedné z povodní se zřítil do Vltavy prostřední pilíř se strážnicí a všemi strážnými.
0: Od té doby nemá most svoji posádku.
1: Nejhůře a přímo katastroficky to Karlův most odnesl v roce 1890. Doslova se roztrhl ve dví. 2 pilíře voda pohltila. Při opravě byly ty nové už zakotveny hluboko do skalního podkladu.
0: A za 2 roky zase znovu stál.
2: A stojí dodnes.
0: A to se všemi svými 30 vzácnými sochami.
1: Ty už ovšem taky nejsou původní, ale kopie.
0: Na Karlově mostě se jezdilo vpravo, nikoli od roku 1939, ale už v roce 1759. Platil tu zvláštní dopravní řád.
1: O tom mostě se vyprávějí pohádky, pověsti a legendy.
2: Nejznámější je snad ta o vajíčkách, která zpevňovala jeho maltu.
0: Při chemickém rozboru malty byly skutečně nalezeny organické látky.
2: Když vejce uvařená natvrdo, která údajně dodali pro stavbu kamenného mostu experti z Velvar, tak ta tam určitě nejsou. Je to ale vůbec ten původní Karlův kamenný most?
1: Vlastně není.
0: Povrch pískovcových kvádrů rozrušila kyselina sírová, obsažená v pražském vzduchu.
1: Rozleptala ho sůl, k kterou se sypalo proti námrazám.
0: Chemicky agresivní voda Vltavy doslova rozhlodala jeho základy.
1: Za posledních 50 let schátral Karlův most víc než za uplynulá století.
0: Proto musel Karlův most podstoupit důkladnou léčebnou kůru.
1: Především byl most otevřen a bylo z něj výmuto staré hliněné jádro.
0: Ono už jej přece jenom trochu tížilo.
1: Taky se pečlivě hledal ten správný kámen pro nové kvádry.
0: A našel se až v Božanově u Jičína a u Pometuje.
1: Přemýšlelo se, jak kámen opracovávat.
0: Až byl nakonec zvolen vzor podle oken domu vévody Saského.
1: Pořizovala se dláta, která odpovídala nástrojům dávno mrtvých kameníků.
0: Kámen se ručně nejenom tesal, ale i lámal a řezal.
1: Zatímco na povrchu měl most vypadat naprosto středověce,
0: uvnitř byl zpevňován ocelovou výstuží a betonovou injektáží.
2: Původně vyhrál návrh, aby byl Karlův most pokryt slušivým barevným asfaltem.
0: Pak ale zvítězil zdravý rozum. Povrch mostu pokryla žula.
1: Vedle měkkého sametového pískovce by ovšem žula působila hodně stroze, tvrdě.
0: Proto byl vybrán druh tohoto kamene v jemných tónech, šedé a narůžovělé.
1: Začala dlouhá pouť restaurátorů po českých a moravských lomech.
0: Ten správný kámen našli až kdesi u Skutče.
1: Velkým problémem byly parapety.
2: Tím se myslí kamenné zábradlí.
1: Mnohde se uchylovaly až 20 cm od svislice.
0: A ještě jedna maličkost. Opravené parapety nadělali hodně starostí bezpečnostním technikům. Jsou totiž dost nízké.
1: Ano. Byly stavěny na míru mužných postav středověku a tehdejší rytíři byli v průměru asi 150 cm vysocí.
0: Naštěstí jsou parapety dost široké a tak se most obejde bez přídavného zábradlí.
3: K vystavění hradu Karlštejna dala příčinu myšlenka zvláštní a původní. Karel chtěl na bezpečném, za umění válečného té doby naprosto nedobytném a přece snadno přístupném místě uchráněno míti vše, co Čechové chovali v lůně svém nejdůležitějšího, drahocenného a svatého. Zejména korunu a jiné klenoty říšské, celý korunní archiv a všecky relikvie svaté, které Karel již sebral a nebo ještě sebrati měl, protože ty, které již dříve v Čechách se nacházely, bez papežova dovolení nesměly z míst svých hýbány býti. Nařídil tedy stavění onoho hradu, ke kterému dne 10. června 13. 48. roku v jeho nepřítomnosti od arcibiskupa Arnošta položen kámen základní a jež vedl stavitel dvorský Matyáš z Arasu.

0: Všechno, co Karel budoval a zakládal, tak dělal, zdá se to možná na státníka trochu nepatřičné, ale s láskou.
1: Měl rád svoje království. Sám o něm napsal, že
2: je zahrnujeme přednostní láskou srdce nad ostatní důstojenství a statky, ať zděděné nebo šťastně získané.
1: Totéž platilo i o jeho rodném městě.
2: Praha je místo našeho narození a vychování, které jsme před převzetím břemene správy tohoto království milovali v letech dětství a vždy neúnavně toužíme po vůni jeho mastí.
1: Zřejmě to byly podobné důvody,
3: tedy hlavně vzpomínky z dětství,
1: které ho vedly, když vybíral staveniště pro Karlštejn.
3: Nedaleko odtud na hradě Křivoklátě totiž strávil skoro celých prvních 7 let svého smutného dětství prožitého v Čechách.
0: On mu asi pobyt na Křivoklátě musel připadat docela příjemný, hlavně když si jej porovnal s temnou kopkou na lokti, ve které na toho 2letého kluka dopadala jenom trocha světla malým otvorem u stropu.
3: Křivoklát a Loket byly první hrady, které po svém návratu domů vyplatil ze zástavy.
1: 10. června 1348,
0: tedy ve stejném roce, mohli bychom říct přímo super roce, ve kterém Karel založil Pražskou univerzitu i nové město Pražské,
1: byl položen základní kámen hradu, který se měl stát hradem spásy.
3: Ten hrad začal Karel budovat 30 kilometrů jihozápadně od Prahy, na strmém vápencovém ostrohu poblíž řeky Berounky.
1: Arcibiskup Arnošt z Pardubic položil základní kámen v zastoupení svého přítele Karla IV., který měl zrovna jakési jednání v Rakousku.
3: Vybral pro něj strategicky nejdůležitější místo, jaké měl k dispozici. Byl to geometrický střed přibližného čtverce o straně asi 250 kilometrů, který vytvářejí přírodní hranice Čech.
2: Ten hrad se jmenoval po Karlovi.
0: A to německy. Karlštejn.
3: Skládá se z vlastního jména,
0: v německém znění Karl,
3: a ze slova Stein,
0: tedy kámen, což ale v zemích střední Evropy, podobně jako slova Eck a Berg, je jakousi obdobou výrazu Burg, což znamená hrad.
1: První svůj hrad ale Karel nezaložil doma, nýbrž ve vzdálené Itálii.
0: Už jsme na něj v Toulkách narazili. Nachází se v blízkosti města Lucky a jmenuje se Monte Carlo.
3: V Českém království zvětšnil po Karlštejnu svoje jméno ještě několikrát. Tak nedaleko Sušice stojí hrad Karlsberg.
0: Neboli dnešní Kašperk u Kašperských hor.
3: Na hranicích Čech s Lužicí blízko Žitavy postavil Karlsfried a Karlswald.
1: Jeho jméno nesl původně i hrad Radyně u Plzně, Karlskrone.
0: Neboli Karlova koruna.
3: Karlshaus u Hluboké nad Vltavou
0: se dnes jmenuje Hrádek.
3: A Karlsburg na Moravě,
0: to je dnešní Tepenec.
3: Zatímco Karlík u Dobřichovic, ten už přejmenován nebyl.
1: Zkrátka Karel svým jménem až neuvěřitelně plýtval.
0: Proč?
1: Protože vědomně pěstoval vlastní kult. S pýchou až přemrštěnou, možná i nesympatickou, se hlásil ke svým činům a ke svému dílu.
3: Dlužno říct, že ani jedno, ani druhé si nepřisvojil, ale vykonal.
1: Byl skálopevně přesvědčen, že ho k moci povolal sám Bůh.
3: Cokoliv podnikal, dělo se ve shodě s vůlí nebes.
1: Měl se za vyvoleného. Věřil ve své mimořádné poslání.
0: Ku podivu, podobně jsou postiženi i někteří dnešní státníci a politici. A nemusí se ani jmenovat Karel.
1: Kdo projektoval Karlštejn, to není známo.
0: Ale před chvilkou nám tvrdil František Palacký, že to byl stavitel dvorský Matyáš z Arasu.
1: Není to ničím doloženo, ale je fakt, že to musel být vynikající stavitel opevnění. Složité uspořádání hradních budov, které dokonale využívaly skalnatý ostroh, to nemělo v tehdejší Evropě obdoby.
3: Už rozměry obou věží byly těžko s něčím srovnatelné. Hmotou tisíců tun kamenných bloků navršených na temeno skály působí dojmem úplné nedobytnosti. Její severní zeď je skoro 7 metrů silná.
1: Na rozdíl od jiných hradů, které měly jednu, nejvýš dvě kaple, bylo na Karlštejně kaplí 5.
3: Karlštejn byl vybudován na 3 odstupňovaných úrovních.
1: Nejnižší zaujímaly prostory určené k obývání císaři, císařovně a jejich družině.
3: Ve 2. stupni byl ve věži zřízen kostel Panny Marie a kaple svaté Kateřiny.
1: A konečně nejvýše se tyčila hlavní hranolová věž, kde byla v patře největší sakrální prostora hradu, kaple svatého Kříže, nejposvátnější místo hradního komplexu.
3: Ty 3 hradní roviny měly pravděpodobně symbolickou povahu.
1: Světský komplex představoval obec pozemšťanů.
3: 2. stupeň, místo očištění.
1: A 3. a nejvyšší byl v symbolice kaple svatého Kříže s ostatky světců nebeským Jeruzalémem.
3: Na Karlštejně chtěl Karel IV. Uchovat ty nejcennější pozemské věci.
0: Podobně jako měl rytíř Artuš se svými rytíři na hradě Grálu střežit misku s krví Kristovou.
1: On však chtěl využít Karlštejn i jako místo pro spojení s Bohem.
3: Proto ve velké věži uložil říšský korunovační poklad. Zlatý obřadní kříž, ozdobený drahokamy a emailem, ve kterém bylo uloženo kopí, hřeb a část kříže Kristova s křišťálovou schránkou obsahující zub Jana Křtitele a rámě svaté Anny. Dále k němu patřily 2 meče, z toho jeden z vlastnictví Karla Velikého. Zlatá koruna svatého Karla s velkým drahokamem zvaným Candidus, zlato a pozlacené říšské jablko, stříbrné a pozlacené říšské žezlo, 2 drahocené prsteny, 3 zlaté ostruhy, zlatá kadidelnice, obřadní roucha, střevíce, rukavice a pozlacená schránka na ostatky.
1: Císař si zároveň vymyslel velmi přísná pravidla.
0: Mohli bychom říct jakýsi provozní řád karlštejnské velké věže.
2: Na oslavu a s ní spojenou úctu k posvátným nástrojům umučení páně císař stanoví, aby na oltáři těchto posvátných nástrojů ve větší kapli slavné mše sloužit nesměli jiní, leč jen arcibiskupové a biskupové, mající právo pontifikální. A aby posvátnost místa nebyla ničím rušena, zapovídá císař jednou provždy, aby ve věži hradu Karlštejna, v níž dotčená kaple je vystavěna, nebo v některé komnatě věže, nebylo nikomu dovoleno s nějakou, byť i zákonitou manželkou, spáti nebo lehati.
1: Toto ustanovení se odvolávalo na praxi starozákonních kněží a levitů, kteří se při službě Hospodinovi rovněž nesměli intimně stýkat s vlastními manželkami.
0: On to Jaroslav Vrchlický v noci na Karlštejně trochu popletl.
3: Nebylo to tak, že Karel IV. Zakázal jakékoliv ženě strávit noc na Karlštejně.
1: Bez ženské práce nebyl život na královském dvoře vůbec představitelný.
0: Pouze do velké věže měly ženy zákaz přístupu, jakož i lehání a spaní, byť i se zákonitými manželi.
2: Ozdobení hradu Karlštejna uvnitř císař nešetřil zlata ani drahého kamení, ale i krásouma, zejména malířství, hojně muselo přispívati. K manské službě hradu přikázáno drahně osad na blízku ležících a představeno jemu po 2 purkrabích, jeden z panského, 2. z rytířského stavu, kteří majíce pod svou stráží také všecka privilegia zemská, byli nejen králi, ale i stavům zavazováni přísahou. Takovýmto způsobem zaujímali oni velmi důležité místo ve státním ústroji českém a vynikali brzy mezi předními úředníky zemskými, až v roce 1625. všecky poklady karlštejnské přeneseny byly do Prahy, počemž hrad sám, co statek koruní, některým lidem soukromým do zástavy dáván byl a rychle se blížil pádu svému, který teprve v časech nejnovějších odvrácen byl. A i podnes ještě rád putovává tam poutník umění milovný, aby křísil srdce i mysl názorem nehojných, ale i tak poměrně bohatých zbytků uměleckých těch pokladů, které tu kdysi shromážděny byly.

0: Halo, taxi. Nastávalo ráno a nebe modralo. Pražské letiště leželo ještě ve tmě. Sem a tam se otáčela pronikavá varovná světla ze střech hangárů a hlavní budovy. Kiosky už byly zavřené. Fungoval jen miniaturní bar, kde se lenivě míchal pomerančový džús. Venku stál připravený autobus pro cestující z New Yorku. Asi 20 metrů za autobusem byl taxík, šedivý vůz Volha. Za volantem seděl chlapec s modrýma očima a světlými vlasy. Kouřil elegantně cigaretu Kent a četl detektivku od Johna Barkyho, na jejímž obalu byla tvář a anglická vlajka. Uslyšel letadlo a přestal číst. Podíval se jakoby za sebe a spatřil světla klesajícího letadla. Řidič taxíku si řekl jen tak pro sebe, dali si na čas. To je on? Boeing. To druhé Boeing řekl už málo a tiše, jako by letadlo bylo skutečně malé. Přitom v jeho hlase bylo něco jako touha a jako lítost zároveň. Zapálil si novou Kentku a začetl se znovu do anglické detektivky Vraždy z rozmaru. Věděl, že to bude trvat hezkou chvíli, než vybaví cestující. Vyrušilo ho volání. Podíval se okénkem. Před dveřmi Volhy poskakoval cvalík tak kolem 60. Byl to zřejmě Američan. Kolem slaměného klobouku měl parádní stuhu a na klopě vlajku s pruhy a hvězdami. Taxikář se na něho usmál. A usmál se také proto, že nečekal zbytečně. Dobré ráno, pane. Američan se také usmál a řekl anglicky šišlavě.
1: Good morning.
0: A pak česky.
1: Dobrý troch, chlapče.
0: Je to Čecho-Američan. Tím líp, pomyslel si taxikář. Aspoň se dorozumím. Už léta se chtěl učit anglicky, ale skončilo to jako dřív, opatřením učebnic. Taxikář si sedl a spustil motor. Pán mu podal jednu kamelku, zapálil si a připálil také jemu. Oba kouřili a dívali se na betonovou plochu, odkud zmizel autobus i lidé. Byli tu sami a bylo jim dobře. Taxikář měl dobrý pocit, že nečekal zbytečně, a ten pán věděl, že je už na konci cesty. Že sedí ve voze skoro tak velikém, jako jsou americké vozy, a že cesta bude už nadále bez problémů. Taxikář dokouřil první a zeptal se. Kam to bude, pane?
1: Nejdřív na starý Charles Bridge, chlapče. Já tam nebyl čtvrt století. Chci se tam podívat na sochu Brunswicka, co tam stojí se lvem, a potom na Brownsochy.
0: Taxikář mlčel. Vůbec nevěděl, že nějaké Brownovy sochy jsou na Karlově mostě. Věděl jen, že ty sochy na mostě jsou jako živé. Jel už dolů ke Klárovu a vychutnával rychlou jízdu v prázdných ulicích, kdy u vozu pneumatiky svištěly. Host mlčel a když zastavili za Malostranským náměstím, řekl.
1: Počkejte na mě, one minute.
0: A kolébal se jak kachna směrem k mostu, o němž se říkalo, že je nejkrásnější v Evropě. Čecho-Američan se jmenoval Frank Studnicka, dříve František Studnička. Žil už 40 let v New Yorku a stále jakoby byl myšlenkami v Praze. Tady se narodil, v těchto místech chodil se slečnama po nábřeží a na mostě před Brunswickem se poprvé líbal. Tekla pod ním Vltava, jako teče dnes. Šel pomalu, od jedné sochy k druhé. Prohlížel si sochy v době, kdy Pražané vstávali do práce. Spravedlnost Matyáše Brauna měla stále zavázané oči, aby nikomu na světě nemohla nadržovat. A přesto, pomyslel si Frank Studnicka, dost často nadržovala. Šel dál a viděl zase sochy Brokofa, Maxe, Dvořáka. A u té první sochy vytáhl z kabely průhlednou krabičku s bílým karafiátem a položil ho pietně pod sochu spravedlnosti, ke které se zas vrátil. Byl to karafiát stejné barvy, jaký tu dal své první dívce Květě. Jenže tenhle byl už povadlý. Kupoval ho na 5. Avenue a vezl ho Boeingem do Prahy. Potom ten karafiát vyňal z krásné slídy a pustil ho do vody. Dopadl tam a plul k jezu a on myslel na to, že plave pryč jako celý život. Pak došel Frank Studnicka k taxíku. Mlčel. Sedl si a řekl suše zaškrceným hlasem.
1: Jeďte do Rostock za mým bratrancem.
0: Taxikář spustil na povel motor a rozjel vůz. Host mlčel celou dobu, než si oživil všechno, co prožil před 40 lety na mostě. Proto jsem vlastně přijel. Pokusit se docílit, aby se mu všechno vrátilo. Takhle vtichu dojeli do Podbaby a mířili k řece, která tekla k Rostockům. Špinavá, plná odpadů z matičky Prahy. Host zas promluvil.
1: Já z New Yorku. Velkoobchodník v ovoci.
0: Taxikář nic neřekl. Čecho-Američan pokračoval.
1: No, vy v New Yorku nebyl. Velká škoda. To taky krásný town. A domy vysoký jak vaše hore. Hráli tam taky vaši sportsmen. Dukla Praha. Velký tým. Všechno vyhráli a porazili Irish, Spain, Brazil, English. Všem dali...
0: Host hledal pravé slovo a tak se obrátil s dotazem na taxikáře.
1: Jak se říká, že všechny porazit?
0: Jestli to myslíte, pane Lidově, tak se říká, že dali všem na prdel.
1: Jo, to je ten krásný výraz na prdel. To nemá žádný language tak krásný jako česká řeč. A tady v Praze to zní tak krásně. No zrovna jako doma.
0: A taky to slovo tak krásně vyslovil a polohlasně si je opakoval. A písmeno R mu drnčelo jak okenní tabulka u jedoucího vozu a on se tvářil tak, jako by řekl tulipán nebo karafiát, který před desítkou minut spustil do Vltavy.
1: A my Češi v USA taky stoupli v ceně. To máte tak. V New Yorku je jedna street vedle druhý. V jedné Brazil, v druhý Čech, v třetí Puerto Rico. A najednou Dukla všem dát na prdel. Daleko lepší myšel business.
0: Taxikář mlčel. Snad o něčem uvažoval. Host ho překvapil otázkou.
1: Vy se nezajímáte o fotbal?
0: Ne, pane. O fotbal se nezajímám.
1: A jak můžete vůbec v Čechách existovat, příteli?
0: Já se zajímám o tohle, řekl taxíkář. A pustil frajersky pravou rukou volant a ukázal ke stropu Volhy, kde se houpaly malinké botičky.
1: Co je to za bota?
0: To jsou první boty mé dcery. Kristýna se jmenuje. O tu se teď hlavně zajímám. Řekl taxíkář a řekl to něžně a procítěně, jako by byl básník, anebo jako by se jim měl teprve stát.
1: Ach tak, to chápu. Baby, daughter, rodina. To u nás řekl box champion Dempsey, že nejkrásnější na box bylo, když se vracel rozbitý a tedy ke své family. Rodina to moc, chápu to, když je krásná, ale fotbal taky beautiful.
0: A teď se pán z New Yorku rozpovídal o fotbalové kráse.
1: Na fotbal člověk zapomene, že má někdy trápení se žena, business, children, stane se sám hrdina. A ta krása, když padá gol. V New Yorku taky ten vás Rudy Kucera, beautiful boy. Ten, když střílel, to bylo, jak když padá peři z peřina, nebo když jak pálí kanon. Kanon, tak. A vypadal pořád, jak když vyšel právě ze škola. Amerika ho milovala. To byl vlastně americký střelec. Rekordman. Ten mohl dobit Amerika. Byste znal Rudy Kucera?
0: Taxikář neodpověděl, lehce zavrtil hlavou a šlápl na plyn. Pneumatiky v zatáčkách kolem řeky zas jen svištěly.
1: Tomu Kucera řekli, aby v Americe zůstal, že bude mít peněz jak železo. A on řekl žurnalistům, že v Amerika nemůže zůstat. A když se ptali, proč, tak jim řekl, že by nemohl zůstat bez toho vašeho Václavského náměstí, kde prej chodí holky jak malina. Takový prej nejsou nikde na svět. Všichni se moc smáli a on odjel domů. Žurnalisti to s těma holkama dali do novin. U nás freedom, svoboda. Ale Amerika Kucera milovat. U vás malej kluci milují kovboj, u nás český, americký kluci milovat Kucera. A chtěli být Kucera?
0: Pane, kde bydlí váš bratranec?
1: Yes, v tyhle první street. Už jsem tu u něho byl, mám velká paměť. Jeďte direkt, tak zahnout tam ten house.
0: Taxikář přibrzdil u malé vilky, která měla ještě tmavá okna. Zřejmě ti lidé dosud spali. Otočil se k hostovi a pochopil, že Čechoameričan dosud nechtěl vystoupit. Měl něco na srdci. Ještě se mu chtělo mluvit.
1: Já znal osobně Rudy Kucera. Mýma rukama jsem ho nesl s dalšími Čechy za hřiště, když ve final porazil Englishmany a dávali jsme mu podres dolar.
0: A pak dodal host z Ameriky skromně a skoro tiše, jako kdyby to nikdo neměl slyšet.
1: Money, dollars.
0: A potom ještě Frank Studnicka řekl.
1: A pak toho Kucera prikopli a oddělali Poláci a víc mi o něm neslyšet.
0: Taxikář si vyndal kentku, zapálil si a díval se svýma modrýma očima do očí toho Američana, které byly náhodou taky modré. Nic neříkal, tvářil se vážně, skoro přísně. A pak se maličko usmál, mile, a Američan se usmál také.
1: Jste milý chlapec, v Americe vy boháč, tady jste taxi. Zaplatím vám dollars, nemám ještě ty vaše money. Jste vážně good boy, báječný chlapík. A teď mane.
0: Děkuji vám, pane, je to all right.
1: Goodbye, boy.
0: Taxikář už neřekl nic, jen se lehce uklonil a sedl si do vozu. Vyjel z Rostok ku Praze, jel pomalu a o něčem přemýšlel. U Vltavy šlápl na brzdu, zastavil vůz a rozsvítil ve voze světlo. Vyndal z kapsy bankovky. Byly z jedné strany skořicově černé a z druhé světle zelené. Jako všechny americké bankovky. Na té skořicové straně byl na obrázku slavný a přísný fousatý prezident Lincoln a na té druhé straně stál bílý dům se sloupy. Snad to byl barák toho Lincolna nebo muzeum. Stálo tam napsáno memorial. Ale co to je, to taxikář nevěděl, protože se pořád nemohl dostat k té angličtině. Byly to však stejné pětidolarové bankovky, jaké dostal tenkrát v New Yorku, když rozdrtili ve finále milionářský klub FC Everton, nejdřív 7-2 a potom 2-0. A on dal ve finále 4 branky. A byly to bankovky nejvyšší hodnoty, které tehdy pod dresem měl. Vypadlo z něho tehdy pár pětidolarových a hodně jednodolarových bankovek. A jemu bylo na Paul Grounds stadionu něčeho líto a snad i trochu stydno. Ale na Američany se nezlobil. Byli jako děti. Někdy hodné a někdy zkažené. Usmál se. A pak řekl lehce, jako by mu bylo líto, že už ho letadla nevozí k velkým zápasům. Boeing. Boeing. Vyndal nádhernou náprsní tašku, kterou dostal od jednoho evropského ctitele a bankovky uložil. Uvnitř v náprsní tašce bylo vytištěno zlatým písmem. Rudolf Kučera.

0: Spolek věřitelů barona Biháriho.
1: Je. Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jaký že je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej kdesi u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký Chaim Rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů, nějaká kurva a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalil nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvyklí a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Ja, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
0: Rekord.
1: Pane okresní, hlásil četník Hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu máme jedno těžké ublížení na těle, hymlte horko. Tak si čeče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan Hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepil řemen a rozbíjel si kabát. Uf, řekl zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl, tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prvé nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval dutklivě. No a co má na tom být, ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamene tuškou. To je bulížník, ne? Je. A pořádný kus, potvrzoval pan Hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, byten v cihelně. Máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem. Váha 5 kg 949 gramů. Pudíla Františka, statkáře, dolní újezd číslo 14, máte to? Do levého ramene. Čím štíž utrpěl zlomení kloubu, frakturu rameni a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? Budete mrkat, pane soudce, prohlásil pan Hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Tak, teda jsou tomu 3 dny... Co si pro mě poslal ten pudíl, vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce, měli jsme ho tu jednou skrz lichu a jednou, no to bylo za přičinou ferbla. Tak teda ten pudíl to je. Víte, on má třešňový sad až k řece, ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. A tak teda ten pudíl si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak prý šel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si spal do kape střešně. Víte, on ten pudil, to je tak trochu rabiát, tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá, pudile, nechte toho kluka.
2: On ten puděl trochu špatně vidí, já myslím, že je to od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl, co je ti potom lumpe. A řezal do kluka tím víc. Puděle, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Puděl si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jenom křikl v lesně někam ty troubo. A jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla se statecká. Poslouchejte, oni toho puděla museli odnést, ani stát nemohl. A vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl puděla odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten puděl teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizelného, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No, dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to bulížník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej tak na omak odhadl na 6 kilo, schází jenom z 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože se tam kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na to místo, kde se svalil ten pudil. Přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku hubě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hrázy a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Čověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě jako uprostřed řeky? No to mě taky napadlo, pravil pan hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože je tam takový zákrut. A potom kamení byl ještě dolík v hrázi. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrel ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouznul. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? No, třeba měl prak, namítl soudce nejistě. Pan hejda na něho vyčitavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku. 12liberní kámen, to byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako přivrhu kladivem. No já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrch koulí. A víte, vyhrkl rozčileně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak, ale dejte pokoj, ujasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník hejda slavnostně. Ona závodní kouli je těžší, víte, váží 7 kilo. A letošní rekord v závodní kouli je 16 metrů bez nějakého centimetru. 19 let, pane, byl rekord 15,5 metrů. Až letos jeden Amerikán, jak pak on se jmenuje, nějaký, jo, Cook nebo Hirschfeld, hodil skoro 16. Tak to by při 6-kilové kouli mohlo dělat 18 nebo 19 metrů. A my tady máme o 27 setinek víc, pane okresní. Ten chlap by dohodil závodní kouli dobrý 16¼. A bez tréninku, Ježíši Kriste, 16 až 4 metru. Pane soudce, já jsem starý vrháč. Na Sibíři to vždycky kluci volali, hej, dohoď to tam, totiž jako ruční granát, víte. A ve Vladivostoku jsem házel s americkými mariňáky, já jsem dohodil závodní kouli 14. A jejich kaplan udělal o 4 body víc. Hergot, my jsme se něco na Sibíři naházeli, ale tenhle kámen, pane, jsem hodil jenom 15,5 metru. Veď jsem ze sebe nedostal. 19 metrů hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si, vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Ale čo dvem pudila, křikl pan hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. Je národní zájem, no ne? Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. No počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí šestíklovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jak je to slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na tom vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pan soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozkloukají, kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci pak až jedna házejí kamením po celé vesnici, tam mám už je zabitých slepic. A já stojím na hrázi a dohlížím. No to se rozumí. Nikdo nedohodí dál, než asi do prostřed řeky. Pane, to koryto bude, myslím, tím kamením už napůl zanešené. No tak teda včera k večeru ke mně přivedli toho mládence. A to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. No, však ho Huncu ta jednou uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisícky, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával, já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. A jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, prácky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. No, koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem. A plums! Hodil kámen do vody asi 14 metrů. No víte, je to dost, ale... No dobrá, tak já mu ukazuji ty trulante. To se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, ona to. Skřivil se jako svatý a nepomucký a plums! Hodil kámen na 10 metrů. No víte, to mě dožralo, ty lumpe, křičím, ty, že strefil toho pudila, ty lžeš! Pane Wachmeister, povídá on, pán Bůh ví, že jsem ho trefil, ať se tam pudil postaví, však já na něj zase dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord, prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce? Ten pudil, že ne a že nepůjde ani za nic. To vidíte, tyhle lidé nemají žádný vyšší zájmy. Tak já jdu zas na toho Vaška, toho cíláře, ty podvodníku, křičím na něj. To není pravda, že spudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický, to jsem udělal já. No tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje, pane Wachmeister, povídá takhle, na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říkám po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžký ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku za to dostaneš půl roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. No tak já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Tak teď čeká na chodbě, pane okresní. A kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadu nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já mám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. A vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda? Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten pudil tam mlátil nějakého kluka a já jsem na něj volal přes řeku, aby toho nechal. A on mě začal nadávat. Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce. No prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával. Tak já jsem popadl ten kámen. Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je veliký trest? Když chcete obulíkovat úřady, my víme dobře, že jste ten kámen nehodil. Hodil, prosím, hodil, koktal mladý cihlář, ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam. Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, gatě taky, bude to? A nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil a třásel se. Nejspíš se bál, že bude mučen, že už to patří k věci. Koukejte, Hejdo. Na ten deltoides, pravil soudce Tuček, a ten dvojhlavý svál, Co tomu říkáte?
3: No, ten by ušel, mínil pan Hejda Znalecký, ale břišní svaly nejsou dost vypracované.
2: Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů, víte, jak se otáčí trup. Kdybych já vám ukázal svý břišní svaly.
3: Člověče, průšel soudce, ty to je břicho, koukejte, ty hrboli. Hrgo, to je hrudník, řekl píchaj prstem do zlatého chmíří vaškových prsou.
2: A nohy jsou slabé, tíhle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
3: No, protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádný nohy, pane. Vrač musí mít nějaké nohy. Obraťte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře.
2: No, co ta záda?
3: No, tady od ramen je to dobrý, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil. Tak se oblecte, utrl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
2: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaný tvrdohlavostí.
3: Vy osle, vyhrkl soudce, hodili jste ten kámen, tak to je těžké

chtivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte? On vytáhl kámen z té hráze. A teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Byl štědrý večer a já seděl v hostinci. Nikdy jsem nebyl zažil slavnosti té v kruhu rodinném. Nelitoval jsem však nikdy toho. Snad proto, že jsem toho vůbec nikdy nebyl seznal. Už dítěti byla mě krásná a poetická slavnost ta lhostejná. Já neměl nikdy příčiny, abych se na její příchod těšil, abych minulé litoval. Okolnosti v naší domácnosti nedovolovaly v den ten změny. Ryby jsem znal toliko z trhu, na kterém jsem dlouhé hodiny stával a na šplouchání mořených těch němých a tajemných zvířat se díval. Vánočních stromků seznal jsem toliko okny v bytech cizích, právě tak, jakž to novelisté až k omrzení krásně a často popisujou. Nemohu ani říci, že bych byl zvláštní nepokoj cítil, že já sám těch věcí nepožívám. Byl jsem dítě zvláštní povahy. Povahy takové, jaká se u dětí zatvrzelostí, u dospělých rezignací nazývá. Byla to zatvrzelost, jakou mívá žebračka, která stojí po celý den v zimě a mrazu, vidí skvosty a slyší nádheru šustit kolem sebe a nezávidí ničeho a nikomu. V den nadzmíněný mě ale bylo přece krušno. V celém velkém hostinci prázdno a ticho. Sám jsem seděl u stolu svého, zadumán a zamyšlen, a vzdálený dlouhý stůl, kolem jehož sklepníci pospolu večeřili a živě se bavili, nevyrušoval mne zdumání mého. Ano, tvořil spíše ještě fólii ku zvláštnímu mému naladění. Přicházel jsem si jakoby opuštěn od celého světa. Jakobych jediného přítele neměl, který by při slavnosti rodinné nenaleznul lepších přátel nade mne, jakoby jediného srdce nebylo na tom širém světě, které by ke mně přituliti, se mnou se v rozechvění radovati mohlo. Podobal jsem se sám sobě, že jsem chladným ledem, při němž se každý mrazem nemile zachvěti, jehož urážlivé lhostejnosti se každý báti musí. Moji známí, přítelé jsem nemohl, nesměl a nechtěl říci. Zajisté byli nyní dle svého způsobu blaženi, bavili se svými a zajisté si nikdo, pranikdo na mne nevzpomněl. Při své zarputilosti ovšem jsem necítil bolu přílišného, bylo mi ale přece krušno. Zadíval jsem se do třaskavého, plamenou květinou šlehajícího plynu, konečně mi přecházel světlem zrak, oko se odvrátilo. A tu teprve pozoruju, že nejsem přece samojediný v hostinci, že u protějšího stolu sedí ještě kdosi, na něhož jsem byl zcela zapomněl. Seděl zde s hlavou na stůl položenou, seděl tak, když jsem byl přišel. Na svou otázku ku sklepníkovi, kdo by to byl, obdržel jsem k dalším otázkám málo pobádající odpověď. Nějaký opilý. Všiml jsem sobě nyní šatu jeho. Byl chudobný. A opět jsem se zadumal a díval upřeně, avšak bezúčelně na spící osobu. Náhle jakoby perem vymrštěn vzchopil se muž se stolu a obrátil obličej plně k světlu. Pravou rukou sáhl rychle k očím. Po tvářích hřinuly se slzy. Ten zajisté není opilý a je-li právě dnes. Bůh ví, proč že je, myslím sobě a hledám v tváři jeho stopy, zdaž jsem ho již někde nebyl dříve spatřil. Obličej nebyl mužně krásný, měl ale zjevný ráz mužného utrpení. Hluboké rýhy prorývaly čelo a tváře na důkaz, že muž ten, ač teprve asi čtyřicátník, kráčel přemnohou již hrbolatou cestou. V tom spozoruju, že i jeho oko, posud slzou omžené, udiveně na mne pohlíží. Viděl jsem, že jest mu pátravý můj zrak nemilým, snad urážlivým. Promluvil jsem. Služebník, pane.
1: A proč?
0: A proč ne?

0: slavíte štědrý večer jako já. Zdá se, že nám stejně uštědřuje. Nemáte nejspíš také žádného přátelského kruhu, kde byste...
1: Potom já se nikoho neptám.
0: Pravdu máš.
1: Zdá se, že jsem pána urazil. Inu, mladá krev nesnese ještě hrubiánství.
0: Dovolte, pane.
1: I dovolím. Jen mě řekněte, co chcete. Vím to, jak bývá mladému člověku, když sedí o štědrý večer v cizím hostinci, kde to vypadá jako v kryptě, kde sedí dva nebo tři lidé vzdálení v koutech, kde každý mlčí, jako by zítřejší den měl být dnem samovražd. Tu bývá ousko kolem srdce i starým hlupákům. A nedivil bych se mladým, kdyby náhle vytáhli z kapsy dvě nebo tři třídlové svíčičky a před sebou je rozsvítili.
0: Vstal, vzal svou sklenici skoro již vyprázdněnou a posadil se vedle mne.
1: Inu, je to pravda. Nelze upírat, že má štědrý večer mnoho poezie do sebe. Chtěj, nechtěj, vzpírej se třeba. V den ten opanuje tě jako nikdy jindy do roka slavnostní cit, nazval bych jej citem zkrátka slunečně jasným. Hemžení lidstva, všeobecné přípravy, zářící zraky poskakujících zvědavých dětí, vše to přivádí i toho na jiné myšlenky, kdo se sám při slavnosti co dítě nikdy nezúčastňoval. U boháčů i u nádeníků je radost v dětských srdcích rozhoštěna, ale i dorostlému jest v den ten, jako by ho oblétali co prášky v slunečním paprsku samý malí andílkové s voskovými tvářičkami, s tou bavlněnou vlásenkou a odchlípnutým, chvějícím se pozlátkem. Zdá se mu, jako by veškerým vzduchem hučelo mocné, velebné glória, dojemné jako zvuky Eolovy harfy, v mohutné harmonii tónů nejvyšších, s tóny netušeně hlubokými, jakoby nebeský chorál v Beethovenově snu.
0: Udiven zíral jsem v jeho obličej. Oči měl napolo sevřeny, na tvářích lehký plamen.
1: Pak ovšem, když si člověk večer samoten zasedne do hostince a štědrovečerní radosti sobě vyměří podle cen jídelního lístku, pak ovšem... Nepůjdete ještě, pane. Mohl byste mě snad kousek doprovodit? Nebojte se, nepřijdete ke slovu.
0: Šli jsme. Venku se chumelil sníh. Den štědrého večera ztrácí mnoho, když není den jasný a večer metelice. Chvilku jsme kráčeli mlčky vedle sebe. Šel jsem směrem, kterým neznámý druh zamířil. Vaše tvář je mě známa, pane?
1: Známa? Možno. Lidé stejných osudů mívají v tvářích mnohou podobnost. Vaše otázka byla ale jiná. Chtěl jste vlastně vědět, kdo jsem.
0: Možno.
1: Proč bych vám to neřekl? Chudoba, že není hanbou? Ne? Říkají to sice. Vidíme ale i u těch, kteří na vlhké slámě místo v kolébce matkami konejšení bývali, kteří bídu svou mají zanutnou osudem předurčenou a oni ani pro ni samu nepřemýšlejí, že se naskytnou okamžiky, kdy hadrem nebo nějakou morální záplatou nuzotu svou přikrývají. Odkud by bylo také toho bídného podlízání? Řeknu vám to zkrátka. Čím jsem? Žebrákem jsem. A čím jsem byl? Půl milionářem sice ne, ale před značným bohatcem. Měl jste někdy několik set tisíc.
0: Bohužel neměl.
1: A já bohužel měl. Nedbalost to byla, nebo velkopanskost, nebo hlupství. Nazývejte to, jak chcete, co mne zbavilo jmění. Byl jsem velkokupcem.
0: A nezbývalo vám nejspíš jako mnohým jiným v neštěstí přátel a příbuzných.
1: Totiž příbuzenstvo mě neumřelo zároveň s mým zlatem. Ale přátelstvo. Ostatně jsem se nikoho neprosil. Jednou ještě jsem měl tak trochu naděje, že zase zbohatnu. Bývá to tak. Uzdravující se důvěřuje sobě více, než cíli stačí, a stane se recidivním, skápne docela. Stal jsem se pak a zůstal jsem již žebrákem, pyšnějším než benátský schudlý šlechtic Lazar. Škoda, že jsem neschudl zároveň na duchu. Pokud bylo peněz, bylo pyšné hlupství, když bylo po nich, nastala hloupá pýcha. Zároveň ale přemýšlení. To přemýšlení. Jednou jsem četl, že je to hloupé, velmi hloupé, když bohatými jsou pouze bohatci. Proč prý není také chudý bohat? Přemýšlel jsem o tom, buď je to nesmysl, nebo nemám já více zdravých smyslů. Nepřemýšlel jste o tom nikdy?
0: Postavil se přede mne. Byli jsme již prošli několika lidopustými úzkými uličkami a stáli jsme právě před dveřmi starobylé jaké z budovy. Z dálky duněly a blížily se odměřené pádné kroky noční hlídky.
1: Bydlím zde. Když jste šel již tak daleko, mohl byste se podívat ke mně.
0: Proč ne? Vedl mne za ruku. Šlo to přes schody, chodby a zase schody. Vrzly dveře.
1: Nepotřebuju zámku, jak vidíte. Stůjte, já rozsvítím.
0: Rozžehl svíci nastrčenou ve svrchní části láhve.
1: Ohlížet se nepotřebujete. Neviděl byste ničeho.
0: Postavil svíci na zem. Byli jsme na půdě. Vikýř byl zabedněn, v koutě ležela sláma, o nářadí ani pomyšlení. Bylo mě poněkud ousko.
1: Chceme-li sedět, sedněm na slámu.
0: Usedli jsme.
1: Nehorázné hlupství. Nedovedl jsem citům zabránit, byl bych věru nemyslil, že tlachat budu. Ještě něco, když už jsem v tom. Když jsem schudl, zamiloval jsem se. Chud a milovat. Bohatou milovat. Neboští Kotzebue, jejíž Sand snad jen proto zavraždil, že špatné tragédie dělal, napsal kdesi, že jest zamilovaný chudák svatebním hostem bez svátečního šatu, jenž se ani do dveří nepustí. No, mne také vyhodili ze dveří.
0: Počal jako dítě vzlikat a plakat. Vzal jsem ho za ruku. On mě s pláčem klesl na prsa.
1: Zítra se slaví narozeniny mé dávno provdané lásky. Budou hodovat. Já budu hlady mřít.
0: Bylo mě ho nevýslovně líto. Směl bych vám maličkostí pro okamžik pomoci.
1: Ne, ne, ne. Za žádný peníz ne. Já nevydělávám vypravováním své bídy. Prosím, jděte, jděte. Jděte již. Přijďte opět, Liboli. Nebo se někde náhodou uvidíme. Teď ale jděte.
0: Skoro násilně mne pozdvihl, zhasil svíci, uchopil se křečovitě mé ruky a táhl mne tak rychle přes schody za sebou, že jsem se až pádu obával. Otevřel domovní dveře.
1: S Bohem.
0: A již rachotil klíč zase za mnou. Prohlídl jsem sobě dobře dům a kráčel pak volně ulicí nazpět. Chumelice byla přestala. Když jsem byl došel až na roh, slyšel jsem v dálce za sebou opět odvírání dveří. Obrátím se, tam vzadu kmitla se září svítilny černá mužská postava. Nebylo pochybnosti. Nešťastník hleděl sobě ulehčit v zimní noci. Přišel domů, pohřešil jsem tobolku a hodinky. Nemohl jsem více usnout. Konal jsem psychologická studia. Všechno pozdější pátrání bylo marné. V domě onom nebydlel nikdo mému neznámému podobný. Půdy oné neužíval již dávno nikdo a nalezli tam pouze starou rozcuchanou slámu a oharek v rozbité lávě.

Podvodník. Táži se vás, pane předsedo, i vás, paní přísedící, zda někdo z vás již měl příležitost opouštět bránu některého z našich nápravných zařízení. A sotva jsem se zeptal, již vidím na vašich tvářích, že nikoli, že naopak mnohé z tribunálu má řečnická otázka popudila. Pane předsedo, vyjít před bránu věznice v saku, které je dvouřadové, a v kalhotách, které svou plandovou šíří nepochybně vyšly z módy, je okamžik hrající v mém životě úlohu povídce základní. Toto z mrtvých vstání je pro mne spojeno s měsícem březnem, neboť vzácnou shodou okolností bývám vždy propouštěn s přicházejícím jarem. Prosím o trochu představivosti z vaší strany. Kráčím ulicí k nádraží a vidím, jak z mokré hlíny parku vyráží bledě zelená travička. Nepočítaje spoustu kosů, vidím i blondýnu z prodejny polotovarů, která se cestou na poštu pro drobné mince zastavila v parku, kouskem zadečku usedla na roh lavičky a povyhrnula si plášť, aby jí slunce prohřálo studená, leč velmi estetická kolena. A tu mi přichází na mysl, že nejen já, ale i tráva a ptáci a slečna z polotovaru, kde je za pultem chladno od kachlíku, že my všichni opouštíme nápravné zařízení a hodláme spolu prožít slunné a svobodné období. Není nadsázkou, pane předsedo, řeknuli, že pro sílu těchto okamžiků stojí za to prodlít svůj čas v některé z našich věznic a souhlasím, aby to bylo zaprotokolováno. Rozumím, soud by raději vyslechl můj životopis. Tak tedy, bože, kolik už soudů vyslechlo tento soubor zbytečných údajů, jimž všichni přičítají důležitost, ačkoliv klíč ode mne nevisí ani na jednom z oněch rezavých dat. Narozen 1921, otec zahradník, matka v domácnosti, tři sourozenci, všichni slušní lidé trestáni nebyli. Vyučil jsem se rovněž zahradníkem, vychodil průmyslovou školu pomologickou, poté jsem pracoval jako laborant v cukrovaru. Na jedné řepné kampani seznámení s Libuší Antošovou, neboť jí spadl šátek do melasy. Vím, ano, vím, pane předsedo, že to není podstatné, ale pro mne ano. Nebýt toho, zřejmě bych nikdy nespatřil její vlasy. A především vlasy mě vedly k tomu, že jsem zmíněnou Antošovou později požádal o ruku. Vždyť která z žen je dokonalá? Potkáte jednu s dokonalou chůzí a za ní druhou s očima, jež vás uhranou. Já, a je to můj osobní názor, který se vám nemusí zdát rozumný, já vsázím u žen vždy na to, co je vydařené. Stačí mi jediná pozoruhodná oblast jejich těla či duše, abych přestal vidět nedokonalost ostatních. S jmenovanou mám dvě děti, syn Jaroslav pracuje jako soustružník v závodě TOS, dcera Jana prodává v mlékárně, stejně jako má bývalá manželka Libuše, která požádala o rozvod v prvním roce mého druhého trestu. Ano, výpis z rejstříku trestů souhlasí. 1954, 8 měsíců pro podvodné jednání. 1956 až 59, 2 roky pro drobné podvody. 1960 až 64, 3 roky pro podvody. Z toho vysvítá, pane předsedo, že ono slavné z mrtvých vstání jsem prožil již třikrát. A mohu říci, že pokaždé, prosím? Ano, pak jsem tedy, ano, jsem tedy nucen učinit opravu. Opravuji svou předchozí výpověď v tom smyslu, že má dcera Jana není prodavačkou v mlékárně, ale studuje 12-letou střední školu a můj syn nepracuje jako soustružník, ale studuje na lékařské fakultě. Ano, jistě, předpokládal jsem, že nebude pro soud obtížné tyto mé údaje si ověřit. Přesto jsem však volil cestu mystifikace. Prosím, aby bylo zaprotokolováno, že jsem se dopustil obelhání soudu nikoli proto, abych si polehčil, ale ve slabé naději, že uchráním své děti před možnými následky. Promiňte, pane předsedo,
Ale jsem toho náhledu, že můj otec Václav, který mě na plzeňském předměstí učil přesazovat kedlubničky z pařenišť do záhonu, nenese ani zlomek viny na tom, že tu dnes před vámi stojím, a stejně tak moje děti, které mne jako otce naposledy obdivovali, když jsem jim jednoho zářijového dne na Václavské pouti v Praze Vršovicích vystřelil opičku na gumičce a papírovou růži modré barvy. Zdá se, že přelíčení se mnou musí být pro vás, pane předsedo, hladkou záležitostí. Už proto, že má zkušenost mě sama vede. Takže nyní ku příkladu vím, že budu požádán, abych dopodrobna vylíčil svou činnost od okamžiku propuštění z výkonu trestu až do chvíle zatčení. Není-liž pravda. Nuže, osobní vlak. Odjezd z Příbramy 11.28 v Praze na hlavním nádraží ve 13.59. Nevím, bude-li předvolána paní Eva Vaníčková, vdova, povoláním skladnice. Přimlouvám se, aby nebyla do věci zavlékána, neboť vše, co bude nutné, uvedu dle pravdy sám. Dovolte trochu popisu. Vysoká, štíhlá, až hubená bytost s černým vlasem a očima téže barvy, což, jak známo, prozrazuje náchylnost k rychlému vzplanutí. Člověk opouštějící nápravné zařízení ve věku 45 let, pane předsedo, nemá již patřičnou jistotu, zda mu léta odnětí svobody neodňala i díl osobní přitažlivosti. A paní Eva mi v kuřáckém kupé druhé třídy, tuším mezi stanicemi Libomyšl a Zdice, mou jistotu vrátila. Rozloučili jsme se u rohového stolu nádražní restaurace s tím, že jí bude milé, stanuli se jejím podnájemníkem. Nebude, doufám, posuzováno jako zdržování soudu, když podotknu, že ono posezení v nádražní restauraci při šálku kávy s rumem bylo pro mne nezapomenutelným zážitkem. Byl jsem letadlo na startovací ploše, pane předsedo, už jsem měl nahozené motory, už jsem cítil jejich sílu, jak otřásali celým trupem, ale ještě jsem nevěděl, který z tolika možných kurzů zvolím pro první let. Dobře, ano, bez beletrizování. Potřeboval jsem lepší šaty. Rád chodím v dobrých šatech. Připadá mi, že v nich také lépe jednám a mluvím. V nápravném zařízení jsem se setkal s Bačou Karlem, trestaným pro machinace s pneumatikami. Jmenovaný mi dal adresu paní Milady Rousínové. Ano, jedná se o choť známého neurologa MUDr. Rousína a požádal mě, abych od ní vyzvedl jisté věci. Zde je třeba vědět, že Bača Karel paní Rousínovou, ještě než se provdala, miloval do té míry, že ji zahrnoval nemalými dary. Dalo by se říci, že valná část výtěžku z pneumatik plynula do štíhloprstých rukou této drobné třicátnice s rezavým přelivem a bojácnýma očkama. Kdo by se divil, že Bača Karel vyprávěje mi za dlouhých večerů na celé číslo 115 o tom, že se měsíc, zdůrazňuji, měsíc po jeho uvěznění provdala. Plakal, pane předsedo. Ano, plakal. Jistě, ano, bez citových odboček. Tak, představil jsem se jako doktor Wagner z Plzně. Sotva promluvím, kde kdo se ptá, nejsem-li z Plzně. Proč tím nepodtrhnout věrohodnost figury? Měla pantoflíčky s bílými bambulkami, v bytě voněl odlakovač. Roztomile se zeptala, doktor medicíny nebo filozofie? Práv, řekl jsem. Hned vytušila, že přicházím ve věci Bača Karel. Řekl jsem, že je v mé moci odvrátit domovní prohlídku v případě, že dobrovolně vydá věci získané od jmenovaného. A tak hned hledala, pane předsedo, kufr, do něhož se vešel jak kožich, tak zlato, jakož i starožitné hodiny. Nevím, bude-li to soud zajímat, ale v případě, že by se vrátil manžel, měl jsem se vydávat za opraváře pračky. Pro mě osobně tu došlo ke vzácné situaci dvojího převleku. Neboť MUDr. Rousín se skutečně vrátil a já, vydávaje se za JUDr. Wagnera pro paní,
Ponořil jsem ruce do útrob pračky jako opravář chlumecký pro pana doktora. Prosím? Ano, na vaši otázku, jak jsem s takto získanými věcmi naložil, odpovídám, že jsem je prodal a ošatil se. Zlatý náramek v podobě dvou spletených hadů jsem daroval již zmíněné Evě Vaníčkové a velice by mě mrzelo, kdyby jí byl odňat, neboť málo kde by se zaskvěl tak dobře jako na dlouhé snědé paži dámy, která mi s takovou ochotou poskytla přístřeší. Jsem si vědom, že soud s největší pravděpodobností porovná mou výpověď s vyjádřením bači Karla toho času ve výkonu trestu. Proto přiznávám, že jsem měl utržené peníze uschovat pro jmenovaného, až i jemu uplyne doba odnětí svobody. Tato doba byla však velmi vzdálená, kromě toho tu a tam proskočily řeči o měnové reformě a já, chápaje částku jako půjčku, byl jsem odhodlán a mé odhodlání trvá jí kamarádu Bačovi vrátit. Kromě toho bylo přáním Karla Bači, abych z peněz podporoval jeho nezletilého synovce, na němž z nepochopitelných důvodů velmi lpěl. K tomu uvádím, že jsem synovce s tím úmyslem skutečně vyhledal. Spatřil jsem však v průhonicích obrázek, jenž mě odradil. Synovec Slávek se projížděl na zcela novém dětském kole, řídil jednou rukou a z druhé přikusoval čokoládu bezmála jako chléb. Pohlíže na dobře živené dítě dospěl jsem přesvědčení, že podporovat takto situovaného chlapce bylo by na škodu především jemu samému. Svědomí mi říkalo, že by se mnou byl Bača Karel zajedno. Rád bych znal váš názor, pane předsedo. Aniž mi dopřáváte času, abych se pokusil zdůvodnit své jednání ve věci podvedené Rusínové, již se tážete na Vendulu Sládkovou. Nezbývá mi, než podvolit se a říci, že Vendula Sládková, pane předsedo, je pro mne sluné jarní odpoledne v parku před Invalidovnou. Nejsem si jist, zda některý z pánů přísedících zná ten ojedinělý okamžik, kdy nám slunce poskytne neočekávanou podívanou, když prosvítí sukně neznámé ženy, že spatříte magickou siluetu jejich nohou vysoko vzhůru. To se stalo i mně v případě Venduly Sládkové, svobodné matky, kdy jmenovaná, stojíc rozkročena, kárala svou čtyřletou dceru Majku, aby příliš neběhala kvůli průduškám. Začal jsem se zajímat o průběh nemoci. A protože se Vendula zeptala, nejsem-li lékař, představil jsem se jako Mudr Dohnal z nemocnice v Motole. Ještě než budu dotázán, proč jsem tak učinil, rád bych připomněl důležitou okolnost, pane předsedo, ňadra. Ano, očekával jsem, že se ohradíte, avšak má dosavadní praxe mi říká, že soud zajímají i motivy jednání a tu musím místopřísežně prohlásit, že pravým motivem mého rozhodnutí byla velká, přitom však velmi estetická ňadra Venduly Sládkové, která jsem během našeho rozhovoru na lavičce co chvíli pozoroval. A pak oči. Vím, je to neprokazatelné, ale zdálo se mi, že oči jmenované chtěli, opakují, chtěli, abych byl Mudr Dohnal. A byli by velice zklamány, kdybych nebyl. Je tomu tak, pane předsedo, jak říkáte. U Venduly Sládkové jsem přespával, když jsem nepřespával u Evy Vaníčkové, vdovy povoláním skladnice. A mohu říci, že její malá Majka, nebo snad naše, věřte, jsem na rozpacích, mi přirostla k srdci. Obě zmíněné ženy, pane předsedo, se vzácným způsobem doplňovaly. Nemáte někdy pocit, že by bylo dobré mít vedle vlastní ženy ještě jednu, která by byla jejím tělesným i duševním protějškem, aby do sebe zapadaly jako dva díly téže věci, rozumíte? Tam, kde má jeden díl výstupek, je u druhého vybrání.
Vedle černé Evy, řekl bych ďáblice exotického temperamentu s téměř chlapeckým utvářením boků, byla tu Vendula s klidem a plností mateřství. Prosím, ano, přejdu k případu Nápravník. Nápravník Hubert, vedoucí antikvariátu, byl pro mne zdrojem nevelkého, za to však pravidelného příjmu. Ano, souvisí s aférou kolem krádeže obrazů v Kroměříži. Ovšem nepřímo. Můj někdejší spoluvězeň, mimochodem velmi vzdělaný a dobrý muž, doktor Materna Bohumil, hrající v kroměřížské věci jednu z hlavních rolí, mi sdělil, že prodával knihy mírně poškozené požárem do antikvariátu, v jehož suterénní kanceláři seděl zmíněný nápravník v pláštíku olivové barvy. Nápravník, podle mého soudu přičinlivý člověk, jakých je dnes málo, kupoval od Materny knihy za vysoké ceny a dostával za tuto úsluhu 20%. Toulaje se s malou Majkou po Praze, sestoupil jsem jednou po dřevěných vrzajících schůdkách k panu nápravníkovi. Zatímco si děvčátko prohlíželo obrázkové knížky, my jsme brzy našli společnou řeč. Představil jsem se jako Judr Wagner, obhájce doktora Materny. Věděl jsem, co antikváře trápí. Zda nevyplavou na povrch jeho styky s ním. Proto jsem ho uklidnil, že se všechno dá zlikvidovat suchou cestou, neboť případ má pod palcem Judr Hájek. Ano, je to smyšlená postava. Který to ovšem, to dá rozum, zadarmo neudělá. Nápravník byl pravda překvapen, když se mu vyčíslil, kolik dělá jeho podíl na prodeji ohořelých knih, ale hned na poprvé mi předal pro Judra Hájka 500 korun a stejný obnos jsem si pak odnášel, kdykoliv jsem ho navštívil. K dokreslení dobré povahy antikváře nápravníka podotýkám, že daroval malé Majce velmi zachovalou knihu Broučci od spisovatele Karafiáta. Vaše otázka o využití těchto peněz mě, pane předsedo, překvapuje. Nehněvejte se, ale už pouhá skutečnost, že jsem byl spjat se dvěma ženami, přece mnoho napovídá. Zejména moje role primáře motolské nemocnice, kterým jsem byl pro Vendulu, vyžadovala jistý životní standard. Velmi často jsem byl ku příkladu nucen vzít si z půjčovny automobil a vyvést rodinu do kraje. S tím bylo spojeno i podplácení vedoucího půjčovny, abych měl k dispozici stále stejný vůz. To jsou výdaje, o nichž nezasvěcený nemá potuchy. Také mohu říci, aniž bych se tím chtěl stavět do příznivého světla, že jsem velmi pěkně ošatil toho drobečka. Majka dostala červené polobotky, červený jarní kabátek a roztomilou čepičku stejné barvy. Vás, páni přísedící, kteří máte děti, jistě pobaví, že jsme si s ní takto oblečenou hráli na červenou karkulku. Ano, souhlasím. Souhlasím s upozorněním pana předsedy a vynasnažím se vyloučit podružné detaily. Dovolte mi však, abych se vyznal ze svého přesvědčení, že na detailech stojí veškeré naše jednání. Z drobností, z prchavých okamžiků je sestaven náš život. Připomenu pro příklad travnatý břeh řeky Vltavy nedaleko železničního mostu u stanice Měchenice. Tam jsem na kostkované dece Evy Vaníčkové proležel celý jeden červnový den se stéblem trávy v ústech, počítaje vlaky, bezoucí pracovité občany této naší krásné země, sem a tam, do práce a z práce. A tu jsem se s nimi poměřil. Zvážil jsem jejich den naplněný pachtěním a svůj den na červnovém slunci, který bude zakončen nocí u některé z mých dvou žen, mezi nimiž si mohu svobodně zvolit. Poměřil jsem jejich ráno v nacpaných autobusech, tramvajích a vlacích se svými jitry v teplé posteli Evy Vaníčkové či Venduly Sládkové, z nichž každá má jinou vůni a v jejich teple setrvávám do půl desáté, přemýšleje jen o příjemných věcech. A byl to, pane předsedo, ten okamžik se stéblem trávy v ústech, kdy jsem nabyl jistoty, že vlaky, které přehřmotí přes Měchenický most, jsou pro mne sečteny.
že jednoho dne projede ten, který už nebudu moci sledovat, neboť budu opět za vysokými zdmi některého z našich nápravných zařízení. A té noci jsem, pane předsedo, uvědomí dočasnosti své pouti, prožil s Evou Vaničkovou tou snědou útlobokou skladnicí velkou, úžasnou, milostnou chvíli a trvám na tom, že vzpomínka na ní mi velmi podstatně prosvítí dobu šera, která mi bude vámi po úvaze vyměřena. Ale co nepřipustím, pane předsedo, je to, co se nyní chystáte říci. Vy chcete můj vztah k oběma ženám prostě přiřadit k podvodům, které jsem zde vylíčil. Ano, přiznávám, že jsem jak Evě Vaničkové, tak Vendule Sládkové přislíbil manželství. Ale což je možné učinit ženu šťastnou, aniž jí dáte naději na manželský svazek? To prosím není k smíchu, to je pravda. Považoval bych se za padoucha, kdybych ve svaté chvíli spříznění dvou bytostí dokázal doufající milence odpovědět, ne, nikdy si tě nevezmu. A díky této své ohleduplnosti mohu říci, že obě ženy prožily to nejkrásnější období, kdy se jejich srdce chvěla nadějí na sňatek, netušíce, že právě v tomto těšení prožívají své přísluní, aniž se dočkají podzimu manželství. Případ Davídek Otto je velmi prozaický a neshledávám na něm nic pozorodného. Přesto vás to zajímá? Tak dobře. Již zmíněný Bača Karel mi svěřil, že v machinacích s pneumatikami měl účast i garážmistr Davídek. Že však jakémukoliv šetření unikl. Nalezl jsem ho na zaolejovaném dvoře u sudu s naftou a zvolil jsem tentokrát spiklenecký tón. Z mé řeči vysoudil, že jsem o jeho nekalosti podrobně informován a když jsem mu poradil, aby při vyšetřování k němuž má dojít, přiznal běloboké pneumatiky, ale zamlčel benzín, sám navrhl, že by se to mělo u soudu, a teď prosím nevím, budu-li citovat přesně, podmáznout nebo zaplácnout, jedno z toho řek. Sdělil mi, že u soudu na Karlově náměstí pracuje soudce známý pod krycím jménem Zlomvas. Ten už prý zapošil mnoho případů, ovšem chce slušně zaplatit. Řekl jsem, že Zlombaze velmi dobře znám a že mu cokoliv předám. Jmenovaný Davídek mi ve svém kabrlíku, kde kyselina z baterií požírala všechno, na co přišla a jako nenasytné saranče se zakusovala i do vysedlé zadnice jeho pracovní kalot, předal 1000 korun. Z vděčnosti mi dal ještě láhev výborného koňaku Calvet. Prosím? Ne, Davídka jsem pak už nevyhledával, ale spatřil jsem ho ještě jednou. Ukazoval jsem právě malé majce na jedné z našich procházek tank, který jako první osvobodil Prahu. A tu u nás zastavilo auto s Davídkem. Když jsem ho ubezpečil, že Zlombas má jeho záležitost pevně v klepetech, rozradosnil se tak, že mi hned u paty památníku předal 1500 korun. Já, pane předsedo, stále čekám otázku týkající se mých hereckých schopností a jazykového projevu. Je přece na snadě, že nebylo lehké vystupovat před Evou Vaničkou jako příbramský horník a v zápětí jako primář Dohnal před Vendulkou. Je pozoruhodné, že při všech svých procesech jsem tázán, zda jsem se vyučil zahradníkem, avšak nikoho nezajímá má ochotnická činnost v divadelním souboru Vzlet. Zatímco svých zahradnických zkušeností jsem v žádné z důležitějších akcí nepoužil, pravý opak platí o mé zkušenosti divadelní. Nešlo jen o převleky v pravém slova smyslu, které jsem uskutečňoval na záchodech hlavního nádraží. Šlo namátkou za to o volbu odlišného slovníku. Pravda, zde se mi zahradnické vzdělání vyplatilo. Někdy bylo třeba mluvit do telefonu, na jehož druhém konci nikdo nebyl, o diagnózách a operacích a zde jsem dobře uplatnil latinské názvy rostlin. Naproti tomu v domácnosti Evy Vaníčkové jsem musel nejen tu a tam volit hornické slovo ze spodních vrstev jazykových slojí,
ale působit i dojmem upracovanosti po šichtě, což nebylo tak snadné, jak se zdá. V případech, kdy jsem vystupoval jako Juder Wagner, se mi pak vyplatilo již zmíněné přátelství se spoluvězněm doktorem Maternou. Doktor Materna, pane předsedo, jak známo, je duchovní. Výtečný řečník. Nevím, zda soud postřehl v mém projevu jistou formulační obratnost. Postřehl? Pak je to výsledek řečnických cvičení, která jsem absolvoval v cele číslo 115 pod svědomitým vedením doktora Materny a hlasité četby jím doporučené literatury. Jak došlo k našemu zblížení? Zajímavě. Doktor Materna byl k mé osobě dlouho lhostejný až odmítavý. Probouzel se brzy ráno, jak to u starších lidí bývá, a ruce sepjaté na prsou rozjímal. Ani já jsem ho, přiznávám, neměl rád. Znáte ta pochmurná rána na vězeňských pryčnách? Odpusťte, prosím, lépe. Kdo zná pochmurná rána na vězeňských pryčnách, ten se nepohorší, když uvedu, že jsem při každém prvním otevření očí pronesl vulgární větu, cituji, a do prdele. Při těch slovech se duchovní pode mnou na dolní pryčně vždy s nevolí zavrtěl. Až jednoho dne, pane předsedo, jsem na své ranní rčení nevím proč zapomněl. A tu vám doktor Materna tím svým jemným hlasem řekl, a co modlitbička, dnes nebude? Tím okamžikem jsem k němu velmi přilnul. Vidím na panu žalobci, že již zývá, a proto přistupuji k případu Schubert. Pokládám ho za smutný. Ne proto, že by byl nevydařený, ale že vyústil tak nešťastně v případ J.V. Komárek Mírovský. Již vzpomenutý duchovní doktor Materna, trestaný v souvislosti s kroměřížskou aférou s obrazy, hovořil kdysi o malíři Arno Schubertovi, Rubešova 15, a podotkl, že se u něho nachází několik kroměřížských kusů. Popisem návštěvy bych soud unavoval. V metodě nic nového, použito Juder Wagnera a pro jistotu nasazen i z Lombas. V ateliéru jsem si vybral zasněženou krajinu od malíře Barušky. Ano, to je možné, že se jmenoval Panuška, ano. Ovšem ujišťuji soud, že případné stíhání autora obrazu by nikam nevedlo, neboť nebyl do věci zasvěcen. A tato zimní krajinka, kéž bych ji byl nikdy nespatřil, mi posloužila jako dar prezidentské kanceláře pro pana profesora J.B. Komárka Mírovského. Tento významný filatelista byl, jak jsem telefonicky zjistil, mimo Prahu, tuším, že v Lázních Piešťany. Tím lépe, paní Komárková Mírovská, řekl jsem, alespoň bude pan profesor, jak náleží, překvapen. Jsem doktor Wagner z prezidentské kanceláře a mohu vám sdělit, že váš choť bude k výročí velké říjnové socialistické revoluce odměněn řádem republiky za dlouholetý přínos naší filatelii. Ano, že hodlám na Hradě uspořádat malou výstavu jeho známek, to jsem řekl. Ano. Měl to být takový koutek J.B. Komárka Mírovského ve Španělském sále. Požádal jsem, zda by paní Komárková Mírovská mohla poskytnout část jeho sbírek k instalaci. A přinesl jsem i Panuškův. Ano, měl jste pravdu, pane předsedo. Jmenoval se Panuška. Poněvadž, jak jsem poodhalil obal obrazu, paní Komárková Mírovská zvolala, ale snad to není Panuška. To je od pana prezidenta opravdu milé a hned by si ho byla pověsila. Řekl jsem však, že obraz právě nesu z Národní galerie a že bude panu profesorovi předán soudruhem prezidentem osobně. Odnášel jsem si tlusté album, prý jedno z nejvzácnějších. Ano, poznávám potvrzení, které jsem paní Komárkové Mírovské vystavil. A závěrem mi, pane předsedo, dovolte malou vzpomínku na poslední minuty svobody. Bylo to, jak víte, v prodejně poštovní filatelistické služby, kde jsem požádal o odhad onoho alba. Čeka je na vyjádření odborníka, které si, jak mi bylo rafinovaně řečeno, vyžádá chvíli strpení.
Sledoval jsem mimoděk grafii elektrických hodin, které chybělo jen jedno chvějivé poskočení, aby se octla na číslici 12. Náhle, bez vnějšího impulzu, jsem pocítil jistotu, že teď nadešla chvíle, kdy jede po Měchenickém železničním mostě můj poslední vlak. Poslední, který bych mohl sledovat se stéblem trávy v ústech. A věděl jsem dokonce, kde se stala chyba. Doufám, že váženému soudu neunikla červená nit spojující všechny mnou uvedené případy. Milada Rousínová, rusovláska s kožichem, za jehož nabití Bača Karel civí do stropu cely, za ní pan nápravník z antikvariátu, potom garážmistr Davídek a malíř Šubrt. S radostí sleduji ve vašich bystrých očích, pane předsedo, že ano, že mi začínáte rozumět. Je to tak. Jako bych zaskočil všude tam, kam nemohl zákon. Všude tam, kde byly všetečné prsty naší justice přece jen krátké. Vyzbrojen znalostmi z cely číslo 115, vyšel jsem do ulic, abych vyhledal ty, kteří ač vini, uhnuli před zrakem spravedlnosti. Abych napravil, co se dá a co je v mých omezených silách. I do vašich řad jsem na své krátké pouti mimochodem sáhl. Vyšli by snad jinak najevo skutky Judr Mazance alias z Lombaze, který má přelíčení, jak jsem si přečetl, na dveřích dneska odpoledne, že? Ne, neděkujte mi, pane předsedo. Rád jsem naše soudnictví tohoto špinavce zbavil. Ovšem o to víc mě mrzí, že jsem tuto svou cestu mstitele tak nedůstojně zakončil případem Komárek Mírovský. Cítíte také, jak se vymyká? Co jsem měl proti panu profesorovi J.V. Komárkovi Mírovskému? Bůh ví, proč mě poněkud dráždilo jeho jméno. Opojen svými sladnými úspěchy, vrhl jsem se na člověka, který se provinil jen tím, že měl delší jméno než my ostatní. Není to žalostné? Ale jsem to já. Poznávám se i zde, pane předsedo. Detaily mě okouzlují. Detail mě přivádí na tuto lavici obžalovaných. Ručička elektrických hodin poskočila na 12 a já, naplněn tímto poznáním, vykročil jsem sám vstříc dvěma mužům, kteří si pro mě přišli. Opakuji a prosím, aby to bylo zaprotokolováno, že v případě J.B. Komárek Mírovský se cítím v plné míře vinen a že svého činu lituji. Ale teď vidím, že jste přece jen přizvali k přelíčení Vendulu Sládkovou. Cože, Evo, ty také? No, uznejte, pane předsedo, i vy, páni přísedící, nejsou krásné.

William Saroyan. Tracyho tygr. Thomas Tracy měl tygra. Vlastně šlo o černého pantera, ale co na tom pro Tracyho, to byl tygr. Měl krásné bílé zuby. Takto Tracy svého tygra získal, když mu byly 3 roky a věci kolem sebe poznával podle zvuků, tu, kdo si řekl tygr. Ať už tygr bylo cokoliv, Tracy to chtěl. Jednoho dne se Tracy s tátou procházel po městě, když uviděl, co si za výlohou rybárny. Kup mi toho tygra, řekl. To je rak, opravil ho táta. Tak to nechci, řekl Tracy. O pár let později navštívil s mámou zoo a v kleci uviděl skutečného tygra. Vypadal jistě nejtygrovatěji ze všech tygrů, ale jeho tygr to nebyl. V dalších letech spatřil Tracy mnoho obrázků, slovníků, encyklopedií a filmů s těmi nejrostodivnějšími druhy zvířat. Vykračovalo si tam mezi nimi i dost černých panterů, ale o žádném z nich by Tracy nemohl říct, že to je jeho tygr. Až jednoho dne si zašel Tracy do zoo sám. Bylo mu tehdy asi 15, pokuřoval cigaretu a koukal po holkách, když tu najednou stanul konečně před svým tygrem. Byl to rozespalý černý panter, který se právě probudil, zvedl hlavu, zpříma se na Tracyho zadíval, stoupl si na všechny 4 a řečí černých panterů pozdravil, což znělo asi takto uaj. Pak popošel k mřížím klece, na chvíli se zastavil s očima stále upřenýma na Tracyho a zase se líně vrátil k místu, kde až dosud spal. Tam sebou žuchnul a zahleděl se kamsi do dálky prostoru, do dálky tolika mil a let, kolik mil a let prostor má. Teď zas pro změnu zíral Tracy na černého pantera. Zíral tak upřeně asi 5 minut, pak odhodil cigaretu, odkašlal si, vyplivl slinu a vyšel ze zoo. Tohle je můj tygr, řekl si. Nikdy se již do zoo nevrátil, aby si tygra ještě jednou prohlédl. Nebylo to nutné. Měl ho. Měl ho celého a se vším všudy za těch 5 minut, kdy ho viděl, jak odevzdaně hledí do nekonečného prostoru s výrazem té strašlivé tygří píchy.

0: Když bylo Tracy mu 21, odjel i se svým tygrem do New Yorku a nastoupil práci u Otto Seifenga, dovozce kávy ve Warnově ulici v centru Washingtonova tržiště. V okolí byly hlavně obchody se zemědělskými výrobky a tak kromě kávy, kterou mohl Tracy zadarmo popíjet v oddělení ochutnávačů u své firmy, najedl se bezplatně i do sytosti čerstvého ovoce a zeleniny. Za nekvalifikovanou práci dostával Tracy velmi nízký plat, ale byla to práce dobrá a poctivá. Zpočátku nebylo nic lehkého hodit si na záda 50-kilový žok zrnkové kávy a ujít s ním 50 metrů, ale za týden to již byla pro Tracyho hračka. A dokonce i tygr musel ocenit, jak snadno mu to jde. Jednoho dne zašel Tracy za svým nadřízeným panem Valorou, aby s ním promluvil o své budoucnosti. Chci se stát ochutnávačem, řekl mu. Kdo tě posílá? Zeptal se Valora. Kam by mě kdo posílal? Divil se Tracy. Kdo tě posílá za mnou, abych tě udělal ochutnávačem? Nikdo. Co víš o ochutnávání kávy? Ptal se Valora. Mám rád kávu, řekl Tracy. Co víš o ochutnávání kávy? Opakoval Valora svou otázku. Něco kávy jsem už vypil v oddělení ochutnávačů. Vypil si jen tolik kávy a snědl tolik v dolku, co dostávají všichni ostatní, kteří nejsou profesionální ochutnávači, řekl Valora. Když byla káva dobrá, poznal jsem to, řekl Tracy. Když byla špatná, poznal jsem to taky. Jak jsi to poznal? Podle chuti. Máme tři ochutnávače. Nima, Peberdyho a Ringerta, řekl Valora. Jsou už u firmy 25, 35 a 41 let. Jak dlouho pracuješ ty u Otto Seifenga?
1: 14 dní.
0: A chceš se stát ochutnávačem?
1: Ano.
0: Za 14 dní práce u firmy se chceš dostat až na samý vrchol žebříčku?
1: Ano.
0: Nechce se ti čekat, až na tebe přijde řada?
1: Ne, pane, nechce.
0: V tu chvíli vešel do Valorovy kanceláře sám Otto Seifeng. Valora vyskočil ze židle, ale Otto Seifeng, 70letý muž, který si na to nepotrpěl, aspoň ne na to vyskakování, řekl, jen zůstaňte sedět, Valora, a pokračujte. Tenhle nový člověk přišel žádat o místo ochutnávače. Pokračujte. Je u firmy 14 dní a chce se stát ochutnávačem.
1: Pokračujte, kde jste přestali.
0: Ano, šéfe, řekl Valora a obrátil se k Tracymu. Za pouhých 14 dní chceš dostat místo, na které museli Nimo, Peberdy i Ringert čekat 25, 20 a 30 let. Je to tak?
1: Ano, pane.
0: Jen tak si přijdeš k firmě a hned chceš tu nejlepší práci?
1: Ano.
0: A o ochutnávání kávy víš taky všecko?
1: Taky, že?
0: Ano. Jak tedy chutná dobrá káva?
1: Jako káva.
0: Jak chutná prvotřídní káva?
1: Jako dobrá káva.
0: V čem je rozdíl mezi dobrou a prvotřídní kávou?
1: V reklamě, odpověděl Tracy. Valora se obrátil k Otto Seifengovi, jako by chtěl říct, co mám s tím chytrolínem přivandrovalým dělat. Ale Otto Seifeng ho nepozbudil. Jen čekal, co se bude dít dál.
0: V oddělení ochutnávačů není volné místo, řekl Valora.
1: Kdy tam bude volné místo, zeptal se Tracy.
0: Ne dřív, než umře Nimo, řekl Valora. Ale v podniku je dalších 39 lidí, kteří jsou před tebou.
1: Nimo přece ještě neumře, řekl Tracy.
0: Řeknu mu, aby si pospíšil.
1: Nechci, aby pospíchal.
0: Ale jeho místo chceš?
1: Ne, pane, řekl Tracy. Chci, aby v oddělení byli 4 ochutnávači.
0: A ty chceš být tím čtvrtým, žasnul Valora. A ne Šiveli, který je teď první v pořadí? V jakém pořadí? V pořadí těch, kteří čekají na místo ochutnávače, řekl Valora. Chceš předběhnout Šiveliho? Já nechci nikoho předběhnout, řekl Tracy. Chci být mimo jakékoliv pořadí přijatý do oddělení ochutnávačů, protože umím ochutnávat kávu a poznám, kdy je dobrá. Opravdu? Ano. Odkud jsi? Zeptal se Valora. Ze San Franciska, řekl Tracy. Proč se tam vlastně nevrátíš? Valora se obrátil k Otto Seifengovi. To by bylo asi nejlepší, že ano, pane šéf. Valora ani Otto Seifeng nevěděli, že za Tracyho mluví tygr. Mysleli, že to je Tracy sám. Zpočátku Otto Seifenga napadlo, že by mohl udělat něco překvapujícího, tak, jak to kdysi viděl na divadle. Překvapujícího pro Valoru a snad i pro toho kluka. Jenže pak to zavrhl. Uvědomil si, že přece jen není na divadle, ale ve svém podniku Káva Import. A kromě toho není umělec, ale obchodník. Napadlo ho totiž,

co z něj udělat. Ale co je doopravdy zač? Je to kafař? Žije kávou? Dýchá kávou? Kdepak? Fiškus je to. Nic víc. Tak se nakonec Otto Seyfenk rozhodl, že nic překvapujícího neudělá. Co máš za práci? Zeptal se Tracyho. Skládám písničky, řekl Tracy. Ale co máš za práci u Otto Seyfenka? Ptal se ten starý muž. Víš, kdo já jsem? Ne, pane, kdo jste? Otto Seyfenk. Víte, kdo jsem já? Kdo jsi? Thomas Tracy. Mám tenhle podnik. Mám ho už 45 let, říkal si v duchu Otto Seyfenk. Co máš ty? Mám tygra, odpovídal v duchu Tracy. Pokračovali v rozhovoru, ale nedřív, než mezi nimi proskočily tyhle myšlenky. Co máš za práci u Otto Seyfenka, ptal se ten starý muž. Přenáším žochy s kávou, odpověděl Tracy. Chceš si to místo udržet, zeptal se Otto Seyfenk. Tracy věděl, co tygr hodlá říct a nedočkavě čekal, až to řekne. V tom však zjistil, že tygr z nudy usnul. Za chvíli slyšel sám sebe, jak říká, ano, pane, chci si to místo udržet. Tak se sakra vrať ke své práci, obořil se na něho Otto Seyfenk. A jestli zás někdy přijdeš k Valorovi plácat nesmysly a utrácet, tak zbůh darma jeho čas, vyhodím tě. Pan Valora ví sám ze všeho nejlíp, jak svůj čas utrácet a nikdo mu s tím nemusí pomáhat. Nemám pravdu, Valora. Zajisté, pane šéf, řekl Valora. Který si se vrátil ke své práci a tygra nechal spát pod Valorovým stolem. Když se tygr probudil a přišel k Tracymu, nechtěl s ním Tracy mluvit. Uaj, řekl tygr v naději, že prolomí to trapné ticho. Váj, odsekl mu Tracy, to seš kamarád, takhle mě vypéct. Čekal jsem, jak jim to ukážeš, ale ty zrovna musíš usnout. Když říkali, chceš si to místo udržet, čekal jsem, že mu odpovíš něco chytrého. To si říkáš, tygr. Mrů, řekl tygr. Mrů, řekl Tracy. Jdi mi z očí. Po zbytek dne přenášel Tracy žoky s kávou mlčky a nasupeně. Zlobil se na tygra, který projevil své špatné způsoby a usnul zrovna v tu nejnevhodnější chvíli. Stalo se to sice poprvé, ale Tracy mu se to nelíbilo. Trápilo ho, zda tygr netrpí nějakým pochybným rodovým sklonem. Po práci doprovázel Tracy Nima k podzemní dráze. Nima byl celou cestu nervózní, protože celý den ochutnával kávu. Byl téměř tak starý jako sám Otto Seyfenk a neměl žádného tygra. Vlastně ani nevěděl, že jsou tygři, které lze mít. Jediné, co dělal, bylo, že stál v cestě Šivelimu a Šiveli stál v cestě 38 dalším zaměstnancům podniku Otto Seyfenka. Takže se Tracy opět vrátil ke své práci, ale kromě toho napsal i 3 verše své písničky. Zůstane tedy ještě nějaký čas u Otto Seyfenka a počká, až se z toho tygr vykřeše. Ale nebude stát nikomu v cestě. Nebude nikomu překážet v pořadí. Čas od času zabloudili oči Tracyho tygra po okolí v naději, že zahlédnou mladou tygřici. Jejíž chování a způsoby by byly vhodné pro cokoliv, co by z jejich setkání mohlo vzejít. Ale ať se díval, jak se díval, většinou žádnou nespatřil. Většinou viděl jen samé pouliční kočky.
Při těch několika vzácných příležitostech

0: Kdy mu do oka padla přece jen opravdická tygřice, měl tygr právě kam si velice naspěch. A času mu zbývalo jenom tolik, aby se stačil ještě v běhu ohlédnout a podívat se za ní. Bylo to smutné a nikam to nevedlo. A tygr o tom musel začít.
1: Uáh, řekl.
0: Co říkáš, zeptal se Tracy.
1: Uáh.
0: Nerozumím ti.
1: Suam-ach. Co je to?
0: Znamená to něco?
1: Ach, sám. Ach, sám. Říkal trpělivě tygr.
2: Mluv pořádně, když chceš něco říct, zlobil se Tracy.
1: Řekl tygr.
0: To je skoro francouzsky, řekl Tracy. Mluv normálně, víš, že francouzsky neumím.
1: Lasal.
0: Laso?
1: Co? Řekl tygr.
0: Neskracuj slova, spíš je prodlužuj, ať ti můžu rozumět, poprosil ho Tracy.
1: Co? Řekl tygr.
2: Umíš mluvit líp, řekl Tracy. Buď to mluv, nebo buď sticha.
1: Tygr zůstal sticha.
0: Tracy přemýšlel, co chtěl tygr říct. A najednou na to přišel.
2: Stalo se to v době polední přestávky. Tracy stál na schodišti před vchodem podniku Otto Seifenga, vyhříval se na slunci a poslouchal Nima, Peberdyho a Ringerta, jak si povídají o věhlase, kterého se jim ve světě kávy za ta léta věrného ochutnávání dostalo. Tu a tam se i Tracy snažil vpadnout do dohovoru zmínkou o písničce, kterou právě píše, ale nikdy se mu to docela nepodařilo. Snažil se přijít na to, co tygr říkal, když tu najednou vidí, jak po Vornově ulici kráčí dívka v žlutých, přiléhavých, pletených šatech. Jako hříva bohaté černé vlasy jí volně splývaly k ramenům. Vyzařoval z nich život a praskala v nich elektřina. Svaly Tracyho tygra se napružily. Jeho štíhlá hlava se vytáhla směrem dívce, jeho ohon se napřímil, stuhl a jen nepatrně se zachvíval. A odkud si z hlouby tygra se vydralo divoké uaj. Ochutnávači kávy, kteří zaslechli to zaržání, se s údivem obrátili k Tracymu, protože ještě nikdy v životě podobný zvuk neslyšeli. Aha, řekl Tracy tygrovi. Už to mám.
1: Uaj,
0: opakoval tygr jakoby v bolesti a hlava se mu vytáhla ještě dál. Tracyho oči se ponořily do očí té dívky. Obojí, ten výkřik i to ponoření, proběhlo současně. Dívka slyšela ten výkřik a přijala Tracyho oči. Téměř se zastavila. Téměř se usmála. Nalehla těsněji na své žluté pletené šaty a odtančila dále po Vornově ulici. Jen tygr teskně kňučel. Tak tohle dělají v Kalifornii, žasnul Nimo.
1: Uaj, řekl Tracy.
0: Udělej to ještě jednou, požádal ho Peberdy. Tracy, který se díval za odcházející dívkou a sledoval tygra, jak za ní uhání, to udělal ještě jednou. Slyšel jste to, Ringerte, řekl Peberdy. Tohle dělají v Kalifornii, když vidí krasavici. Žádné strachy, řekl Ringert. Slyšel jsem to. Slyšel jsi to, řekl Nimo. Ale dokážeš to udělat? To víte, že nedokážu, přiznal Ringert. Ani jeden z nás, starých ochutnávačů,
1: to nedokáže.
0: A staří ochutnávači museli s lítostí přiznat, že to nedokážou. Pak se všichni vrátili ke své práci. Tygr se přihnal zpátky za Tracym k navršené hromadě žoků v zadní části skladiště, odkud byl oknem výhled na dvorek. Toho odpoledne si Tracy pohazoval žoky, jako by to byly pytlíky fazolí. Ať je to kdokoliv, řekl Tygrovi, pracuje někde poblíž. Zítra ji zase o polední přestávce uvidím a pozítří taky. Další den ji pozvu na oběd.
2: A to se ví, stalo se, jak řekl. Seděla u stolu naproti Tracymu v kavárně OK. Oba jedli a Tygr zatím obcházel kolem, snažil se potlačit zaržání a nevypadat tak hltavě.
0: Jmenuju se Tom Tracy, řekl Tracy. Já vím, už jste říkal, odpověděla ta dívka. Zapomněl jsem. Já vím, že jste mi to řekl třikrát, ale chtěl jste říct Tomas, ne Tom, že ano?
2: Ano, přikývl Tracy. Tomas Tracy, tak se jmenuju. Nic jiného to neznamená. Tedy chci říct nic jiného než jméno. Muž nemá jenom to jméno.
0: Máte jméno po otci? Zeptala se dívka.
2: Ne, řekl Tracy. Jenom Tomas Tracy. Nebo jen Tom, kdybyste to chtěla zkracovat.
0: Nechci to zkracovat, řekla dívka. Opravdu ne, rozzářil se Tracy, protože to pro něj mnoho znamenalo. Představa, co všechno to pro něj může znamenat, ho velice rozrušila. Tak byl rozrušen, že si ani nevšiml, jak Tygr kam si upřeně zírá, a taky se celý třese vzrušením. Pak se přece jen podíval a viděl, že Tygr hledí na mladou tygřici.
2: Opravdu to nechcete zkracovat, opakoval Tracy.
0: Nechci, řekla dívka. Líbí se mi jméno Thomas Tracy tak, jak je.
2: Nechcete se zeptat, jak se jmenuju já?
0: Jak se jmenujete? Zeptal se Tracy přidušeným hlasem.
2: Laura Letyová, odpověděla dívka.
0: Zastenal Tracy. Laura Letyová.
2: Líbí se vám? Zeptala se Laura Letyová.
0: Jestli se mi líbí, zvolal Tracy. Laura. Laura Letyová.
2: Zatímco Thomas Tracy a Laura Letyová dojídali oběd, proháněli se Tygr s tygřicí kolem nich a nepřestali s tím, ani když Tracy a Laura vstali od stolu a došli k pokladně, kde Tracy zaplatil 85 centů za oba obědy. Co mu teď záleželo na penězích? Na ulici vzal Tracy Lauru za ruku a tak přešli kolem podniku Otto Seifenga, kolem Nima, Peberdyho a Ringerta, kteří stáli před vchodem. Tygr s tygřicí kráčeli způsobně bok po boku za nimi. Tracy doprovodil Lauru až k její kanceláři, vzdálené asi dva bloky od podniku Otto Seifenga, směrem k dokům na konci Vornovy ulice, kde Laura pracovala jako písařka.
0: Zítra, zeptal se Tracy, aniž pořádně věděl, na co se ptá. Doufal však, že ona ví.
2: Ano, odpověděla Laura.
0: Tracy ho Tygr zaržal. Laurina tygřice se pousmála, svěsila hlavu a odběhla. Tracy se vrátil k podniku Otto Seifenga k ochutnávačům kávy, kteří postávali před vchodem. Tracy, přistoupil k němu Nimo, doufám, že budu žít aspoň tak dlouho, abych viděl, jak to dopadne.
2: Budete, ujistil ho rozhodně a upřímně Tracy. Budete, protože musíte žít.
0: Tygr stál uprostřed chodníku zahleděn do nekonečného prostoru. Když se Tracy toho dne vracel domů, nalezl Tygra, jak tam uprostřed chodníku stále ještě stojí.
2: a stoupl si vedle něj. Lidé valící se z práce do něho vráželi. Stáli tak oba dlouho a pak se Tracy pohnul a vydal se směrem k podzemní dráze. Tygr se neochotně ploužil za ním. Laura Lethiová žila ve čtvrti Far Rockaway. Soboty a neděle trávila doma s matkou. Její matka byla, dá-li se to tak říci, ještě krásnější než Laura sama. A věčná, i když nenápadná řevnivost mezi nimi, se odrážela nejen v zrcadlech po celém domě, ale i v poznámkách, jež obě ženy pronášely na adresu filmových či divadelních herců, na adresu mužů ze sousedství nebo mužských návštěvníků kostela. Řevnivost mezi matkou a dcerou vzkvétala a rostla vzdor tomu, že pan Oliver Lothy, Laurin otec, přicházel každý večer po práci domů a již po 24. rok uléhal do postele vedle své paní, jejíž křestní jméno znělo Viola. Pan Lothy pracoval na Manhattanu a byl ve finanční administrativě. Byl tam již tak dlouho, jak dlouho byl, lze-li to tak říct, ve společném loži se svou ženou. Dostala ho tam ona. Pracoval tehdy sice jako loďařský úředník, ale Viola o něm radši prohlašovala, že je v lodní dopravě, protože takhle si mohla aspoň představovat, že opravdu loďmi něco dopravuje, dobytek, traktory či snad lodě. Thomas Tracy navštívil Lethiovi jednoho nedělního odpoledne. Celou cestu do Far Rockaway byl Tygr velice rozrušený a netrpělivý, že se zase setká s Laurinou tygřicí. A jakmile Tracy a Tygr vstoupili do domu, začaly se dít v skutku podivné věci. Tracy pohlédl na Violu, Laurinu matku, a Viola pohlédla na Tracyho. Ale ten pohled nebyl nijak letmý. Snad se dalo předpokládat, že Tracy na Violu bude hledět, protože toho na ní bylo dost, co se přehlédnout prostě nedalo. Byla celá Laura, věk jí nepřidal na váze, ale byla protřelejší z té únavné role věčné nevinnosti. Laura zahledla ty pohledy, zatímco otec vyhlížel z okna. Shledal, že se cosi děje naproti, u kostela. Viola ho poslala pro zmrzlinu a on šel rád, protože kostel byl na cestě k obchodu a tak se tam aspoň zastaví a zjistí, o co jde. Jakmile odešel, přinesla Viola krabici bonbonů a nabídla je Tracymu se značně výmluvnou pobídkou. Laura, která vypadala, že jí vzájemná náklonost Tracyho a matky velice těší, se na chvíli omluvila a odešla kam si hledat vysvědčení z krasopisu, na kterém bylo její jméno chybně napsáno jako Lethiová místo Lethiová. Odešla zvesela a nechala tam Tracyho a jeho tygra samotné s paní Lethiovou a těmi bonbóny. Tracy přijal každý bonbon, který mu nabídla. A když už jich snědl 6, aniž si to dovedl vysvětlit, náhle vstál a přijal vše. Čekal, že jí to překvapí, ale překvapilo ho, že to čekala. Chopil se té nevinné ženy a do obličeje jí vtiskl cosi, co snad měl být políbek. Stačil ještě včas poodstoupit a nechal tygra proběhnout mezi nimi. Pak musel poodstoupit ještě jednou, to když se rozběsněný tygr přihnal zase zpátky. Na to se Tracy pokusil naplnit svou představu o polibku podruhé. A byl právě uprostřed tohoto druhého pokusu, když se do místnosti vrátila Laura. Tracy se snažil dělat, jakože vlastně nedělal to, co bylo zjevně vidět, že dělal, přestože ať dělal, co dělal, nedokázal si představit nic jiného,
0: co by měl dělat, než že dělal. Viděla Laurinu tygřici, stála vedle Laury a v očích měla úžas a vztek. Pak se porozhlédl po svém tygrovi, ale ten už byl pryč. Vzal klobouk a vyšel z domu. Zahlédl pana Lotyho, jak přichází od kostela a v ruce nese zmrzlinu, ale otočil se a pospíchal opačným směrem. Až na Broadwayi podařilo se tygrovi prodrat zástupem nedělních chodců a připojit se k Tracymu. Tohle mi už nedělej, řekl mu Tracy. Druhý den o polední přestávce stál Tracy před podnikem Otto Seyfenga a doufal, že Laura Lotyová přijde. Nepřišla. Nepřišla ani žádný další den v tom týdnu. Tak jak se to vyvíjí? Zeptal se Tracyho Nimo v pátek v poledne. Písnička? Ptal se Tracy. K čertu s písničkou, jak se to vyvíjí s tebou a tou pěknou černovláskou v žlutých šatech? Oj, povzdychl si smutně Tracy. Co tím myslíš? Ptal se Nimo. V neděli jsem byl u nich, ve Fára Rokevej a potkal tam její matku, vysvětloval Tracy. Přinesla bomboniéru a já snědl 6 bombónů. Nesnáším bombóny, ale ona mi je přistrkovala až k nosu a já si musel pořád brát a jíst. Bojím se, že se to nevyvíjí moc dobře. A proč pak? Zeptal se Nimo. Protože když jsem snědl všechny ty bombony, odešel otec pro zmrzlinu, dcera odešla pro vysvědčení z krasopisu a já objal matku a políbil ji. Ne, řekl Nimo. Ano, řekl Tracy. Ochutnávač kávy začal náhle silně škytat. Co je vám? Ptal se Tracy. Nevím, řekl Nimo. Snad, abyste šel domů a lehl si, radil mu Tracy. Ne, jsem v pořádku, řekl Nimo. Jenom mi pověz, jak to přesně všechno bylo, musím to vědět. Bylo to, jak jsem říkal, řekl Tracy. Myslím, že za to můžou ty bombony. No a co teď chceš dělat, zeptal se Nimo. Něco, aby to zas bylo dobré, řekl Tracy. Co? Postavím se zas někdy o polední přestávce před podnik Otto Seyfenga, vysvětloval Tracy. Nějaká dívka jako Laura Lotyová zas přejde kolem po Vornově ulici, ale až k ním tentokrát přijdu domů a potkám její matku, nebudu prostě jíst žádné bombony a bude to. Žádná jiná dívka jako Laura Lotyová přece není, povzdechl si Nimo. Půjdu radši ochutnávat kávu. Máte ještě 20 minut do konce přestávky, upozornil ho Tracy. Nevadí, půjdu už teď, řekl Nimo. K čemu tady stát? Na co ještě čekat? Cházel dovnitř, když zaslechl, jak Tracy zasténal. Otočil se a spatřil tu krásnou černovlásku, přecházela kolem a vedle ní kráčel jakýsi mladík zaručeně ne z Kalifornie a podle vzhledu knihovník. Nimo se znekuceně odvrátil, zatímco Tracy zůstal jen zírat, jako by nevěřil svým očím. Pokusil se o úsměv, ale marně. Laura Lotyová přešla, aniž se na něj podívala. Nimo nepřestával škytat a dostal na odpoledne volno. Druhého dne do práce nepřišel. A konečně v pondělí ráno nastoupil v oddělení ochutnávačů Šiveli. Přišel ve svém modrém seržovém nedělním obleku, protože Nimo zemřel. Podle některých způsobila smrt ta škytavka, ale tací dokážou třeba i tvrdit, že Kleopatra zemřela na střevní katar.

kolik jen srdcí puklo v letech minulých, kolik jich puká v dobách dnešních a kolik srdcí má ještě puknout v čase nadcházejícím. Nimo je mrtev, Laura Lutyová ztracena, Šíveli je konečně v oddělení ochutnávačů. Peberdy a Ringert jsou na něj jak na psa a když se ho ptají, co té kávě říká, významně na sebe mrkají. Čas prokázal, že první tři verše Tracyho písničky nejsou nic výjimečného, tak jako i jiné věci zprvu jedinečné se časem projeví jako pouze všední. Píseň se vytratila. I ten kus papíru, na který Tracy tak pečlivě napsal slova, se ztratil. Melodie se vykouřila z hlavy. Jedné neděle kráčeli Tracy a Tigr po 5. Avenue ke kostelu svatého Patrika. Hořeli posvátným nadšením jakéhosi starodávného a přitom tak čerstvého vyznání, ponoření v osamění lidské i zvířecí. Vstoupili dovnitř a všechno si prohlédli. Příští sobotu dal Tracy u firmy Otto Seifenga výpověď a vrátil se do San Francisca. Uplynulo několik let. A pak jednoho dne bylo Tracy mu 27, byl opět v New Yorku a procházel se po městě jako před 6 lety. Odbočil z Broadwaye na Warnovu ulici a kráčel k podniku Otto Seifenga. Na domě visela značka firmy Keeneyovy sklady. Znamená to snad, že ani káva neuspěla? Že Nimo, Peberdy, Ringer, Chivelly, Seifeng, že ani oni neuspěli? Když Tigr zahlédl vchod do domu, celý se napružil, protože právě tam to bylo, kde kdysi odpoledne zůstal zaraženě zírat za odcházející Laurou Lotyovou. Terej si pospíchal pryč od Keeneyových skladů, zastavil taxi a vystoupil u veřejné knihovny. Vydali se zas po 5. Avenue. Na ulici byly zástupy nedělních chodců, muži, ženy, jejich děti. Tracy ještě nenašel tu, která by měla nahradit Lauru Lutyovou. Nimo předpověděl, že ji nikdy nenajde. A možná měl konec konců pravdu. Tracy se postavil na rohu, jeden blok od kostela svatého Patrika, a pozoroval malého chlapečka a jeho sestru, jak přecházejí přes ulici. Tiger si stoupl vedle něho. Tracy položil ruku na Tigrovu hlavu. Takové jsem už mohl mít, řekl. Uaj, řekl Tiger. Šel dál a Tiger mu kráčel po boku. Tracy s úžasem sledoval, že lidé na jeho straně ulice přebíhají kvapně na druhou stranu. Podíval se tím směrem a viděl zástupy lidí a všichni se dívali na něj. Někteří dokonce přes hledáčky fotoaparátů. Ve vší nevinnosti rozhodl se Tracy, že přejde přes ulici a zjistí, co se to vlastně děje. Ale jakmile se stoupil z chodníku, lidé na protější straně začali zběsile prchat všemi směry, mnozí s křikem, některé ženy s jekotem. Tracy se otočil a pohledl na Tigra. Téměř celý život měl Tigra vedle sebe, ale ještě nikdy předtím se nic podobného nestalo. Ještě nikdy předtím nikdo jeho Tigra neviděl. Což pak se mohlo stát, aby zčista jasna viděli jeho Tigra i jiní lidé a vůbec všichni? Psi kolem začali cloumat vodítky a štěkali a rafali a vyváděli jako zběsilí. Uprostřed 5. Avenue se Tracy zastavil a počkal, až přejede autobus a znovu musel úžasnout, když spatřil výraz ve tváři řidiče a obličeje cestujících. Co tomu říkáš? Obrátil se Tracy na Tigra. Myslím, že tě vidí. Vypadá to, že tě doopravdicky vidí, jako tě vidím já už skoro celý svůj život. Ale podívej se na ně.
Oni se tě bojí. Jsou smrti vyplašení. Pro pána Jána. Že by přece měli vědět, že není čeho se bát. Uají, řekl Tigr. Ano, řekl Tracy. Mimochodem, tak dobře si nemluvil od té doby, co Laura Lotyová přetančila po Vornově ulici kolem podniku Otto Seyfriga. Šli dál po 5. Avenue, až se ocitli naproti kostelu svatého Patrika. Tracy, který se chystal tak jako před 6 lety kostel navštívit, si to namířil přes ulici. Hlouček lidí před vchodem se rázem rozprchl. V tu chvíli začali z kostela vycházet další lidé, bohoslužby už skončily, ale i tak chtěl Tracy zajít dovnitř, projít hlavní lodí až k oltáři a prohlédnout si tam všechny ty nádherné věci, tu zázračnou výšku a čarovné přítmí, malovaná okna, sloupy, hořící svíce. Ti, kteří vyšli z kostela, vypadali pokojně, ale v okamžiku i oni se změnili, rozběhli se nalevo, napravo po ulici, někteří se běželi ukryt zpátky do kostela. Moc mě to mrzí, posteskl si Tracy. To se přece ještě nikdy nestalo. Uaj, řekl Tigr. A stejně tam půjdeme, rozhodl Tracy. Nechal ruku položenou na Tigrově hlavě a společně vystoupili vzhůru po schodišti, až konečně vešli do toho vznešeného prostranství. Prostranství bylo vznešené, ale ne ti, kteří tu dosud prodlévali, ba ani ti pánové v dlouhých řízách. Jejich úprk byl zběsilý a nespořádaný. Tracy a Tigr kráčeli zvolna hlavní lodí k oltáři. Tracy si všiml, jak se tu a tam pootevřela postranní dvířka. Ze štěrbiny vykouklo vyplašené oko, pak se zas dveře zavřely a bylo slyšet zaklapnutí závor či zarachocení klíče v zámku. Moc pěkné je to tady, pochvaloval si Tracy, ale vzpomínáš, jak to tu vypadalo před 6 lety, jaká tu byla spousta lidí, muži, ženy i děti. A všichni měli z něčeho radost, ne jako dneska, když jsou k smrti vyplašení a všichni se rozutekli nebo se schovávají venku za dveřmi. Čeho se bojí? Co se jim stalo? Uaj, řekl Tigr. Postranními dveřmi, které vedly na 50. ulici, vyšli Tracy a Tigr z kostela. Když byli venku, spatřil Tracy na ulici obrněný vůz. Hlavně všech zbraní mířili na ně. Tracy se rozhlédl a o kus dál, po levé straně, nedaleko Madisonovy Avenue, stál další obrněný vůz. Tracy se podíval napravo k 5. Avenue a tam na rohu byly další dva. Za obrněnými vozy se tisnili zástupy poplašených lidí a vyčkávali, až se začne střílet a co se bude dít. Muž, který seděl za volantem nejbližšího vozu, rychle vyroloval okénko, aby byl lépe chráněn před Tigrem. Co se děje, zeptal se ho Tracy. Pro boha člověče, co pak nevidíš to zvíře vedle sebe, zavolal na něj řidič. No ovšem, že vidím, odpověděl Tracy. Je to panter, utekl z cirkusu, řekl mu řidič. Nesmysl, řekl Tracy. S cirkusem nemá nic společného. A není to panter, ale tygr. Jdi od něho, ať ho můžeme zastřelit, volal na Tracyho řidič. Zastřelit? Zděsil se Tracy. Zbláznili jste se? Namířil si to po 50. ulici směrem k Madisonově Avenue. Řidič obrněného vozu nastartoval a jel pomalu za ním. Snažil se ho odehnat od Tigra. Jdi od něho, člověče, křičel na Tracyho. Odjeďte s tím, řekl mu Tracy. Odjeďte s tím vozem někam do banky nebo do garáže nebo kam to patří. Jestli od něho neuhneš, budeme stejně střílet, vyhrožoval řidič. To byste si netroufli, řekl Tracy. OK, kamaráde, říkal jsi o to.
Terej si zaslechl výstřel. Podíval se po tygrovi, jestli ho to netrefilo. Netrefilo. Ale už byl ten tam a pádil směrem k Madisonově Avenue. Pádil velice rychle. Tracy by nikdy nečekal, že tygr dokáže být tak rychlý. A byl už u druhého obrněného vozu na 50. ulici, když Tracy zaslechl další výstřel. Tygr se vzepjal do výšky, svalil se na zem a když zas vyrazil kupředu, všiml si Tracy, že tygr nechává pravou přední tlapu přiběhu zvednutou. Na Madisonově Avenue si to tygr namířil směrem do centra a zmizel z dohledu. Nejbližší obrněný vůz se rozeřval na plný plyn a těžkopádně se rozjel za ním. Tracy se dal do klusu a následoval je. Na rohu ho zastavili tři policisté, nastrkali ho do jednoho z obrněných vozů a vůz se dal do pohybu. Proč chcete zabít mého tygra? Zeptal se Tracy řidiče. Ta bestie utekla včera večer z cirkusu a stačila ještě pořádně porafat ošetřovatele, řekl řidič. O čem to mluvíte, zžasnul Tracy. Slyšel jsi, řekl ten muž. Toho tygra jsem měl skoro celý život, řekl Tracy. Čerta starýho si měla, ne tygra, řekl řidič. Ale něco asi máš a my brzo zjistíme, co to je.

0: Terej si seděl v majestátní židli s vysokými opěradly uprostřed obrovské místnosti plné novinářů, fotografů, policistů, krotitelů zvěře a mnoha dalších lidí. Bylo-li možné, že ten tygr, jak všichni tvrdili, nebyl jeho tygr, pak bylo jisté, že jeho tygr tu teď s ním nebyl. Terej si tu seděl sám. Tygr mu neseděl u nohou. Terej si strávil v té židli již víc než hodinu. Náhle kdo si vešel do místnosti. Doktor Pingitzer, zaslechl Terej si, jak někdo říká. Byl to malý, usměvavý, asi 70letý pán. Aha, obrátil se hned k přítomným. Co pak to je? Zatáhli doktora stranou, obstoupila jej skupina expertů a ti mu vysvětlili, co to je. Ja, aha, zaslechl Tracy doktora. Pak si to doktor namířil rovnou k němu. Chlapče, řekl, já jsem Rudolf Pingitzer. Tracy vstal a podal mu ruku. Thomas Tracy, řekl. Aha, Thomas Tracy. Doktor Pingitzer se otočil k ostatním. Můžu taky takovou židli dostat? Rychle přinesli doktorovi podobně majestátní židli. Usedl na ní a řekl s úlevou, 72 roky mám. Mně je 27, řekl Tracy. Doktor Pingitzer si nacpal dýmku, rozsypal přitom po šatech spoustu tabáku, ale ani ho nenapadlo si ho otřepat. Použil 6 zápalek, než se mu podařilo rozdýmat oheň, aspoň 20krát zabafal a pak řekl s dýmkou v ústech, ženu já mám 69 let, je stará. Kluk má 45, je psychiatr. Další kluk 42, je taky psychiatr. Ještě další kluk 39, psychiatr, dcerka 36, ale říká, že 31, taky psychiatr, další dcerka, 31, říká, že 26, psychiatr. Zařízený kvartír mám, fonograf, klavír, televizor, stroj, napsaní, ale ten je rozbitý. Proč si ho nedáte opravit, zeptal se Tracy. Aha, opravit, řekl doktor Pingitzer. Stroj napsaní není na moje psaní, je pro vnoučata, haraburdi, moc věcí mám a všechno psychiatrie. Máte peníze, zeptal se Tracy. Ne, řekl doktor Pingitzer. Moc psychiatrů, moc peněz, knížky já mám. A taky, postel k spaní v noci. Ležím, spím. To je změna. Máte nějaké přátele? Zeptal se Tracy. Moc, přátelů, moc, řekl doktor. Teda, když říkám přátelé, zamával pruce rukama a cosi podivně zadrmolil. Víte, myslím, opět zadrmolil. Samozřejmě, no kdo ví? Chodíte do kostela? Zeptal se Tracy. Ach já, řekl doktor Pingitzer. Ano, sentiment. Moc se mi líbí, pěkné. Přistoupil k ním jakýsi novinář. A co kdybyste zas pro změnu kladl otázky vy, pane doktore, řekl. Aha, doktor k němu zhlédl a pak se podíval kolem. Jestli doktor Pingitzer otázky klade, místnost musela být prázdná. Policista ve službě kapitán Usinga pohotově zakročil. OK, slyšeli jste, řekl. No všichni ven. Novináři se pokusili protestovat, ale Usinga a jeho muži brzy všechny zahnali do chodby. Když byla místnost prázdná, doktor se usmál na Tracyho, několikrát ještě rozvážně zabafal z dýmky a začal podřimovat. I na Tracyho, který byl již ze všeho velmi unaven, přišlo spaní. Starý pán pochrupoval, Tracy oddychoval tiše. Po chvíli se otevřely dveře a jeden fotograf stačil ještě udělat obrázek dvou mužů spících v majestátních židlích s vysokými opěradly. Do místnosti vešel Juzinga a vzbudil doktora.
1: Já? Aha, aha,
0: řekl doktor. Juzinga chtěl vzbudit i Tracyho, ale doktor zavrtěl hlavou.
1: Nebudit, důležité.
0: Ovšem, pane doktore, řekl Juzinga a po špičkách vyšel z místnosti. Malý pán seděl a pozoroval Tracyho tvář. Za chvilku otevřel Tracy oči.
1: Já měl sen, že jsem ve Vídni, řekl doktor.
0: Jak dlouho už jste tam nebyl, zeptal se Tracy.
1: 20 roků. Moc, moc dlouho. Já moc rád zmrzlinu, vanilkovou zmrzlinu.
0: Máte rád kávu? Zeptal se Tracy.
1: Kávu, vykřikl doktor. Já jsem z Vídně, žiju z kávy.
0: Ano, ano. Hlasitě pak zavolal, aby ho bylo slyšet až za dveřmi.
1: Kávu, prosím.
0: Venku Juzinga poslal jednoho policistu pro konvici kávy a dva šálky.
1: Však on ví, říkal si, ten moc dobře ví, co dělá. Budeme mít kávu, radoval se ten malý pán. Něco se stalo?
0: Já nevěděl.
1: Postřelili mi tygra, řekl Tracy. To mě je líto, řekl doktor Pingitzer.
0: Zašli jsme k svatému Patrikovi jako před 6 lety, vysvětloval Tracy. Ale když jsme vyšli ven, čekali tam v obrněném autě a další auto bylo o kus dál na 50. ulici. Poprvé se netrefili, ale tygr se vyplašil a začal utíkat. A když doběhl k druhému autu, střelili ho do nohy.
1: Ten tygr, to je váš tygr?
0: Ano. Proč?
1: Měl jsem ho skoro celý život.
0: Aha, řekl malý pán.
1: Je to tygr jako pes je pes?
0: Myslíte, ptal se Tracy, jestli je to doopravdický tygr jako tygr z džungle nebo z cirkusu?
1: Přesně tak, přikývl doktor Pingitzer.
0: Ne, není, řekl Tracy. Aspoň až do dneška nebyl, ale dneska byl opravdický. A stejně to byl můj tygr.
1: A proč oni říkají, že ten tygr z cirkusu utekl?
0: Já nevím.
1: Je to možné?
0: Proč by ne? Každé zvíře, které drží v kleci, uteče, když může.
1: A vy od něho nemáte strach od toho tygra? Zeptal se doktor Pingitzer.
0: Tady někde fota od fotografu pro noviny. Moje dcerka taky fota dělala, fota a fota a fota a na všech táta. Já otočil se ke dveřím a zvolal, fota, prosím. Vstoupil Juzinga, z desky stolu vzal hromádku fotografií a podal je doktorovi. Doktor obracel rychle jednu po druhé, aniž si je pořádně prohlížel. Ruce a oči se mu jen míhaly.
1: Vy strach nemáte, strach od toho zvířete, řekl, od toho tygra, to je černý panter.
0: Já vím, řekl Tracy, ale stejně je to můj tygr.
1: To vy jen tak říkáte, tygr, o tomhle zvířeti, že?
0: Ano, vím, že je to černý panter, řekl Tracy, ale pro mě to byl vždycky tygr.
1: Váš tygr?
0: Ano.
1: Od tygra vy strach nemáte?
0: Ne.
1: Všichni lidi mají strach od tygra.
0: Lidi mají strach ze spousty věcí, řekl Tracy.
1: Já mám strach z noci, řekl doktor Pingitzer. Když ve Vídni byla noc a já byl mlad, já chodil, kde bylo světlo, moc světlo, jasno. Takhle já už pak neměl od noci strach. Kávu přinesl a nalil sám Juzinka, jenž z jakéhosi důvodu choval, jak se zdálo, k doktoru Pinkicerovi zbožnou úctu. A teď kávu ochutnáme, řekl doktor Pinkicer. Kdysi jsem chtěl být ochutnávačem kávy, vzpomněl si Tracy. Já, aha, řekl doktor. Teď budem pít kávu, kutnat kávu. Život je moc krátký, zamával rukou ke dveřím. Moc, skrabatil obličej a nedokázal již dokončit svou myšlenku. Ano, řekl Tracy. Popíjeli kávu mlčky. Tracy pečlivě vychutnával, tak jak před 6 lety u Otto Seyfenga, když ještě sedával ve společnosti Nima, Peberdyho a Ringerta. Měli za sebou již 3. šálek, když doktor Pinkicer opět promluvil. Aha, řekl, práce. Práci já nerad. Psychiatrii já nerad. Já vždycky nerad práci. Já rád zabavu. Hru, fantazii, kouzla a čáry máry. Proč tedy pracujete, zeptal se Tracy. Proč, řekl doktor. Proč? Na chvíli se zamyslel. Ve Vídni já tu holku potkal, Elza. Elza Váršok. A? Elza moje žena. Pak matka, pak říká, kde máš peníze pro jídlo? Takže pracuju. Rozumíte psychiatrii? Zeptal se Tracy. Psychiatrii ne, řekl doktor Pinkicer. Lidem maličko. Každý den, každý rok víc a víc maliličko. Proč? Lidi jsou těžký. Lidi jsou zábava a hra, fantazie, kouzla a čáry máry. Lidi jsou bolest a nemoc, šílenství a ublížení. Lidi zraňují lidi, zabíjejí sebe. Kde je zábava? Kde hra? Kde fantazie a čáry máry? Psychiatrii já nenávidím. Lidi miluju. Bláznivé lidi, krásné lidi, zklamané lidi, nemocné lidi, zlomené lidi, zničené lidi, takové lidi miluju. Proč? Proč pro lidi ztratila se zábava? Proč hra, fantazie, kouzla a čáry máry? Proč? Peníze, usmál se. Já myslím, ano, peníze. Je láska ty peníze, je krása ty peníze, je zábava ty peníze. Kde jsou peníze? Nevím, teď žádná zábava, teď je práce. Tygr. Znáte tu básničku? Zeptal se Tracy. Ona je básnička? Řekl doktor Pinkicer. No ovšem. A jaká básnička? Tygře planoucí, řekl Tracy. Lesem černým za noci, čí ruka nesmrtelná stvořila krásu tak děsivou. Aha. Je to dál? Zeptal se doktor Pinkicer. Ano, pokračuje to, řekl Tracy. Jen, jestli si vzpomenu. Prosím, řekl doktor Pinkicer. Kde oheň tvých očí plál, recitoval Tracy. u nebe či vícnu skal. Kdo na křídlech dal se vlet a trouf si pro něj doletět? Oho, oho, zvolal doktor Pingelser, taková básnička. A já ho 72 roky neznal. Kdo to dělal? William Blake, řekl Tracy. Bravo, William Blake, řekl doktor Pingelser. Ještě dál? Ano, přikývl Tracy. Jak jen to bylo? Už vím. Čí pak a čí síla srdce tvé oživila? A když to srdce začalo být, kdo nebál se je uchopit? Ještě dál, zeptal se doktor. Teď už to mám, myslím celé, řekl Tracy. Kdo do pece tvůj mozek dal a kladivem tě vykoval? Na kovadlinu, když tě nes, kdo nepocítil hrůzný děs? Když hvězdy seslali houf střel, pláč deště vesmír pozastřel, zda usmál se nad dílem svým. Beránka tvůrce byl tvůrcem tvým? Tykře, tykře planoucí, lesem černým za noci, čí ruka nesmrtelná tvou hrůznou krásu stvořila? Tracy dorecitoval. To byla celá básnička, řekl. Aha, řekl doktor Pingelser, děkuju pěkně. Tu básničku už od chlapectví vy znáte, ano? Ano, přikývl Tracy. Umím ji už od 3 let. A rozumíte ji? Zeptal se doktor Pingelser. Ničemu nerozumím, řekl Tracy. Ale ta básnička se mi líbí. Já, aha, aha, pravda. Starý pán se otočil ke dveřím. Moc, moc, moc, řekl. Teď 2 otázky. 1. Váš tygr je co? Můj tygr, odpověděl Tracy. 2, řekl doktor Pingelser. Tygr na ulici je co? Myslím, řekl Tracy, že včera večer v cirku se napadl ten černý panter ošetřovatele, pokousal ho a utekl. To se stává. Teď je zraněný a pobíhá po New Yorku. Možná, že ve strachu někoho zabije, jestli bude muset. Ale i ten černý panter, co pobíhá volně po městě, je můj tygr. Tak? Ano. Proč? Zeptal se doktor. Nevím, řekl Tracy. Ale šel se mnou po 5. Avenue, zašel se mnou k svatému Patrikovi a nenapadl nikoho. Pořád byl vedle mě. Začal utíkat, až když po něm vystřelili. Vy byste neutíkal, kdyby po vás začali střílet? Moc rychle, řekl doktor Pingelser. 72 roky mám, ale moc rychle. Odmlčel se a představoval si, jak ve svých 72 letech rychle utíká. Policie... Oni ho budou zastřelit, řekl po chvíli. Pokusí se, řekl Tracy. Budou ho zastřelit. Pokusí se o to, řekl Tracy, ale nezastřelí ho, protože to nedokážou. Proč? No proč nedokážou, zeptal se doktor Pingelser. Toho tygra nedokáže nikdo zastřelit. Jeden tygr a nikdo nedokáže zastřelit, jak to? Prostě nedokáže, řekl Tracy. Ale tygr zabíjet bude, zeptal se doktor. Jestli bude muset, řekl Tracy. Je to správné? Já nevím. Je? Já nevím taky, řekl doktor. Já moc maličko vím, moc maličko. Aha, Otázka od psychiatrie. Vy jste zblázněný? Samozřejmě, řekl Tracy. Starý pán se podíval ke dveřím, dal si prst před ústa a zešeptal: tiše. Jsem zblázněný z toho, že mi zranili tygra, řekl Tracy. Z toho, že ho vůbec kdy zavírali do klece, že ho dali do cirkusu. A jsem blázen prostě jen tak, od narození.
2: Já taky. Ale to je informace na neříkání.
1: Doktor znovu pohledl ke dveřím a náhle vstal ze židle.
2: Já budu mluvit tak, řekl. Ten člověk je zdrav. To oni rozumějí. No, práce je konec. Hlasitě zavolal. OK, prosím.
1: Jako první vešel do místnosti Huizinga, ale brzy se za ním nahrnuli i všichni ostatní. Doktor Pinkitzer obhlídnul všechny přítomné, počkal si, až bude úplně ticho, a pak řekl: je, aha, ten člověk je zdrav. Jakýsi muž ve všem všudy nepodobný doktoru Pinkitzerovi vystoupil do popředí a pravil: jsem doktor Skete z Manhattanského obvodu, neurolog. Mohu se vás, pane kolego, zeptat, jaký postup vyšetření jste zvolil, abyste dospěl k tomuto závěru?
2: Ne,
1: řekl doktor Pinkitzer. Obrátil se k Tracymu. S Bohem, chlapče, řekl. Naschledanou. Doktor Pinkitzer se rozhlédl po všech v místnosti a vykročil ke dveřím. Při jeho odchodu fotografové cvakali s pouštěmi svých aparátů a jeden z nich se zeptal: a co ten černý panter, doktore? Je jeho, jak tvrdí?
2: Já jeho vyšetřoval, ne pantera, odpověděl doktor.
1: Pak k němu přistoupil jakýsi reportér. Jak je to možné, že mu ten panter neublížil, doktore, zeptal se.
2: Nevím, řekl doktor Pinkitzer.
1: A zjistil jste něco, když jste s ním o tom mluvil, ptal se reportér.
2: A co ten panter, který teď volně pobíhá po městě?
1: To není problém od psychiatrie, řekl doktor.
2: No a či je to tedy problém, ptal se reportér.
1: Odkud je ten panter?
2: Z cirkusu.
1: Problém od cirkusu.

0: Sem se odhodlávám k vyprávění tajemného příběhu, který mě osobně tolik zasáhl a zranil, jako žádný jiný z případů mého geniálního přítele Sherlocka Holmesa. V roce 1891 dosáhl jeho věhlas takových rozměrů, že začal pracovat na základě mezinárodní úmluvy na supertajných případech pro francouzskou vládu. O to víc mě překvapilo, když se náhle, bylo to 24. dubna večer, objevil v mé ordinaci.
1: Watsone, neruším vás.
0: Vy zde, příteli? Myslel jsem, že jste v Paříži. Vypadáte přepadle.
1: Měl jsem drobné nepříjemnosti a trochu přepínám své síly. Neměl byste nic proti tomu, kdybych zavřel okenice?
0: Bojte se něčeho?
1: Ano, vzduchovek s krátkou hlavní.
0: Jste snad v nebezpečí?
1: Vy víte, že nejsem nervózní, ale přesto raději opustím váš dům přes zeď na konci zahrádky.
0: Co to všechno znamená?
1: Nezajel byste se mnou na týden do Evropy?
0: Jistě, ale kam?
1: Kamkoliv. To je mi docela jedno.
0: Co se děje? Mluvte pro boha, Holmesi.
1: Slyšel jste někdy o profesoru Moriartym?
0: Ne, nikdy.
1: Vidíte, a v tom je právě jeho genialita. Ten člověk si dělá v Londýně, co chce. A nikdo o něm neslyšel. On je přitom hlavou organizovaného zločinu, ale dokáže mistrně tahat nitky a stát nepozorován v pozadí. Dopadnuli ho, dosáhne má kariéra vrcholu. Konečně jsem narazil na protivníka, který se mi vyrovná intelektem. Nakonec však přece jen udělal chybný krok. A já ho opředl sítí, kterou zbývá jen zatáhnout. Do tří dnů budou věci zralé a profesor s hlavními členy své bandy padne do rukou policie.
0: Gratuluji.
1: Předčasně, drahý brachu. Profesorovi neušel ani krok, který jsem udělal. Dnes ráno mne totiž vyhledal.
2: Skřížil jste mi cestu. Situace je neudržitelná, musíte s tím přestat.
1: Za tři dny.
2: Ale kde pak? Způsob, kterým jste postupoval, mi poskytl opravdový intelektuální požitek a jen nerad bych proti vám použil krajních opatření.
1: Nebezpečí patří k mému povolání.
2: Tohle není nebezpečí. To je jistá záhuba. Musíte uhnout z cesty, pane Holmesi, nebo budete rozdupán.
1: Já neustoupím.
2: Bude to tedy souboj mezi vámi a mnou, pane Holmesi. I kdybyste byl tak chytrý, že byste mě dokázal zničit, buďte ujištěn, že stejný osud připravím já vám.
1: Děkuji za kompliment, pane Moriarty, ale v zájmu veřejnosti se nechám třeba i zničit.
2: Dobrá, vyhlásili jsme boj.
0: Hrome!
1: Tak tedy ve stručnosti vypadal můj rozhovor s profesorem Moriartym.
0: Proč proti němu nesalarmujete policii?
1: Jsem přesvědčen, že úder nepřijde od něj, ale od jeho agentů. V poledne mě málem přejel vůz stažený s běsilými koňmi. O hodinu později se za mými zády zřítili ze střechy naskládané tašky. Cestou k vám mě přepadl nějaký hromotluk s obuškem. Myslíte, že to byly náhody?
0: Obdivuji vaši odvahu.
1: Musíme přečkat ty tři dny. Soud se bez mé výpovědi neobejde. Pojedete se mnou, drahý Watsone?
0: Jak můžete pochybovat?
1: Od této chvíle se mnou hrajete dvousečnou hru proti největšímu darbákovi a nejmocnějšímu zločineckému syndikátu v Evropě. Poslouchejte, co musíte udělat.
0: Ráno jsem doslova a do písmene uposlechl Holmesových instrukcí, jak mám zmizet ze svého bytu a nepozorován se dostat na nádraží. Vše proběhlo bez potíží. Jen v kupé, které jsme měli zadáno, se usadil jakýsi

0: pařičký italský duchovní. Po Holmesovi ani památky.
1: Mazava žadla vám, doufám, nevadí, signore.
0: Ale toto kupé je rezervováno, důstojný osobě.
1: Si, occupato.
0: Vlak už se dával do pohybu, ale Holmes stále nikde. Co se mu k čertu mohlo stát?
1: Ale, milý Watsone, sedíme tu spolu už dobrých 5 minut
2: a ještě se vám stále neuráčilo popřát mi dobrého jitra,
1: signore?
0: To jste vy, Holmesi.
2: Jeden z mých pověstných převleků. Je třeba stále zachovávat maximální opatrnost. Jsou nám stále na stopě.
0: Ujedeme jim. Rychlík má přímé napojení na loď. A tak se toho zloducha zbavíme na dobro.
2: Myslíte? Patrně jste si, milý Watsone, plně neuvědomil, co míním, když říkám, že ten člověk se mi intelektem naprosto vyrovná.
0: Ještě ten den, večer, jsme různými oklikami dorazili do Bruselu a na zítří pokračovali do Štrasburku. Holmes se stále pronásledovalo tušení, že Moriarty je nám v patách. V pondělí telegrafoval Holmes londýnské policii a večer byla v hotelu odpověď.
2: K čertu, to jsem čekal. Unikli jim.
0: Moriarty?
2: Pozatýkali celou bandu, kromě Moriartyho a ještě 3 dalších. To se rozumí. Když jsem odjel z Anglie, není tam nikdo, kdo by na ně stačil. Bylo by nejlíp, kdybyste se vrátil domů, Watsone.
0: Opustit vás? Proč?
2: Budu pro vás nebezpečným společníkem. Všechny podniky a plány toho člověka jsou v troskách. Zbývá mu jediné. Msta.
0: Já, starý válečník a váš starý přítel, já vás mám v tísni opustit nikdy. Jedeme dál.
2: Výborně. Troufám si říci, milý Watsone, že jsem nežil nadarmo. Přestože jsem zneškodnil 100 padouchů, rád bych svou kariéru korunoval dopadením největšího zločince Evropy. Stanu se tedy lovcem i vábničkou zároveň. Zítra odjedeme do Ženevy.
0: Údolím Rhony jsme se pak dostali až k horám. Můj přítel zatoužil spatřit na vlastní oči slavné reichenbachské vodopády. Usídlili jsme se s největší ostražitostí ve vesničce Meiringen, v hostinci Anglický dvůr, který vedl náš krajan, Steyler. Odpoledne jsme se vydali na túru k vodopádům. Stáli jsme na úzké stezce nad propastí, do níž se s hukotem řítí vodní křížť, když nás dostihl uřícený poslíček.
3: Pánové, který z vás je doktor Watsone?
4: Já, pojď běží.
3: Pan Steyler vás prosí, abyste se vrátil do hostince. Ubytovala se tam jistá stará Angličanka, která dostala prudký záchvat chrlení krve a přeje si jen anglického lékaře. Pan Steyler vás moc prosí.
4: Ale co naše túra?
2: Jen klidně běžte, drahý Watsone. Takové prosbě nelze nevyhovět. Poslední přání krajanky umírající v cizí zemi musíte splnit.
4: A ty?
2: Pobudu ještě chvíli u vodopádu a pak se přes hřebeny vydám zpátky. Večer vám budu vyprávět, co jsem viděl.
0: Cesta do Meiringenu mi trvala něco přes hodinu.
5: Doktore Watsone, copak? Vodopády vás nezaujaly?
4: Kde máte tu Angličanku, Steylere? Doufám, že se jí příliš nepřitížilo.
5: Jakou Angličanku? Jediní Angličané tady jsme my dva.
4: Cože? Vy jste pro mě neposílal?
5: Já? Celé odpoledne jsem spal. Vždyť je tu božský kryt.
4: Bože můj. V tom má určitě prsty Moriarty. Pojďte se mnou, snad ještě není pozdě.
5: Ale kam? Počkejte, doktore Watsone!
0: V panické hrůze jsme běželi zpět, ale běda. Holmesova alpinistická hůl byla opřena u skály, kde jsem ho zanechal, a po mém příteli ani stopy.
3: Podívejte, tady je nějaký papír.
4: Ukažte. Ach, poslední pozdrav mého přítele. Milý Watsone, napsat těchto pár řádků mi umožňuje laskavost pana Moriartyho, který čeká, kdy mu budu k dispozici. Teď se uvidí, kdo z koho. Závěť jsem už před odjezdem uložil u svého notáře. Ničeho nelituji. Hlavu vzhůru, brachu. Věděl jsem, že ten poslíček byl Moriartyho muž. Ale člověk nemůže donekonečna unikat svému osudu.
3: Podívejte, pane, na téhle úzké skalní chýmse se museli dva muži strašlivě porvat. Vidíte ty stopy?
4: Ano. A oba se zřítili. Dolů do propasti. Tam do toho kotle vřící vody a syčivé pěny.
3: Vodopád své oběti ještě nikdy nevydal.
4: Tam tedy navždy bude odpočívat nejnebezpečnější zločinec i nejpřednější obránce zákona své generace.
3: Bůh s nimi, pane.
0: Smrt mého přítele mě velmi zkrušila a dlouho jsem se z ní nedokázal vzpamatovat. Truchlil jsem však nejen já, ale celá Británie. Sama královna vyjádřila našemu autorovi, Siru Arturu Conanu Doylovi, svou nelibost nad smrtí slavného detektiva. Uplynuly však 3 prázdné roky. Staré jizvy se zacelily a my jsme se s tou ztrátou pomalu smířili.
6: Snad si to nevyložíte ve zlém, pane Watsone, že jsem vás navštívil bez ohlášení. Bydlím tady v sousedství. Mám tady krámek s knihami, unikáty, samé unikáty, nepotřeboval byste nějakou. Tamhle v polici máte místo právě tak na 5 pěkných knih. Podívejte se.
0: Ohlédl jsem se ke knihovně a když jsem se opět obrátil, stál přede mnou. Ano. Uhodli jste. On.
2: Milý Watsone.
4: Vy, Holmesi, pane bože.
2: Tisíckrát se vám omlouvám, ale znáte mou neodpustitelnou zálibu v dramatických efektech. Netušil jsem, že to na vás udělá takový dojem.
4: Holmesi, jste to skutečně vy.
2: No myslíte, že jsem duch? Sáhněte si.
4: Opravdu. Jak jste se vyškrabal z té strašlivé propasti?
2: Náramně snadno. A to z toho důvodu, že jsem tam nikdy nespadl.
4: Vy jste nespadl do propasti? No ale co ty stopy?
2: Ale ano, porval jsem se s Moriartym. Na život a na smrt. Naštěstí se trochu vyznám v baristu. Japonském zápasu, o tom přece víte.
4: Nikdy jste se nezmiňoval.
2: Vážně, nikdy? Sám nevím, kde jsem se tomu naučil, ale prostě to umím. Vymkl jsem se speciálním hmatem z Moriartyho sevření a on se s příšerným výkřikem zřítil do prázdna. Zvítězil jsem. Ve chvíli Moriartyho zhouby jsem si totiž uvědomil, že osud mi poskytuje jedinečnou šanci. Vzpomenete si jistě, že z pasti neunikl sám. Měl jsem v patách ještě další 3 protivníky. Budou-li přesvědčeni o mé smrti, ztratí ostražitost a snadněji je dopadnu. A tak jsem vytraverzoval na skalní Římsu nad stezkou a odtud s dojetím pozoroval vaše pohnutí.
4: Ach, bože. Způsobil jste mi takový žal.
2: Musíte pochopit, Watsone. 3 zločinci zůstali na svobodě. 2 z nich jsem už zlikvidoval a nyní jsem na stopě toho 3. Vím, že jsem vás neodpustitelně zarmoutil. Ale, Watsone, smutek nejlépe vyléčíme prací. Věřte mi. Dnes večer nás čeká jistý úkol. A když ho zdárně splníme, můžeme s uspokojením prohlásit, že jsme nežili, a netrpěli nadarmo.
4: Souvisí to s vraždou Ronalda Eidera?
2: Ano, uhodl jste. Podivná vražda. Byl zastřelen ve svém pokoji, který sám zevnitř zamkl. A nikde zbraň, nikde stopa. Jen otevřené okno, které však bylo tak vysoko, že tudy vrah uniknout nemohl. Případ má tedy prazvláštní rysy, které mi velmi důrazně připomněly jistou známou osobu. Neprodleně jsem se vrátil do Londýna a nepřestrojen navštívil svůj starý byt v Baker Street.
4: A co paní Hacnová?
2: Ta dobrá žena. Utrpěla další ze svých šoků, který mi platí za to, že se mi uvolila pronajmout pokoje. Proseděl jsem 2 hodiny ve své klubovce a pak se v převleku za antikváře vydal do ulic.
4: Proč jste se pro boha tak nepohodlně přestrojil, když jste předtím zrušil své inkognito?
2: Pochopíte. Ale teď už je 10:30 a my musíme vyrazit za pozoruhodnou záhadou prázdného domu.
0: Hlavou se mi honily 10 nespojitých myšlenek a protichůdných pocitů a tak jsem ani nevnímal, kam vlastně s mým znovu nalezeným přítelem jedeme. Vystoupili jsme z drožky a vešli do starého opuštěného domu. Holmes mě vedl dlouhým vestibulem ke schodišti do patra, až jsme se ocitli v temném, prázdném, čtvercovém pokoji. Z okna byl dobrý výhled na protilehlý dům.
2: Víte, kde jsme?
4: Pro boha, vždyť tam je Baker Street.
2: Přesně tak. Jsme v Kem House, který stojí přímo naproti našemu starému bytu.
4: Proč jsme sem ale přišli?
2: Protože je odtud znamenitý výhled na náš miloučký domeček.
4: Probuch! Ve vašem pokoji svítí světlo. A tam, v klubovce, ta sedící postava. To jste přece vy.
2: Poznáváte mě?
4: Ta podoba je báječná.
2: Věřím, že mou bezmeznou vynalézavost věk nezdolá a zvyk neotupí.
4: Prosím.
2: To byl citát ze Shakespeare.
4: Ano.
2: Ale ta figurína vypadá, jako by mi z oka vypadla. Co říkáte?
4: Kdybyste nestal vedle mě, přísahal bych, že jste to vy.
2: Vyslovte své uznání panu Menierovi z Grenoblu, který tu voskovou figurínu zhotovil.
4: Proč jste si ji nechal udělat?
2: Musím přesvědčit jisté lidi o tom, že jsem doma, zatímco ve skutečnosti jsem někde jinde.
4: Domníváte se, že jste sledován?
2: Nedomnívám. Já to vím.
4: A kdo dům pozoruje?
2: Mí staří nepřátelé. Členové toho roztomilého spolku, jehož vládce skončil na dně Reichenbachského vodopádu. Bylo nutné, abych se objevil a aby viděli, že jsem naživu.
4: Dnes jste ze sebe dělal živý cíl.
2: Jen po nezbytně nutnou dobu. Velice mi totiž záleží na jedné osobě. Je to zlosin velkého formátu. Poslední pozůstalý profesora Moriartyho. Jenže on netruchlí, on jedná. A já mu to hodlám rázně překazit.
4: Konečně vám začínám rozumět. Pro boha, vaše silueta změnila polohu.
2: Samozřejmě. No snad nemyslíte, Watsone, že jsem takový směšný břídil, abych postavil do pokoje panáka, na kterém je na první pohled znát, že je z vosku a doufal, že tím přelstím jednoho z nejprohnanějších mizerů Evropy. Paní Hacnová manipuluje pomocí drátků figurínou ze předu, aby nebylo vidět její stín. Pozor, to jsem nečekal.
4: Co se stalo?
2: Zdá se, že budeme mít návštěvu.
0: V tom jsem už já zaslechl slabý, kradný šramot. Vetřelec našlapoval tiše, ale jeho kroky se v domě rozléhaly.
7: Ke zdi!
0: Hrozivá. Mužská postava vstoupila do pokoje. Čekal jsem, připraven čelit útoku. Ale záhy jsem si uvědomil, že on o naší přítomnosti nemá ani tušení.
6: Báječný rozhled. Konečně to skoncujeme, detektive. Moriarty nezůstane nepomstěn.
0: Jako bych toho muže už někde viděl.
6: Tak pojď, má drahá, dnes tě čeká tvá nejdůležitější rána.
0: Pozorně nabil podivně deformovanou pušku. Ne, něco takového jsem nikdy neviděl. Zacílil na Holmesovu figurínu v protilehlém okně.
2: Na něj!
5: Vy psi!
2: Snažte se ho omráčit,
4: Watson! Už si vzpomínám, kde jsem ho viděl. Ten poslíček u vodopádu. Tomáš! Pároufu!
2: Výborně! Ztratil vědomí.
7: Jste v pořádku, pánové?
2: Inspektor Morton! Vítám vás.
7: Rád vás vidím zase v Londýně, pane Holmesi.
2: To věřím. 3 nevyřešené případy v jednom roce, Mortne, to je hodně. Prosím vás, svažte toho muže, nebo nám ještě připraví nejedno nemilé překvapení.
4: Má neobyčejně tvrdou lepku. Po takové ráně a už se probírá.
6: Ty ďáble, ty praskaný, mazaný ďáble!
2: Ale plukovníku nepřepínej. Jak praví staré rčení, na konci cesty se 2 milenci sejdou. Nepamatuji se, že bych měl to štěstí setkat se s vámi od chvíle, co jste mě u Reichenbachských vodopádů poctil svojí pozorností a odvolal doktora Watsona k umírající pacientce, která měla jen jeden jediný nedostatek. Že totiž neexistovala.
6: Ďáble, hnusný, vychytralý ďáble.
2: Pánové, ještě jsem vás nepředstavil, omlouvám se. Máte před sebou plukovníka Sebastiana Morena, který sloužil v Indii. Nejlepšího lovce střelné zvěře ve východní části Britské říše. Mám pravdu, plukovníku?
6: Tebe bych taky s chutí složil, bestie.
2: Já se vám divím, plukovníku. Tak zkušený lovec a dá se oklamat tak prostou léčku. Jistě jste nejednou čekal s puškou na tygra v koruně stromu, k němuž bylo přivázáno kůzle. Tenhle prázdný dům sehrál úlohu stromu a vy jste pro změnu dělal toho tygra. A to, co jste svou speciálně upravenou zabijáckou vzduchovkou postřelil, to bylo právě jen to kůzle, chápete?
6: Kéž by tě peklo spolklo, arciďáble!
0: Můj přítel zaujatě studoval vrahovu speciální pušku.
2: Pozoruhodná zbraň, nehlučná puška s rasantním účinkem. Vím o její existenci už několik let, ale zatím jsem neměl nikdy příležitost, abych ji dostal do rukou. Inspektore! Z čeho vlastně chcete plukovníka obvinit?
7: Z pokusu o zavraždění Sherlocka Holmesa?
2: Ne. To se mi nelíbí. Nechci, aby se mé jméno objevilo ve spojení s tímto případem. Na tomhle znamenitém úlovku máte zásluhu jen a jen vy. Blahopřeji vám, že jste ho dostal.
7: Děkuji. Ale koho jsem to vlastně dostal?
2: Muže, po němž policie marně pátrá. Plukovníka Morena, který 30. minulého měsíce otevřeným oknem zastřelil trhavou střelou ze vzduchovky ctihodného Ronalda Eidra v jeho bytě. Tak zní obvinění, Mortne. A vy, Watsone, doprovoďte mě, prosím. Pokud vám ovšem nevadí, že na vás potáhne rozbitým oknem, myslím, že půl hodinka při doutníku v mé pracovně vás pobaví a poučí.
0: A tak jsme, jako za starých dobrých časů, zasedli v Holmesově pracovně.
2: Ten indický lovec má dodnes dobré nervy a zrak jako ostříž. Podívejte se, jeho střela zasáhla zátylek figuríny. Trhavá střela do revolveru s useknutou špičkou, jak radšte vidět, to je chytrý nápad, vystřelit něco takového ze vzduchovky? Slyšel jste vůbec někdy jeho jméno?
4: Ne, neslyšel.
2: Inu, světská sláva polní tráva. Jenže pokud mne paměť neklame, vy jste neznal ani jméno profesora Moriartyho, který patřil mezi nejprohnanější mozky našeho století.
4: Proč jste ho ale nezneškodnil dřív? Čekal jste 3 roky.
2: Ano, čekal jsem, pozorně sledoval noviny a přemýšlel, jak se poslednímu nohsledovi profesora Moriartyho dostat na kobylku. Dokud byl plukovník na svobodě, věděl jsem, že je můj život ohrožen. Co jsem měl dělat? Zastřelit ho? Dostal bych se před soud. Pro svá podezření jsem neměl jediný konkrétní důkaz. Proto jsem vás musel 3 roky udržovat v mínění, že jsem mrtev.
4: Konečně chápu.
2: Přirozeně. Teprve, když jsem se dočetl o smrti Ronalda Eidera, pocítil jsem, že nadešla má chvíle. Na základě toho, co jsem věděl, nepochyboval jsem, že vrahem je plukovník Moren. Hráli spolu karty, on pak sledoval Eidera do jeho bytu a otevřeným oknem ho zastřelil. Okamžitě jsem se vrátil a postaral se, aby se o mém návratu všichni dozvěděli. Bylo mi jasné, že plukovník vytuší, jak dalece spolu souvisejí můj návrat a jeho zločin. A že se pokusí odklidit mě z cesty. Nuže, milý Watsone, přejete si vysvětlit ještě něco?
4: Ano, neobjasnil jste mi motiv vraždy.
2: Jsou to jen dohady, ale myslím si, že plukovník Moren hrál karty a hrál falešně. Eider mu na to přišel a chtěl stropit skandál. Co říkáte? Zní to věrohodně?
4: Nepochybuji, že jste opět jednou trefil hřebík na hlavičku.
2: Jisté je, že plukovník Moren nás už v budoucnu obtěžovat nebude. Moriartyho banda je konečně beze zbytku zlikvidována. Splnil jsem svou povinnost a teď se konečně chci nerušeně věnovat
4: dalším případům.
2: Nikoliv. Co by mě řekněte? Co by mě potom všem mohlo ještě vůbec zaujmout a povzbudit k přemýšlení? Ne, ne, ne. Mé historické poslání je završeno.
4: Co tedy chcete dělat se zbytkem života, drahý Holmes?
2: Milý brachu, chci ho věnovat svému nejoblíbenějšímu hobby.
4: Houslové hře, chápu.
2: Je mi líto, ale opětovně nic nechápe. Vy vážně nevíte, že poslední dobou se nejvíce zabývám včelařstvím? Dokonce jsem na to téma napsal vědeckou práci. Vy jste ji nečetl?
4: Ne, lituji, ale o tom nevím nic.
2: Pak tedy vězte, že se hodlám odstěhovat na venkov a věnovat se plně včelám. Už jsem si objednal úly a včelařské potřeby. Žihadlo je v skutku méně riskantní než zločinecká kulka v temení hlavy. Každý má přece nárok vydechnout si po namáhavé a vyčerpávající práci. Dokonce snad i slavný detektiv, ne? Co říkáte?
8: Mám nějaký problémy se zažíváním. Říkám už na první pohled přísný paní doktorce. Po jídle se mi dělává špatně od žaludku. Ale vlastně i před ním. Mívám záchvaty hroznýho hladu, to se mi dřív nedělo. Musím u sebe furt nosit tyčinky, kdyby to na mě zas přišlo. Jaké tyčinky? Nadzvedá paní doktorka stroze namalovaný obočí. Mars. Tyčinky Mars nebo nějaký jiný. Čokoládové tyčinky si kupuju. Doktorka zapíná počítač a snaží se věnovat jak mně, tak jemu, což navozuje poněkud roztržitou atmosféru. Budete mi o sobě muset něco říct, žádný záznam tu o vás nemám. Mě jsem poslal Evžen, teda pan Weber. Evžen Weber, ten malíř. Mám vás prej pozdravovat. Weber, povykasá svý obočí ještě vejš paní doktorka, ale ne nějak v úžasu, spíš jen tak, jak se to dělává, když někomu dáváte najevo, že vás jeho příběh zajímá. No, říkal, že se na něj mám odvolat, že vás portrétoval. Zdá se mi to, nebo sebou při těch slovech vážně trochu trhla? Chvíli zamyšleně mlčí a pak se mě zeptá, vy dva jste přátelé?
9: Ano,
8: odkašlu si chraplavě. Kouříte?
9: Ano.
8: Kolik?
9: Ne nějak moc. 20?
8: Dávám nakonec otazník, jako by to měla rozhodnout ona a ne já. Takže spíš těch 30, co? Usměje se a já se do té pasti chytím a místo odpovědi se taky usměju. Tak trochu jako provinilej rošťák, který mu ještě zbývá špetka smyslu pro férovou hru. Co alkohol? Poposedne si na židli a zkoumavě si mě měří. Příležitostně. Znovu si odkašlu. Helejte se, řekne. Jestli jste kamarád pana Webra, tak si tu nebudeme my dva nic namlouvat. S ním by se žádnej abstinent kamarádit ani nemohl. Pan Weber měl propálený kotel už ve svých... Zamyslí se a s očima upřenejma na strop v duchu počítá. Když mu bylo nějakých 30, víme? Protože to bylo v době, kdy mě pan Weber portrétoval. Rozumíme si. Zběsile kejvám hlavou, že jo, a že v tomhle bodě si my dva rozhodně rozumíme. Víte, pánové, dává si doktorka ruce křížem přes prsa a pohodlně si protahuje nohy směrem proti mně. Váš problém spočívá v tom, že si o sobě myslíte, bůh ví, jací nejste jurové a borci, ale zapomínáte přitom na to, kolik je vám let. Neustále si něco dokazujete a ve skutečnosti si nechcete přiznat, jak na tom vlastně jste.
9: Já ale...
8: Řeknu, ale pak radši zmlknu. Protože mi připadá podlý dodat, já takovej nejsem, paní doktorko, to Evžen.
9: To v okno rozbil Evžen.
8: Notabene, když oba víme, že jsem tady díky němu, a to znamená protekčně. A taky proto, že si vůbec nejsem jistý, jestli by to byla pravda. Takže, vypočítává paní doktorka, hulíte, pijete, o pravidelné a vaší kondici přiměřené stravě vypovídají ty vaše tyčinky Mars, co ještě? Chodíte? Máte dost pohybu? Kolik máte v pase? Říkám, že nevím a vtahuju přitom břicho, jak to jde. Máte rodinu? Vysvětluju jí, že mám tátu v domově důchodců a taky dceru Julii a že pomáhám hlídat vnuka Míšu, protože Julie je herečka a je dost často na natáčení a její muž má dvě pizzerie a nestíhá, ale ona mě přerušuje s tím, že myslela, jestli mám svou rodinu. Ne, říkám, měl jsem. Takže je to jasné, pronese a pak se na mě vítězoslavně podívá a prohlásí. Můžete mi říct, co jste například dnes snídal? Chvilku mlčím, protože je mi blbý to vůbec vyslovit, ale pak si říkám, že nějaký lhaní by se mi tady taky nemuselo vyplatit, protože se přece společně s paní doktorkou snažíme přijít na to, co mi vlastně schází. A tak to řeknu. Prosím, protáhne nevěřícně. Balkánskýho pašeráka. Opakuju a cítím, jak se začínám potit. To je takovej nakládaný sejr. Dělá ho Franta v tichu, to je hospoda. Je fantastický, ten pašerák, myslím. Franta v tichu? Vydechne ohromeně. Vzal jsem si ho včera v kelímku domů. Z hospody. Jo. Evžen snídával solenou řetkev s pivem. Vzdychne a zavrtí přitom hlavou. Americký výsadkáři snídají zásadně solenou řetkev s pivem. Zasmála se. Takhle nějak mi to říkával.
9: To je celý on,
8: Usmívám se šplhounsky a kejvu zvesela hlavou jako idiot a přibližně v tom momentě paní doktorka zvážní, jako když mávne kouzelným proutkem. Takhle nějak si představuju situaci, kdy vyšetřovatel krátce poté, co sadisticky a velmi promyšleně rozesmál svou oběť, zařve. Tak do srandiček, Novotný, jména! Chladně se otáčí na svojí židličce ke klávesnici počítače a zatímco říká, podívejte se, dvěma prstama, ale velmi hbitě, na něm něco vyťukává. Podívejte se, dokončí větu. Přijďte sem zítra v 7 a na Lačno. Rozumíte? Jistě. Zvedám se ze židle. Jistě. Opakuju pro jistotu ještě ve dveřích, ale paní doktorka už mi nevěnuje žádnou pozornost. Někdo, kdo se kamarádí s Evženem, který ji před léty portrétoval, si to možná ani nezaslouží. Říkám si cestou domů. Druhý den přicházím na Lačno a mladá, hezká a blondětá sestřička mi zručně nabírá krev. Říkám hezká. Ale to já vlastně říkám všem, co jsou mladí. Podle nich jsou možná zase všichni starý, oškliví. Kromě vlastních babiček a dědečků. To vím jistě. Vím jistě, že Míšovi se líbím. Jemu vůbec nevadí, že jsem starší než on. Jsme kámoši a mezi kámošema se to takhle nebere. Takže mi naberou krev a já se pak vydávám za tátou a chvíli u něj posedím. Je čas snídaně, ale on spí a nemá smysl, abych ho budil. Takže talířek s kouskem vánočky a hrnek s bílým kafem zůstává ležet na stolku. Sedím v křesle a listuju v Pu Lornovi Hrozným, v románu Divokého slona, jak zní podtitul, prohlížím si ilustrace Františka Petra a pak usínám a když sebou o hodinu později strhnu a narovnám se v křesle, tak koukám, že tátova postel je prázdná. Jdu za sestrou a ptám se jí, jestli tátu koupou. A když říká, že jo, tak se zasmějeme tomu, jak tvrdě jsem musel spát, když mě to ani neprobudilo, a pak jdu pomalu na tramvaj, kterou odjíždím domů rovnat knížky. Tady je doktorka Drábková. Ozve se pár dní na to nezvykle rázně hlas paní doktorky. Zašmátrám po budíku. Kriste pane, je teprve 8 hodin ráno. Ano, zachraptím. Promiňte, jestli jsem vás zbudila. Ne, ne, volám a snažím se si bokem odkašlat. Většina lidí, který vzbudíte, tvrdí, že nespali. Já to dělám taky tak. Nevím proč. Jako by na spaní bylo něco neslušného. Jako by vás načapali při krádeži. A máme tě. Takže ty se ještě vyvaluješ. Podívejte, já bych vás tady potřebovala. Řekněme zítra ráno v 8. Není to moc brzy? Neodpustí si jemný rejpnutí. Říkám, že ne, že v 8 hodin je to v pořádku. A pak mi to nedá a vyhrknu. Děje se snad něco? No, vzdychne si paní doktorka upřímně a skoro tiše dodá. Nám se tady něco nelíbí. Nám? Stuhne mi rázem krev v žilách. Nám, řekla. Nám. To znamená, že se někde na sklíčku pod mikroskopem, na sklíčku s kapičkou mý krve, objevilo něco, co tam nepatří. Něco, co se jí nelíbilo. A tak zavolala kolegu a ten se taky podíval. A když se napřímil, měl v očích čirej děs. A tak zavolali primáře, starýho machra, který viděl už ledacos. Ale to jen do té doby, než se seznámil s kapičkou mý krve. Pánové, řek asi, a pak na sebe všichni ty doktoři několik minut jen omráčeně zírali. Bůh ví, proč se zasměju. A jako bych se snad snažil dodat krapet kuráže já jí, tak řeknu, snad to nebude nic smrtelného. A pak se rozhostí nesmírně dlouhý, nesnesitelný ticho, který přeruší až její zamyšlený, no, uvidíme. Ne, že by řekla, to ne, to rozhodně ne, tak jaký to přikazují všechny možný medicínský kodexy. Co vás to Hergot na té škole učili, zanaříkám v duchu. Vždyť jste museli mít nějaký předmět, nějakýho profesora, co vám vtloukal do hlavy zásady, jak nevystrašit pacienta k smrti, tak jaký pak uvidíme. Civím na budík před svýma očima a zdá se mi, že jeho ciferník se začíná povážlivě zvětšovat. Já přijdu, paní doktorko. Slibuju hlasem o oktávu vyšším, než mám normálně, a když se rozloučíme, cítím, jak mi někdo v hlavě pomalu nafukuje balónek, který je větší a větší. Sedím a mám v hlavě velký balónek plný ničeho. Absolvoval jsem několik různých zákroků, ale pořád jenom zákroků, což je jen předstupeň toho, co by mohlo přijít dál. Ale pořád se vlastně o nic tak hroznýho nejedná, protože naděje je ještě furt při síle, ještě není úplně ubitá nějakým nezvratným ortelem, ještě furt vám nikdo neřek, nebudeme si nic zastírat, nebo zpráva, kterou pro vás mám, není dobrá. Ještě nezačalo smlouvání o roky nebo měsíce, pořád jste ten chlap, co letí z mrakodrapu, ale ještě nedopad, ještě letí. Ještě letím, říkám si, a poslušně absolvuju všechny ty možný vyšetření, kdy do mě cpou krkem hadičky, ještě s nima dokážu i vtipkovat, i když mi neuniká, že úsměvy, kterýma mi odpovídají, jsou spíš soustrastný. Chodím sem teď tak často, že říkám sestře křestním jménem, a když mám u doktorky nějakou delší pauzu mezi jedním a druhým vyšetřením, pouští mě na dvorek ordinace a neříká mi nic ani na to, že tam polotajně kouřím, dělá spíš, že to nevidí. Říkám si, jestli právě tohle není na tom všem to nejzlověstnější. Jestli mi tím nechtějí dát vlastně najevo, že teď se řeší daleko závažnější věci než tahle prkotina. Dokud se na vás vztahujou zákazy a příkazy, tak je to s váma ještě relativně dobrý. Opravdovej malér nastává až v té chvíli, kdy vás od tohodle všeho osvobodějí. Taková cigareta, kterou s vámi před popravou vykouří váš vlastní kat. Takže zatím do mě strkají trubičky horem, ale pozejtří se to obrátí. Pozejtří mě totiž čeká kolonoskopie. A je to tady. Sedím v šatničce pro jednoho, kde jsem dostal na převlečení to, čemu se říká andělíček, takovou tu košilku, co má šňůrky na zapínání vzadu. V podobný občas maluje Evžen, ale ten má bílou, teda původně bílou, jinak je celá zaprasená od olejových barev. Včerejšek jsem strávil tím, že jsem do sebe celý den lil kvanta nějaký hnusný břečky na pročištění střev. 5 litrů tohodle tekutýho kartáče do sebe musím vpravit a když říkám vpravit, tak vpravit, protože jinak se to nazvat nedá. Ve vymezených intervalech popadnu 0,5 litr s tou hrůzou, která je, snad aby vám to chutnalo ještě hůř, ochucená nějakou ovocnou srágorou a snažím se to dostat na jeden zátah do sebe. Trpím dávivým reflexem, který mi celou tuhle proceduru nijak neulehčuje. A neulehčuje mi ji ani Evžen, který v domnění, že mě snad psychicky podporuje, sedí v křesle, zvědavě mě pozoruje a když to lokám a dávím se tím svinstvem, tak mu na tváři pohrává úsměv, který má být sice povzbudivej, ale nemůžu si pomoct, není. Je spíš štítivej. A když na mě mluví a povzbuzuje mě, tak sliní a má nauseu, což mívám taky, když se dívám na něco, co se mi ekluje. A tak mu říkám, hele, netrap se tady zbytečně, stejně seš tu na prd. Běž do ticha a tam si dej pivo a mě dej pokoj. Evžen mě ještě chvíli znechuceně pozoruje, což podle něj má být v praxi vyjádřená solidarita s mým zbědovaným stavem, ale pak se zvedá a jde. Takže včera sedím doma, poslouchám v rádiu písničky na přání a s hrůzou zjišťuju 2 věci. Jednak to, že ještě nedávno v takovejchle pořadech hrávali dědečkům a babičkám pod jednou střechou. A teď najednou Elvis a Beatles a dokonce i Pink Floyd a Led Zeppelin. A jednak to, že mám ještě 2 litry toho svinstva před sebou. Nevím, co z toho je víc k posrání. Teď sedím v kabince, kde nehrajou nic, neboť tady už se nevyhrává. A v tom mě zvou dovnitř, otvírají se dveře a tak pojďte. A já se rozhlížím po sále, kde na mě čeká nějaký lůžko a registruju i monitor, na kterým asi budou všichni, kterých se to týká, sledovat za pár chvil sfilmovanou verzi epochálního výletu pana Broučka, tentokrát do Arnoštový prdele, a říkám jim, že paní doktorka je prosí, jestli by mi předtím nemohli píchnout tohle. A podávám jim ampulku, o který mě paní doktorka řekla, že po tomhle vám bude fajn. Sestra si to chvíli prohlíží, ale pak zakroutí hlavou s tím, že o tom, co mi píchnou a co ne, rozhodne pan doktor tady. A tu ampulku, do které jsem vkládal veškerý svý naděje, zamyká do skřínky v ordinaci. Stojím a je mi trochu zima na nohy a na zadek a nevím, co mám dělat a na co se čeká. Asi na doktora, říkám si. A za chvíli se otevřou dveře a vchází doktor, ale vchází tím stylem, jakože jde někam do vedlejší místnosti, z který se náhle zjevil a kde se někdo směje, až se může potrhat, dodá, nelžu ani slovo, a na to ten smích zesílí tak, že přejde v řehot, tak se taky usměju, protože nechci vypadat jako někdo, kdo hodlá na večírku otravovat se svýma soukromejma problémama. Pak mi doktor podá ruku a zatímco stojí u umyvadla, aby se zbavil všech bacilů, včetně těch mejch, něco si polohlasně špitá se sestrou, která u něj stojí připravená mu podat sněhobílej ručník. Druhá sestra mi s úsměvem pomáhá na lůžko, něco mi píchne a já tam pak jen ležím s rukama pod hlavou a rozhlížím se kolem sebe. Zatímco všichni čekáme, až mi to zabere, doktor mi krátce nastěňuje, co se mnou hodlá dělat. Snažím se působit tak, aby o mě pozdějc mohli prohlásit, že to byl panečku pacient, pan pacient, takový tu mít každý den. Usmívám se a když mi doktor vysvětluje, že to, co mi zavedou do zadnice a následně do střev, je kamera, která tam bude uvnitř pátrat po všelijakých špatnostech, co tam nemají co dělat, tak se pokusím taky o vtip a pravděpodobně pod vlivem toho, co mi píchli, pronáším trochu zpomaleně, že je dobře, jak ta technika doteď pokročila, protože bych nerad, aby mi lez do zadku kameraman s osvětlovačem. Ale nikdo se nesměje ani náhodou. Obracej mě na bok a možná, že cítím nějaký tlak, ale rozhodně to nebolí a netrvá to ani nijak dlouho a doktor říká, že podle něj je to dobrý a že můžu jít.
4: Dobrý, opakuju si v duchu šťastně, je to dobrý.
8: To slovo mě naplňuje takovým pocitem štěstí, jaký jsem nikdy nezažil. Je to dobrý, říkám sestřičce, která mě odvádí do vedlejšího pokoje, abych se tu na chvíli natáhl na postel. Celý je zařízený jako nějaký hotelový pokoj i se sedačkou a gaučem, postel je čistěnká a vonavá a já do ní ulíhám v tom svým andělíčku a s pomocí té nejkrásnější ženský, jakou jsem kdy viděl, a to není všechno, ona mi dává do uší sluchátka a pouští nějakou rajskou symfonii. Tohle, až budu vypravovat Evženovi, tak zesiná závistí. Ležím a je mi blaze, ale usnout se mi už nedaří a protože mi řekli, že můžu odejít, až se na to budu cítit, tak vstávám, oblíkám si svoje šaty a aniž bych se s někým musel loučit, opouštím nemocnici. Nevím, co mi píchli, ale chtěl bych to mít každý den. Je to dobrý, vznáším se ulicí a mávám křídlama. Vejš, vejš ke slunci, volám na lidi pod sebou, dokud je to dobrý.

0: Je to už dávno, co takhle volali poprvé, ale slyším je, jako by to bylo dneska. Všechny, bez nichž by nevznikla tahle ani další knížky. Po ráně se za zalesněným útesem, který zakrýval zátoku houseboatu, objevil i obláček dýmu.
1: Slyšíte? To tam určitě někdo válčí s pirátem.
0: V té chvíli vyrazila za útesem malá plachetnice s bílou plachtou. Byla asi tak velká jako vlaštovka.
1: Jsou na ní dva kluci.
2: Pane, holky, vidím je v dalekohledu dobře.
0: John si opřel dalekohled o okraj skály, aby dobře viděl.
2: Už rozeznávám jméno lodi. Amazonka. Amazonka.
0: Rychle se blížila. Děvče u kormidla teď viděli, že je trošku větší. Vyndalo něco na zádi, druhé se potom natáhlo a dělalo cosi u stožáru. A potom...
1: To je přece pirátská vlajka.
0: Ano. Na stožáru malé plachetnice s názvem Amazonka se třepetala černá vlajka s bílou lebkou a dvěma skříženými hnáty.

0: vzpomínáte? Tady jsme se posledně rozloučili s posádkou vleštovky, která už 2 dny táboří na ostrově uprostřed Velkého jezera. Teď v ustrnutí čekají, co se bude dít. Ale malá loďka s pirátskou vlajkou jen obeplula ostrov a zase zamířila k severu. Dívali se za ní, jak se v dálce zmenšuje.
1: Jak byli kousek za ostrovem, vlajku zase stáhli. Ale jestli to jsou pirátky, proč na ně ten pirát z houseboatu, ten kapitán Flint, střílel?
2: Možná, že na ně ani nestřílel. Dávejte pozor, jestli znova zajedou k němu do zátoky.
1: Vždyť oni dělo nemají. A on má, a jaké? Určitě to střílel on.
0: Amazonka však do zátoky houseboatu nevjela. Plula pořád dál k severu, až zmizela za Darienským štítem a nechala za sebou jen dlouhou brázdu, rovnou jako podle pravítka.
3: Ty ale dovedou kormidlovat.
2: Pojeďme za nimi, podíváme se, odkud jsou.
0: Za chvíli vleštovka vyplula z tajného přístavu na jižním cípu ostrova a rozrážela vodu, až kolem stříkala pěna. Brzy se před nimi otevřela zátoka houseboatu. Na přední palubě obytného člunu jsem stál já a měl jsem pěkný dopal.
1: Ten vysloužilý pirát se zeleným papouškem se ale vzteká. Mám dojem, že na nás dokonce hrozí pěstí.
0: Byla to pravda. Ale v tom zajela vlaštovka za další skalní ostroh a už mě neviděli. Pak dopluli za Darien k městečku, které přezvali Nario, ale po Amazonce tam nebylo ani stopy. Uviděli ji až za ostrovy před Riem, daleko na táhlé modré hladině, která se rozprostírala ke kopcům na severu, kterým říkali Arktida. Bílá plachta plula rychle k západnímu pobřeží a pak jim za jedním mysem zmizela z očí. Dlouho čekali, jestli se pirátky vrátí, ale marně.
1: A co když jich je víc? Co když styčili vlajku jen, aby nás odlákali od ostrova a zatím tam přijeli jejich spojenci?
0: Dlouho se prodírali proti větru zpátky a umírali napětím. Ale když prošli celý ostrov, zjistili, že zbytečně. Nikdo tam nebyl. Pirátky z Amazonky žádné spojence neměli.
2: Kdo ví, jestli vůbec vstyčili vlajku kvůli nám?
3: A jestli jsme vůbec slyšeli v zátoce houseboatu dělo?
1: Ale proč na nás ten kapitán Flint hrozil? Něco se muselo stát, že se tak rozlobil.
4: Možná, že už jakživ ty pirátky neuvidíme.
0: Ale hned druhý den se přesvědčil,

0: Kapitán John se ráno vrátil od Dixonu nejen s mlékem, ale i s vážnými zprávami. Svolal poradu posádky.
1: Máme nepřítele. Ten člověk z houseboatu se na nás ptal u Dixonu a vykládal, že mu něco provádíme s lodí a s papouškem.
2: Ale vždyť jsme se jich ani nedotkli.
1: Jenže on říká, že ano. Chce na nás poštvat domorodce.
2: Já věděla, že je to vysloužilý pirát. Má určitě nějaké tajemství. Třeba poklad. Proto určitě střílel na ty pirátky z Amazonky. Jistě si myslel, že pasou po jeho bohatství.
3: Každopádně to vypadá, jako by nás chtěl vyštvat z ostrova.
2: Ale my se nedáme. Pojďme mu ten houseboat potopit.
0: V té chvíli něco narazilo na rendlík a z ohně vylétl popel. Mezi uhlíky se chvěl do země zaražený šíp se zeleným peřím.
3: Ty, nesáhej na špičku, co kdyby byla otrávená.
2: To byl on. Dal si na šíp peří ze svého zeleného papouška.
1: Tiše, poslouchejte.
0: Někde uprostřed ostrova zapraskala zlomená suchá větvička. Udělali řetěz a začali postupovat kupředu. A pak John došel k místu na břehu, kde předtím nechal vlaštovku.
1: Je pryč a sama uplavat nemohla. Určitě ji sebral on. Ale ještě je na ostrově. Vždyť jsme ho slyšeli.
0: Všichni zase vyrazili kupředu a prohledávali ostrov.
2: Kdyby vyvezl vlaštovku na moře, tak jsme ho viděli.
3: Určitě ji má někde tady, někde u břehu.
4: Hurá, hurá!
2: Slyšíte ten řev? Ten je z našeho tábora.
0: Vlaštovky se tam rozběhly. A pak najednou...
1: Stát, ruce vzhůru!
0: Vidět však nebylo nikoho.
1: Rychle k zemi!
0: Poslechli a přes hlavy neškodně přeletěl šíp. A pak to přece jen uviděli. Uprostřed tábora byla do země zaražená tyč, na ní vlála pirátská vlajka a v jejich stanech byly dvě klečící postavy. Jedna s lukem připraveným k výstřelu a druhá chystající šíp.
2: To není kapitán Flint. Jsou to pirátky z Amazonky.
0: Kapitán John předstíral, že se chce postavit a v tu chvíli obě pirátky vystřelili své šípy.
1: Teď, než se znova připraví. Ať žijí vlaštovky!
4: Ať žijí vlaštovky!
0: Všichni čtyři mořeplavci byli rázem na nohou. Ze stanů proti nim vykročili obě Amazonky v červených čapkách. Převyšovali skoro všechny vlaštovky. Jedna byla dokonce větší než kapitán John. Kdyby došlo k boji, kdo ví, jak by to dopadlo. Ale k boji nedošlo.
5: Víte co? Budeme nejdřív vyjednávat a potom bojovat.
1: Co to má za smysl vyjednávat s vámi, když nám ten člověk z houseboatu ukrad vlaštovku?
2: Ale ten s tím nemá nic společného, je to náš nepřítel.
5: Jasně, vlaštovka je naše kořist a je v našem přístavu.
1: To je náš přístav.
2: A stejně se tam přes nás nedostanete. A jak to, že máte na šípech zelené peří? To vám musel dát ten člověk z houseboatu. Tak jste určitě při něm.
3: Ale ne, peříčka jsou taky naše trofej. Měli je na čištění dýmek, ale my jsme se mu vloupali do kajuty a sebrali je.
5: Jsme vlastně na jedné straně a tak nevím, proč proti sobě bojovat.
3: Ale proč jste přijeli na náš ostrov?
5: Hromy a blesky, jak to váš? Je to náš ostrov.
2: Tenhle oceán jsme objevili my a žijeme tady už spoustu dní.
3: A my jsme se narodili na březích řeky Amazonky, co se do tohohle oceánu vlévá. Jezdíme na ostrov už celá léta.
5: Kdo postavil ohniště? A kdo označil tajný přístav, no?
1: Dobře, budeme vyjednávat. Ale musíte stáhnout vlajku. Naše je na vlaštovce a nemůžeme ji vstyčit.
5: Není to škoda sundávat vlajku, když se do ní tak pěkně opírá vítr. Doskočte někdo do přístavu pro vaši. Můžou vlát při vyjednávání spolu a všecko bude, jak se patří.
0: A bylo. Oboustranná nedůvěra rozstávala. Navzájem se představili a vlaštovky se dozvěděli, že muž z houseboatu, tedy já, je vlastně strýček obou Amazonek. Loni jsem jim dal prima plachetnici a byl jedním z nich, jenže ouha. Letos prý s nimi už nechci nic mít a pořád jen něco píšu.
5: Nějakou knihu či co? Je horší než domorodci.
3: A víte, že strýček Jim taky tenhle ostrov podle nás pojmenoval?
2: Jak?
3: Ostrov divokých koček.
2: To je docela hezké jméno. Poslyšte, a nebýval ten váš strýček pirát? Hned poprvé mi připadal jako vysloužilý pirát kapitán Flint.
5: To by se na něj docela hodilo. Ano, Je to kapitán Flint. Proto nás pirátky tolik nenávidí. Ví, že přijde den, kdy se zmocníme jeho lodi a on bude muset poprkně do moře.
1: Nás nenávidí. Štve proti nám domorodce.
5: Tak víte co? Buďme spojenci.

0: Toho piráta s papouškem.
1: Jasně. Ať žijí vlaštovky a amazonky a ať zhyne kapitán Flint.
2: Ať žijí vlaštovky a amazonky a ať zhyne kapitán Flint.
3: Slyšeli jste to? Přáli mi pěkný osud, jen co je pravda.
4: A vážně po vás včera střílel? Slyšeli jsme to a viděli kouř?
5: To nebyl on, to jsme byli my. Pluli jsme kolem a strýček, totiž kapitán Flint, zrovna spal.
1: A tak jsme vzali jednu raketu, co jsme schovávali od posledního ohňostroje, položili jsme ji na střechu kajuty a rychle odpluli.
5: Když to bouchlo, tak jsme zrovna zajížděli za skálu.
1: To byla pecka. Sadila bych se, že řádil jako posedlý.
4: Stál na palubě a hrozil.
1: Teď jsme s ním všichni ve válce. Ale poslyšte, pořád s ním přece válčit nemůžeme. Pojďte, budeme se cvičit. Zkusíme si navzájem zajmout loď, jste pro? Když zajmete Amazonku, bude vlajková loď naší flotily vlaštovka. A když mi vlaštovku, bude vlajková loď Amazonka. A začneme od zítřka.
3: Dohodnuto, ujednáno. Ale protože Amazonky věděly, kde je vlaštovka, zatímco její posádka úkryt Amazonky kdesi daleko samozřejmě neznala, ukázala kapitán Nancy kapitánu Johnovi na mapě jezera řeku, které říkali Amazonka, a na ní místo, kde byla jejich loděnice označena pirátským znakem. A ukázala mu taky, jak je označený tajný přístav na ostrově. Následovala hostina a zatímco šest námořníků sedělo kolem ohně a spřádalo plány, čas rychle plynul.
1: Musíme se vrátit, nebo zase budeme mít potíže s domorodci. Tenhle týden jsme už dvakrát nestihli večeři. Pohni kostroupegy, ahoj vlaštovky! A nezapomeňte, zítra začíná válka.
6: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Sotva bílá plachta Amazonky zmizela za Darienským štítem, vzal kapitán John kladivo, pár hřebíků a dvě lampičky na svíčku a všichni se vydali do přístavu.
4: Ten pařez s bílým křížem je první značka Amazonek. A druhá je tamhle ten strom, co má zrovna pod vidlicí odloubnutý kus kůry. Pirátky se vůbec nemusí starat o balvany. Stačí, když sledují, aby obě značky byly přímo nad sebou a doplují hlubokou vodou až do přístavu. Jenže normálně bývají na takových značkách světla, aby lodi našli cestu i ve tmě. A my si je uděláme.
3: Zarazil hřebík do středu bílého kříže na pařezu, pak druhý do vidlice stromu a pověsil na ně obě lampičky. Bylo už šero a tak je zapálil. Vyvezli vlaštovku na jezero. Směrová světla sice uviděli, až když byli přímo před úžinou k přístavu, ale pak se podle nich dostali bezpečně až na kotviště.
4: Hurá! Amazonky si myslí, že se jim ve tmě nemůže nic stát, ale to se pletou. Tímhle nad nimi válku vyhrajeme.

0: Když mě někdy v noci tlačí noční můra, slýchávám Benganův bláznivý smích a příboj burácející kolem pobřeží ostrova pokladu. Tam se ukrývalo pohádkové bohatství, za které mnoho lidí zaplatilo svými životy a které jsme si jednoho dne vypravili hledat i my. Ale všechno to začalo ještě dřív, v době, kdy moje matka vlastnila hostinec u admirála Bembowa a kdy se pod náš krov uchýlil starý snědý námořník s jizvou na obličeji. Jasně si vzpomínám, jak se tenkrát dotrmácel ke dveřím hostince.
1: Hezká zátoka a správný výčep. Máte tady hodně zákazníků, kamaráde?
0: Bohužel, pane, nestojí to ani za řeč.
1: No se mi právě hodí, zakotvím u vás.
0: Bude se vám u nás líbit, pane?
1: To doufám. Jak ti říkají, chlapče?
0: Jim? Jim Hawkins, pane.
1: Tak víš co, Jime? Vezmi ty dva kufry a zavedeš mě dovnitř.
0: Rád, pane.
2: Mami, maminko, máme hosta.
3: Vítám vás u admirála Benboa, pane, jsem k vaším službám.
1: Chci pokoj s výhledem na pobřeží.
3: Dostanete vše, co si budete přát, pane...
1: Jmenuji se Billy Bones. Ale moje jméno si laskavě nechte pro sebe. Nemusíte hned každému vytrubovat, že u vás Billy Bones bydlí. Jasný?
3: Ovšem, pane Bonesi, jak dlouho se asi zdržíte?

0: Když se mi u vás bude líbit tak dlouho, ale teď mám hlad a žízeň. Přineste mi slaninu, svejci a rum. Platím předem. Kolik?
1: 4 zlaťáky, pane. Děkuji, vynasnažím se, abyste byl u nás spokojen.
2: Billy Bones byl samotář. Celý den se potloukal kolem zátoky nebo po útesech, ozbrojen dalekohledem. Večer pak proseděl v nálevně v koutku u krbu. Hlodoval pití víc, než je zdrávo. Každý večer se spil do němoty a pak se odpotácel na lože. Když ho někdo oslovil, zpravidla vůbec neodpověděl. Ale den co den, jakmile se vrátil z pochůzek, se vyptával, jestli ho tu nehledal nějaký námořník.
0: Hej, Jimmy, pojď sem.
3: Ano, pane.
0: Zavři ty dveře a sedni si.
3: Ano, pane.
0: Poslyš, neviděl jsi, že by se tady kolem potloukal nějaký jednonohej námořník?
3: Ne, toho jsem tu neviděl, pane.
0: To je moc dobře, Jimmy, to je moc dobře. Podívej, co mám.
3: 4 pence.
0: No? Chceš si ji vydělat?
3: Moc rád.
0: Tak poslouchej. Budeš mít otevřené oči a nastražené uši.
3: A na co mám dávat pozor, pane?
0: Na jednonohýho námořníka.
3: Ano, pane.
0: Kdyby se tady objevil, musíš mi o tom hned říct. A kdyby se tě ptal, jestli neznáš Billyho Bonese, víš, co mu máš odpovědět?
3: Myslím, že vím, pane. O Billy Bonesovi jsem nikdy neslyšel.
0: Správně. Nejsi tak hloupej, jak vypadáš.
3: A proč nechcete, aby vás tady ten jednonohý námořník objevil?
0: Do toho nos nestrkej, tady máš tu 4 pence a dávej pozor. A teď mi přinesla Efremu, mám žízeň.
2: Jednou k večeru se u nás v hostinci stavil doktor Livesey. Posadil se do nálevny a objednal si večeři. Měl jako ostatně vždycky elegantní oblečení, bílou napudrovanou paruku a mezi neotesané pobudy, kteří s opilým Billy Bonesem zpívali námořnickou odrhovačku, se vůbec nehodil.

0: budete zpívat všichni, tak budeš zpívat i ty, panáčku.
1: Mluvíte snad se mnou, pane?
0: Jo.
1: Budu si dělat, co budu chtít, pane. Tu vaši ubohou odrhovačku zpívat nehodlám. Vezměte to laskavě na vědomí.
0: Co?
1: A jako lékař vám chci ještě říct, že nepřestanete-li pít rum, bude na světě brzy o jednoho odporného chlapa méně.
0: Krucinál, nechcete zpívat a ještě mě urážíte? Dejte si pozor, abych vás tím nezavíral, když nepřipíhnul ke zdi.
1: Neschováte-li okamžitě ten nůž, postarám se, abyste se dostal před porotu. Nejsem jenom lékař, ale i radní.
0: Chtěl jsem si s vámi zazpívat, no to snad není trestný.
1: Teď vím, co jste zač. A jestli zaslechnu nějakou stížnost, použij všech prostředků, abych vás odtud dostal.

0: Přejete si, pane?
1: Chtěl bych si tady pronajmout pokoj. No, ale tohle to asi nebude moc dobrý hostinec, když je tady tak prázdno. Bydlí tady vůbec někdo?
0: Jistě, pane.
1: A kolik máte hostů?
0: No, vlastně zrovna teď jenom jednoho.
1: Jak se ten chlap vůbec jmenuje?
0: To nevím, pane.
1: Najdu si lepší hostinec, kde mě aspoň řeknou, s kým budu bydlet.
0: Počkejte, pane. Jmenuje se Billy Bones?
1: Billy Bones? Má jizvu na pravý tvář a je ohromně příjemný, zvlášť když se napije?
0: Ano, pane, má jizvu na pravé tváři, vy ho znáte.
1: No, abych neznal kamaráda Billa Bones. No, to je náhoda. A je můj kamarád byl doma?
0: Vyšel si na procházku, pane.
1: Tak Billy Bones chodí na procházky. No, to je vážně ohromný. Ten bude mít hrozitánskou radost, až mě tady uvidí. Kdy se vrátí?
0: Každou chvilku, ale já pro něho dojdu a řeknu mu, že jste tady, ano?
1: Kde pak? Kam bys chodil? Hezky tady na něj spolu počkáme. A? Myslím, že někoho slyším. Schovej se pod ten nálevní pult. No tak rychle, zalez.
2: Díme, přines mi rum. Tak kde jsi, sakra?
1: A se mnou bys mluvit nechtěl? Billy Bonesy.
2: Černý pes.
1: Jsem rád, že jsi mě ještě poznal.
2: Jak jste mě tady našli, vy mizerové, co mi chcete?
1: Schválně. Můžeš hádat.
2: Nemám.
1: Hej, ty kluku, vypadni.
2: Běžíme.
1: Moc rychle zapomínáš na to, že Flintův poklad patří všem.
2: Nic vám nedám. Nedostanete ani tolar, vyřiď to všem rytířům Štěstěny.
1: Patříš mezi nás, mezi rytíře Štěstěny, a takhle okrádat kamarády, to se nedělá.
2: Mizerové, já vás proklínám. Všechno zlato, diamanty, peníze, všechno je moje. Nedám, já nic nedám.
1: Nedáš, dostaneš.
2: Ne, to neuděláte.
1: Ale ano. Buď nám dáš mapu ostrova pokladů, nebo dostaneš černou známku, Billy Bonesy. Rytíři Štěstěny neznají slitování.
2: Vypadni, ty lotře. Vypadni.
1: Brzy si přijdeme pro to, co nám patří, Billy Bonesy.
2: Jimmy, kde jsi? Jimmy.
0: Tady, pane.
2: Jimmy.
0: Už jsem u vás.
2: Jdi pro doktora. Je mi zle. No, pospěš si, chlapče.
3: To je neštěstí. Náš jediný host a zrovna ho musí potkat něco takového.
4: Jen klid, paní Hawkinsová, ranila ho mrtvice. Ale udělám všechno, co je v mých silách, abych tomu lumpovi ten jeho mizerný život zachránil. Podrž to umyvadlo, Jimmy. Nebojíš se krve?
0: Ne, pane doktore.
4: To je dobře. Musíme mu totiž trochu pustit žilou. Podej mi ten skalpel. Tak.
0: Už otevírá oči, pane doktore.
4: No vidíš, to bychom měli.
2: Kde je černý pes?
4: Žádný černý pes tady není, ale jako pes můžete lehce skončit. Pil jste samý rum a teď vás ranila mrtvice. Zrovna tak jsem vám to předpovídal. Byl jste už jednou nohou v hrobě. Já jsem vás z něho ač nerad vytáhl. Znovu vám říkám, nepřestanete-li pít, bude to vaše smrt. Asi týden zůstanete v posteli. Rozuměl jste?
2: No, ale já teď nemůžu ležet.
4: Budete muset, nebo za nic neručím. Zítra se u vás ještě zastavím.
0: Druhý den jsem zašel ke kapitánovi, abych mu přinesl osvěžující nápoje a léky. Ležel, vypadal vyčerpaně a rozrušeně.
2: Jimmy, ty jsi jediný člověk, který tady za něco stojí. Víš dobře, že jsem na tebe byl vždycky hodnej, dával jsem ti přece stříbrný čtyřpence. Já jsem teď kamaráde na dně. Všichni mě opustili. Víš, že mi přineseš kápku rumu.
0: Doktor Life si vám rum zakázal.
2: No, ale no, doktoři jsou hňupové. Co ty vědí o námořníkovi? Byl jsem v zemí, kde bylo horko jako v pekle. Kamarádi padali na žlutou zimnici jako mouchy a víš, co mě udrželo naživu? Rum! Ten mě postaví znovu na nohy, tak běž. Přines mi sklenku.
0: Nezlobte se, pane, ale ani kapku.
2: Krucinál! Podívej se, jak se mi třesou ruce. Jestli mi nedáš aspoň kapku, zjeví se mi strašidla, je to se mnou vždycky špatný, protože to tady všechno rozmlátím.
0: Rům je to největší svinstvo, jaké znám, pane. Rům na mě nechtějte.
2: Je mizero. Tak mi aspoň řekni, jestli se tady kolem nepotloukal černý pes nebo jednonohej námořník.
0: Ne, pane, neviděl jsem je tady.
2: Jestli odtud včas nezmizím, pošlou mi černou známku.
0: Černou známku?
2: Jo, malou černou kuličku. Rytíři štěstěny ji posílají tomu, koho odsoudili na smrti.
0: A proč vás chtějí?
2: Kvůli pokladu, chlapče. Obrovskýmu pokladu starého Flinta. Flint byl náš kapitán, kapitán rytířů štěstěny.
0: Rytíři štěstěny?
2: To jsou piráti, Jim. Byl jsem na Flintově lodi kormidelníkem. Před svojí smrtí mi Flint svěřil tajemství svého pohádkového bohatství a dal mi mapu ostrova, kde zakopal svůj poklad. Flint už je napravdě boží a teď už vím jenom já, kde poklad hledat. Jo, chtěli by moji mapu, mizerové. Myslí si, že je tady v tom lodním kufru, na kterým sedíš. Ale já ji mám tady na krku, v tom leváčku. A nikdo ji nedostane. Nikdo, nikdo. Když mě nenecháš na pospas těm lotrům, nebudeš litovat, až najdu poklad, bohatě se ti odměním.
0: Co chcete, abych udělal, pane?
2: Kdyby se tady objevili, sedneš na koně a tryskem pojedeš k tomu hňupskému doktorovi. Řekneš mu, aby zalarmoval kdekoho, protože u admirála Bemboa je celá banda starého Flinta, že je konečně můžou všechny pochytat a pověsit. Rozuměl jsi tomu?
0: Rozuměl, pane, ale co když i vás?
2: Ty a tvoje matka mi přece dosvědčíte, že jsem váš host a že s bandou starého Flinta nemám nic společného.
0: Druhý den jsem stál venku před hospodou a dával pozor, jestli se neobjeví někdo podezřelý. Tu jsem uviděl, jak se po silnici vleče jakýsi slepec a ťuká před sebou holí. Kousek od hospody se zastavil.
5: Kdo řekne ubohému slepci, do které končiny přišel? Kdo řekne?
0: Jste před hostincem u admirála Bemboua.
5: Pojď blíž, chlapče.
0: Co si přejete, pane?
5: Příteli, podej mi ruku a zaveď mě dovnitř.
0: Prosím.
5: Tak, děkuju. Potřebuju se o někoho opřít.
0: Ano.
5: A teď mě zavedeš k Billymu Bonesovi.
0: Nikoho takového neznám, pane. Žádný Billy Bones tady nebydlí.
5: Bydlí. A ty mě k němu pěkně zavedeš.
0: Auto bolí.
5: Nebo ti zlomím ruku.
0: Au, pane.
5: No tak.
0: Nemohu vás k němu zavést. Je nemocný.
5: Jdeme. Otevři dveře.
0: Utečte, pane Bonesi, jdu si pro vás.
5: Porchante. Bile Bonesi. Lavička.
2: Tak poslali tebe. Stejně nic nedostaneš.
5: Ale ty dostaneš, kamaráde. Pozdrav od rytířů štěstěny.
2: Černá známka.
5: Když nám dáš mapu, černou známku strčím zpátky do kapsy. Když nedáš, za 6 hodin přijdeme.
2: Loci, darebáci. Až přijdete, bude tady na vás čekat překvapení.
5: Tady je tvoje černá známka, Bile Bonesi.
2: Ach, Jim, pomoc. Musíš mi pomoct, si myslel? Rychle pro doktora, rychle. A přivejte sem co nejvíc lidí. Řekni všem, že u admirála Bemboa budou dnes večer piráti starýho Flinta a těm všechny pověst. Ach.
0: Pane Bonesi, co je vám? Maminko, pojď sem rychle.
6: Co je, Jim? Co se mu stalo?
0: Musím pro doktora Livesaye.

0: hněvonci, rytíři štěstěny přišli. A běž výraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct s tou hrdýkou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdné.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Livesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Livesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel. Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti, o tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jimmy. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko.
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec, dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy, přivezu peníze, maminko, hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jimmy.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
0: Budu mlčet jako hrob, doktore, to vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď. Pane, gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručím. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé, mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
3: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
3: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelawneyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově. Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloku. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo by nějak v krku.
3: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum. Zavrej si.
1: Na poklad starýho Flinta.
2: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
0: Když Silver, Hans a Dick odešli, vyskočil jsem z bečky a pospíchal do kajuty doktora Livesaye. Tam náhodou seděl u stolu i kapitán Smollett a pan Trelawney. Do všech podrobností se mi vylíčil rozmluvu, již jsem se stal svědkem.
4: Tak co, pane Trelawney, ještě si myslíte, že Silver je poctivec a hrdina?
5: Uznávám svůj omyl.
6: Jak jste mohl mě a tady Jima nařknout, že jsme tajemství pokladu prozradili, když jste o něm řekl Silverovi vy sám?
5: Omlouvám se vám, pánové. Kdo mohl tušit, že je to takový bídák? Obelstil mě. Byl jsem veden úmyslem najmout co možná nejlepší posádku.
6: Tak to se vám skutečně podařilo.
0: Co budeme dělat?
4: Jsme ve velmi těžké situaci, Jime. Avšak víme, s kým máme tu čest. Díky tobě.
5: Tak co navrhujete, kapitáne? Očekávám vaše rozkazy a slibuji vám, že se jim beze zbytku podřídím.
4: Musíme kupředu. Kdybych dal povel k návratu, vypukla by vzpoura. Dokud nenajdeme poklad, nic proti nám nepodniknou, alespoň doufám. Musíme čekat na svoji příležitost. Až přijde, využijeme okamžiku překvapení a budeme jednat.
6: Na palubě jsou tři vaši námořníci, kapitáne. Předpokládám, že jim můžeme důvěřovat.
4: Jistě, doktore. počítám-li tedy správně, i s Jimem máme 7 spolehlivých lidí. 7 proti té tlupě dlořezů. To bude nerovný boj, pánové.
3: 7!

0: Námořníci, zvolal jsem vás na palubu, protože před sebou vidíte ostrov, který je cílem naší plavby.
1: Hurá! Hurá!
0: Máte za sebou pěknou řádku perných dnů na palubě. Všichni jste jistě unaveni. Proto jsem se rozhodl, že můžete spustit čluny a na celé odpoledne si zajet odpočinout na pobřeží.
1: Hurá!
2: Kapitán!
1: Hurá!
0: Půl hodiny před západem slunce dám výstřelem z děla znamení k návratu na Hispaňolu.
3: Děkujeme, pane kapitáne, posádka si opravdu potřebuje odpočinout. Ale někdo musí zůstat na lodi a držet hlídku.
0: O to se výjimečně postarám já, pan Trelawney a doktor Livesey.
3: Něco takového nemůžeme připustit, nedovolíme, abyste museli vykonávat službu, která přísluší obyčejnému námořníkovi. Na palubě zůstane Hans, Deacon, O'Brien a Morgan. Ostatní do člunu.

0: škoda, že Silver vaši léčku prohlédl, kapitáne.
1: Musíme změnit plán, pánové. Přemístíme se do opevněného srubu na pobřeží, který je vyznačen na Flintově mapě.
2: Pánové, nebylo by pro nás výhodnější opevnit se v kajutě, kde máme dostatek jídla, zbraní i střeliva?
1: V kajutě už nemáme ani kapku pitné vody. Na Flintově mapě je vyznačen potok, který protéká přímo kolem srubu. Tato skutečnost je, myslím, rozhodující.
0: Ano, souhlasím s kapitánem.
3: Ale ten srub může být rozbořen.
1: Ne, je v pořádku. Viděl jsem ho z kapitánského můstku dalekohledem.
3: Na zádi je člun, kterým bychom mohli odplout.
1: Naložíme do něj střelivo, soudky s prachem a zásoby jídla.
0: Stále ještě držíme v ruce ten největší trumf, pánové. Mapu bez ní poklad nenajdou.
1: Jimmy, potřebuji tvoji pomoc. Musíš ty čtyři otrapy, co tady zůstali, zabavit na přídi, abychom mohli na zádi nepozorovaně připravit člun k odplutí. Vezmi si s sebou tady tu lahev rumu. Dokážeš to?
3: Pokusím se, pane kapitáne.

0: držet směr ke srubu, pane kapitáne. Prout nás stále strhává, nemohl byste se trochu víc opřít do vesel?
1: Převrátili bychom člun, už tak navíráme vodu.
2: Na lodi už nás objevili, připravují dělo.
0: Obraň býval Flintovým dělostřelce.
3: Jak to vyjíždíme?
0: Vypravím starýho Bounce.
1: A to je zlé. Kdo z vás je nejlepší střelec, pánové?
2: Pan Trelawney.
1: Pane Trelawney, vzal byste si laskavě na mušku jednou z těch chlapů, pokud možno O'Briena?
3: Pokusím se. Udržujte všichni rovnováhu a přestaňte veslovat. Abych mohl zacílit.
2: Zásah! Výborně! Pozor, teď vypálí z těla.
1: Zaberte, než znovu nabíjí, musíme být na břehu.
4: Ke srubu jsme dorazili po záporu slunce. Překvapilo nás, v jak dobrém stavu se nacházel. Ze všech stran byl opatřen střílnami a ohrazen kolovým 6 stop vysokým plotem. Poskytoval nám opravdu dobrou ochranu a kapitánovo rozhodnutí opustit loď se zdálo být správné. První noc na pevnině proběhla klidně. Po východu slunce však piráti na srub zaútočili.
1: Všichni na svá místa ke střílnám. Jimmy, budeš nabíjet a podávat pušky. Doktore, vy si vezmete na starost dveře.
5: Připravte se. Pálte.
2: Nesmějí se dostat k ohradě.
1: Hni se moučíme.
2: Pozor. Anderson přelezá ohradu.
3: Kdybyste dovolil, doktore, vzal bych si ho na mušku.
2: Prosím, jak račte.
3: Děkuji.
2: Skvělá rána. Zase o jednoho lotra méně.
1: Stahují se zpátky. Zdá se, že první útok jsme odrazili.
6: Podívejte se. Před ohradou stojí Silver a Hensa mávají bílým šátkem.
1: Zůstaňte uvnitř.
7: Stát nebo střelím?
8: Jsme vyjednavači.
7: A o čem chcete vyjednávat?
8: Kapitán Silver s vámi sjedná podmínky.
7: Žádného kapitána Silvera neznám.
8: Hoši si mě zvolili za kapitána, když vy jste, pane, dezertoval. Až se dohodneme na podmínkách, žádám, abyste mě živého nechali odejít z tohoto slubu a počkali 1 minutu, než vypálíte první ráno.
7: Nemám nejmenší chuť s vámi hovořit. Ale chcete-li mermomocí mluvit vy se mnou, můžete přijít.
8: Nesílejte! Jdu k vám.
1: Západní strana, 2 muži. Rychle, hoši. Doktore, vykryjete severní stranu. Východní strana, 3 muži. Buďte připraveni.
8: Vidím, že jste se tady pěkně zařídili.
7: Máte-li nám co říct, tak ven s tím, Silverem.
8: Umíte zřejmě dobře zacházet s kým, že?
7: Nerozumím.
8: Někdo z vás dnes v noci navštívil náš tábor a uspal 3 mé námořníky.
7: K věci, Silvere.
8: Máte u sebe Flintovu mapu ostrova?
7: Možná.
8: Dejte nám mapu a můžete si vybrat. Až nalodíme poklad, buď s námi půjdete na palubu a já vám slibuju, že vás někde v bezpečí vysadím na břehu. Nebo můžete zůstat v tomhle srubu. My se s vámi rozdělíme o zásoby a pošleme vám první loď, kterou potkáme.
7: To je všechno?
8: Jestli můj návrh odmítnete, promluví naše mušety.
7: Tak teď poslouchejte, co vám řeknu já. Přijdete-li sem jeden po druhém neozbrojeni, slibuji, že vás dám všechny do želez, zavezu vás do Anglie a postavím před řádný soud. Jestli nepřijdete, pošlu vás všechny k čertu, kam už dávno patříte. Bez mapy poklad nenajdete, s lodí neodplujete, protože mezi vámi není ani jeden, kdo by ji dovedl řídit.
8: Toho budete litovat, kapitáne. Tenhle srub zapálím jako bečku rumu. Všichni do jednoho se tady usmažíte. To vám slibuju.
6: A je pryč.
9: Musíme se připravit. Za chvíli znovu zaútočí.
7: Nedovedu si představit jedinou věc, pánové. Kdo dnes v noci kýjem oddělal ty 3 piráty?
10: Je to opravdu zvláštní. Nikdo z nás přece slup neopustil.
6: Třeba jsou na ostrově domorodci.
7: O tom pochybuji, Jimmy. Na všech námořních mapách je tento ostrov vyznačen jako neobydlený.
6: Někdo přelezá ohradu, ale není to pirát. Vypadá spíš jako domorodec.
2: Stůj, nebo střelím! Stůj!
11: Nestřílet! Nestřílet!
2: Kdo jste?
11: Ben Gunn! Už 3 roky jsem nemluvil s člověkem!
2: Trosečník!
11: Vysadili mě na tomhle ostrově za trest! Za trest! Samé zlato a stříbro!
12: Zdá se, že ten člověk není při smyslech.
2: Pojďte blíž!
11: Přišli jste kopat? Taky jsem kopal.
12: Uklidněte se, člověče.
11: Jsem lodní mistr starého Flinta. Věděl jsem, že tady Flint zahrabal svoje zlato. Věděl jsem to. Dneska v noci jsem navštívil starý kamarády s tímhle kýjem.
6: To on.
7: Tím se ta záhada vysvětluje.
11: Utekl jsem Flintovi. Utekl jsem rytířům štěstěn. Je to 3 roky, co jsem připlul na jiný lodi k tomuhle ostrovu. Povídám, tady zakopal Flint svoje zlato. Nevěřili mi. 12 dní jsme hledali. Ale pak mi řekli, Ben Gunne, tady máš rýč, mušketu a sekiru. Zůstaneš na ostrově sám. Budeš hledat Flintův poklad. Blázni.
10: Našel jste poklad? Mluvte, člověče. Kde je zlato, mluvte.
12: Nechte ho na pokoji, nevidíte, v jakém je stavu.
10: Poklad patří mně, já jsem zaplatil tuhle výpravu.
2: Mlčte.
11: Jen si hledejte. Silver s Flintovou bandou taky hledá.
10: Máme mapu a podle ní poklad najdeme.
11: Mapu? Překopejte celý ostrov.
10: Stůj! Stůj! Nesmí nám utéct.
12: Ubožák, za 3 roky samoty se dočista pomátl.
10: Ale co, když ten poklad opravdu našel?
12: Tak za ním utíkejte. Nikdo vás tady nedrží, Trelony.
6: Proklouznul mezi piráty jako lasička. Neviděli ho. Mohli bychom se dostat z obklíčení stejnou cestou.
7: Je sám a zná tady každý kámen. Nám by se tenhle kousek určitě nepodařil, Jimmy. Dojdi radši k ohradě provodu. Ale dej pozor!
6: Potůček je úplně vyschlý. Není v něm ani kapka vody.
12: Jak je to možné? Ještě před chvílí.
7: Půjčte mi dalekohled. Podívám se severní střílnou na svah, po kterém potok přitéká.
10: No, vidíte něco, kapitáne?
7: Silver. Odvedli vodu do jiného koryta. Sem k nám už nepřiteče ani kapka.
12: Ale to tady zahyneme žízní.

0: Vodu. Vodu.
1: Potok je třetí den vyschlý, chlapče.
0: Dejte mi napít.
1: Nemáme ani jediný doušek.
0: Pan Trelawney.
1: Kde jste vzal vodu, Trelawney?
2: Já schoval jsem si poslední hlt.
1: Pane, nikdo z nás už dva dny nepil, o každou kapku jsme se spravedlivě rozdělili.
3: Dejte napít tomu chlapci, člověče.
2: Ale měch je prázdný, není v něm už ani kapka.
3: Za takovou ničemnost bych vás na lodi nechal přivázat ke stěžni.
1: Naše situace je zoufalá, pánové. Musíme s těmi lotry vyjednávat.
3: Bez vody můžeme vydržet ještě pár hodin. Ale pak už stejně nebudeme schopni srub bránit. Musíme vyměnit mapu za vodu.
2: Ne, něco takového nikdy nedovolím.
3: Vy nemáte právo o ničem rozhodovat, Trelawney.
0: Pít.
2: Ne, Silver nesmí mapu dostat. Všechno zlato nám vezme.
3: Nevidím jinou možnost.
1: Zavolejte Silvera, kapitáne.
4: Hej, Silvere! Mluví s vámi kapitán Smollett. Ozvěte se!
5: Slyším vás, kapitáne.
4: Můžete dostat mapu, když nám dáte vodu. Poslouchejte dobře. Vezmete dva měchy plné vody a půjdete směrem ke srubu. U ohrady se spolu setkáme. Budu mít flintovou mapu. Ať nikdo z vašich lidí nestřílí a nepokoušejte se nás obelstít. Souhlasíte s těmi podmínkami, Silvere?
5: Souhlasím, kapitáne. Jdu k ohradě.
6: Hurá! Hurá! Hurá!
3: Doktore, podejte mi mapu.
1: Tady je. Hodně štěstí, kapitáne.
2: Ne, prosím vás, mapu ne.
3: Z cesty, Trelawney.

0: Dejte, ta mapa přece neleže, poklad musí být tady, pod tou borovicí.
1: Jen aby. Nevěřím, že by Flint zahrabal bednu tak hluboko.
2: Kdyby mohl, tak by jí zahrabal až do samotného pekla, aby jeho poklad nikdo nenašel. Slyšeli jste?
3: Zlato, který hledáš, ti nepatří! Patří mně!
2: Starý Flint.
0: Flint je přece dávno po smrti hlubáku.
2: Pojďme pryč.
3: Silvere!
0: To není Flint u vás.
3: Silvere!
2: Ben Gunn. Kde se vzal tady na ostrově?
0: To nevím. Ale Ben Gunna jsme se přece nikdy nebáli. Kopejte dál.
2: Máš pravdu, Silvere. Z Ben Gunna, ať je živý nebo mrtvý, si nikdo nic nedělá, ale... Jak se na ostrov dostal?
0: U všech čertů mě teď zajímá poklad, a ne Ben Gunn.
4: Už jsem na ní narazil. Truhla. Okovaná truhla.
2: Ukáž.
4: Podívejte.
0: No co stojíte? Odhrňte tu hlinu, lenoši. Tak sakra, odklopte to víko.
2: Bedna je prázdná.
0: To není možný. Kde je zlato?
2: To se ptáme my, Silvere.
0: Ty hňu bezabednělej.
2: Dávno si věděl, že zlato je fuč a vodil si nás za nos.
0: Kam jsi zašantročil Flintův poklad, ty pse?
2: Kam si to zlato ulil?
0: Copak jste se dočista zblázili?
5: Jdou hoši z lodi. Jsem zvědav, jak jim to vysvětlíš. Hej, kamarádi, Silver nás podved!
4: Tohle ti přijde draho, ty mizero.
5: Pošleme tě za starým Flintem!
3: Ty bídáku!
0: Dostal jsem tě, Henci. A tebe taky, Diku. Ale kam zmizel ten zatracený poklad, nevím. John Silver vás nepodved, to si sebou vezměte na poslední cestu, hlupáci.
6: Jste obklíčen, Silvere. Míříme na vás, já i moji přátelé. Odhoďte bambitky.
0: Velice rád. Když mě slíbíte, že mě vezmete pod ochranu před těmi rozduřenými blázny, kteří se ženou sem.
6: To vám slibuji. Jste naším zajatcem. Svažmo, mi třeba nohy, Jimmy. Ostatní se připraví k palbě.
7: John Silver.
0: Ben Gunn. Tak ty jsi objevil Flintovu skryš.
7: 2 roky jsem hledal zlato. Nenávidím ho. Žlutá smrt. Schoval jsem ho v jeskyni. Běž si pro něj.
0: Nemůžu. Svázali mě.
8: Mé vyprávění o ostrově pokladů končí. Ben Gunn během svého nuceného pobytu na ostrově poklad skutečně objevil. Když skončil náš boj se zbytkem pirátů, zavedl nás do své jeskyně, kde poklad ukryl. Poprvé jsem spatřil ono pohádkové bohatství. Pan Trelawney byl nadmíru spokojen. Dopravili jsme poklad na Hispaniolu a pozítří zvedli kotvy. Ostrov pokladů se vzdaloval, byl menší a menší. Až se v mořských pláních rozplynul docela.
9: Pane kapitáne, pane doktore.
10: Co je, Jimmy, proč nespíš?
9: Kajuta, ve které byl uložen poklad, je otevřená. Všechno zlato zmizelo.
11: To není možné, u kajuty přece stál strážník.
9: Spí v chodbičce před kajutou.
10: Silver.
9: Je uvázan u předního stěžňa, jak jste přikázal. Před chvilkou jsem mu dával napít a kontroloval pouta.
11: Pak tedy?
10: Poběžte. Rychle!
9: Podívejte se tamhle nazad. Ben Gunn.
7: Nenávidím ho! Nenávidím!
12: Zadržte ho! Pozdě.
7: Všechno zlato jsem hodil rybám. Celý Flintův poklad je v moři. Už se ho nemusí nikdo bát. Už kvůli němu nikdo nezemře.
13: Co se to tady děje, pánové?
12: Pane Trelawney, všechny pytle, ve kterých bylo zlato, jsou prázdné.
13: Co?
12: Flintův poklad skončil někde hluboko v moři. A možná, že je to tak dobře.
8: Já už si to dnes také myslím. Peníze, které jsou potřísněny lidskou krví, nepřinášejí štěstí. A patří tam, kde už nemohou nikomu ublížit. Flintův poklad navěky skončil v nedozírných hlubinách oceánu. A tím snad skončilo i všechno utrpení, které to proklaté zlato přinášelo. A tím končí i mé vyprávění.

0: ať srdce naše v bratrství se spojí a cesty naše nic zlého neskříží a nerozdvojí. To si slibujeme. To si slibujeme.
1: Pavlovi znovu zní v mysli tahle slova, kterými Ludva obřadně pečetil jejich přátelství, když se poprvé setkali. A ten se teď na nemocničním lůžku namáhavě zvedá a říká:
2: tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.
1: Škola se už chýlí ke konci a všechny ovládá předprázdninové vzrušení. Ale Pavel s Ludvou věří, že nikdo se nemůže těšit víc a nikdo nemůže mít lepší a zajímavější prázdniny než oni.
0: Budeme stavět chatu v jezerní kotlině.
3: Budeme se zařizovat jako dva Robinzoni.
1: Všechny přízraky jsou zaplašeny, ani nedávno nalezený kříž v odlehlém koutě té jejich milované divočiny je už neděsí. Zatím tam ale nechodí tak často jako dřív. Každou volnou chvíli totiž věnují schánění bedniček od margarínů, z nichž podle Ludvova plánu chatu staví. V potravinářských obchodech už je znají a bedničky jim sami schovávají. Část jich už oba do jezerní kotliny dopravili, na vybraném místě zapustili do země, přibyli k sobě hřebíky a naplnili drobnou sutí. Ale větší část bedníček schovávají ve skalních otvorech, skrytých v téměř neprostupném houští, asi v půli cesty do kotliny, na místě, kterému říkají překladiště. Získali už sice přes 200 bedníček, ale potřebují jich ještě víc. A při schánění dalších je čeká překvapení.
0: Člověče, stopovali mě dneska dva slídilové. Neznám je, ale náhodou jsem vyslechl jejich rozmluvu. Nějaké velké té je prý svolalo ke schůzce na dnešek. Na 8 hodin do Olšin.
2: Velké té, velké té. Tak přece začíná slovo tarantule.
0: Právě.

0: Blíží se k němu. Rozeznávají kolem něj 9 postav. A některé z nich znají.
1: Vidíš? Halza od nás ze třídy. Určitě mi tenkrát vzal ten sešit, aby se podle něj naučil moje písmo.
2: A ten habán uprostřed? Vždyť je to Lojza Rezek. Můj nepřítel od prvních dnů tady ve spálených mlýnech. Po tom výprasku za to, že se vysmíval mému mrtvému tatínkovi, jsem ho moc neviděl. A teď je tady a je to asi šéf té tarantule.
0: Hovor kolem ohně naraz stichne. Je tady celé slovo? Ptá se Lojza panovačným hlasem. Ano, odpovídá všech 9 jako jeden. Tedy obživněme, říká Lojza. A pak každý člen party, počínaje jím, vyrazí ze sebe postupně jednu hlásku. Protože mezi nimi nejsou přestávky, zní to, jako když někdo jediný vyřkne pomalu celé slovo.

0: Tak jsme měli pravdu.
1: Pavel s Ludvou jsou nejdřív svědky běžného hovoru, ale pak se začne mluvit o nich. A ukazuje se, že se nezmýlili ve svém odhadu, že tarantule opravdu pase po jejich knize. Vlastně přesněji řečeno, že po ní touží Lojza. Ten totiž zrovna zuří, když musí čelit námitkám jednoho člena, že se kvůli získání nějaké knihy dělá pořád tolik složitých opatření.
2: Víme, co jsme chtěli. Můžeme se potichu ztratit.
0: Počkej! Třeba se dovíme, proč tu knihu tolik chce.
1: Z protější strany se zvedá jeden z členů tarantule, aby přinesl nějaké dříví. Kolem ohně je teď rušno a najednou Pavel tlumeně zaúpí. Kdo si mu šlápl na nohu? A v zápětí se ozve polekaný výkřik. Někdo je tady, rychle sem! Nastává nepopsatelný zmatek. Pavel s Ludvou se pokoušejí vstát, ale jejich skřehlá těla ztratila pružnost. Chopí se jich několik párů rukou a táhnou je k ohni. A vydá, sběratelé bedniček, ušklíbne se Lojza, když je pozná. Tady holinkové žádné nemáme. Můžeme vám ale posloužit tímhle. A rozpřáhne se na Ludvu, jenže to už Pavel nedokáže trpně snášet.
2: To se nestydíš, mizero, mlátit zajatce?
1: Začne se divoce ohánět mezi členy tarantule. Uchopí jednoho z nejútočnějších a vrazí jim prudce do klubka ostatních. On i Ludva s obtížemi odrážejí rány, i když sami jich také dost rozdají. Pak rozkopnou do hasínající oheň, v nastalém zmatku se vyrvou nepřátelům a dávají se na útěk. Povedlo se. Ještě dlouho slyší vzteklý povyk členů party Lojzy Reska, která si dala jméno po jedovatém pavoukovi tarantule.
2: Pátrání byl úspěch, ale zakončení žádná sláva.
0: Ale vždy těch bylo 9 a my jenom 2. Vím, co si myslíš, ale není to tak. Rozhodně nejsme zbabělci.
1: Teď, když je tarantule prozrazena, stávají se její útoky na Pavla a Ludvu zcela veřejné, bez tajných dopisů, falešných vzkazů a podobných věcí. A uprostřed bojů nadcházejí prázdniny. Oba mají dobré vyzvědčení a tak jim rodiče táboření v jezerní kotlině povolují. Chodí tam teď každý den a stavba chaty rychle pokračuje.
0: Musíme to dodělat do týdne. Nebudeme přece stavět celé prázdniny.
1: Stavba však je i s vnitřním zařízením, ke kterému patří i 2 slamníky vyplněné vlastnoručně nasekanou a usušenou trávou, hotová až 12. den prázdnin. Dřív to stihnout nešlo. A když ten den zatlučou poslední hřebík a přidělají petlici na dveře, jsou tak slavnostně naladěni, že podobný pocit ještě nikdy předtím nepoznali.
2: Dokázali jsme to. Dokázali.
1: A pak nadejdou krásné dny, plné pohody, prosvícené sluncem, protchnuté kamarádstvím. Celé hodiny prosedí nad stránkami Ludvovy zavře knihy, ale zase jí odkládají a žijí jen svému jezeru, koupání, cvičení, běhům a skokům a hrám nebo zlézání krkolomných skal. Často leží v trávě u vody s očima obrácenýma k nebi

0: pozorují oblaka.
1: Hezčí prázdniny jsem nikdy nezažil.
2: Já taky ne. Kdyby tak nechtěli nikdy skončit.
0: Jenže prázdniny skončí a oba se musí vrátit do spálených mlýnů. Městské zdi je pohltí, jako kdyby se nic nestalo. Obnovuje se i pronásledování ze strany tarantule a hlavně dychtění po zavřené knize. A za jedné větrné deštivé noci se znovu ozývá i tajemné nebezpečí, které už je několikrát tolik vyděsilo.
2: Zase u nás někdo bral zakliku u dveří, ale maminka se neprobudila a já se neodvážil ani hlesnout. Nechtěl jsem zažít tu hrůznou rozprávku s nočním hostem jako minule. A ve tmě chodby za dveřmi bylo slyšet zase jen to sýpavé oddechování a pak nějaké mručení. Přecházelo do podivného tichého zpěvu bezeslov, do jednotvárného nápěvu. A já ten nápěv poznal. Už jsme ho slyšeli oba, tenkrát před bouřkou nad údolím, když jsme se vraceli z jezerní kotliny.
0: A ta noc zase přesvědčí Pavla i Ludvu, že mimo tarantuly je zde pořád ještě něco jiného, co jim hrozí a čemu nerozumějí. S tarantule si již moc nedělají, i když její pronásledování je někdy velmi nepříjemné. Ale z těch neodhalených tajemných zjevů na něj jde děs. To proto, že nebezpečí je skryté a oni neví, jak mu čelit. Do jezerní kotliny chodí stále, pořád ještě mají dost práce s vylepšováním chaty, ale dny se krátí a oni ji musí opouštět mnohem dřív. Těmi krkolomnými stezkami a po skalách se nedá jít po tmě, i když znají cestu dopodrobna. A tak jednoho dne Ludva překvapí Pavla tím, že přijede na sraz na kole. Půjčil si ho prý od nočního hlídače, který bydlí u nich v domě.
2: To je nápad. Sedni si na tyč, já budu šlapat.
1: Ušetříme za obě cesty nejmíň hodinu.
0: Mohou docela pohodlně dojet až k překladišti. Tam kolo schovají v houštinách a pak jdou roklemi a známými stezkami pěšky. Podzim už vládne v celé své kráse a jeho zvláštní sladká vůně omamuje celý kraj. Říkají jí podzimní vůně. Je těžké určit, z čeho pochází, je všude. A pokaždé, čím víc se oba blíží k jezerní kotlině, tím je silnější.
1: Jako kdyby v ní bylo cítit nějaké koření. Voní dálkami.
0: A když zase jednou uprostřed svého království leží v trávě u jezera, Pavel najednou zpozorní.
2: Ludvo, tohle je to, co cítíme v naší podzimní vůni. Tahle kytka, podívej. Je jí kolem plno, ale dřív tu nebyla.
0: Bere do ruky fialovou květinu. Vnitřek její zvonkovité korunky vyplňují oranžové blizny. Vydává silnou, omamující vůni a má v okolí v trávě tisíce sestřiček. Ludva se chvíli opájí její kořenou vůní a pak ji vloží do zavřené knihy.
1: Na památku. Bude tam vonět na věčné časy, na připomínku dne, kdy jsme ji objevili. Ať její vůně prosákne celou knihou a ať v ní zůstane navždy.
0: Jenže ten hezký den má ošklivý závěr. Když padá soumrak a oba se vracejí k houštinám pro schované kolo, není tam nic.
2: Je pryč? Už jsme prohledali všechno. Asi následoval někdo z tarantule a kolo sebral.
1: No, vždyť není moje. Vypůjčil jsem si ho a hlídač o tom ani neví. Nemohl jsem si vyžádat jeho dovolení. Spál. Co teď? Co mu řeknu? Budu vypadat jako zloděj.
0: Po dlouhé a neveselé zpáteční cestě docházejí k domu, kde Ludva bydlí. Stojí tam hlouček menších hochů a mezi nimi jeden vyšší. Pavel ho nezná, ale Ludva s ním už několikrát mluvil. Je to Filip Strnad, o pár let starší, bydlí kousek odtud. Teď se otrhl od hloučku a jde k ním. Halo, ztratilo se vám kolo, vidíte? Volá na ně tlumeně.
1: Ano, víš na to tom něco? Jak to víš? Kdo ti to řekl?
0: Filip mávne opovržlivě rukou k hloučku. Člověk se od těch mrňousů leda co zdozví a sám taky tu a tam něco vidím, říká. a Pavel s Ludvou se dovídají, že si Filip Ludvy všiml, když na kole výjížděl, a tak mu bylo divné, když na něm potom viděl jezdit jiného staršího kluka. A jestli chtějí, že jim ukáže, kde ten kluk bydlí.
1: Doveď nás tam hned, prosím tě. Záleží na každé minutě.
0: Filip je vede a zastavuje se před domem, kde bydlí.
2: Lojza Rezek. Tarantule.
1: Ten ničema nás stopoval.
0: Mají štěstí. Kolo najdou vzadu na dvoře, přikryté starými pytly. Lojza se sice náhle objeví a začne hádka, ale pak vůdce Tarantule pochopí, že sám proti třem už nemá šanci. Ludva poděkuje Filipovi a rychle ujíždí vrátit kolo, dokud na něm hlídač nevyrazí na noční směnu. Také Pavel po pár slovech díků odchází domů. V tu chvíli však netuší, jak dalekosáhlé následky tohle setkání bude mít.
2: Neviděl jsem Ludvu už několik dní. Co s ním je?
0: Jejich třída je pořád ještě rozdělena. Každý chodí do jiného oddělení v jiném patře s jiným koncem vyučování. Každý den teď prší a na cestu do jezerní kotliny není ani pomyšlení. A ty deště jakoby odplavily všechno staré, dobré a krásné, co bylo dřív. Pavlovi se to aspoň tak zdá, když později na tu dobu vzpomíná. Ludvu potkává náhodou před školou až pátý den po události s kolem. Zdá se mu vážný a zamlklý.
2: Dneska odpoledne máme oba volno. Do jezerní kotliny asi nepůjdeme, viď? Vypadá to už zase na déšť. Ale můžeme dělat něco jiného, někam jít.
1: Když já, Pavle, nemůžu. Slíbil jsem Filipovi, že s ním půjdu do kina. Už máme dva lístky. Sám si to se mnou smluvil. To víš, nemůžu přece odmítnout. Když nám byl dobrý, aby nám našel to kolo, musí nám teď být dobrý taky jako kamarád.
0: Jdou sice spolu dál, ale nějakým není do řeči. A když dojdou na křižovatku, kde se obyčejně rozcházejí, jsou skoro rádi. Jindy tu stáli, pořád si povídali a jeden vybízel druhého, aby ho šel kus cesty vyprovodit. Dnes ale nic. Loučení je krátké a rozpačité. Ani další dny Pavel nemá štěstí. Ne a ne Ludvu někde zahlédnout. A Ludva sám za Pavlem nejde.
2: Jakoby se mi schválně vyhýbal. A o tu svou knihu, co u mě má, jakoby už ani nestál.
0: Svůní, kterou vydechuje květina vložená do knihy, se hlásí vzpomínky na všechny ty chvíle v jezerní kotlině, prožité s Ludvou. A přestože teď téměř ustávají útoky tarantule, ani záhadný noční děs se nehlásí, zmocňuje se Pavla úzkost před jiným, nečekaným nebezpečím.
2: Co se to stalo? Proč už nemáme spolu kamarádit? Vždyť jsme si přece nic neudělali.
0: To všechno teď Pavlovi probíhá hlavou u nemocničního lůžka, na kterém se jeho kamarád namáhavě zvedá a říká:
1: tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.

0: Jmenuji se Šimon Hart. Tady v ozdravovně mě znají jako pana Gejdna. Co na tom záleží? Můj osud skončil v okamžiku, kdy můj přítel a učitel Thomas Roch... Těžko to vyslovit. Thomas Roch přišel o rozum. Jestliže kdy bylo na tomto světě co skvělého a mocného, pak to byl rozum Thomase Rocha. Právě tento rozum uvedl ze světa snů do světa skutečnosti bleskomet, zázračnou zbraň, schopnou zničit v okruhu 10 000 čtverečních metrů jakoukoliv loď nebo pevnost. Byl to skutečný vynález skázy. Smutným žertem osudu se stalo, že první, co podlehlo skáze, byl rozum tvůrce vynálezu, mého učitele a přítele Thomase Rocha. 15 měsíců jsem už s ním strávil v útulku pro duševně nemocné v Róli, hlavním městě Severní Karolíny. Změnil jsem povolání i jméno. Jakožto pan Gaydon jsem se zde o něho staral jako ošetřovatel a snažil se prodlužovat záblesky jasného uvažování, které se u něho někdy projevily. Působil jsem zároveň i jako strážce. O profesora Rocha se zajímaly špionážní služby a podle nepotvrzených zpráv se zdálo, že by se jeho vynálezu chtěl zmocnit i mezinárodní zločinec, jehož svět znal pouze jménem. Ger Karaje. To vše bylo za zdmi sanatoria zapomenuto. Žili jsme zde v klidu, zdálo se, že svět na mého nebohého přítele zapomněl. Až do 15. června, kdy nás navštívil...
1: D'Artigas je jméno mé. Hrabě D'Artigas, pane... Pane...
0: Gaydon. Jmenuji se Gaydon.
1: Gaydon? Velice mě těší, pane. Vy jste zde ředitelem, nebo... Jste správcem tohoto úctyhodného ústavu?
0: Pan hrabě mi ráčí lichotit. Pracuji zde jako pouhý ošetřovatel.
1: Pak jistě znáte osobně všechny pacienty.
0: Dá se tak říci, hrabě.
1: Co byste mi mohl povědět o muži jménem Thomas Roch?
0: Thomas Roch? Ten zde není.
1: Skutečně?
0: Ne, není tu nikdo toho jména. Nikdy jsem takové jméno neslyšel.
1: Pomohu vaší paměti. Jde o francouzského učence, chemika. Před časem vyvolal veliký rozruch svým vynálezem výbušniny neobyčejné ničivé síly.
0: Možná. Ano, máte pravdu, rozpomínám se. V novinách se cosi psalo.
1: Připomenu vám, pane Gaydne, co se psalo. Thomas Roch nabídl svůj vynález francouzské vládě.
0: Byl to Francouz, že?
1: Je to Francouz, Gaydne. Francouzská vláda ostatně podle svého zvyku se zachovala pošetile.
0: Skutečně?
1: Odmítla Rochu v bleskomet odkoupit. Vynálezce stal na rozcestí. Má snad tu strašlivou zbraň nabídnout někomu jinému? Nebo ji navždy pohřbít v archivu své laboratoře?
0: Věru, těžká volba.
1: Přetěžká, Gaydne, přetěžká. Není divu, že jí Rochův přecitlivělý mozek nesnesl. Ubohý vynálezce zešílel. Takový je osud některých géniů.
0: Co se stalo s vynálezem?
1: Vy nevíte?
0: Netuším, hrabě D'Artigasi.
1: Thomas Roch měl asistenta, Šimona Harta. Tento muž zničil všechny zápisky o profesorově vynálezu a nešťastníka nechal dopravit do ústavu pro duševně choré. Vy neznáte muže toho jména?
0: Nikdy jsem o něm neslyšel.
1: Takové tvrzení jsem z vašich úst už zaslechl, Gaydne, a přece jste se v zápětí rozpomněl. Ten muž, ten asistent Hart, je asi 40, tedy ve vašem věku. Ve tváři má inteligenci a rozhodnost. Postavou zápasník a přece je vynikající chemik a technik, vyškolený samotným profesorem Rochem.
0: Závidění hodné.
1: Odpovídá vašemu popisu, pane Gaydne.
0: Je mnoho 40 energického vzhledu. Nyní mě omluvte, hrabě, musím se věnovat nemocným.
1: Jak myslíte?
0: Zbohem, hrabě.
1: Kdybyste snad změnil názor... Zde je moje navštívenka.
0: Hrabě D'Artigas Na palubě Guelety Abbey kotvící u New Bernu v Pemplico Soundu.
1: Zapamatujte si ty údaje, milý Šimone.
0: Jak, prosím?
1: Promiňte, zmýlil jsem se, pane. Gejdne.
0: Hrabě D'Artigas. Znal jsem dobře to jméno. Pohyboval jsem se dost dlouho v kruzích zbrojního průmyslu, abych narazil na stopy této neobyčejné osobnosti. Vysokého rodu, nízkých cílů. Tak by se dal charakterizovat. Neobyčejně inteligentní, přičemž jeho rozum byl násoben důvtipem inženýra Serké, jeho pravé ruky. Vyprávělo se o nich ledacos, například o jejich spojení s námořními lupiči, snad dokonce se samotným Kerkarajem. Měli však vždycky dost důvtipu a prostředků, aby unikli ze všech léček policie a špionážních služeb pěti velmocí. Nyní byl hrabě D'Artigas zde a Serké bez pochyby číhal v pozadí. Věděl jsem, že není času na zbyt. O úmyslech těch dvou jsem nemohl pochybovat. Šlo jim o mého učitele a o vynález zkázy.

0: Pane profesore! Pane profesore! Probuďte se, prosím! Dávka uklidňujících prostředků byla příliš silná. Ztrácíme drahocené hodiny.
1: Jsi zde, Šimone?
0: Probudil jste se, profesore, konečně! A poznáváte mne!
1: Kde to jsem?
0: Byl jste nemocný, ale to už je za vámi. Zaplať Bůh, pane profesore. Musíme okamžitě odejít.
1: V tuto noční dobu venku je nečas. Přece si nepřeješ, abych se nachladil.
0: Přeji vám jen to dobré, profesore. Proto musíme odejít.
1: Jsem vědec a můj mozek je navyklý myslet logicky. Udej mi rozumný důvod a půjdu.
2: Bylo to těžké rozhodnutí. Profesor procitl ze svého šílenství a já věděl, že zmínka o vynálezu ho uvrhne zpátky do propasti. Jenže jak jinak ho přimět, aby se spolu se mnou vypravil do noční prýskanice.
0: Hrozí nám nebezpečí, profesore.
1: Aha, nebezpečí. Kdo by mi chtěl ublížit prostému učenci, profesorovi chemie? Hoď by mě chtěli připravit o plášť, který mám na sobě.
0: Plášť máte chatrný, za to obsah vašeho mozku vydá za všechny poklady světa.
1: Poklady světa. Poklady mocných. Poklady francouzské vlády.
0: Pane profesore.
1: Můj vynález je poklad, který ochrání poklady.
0: Vzpamatujte se.
1: Poklad za poklady.
0: Jediným slůvkem jsem ho rozrušil.
1: Poklady.
0: Dostanete všechny poklady světa. Ale nejdřív se musíme dostat odsud.
3: Harte, to se vám pravděpodobně nepodaří.
0: Vy zde, hrabě D'Artigasy? Návštěvy nejsou ve 2 hodiny v noci povoleny. Musím to oznámit.
3: Sát! Ani hnout. Nespouštějte ho z očí, Sergej. Je to nebezpečný člověk.
4: Spolehněte se, hrabě. Spoušť mého koltu je velmi jemná.
1: Poklady! Chtěj mi vzít mé poklady.
0: Mějte slitování s nešťastníkem. Což pak nevidíte, jak ho váš nevhodný příchod rozrušil.
3: Mlčte! Profesore Rochu, jmenuji se hrabě D'Artigas. Nepřišel jsem vám poklady vzít, naopak. Nabízím vám poklady celého světa.
1: Poklady?
3: 100násobek toho, co vám upřela pošetilá francouzská vláda.
1: Moje poklady. Mám právo na poklady, že hrabě?
3: Dozajista, profesore, budete mít poklady. Budete mít skvělé podmínky pro práci.
4: Hrabě, co uděláme s tímhle chlapem?
3: S panem Kejdnem. Nepotřebujeme ho.
4: Dobrá.
3: Odveďte ho stranou, Sergej. Pohled na popravu by asi nepřispěl k duševní rovnováze, pane profesore.
0: Nepřibližujte se ke mně! Chovejte se rozumně!
4: Ne jako ten...
0: Dejte pryč ten revolver!
1: Šimone, vám jejich nabídka nepřipadá rozumná?
0: Co to povídáte, profesore?
3: Tak přece jen Šimon Hart, žádný pan Gayden... Prostý ošetřovatel z útulku pro duševně choré.
4: Hart nebo Gayden, střele mého revolveru je to jedno. Hrabě.
3: To bez pochyby ano, Serke. Nicméně, domnívám se, že profesorovi Rochovi není jedno, kdo o něho pečuje. Poslyšte, Harte, uzavřeme dohodu.
0: Já s vámi? Nikdy.
3: Neptám se vás, oznamuji vám. Nechám vás prozatím žít a vy se budete starat o profesora Rocha. Chápete? Přeji si, aby žil a pracoval v těch nejlepších podmínkách.
0: Ovšem, že chápu. Aby pro vás vyrobil vynález zkázy.
4: Hrabě, odvažuji se namítnout. Já sám jsem inženýr a chemik a mohu Harta přinejmenším nahradit.
3: Jako chemik možná. Jako ošetřovatel duševně nevyrovnané osoby... Nikterak. Jdeme!

0: Co jiného mi zbývalo? Srké mi mířil 45 mezi lopatky. Profesor Roch se choval jako malé dítě. D'Artigasova zmínka o nejlepších podmínkách k práci mu uvízla v paměti. Stále se k ní vracel ve svých promluvách, nekonečných jako písnička kolovrátku. V těch strašných minutách, kdy jsme byli přepadeni a kdy nás Serke pod hrozbou zbraně odváděl, jsem přišel na jediný prostředek, na jediný úskok, který mohl znamenat záchranu.
1: Oceňuji, Harte, že jste se choval rozumně. Rozednívá se, vítr je příznivý, lodníci už brzy vytáhnou kotvy mé kvelety Epi. Serke!
2: Ano, pane hrabě?
1: Jak se daří, profesor?
2: Usnul, pane. Před usnutím stále říkal skvělé podmínky k práci.
1: Výborně. Dejte rozkaz k vyplutí.
2: Ano, pane.
3: Únos se vám nepodaří.
1: Jak si můžete být tak jist?
3: Pobřežní stráž Spojených států má ve svých službách schopné muže.
1: Myslíte, že budou podezírat luxusní jachtu bohatého hraběte? Jste pošetilý, Harte. Tento svět si příliš váží šlechtických titulů a okázalého bohatství.
2: Pane hrabě?
1: Vy jste ještě neodešel? Dal jsem přece rozkaz k vyplutí.
2: Buďte tak laskav, rád bych, ale aby to Harte neslyšel.
1: Stalo se něco, inženýre Serke?
2: Chová se tak sebevědomě. Jako by měl trumfové eso v rukávu.
1: Myslíte?
2: Jsem si téměř jist. V tuto chvíli začnou v sanatoriu profesora postrádat.
1: To jistě, o důvod víc, abychom odpluli co nejdřív.
2: Co když budou chtít prohledat loď?
1: Opakuji, nikdo se neodváží prohledat loď. Hraběte D'Artigase, moje styky s americkou vládou jsou dostatečně známé.
2: Co když Hart zanechal stopu, která k nám povede?
1: Stopu, jakou stopu? Při přepadení jsme ho měli na očích. Nevzpomínám si, že by usedl ke stolu a napsal dopis.
2: Nemusel to být dopis.
1: Cože? No ovšem. Máte pravdu, Serke, oceňuji vaši bystrost. Inženýre Harte.
4: Prosím.
1: Při našem prvním rozhovoru jsem vám dal navštívenku.
4: Nepamatuju.
1: Připomenu vám kousek tuhého papíru se zlatým okrajem. Hrabě D'Artigas na palubě Gvelety Ebi kotvíci u New Bernu v Pemplico Soundu. To tam bylo napsáno.
4: Ano, jistě.
1: Kde je ta navštívenka?
4: Pravděpodobně jsem jí hodil do odpadku.
2: Slyšíte, hrabě? V přístavní pevnosti vystřelili. Vyplouvá lodice přístavní stráže.
1: Míří rovnou k nám. Tohle vám nezapomenu, inženýre.
3: Nečekám od vás vděčnost. Nyní nabízím dohodu já vám. Postarejte se, aby se profesor v klidu a bezpečí vrátil do sanatoria a já se budu u soudu snažit vám škodit co nejméně, hrabě.
2: Lodice se blíží. Dám hned vytáhnout kotvy. V krátké době se dostaneme do mezinárodních vod.
1: Je pozdě.
3: Taky si myslím.
2: Naše kveleta je rychlejší než ta jejich bárka.
1: To jistě. Nicméně se obávám, že náboje jejich děl jsou ještě rychlejší. Serke?
2: Co poručíte, hrabě?
1: Nezbývá, než volit variantu zkáza.
3: Nedělejte nic neuváženého. Chcete nás zabít? Mrtvol se nezbavíte.
2: Nežvaňte. Přistupte, Harte. Zavážu vám oči.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Chcete nás zahnat do kouta? Nezáleží vám na profesorově zdraví?
3: Dobrá. Zavažte mi oči. Muži z pobřežní stráže tu budou během 5 minut.
2: To nám bohatě stačí, inženýre.
0: Serke mi zavázal oči a spoutal mi ruce na zádech. Jeho muži se mne zmocnili. Mohl jsem se pouze dohadovat, že mne vedou do podpalubí. Pod nohama mi duněly železné schody. Pak jsem slyšel profesorův hlas. Můj ubohý učitel byl na nejvyšší míru rozrušen. A pak se ozval i D'Artigas. Znovu opakoval chlácholivá slova, poklady, skvělé pracovní podmínky. To profesora uklidnilo. Vedli nás stále níže, po strmých schodech. Cítil jsem kolem sebe stísněný prostor, neviděl jsem zhola nic. Pouta mi vázala ruce. K dovršení všeho mi Serke převázal ústa pevným páskem, abych nemohl křičet. Z mluvy profesora Rocha jsem poznal, že nešťastník usíná. Zřejmě mu dali silný uspávací prostředek. A tam, v naprosté tmě, jsem průduchem ve stěně naslouchal tomu, co se dělo nade mnou.
5: 4 muži napříč, 4 nazad, ostatní do podpalubí.
6: Co nejdůrazněji protestuji, poručíku Navone.
7: Mám rozkaz prohledat co nejdůkladněji vaši loď. Včera jste navštívil profesora Rocha a jeho osobního ošetřovatele.
6: Jistě. Netušil jsem však, že návštěva nemocných se posuzuje ve Spojených státech jako trestný čin.
7: Ano, pokud je předehrou únosu.
6: Jak se opovažujete?
7: Máme jisté stopy, hrabě.
6: Dobrá, poslušte si. Hledejte, jak dlouho chcete. Berte však na vědomí, že si na vaše svévolné jednání a spupné chování budu stěžovat na nejvyšších místech.
7: Klidně si stěžujte.
6: Nože, poručíku Davone, vidím, že vaši muži se vracejí s prázdnou. Prohledali jste celou loď, od přídě po záď a výsledek?
7: Připouštím, že došlo k přehmatu.
6: K přehmatu? Tomu říkáte přehmat? Spíš bych mluvil o piráctví.
7: Omlouvám se.
6: Vážený pane poručíku, satisfakci mi dá až Bílý dům ve Washingtonu. Ano, až tak vysoko svoji stížnost budu adresovat. Doufám, že opustíte moje plavidlo co nejdříve.
7: Ještě jednou se omlouvám. Naše důvody však byly vážné. Na místě únosu se nalezla vaše navštívenka.
6: Předpokládal jsem, že Spojené státy ctí soukromí slušných občanů jako svátost. Vy se chováte jako lupič, poručíku Davone, jako nějaký kerkaraje.
7: Ale vaše navštívenka.
6: Navštívenka. Kdybyste měl přepadnout každého, kdo vlastní moji navštívenku, musel byste vyvolat mobilizaci ozbrojených sil.
8: Šimone, Harte, proč je zde taková tma? Mám strach. Budu moci pracovat.
0: Také jsem se bál. Pochopil jsem, co se stalo. Loď hraběte D'Artigase byla zvlášť upravena pro podobné účely. Pod jejím kýlem, jak jsem se domníval, byla skrytá prostora. Právě tam nás tajnými dveřmi Serke zavlekl a v ní jsme přečkali prohlídku oddílu poručíka Davona. Jak jsem předpokládal, zřízenci sanatoria brzy ráno objevili naše zmizení a v profesorově ložnici nalezli navštívenku hraběte D'Artigase, kterou jsem tam při přepadení odhodil. Tato část mého plánu tedy vyšla. Jenže jsem nemohl předpokládat, že D'Artigase je připraven a že je schopen všeho.
6: Jak se vám líbila plavba, inženýre Harte?
0: Proto jste mě nechal přivést do své kajuty.
6: Máte pravdu, proto ne. Jsme v Bermudském souostroví. Příjemné místo pro odpočinek i činorodou práci, nemyslíte?
0: Rád cestuji, hrabě D'Artigase. Musí však být splněny dvě podmínky. Cestuji kam chci a s lidmi, kterých si mohu vážit.
6: Vy si mě nevážíte.
0: Obdivuji se vašemu důvtipu.
6: A přece já dovedu ocenit to, co podcenila ku příkladu francouzská vláda.
0: Vynález profesora Rocha.
6: Přesně tak. Profesor jí nabídl svůj bleskomet. Díky jeho vynálezu se mohla Francie stát vedoucí mocností na celém světě. Německá hrozba mohla by být k smíchu. Výstřely bleskometu by mohly likvidovat celé armádní sbory. Poprvé v dějinách mohla Francie vydechnout bez obav před teutonskou mocí.
0: Domnívám se.
6: Taková jsou fakta, inženýre. Francouzská vláda profesora odmítla, vysmála se mu a profesor zešílel. Tak se zachovali lidé, kterých vy si patrně vážíte.
0: Uvažoval jste o jiné možnosti?
6: Jakou máte na mysli?
0: Třeba francouzská vláda uvažovala jinak. Jakmile by profesorův vynález opustil práh laboratoř?
6: Dostal by se do francouzského arzenálu.
0: Myslíte, že by tam zůstal dlouho? Že by německá výzvědná služba profesorovo tajemství neodhalila? A po Německu Anglie, Spojené státy, Rusko, Japonsko.
6: Nelze to vyloučit.
0: Nelze vyloučit? To je jisté, hrabě.
9: Během krátké doby by všechny mocnosti světa měly ve svých zbrojnicích Rochovy bleskomety. Příští válka by nepočítala mrtvé na statisíce, ale na miliony, na desítky milionů.
6: Nepochybně.
9: Znám profesora dobře, D'Artigasi. Vím, že toto je pravý důvod, proč ho opustil rozum. Jako kdyby jeho vnitřní já, dobrá bytost uvnitř jeho sama, odvrhla rozum jako přítěž. Víte, co ho připravilo o rozum?
6: Zklamání?
9: Ne, svědomí.
6: Svědomí? Neznám.
9: V tom vás poznávám, hrabě.
6: Něco vám povím, inženýre. Vaše úvaha o počínání světových mocností je správná.
9: Jsem rád, že to uznáváte.
6: Kdyby mocnosti měly Rochův vynález zkázy ve svých zbrojnicích, porvali by se a svět by zahynul v křečích.
9: Pokračujte.
6: Proto nabízím světu jinou variantu.
9: Jsem na ní zvědavý.
6: Rochův vynález zkázy budu mít ve zbrojnici jenom já sám. Chápete? Nikdo jiný. A mohu vám zaručit, že žádný německý nebo japonský špek se k němu nedostane.
9: Šílíte? Vy sám sníte o světovládě?
6: To není sen, inženýre. Víte dobře, že v klidu své kajuty obnovil profesor Roch práci na výpočtech. Svět potřebuje jediného vládce. Mocného a současně dost moudrého, aby udržel mocnosti na uzdě. Nebojte se, nebudou se mezi sebou rvát, budou neposlouchat. A na světě zavládne mír. Díky mně. Díky hrůze z mé moci.
9: Jste šílenec, hrabě.
6: Jsem génius, inženýre.
2: Pane hrabě?
6: Poslouchám, Serge.
2: Backup je na dohled.
0: Backup. To bylo poprvé, kdy jsem to prokleté jméno uslyšel. Byl znám jen důkladným znalcům zeměpisu. Jeden z nejmenších ostrůvků Bermudského souostroví, ležícího asi 1000 kilometrů od Severní Karolíny. Skládá se asi z 200 ostrovů a ostrůvků. Hlavní ostrovy se jmenují Svatý David, Somerset, Hamilton a Svatý Jiří. I největší z ostrovů je pouze 20 kilometrů dlouhý a asi 4 kilometry široký. Backup je spíš skalisko, vyskytující se jen na nejpodrobnějších námořních mapách. Má divný tvar, vypadá jako převrácený šálek, z jehož dna stoupá sloup kouře. Jeho vrcholek, převrácené dno šálku, chcete-li, se zvedá asi 100 metrů nad hladinu moře a jeho pravidelně příkré boky vypadají právě tak holé, jako spodní část ostrůvku, o kterou se rozstřikuje příboj. Námořníci, kteří se k němu plaví od západu, ho rozeznávají ještě podle jiné zvláštnosti danému přírodou. Podle vyklenuté skály s otvorem jako bránou. Ta tvoří jakoby ucho onoho šálku. Proto jméno Backup, převrácený šálek, se k němu přesně

0: Nuže, jak se vám líbí Backup? Váš nový domov a pracoviště?
1: Nehostinné místo. Nevidím jediný domek, jedinou chýši. Holé skály obydlené mořskými ptáky. Kde chcete, aby pro vás profesor postavil zbraň na ovládnutí světa? Ve hnízdě nějakého racka?
0: Ve hnízdě? I tak se to dá říci, inženýre.
2: Pane hrabě?
0: Tak co, Serke? Připravili jste všechno k přistání?
2: Vyskytly se komplikace.
0: V skutku?
2: Řekl bych 5 komplikací. Pan hrabě udělá lépe, když se přesvědčí sám.
0: Podejte mi dalekohled.
2: Severním směrem, hrabě.
0: 5 obrněných lodí. To jsou křižníky, Serke.
2: Ano, křižníky 5 velmocí. Anglický vede, vedle něho francouzský, americký, německý a ruský tvoří zadní voj této mnohonárodní flotily.
1: Zdá se, že jste je neošálil svým trikem v přístavu.
2: To je jeho vina, hrabě, to hard je nasadil na naši stopu, já ho...
0: Zastrčte ten revolver, Serke.
1: Opakuji svoji původní nabídku. Vzdejte se, hrabě, a já budu u soudu hovořit o polehčujících okolnostech. Jde mi jenom o to, aby se profesor Roch dostal v pořádku domů.
0: Mlčte, harte, nebo vám nechám nasadit roubík. Serke.
2: Vaším službám, milosti.
0: Nařizuji kurz přímo na útesy. Opakujte.
2: Kurz přímo na útesy.
0: Nejvyšší rychlosti.
2: Ano, nejvyšší rychlosti.
0: A ještě něco. Pusťte Rocha na palubu.
2: Stane se, pane.
1: To je varovný výstřel. Dívejte se na signální vlajky. Vyzývají nás. Vyzývají vás, hrabě.
0: K čertu s nimi. Měl jsem rád svůj kveletu a přísahám, že mi její zkázu 100násobně zaplatí.
1: Šílíte? A co naše životy? Když už nemyslíte na profesora, myslete na sebe. Jak vám mohou zaplatit, když budete mrtev spolu s námi?
2: Kurs, skalnatý útes, všechny plachty napnout, teď!
1: Rychlost roste. Skály se blíží. Profesore!
3: Zdál se mi o smrti. Šimone, kde to jsme?
1: Na palubě lodi smrti.
3: Ta krása. Ta krása. A jaký svěží vzduch.
1: Řídíme se na skaliska.
3: Miluji plav.
1: Hrabě, co tak pozorujete dalekohledem? Vy věříte, že ty křižníky zmizí?
0: Jsou již velmi blízko. Vidím námořní důstojníky na můstku vedoucího křižníku. Zamávejte jim, profesore.
3: Ahoj! Ahoj! Skvělá plavba.
0: Spatřili vás, výborně. Signální vlajky na stěžni. Propusťte profesora Rocha znamenitě. A teď všichni do podpaluby.
1: Zbláznil jste se? Myslíte, že v podpalubí se zachráníte? Že vaše tajná skrýž pod kýlem lodi vás uchrání před ztroskotáním?
0: Jste hlupá, Garte. Pohyb! Pohyb!

0: Jsou zde všichni lodníci?
1: Ano, pane.
2: Hrabě, už musíme být blízko skaliska. Ale snad je ještě čas. Pusťte mě na palubu. Sám otočím kormidlem.
0: Mlčte, hlupáku. Serke.
1: Ano, hrabě.
0: Uzavřete poklop.
1: Uzavřít poklop.
2: Vidím, že poklop je vodotěsný. Jenže po nárazu se roztříštíme i s lodí. Zbývá už jen pár vteřin.
0: Uvolněte závěsy.
1: Uvolnit závěsy.
2: Co to? Podlaha se propadá pod nohama. Houpáme se.
3: Šimone, co se děje?
2: Nevím, profesore. Snad jsme už narazili, jenže neslyším žádný třes.
0: Brzy se dočkáte. Kormidlo ostře vlevo.
1: Kormidlo ostře vlevo.
2: Jaké kormidlo?
0: Ptáte se, jaké kormidlo? Kormidlo ponorky zkáza.
2: Ponorky zkáza. Jsme uvnitř ponorky?
0: Nevěříte? Serke, pustte Harta k periskopu.
1: Nejraději bych ho přenechal dravým rybám. Tak pojďte, Harte, když si to pan hrabě přeje.
2: Křižníky jsou docela blízko. Spouštějí záchranné čluny. A všude trosky. Trosky!
0: Jsou to trosky mé Eby. Serke má pravdu, je hodně dravých ryb v těchto vodách. Dost na to, aby se postarali o těla utonulých. To je kapitánu těch křižníků dobře známo.
2: Bídáku! Nastražil jste falešné ztroskotání!
0: Proč ta silná slova? Říká se tomu zametání stop. Serke?
1: Ano, pane?
0: Zaměřte do tunelu.
2: Překvapení nemají konce?
0: Neznám slovo konec. Uznávám jen cíle, inženýre Harte. A můj cíl je jasný. Vláda nad světem.
2: A vede k němu cesta tunelem.
3: Proč je tu najednou taková tma, Šimone? Za okny bylo před chvilkou modro. Nyní je tam černě. Mám strach, Šimone. Je kolem nás tma? Nebo zlo?
2: Uklidněte se, profesore. Bez pochyby vplouváme do nějaké skalní štěrbiny.
1: Opatrně, kormidelníku. Lehce vlevo.
2: Hrabě!
0: Mlčte! Kormidelník potřebuje naprosté soustředění. Teprve teď jsme ve skutečném nebezpečí.
1: Rovně. Stále rovně. Zmírnit rychlost. Hloubkové kormidlo. O 2 stupně dolů. Dobře? Stále vpřed!
3: Kašrtu!
1: Zavadili jsme o skálu.
0: Proražený plášť?
1: Nezdá se. Stále vpřed!
2: Neměli bychom...
0: Mlčet!
3: Tma za okrouhlými okny řídne.
2: Zdá se, že jsme na konci podmořského tunelu.
1: Jsme z tunelu venku. Vyrozit!

0: čerstvý vzduch.
1: Mně připadá pořádně zatuchlý.
2: Neřečněte, ale jste ven.
0: Bojím se, zůstanu tady.
2: Hoď sebou, starochu.
0: Tak přece jen to bylo zlo, a ne pouhá tma. Šimone, ochraň mě!
3: Myslím, Harte, že je potřeba vaší pomoci.
0: Pojďte proklet!
1: Dobrá, nezbývá mi nic jiného. Profesore.
0: Šimone!
1: Jste mezi přáteli. Není tu žádné zlo.
0: Chvíle mi se mi zdá, že to tak není, Šimone.
1: Jsem zde s vámi. Neopustím vás. Nikomu nedovolím, aby vám ublížil.
0: Jste ke mně tak dobrý.
1: Tady dole nemůžeme zůstat. Jsme v ponorném člunu.
0: Zachráníme se. A já budu pracovat. Rozumíte, Šimone? Můj vynález zkází zničí všechno zlo. I ponorné čluny. Zničí křižníky. Zničí torpedoborce. Zničí ponorky. Zničí celý svět. Zlý svět, který mě nechce pochopit.
1: Nezoufejte. Já vás chápu. I svět vás chápe. Máte hodně práce před sebou.
0: Myslíte, že někdo o moji práci stojí?
1: Ano. Někdo o vaší práci velmi stojí.
0: To musí být nějaký ušlechtilý člověk. Dobrá.

0: Tak se stalo, že díky své lži, která mě nikdy nepřestane pálit v srdci, jsem uvedl profesora Rocha do nového světa. Do království zla, uvnitř skalisk ostrova Backcupu.
1: Vítejte, profesore Rochu.
2: Obrovská jeskyně. Na břehu domy.
1: Továrna.
2: Dýmající komín.
0: Odtud vychází kouř, viditelný už zdaleka nad Backcupem.
1: Vítejte i vy, pane Harte.
3: Pan hrabě nedělá dobře. Šimon Hart je náš největší nepřítel.
0: Lichotíte mi, Serge. To jsou snad vaše první slova, která mi udělala skutečnou radost.
1: Milý Serge, máte nepochybně pravdu. Ovšem, i já mám radost, když mohu donutit svého největšího nepřítele, aby pracoval v můj prospěch.
3: Při první příležitosti nás zradí.
1: Žádnou nedostane, leda, že by se naučil létat jako pták. Tak, jak se vám tu líbí, profesore?
4: Zde budu mít klid na práci. Šimone, že mě neopustíte?
0: Ne. Zůstanu s vámi, profesore.
4: Kdy mohu začít?
1: Už velmi brzy. Připravili jsme se na váš příchod. Vidíte ty tovární budovy? Uvnitř jsou laboratoře a výrobní provozy. Vše, co se zrodí ve vaší geniální hlavě, budou obratní dělníci okamžitě uskutečňovat.
4: Šimone, slyšíš to, co říká tento šlechetný muž? On jediný nepochopil. I ty sám si říkal, že jsem pozbyl rozumu.
1: Vy, je to vůbec možné, profesore?
0: Profesore, já... Ne, to nemá smysl. Hrabě, musím přiznat, že v životě jsem nepotkal takového bídáka, jako jste vy.
1: Jak vidím, můj Backcup udělal velký dojem na vašeho chráněnce a zřejmě i na vás.
0: Ano, tajemství Backcupu je skutečně ohromující. Udělal jste chybu, že jste mi je prozradil.
1: Rád vám prozrazuji svoje největší tajemství, Šimone Harte. Tady je moje tajná základna. A tady profesor Roch dovede ke konečnému cíli svoje výzkumy. A vy mu v tom budete pomáhat.
0: Jako v pekelné jeskyni má vzniknout vynález zkázy. Tohle místo je prokleté. Zde nemůže nic vzniknout, jen zaniknout. Varuji vás, hrabě D'Artigasy.
1: D'Artigasy. Dobrá, inženýre Harte, máte vědět všechno. Nebudete mít příležitost mé tajemství prozradit. Jen pro vnější svět jsem hrabě D'Artigas. Pro svět hlupáků a důvěřivců, kteří teď marně pátrají po mé mrtvole ve vodách kolem ostrůvku. Skutečnost je jiná, inženýre. Mé pravé jméno je Kerkaraje. A mé pravé poslání stát se pánem světa. A prostředek k dosažení cílů je vynález zkázy.

tom, k čemu došlo v uplynulých dnech a týdnech, mne naplnilo zoufalstvím. Já, Šimon Hart, asistent a přítel věhlasného vynálezce Thomase Rocha, jsem nedokázal zabránit nejhoršímu. Profesor Roch je znám veřejnosti jako původce vynálezu zkázy, bleskometu nevídané síly, schopného měnit rozsáhlá území v poušť, města v sutiny, obrněné lodě v beztvaré koule ocelových slitin. Profesor Roch zešílel. A já se o něho staral v ústavu pro duševně choré v Severní Karolíně. Bláhově jsem se domníval, že můj nešťastný svěřenec unikl nežádoucí pozornosti. Mýlil jsem se. Mezinárodní zločinec Ker Karaje, vystupující pod úctyhodným jménem hrabě D'Artigas a jeho stvůra inženýr Serke, jedné červnové noci unesli profesora Rocha i mne. Chtěli profesora donutit, aby jim vyrobil vynález zkázy, výbušninu, která jim měla pomoci ovládnout svět. Po dobrodružné plavbě na palubě plachetnice Eba jsme byli donuceni přestoupit do ponorky a na její palubě jsme se podmořským tunelem dostali až do zločincova nedobytného útočiště. Byl jim ostrůvek v Bermudském souostroví, rybáři zvaný Back Cup, po našem převrácený šálek, podle zvláštního tvaru skalního útvaru. Ze dna šálku vycházel dnem i nocí dým. Rybáři se domnívali, že jakási sopka se probudila k životu. Ve skutečnosti to byl dým z pirátových továren, ve kterých se pracovalo na uskutečnění Rochových plánů. Na uskutečnění vynálezu zkázy.

0: Pane profesore! Pane profesore, jste v pořádku?
1: Skvěle. Znamenitý výsledek. Počkat. Kdo jste, člověče?
0: Ubohý profesor Roch. Jeho mysl je upřena výhradně na technický problém, jinak je zastřena šílenstvím. Profesor mě nepoznává.
1: Vy jste špech francouzské vlády! Stráže! Pomoc!
2: Co se děje, profesore?
1: Okamžitě dejte zastřelit tohoto muže. Je to francouzský vyzvědač.
3: Ani nevíte, jak rád bych vám vyhověl, profesore. No tak, špione, pochodem chod!

0: Tak, co říkáte výsledku pokusu, inženýre?
1: Děsí mě a plní znechucením.
0: Máme rozdílné gusto. Já z něho mám radost. Fulgulátor se má k světu.
1: Fulgulátor, fulgulátor, co je to za slovo?
0: Vymyslel je hrabě d'Artigas. Rozhodně zní lépe než vynález zkázy, nemyslíte?
1: Výbušnina, její škapka je silnější než bedna dynamitu. To je vynález zkázy, Serge.
0: Nemá smysl se dohadovat o slovíčkách. Vynález zkázy nebo fulgulátor, genius nebo šílenec. Výsledek je stejný.
1: Zkáza světa.
0: Ne, vláda nad světem. Když budete rozumný, můžete se na ní podílet.
1: Jako sluha piráta Kerkaraje? Děkuji, nechci.
0: Jako místo držící nějaké državy. Evropu a Ameriku si vyhražuje hrabě pro sebe. Mně se líbí Afrika. Kmání jsou i jiná místa na světě.
2: Už zdaleka slyším, že profesorův pokus byl úspěšný. Blahopřeji, inženýre Harte. Spolupracujete lépe, než jsem čekal.
1: Nepodaří se vám udělat ze mě spoluviníka d'Artigasy.
2: Mně? Stáváte se jím i proti své vůli. Bez vaší součinnosti by fulgulátor nemohl nikdy vzniknout.
0: Myslím, pane hrabě, že už bych mohl Šimona Harta snadno nahradit. Dejte rozkaz a Hart nás přestane obtěžovat.
2: Nesmysl, Sirke. Profesor Roch má veškeré chemické vzorce ve své hlavě. A klíč k jeho mozku je v rukou Šimona Harta. Je to tak, inženýre?
1: Jednoho dne se profesorův rozum zhroutí docela a vaše plány budou v troskách.
2: To by ovšem byl den vaší smrti.
1: Raději zemřu sám, než abych viděl umírat celý svět.
2: Ano, bude umírat a já se pak postarám o jeho znovuzrození. Pod mou vládou!

Prožíval jsem ty dny ve stavu úplného duševního rozpolcení. Má oddanost profesorovi byla naprostá. Nemohl jsem však nevidět, k čemu jeho usilovná práce vede. Nebyl schopen posuzovat důsledky svého jednání. Výroba fulgulátoru, této ďábelské výbušniny i jeho nosiče bleskometu byla pro něho pouhý technický problém. Bylo mu jedno, komu bude sloužit. Cítil k pirátovi Kerkarajovi, zvanému hrabě D'Artigas, dokonce vděčnost. Já měl za úkol pro něho vytvářet pracovní podmínky. Nic víc, nic méně. Poslední rozhovor s D'Artigasem mi vnukl zoufalý nápad. Řeč šla o smrti. Tehdy mě poprvé napadlo, že svět může zachránit pouze moje a profesorova smrt. Rozhodl jsem se, že z D'Artigasova skalního hnízda vede jen jedna cesta ven. Cesta na onen svět.

0: Vy mi chcete kazit práci? Všechno se tak skvěle daří.
1: Naposledy vás zapřísahám. Hrabě d'Artigas je zločinec, pirát, mezinárodně hledaný lupič. Ve vodách kolem Backcupu křižují válečné lodě.
0: Vím, mezi nimi i francouzský křižník.
1: Jak to víte?
0: Ten dobrý muž Serké mi to řekl.
1: Dobrý muž? Na jeho rukou je krev?
0: Nikdo ke mně nebyl tak dobrý a přívětivý jako ušlechtilý hrabě d'Artigas a ctihodný inženýr Serké. Odejděte! Už vás nechci vidět, Harte! Kdo vás platí? Francie? Německo? Nepochopili mě. Jenom ušlechtilý hrabě d'Artigas, nikdo jiný. Nikdo jiný!
2: Znovu se propadá do propasti svého šílenství.
0: Ušlechtilý.
2: Těžko říct si, kdy je šílenější. Jestli ve chvilkách, kdy jen opakuje nesmyslná slova, nebo kdy usilovně pracuje na vynálezu zkázy. Musím šílenství učinit přítrž.
0: Zničím
2: je. I za cenu života.
0: Zničím!
1: Profesore, beru do ruky baňku s fulgulátorem. Je mi jedno, že nechápete, co říkám.
0: Zničit! Smrt! Smrt!
1: Pustím baňku na zem a seznámíme se s tou dámou oba. Ubohý profesore, s Bohem!
3: Stát!
1: Dejte to sem! Puste to, bídáku!
4: Hlupáku! Co se to tu děje?
0: Se dobrý hrabě, přepadli mě francouzští špioni!
1: Ten zrádce to tu chtěl vyhodit do povětří! Sebe, Rocha i nás všechny!
4: Je to pravda, Harte?
1: Buďte proklet, d'Artigasi! Ano, je to pravda.
5: Teď už mi snad dovolíte, abych mu zakroutil krkem, hrabě!
4: Odveďte ho, Serké.
5: Zabiju ho tady! Profesor Roch nic nevnímá!
4: Odveďte ho! Možná, že ho budeme ještě potřebovat.
5: K čemu? Fulgulátor je hotov! Jeho tu plná baňka!
4: Baňka! To stačí na křižníky, které kolem nás krouží. My však potřebujeme plné barely fulgulátoru, abychom dobili Ameriku, Evropu, Ázii
5: a Afriku. Chci být místo držící v Africe.
1: Skončíte v nejtemnější žalářní kopce, Serké.
4: Nenechte se vyprovokovat, Serké. Tak snadno ze života neuniknete, Harte. Ještě musíte odvést hodně práce. Pryč s ním!
2: Serké mě předal svým pochopům a ti mě vyvedli z Rochovy laboratoře. Na malé lodici mě převezli přes ústřední jezírko vnitru ostrova na druhý břeh, kde stála nuzná chýše. Lůžko jak pro odsouzence k smrti, zásoba nejnutnějších potravin a vody. Tak jsem zde měl přežívat do chvíle, kdy se jim bude zdát, že mě už nepotřebují. Jeden den se podobal druhému, přestal jsem je počítat. Až jednoho rána...
3: Hrabě!
1: Jakže? Serké a d'Artigas na obhlídce po břehu jezera.
3: Podle mých výpočtů je nejslabší stěna právě v těchto místech.
4: Kde, Serké?
3: Tady, kde stojím.
4: Jak je silná?
3: 25 metrů.
4: Práce pro četu kopáčů na půl roku.
3: Pomocí Rochova fulgulátoru. Na to stačí týden.
4: Výborně. Bude to skvělá ověřovací zkouška.
1: Tunel. Ti dva uvažují o proražení tunelu. To by mohla být příležitost k útěku.
3: Jen abychom ho stačili prorazit včas.
4: Prorazíme. Umístíme Rochův bleskomet na pobřeží a zbavíme se té protivné flotily křižníků.
3: Jejich manévry se mi nelíbí. Proč dosud neodpluli?
4: Tupé vojenské mozky.
3: Nepodceňoval bych je, hrabě. Řekl bych, že něco tuší. Vidí kouř z našich komínů?
4: Domnívají se, že to je sopka.
3: Kéž byste měl pravdu.
4: Nechte toho síčkování. Shromážděte muže a dejte se okamžitě do díla. Slibte nejvyšší ceny za urychlení práce. Tuhle skálu prorazí Rochův fulgulátor a moje vůle.
2: Ještě téhož dne bylo proraženo prvních několik metrů tunelu. Fulgulátor byl účinnější, než původní výpočty ukazovaly.

0: Hornina se pod jeho výbuchy drolila jako přeschlý perník. 24 hodin denně pokračovaly práce. Zdálo se, že fulgulátoru profesora Rocha ani vůli hraběte D'Artigase se nedokáže nic postavit. Zmocňovalo se mě to nejčernější zoufalství. Nevěděl jsem, že zde přece jenom mám jakéhosi spojence. Byla jim únava a s ní spojená neopatrnost.
1: Zpropadeně!
2: Co se stalo?
1: Nechal jsem zdvojnásobit nálož a tlaková vlna převrhla lodici na jezeře i s lidmi.
2: K čertu s lidmi! Chci výsledky, Sarka!
1: Bez lidí jich nedosáhneme, potřebujeme každou paži!
2: Tak nasaďte potapěče!
1: Jak poroučíte, pane? Hej, Gastone! Huberte! Popadněte potápičské masky a dejte se do pátrání! Pospěšte! Snad ještě někoho vylovíte!
0: Z okna své chatrče jsem pozoroval postup záchranných prací. S dýchacími přístroji na obličejích se dva potápěči vrhali do vln. Ne proto, aby zachránili druhy, ale proto, aby hrabě D'Artigas nepřišel o cenné paže nutné k hloubení proklatého tunelu. Všechno úsilí však bylo zbytečné.
1: Nechte toho! Je to marné! Vraťte se ke své práci! Ty masky nechte ležet! Nezdržujte se!
0: Muži odkládají potápěcké masky na skalnatý břeh. Odcházejí k ústí tunelu. Toto je příležitost, na kterou jsem čekal tak dlouho. Musím opatrně. Opatrně. Nikdo mne nespozoroval. Natáhl jsem si na hlavu potápěckou masku, na záda připevnil nádrže s kyslíkem a v nestřeženém okamžiku vklouzl do vody. Tušil jsem, kterým směrem se vydat, abych se dostal k ústí skalní průrovy spojující vnitřní jezírko s mořem. Nekonečné minuty to trvalo, než jsem ústí nalezl. Podařilo se. Rozsvítil jsem vodotěsnou svítilnu. Její záře vytvářela na rozeklaných stěnách příšerné stíny. Ve studené vodě mi rychle ubývaly síly. Snažil jsem se nevnímat vlastní slabost. Jestliže D'Artigas má vůli, musím prokázat dvojnásobnou. To jsem si opakoval znovu a znovu. Stálo se mi, že se průrva zužuje, že skály se ke mně přibližují, že to nejsou kamenné výstupky, nýbrž zuby neznámých příšer, jež se hotoví mě pozřít. Další se objevila kdesi v temnotách přede mnou. Měla jen jediné oko, jasné, oslepující. Upíralo se na mne s nemilosrdnou přímostí. Snažil jsem se mu vyhnout. Sledovalo každé moje hnutí. Ztratil jsem ponětí o směru. Přestala mi být zima. Zmocňoval se mě spánek. Spánek. Spánek.

0: Výborně.
1: Kdo jste?
0: Žijete, inženýre.
1: Nedotýkejte se mě, nebo raději mne zabijte. Už nemohu dál.
2: Jsem poručík Davon z britského námořnictva. Důstojník lodi Standard, která operuje v Bermudském souostroví.
1: Jakže? Jsem na Standardu?
2: Ne, inženýre. Jste na palubě podmořského člunu Svert, který se už několik týdnů zkouší na Svatém Jiří.
1: Snad šílím. Choroba profesora Rocha se přenesla i na můj mozek.
2: Moji muži vás objevili v poslední chvíli. V nádrži už nezbývala ani unce vzduchu. Kdybychom se opozdili o 5 minut, sloužil byste za potravu dravým rybám.
1: Nemám tedy vidiny?
2: Rozhodně ne. Jsme námořníci jejího veličenstva a plníme tajný úkol.
1: Už si vzpomínám na váš hlas. Vy jste prohledával Dartigasovu loď Eba.
2: Ano. Hrabě Dartigas nám nepodal stížnost a já byl z trestu přeložen na ponorku Svert. K té nejnebezpečnější službě.
1: Hodláte proniknout tunelem do nitra Backcupu?
2: Přesně tak. Naše podmorská loď proskoumala trosky z troskotané Eby. V jejím dně jsme objevili zbytky vodotěsného průlezu.
1: Ten spojoval nitro Eby s podmorským člunem.
2: Přesně k takovému závěru došli naši odborníci. To bylo vysvětlení, proč se nenašly žádné tělesné pozůstatky profesora Rocha, vaše, ani posádky Eby. Po několika denním pátrání jsme našli i ústí podmorského tunelu. Ovšem, na mém osudu to nic nezměnilo. Stížnost byla podána.
1: Kam nevezete poručíku Davone?
2: Na svobodu, na palubu Standardu. V několika minutách opustíme tunel a půjdete mezi svými.

0: Naposledy jsem stál před osudovým rozcestím, kdy jsem se rozhodoval, zda zabít profesora Rocha a sebe, či nikoli. Davon a jeho muži mi nabízeli to nejdůležitější, co člověk může získat. Svobodu. Jenže já věděl, že piráti hraběte D'Artaga se usilovně hloubí tunel, jímž dopraví bleskomet na pobřeží. Jistě jim už zbývá odpálit jen několik posledních náloží fulgulátoru a cesta pro první bojové nasazení vynálezu zkázy bude volná. To jsem nemohl připustit.
1: Poručíku!
2: Slyším! Prosím, inženýre Harte.
1: Prosím vás, obraťte stroj.
2: Nechápu smysl vaší prosby.
1: Hrabě D'Artaga schystá úder proti flotile. Zbývá už jen posledních několik hodin, než se mu podaří umístit Rochu v bleskomet do ústí skalního tunelu.
2: Jste vyčerpaný, inženýre, musíte si odpočinout. Na palubě standardu se zotavíte. Vyspíte se, napijete horké čokolády. Je ve vás tak málo sil, že byste bez opory neušel ani 100 kroků.
1: Vaši flotilu dělí odskázy, ne 100 kroků, možná ani 10.
2: Chemici jejího veličenstva jsou toho názoru, že Rochův vynález není zralý k praktickému použití. Můžete být klidný. I francouzští chemici jsou stejného názoru.
1: Čertu s nimi!
2: Jen klid, inženýre! Chápu, jak vám je, nicméně jste na palubě vojenské lodi. Měl byste se mírnit.
1: Já sám jsem chemik.
2: Jste ubožák, kterého jsme zachránili před jistou smrtí a neví, o čem mluví.
1: Jsem muž, který viděl účinek fulgulátoru na vlastní oči.
2: Můžete o tom vyprávět inženýrům, až se dostaneme na standard. Vyhledněte průzorem. Vidíte? Před námi už je denní světlo. Od standardu nás dělí 2 míle. Co to bylo?
1: To promluvil profesor Roch.
2: Jakže?
1: Fulgulátor. To byl nejsilnější výbuch, jaký jsem slyšel. Patrně to byla poslední nálož. Otřes jistě uvolnil horninu a prorazil průchod skalní stěnou. Teď pirátům zbývá jen dopravit bleskomet ven. Je to otázka času, poručíku. Kerkara je bude jednat a já zatím budu vašim expertům vysvětlovat, že fulgulátor není žádná báchorka, že je to skutečný vynález zkázy.
2: Ten výbuch. Nikdy jsem nezažil nic silnějšího.
1: Zažijete. Až střely z bleskometu dopadnou na standard a ostatní lodě. Pak bude pozdě.
2: Co navrhujete?
1: Okamžitou akci. Uvnitř backupu teď jistě vládne zmatek. Nikdo se nebude starat o ostrahu. Všichni budou pomáhat při dopravě bleskometu. Pronikneme dovnitř, zmocníme se profesora Rocha a překazíme D'Artagasovi jeho plány.
2: Přesvědčil jste mě, Harte. Okamžitě otočím kormidlo.
1: Musíme postupovat opatrně. Není vyloučeno, že piráti pátrají po mém tělu.
2: Ujišťoval jste mě, že mají jiné starosti.
1: Ztrácíte odvahu, poručíku?
2: Na to též jsem se chtěl zeptat já.
1: Milý poručíku, jsme oba ve zvláštní situaci. Tady, v podmorském tunelu, jsme v dosahu vynálezu zkázy stejně, jako bychom byli venku na širém moři na palubě vašeho křižníku. Jenže tady teď máme šanci zločinu zabránit. Proto musíme chránit svoje životy.
2: Chápu. Nyní se znovu dostáváme do míst, kde jsem vás vylovil z vody, Harte.
1: Odhaduji, že jsme v polovině tunelu. Postupujte zvolna. Zhasněte reflektor.
2: Tam, vpředu!
1: Ano, to je reflektor pirátské ponorky.
2: Zvolna klesnu na dno.
1: Vidíte, jak reflektor pátrá pod dně? Měl jsem pravdu. Piráti nebudou hledat.
2: Čím je vyzbrojena pirátská ponorka? Má nějaká torpeda?
1: Netuším. Buď jak buď, žádná torpeda jsem v přístavišti vnitřního jezera neviděl.
2: Máme tedy šanci se s nimi utkat.
1: Utkat? Řeknu vám, poručíku. Omlouvám se, že jsem vás podezíral z nedostatku odvahy.
2: Takže? Vyrazíme.
1: Řítíme se na ně se zasnutými reflektory. To umocní chvíli překvapení.
2: Zahledli nás. Jejich reflektor nám svítí přímo do čelního průzoru.
1: Stále vpřed, Davone, stále vpřed! Zproprteně! Naše špice sjela po jejich pancíři.
2: Máme je za zádi?
1: Ano. Otáčej. Pokračujte v kurzu. Já budu hlídat záď. Otoč 60 teď? Nás pronásledují. Nabírají rychlost. Už je 10 metrů. 5. 3. Strhněte kormidlo vpravo. Podařilo se. Tentokrát jejich špice sklouzla po povrchu naší lodě.
2: A máme výhodu, že oni jsou před naší špičkou. Obrat by je zdržel.
1: Vidíte? Vpředu se jasní. Vyjíždíme z průrvy do vnitřního jezírka Petcupu. Tam budeme mít šanci.
2: Harte! Vidíte? Torpédo zprava!
1: Musíme okamžitě opustit loď!
2: Jako námořní důstojník jejího veličenstva!
1: Nejste veličenstvu nic platný jako mrtvý, poručíku!

0: jste v pořádku. Žádné zranění. A břeh už je na blízku.
1: Jen několik sáhů.
2: Blahopřeji, serte.
0: Přicházejí nějací lidé.
2: Lest se podařila.
3: Vlákali jsme je do laguny a zasáhli torpédem. Nyní nezbývá, než najít těla.
1: O to stojím ze všeho nejméně.
2: To počká, serke. Tunel ve skále je proražen. Nyní musíme umístit dělo do jeho ústí.
3: Nepřál bych si, aby se ti ničemové potulovali po backcapu.
2: Teď už nám nemohou škodit. Věci došly příliš daleko. Nepřátelská flotila se blíží k backcapu. Nyní je to kdo z koho. V krátkém čase se rozhodne.

0: poručíkem Davonem jsme se zachránili na rozeklaných skaliscích vnitřního jezera Bekkapu. Serké uposlechl Dartigasova rozkazu a plně se věnoval přesunu Rochova bleskometu skalním tunelem. I posádka ponorky se zúčastnila prací. Měli jsme skvělou příležitost k útěku. Jenže nás vedla jiná myšlenka. Musíme najít profesora Rocha.
1: Ale kde ho máme hledat?
2: Podívejte, v profesorově laboratoři se svítí.
1: Nebohý profesor. Myslíte, že vás pozná?
2: Má svoje světlé chvilky. Uvidíme. Vejděte první.
3: Teplota 96,3. Tlak 15 atmosfér.
2: Profesore!
3: Co? Cože? To jste vy, Šimone?
1: Skvělé, poznal vás.
3: Jsem moc rád, že vás opět vidím. Musím se vám svěřit se svými obavami.
2: Prosím, pane profesore, jsem vám k službám.
3: Můj dobrodinec, hrabě Dartigas, mi říkal, že se zde potulují nebezpeční lidé, schopní zhatit moji práci.
2: Ach tak.
3: Myslíte, že by někdo byl schopen tak hrozné ničemnosti?
2: Pane profesore, uvědomujete si, co jste vyrobil?
3: No přece fulgulátor, nejsilnější výbušninu všech dob. Vidíte tyto střely? Každá z nich je schopna proměnit ostrov o rozloze Bekkapu na prach.
2: I s lidmi. Střelami se nestřílí do ostrovu, profesore. Jejich cílem jsou především lidé.
3: Ovšem, máte pravdu. Byl byste tak laskav a ustoupil stranou. Musím naplnit poslední náboj fulgulátorem.
1: Nemá to smysl, Harte. Ten muž nechápe, co dělá. Musíme jednat.
3: Šimone.
2: Prosím, pane profesore.
3: A kdo je ten mladý muž v modrém stejnokroji se zlatými knoflíky?
2: To je váš přítel.
3: Přítel? Tak proč se na mě tak zvláštně dívá? Jako by mě chtěl zabít. Pohleďte, on má u opasku pouzdro s pistolí. Otevírá je, pistoli vytahuje, míří na mě. Dokážete mi to vysvětlit, Šimone?
2: Ve jménu lidstva, pane profesore.
4: Tak tady jste, inženýre Šimone Harte. A jsem rád, že vás opět vidím, poručíku Davone.
2: Buďte proklet!
5: Vaši zbraně, poručíku.
3: Co má toto znamenat, hrabě?
4: To jsou ti bídáci, o kterých jsem mluvil.
3: Můj přítel Šimon Hart.
4: Vás zradil.
3: Nechce se mi tomu uvěřit.
5: Nestrácej mi čas. Moji muži sestavují díly bleskometu. Čekáme už jenom na náboje a na přesné zaměření.
3: Zde jsou náboje připravené k plnění úkolu. Bude to velký den pro lidstvo. Ukáže se, že jsem měl pravdu, že moje výpočty byly správné.
2: Za potvrzení správnosti zaplatí nevinní lidé životem.
3: Matematika, fyzika, chemie, to jsou vznešená božstva, Šimone. Pouhý život nemá vedle nich žádný význam.
4: To rád slyším, profesore. Tak se mi to líbí. Jdeme!
0: Ztrácel jsem poslední naději. Ani tak zkušený voják jako poručík Davon nedokázal vystřelit na bezbraného šíleného starce. A tak zlo nabilo vrchu. Sergejovi pomocníci naložili náboje na vozíky a tunelem je vyvezli k dělu. Inženýr navrhoval naši okamžitou popravu. To byl osudový okamžik.
5: Nemůžeme ty muže nechat naživu.
4: Máte pravdu, Sergej, nechte je odvést a zastřelte je.
2: Zbohem, pane profesore.
3: Kam jdete, Šimone?
4: Věnujme se naší práci, profesore. Bude třeba, abyste nám pomohl se zaměřením bleskometu. Moji lidé ho už nastavili, ale nedokáží...
3: Kam jste odvedli Šimona?
4: Je unavený, pomáhal nám celou noc, potřebuje se vyspat.
3: Šimon je můj přítel a jeho přítel je také můj přítel.
4: Profesore, ještě před chvilkou jste ho nazýval bídákem.
3: Je to můj přítel a přítel přítele je přítel.
5: Hrabě, on zase začíná šílet. Jenomže my ho potřebujeme.
4: Zpropadená situace, kdyby to bylo možné, já bych toho starocha...
3: Přítel! Je to přítel! Všichni jsou moji nepřátelé. A nejhorší je Francie. ta Francie, kterou jsem vždycky miloval.
4: Tak ho přiveďte, toho jeho přítele.
5: A co poručík Davon?
4: Potřebuju, aby staroch byl klidný a aby spolupracoval. Co na tom záleží? Zabijeme je potom. Všechny.

0: Myslel jsem, že nadešla moje poslední hodina. Poručík Davon kráčel vedle mne, bledý v obličeji, vzpřímený. Bylo na něm vidět, že nelituje ani tak svého života, jakože se nám nezdařilo vykonat to, co jsme si přece vzali. Pětice pirátů s puškami nás doprovodila až na břeh vnitřního jezera Backcapu. Namířili a pak...
1: Nestřílet! Zatím ne. Máte smykla štěstí, Harte. A vy taky, Davone. Uvidíte, jak vaši krajané umírají v mukách. Pojďte. Profesor vás chce mít kolem sebe.
2: Peklu patříte vy, Serke.
1: Nechte toho. Mne nevyprovokujete. Prohrál jste všechno, Harte. Jste obyčejný babral. Proti hraběti D'Artigasovi neznamenáte nic. Jste nula. Nula.
0: Serke se mě snažil duševně zdeptat. Jenže já byl tak na dně, že jsem se hlouběji dostat nemohl. Naděje nezbývala žádná. A jestli jsem v tu chvíli něčeho litoval, pak toho, že Serke popravu přerušil. V jeho doprovodu jsme prošli tunelem až na pobřeží. Tam, na velikém balvanu, stál podivný přístroj. Znal jsem ho v modelech a nákresech. Viděl jsem i jeho díly. Ale teprve teď jsem ho spatřil dohotovený. Rochův bleskomet. Vynález zkázy.

0: Můžete být klidný, profesore, zde vám přivádím vašeho asistenta.
1: Chvála Bohu, dobrý muži. Chvála Bohu. Už jsem měl starost, že jste se mi zase někam zatoulal. Jste neposedný, Šimone. Stokrát jsem vám říkal, že věda vyžaduje plné soustředění.
2: Měli bychom pokračovat v práci, profesore.
1: K vědecké práci patří i trpělivost, mladý muži.
2: Hrabě, já se neovládnu, já mu zakroutím krkem.
0: Klid! Nuže, jsme opět všichni jako jedna veliká rodina. Přistupme k práci.
1: Jsem tak rozrušený. Napadá mě...
3: Ano? Ano? Přemýšlejte.
1: Napadá mě...
3: Co vás napadá, profesore?
1: Je správné, co dělám, Šimone? Řekněte mi, je to správné? Vidím oheň. Vidím roztrhaná lidská těla.
0: Profesore, jsou správné vaše výpočty?
1: Co jste to řekl?
0: Inženýr Serke se domnívá, že správné nejsou. Že jste se zmýlil.
1: Nesmysl.
0: Že cesty vašeho uvažování jsou klamné.
1: Serke je hlupák.
0: To tvrdíte vy. Serke říká něco jiného. Že jste pošetilec. A vědecký nedouk.
1: Nedouk. Jen pohledněte. Co vidíte?
0: Pouhý kovový podstavec, náboje připevněné na lafetách, jenomže to pořád nic neznamená. Ještě jsme se nepřesvědčili, že ta věc není jenom bezcenný kus kovu.
3: Nenechte se vyprovokovat, profesore.
4: Chtějí vás donutit udělat něco, co vám samotnému se příčí.
1: Já vám všem ukážu, co dovede můj vynález.
4: Co teď, Harte? Profesor vystupuje po schůdcích k zaměřovači. Bere do rukou páky. Jak tomu zabránit?
5: A já toho muže chránil. Já mu pomáhal. Bože, odpusť mi.
0: Bůh vám snad odpustí, Harte, ale já ne. Ostatně od této chvíle mocnější než Bůh jsem já.

0: tyto nesnesitelné vteřiny. Thomas Roch zaměřoval bleskomet s pečlivostí botanika, zaostřujícího okulár svého mikroskopu. Ruka se mu ani nezachvěla. Mlčel. Všichni jsme mlčeli. Dívali jsme se na mohutné obrysy křižníků pěti států, které se blížily k ostrůvku. Signalizační vlajky na stožárech vyzývali D'Artigase, aby se vzdal. Nikdo z těch mužů na velitelských můstcích netušil, že se na ně optikou zaměřovače dívá smrt v podobě rozcuchaného, šedovlasého starce. Najednou bylo vidět, že profesor strnul. Napřímil se a něco šeptal. Dal bych za to všechny poklady světa, o nichž profesor Roch v záchvatech šílenství mluvil, abych slyšel slova, jež mu plynula sertu.
1: Vlajka. Vidím francouzskou vlajku. Vidím vlajku své vlasti. Francie. Moje ruka je na spoušti bleskometu. Je to páka smrti. Mám přinést své vlasti smrt.
2: Thomasi Rochu, křižníky jsou na dostřel. Palte!
1: Nikdy! Na francouzskou vlajku! Já nikdy nevystřelím!
3: Já vám nařizuji!
1: Nevystřelím!
3: Serke, zmocněte se ho! Bleskomet je zaměřen, stačí jen stisknout páku!
1: Nikdy!
3: To může udělat každý, už profesora nepotřebujeme!
2: Správné rozhodnutí, hrabě! Rochu, okamžitě sestupte! Ne! Nesahejte na závěs náboje! Ne!
4: Davone, pryč odsud!
3: Kryjte se, Harte!

Z ostrůvku Back Cup zbyla jen hromada balvanů. Vše bylo zničeno. Skalní stěny zavalily někdejší rochovu laboratoř. Námořníci, kteří se za krátkou dobu po výbuchu na troskách ostrůvku vylodili, nalezli tělo Thomase Rocha. Nešťastný vědec byl mrtev. Ker Karaje, alias hrabě D'Artigas a jeho pomocník Serke, stejně jako ostatní pomahači, našli smrt a zároveň hrob pod troskami skal. Námořníci nalezli mne i mého přítele poručíka Davona. Skryti za útesem, unikli jsme ničivé smršti. A když nás oba předvedli před kapitána křižníku Tonant, oné francouzské lodi, na niž Thomas Roch zaměřil svůj bleskomet, kapitán se nás zeptal: pánové, co se na ostrově přihodilo? Než abych mu dal vysvětlení, jemuž by neuvěřil, rozhodl jsem se mlčet. Teprve teď, po řadě let, jsem se rozhodl vydat svoje svědectví.

0: Bylo krásné červnové ráno, takové, co budí v člověku dobrou náladu. A přece jsem se na ten nádherný den mračil. Důvod byl prostý, zranil se mi kůň a já jsem potřeboval zdravého. Zatímco můj Mustang pomalu kulhal prérií, pozoroval jsem, jak řídká křoviska houstnou a tráva je zelenější. Blížil jsem se k řece, u ní jsem se měl setkat s Billem Saltersem. Projel jsem návrším s velikými platany. Překvapilo mě, že půda kolem nich je rozkopána nesčetnými jámami. Zřejmě zde pracují lidé. Proto mě ani nepřekvapilo, když jsem kolem spustlého kukuřičného pole dojel k nízkému srubu. Vedle vchodu do ohrady spravoval rozpadlý plot jakýsi mládenec.
1: Dobré ráno. Smím vědět, jak se jmenuje pán tohoto domu?
2: Jmenuje se Rowling, sir.
1: Vy jste jeho syn?
2: Ano, nevlastní. Říkají mi Josef.
1: Je otec doma?
2: Otočte se, tamhle jde.
3: Co tu chcete, cizinče?
1: Nejprve bych se chtěl zeptat, mistr Rowlinci, zda mě tu nenechal muž jménem Salters nějaký vzkaz.
2: Včera ráno, pane, ten Salters byl...
3: Budeš mlčet. Nebudeme každému vandrákovi dělat poskoka. Klíďte se odtud.
1: Snad nebude tak zlé. Můj kuň kulhá, potřeboval by si několik dní odpočinout.
3: Můj dům není žádná hospoda a každému, kdo by se tu chtěl roztahovat, vpálím do těla hrst broku. A ten zatracený indián je tu znova. Počkej, kluku, já tě naučím.
0: Sledoval jsem jeho pohled. Z nedaleké houštiny vyšel mladý indián. Rowlings na něj namířil pušku a stiskl spoušť. Srazil jsem mu hlaveň, takže rána šla vedle. Rowlings se otočil, ale moje pěst byla rychlejší. Koutkem oka jsem zahlédl, že k nám přijíždí Bill Salters. Rowlings ho neviděl a skočil po mě s nožem v ruce.
3: Tak ty na mě pěstí na mé vlastní půdě, to mi zaplatíš, pse!
1: Hned zastrčte ten nůž. Vidíte tu pistoli? Kulka je rychlejší než čepel.
4: Bravo, příteli. Jen dojedu a vidím tě v plné práci. Jen mu ukáž, zač je toho loket. Zaslouží si to. Mě včera přijal podobně, tak jsem mu dal pár do nosu a byl pokoj. Ale je vidět, že mu to nestačí. Víš, což je trend? Dáme mu za vyučenou, aby příště věděl, jak se jedná s lidmi, jako jsme my.
1: Pozdě, Bile, pozdě, podívej se, jak utíká.
4: Jen ho nech, ať uhání sebe rychleji, svému osudu neuteče.
0: Popravdě řečeno, zbabělý útěk Roulince se mi nerýmoval s jeho předchozí hrubostí. Přemýšlel jsem, co v tom může být, a mezi tím jsme sestupovali s Billem ke srubu. Cestou se k nám přidal indián, po kterém Rowlings vystřelil. Bylo mu asi 18, oblek měl z jelení kůže, ozbrojen byl lukem. Když jsem se ho stačil zeptat, ke kterému kmeni náleží, otevřely se dveře a ze srubu vyšla hubená, utrápená žena.
5: Zaplať pámuch. Už jsem myslela, že poteče krev. Je opilý. Vypil poslední láhev pálenky.
1: Vy jste jeho žena?
5: Ano, ale já za nic nemohu.
4: Rádi, věříme. Váš muž to asi nemá v hlavě v pořádku.
5: Bohužel. Usmyslil si, že tady v okolí je zakopaný poklad.
1: Nekope náhodou na návrší u platanů.
5: Ano, tam. Kvůli pokladu zanedbal pole a živíme se jenom lovem. Ani bych si nenaříkala, kdyby se můj syn dosyta najedl.
1: Mám u sedla zásobu sušeného masa. Udělejte nám ho, prosím, všem k večeři. Bile, dojdi pro maso.
5: Udělejte si pohodlí. Už dlouho jsem s nikým nemluvila. Rowlings tady kvůli pokladu nikoho nestrpí. Tenhle mladý indián si vymkl kotník a chtěl tu zůstat, dokud se neuzdraví. Rowlings ho vyhnal. Musí ubožák nocovat pod širým nebem.
6: Mně to vůbec nevadí. Ale tobě chci poděkovat, že ses zastal i Šarši Tuhy. Jsem tvůj přítel.
1: Išarši Tuha? Malý jelen. Ty jsi Apač.
6: Jsem synem velkého válečníka kmene Mescalero, který je mezi Apači ten nejstatečnější.
1: Indiáni kmene Mescalero jsou mými přáteli. Jejich náčelník Inčučuna je můj bratr.
6: Inčučuna je velký hrdina. Jak tě nazývá?
1: Old Shatterhand.
6: Synové Apačů tě dobře znají. Já ještě nejsem válečník, nesmím s tebou mluvit.
1: Smíš se mnou mluvit, nebo ti z tebe bude jednou velký válečník. Proč nemáš koně?
6: Jdu pro posvátnou hlínu na dýmky míru. Musím pěšky.
4: Tady je maso, paní. A nakrmte pořádně oba mladíky. Ten váš chlap je ale mamlas. Nezlobte se, ale zdá se mi, že jsem ho už někde viděl. Náravně se podobá jednomu lumpovi s indiánským jménem. Zní jako Indano nebo Indančo.
6: Inteučo.
1: To je přece apačsky zlé oko.
5: Zlé oko? To slovo můj muž často říká, když pije a potom blouzní a hádá se se svými přízraky. Blábolí o krvi a mordech, o zlatě a nugetech, o pokladu, co prý je tu zakopaný. Bojíme se, že nás zabije.
4: To vás ze srdce lituji. Ale co vás tu napadlo pouštět se s takovým mužem do divočiny?
5: S ním bych se sem nikdy nepustila. Přijela jsem do Ameriky se svým prvním mužem a jeho bratrem. Chtěli jsme do Kalifornie, protože jsme se doslechli, že je tam zlata pro každého dost. Dostali jsme se až sem. Dál jsem nemohla. Muž šel tedy zkusit štěstí sám a já tu zůstala s jeho bratrem.
4: A máte o něm nějakou zprávu?
5: Nemám. A on sám se už nikdy nevrátil. Půl roku po jeho odchodu se mi narodil syn. A když mu byly 3 roky, našli lidé mého švagra na břehu řeky s kulkou v hlavě.
1: Byl skalpovaný?
5: Nebyl.
1: Pak to udělal běloch. Ale jak jste tu mohla žít tak sama?
5: Ze začátku jsem měla zásobu kukuřice. Pak se objevil Rowlands. Chtěl tu lovit, ale pak zůstal natrvalo. Staral se o nás docela dobře až do doby, než začal blouznit o pokladu. Je to hrozný život.
1: Časem se lék najde.

0: Právě jsme dojedli pozdní oběd, když vešel Josef a požádal nás, abychom šli ven. Na obloze přímo nad námi se vznášel malý obláček průsvitné, jasně červené barvy a vypadalo to, jako by se od něj táhly po celém obzoru matně zlaté pavučinkové třásně. Opravdu divný mrak. Rozhodl jsem se, že se na to zeptám malého jelena. Indiáni cítí přírodu lépe. Stejně jsem s chlapcem potřeboval promluvit. Našli jsme ho s Bilem za srubem. Upřeně pozoroval oblohu.
1: Nevíš náhodou, co ten divný mrak znamená?
2: Hladový vítr.
0: Myslíš bouři?
2: Velice hladový vítr.
0: Tak teda cyklon.
2: Přijde brzo.
1: Ale nesmysl. Tahle troška nebeské peny nám nemůže být nebezpečná.
2: Malý jelen nikdy nelže.
0: Opravdu nikdy. Proč tedy malý jelen kulhá, jen když ho někdo vidí? Proč říká, že přišel pěšky a přitom přijel na koni?
2: Jak to můžeš vědět?
0: Umím číst ve stopách.
2: Můj bratr je vševědoucí jako velký manitu.
0: Malý jelen nejde pro posvátnou hlínu, ale přišel, aby shlédl pána tohoto domu. Vedla ho k tomu krevní msta?
2: Můj bílý bratr je přítel Apačů. Proto mu něco ukážu. Vezmi si to a pozorně přečti.
0: Vyňal ze záňadří kůži složenou jako dopisní papír. Rozevřel jsem obálku z měkké jelenice. Uvnitř byla jiná kůže a na ní byla namalována červenou barvou řada figurek. Náhoda mi vložila do ruky velkou vzácnost. Indiánský dopis. Jaké asi obsahuje tajemství? Rozluštění nebylo jednoduché. Trvalo dost dlouho, než jsme s Billem částečně pochopili, že máme před sebou důkaz o tom, že Rowlands je vrah prvého muže své ženy. Zabil ho, ale nestačil mu sebrat zlato. Vyrušili ho Apači. Jednoho z nich při přestřelce zabil. Podařilo se mu uniknout, ale bez zlata. V dopise bylo označeno místo, kam Apači pochovali svého bojovníka i zlato. Řekl jsem Billovi, že se tam půjdeme podívat.
1: Raději ne, ten indiánský kluk měl pravdu. Podívej se na nebe, úplně se setmělo.
0: Vypadá to opravdu na cyklon. Musíme rychle do bezpečí.
1: Kam chceš utíkat a jak?
0: Na koních přece.
1: Vždyť nevíme, kam se vrtnout.
0: Ale ano, musíme za řeku. Ta snad cyklon zadrží.
1: Snad budeš mít pravdu. Dojdu pro ženu a vezmu i Roulincova koně.
0: Pospěš si, teď jde o každou minutu.
1: A co Josef?
0: Neboj se, o toho se malý jelen dávno postaral.
1: Už běžím, otevři zatím vrata.
0: Vyjeli jsme opravdu na poslední chvíli. Když jsem se ohlédl, ochromila mě hrůza. Za námi se utvořil temný, obrovský mrak, podobný nestvůrným přesýpacím hodinám. Pohyboval se s temným hřměním nesmírnou rychlostí a bral sebou vše, co mu stálo v cestě. Přehnal se přes srub a mířil přímo k nám. Koně postřehli nebezpečí a bez pobízení uháněli přímo k řece. Bylo jasné, že nás cyklon co chvíli dožene, pokud ho řeka nezadrží, a tu jsme právě přebrodili.

0: Naštěstí řeka Cyklon zastavila. Nad jejím korytem se obrátil a valil se zpět neprůhledný a děsivý. Kudy se hnal, nesl zkázu a zmar. Pak zazněla ohlušivá rána, až se země zachvěla a Cyklon byl ten tam. Obava o osud Josefa i malého jelena nás hnala k platanům, kde jsem tušil, že budou ukryti. I zde řádil Cyklon a zpřerážel stromy.
1: Věří už moji bílí bratři, že dovedu poznat znamení hladového větru?
0: Jistě, ale jak jste se zachránili?
1: Kůň je někdy rychlejší než Cyklon. Chcete vidět, kde je poklad?
0: Později, nejdřív nám pověz vše, co o tom víš.
1: Můj otec viděl cestou z lovu, jak Rowlins zavraždil jiného bílého muže se sáčky zlata. Rowlins mého otce pronásledoval a zákeřně ho zastřelil a zmizel. Bojovníci otce pohřbili, zakopali zlato a přísahali Rowlinsovi pomstu. Měl jsem ji vykonat já, až budu dospělý bojovník. Ale hladový vítr to vykonal za mne. Rowlins leží pod nejvyšším platanem a umírá.
0: Teď už rozumím tomu dopisu. Pojďme.
1: Tady je. Toužil jsem po jeho skalpu. Už ho nechci. Sám spravedlivý Manitů ho potrestal na stejném místě, kde se dopustil vraždy.

0: Opravdu. Umírající měl poklad téměř na dosah ruky. Poblíž kmene, který na něho padl, zela puklina, na jejím dně ležely dva kožené vaky se zlatým prachem a nugety. Protohle tedy Rowlins vraždil. Před smrtí se ke všemu přiznal, i k tomu, co jsem zatím jen tušil, zastřelil i bratra zavražděného, aby se mohl vloudit k ženě jako ochránce a nerušeně hledat zlato. Když Rowlins vydechl naposledy, pochovali jsme ho. Pak jsme šli za ženou a vše jí pověděli. Žalem se jí podlomila kolena.
1: To zlato je všechno vaše, paní. Máte nyní dost prostředků a můžete žít se svým synem někde v poklidném místě.
2: Ale díl patří vám.
1: Co vás nemá, paní? Snad malému jelenovi. Ten poklad objevil.
3: Nechte si svůj zlatý prach. Apači znají naleziště, kde je ho tisíckrát více. Pohrdají zlatem. Člověk má usilovat o to, aby byl dobrý. Kéž vám to zlato přinese tolik štěstí, kolik zla jste kvůli němu vytrpěli.
4: Část třetí. Medvěd.
5: Král! Přijíždí král! Z cesty!
4: Panoš Ota všeho nechal a utíkal k Budějovické bráně. V čele průvodu jel herold s královskou zástavou a za ním na bílém koni Přemysl. S odstupem pak nejvýznamnější členové jeho doprovodu. Ota spokojeně zaznamenal, že mezi nimi je i jeho pán Oldřich z Chlumu. Zahlédl také Bavora ze Strakonic a Viléma z Valdeka, zvaného Zaječek. Ale jeho synovec Oldřich s ním nebyl. Mezi ozbrojenci čněla urostlá postava Otova přítele Diviše. Zamával mu, ale se svým pánem Oldřichem z Chlumu a Divišem se sešel až večer v šenku u Zlatých hroznů a vše jim podrobně vypověděl.
6: Co si o tom myslíš ty, Diviši?
7: Je to jasné, urozený pane Oldřichu. Nějaký měšťan zabil kvůli šperkům rybáře a kdo si na hradě zabil a zhanobil zemského sudího.
6: Milý Diviši, omyl. Jde o jednoho a téhož zločince. Aby se v rozmezí dvou dnů staly dvě vraždy, které spolu nesouvisí, tomu já nevěřím.
8: Tím ale říkáte, urozený pane Oldřichu, že Šenkýřova neteř Domaslava je nevinná. Proč by zabíjela rybáře? V době jeho smrti byla navíc na hradě.
6: Sudí Benedikt zabil její matku, to ostatně Domaslava přiznala. Věřím i tomu, že ji poznal a ona jeho. Bál se jí a proto se zavřel ve své jizbě. Proč by ji potom sám otvíral?
8: Nějak ho prostě přesvědčila.
6: Tahle část tvé hypotézy nezní mým uším věrohodně. Co pak ho nemohl navštívit někdo jiný, jemuž sám otevřel? A tenhle neznámý návštěvník ho nejspíše zabil.
8: A co ten út, který jsem našel u Otavy? Uříznout ho mohla jedině Domaslava. Hned jsem si všiml, že to musel udělat někdo, kdo je zvyklý krájet maso. A ona pracuje v kuchyni. To je snad víc než výmluvné.
7: Pokud ses o té dávné vraždě dozvěděl ty, mohl se o ní dozvědět i někdo jiný. Vrah tam mohl út pohodit, aby od sebe odvedl pozornost.
8: Ještě ty začínej, Diviši. To jsi můj přítel.
6: Tvým přítelem má být především pravda. Udělal jsi chybu, milý, o to, že ses soustředil jen na jeden motiv. Povím ti jiný. Sudí Benedikt nemá děti a jeho majetek tedy připadne píseckému purkrabímu. Odkud víme, že se Benedikt bál Domaslavy? Jen od něj přece. Půjdeme spát. Ráno začneme hledat znovu.
4: Když ráno dorazil Oldřich z Chlumu se svými pomocníky na hrad, odvedli ho do úzkého průchodu mezi hradbou a zadní věží paláce. Tam ležel další zavražděný rytíř. Tentokrát to byl Petr z Všechrom. Na těle měl spoustu bodných ran a vrah mu uřízl út. Ten ležel pohozený opodál.
7: Podívejte se, pane Oldřichu, tady pod lopuchem leží stříbrný prsten s leštěným topasem.
8: To je ten, o kterém jsem vám vyprávěl. Ztratila ho manželka Bavora ze Strakonic a u vody ho našel ten zavražděný rybář.
6: Tuhle vraždu Domaslava rozhodně spáchat nemohla, protože je od včerejška zavřená v dominikánském klášteře a nemá tedy na svědomí ani ty první.
8: To není žádný důkaz. Zemského sudího ubodal vrah širokým kuchyňským nožem, ale rány v těle Petra z Všechrom pochází od úzké díky. A ten první út jsme našli u Otavy.
6: Tady ovšem došlo rovněž ke zločinu. Kdysi to tu stál jen dvorec, se poblíž dřevěné palisády našlo tělo Raimunda ze Strakonic. To byl mladší bratr otce Bavora ze Strakonic. Proslýchalo se, že ho zabil otec Petra z Všechrom, ale vinu se mu na zemském soudu nepodařilo prokázat.
7: A tenhle prsten patří manželce pana Bavora.
6: Je předčasné spekulovat. Ten prsten vrať paní Janešce, o to nepotřebujeme ho. A zeptej se jí, zda neví něco o té dávné události tady na hradě.
4: Velitel Diviš dostal za úkol zjistit, kterou z městských bran opustil předevčírem Písek Oldřich z Valdeka. K výpravě českého krále se totiž nepřipojil, jenže neuspěl. Žádný strážný ho neviděl. Loudal se zpět k rynku, když do něj prudce vrazila jakási holka.
9: Čekám tě u modré štiky. Jde o toho muže, kterého hledáš.
4: Diviš ani nehnul brvou, protože mu bylo jasné, že holka se někoho bojí. Zastavil se v šenku u Zlatých hroznů, kde byli všichni tři ubytovaní. Odložil plášť s královským erbem a koženou kazajku a oblékl si spravovanou suknici a špinavou košili. Vlasy si ovinul šátkem, odložil meč a pod košili ukryl tesák. S jizvou na tváři vypadal na skutečného pobudu. Šenk u modré štiky ležel u putimské brány a byla to špeluňka té nejhorší kategorie. Neohroženě vstoupil. U dveří seděli dva mládenci, podle čapek potulní studenti, vedle nich tovaryš s tváří poďobanou od neštovic a urostlý hromotluk. Dívka, která sem Diviše pozvala, stála u vědra s pivem v zadní části jizby a dělala, že ho nezná.
7: Co na mě čumíte, chlapi, jako bych byl nevěstka?
10: Do nevěstky máš daleko, brachu. Ale kdybys byl, chcípneš hlady, protože máš křivou hubu.
7: No a? Ty zase vypadáš jako chcíplá mřenka, študente. Starej se o svoje. Říkají mi zajíc, protože mě dosud nikdo nechytil.
11: Já jsem Matěj, ale říkají mi medvěd. Tohle jsou mý přátelé, ale ti zajímaví nejsou. Dáš si pivo?
7: Proto jsem přišel, ne?
11: Majdo, hníš zadkem. Pěkná holka, viď? Můžeš jí mít? Za 5 stříbrňáků.
7: Za 5 mohu mít panu. Je ta holka pana?
11: Ať tratím. Dej 3, ale jen proto, že jsi mi sympatický. Platí se předem.
4: Diviš rozvážně dopil, pak holku objal kolem pasu, vyšli na dvorek a zmizeli v kolně. Holka se hned začala svlékat.
7: Zatraceně šaty si nech. Nemám o tebe zájem. Chtěla jsi si jen promluvit, ne?
9: Vidíš tu škvíru u vrat? To u nás budou sledovat. Hlídají mě i na ulici. Nesmějí nic poznat. Rozumíš, jde o život. Já se položím na záda. Ty si stáhneš nohavice a lehneš si mezi moje sténa. Občas nadzvedni zadek a hlasitě fuň. Já ti přitom šeptem povím, co mám na srdci.
7: No jestli tohle se dozví Ota.
9: Medvěd mě tu drží jako otrokyně. A pohybuj se trochu živěji, sakra. Když mi pomůžeš, povím ti i o rytíři s erbem kančí hlavy. Zaslechla jsem, že se na něj vyptáváš.
7: Viděla jsi ho?
9: Několikrát tu byl v noci. Na tváři měl masku. Medvěd nás ostatní zavřel sem do komny. Hovořil s ním jenom on. Ještě, miláčku, ještě. U opasku jsem zahledla dýku. A na jejím vršku byla malá kovová ozdoba. Vypadala taky jako kančí lava.
7: Možná ti pomohu, ale o tomhle výslechu neřekneš živé duši. A jsme hotovi. Jsi dobrá holka?
4: Panoš Ota chvíli obejdoval na nádvoří hradu a přemýšlel. Aneška mu při rozhovoru až příliš okatě zdůrazňovala, že její manžel Bavor ze Strakonic popíjel celou noc s přáteli. Přesto jí věřil. Ale byl tu ještě Duben z Kestřan, zeman, který jí byl bezvýhradně oddaný. Tu noc, kdy zavraždili sudího Benedikta, obcoval s jistou děvečkou. Rozhodl se, že ji najde a promluví si s ní.
12: –
8: Tak to ty zbyla předevčírem v noci s rytířem Dubenem? Nejsem prelát, nebudu tě soudit. Jde mi jen o to, co se dělo na nádvoří. Viděla jsi někoho?
12: Jak bych mohla? Byla jsem opřená o zeď. Ale když pan Duben odešel, šla jsem se umýt ke korytu. Zahlédla jsem rytíře, který měl na plášti kančí hlavu, ale pan Zbyslav z Valdeka to nebyl, toho znám. Právě vycházel z purkhrabství. Měl v ruce dýku, takovou zvláštní, s kančí hlavičkou na rukojeti. Svítil měsíc. Náhodou jsem si ji všimla. Byla jsem pár kroků od něj. Otřel ji o zem a pak zasunul za opasek. Vypadal pořádně na zlobeně.
6: Tady si o to... To jsem si mohl myslet s holkou. V kuchyni už zase vládne kuchmistr Tobiáš. Neví nic, ale má tam kuchtíka. Když jsem začal mluvit o nožích, vypadal ten mládenec vyděšeně. Něco ví. Musíme si ho ve vhodnou chvíli podat. Ale nejdřív se půjdeme podívat na těla těch dvou zavražděných. Dali je do sklepení. V tomhle horku je to jediné chladné místo na hradě.
4: V klenuté podzemní kopce ležela na marách dvě těla přikrytá bílými rouchy. Panoš Ota zapálil voskovice a pak začal těla spolu se svým pánem Oldřichem prohlížet.
6: Tohle je sudí Benedikt. Spousta ran kuchyňským nožem, v tom si měl pravdu. Ale co tyhle dvě pod srdcem?
8: Taky široké. Ale jako by je zasadila jiná ruka.
6: Taky mi to tak připadá, i když ten rozdíl je nepatrný. Podívej se na Petra s Všechrom. Ty rány rozhodně zasadil jeden člověk. Jsou hlubší, ale vsadil bych se, že do Benedikta bodali dva lidé.
8: Ta holka viděla v noci vycházet z purkrabství Oldřicha z Valdeka a čistil dýku.
6: Benedikt má ovšem na těle rány nožem. Doufám, že Diviš narazí na Oldřichovou stopu. Musí hodně věcí vysvětlovat. Petra s Všechrom však rozhodně zavraždit nemohl, nebyl tu. Proč šel ten rytíř v noci na tak opuštěné místo?
8: Třeba si šel ulevit, moč byla cítit všude.
6: V paláci je několik prevetů. K hradbám chodí spíš čeleď. Něco mě však napadlo. Přijel král a bude se hodně pít. Kousek od čeledníku stojí hradní pivovar a pracuje se tam naplno. Téměř jistě vařili pivo i v noci.

0: Dobré vaříš pivo, mistře Sládku, ale teď potřebuji tvé svědectví. Odtud je na nádvoří vidět. Co se tam v noci dělo?
1: Nemáme čas dívat se, kde co lítá. Ale ten zavražděný rytíř tady byl. Přišel, nepozdravil ani, rozhlédl se a zase odešel. Taky tu byl pan Bavor ze Strakonic. Chtěl čbánek piva, prý ho z vína pálí žáha. Pro další si přišel Duben z Kestřan. A nakonec i Velen, i když ten měl stát u vchodu do paláce.
2: Chlape, jeden, my vyšetřujeme mord.
1: Zrovna jsem se k tomu chtěl dostat. Ten zabitý, Petr z Všechrom, měl u pasu dvě týky. Jednu obyčejnou v pochvě a druhou zastrčenou za opasek. Ta měla na rukojeti ozdobu ve tvaru kančí hlavy. Pán z Všechrom v erbu kančí hlavu nemá, proto jsem si toho všiml. Za to páni z Valdeka ano.
3: Máš dobré pivo, medvěde. A ta holka taky nebyla špatná.
4: Sákra, na to jsem se neptal. Proč jsi v Písku?
3: Mám tu práci. A přivedl jsem si dva pomocníky. Jen, aby tě nesváděl můj měšec, vědí, kam jsem šel. U vás ve městě žije jistý domšík. Jednomu z mých přátel dluží peníze, ale přitom má truhlici plnou. Kristus odsuzuje hromadění majetku. Hledám pár šikovných chlapů, abychom tuhle věc napravili.
4: Proč ne? Pověz mi víc.
3: Uděláme to dneska v noci. Po setmění se vrátím se svými pomocníky. Buďte připraveni. Půjdeme na to společně.
0: Pane Dubene, v noci si prý byl v pivovaru. Kam jsi šel potom?
5: Na cimbuří. Chodívám tam každou noc. Sedím a poslouchám řeku. Jsem rád sám. Dneska v noci se nic zvláštního nestalo. Ale tu minulou, co zavraždili sudího Benedikta, jsem zaslechl výkřik. Původně jsem myslel, že to je z předměstí.

0: Krve, pojďme se tam podívat.
1: Když dorazili k patě paláce, našli u keře s polámanými šlahouny tělo mladíka. Na sobě měl krví zbrocenou plátěnou halenu a nohavice. Byl potlučený a z hrudi mu trčel široký kuchyňský nůž. Byl mrtvý, ale tělo bylo ještě teplé.
0: Přesně tady jsem ráno našel tu krev.
2: To je ten kuchtík, o kterém jsem před chvíli hovořil, milý Oto.
0: Podívejte se, v ruce drží dva stříbrňáky. Nepustil je ani, když padal.
3: Okenice nad námi jsou otevřené. Předpokládám, že tam je kuchyně.
2: To hned zjistíme. Kuchaři!
4: Co je? To jste vy, urozený pane. Stalo se něco?
2: Leží tu tvůj pomocník a je mrtvý.
4: Odtud z okna nevypadl. Já se z kuchyně ani na krok nehnul, ale on před chvílí někam odešel.
2: Tvůj pomocník mi lhal.
4: Hned, jak jste odešel, přiznal se. Ráno jeden nůž chyběl, ale pak mu ho někdo vrátil. Kdo to mi neřekl? Zatraceně, něco se pálí.
3: Pak musel zemřít opatrovíš. Pane Dubene, kam vedou ta okna nad kuchyní?
0: Do hradní kaple.
1: Když tam Oldřich z Chlumu se svým panošem Otou dorazili, stopy krve na ostění vysokého okna v presbytáři uviděli na první pohled.
5: Urozený pane Oldřichu, čekám tady na vás.
3: No, všenku se rozhodně čeká dobře, milý diviši. Pokud počítám správně, máš už druhý čbánek?
5: Mám odpracováno, milý Oto. Našel jsem ty tři, co tě přepadly. Říkal si, že jeden z nich byl hromotluk? Tak abys věděl, přezdívá se mu medvěd. A ještě tři kumpány. Nechceš si s nimi promluvit?
2: Diviši, seš si jistý? A jaký chceš vyslechnout, aby z toho nebyl poprask? Nesmíme zločince varovat.
5: Jsem si jistý. Uchystal jsem jim past. Půjdeme spolu s nimi vyloupit domšíkův dům a tam je rychtář dostane.
2: Půjdeme vyloupit?
5: Já jim řekl, že mám ve městě ještě dva kumpány, jinak by mi nevěřili. Myslel jsem si, že bys mohl ty a náš urozený pán. Jako, že byste se převlékli. Ty budeš Ota, ale vám, urozený pane, budu říkat jenom Olda. Omlouvám se, jinak to nepůjde. A mě říkejte zajíc. Pro boha, nepopleťte to.
2: To se mi líbí. Převléknu se za žebráka a vezmu si berle.
3: Já si nalepím umělé bradavice. Budu kulhat a slintat.
2: Udělám si z hadrů umělý hrb. Ale Olda se mi nelíbí. Nemohl bych se jmenovat třeba Jelen?
3: A já Liška?
5: Zbláznili jste se. To budeme vypadat jako královská obora, která si vyrazila na procházku. Já vás neměl sebou brát. Že já nepožádal o pomoc rychtáře, to nedopadne dobře.

0: V Domšíkově domě to dopadlo přesně tak, jak si Diviš naplánoval. Když se vplížili do jizby v patře a medvěd zjistil, že u stěny je truhlice s penězi, sám se k ní vrhl a oba mladíci se studentskými čapkami za ním. Ale to už po nich skočili ukrytí Byřicové a po krátké potyčce je s pomocí pomocníků královského prokurátora Oldřicha z Chlumu přemohli a spoutali.
1: Rychtáři, odveď ty lotry do vězení. My se všenku převlékneme a přijdeme za tebou. Chci je hned vyslechnout. O to a Diviši, vezměte si pár Byřiců a vraťte se do té Špeluňky. Přiveďte mi i toho posledního lumpa a osvoboďte tu sklepnici.
2: Nemohl by to zařídit Ota sám, můj pane? O sklepnice se při vyšetřování staral vždycky on.
1: Ty jsi něco provedl?
2: Slíbil jsem, že se o ní postaráme. Jinak by mi nepomohla.
3: Já to zařídím, můj pane. Ale Diviši, opovaž se tropici země příště legraci. Jednou tě člověk nechá s holkou samotného a takové škody naděláš.
1: Nemudruj a padej o to. Čeká nás spousta práce.
0: Ota vstoupil do šenku. Nemínil to protahovat. Zamířil k poďobanému tovarišovi, který seděl u stolu a nedůvěřivě se ptal, proč se vrací sám a kde je medvěd. Ota popadl do ruky čbánek a než se pobuda vzpamatoval, rozbil mu ho o hlavu.

0: Pak ho popadl za krk a přitiskl k desce stolu. Ale to už do jizby vrazili dva městští ozbrojenci, poďobaného tovaryše spoutali a odvedli.
1: Jak ti vlastně říkají?
2: Jsem Magdalena, ale můžeš mi říkat Majda.
1: Tak Majdo, můžeš jít. Jsi volná.
2: Pustí medvěda?
1: Záleží na tom, co má na svědomí.
2: Nejlepší by bylo, kdyby ho rychtář oběsil. Pak bych mohla v písku zůstat, ale jinak...
1: Pokud má na svědomí mort, mohl by na šibenici skončit. Jenže nic pořádného proti němu nemáme.
2: Už mě nebaví, aby mě pořád mlátili a já musela spát s každým, kdo zaplatí, i kdyby byl malomocný. Medvěd nejspíš zamordoval toho rybáře. Slyšel jsi o něm, ne?
1: No něco málo. Mluv.
2: Noc předtím byl tady ten rytíř v masce. Během dne medvěd odešel, ale sám. Když se vrátil, měl na nohavicích trochu krve. Přinesl placky a kus slaniny. Když je vytahoval z brašny, všimla jsem si, že pod slaninou leží náhrdelník s fialovými kameny. V noci ten muž v masce přišel. Když nás pak medvěd pustil z kolny, ukazoval nám měšec stříbrňáků. Myslíš, že to bude k jeho oběšení stačit?
1: Řekl bych, že ano. Vezmi si své věci, Majdo. Sem se už nevrátíš.
0: Panoš Otta odvedl Magdalenu do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Šenkýř už dávno spal, ale panoš Otta ho nekompromisně vzbudil. Oznámil, že mu vede pomocnici, protože jeho Domaslava se hned tak domů nevrátí. Tahle holka umí slušně vařit a stačí jí střecha nad hlavou a jídlo. Šenkýř se chvíli bránil, ale nakonec ji do služby přijal. Hned pak utíkal Otta na rychtu. Medvěd byl provazy přivázaný k žebříku. Byl nahý, jen kolem boku měl ovinutou plátěnou roušku. Jeho spocené chlupaté tělo vypadalo v příšeří kopky ještě mohutněji, než když byl oblečený. Kat Šimon mu pálil ohněm boky. Medvěd měl pevně skousnuté rty, ale nenaříkal ani neprosil o milost. Byl to tvrdý muž. Vrzly dveře a do kopky vstoupil panoš Otta.
3: Mlčí.
4: Ti zbylí se přiznali k nějakým krádežím na jarmarcích, ale ty nás nezajímají.
1: Něco mám.
4: Tak to zkus zase ty.
1: Je to s tebou mnohem horší, než si myslíš, medvěde. Jdeme po tobě, protože si jistému urozenému muži opatřil nádherný náhrdelník. Popíšu ti ho, abys věděl, že vím všechno. Tvoří ho 6 stříbrných oválných destiček, které jsou spojené stříbrnými kroužky. Na každé je velký fialový kámen, jenže si udělal chybu, chlapče. Tomu rytíři si dal padělek. Ten pravý si někde zašantročil.
5: Hloupost! Jiný není jen ten, co se mu dal. A nejsem chlapec, ty troubo.
1: Pokud si mu dal pravý náhrdelník, pak ovšem nemůžeš popřít, že jsi ho někomu sebral. Já ti povím komu. Chceš? Jistému rybáři, který se jmenoval Jakub. Zabil si ho před hradbami.
5: Žádného rybáře neznám.
1: Vyset budeš stejně, tak proč se nechat trápit? Nabízím obchod. Nechám ti donést něco dobrého k jídlu a pití a ty řekneš, jak to bylo. Zítra tě v klidu oběsíme. Nebude tě to vůbec bolet. Nebo budeš mlčet, zítra si tě kat podá ještě jednou a pak tě můj pán nechá lámat v kole. To trvá dlouho a zatraceně to bolí.
5: Neotravuj.
1: Co bys řekl jehničímu? Pěkně propečenému. A čbánku uherského vína. Nechci toho po tobě tak moc. Povíš pravdu?
5: Dva čbánky. Pěkně velké a po okraji plné. O, budu mluvit.
1: Platí.
5: Voní česnekem. Takhle mám je něčí rád. Tak se ptejte.
4: Jen pro pořádek. Souhlasíš, že se zavraždil rybáře a vzal mu náhrdelník?
5: Jo.
4: Kdo byl ten rytíř s maskou?
5: No. Opravdu se to maso povedlo? Cože? Jo, ten rytíř. Zaječek.
4: Jak vypadal?
5: Podle hlasu spíš mladší.
1: Podle hlasu?
5: Masku ani jednou nesundal. Ale představil se tak. Po jednání v noci město vždycky opouštěl.
6: Vymýšlíš si.
3: Brány jsou v noci zavřené.
5: Richtáři, vy jste tak naivní. Vedle dominikánského kláštera je přece fort na Křece. Používají ji ženské, když jdou s putnami pro vodu.
3: Na noc se zamyká. Klíč mám jen já a velitel Byřiců.
5: Další klíče mám já. Pak šenkýř od uschlé větve a možná i další. A má ho taky Zaječek. Nechal si ho ve městě vyrobit podle toho mého.
1: Jak ses s ním seznámil?
5: Podejte mi ten druhý džbán. Sám mi nabídl práci. Tehdy si půjčil můj klíč. A pak přišel s tím, abych sebral jednomu rybářovi náhrdelník a zabil ho. V noci si pro něj přišel a chtěl, abychom dali za vyučenou vašemu pomocníkovi, až se bude vracet z hradu. Nařídil, co máme křičet. Jenže netušili jsme, že má u sebe meč, a tak jsme museli zmizet. Pak už Zaječek nepřišel. Za tuhle poslední práci mi nezaplatil.
3: Skončil jsi? Tak pojď, ráno tě oběsím.
1: Ještě s tím počkej, Richtáři. Třeba by nám mohl být ten chlap ještě užitečný. Pověz zatím jen ty ostatní.
6: Mohl se pan Zaječek dostat do Písku už před týdnem, pane Oldřichu?
1: Mohl. Byl by ovšem naivní hlupák, aby v Písku vystupoval pod svým pravým jménem.

0: Harry Watsone, v našem drahém Londýně se právě neděje nic, ale vůbec nic, co by stálo za přemýšlení.
1: V povaze mého přítele Sherlocka Holmesa mě vždycky zarážela jedna vlastnost. Návaly vášnivé energie, v nichž vykonával pozoruhodné činy, v zápětí vždy vystřídala letargická reakce, při níž se nečinně povaloval po bytě.
0: Můj mozek beznadějně zahálí, Watsone. To je to.
1: Pak by vás snad mohl zaujmout dopis, který jsem právě dostal od svého dávného spolužáka.
0: Jsem s ním? Pan Percy Phelps. Není snad spřízněn s lordem Holdharstem, ministrem zahraničí?
1: Ano. Lord je jeho strýcem. Opatřil mu dokonce na ministerstvu dobré místo.
0: Výborně. Podíváme se na to. Hleďme. Dopis je odeslán z Walkingu. Potkalo mne strašlivé neštěstí, které rozmetalo celou mou kariéru v trosky. Myslíte, že byste ke mně mohl přivést na návštěvu svého přítele Sherlocka Holmesa? Právě jsem se zotavil z 9nedělního zápalu mozku a jsem stále ještě sláb. Rád bych znal jeho názor na celý případ, ačkoliv přední místa mne ujišťují, že už se nedá nic podniknout. Ano, tuším v tom velkou neznámou, Watsone.
1: Tak začal případ, který jako snad žádný jiný doložil hodnotu Holmesových analytických metod. Asi za hodinu jsme ustanuli ve Walkingu. Přivítal nás poněkud obtloustlý muž s ruměnou tváří a veselýma očima.
2: Jsem rád, že jste přijeli. Percy se po vás ptal celé ráno.
0: Vy jste členem rodiny?
2: No, jak se to vezme? Jmenuji se Joseph Harrison a Percy si bude brát mou sestru Annie. Ach, Annie. Má sestra už 2 měsíce, Percy ho opatruje jako oko v hlavě, nehne se od něj, jen když ji vystřídá ošetřovatelka. Měli byste se tam rovnou vydat, vím, jak zoufale na vás čeká.
1: Velice bledý a přepadlý muž, ve kterém jsem jen s potížemi poznal svého spolužáka, ležel na pohovce. Vedle něj seděla žena přitažlivého zevnějšku s očima, které vyzařovaly pevnou vůli a vnitřní sílu.
3: Watsone, přece si ho přivedl.
1: Ano, to je pan Sherlock Holmes.
0: Těší mne, pane Phelpsi.
3: Když dovolíte, to je Annie, slečna Harrisonová, má snoubenka.
4: Mám odejít, Percy.
3: Ne, vždyť kdo jiný než ty zná celé mé neštěstí.
0: Nože, vypravujte.
3: Ano. Můj strýc, lord Holdharst, ministr zahraničí, si mě před 10 týdny, bylo to 23. května, povolal do své soukromé pracovny.
5: Tohle, milý synovče, je originál té tajné smlouvy mezi Anglií a Itálií.
3: Chápu.
5: Jistá velvyslanectví by zaplatila obrovskou sumu za to, kdyby se mohla obsah těchto dokumentů dovědět. Nikdy by neopustili můj trezor, kdyby nebylo absolutně nutné pořídit od nich kopii. Máš v kanceláři psací stůl pod uzamčením?
3: Mám.
5: V tom případě smlouvu vezmi a zamkni do něho. Dám příkaz, že tu smíš zůstat po pracovních hodinách, abys nemusel mít obavy, že by někdo mohl do textu nahlédnout. Až budeš s prací hotov, zamkneš jak originál, tak kopii do psacího stolu a zítra ráno mi je osobně předáš.
3: Jakmile jsem se na smlouvu blíž podíval, bylo mi jasné, že je opravdu nesmírně závažná.
0: Okamžik. Byli jste během rozhovoru s ministrem sami?
3: Úplně sami.
0: Dobrá. Pokračujte tedy.
3: Udělal jsem přesně to, co mi strýc nařídil. Čekal jsem, až ostatní úředníci odejdou. Chtěl jsem si s prací co nejvíce pospíšit. Věděl jsem, že Josef, tedy pan Harrison, kterého jste právě viděli, je v Londýně a bude se vracet do Wokingu vlakem v 11 hodin. Ten jsem chtěl také stihnout. Jenže dokument byl velmi dlouhý a já měl v 9 hodin obsáno teprve 9 článků ze 26. Cítil jsem se unavený a proto jsem zazvonil na vrátného.
4: Přál jste si, pane?
3: Zvonil jsem na vrátného, paní.
4: Jsem jeho žena, co pak mě neznáte? Uklízím tady.
3: Ale já chtěl mluvit s vaším mužem.
4: Je unavený. Snad vám můžu posloužit i já.
3: V tom případě buďte tak laskavá, přineste mi šálek kávy.
4: Můžete se spolehnout, pane.
3: Opsal jsem další 2 články smlouvy, ale kávu mi stále nenesli. Toto trvá, co se tam k sakru mohlo stát. Otevřel jsem dveře a vyšel na chodbu. Chodba vede ke schodišti k lóži vrátného. Na odpočívadle se na ní napojuje vedlejší chodba ke vchodu pro personál. Nikde nikdo. No kde je ta ženská? Hej, vrátný! Nakonec jsem sešel až dolů k vrátnici. No tak vrátný! Ten člověk spal jako zabitý. A z konvičky na plynovém vaříči vytékala vroucí voda na zem. Chtěl jsem ho vzbudit. Když v tom...
6: Co to? Usnul jsem.
3: Někdo zvoní.
6: Promiňte, pane Phelpsi.
3: Přišel jsem se podívat, jestli je ta káva už hotová.
6: Jaká káva? Aha, moje žena. Postavil jsem vodu na vařič a usnul jsem. Promiňte, to jste zvonili?
3: Ne, stál jsem tu, když se zvonek rozezněl.
6: A kdo to mohl zvonit, když vy jste tady?
3: Počkejte, jak to kdo? Co je to vlastně za zvonek?
6: No přece z kanceláře, kde jste pracoval. To je váš zvonek, pane Phelpsi.
3: V té chvíli jsem měl pocit, že mi ledová ruka sevřela srdce. Rychle, někdo musí být v mé kanceláři! Jako šílenec jsem se vyřítil po schodech a pádil jsem chodbou. Na chodbě nikdo, v kanceláři nikdo, všechno přesně v tom stavu, v jakém jsem to opustil. Jenom listiny, které mi byly svěřeny, sebral někdo ze stolu a odnesl je. Vrátný, prohledejte chodbu ke vchodu pro personál! Jen tamtudy mohl zloděj proběhnout. V kanceláři ani na chodbě by se neukryla ani krysa.
6: Dveře jsou zavřené, ale odemčené, pane Phelpsi. Stalo se něco?
3: Byl ukraden dokument nesmírné ceny. Musíme je pronásledovat.
6: Ale venku prší a je tam už úplná tma.
3: Pojďte, prosím vás. Vyběhli jsme na chodník. Hodiny byly 9:45. Na rohu ulice stál policista. Prosím vás, šel tu někdo? Vyšetřujeme krádež mezinárodního významu.
7: Ne, pane, stojím tu už 15 minut, ale za tu dobu tu prošla jen jedna žena, vysoká, starší, ve skotském vlňáku.
6: To byla ta moje. Zloděj musel jít na druhou stranu.
3: Kterým směrem ta žena šla?
7: To vám nepovím. Zdálo se, že spěchá.
6: Vězte mi, že má žena s tím nemá nic společného, pane. Zloděj šel na opačnou stranu ulice.
3: Bylo mi to podezřelé, ale usoudil jsem, že nemáme co ztratit. Pospíšili jsme na druhou stranu ulice, ale narazili jsme na frekventovanou třídu. Všechny stopy se ztratily, pane Holmesi.
8: Výborně. Pršelo celý večer?
3: Ano, do deště se dalo kolem 7.
8: Jak je tedy možné, že žena vrátného nezanechala nikde stopy svých zablácených střevíců?
3: Uklízečky se přezouvají. Znovu jsme prohledali kancelář, chodbu, nikde ani nejmenší stopa.
8: Opravdu kuriózní případ. Máte nějaké vysvětlení, proč pachatel zvonil z vaší kanceláře na vrátného?
3: Ne, to nemám. Nápadná byla jen okolnost, že manželka vrátného, paní Tinžiová, z budovy tak spěchala. Usoudili jsme s policistou, že bude lepší chytit ji co nejdřív, než se dokumentu zbaví. Vzali jsme si drožku a za půl hodiny jsme byli v bytě Vrátného. Žena se ještě nevrátila a tak jsme na ní asi 10 minut čekali.
6: Ženo, pojď, už tu na tebe čekají.
4: Proboha!
3: A to byla chyba. Zaslechli jsme její kroky vdalující se chodbou, jak vběhla do zadního pokoje.
7: Stojte! Stojte! Otevřte dveře, nebo je vyrazím!
4: Proboha! Vy jste přece pan Phelps z ministerstva.
3: Jak to jste myslela, že jsem, když jste se před námi dala na útěk?
4: Exekutoři. Měla jsem spor s jedním obchodníkem.
7: Jste zadlužená? Potřebujete peníze?
6: Je to pravda, pánové.
7: To není moc dobrá výmluva. Budete s námi muset odjet do Scotland Yardu, kde vás prohledáme.
3: Čekal jsem na výsledek tělesné prohlídky. V zoufalém napětí. Jenomže po dokumentu, jako by se země slehla. Nenašlo se nic. Bylo to strašné. Pochopte, ta hanba. V diplomacii nejsou nešťastné náhody povoleny. Na pokraji duševního zhroucení jsem nasadl do vlaku a nějak dojel jsem do Walkingu. Na nádraží jsem se proměnil v běsnícího maniaka. Lidé mě dovedli sem a chudinka Annie, když viděla, v jakém jsem stavu, vystrnadila Josefa z jeho útulné ložnice a uložila mě sem. Ležel jsem bezvědomý víc než 9 neděl. Nebýt Annie, dnes byste se mnou už nemluvili.
8: Zmínil jste se někomu o tom, jaký zvláštní úkol vám byl svěřen?
3: Ne, nikomu.
8: Ani tedy slečně Harrisonové, ku příkladu?
4: Dovolte?
3: Ne, ne, v té době jsem vůbec ve Walkingu nebyl.
8: Jestliže jste s nikým nemluvil, je veškeré pátrání v tomto směru zbytečné.
4: Pane Holmesi, jsou vůbec nějaké vyhlídky, že tu záhadu vyřešíte?
8: Je celkem 7 eventualit. Ale musím si je samozřejmě nejprve ověřit, než se vyjádřím o jejich ceně.
1: Co bych za to dal? Kdybych v těchto chvílích intenzivního mlčení mohl nahlédnout do přítelova geniálního mozku.
8: No, milý brachu, ten chudák Phelps se dostal do škaredého maléru a je vůbec otázka, zda bude v našich silách mu z něj pomoci.
1: Říkal jste, že už máte stopu.
8: Několik stop. Nejobtížnější je vystopovat zločin, který nemá motiv, Watsone. A tenhle žádný motiv nemá. Byl byste tak laskav a podal do všech londýnských večerníků tento inzerát?
1: 10 liber odměny tomu, kdo oznámí číslo drožky, která vezla 23. května ve 10:15 pasažéra ke vchodu do ministerstva zahraničí. Proč myslíte, že zloděj přijel drožkou?
8: Jestliže za tak deštivého počasí přišel zvenčí a nezanechal na linoleu jedinou stopu, pak je víc než pravděpodobné, že přijel drožkou. Nezdá se vám?
1: To zní celkem přijatelně.
8: Nejzajímavější je ovšem ten zvonek. Co myslíte, Watson?
1: Panu, proč zloděj zvonil?
8: Vidíte, z furianství? Nebo tam byl ještě někdo a chtěl krádeži zabránit? Nebo to byla jenom pouhá náhoda? Nebo snad...
1: Dořekněte, prosím.
8: Nic. No, to byl jen takový nápad. Dáme se do práce. Nejprve musíme vyhledat ženu toho Vrátného.
1: Ukázalo se, že paní Tingiová má víc než pochybnou pověst. I nás přijela ta dáma na tuto časnou odpolední hodinu snad až příliš podroušená.
4: Co po mně pořád chcete? Všecko jsem už řekla policajtu.
8: Když jste odcházela ten večer z ministerstva, proč jste tak spěchala?
4: Zdržela jsem se a čekali na mě děcka.
8: Jak tedy vysvětlíte, že pan Phelps se strážníkem byli u vás doma o 10 minut dřív ačkoliv vyrazili mnohem později.
4: Si myslíte, že mám na drožku při té drahotě? Šla jsem pěšky v tom slejváku.
8: Ano, no to zní rozumně.
4: My jsme jen obyčejní lidi, pánové, a máme svý obyčejný starosti. Na nějaký mezinárodní smlouvy se vám můžem... Víte co? Nepřipijete si se mnou na čest impéria?
1: Setkání s tou přízemní osobou mě, přiznám se, rozladilo. Za to můj neproniknutelný přítel byl, zdá se, potěšen. To ministr zahraničí nás přijal střízlivý a mnohem laskavěji.
9: Znám vaše jméno velice dobře, pane Holmesi. V našem ministerstvu došlo jen k jediné události, která mohla vzbudit vaši pozornost. Smím se vás zeptat, kdo vás pátráním v té věci pověřil?
8: Pan Percy Phelps, pane ministře.
9: Ach, tak můj nešťastný synovec. Obávám se o jeho kariéru.
8: Kdyby se však dokument našel?
9: To by ovšem bylo něco jiného.
8: Dal jste příkaz k pořízení kopie dokumentů v téhle kanceláři?
9: Ano, právě tady.
8: A vylučujete, že by vás mohl kdokoliv slyšet?
9: Pánové, něco takového na půdě ministerstva je nepředstavitelné.
8: V tom případě se musel zloděj v kanceláři objevit čistě náhodně. Uviděl příležitost a chopil se jí.
9: V tomhle já se nevyznám, pánové.
8: Je tu ještě jedna věc. Prozrazení detailů smlouvy by mohlo mít neobyčejně vážné následky. Vidíte?
9: V skutku, neobyčejně vážné následky.
8: A už se to nějak projevilo?
9: Dosud ne.
8: Od krádeže uplynulo 10 týdnů a pořád nic?
9: Jestli zloděj bude čekat ještě nějaký čas, nedostane už ani penzi. Za pár týdnů přestane být smlouva tajná.
8: Ano, to je velice důležité.
9: Přeji vašemu vyšetřování plný zdar, ať už zločin spáchal kdokoliv.
1: Radost ve tváři mého přítele byla po návštěvě této úctyhodné budovy ještě zřetelnější. Nicméně na zítří ve Walkingu se Holmes choval úplně jinak.
8: Bohužel, pane Phelpsi, nic pozitivního jsem zatím nezjistil.
3: Zdá se, že my pro vás máme víc novinek.
1: Něco se stalo, Percy?
3: Něco? Připadá mi, že jsem se stal středem nějakého obludného spiknutí. Byl jsem v noci přepaden.
8: To jsem předpokládal. Vyprávějte.
3: Dnes v noci jsem byl v pokoji prvně sám, bez ošetřovatelky. Asi kolem druhé mě vzbudil takový tichý zvuk. Někdo zvenčí vypáčil okno. Předstíral jsem, že spím, a pak se okno otevřelo a dovnitř se začal dobývat nějaký muž. Nevydržel jsem, vyskočil, zakřičel, no a on zmizel jako blesk. S jistotou vím jen tolik, že měl v ruce jakousi zbraň, dlouhý nůž.
8: To je opravdu zajímavé.
3: Zburcoval jsem celý dům. První přiběhl Joseph. Ten pak našel stopy na záhoně pod oknem a polámaný laťkový plot.
8: Neštěstí nechodí nikdy samo. Myslíte si, že byste se mohl se mnou projít kolem domu?
3: Ale ano, musím stejně trochu na sluníčko.
10: Půjdu s tebou, Percy.
8: V žádném případě, prosím. Musím vás požádat, abyste zůstala sedět tam, kde jste, slečno. Poprosím vašeho bratra, jistě bude rád a neodmítne.
1: Mladá dáma se tvářila rozmrzele, ale my jsme již ve čtyřech stanuli u podupaného záhonu pod vypáčeným oknem.
2: Tak prosím, tady jsou ty stopy.
8: V noci jste je pošlapali, škoda.
2: Byla tma, pane Holmesi.
8: Proč si lupič vybral právě tenhle pokoj?
3: Správně. Okna jídelny jsou větší a přístupnější.
2: Jenže je na ně vidět ze silnice, řekl bych.
8: Ano, ano, to je logické. Co v tomto domě mohlo zloděje přilákat?
10: To nevím. Nemáme tu nic cenného.
2: Snad jen příbory.
8: Mimochodem, pane Harrisone, vy jste prý zjistil místo, kde ten chlap lezl přes plot.
2: Podívejte, špička jedné laťky je tady zlomená.
8: Opravdu. Vidíte tu třísku, Watson? Připadá vám, že to dřevo bylo odštípnuto dnes v noci?
10: Ne. Je už zašlé.
2: Dělal jsem, co jsem mohl. Eni, co tam tak sedíš? Pojď přece taky trochu na sluníčko.
8: Musím s vaší sestrou ještě mluvit. Počkejte na mě v ložnici, slečno, ano?
2: Co zamýšlíte, pane Holmesi?
8: Pojedete s námi do Londýna, pane Phelpsi? Pokud to ovšem váš zdravotní stav dovolí.
2: Cítím se už docela dobře. A pokud mohu být soplatný.
8: Výborně. Připravte se a já zatím promluvím s vaší snoubenkou.
1: Rozhodnost mého přítele mě přesvědčovala, že jde jistě po zcela určité stopě.
8: Slečno Harrisonová, chcete opravdu pomoci svému snoubenci?
11: Máte snad důvod o mě pochybovat, pane Holmesi.
8: V tom případě je nutné, abyste tady v tom pokoji zůstala celý den.
11: Nechápu sice, ale přejete-li si to?
8: Až půjdete spát, zamkněte dveře tohoto pokoje zvenčí a klíč si nechte u sebe.
11: Ale...
8: Slibte mi to.
11: Dobře, souhlasím. Jsme všichni ve vašich rukou, pane Holmesi.
8: Všichni jsme především v rukou božích, slečno.
1: Holmes však měl v záloze ještě další překvapení. Na nádraží ve Wokingu nás s Persim usadil do vlaku.
8: A já tu ještě pár hodin zůstanu.
10: A naše vyšetřování v Londýně?
8: Musím si vyjasnit několik maličkostí. Čekejte mě na Baker Street zítra k snídani. Poroučím se, pánové.
3: Odešel. Rozumíš tomu, Watsone?
1: Už po 7 ráno jsme vyhlíželi Holmese z okna jeho bytu v Baker Street.
3: Tamhle jde. Má levou ruku zafačovanou. A je bledý a zachmuřený. Zdá se, že utrpěl porážku. Ne. Mně není pomoci.
8: Dobré jitro, přátelé.
10: Vy jste zraněn, Holmesi.
8: To nic. To je jen malé škrábnutí. Zaviněné vlastní nešikovností. Ten váš případ, pane Phelpsi, patří rozhodně k nejzáhadnějším, které jsem kdy vyšetřoval. Předpokládám, že na náš inzerát ohledně drožky nepřišla žádná odpověď.
10: Bohužel.
3: I když chápu, že je vše ztraceno, přesto vás prosím, vyprávějte, pane Holmesi.
8: Až po snídaní. Jsem odkuropění na cestách a značně mi vyhládlo. Paní Hacnová?
1: A bez ohledu na mé a Phelpsovo vzrušení nechal svou hospodyni nanosit na stůl čaj, kávu, pečivo a zakryté mísy s pokrmy. Vyhládlý Holmes začal zvedat pokličky.
8: Šunka s vejci, kuřátko na kari. Pro co se rozhodnete vy, pane Phelpsi?
2: Děkuji, ale nemám na jídlo ani pomýšlení.
8: To neděláte dobře. Podívejte se aspoň, co to vlastně máte pod pokličkou.
2: Prosím vás, kdybyste vy byl v mé situaci...
8: Udělejte mi tu radost a podívejte se tam.
2: Když jinak nedáte.
3: Proboha. Co to je?
2: To je ona, ta... Ta proklatá smlouva, ten originál. Odpusťte, pane Holmesi, odpusťte. Já pochyboval. Já nevěřil.
8: Klid, jen klid. Nebylo moc rozumné takhle vás ohromit, ale Watson vám dosvědčí, že nikdy nemohu odolat dramatickému efektu.
3: Bůh vám žehnej. Zachránil jste mi čest. I čest ministerstva. Čest celého impéria. Ale prosím vás, kdo byl pro boha ten podlý a ničemný zloděj?
8: Nejprve vám povím, co jsem dělal včera. K domu ve Walkingu jsem se vrátil až večer. Musím říci, že vaše snoubenka je opravdu skvělá a oddaná bytost. Seděla v ložnici, kde jste se léčil, až do 10. hodiny, pak zhasla a pečlivě zvenčí zamkla.
10: Vy jste se ukrýval?
8: Ano, mezi rododendrony, proti oknu. Noc byla rozkošná, ale hlídkování bylo úmorné. Až konečně kolem 2. hodiny jsem zaslechl, jak někdo otvírá dveře do zahrady.
10: Dveře domu?
8: Kdo si kráčel až k oknu ložnice a dlouhým nožem je vypáčil. Uvnitř zapálil 2 svíčky. A když odhrnul koberec u dveří, spatřil jsem v jejich záři tu tvář, kterou jsem čekal, že uvidím. Tvář pana Josefa Harrisona.
10: Josef? Ten darbák a zloděj byl Josef?
8: Počkal jsem, až vybere skrýš v podlaze a pak jsem ho překvapil. Choval se mnohem zběsilej, než jsem předpokládal. Ostatně mi zranění je toho důkazem. Smlouvu jsem zachránil, ale jemu se podařilo uprchnout.
10: Pane Bože, celých těch dlouhých 10 neděl, co jsem ležel nemocen, byl ukradený dokument v tom pokoji pár metrů ode mne.
8: Základní potíž celého případu byla v tom, že důkazů bylo příliš mnoho. To podstatné bylo překryto bezvýznamným. Josefa jsem začal podezírat v okamžiku, když jste mi, pane Feltpsi, řekl, že jste ten osudný večer měl v úmyslu jet s ním domů. Bylo docela pravděpodobné, že se mohl cestou pro vás zastavit. Zvlášť, když to na ministerstvu tak dobře znal. Jakmile jsem slyšel, že se včera někdo snažil vloupat do ložnice, kde mohl mít něco ukryto jenom Josef. Říkal jste přece, že Josefa vystěhovali okamžitě, když vás v záchvatu přivezli z nádraží. Proměnila se moje nejistota a podezření v jistotu. Zvlášť, když ten loupežný pokus byl proveden hned první noc, kdy u vás nebyla ani ošetřovatelka, ani vaše snoubenka. Vetřelec musel být moc dobře obeznámen s poměry v domě.
10: Taky mě to mohlo napadnout.
8: Případ tedy vypadá takto. Joseph Harrison přišel do budovy postranním vchodem a vydal se do vaší kanceláře, kterou vy jste právě opustil. Když zjistil, že tam nikdo není, zazvonil na zvonek a v té chvíli si všiml listin na stole. Jediný pohled mu stačil, aby pochopil, že mu náhoda vložila do ruky dokument nejvyšší ceny. Ve zlomku vteřin jej strčil do kapsy a vyběhl ven.
10: Ano, tak to muselo být.
8: Prvním vlakem odjel do Bookingu, ukryl svou kořist ve svém pokoji ve skříši v podlaze, ale pak jste se vrátil vy a jeho vystrnadili. Byla to situace, která ho musela dohánět k šílenství. Využil první příležitosti, aby se dostal k dokumentům, ale vy jste se probudil. Předpokládal jsem, že to zkusí znovu. Proto jsem vás nechal odjet a přiměl vaši snoubenku, aby zůstala v pokoji, dokud nezaujmu místo na své pozorovatelně. A nemýlil jsem se.
10: Myslíte, že měl v úmyslu mě i zavraždit? Měl ten dlouhý nůž?
8: Možné to je. Pan Harrison je vůbec gentleman, na jeho schovývavost bych byl velmi nerad odkázán. Ale teď, pánové, jeste. Přeji dobrou chuť.
12: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí mi rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelík. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou Belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan Adjung, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady jedlá to. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám pokrk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám. Tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co, mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit.
13: No dobrá,
12: řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá

0: Pane kapitáne, jsem poručík Radcliffe z válečného loďstva jeho veličenstva. Zbitevní fregaty nepřemožitelná.
1: Hrome, skřížili jste mi cestu a donutili skasat plachty. Povážlivý manévr v kanálu La Manche.
0: Vypluli jsme z přístavu s neúplným stavem posádky. Kapitán Ver mě pověřil doplněním stavu a vyslal mě ve člunu k vaší lodi.
1: Mary je obchodní loď, která se po 7 měsících plavby vrací do mateřského přístavu. Moji muži jsou velmi unavení, potřebují odpočinek.
0: Přednější než odpočinek je služba ve válečném loďstvu jeho veličenstva. Muž, na kterého ukáži, půjde se mnou, ať po dobrém nebo násilím.
1: Nechám schromáždit mužstvo na horní palubě. Při přehlídce posádky si můžete vybrat.
0: Není třeba. Cestou k vaší kajutě padl můj zrak na mladého urostlého muže. Vysoký, modrooký...
1: Billy Budd. Chcete naverbovat mého nejlepšího námořníka, poručíku?
0: To je mi líto, ale v řadách královského válečného námořnictva slouží vždy jen ti nejlepší z nejlepších.
1: Vy mi nerozumíte, poručíku. Než jsem přijal toho mladíka na loď, byla ubikace námořníků v podpalubí semeništěm hádek. Měl jsem tolik starostí, že mě ani dýmka nedokázala utěšit. A pak přišel Billy. Vyzařovala z něho taková přívětivost a dobrá nálada, že jí nakazil hned celé mužstvo. Okamžitě si ho všichni zamilovali. Všichni, kromě jednoho vyhlášeného rváče. Snad na Billyho žárlil, snad mu záviděl. Každopádně se ho snažil vyprovokovat. Billy se dlouho ovládal, ale jednou číše přetekla. Ten chlap dostal od Billyho takový výprask, že na něj do smrti nezapomene. A takového muže mi teď chcete odvést, poručíku.
0: Umím si vybírat, kapitáne. Obvykle mi stačí jediný pohled. Vydejte prosím rozkaz, aby se ten mládenec připravil.
1: Jestli ten mládenec odejde z mé posádky, dovedu si představit, jak to tady bude za čas vypadat. Dám vám kohokoliv, ale Billy Budda mi neberte, mějte slitování, poručíku.
0: To je slovo, které nepoužívám.
1: A když se vám zepře?
0: V těchto případech není žádné dovolání. A vy to víte, kapitáne. Jakékoliv námitky jsou zbytečné. Je to právo královského loďstva.
2: Jméno?
3: Billy Budd, pane kapitáne.
2: A víte, jak se jmenuje naše loď?
3: Vím, pane kapitáne. Nepřemožitelná.
2: Tak tedy vítejte na palubě Nepřemožitelné v řadách válečného námořnictva jeho veličenstva. Budete pozorovatelem na předním stěžni.
3: Ano, pane.
2: Odkud pocházíte?
3: Pravděpodobně z Anglie, pane.
2: Nevíte, kde jste se narodil? Kdo byl vaším otcem?
3: Bůh to ví, pane.
2: A vy? Víte vůbec něco o svém původu?
3: Jednoho rána léta, páně, 1776, mě prý našli v krásném, hedvábým olemovaném košíku, který visel na klepadle jistého dobrého člověka v Bristolu.
2: Zdá se, že to byl moc dobrý nález. Doufám, že najdou ještě někoho takového, jako jste vy, mládenče. Královské loďstvo takové nutně potřebuje.

0: odkasat horní plachty! Kormidelníku, stočte loď přídí proti vlnám!
1: Rozkaz, kapitáne!
2: Muž přes palubu na závětrné straně!
3: Bůh buď milostiv jeho duši.
0: Pomoc! Pomoc!
4: Uvážu si lano kolem pasu a skočím pro něho! Podívej se na ty vlny! Mrzí tě život, Billy! Ten ubořák je na dobro ztrácen! Nemůžeme ho tam nechat! Držte pevně konec lana! Přitáhnete nás!
2: Odskočil! Blázen!
3: Svatý Krištofe, stůj při něm!
2: V těch vlnách se utopí!
0: Je to šílenství!
4: Už je u něho! Drží ho!
0: Zaberte chlapy a přitáhněte je na levobok! Schoďte jim pro mazový žebří!

0: Vydával ses ve velké nebezpečí, aby se zachránil můj starý život. Děkuji ti, Billy Budde. Snad nebesa dají a já ti to budu moci oplatit.
1: Doufám, že to nebude potřeba. Pocházíš opravdu z Dánska?
0: Přímo z Kodaně. Ale tak dlouho jsem sloužil na anglických lodích, že ze mě spíš už Angličan.
1: Podívej, Dáne. Zase mi někdo seděl na lůžku. Lodní vak je rozvázaný.
0: Potloukal se tady zbrojmistr Klegert.
1: Proč by se mi hrabal ve věcech?
0: Nevím, ale dej si na něj pozor, Billy.
1: Nic proti mně nemá, vycházíme spolu dobře. Často mě chválí.
0: Zbrojmistr Klegert má sladký hlas, ale můj starý nos větří, že se tady něco chystá.
2: Pozor!
1: Promiňte, že jsem do vás vrazil, pane.
2: Kam takový spěch, chlapče?
1: Mám hlídku na předním stěžni.
2: Moře je klidné, pevně nadaleko, nemusíš tak spěchat. Ale ty prý plníš své úkoly s velkým zaujetím a velmi pečlivě, že?
1: Snažím se, pane.
2: Časem bys to mohl dotáhnout až na kaprála. Tedy, kdybych si tě já jako zbrojmistr vybral. Co tomu říkáš?
1: No, nevím, jestli bych na tu práci stačil, pane.
2: O tom nepochybuji. Jsi chlapík, Billy. Jen nevím, jak by se k tomu stavil kapitán Ware. Nevidí rád mladíčky na takových místech.
1: Promiňte, pane, už musím běžet.
2: Správně, hochu. Dostát svým povinnostem, to především. A povýšení přijde samo.
3: Billy Budd. To myslíte vážně? U posádky je velmi oblíbený. Je třeba ho získat pro naši věc. Když půjde on, půjdou i ostatní.
4: Chápu, pane, ale tolik ho zase neznáme. Je to nebezpečné.
3: Máš strach, Zrsku?
4: Musíme být opatrní.
3: To dnes bych dělal na lodi plavčíka, kdybych byl pořád jen opatrný.
2: Někdy je třeba plavat v nebezpečných vodách, aby se dostal k cíli.
4: Já vím, pane, ale přesto...
3: Najdeš Billy Budda a v ústraní s ním promluvíš.
4: No, jak si přejete. Počkám, až půjde z hlídky na předním stěžni. Napřijdi v závětří u řetězů, se ho pokusím získat na naši stranu.
3: Hej, Billy!
1: Co seš, Zrsku?
3: Přikrať se k řetězům vpředu. Sem, do závětří.
1: O co jde?
3: Tiše.
4: Něco je ve vzduchu, Billy. Asi to taky cítíš.
1: Mluv jasněji, nerozumím ti.
4: Je nás víc, celá parta. Chci se tě zeptat, jestli bys stál na naší straně.
1: K sakru, co ti myslíš?
3: Ne, tak nahlas.
1: Tak přestaň mluvit v hádankách.
4: Pomohl bys nám.
3: V případě nutnosti.
1: K čertu nevím, kam míříš a o co ti jde. Ale dám ti jednu radu. Jdi mi z cesty. Nebo tě hodím přes zábradlí.
3: Abys nelitoval, Billy Budde.
1: Zmiz!
3: Budeš litovat?
1: Tak a jsem zmiz!
5: Co se tady děje?
1: Potloukal se tu jeden ze zádi, poručíku. Tak jsem mu jenom ukázal, kam patří.
5: Správně, Billy. Nikdo ze zádi nemá u nás na přídi co pohledávat.

0: bezvětří. Nic se nepohne.
1: Postoupili jsme aspoň trochu dnes odpoledne.
0: Ani opíť. Zrovna jako bychom měli vyhozenou kotvu. Chytit tak alespoň malý vánek. Slyšíš to ticho, Billy?
1: Ležíme tu jak leklá ryba.
0: Je to ticho před bouří.
1: Obloha bez mráčku, moře jak voda ve sklenici. Kde pak bouře?
0: Možná, že tahle nepřijde z nebe.
1: Dane, včera, když jsem šel z hlídky, chytil mě zrzek. Povídal moc divné věci. Skoro bych řekl, že mluvil o vzpouře.
0: U všech rohatých.
1: A možná jsem to jenom špatně pochopil. Ale ptal se, jestli bych v případě nutnosti byl na jejich straně.
0: Zatím stojí zbroj mistr Klegert. Dám na to krk. Jdi za kapitánem a pověz mu to.
1: A to po mně nechtěj, Dane.
0: Je to tvoje povinnost, Billy.
1: Nejsem donašeč.
0: Zažil jsi někdy na lodi vzpouru? Radši budu stát proti nejprudší bouři, proti vichru, vlnám, běsnícím živlům a povedu s nimi čestný boj a zvítězím buď já, nebo příroda. Ale spiklenec, to je had, který se plazí za noci k tvému lůžku. Už tkne tě ve spánku, abys mu nemohl useknout hlavu.
1: Nemám důkazy. Zrzek mluvil v hádankách. Co pak mohu jen tak někoho obvinit?
0: Kapitán Ver je moudrý a zkušený muž. Jdi za ním. Je lepší se zmílit, než mlčet.
1: Dobrá. Zítra před ranní hlídkou mu oznámím, co jsem slyšel.
0: Jen aby nebylo pozdě.

0: Neměli jsme ho do našich plánů zasvěcovat. Byla to chyba.
1: Vypadal důvěryhodně. Ta jeho obliba u posádky mě zmátla. Kdo mohl tušit, že se takhle zachová?
0: Ten bídák mě chtěl hodit přes palubu.
2: Z možného společníka je rázem nepohodlný svědek.
3: Nesmí promluvit, jinak...
2: Já vím. Snad si s ním nějak poradíme a zavřeme mu pusu.
0: Nejspíš ho hodíme rybám.
2: Mám lepší nápad.

0: Otočte kormidlem, ať zachytíme ten vánek od zádi.
1: Rozkaz, kapitáne.
0: Konečně se snad pohneme.
2: Pane kapitáne, dovolte mi s vámi promluvit.
0: Poslouchám vás, zbrojmistře.
2: Promiňte, ale věc je velmi důvěrná. Nemohli bychom se uchýlit do vaší kajuty.
0: Nuže, oč jde, zbrojmistře?
2: Rmoutí mě, že přináším špatné zprávy, ale podle svého nejlepšího svědomí jsem se rozhodl, že budu upřímný. A upozorním vás na jisté podezření, které jsem pojal.
0: Mluvte jasněji, zbrojmistře.
2: Za poslední dny jsem toho viděl dost, abych se utvrdil v názoru, že přinejmenším jeden námořník na palubě je nebezpečnou osobou. Dotyčný muž se do služeb jeho veličenstva dostal jiným způsobem než normálním odvodem.
0: Řekněte rovnou, že jde o muže odvedeného rozkazem.
2: Ano, pane. Zcela nedávno jsem zjistil, že v mužstvu probíhá nějaký skrytý pohyb vyvolaný dotyčným námořníkem. Necítil jsem se oprávněn své podezření hlásit, pokud si nebudu alespoň trochu jistý. Avšak včera večer jsem toho muže pozoroval a mé podezření se přiblížilo takřka jistotě.
0: Važte dobře svá slova, zbrojmistře. A uvědomte si odpovědnost, kterou na sebe tímto hlášením berete. A jaké důsledky může mít vaše obvinění?
2: Uvědomuji si to, pane. Ale jako námořník válečného královského loďstva cítím povinnost promluvit.
0: Řekl jste, že na palubě je přinejmenším jeden nebezpečný člověk. Jmenujte ho.
2: Nechtějte to po mně.
0: Řekl jsem mi, jmenujte ho.
2: Billy Budd, pozorovatel na předním stěžni jasnosti.
0: To myslíte? Toho muže, kterého poručík Radcliffe získal přednedávnem z té obchodní lodi? Toho odvážného mladíka, který zachránil starého Dána před jistou smrtí?
2: Právě toho jasnosti.
0: Ten chlapec je u mužstva velmi oblíben.
2: Jistě, ale přes své mládí a hezký vzhled je to lstivý člověk. Nezískává si přízeň ostatních jen tak pro nic za nic.
0: Chtěl jsem ho povýšit na místo velitele nejvyššího koše na zadním stěžni.
2: Na vašem místě bych jasnosti takové jmenování ještě zvážil.
0: Přicházíte za mnou s velmi mlhavým příběhem. Pokud jde o Billy Budda, chci, abyste mi uvedl nějaký skutek nebo slovo, které by potvrdili vaše obecné obvinění. A dejte dobrý pozor, co řeknete, zbrojmistře. V případě, jako je tento, čeká křivého svědka pro vás na konci ráhna.
2: O jasnosti, nezasloužím si váš přísný tón. Sám bych si nepřál nic víc, než aby se mé obvinění ukázalo jako liché, ale jak si mám například vysvětlit, že Billy Budd se v ústraní obrátil na jednoho z námořníků a ptal se ho, jestli s ním může v případě potřeby počítat? Řekl doslova, něco se chystá. Je nás víc a chci vědět, jestli jdeš s námi. Možná, že se pletu, ale v mých uších to zní jako příprava a podněcování vzpoury.
0: To je silné slovo. Chci znát jméno toho muže.
2: Mám pádné důkazy, kterými svá slova doložím a v pravý čas prozradím jméno toho muže.
0: Zbrojmistře, je nyní Badova směna ve službě?
2: Není jasnosti.
0: Stráž!
3: Co ráčíte, pane?
0: Znáte Budda? Pozorovatele na předním stěžni?
3: Ano, pane.
0: Jděte ho najít. Řekněte mu, aby se okamžitě dostavil do mé kajuty. Snažte se to zařídit tak, aby Budd s nikým nemluvil.
3: Provedu, pane.
4: Pozorovatel na předním stěžni Billy Budd přišel na váš rozkaz, pane kapitáne.
0: Stráž, zavřete dveře, stůjte venku a do mé kajuty nikoho nevpouštějte.
3: Podle rozkazu, pane.
0: A teď řekněte zbrojmistře tomuto muži přímo do očí všechno, co jste mi o něm povídal.
2: Nebojím se pravdy. Billy Budde, seznámil jsem kapitána lodi se svým důvodným podezřením, že v řadách mužstva podněcujete a připravujete vzpouru.
0: Mluvte, Billybade. Braňte se.
4: To je lež?
2: Chcete popřít, že jste oslovil jistého člena posádky a ptal se ho, jestli se v případě potřeby přidá na vaši stranu? Rozuměj, stranu vzbouřenců.
4: Jak můžete něco takového říct?
2: Lhal bych, kdybych tvrdil, že se mi to říká snadno. Byl jsem vám vždycky nakloněn. Projevoval jsem vám dokonce jistou přízeň. To nemůžete popřít. Dokonce jsem vás chtěl jmenovat kaprálem. Ale když jde o pravdu a o osud posádky, sympatie musí jít stranou.
0: Co řeknete na svoji obhajobu, Billy?
4: Nic. Vůbec nic. Proti takovému nařčení je nejlepší rána mezi oči!
0: Člověče, co jste to udělal? Pomozte mi ho zvednout! Vy jste ho tou ranou pěstí snad zabil! Jsem nucen vás zamknout vzadu v přístěnku mé kajuty, dokud se celá věc neprošetří. Následujte mě! Stráž!
3: K službám, pane!
0: Sežeňte ranhojíče a řekněte, že s ním chci okamžitě mluvit.
3: Ano, pane.
5: Ten už oči neotevře. Zbrojmistr Klegert je mrtvý, kapitáne.
0: Myslel jsem si to.
5: Jak se to stalo?
0: Bylo to něco jako boží soud. Zbrojmistr Billybada obvinil z podněcování vzpoury.
5: Vzpoury?
0: Místo, aby dokázal svoji nevinu slovy, nechal Billy mluvit svoji pěst.
5: Myslíte si, že zbrojmistr naškl Billyho neprávem?
0: Sražen a usmrcen andělem božím. Ale ten anděl musí viset. Je třeba rychle jednat. Pomozte mi odnést tělo. Uložíme je do druhého přístěnku vzadu v kajutě.
5: Chcete ho nechat tady?
0: Počkám na rozhodnutí válečného soudu. Ten bude svolán i hned. Teprve po vynesení rozsudku vše oznámím posádce. Řeknete poručíkům, co se stalo, a vyzvete je, aby si celou věc ponechali pro sebe.
5: Podle rozkazu, pane kapitáne.
6: Kapitáne Vere, podal jste nám svědeckou výpověď o politování hodné události, která se stala zde ve vaší kajutě. Chcete k výpovědi ještě něco dodat?
0: Snažil jsem se tento válečný soud nezaujatě obeznámit se skutkovou podstatou činu, který zde byl spáchán. Pánové, je nyní na nás, abychom společně a důkladně zvážili vinu obžalovaného Billybada a vyřkli ordel.
6: Obžalovaný Billybade, slyšel jste, jak kapitán Ver popsal celou událost. Máte k jeho svědecké výpovědi výhrady, nebo s ní souhlasíte?
4: Kapitán Ver mluví pravdu. Všechno se událo přesně tak, jak říká.
6: Zbrojmistr Klegert vás před kapitánem obvinil z přípravy a podněcování vzpoury.
4: Zbrojmistr lhal! Jedl jsem a jím králův chléb a jsem králi věrný.
0: Věřím ti, chlapče.
4: Bůh vám za to žehnej, jasnosti.
0: Snaž se ale svá slova podložit nějakými důkazy.
6: Říkáte, že zbrojmistr lhal. Jaký měl podle vás ke lži důvod?
4: To nevím.
7: Byla mezi vámi nějaká rozepře nebo zlá vůle?
4: Ne, vycházeli jsme spolu velmi dobře. Nikdy jsem proti němu nic neměl a pokud vím, on proti mně také ne. Ne, žádná zlá vůle mezi námi nebyla.
6: Jak si tedy vysvětlujete jeho chování? Proč by vás jinak chtěl před kapitánem očernit?
4: Nevím.
7: Když mezi vámi žádná rozepře nebyla, musel tedy mít jiný důvod.
4: Nedovedu si jeho chování vysvětlit.
0: Otázka, kterou jste obžalovanému položil poručíku, se přirozeně nabízí. Jediný, kdo by jí mohl dobře zodpovědět, leží mrtvý támhle v přístěnku. Nechme proto stranou onu motivaci, kterou byl zbrojmistr veden. Válečný soud musí v tomto případě posuzovat především důsledek úderu. A tento důsledek se nemůže posuzovat jinak, než jako skutek toho, kdo udeřil.
7: A není v posádce někdo, kdo by mohl vrhnout na tuto záhadu trochu světla?
0: Pánové, znovu vás vyzývám. Vězňův skutek, pouze jím se musíme zabývat.
6: Obžalovaný, místo abyste se snažil obhájit, zbrojmistra Klegrta jste udeřil a zabil. Tak jednají lidé, kteří jsou s argumenty v koncích a kteří nemohou poskytnout přesvědčivé důkazy o své nevině.
4: Lituji, že je mrtev. Nechtěl jsem ho zabít. Ale hanebně mi lhal do očí v přítomnosti mého kapitána. Popadl mě vztek. V tu chvíli jsem se nedokázal bránit jinak než úderem. Bůh mi pomáhej.
7: Věděl jste o něčem, co by nasvědčovalo, že se mezi mužstvem začíná projevovat nepokoj, který by dokonce mohl přerůst ve vzpouru?
4: Ne.
0: Bade, máte-li ještě něco, co byste řekl ve svůj prospěch? Řekněte to nyní.
4: Řekl jsem už všechno, pane.
6: Odeberte se zpátky do přístěnku vzadu v kajutě. Tam vyčkáte do vynesení rozsudku. Stráž! Doprovoďte obžalovaného a zamkněte za ním.
3: Rozkaz, pane.
0: Pánové, až doposud jsem byl v tomto případě převážně svědkem. Ale nemohl jsem si nevšimnout, že v rozhodujících okamžicích jste velmi váhaví. Vaše váhavost nepochybně pochází ze střetnutí vojenské povinnosti s mravními ohledy, které jsou ještě zesíleny soucitem. Pokud jde o soucit, nemohu jinak než jej sdílet. Ale naší povinností je odložit stranou vše, co by mohlo vést k oslabení naší rozhodnosti. Bez ohledu na polehčující okolnosti jsme nuceni považovat zbrojmistrovu smrt za důsledek skutku tohoto vězně. A já se vás nyní ptám. Je tento čin hrdelním zločinem, který se trestá smrtí?
7: Co pak můžeme odsoudit k okamžité smrti člověka, o němž si myslíme, že je nevinný?
0: I já to tak cítím, poručíku. Ale je naší povinností jednat podle našich citů nebo podle zákonů?
7: Na prvním místě je věrnost králi.
0: Zajisté. A tím pádem i věrnost zákonům. Když jsme se stali důstojníky, přestali jsme být v těch nejdůležitějších ohledech svobodní. Když se vyhlašuje válka, ptá se nás snad někdo na náš názor, bojujeme na rozkaz. Podobné je to i nyní. Vyneseme-li rozsudek, budeme to my sami, kdo bude soudit. Mnohem spíš válečné právo, které bude působit naším prostřednictvím. Za toto právo a jeho tvrdost my odpovědnost neneseme. Naše odpovědnost, k níž jsme se zavázali, je taková, že se tohoto práva budeme držet a že je budeme prosazovat, ať se projeví jakkoliv nemilosrdně.
6: Co pak neexistuje v tomto případě nějaké východisko, aby pravda nebyla tak nemilosrdně krutá?
0: Abychom si to trochu uspořádali. Vraťme se k faktům. Námořník válečné lodi udeří svého nadřízeného, hodnostně vyššího. A ta rána je smrtelná. Už ten úder sám, nehledě na jeho účinek, může být podle válečných ustanovení hrdelním zločinem.
6: Ano, pane, ale Billy Budd určitě neměl v úmyslu ani vyvolat vzpouru, ani vraždit.
0: Jistě ne, důstojníku. A před jiným soudem, než je válečný soud, by tato obhajoba vše zmírnila. Ale tady musíme postupovat podle zákona o vzpouře. A jaký tento zákon je, všichni víte. Není závažné, co Billy Budd zamýšlel, či nezamýšlel. Musíme udělat jednu věc ze dvou. Buď odsoudit, nebo osvobodit.
7: A nemůžeme ho uznat vinným a přece jen zmírnit trest?
0: Uvážil jste následky takové mírnosti, poručíku? Napadlo vás, jak by to přijala posádka?
7: Ne, pane. Na to jsem nepomyslel.
0: Já ano. Co pak můžete posádce vysvětlit všechny aspekty, o kterých se tady bavíme? Ti lidé nemají intelektuální vnímavost a uvážlivost. Nepochopili by to. Pro ně bude Badův čin prostou vraždou, kterou budou pokládat za jasný akt spoury. Čím se trestá, vědí. K tomu trestu však nedojde. Proč budou uvažovat? Náš mírný rozsudek budou považovat za zbabělost. Budou si myslet, že jsme se zalekli, že se bojíme uplatnit tvrdost zákona. To by velmi ohrozilo udržení kázně. Zapřísahám vás, přátelé, nechápejte mě špatně. S tím ubohým chlapcem cítím stejně jako vy.
6: Co tedy navrhujete, kapitáne?
0: Formálně ho uznat vinným a odsoudit k trestu smrti pověšením na rameni rána v době první ranní hlídky. Je to jediné možné východisko. Dejte o tomto návrhu hlasovat.
6: Hlasujte, pánové. Jednomyslně schváleno.

0: Nemáš špetku tabáku, Zrsku?
1: Tady si vezmi a nacpi si dýmku, Dáne.
0: Pěkná noc. Ležet si takhle na palubě. Dívat se do nebe plného hvězd. Jen ten tabák mi chyběl. Nechtěl bych nad ránem umřít jako Billy.
1: Houpat se naráhně, do toho se nikdo nehrne, ale vražda je vražda.
0: Tak, tak. A vzpoura je vzpoura. A co tobě o tom budu povídat?
1: Jak to myslíš, Dáne?
0: Silný tabák.
1: Nemám rád takovýhle narážky.
0: Proč myslíš, že Billy zbrojmistra zabil?
1: Jak to mám vědět?
0: A chceš, abych ti to prozradil?
1: Do takových věcí já se radši nepletu.
0: Dobře děláš, Zrsku. Není o co stát. Člověk se pak dostane do maléru dřív, než foukne vítr do plachty. A co tobě o tom budu povídat, viď?
1: Sakra, nech si ty narážky.
0: Ticho. Ještě tě někdo uslyší. Nebo snad chceš, aby se kapitán dozvěděl, jak si Billyho támhle u řetězů na přídi přemlouval ke spouře. A když to nevyšlo, jak jste na něj se zbrojmistrem ušili tuhle boudu, která ho bude stát krk?
1: Nevím, kdo ti to řekl, Dáne. Ale jedno vím jistě.
2: Ty už to neřekneš nikomu.
3: Kdo je?
4: Poručík Radcliffe. Dovolte mi vejít, pane kapitáne.
3: Vstupte.
4: Omlouvám se, že vás ruším v tak pozdní noční hodinu, ale...
3: Myšlenky na Billy Budda mi stejně nedají usnout. Oč jde, poručíku?
4: Na horní palubě byl nalezen Olaf Anderson, přezdívaný Dan, s bodnou ranou v zádech.
3: Žije?
4: Když ho našli, byl už mrtvým. Vrah zatím nebyl dopaden.
3: Kdo s ním byl viděn naposledy?
4: Nikdo neví, pane. Dovolí si poznamenat, že tato vražda může nějak souviset se smrtí zbrojmistra a odsouzením Billyho Budda.
3: O důvod víc, aby rozsudek byl s úsvitem bezodkladně vykonán.
4: Ale co když objasnění Dánovy vraždy vnese do Budova případu nové světlo?
3: Pověřuji vás sestavením a vedením vyšetřovací komise. Ale vyšetřování Dánovy vraždy nemůže mít odkladný účinek pro popravu Billyho Budda. Jakékoliv váhání a prodlevy mohou vážně ohrozit udržení kázně. Na kolik vražd máme ještě čekat? Po těchto politováníhodných událostech bude celá posádka velmi zneklidněna. Proto je třeba okamžitě jednat. Nechte prohledat celou loď. Třeba najdete nějaký důkaz, který povede k odhalení Dánova vraha.
4: Ano, pane.
3: A nechte svolat na horní palubu celou posádku. Chci k ní promluvit.
4: Ještě teď v noci, pane?
3: Jistě.
4: Provedu. Pane kapitáne.
3: Můžete jít, poručíku.
5: V tuto neobvyklou noční hodinu jsem vás nechal svolat sem na horní palubu, abych k vám promluvil. Vedou mě k tomu události, které se staly během několika posledních hodin. Mnozí z vás již vědí, že byl zabit zbrojmistr Cleggart. Pachatelem tohoto hrdelního zločinu byl pozorovatel na předním stěžni Billy Budd. Viník byl souzen a odsouzen mimořádným válečným soudem k trestu smrti oběšením. Poprava bude vykonána za první ranní hlídky. Druhým důvodem, proč jsem vás volal, je zavraždění Olafa Andersona, zvaného Dan. Byl nalezen zde na horní palubě s bodnou ranou v zádech. Zatím nevím, zda spolu tyto dva zločiny souvisí. Žádám všechny, kteří mohou přispět k objasnění Dánovy smrti, aby splnili svoji povinnost námořníka jeho veličenstva a pomohli odhalit vraha.
6: Synu, přicházím za tebou jako Kristův služebník, abych připravil tvoji duši na odchod z tohoto světa a nabídl ti útěchu života věčného, která je dána všem, kteří věří v našeho Pána Ježíše Krista. Věříš, Synu, v jeho spasitelnou moc a v život věčný, který všem svým věrným zaslíbil?
4: Věřím, Otče.
6: Očisti svoji duši a vyznej se ze svých hříchů, Synu.
4: Lituji, že jsem zabil. Prosím Všemohoucího, aby mi odpustil.
6: Jeden lidský život si zachránil a druhý zmařil. Bůh je milosrdný, Synu, a odpouští hříchy všem, kteří jich upřímně litují. Modleme se, aby přijal tvoji duši do svého nebeského království. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dejš nám dnes. A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

0: odsouzený, chcete ještě něco říci předtím, než vám Kat nasadí oprátku?
1: Bůh žehnej kapitánu Verovi.
2: Bůh žehnej.
0: Vykonejte rozsudek!
3: Zadržte! Chcete popravit člověka, který se stal obětí spiknutí? Tento list, který byl nalezen pod poduškou na lůžku zavražděného Olafa Andersona, to dosvědčuje! Dovolte mi list přečíst, pane kapitáne.
0: Čtěte, poručíku.
3: Tato slova píši pro případ, že bych náhle zemřel a nemohl podat svědectví o spiknutí, které bylo osnováno proti pozorovateli na předním stěžni, Billy Budovi. Billy Bud se mi svěřil, že ho tajně vyhledal James Denker, zvaný Zrzek, a ptal se ho, jestli by jim v případě nutnosti pomohl a stál na její straně. Bylo jasné, o co se jedná. Ale vrozený odpor k donašečství na vlastní kamarády z lodi Budovi bránil, aby celou věc včas hlásil. Otálení se mu stalo osudným. Zbrojmistr Klegert Bada předešel a označil ho před kapitánem za vzbouřence. Křivě ho obvinil, aby se zbavil nepohodlného svědka, který odmítl spolupracovat. Končím tyto řádky a jdu vyzvat Jamesa Denkera, zvaného Zrzek, aby v zájmu spravedlnosti promluvil. Podpis Olaf Anderson.
4: Předveďte Jamesa Denkera!
5: Kam zmizel?
6: Tamhle! Běží na příkaz!
4: Chyťte ho!
3: Neklid! Nemá kam utéct!
6: Pozor!
4: Leze přes zábradlí! Odklíčte ho!
6: Podívejte! Klesá ke dnu! Je s ním amen! Utopil se!
4: Posádko fregat je nepřemožitelná. S ohledem na objevení nových skutečností, které přinesl dopis Olafa Andersona, válečný soud změnil již vynesený rozsudek a Billyho Buda osvobodil.
7: Ať žije Billy!
1: Děkuji vám, přátelé. Děkuji všem, kteří stáli při mně. Věděl jsem, že ti, kteří mě soudili a vynesli nade mnou ortel smrti, nemohli jednat jinak. O to větší je moje radost, když mě teď mohli osvobodit. Sláva kapitánovi!
7: Hurá!
1: Sláva posádce fregaty nepřemožitelná!
7: Hurá!
1: Ať žije král!

0: 27. července. Vážený pane Makare Alexejeviči, poslední události a vaše dopisy mě překvapily, polekaly a popletly, ale Fjodořiny zprávy mi všechno vysvětlily. Proč jste si tak zoufal a proč jste najednou klesl do takové propasti, Makare Alexejeviči? Vaše vysvětlení mě vůbec neuspokojilo. Vidíte, že jsem měla pravdu, když jsem chtěla přijmout to výhodné místo, které mi bylo nabídnuto. Kromě toho mě také nemálo děsí moje poslední příhoda. Říkáte, že vás vaše láska ke mně přiměla, abyste mi ledaco stajil. Viděla jsem, že jsem vám velmi zavázána už tehdy, když jste mě ujišťoval, že na mne vynakládáte jen svoje přebytečné peníze, které jste měl, jak jste tvrdil, uloženy pro případ potřeby v záložně. A teď, když jsem se dověděla, že jste vůbec žádné peníze neměl, že když jste se náhodou dozvěděl o mé těžké situaci a byl pohnut, rozhodl jste se obětovat své služné, které jste si vybral napřed. Dokonce jste za mé nemoci prodal své šaty. Teď jsem po prozrazení toho všeho v tak trapné situaci, že dosud nevím, jak se mám zachovat a co si mám o tom myslet. Ach, Makare Alexejeviči, měl jste se spokojit svým původním dobrým skutkem, k němuž vás pohnul soucit a příbuzenská láska. A neměl jste dále rozhazovat peníze na věci, které nebyly nutné. Zpronevěřil jste se našemu přátelství, Makare Alexejeviči, protože jste ke mně nebyl upřímný. A teď, když vidím, že jste obětoval své poslední peníze za moji parádu, za cukroví, výlety, divadla a knihy, teď za všechno platím lítostí nad svou neodpustitelnou lehkomyslností, protože jsem to od vás všechno přijímala a nestarala se nijak o vás. A tak se teď všechno, čím jste mi chtěl způsobit radost, mění v zármutek a zbytečně po sobě zanechává jen lítost. Všimla jsem si, že jste byl v poslední době zádumčivý, ale přesto, že jsem sama něco úzkostně čekala, to, co se teď stalo, mne ani ve snu nenapadlo. Jak jste mohl klesnout tak hluboko, Makare Alexejeviči? Co si teď o vás všichni, kdo vás znají, pomyslí? Co o vás řeknou? Jak mi bylo, když mi Fjodora pověděla, že vás našli na ulici opilého a že vás domů přivedla policie? Strnula jsem úžasem, přestože jsem čekala něco neobyčejného, když jste o sobě nedal 4 dny vědět. Uvědomil jste si, Makare Alexejeviči, co tomu řeknou vaši nadřízení, až se dovědí pravou příčinu vaší nepřítomnosti? Říkáte, že se vám všichni smějí, že se kdekdo dozvěděl o našem vztahu, že se vaši sousedé otírají ve svých posměšcích i o mne. Toho si, Makare Alexejeviči, nevšímejte. A jen se pro Boha uklidněte. Ještě mě děsí vaše příhoda s těmi důstojníky. Slyšela jsem o ní jen dohady. Vysvětlete mi, co to všechno znamená. Píšete, že jste se bál přiznat. Že jste se bál, abyste svým přiznáním nestratil mé přátelství. Že jste byl zoufalý, když jste nevěděl, jak mi pomoci za mé choroby a že jste tedy prodal vše, abyste mi vypomohl. Tak, abych nemusela do nemocnice, že jste se zadlužil, jak jen to šlo. A že teď máte každodenně nepříjemnosti zbytnou. Jenže, když jste mi tohle zamlčoval, špatně jste dělal. Vždyť teď jsem se všechno stejně dozvěděla. Ostýchal jste se dohnat mne k poznání, že jsem příčinou vaší nešťastné situace. A teď jste mi svým chováním způsobil zármutek dvojnásobný. Ach, příteli, neštěstí je nakažlivá nemoc. Chudí a nešťastní lidé se mají vyhýbat jeden druhému, aby se nenakazili ještě víc. Přinesla jsem vám smůlu, takovou, jakou jste dosud při svém skromném a osamělém životě nepoznal. To mě moc trápí a týrá. Napište mi teď otevřeně všechno, co se vám stalo a proč jste tak jednal. Uklidněte mě, můžete-li. Buďte s Bohem. Netrpělivě čekám na vaši odpověď. Špatně jste mě znal, Makare Alexejeviči. Upřímně vás milující, Barvara Dobrosilovová.
1: Dne 28. července. Moje předrahá Varvaro Alexejevna. Teď už je po všem a všechno se pomaličku vrací do starých kolejí. Proto vás prosím, má nejdražší, neznepokojujte se tím, co si o mě budou myslet lidé. A dále vás spěchám přesvědčit, Varvaro Alexejevno, že moje čest je mi ze všeho nejdražší. Pročež vám současně vysvětluji celé své neštěstí i všechny ty své zmatené příhody. A oznamuji vám, že ještě nikdo z mých představených nic neví, ani se nedoví, takže si mě všichni budou vážit jako dřív. Bojím se jen klepů se bojím. Majitelka našeho domu jen křičí a teď, když jsem jí pomocí vašich 10 rublů zaplatil část dluhu, už jen vrčí a nic víc. Co se týče ostatních, těm nic nevadí, těm stačí, když je neprosím, aby mi půjčili peníze, jinak je jim všechno jedno. A na závěr vám musím říci, má nejdražší, že si ze všeho na světě nejvíc vážím vaší úcty ke mně, která je pro mne zejména nyní v mém dočasném zmatku útěchu. Snažil jsem se vás u sebe udržet a klamal vás. Nebyl jsem z toho, abych se s vámi rozloučil. Neboť vás miluji jako svého anděla strážného. Netajím vám, má nejdražší, že mě ničí dluhy a špatný stav mého šatstva. Ale i to se dá vydržet a snažně vás prosím, netrapte se proto. Fjodora dobře udělala, že si vypůjčila peníze. Já dosud nemám žádnou naději, že bych nějaké dostal, ale jestli se jen jiskřička naděje objeví, hned vám to široce vypíšu. Znepokojují mě klepy. Klepy mě ze všeho nejvíc znepokojují. Zbohem, moje milovaná. Líbám vám ruku a snažně vás prosím, abyste se uzdravila. Píšu proto tak spoře, že spěchám do kanceláře, neboť chci pílí a pracovitostí smít celou svou vinu na tom, že jsem zameškal službu. Další vylíčení všech událostí i příhody z důstojníky odkládám na večer. Vážím si vás a upřímně vás miluji, váš Makar Děvuškin. Dne 28. července, má nejdražší Váreňko. Miluji vás. A vůbec nebylo nerozvážné milovat vás. Vůbec nic nevíte, má nejdražší, protože kdybyste věděla, jak to všechno je a jak vás musí mít rád, nemluvila byste takhle. Stejně mluvíte rozumně jen tak a jsem přesvědčen, že na srdci vám leží něco docela jiného. Sám nevím, má nejdražší, a nepamatuji se dobře, co jsem to měl s těmi důstojníky. Musím vám říci, moje milovaná, že jsem byl v té době velmi předrážděn. Představte si, že jsem se předtím už celý měsíc, jak bych to tak řekl, držel na nitce. Moje situace byla prak špatná. Tajil jsem vám to i tady, ale moje bytná to rozkřičela a rozvanila. A tak mě to všechno, má milovaná, celá ta změť všelijakých nepříjemností úplně doničila. A tu jsem se právě dověděl od Fjodory podivnou věc. Prý vás navštívil neuctivý nápadník a urazil vás neslušnou nabídkou. Že vás urazil, hluboce urazil, soudím podle sebe, má nejdražší, protože jsem se hluboce urazil za vás. A tu jsem, moje milovaná, ztratil rozvahu a sebeovládání. A byl jsem ztracen. Šel jsem k tomu dotyčnému důstojníkovi. Na adresu jsem se přeptal u našeho domovníka. Když už jsme u toho, má nejdražší, musím přiznat, že jsem měl toho chlapíka už dávno na mušce. Pozoroval jsem ho, už když bydlel v našem domě. Teď vidím, že jsem udělal chybu, protože jsem neměl jasno v hlavě, když mne u něho ohlašovali. aby řekl pravdu. Ani se vlastně na nic nepamatuji. Vím jen, že bylo u něho velmi mnoho důstojníků, nebo jsem viděl všechno dvakrát. Nepamatuji se také, co jsem povídal. Vím jen, že jsem ve svém spravedlivém hněvu mluvil dlouho. No a pak mě vyhodili, schodili mě ze schodu. To jest ne, že by mě přímo schodili, jen mě vystrčili. A to je všechno. Hluboko jsem klesl. A co je ze všeho nejhroznější, ztratil jsem dobré mínění sám o sobě. Ale to už mi jistě bylo od narození souzeno. To už je jistě můj osud. A sama víte, že osudu se člověk nevyhne. No a to je celé vysvětlení mého neštěstí a pohromy. A kdybyste to byla vůbec nečetla, bylo by to nejlepší. Jsem trochu nemocný, má nejdražší. Veškerou veselost jsem ztratil. Pročež vám teď osvědčuji svou oddanost, lásku a úctu. A zůstávám, velevážená slečno Varvaro Alexejevno, vaším nejpokornějším sluhou, Makarem Děvuškinem.
0: 29. července. Vážený pane Makare Alexejeviči, přečetla jsem oba vaše dopisy a hluboce jsem si povzdechla. Přijďte ke mně, pro boha, přijďte hned dnes. A víte co? Přijďte rovnou na oběd. Vždyť ani nevím, jak jste vlastně živ, jak jste se dohodl se svou bytnou. O tom všem mi nic nepíšete, jako byste to úmyslně zamlčoval. Tak nashledanou, příteli. Přijďte dnes určitě k nám. A vůbec byste udělal nejlépe, kdybyste u nás obědval stále. Fjodora velmi dobře vaří. Sbohem. Vaše Varvara Dobrosjelovová.

0: dne 1. srpna má nejdražší Varvaro Alexejevno. Jste ráda, má nejdražší, že vám pán Bůh dal příležitost, abyste se mohla odsloužit za dobro dobrem, abyste se mi mohla odděčit. Věřím tomu. Věřím v dobrotu vašeho nevinného srdíčka. Chudí lidé jsou podivní, to už je tak dáno přírodou. Chudý člověk je náročný, dokonce se na svět boží dívá svým způsobem. Na každého kolem jdoucího se dívá úkosem. Úzkostně kolem sebe všechno obhlíží. Bedlivě naslouchá každému slovu, nemluví-li snad někdo o něm. Například, proč je tak nevzhledný, co on právě asi cítí. Chudý člověk je na tom hůř než hadr, že si ho vůbec nikdo neváží, ať už píše, kdo chce, co chce. Na chudém člověku musí být všechno naruby. Nesmí mu nic být svaté, nesmí mít žádnou hrdost. Vypravoval mi tuhle jeden, že na něho někde uspořádali sbírku a za každý groš takový nebo makový u něho udělali úřední prohlídku. Mysleli si, že mu své groše věnují, ale ne. Platili za to, že jim byl předváděn chudý člověk. Co je komu do toho, že mám roztrhané lokty? Vždyť chudý má v této věci právě takový stud jako oni. A právě tak chudý člověk nemá rád, aby se někdo koukal do jeho psí boudy, aby prý poznal, jaké jsou jeho rodinné poměry. Tak je to. A to mě právě od vás uráželo, Váreňko. Právě tak jako od mých nepřátel, kteří se dotýkali mé důstojnosti a reputace čestného člověka. Chtěla jste mi, má nejdražší, poslat knížku, abych netrpěl stezkem. Ale co s knížkou, má nejdražší? Co taková knížka? Je to holý výmysl. Každý román je hloupost a pro hlupák je napsán proto, aby měli co číst lidé, kteří nemají co dělat. Váš Makar Děvuškin.
1: 2. srpna. Vážený pane Makare Alexejeviči, ničeho se nebojte, všechno se urovná. Fjodora opatřila sobě i mě spoustu zakázek a vesele jsme se dali do práce. Možná, že všechno napravíme. Fjodora má podezření, že mé poslední nepříjemnosti má na svědomí Anna Fjodorovna. Ale teď už je mi to jedno. Je mi dnes nějak neobyčejně veselo. Chcete si vypůjčit peníze? Chraň vás, pán Bůh. Až je potom budete muset vrátit, zas neujdete bídě. Raději žijte s námi co nejšetrněji. Choďte častěji k nám a nedejte na svou bytnou. No, teď s Bohem. Naschledanou. Čekám na vás. Určitě přijďte. Vaše Varvara.
0: Dne 3. srpna, mé děťátko Varvaro Alexejevno. Spěchám vám oznámit, vy můj drahý živote, že mi zasvitla nějaká naděje. Jenže dovolte mi, dceruško moje, vy píšete, abych nedělal dluhy. Neobejdem se bez nich. Se mnou je to teď tak zlé, a aby se dokonce má dobroto mělo něčeho nedostávat vám. Vždyť jste tak slaboučká, tak proto vám tedy píšu, že vypůjčit si musím docela určitě. Vždyť když si nevypůjčím, bude zle. Bytná mě div nevyhazuje z bytu a nechce mi dávat obědy. A boty mám také velmi špatné, má nejdražší, a knoflíky jsem postrácel. A co všechno ještě nutně nepotřebuji? Co kdyby si podobných nepřístojností povšiml někdo z nadřízených? To by bylo zlé, Marinko, zlé a zlé. Váš...
1: Nejlaskavější Makare Alexejeviči, pro Boha Makare Alexejeviči, vypůjčte si co možná nejdřív nějaké peníze. Ani za nic bych vás za nynějších okolností neprosila o pomoc. Ale kdybyste věděl, jaká je moje situace, v tomhle bytě nemůžeme zůstat. Staly se mi tu strašné nepříjemnosti. A kdybyste věděl, jak jsem teď rozčilená a rozrušená. Představte si, příteli, že k nám přišel dnes ráno neznámý muž. Už letitý, skoro starý, na prsou měl vyznamenání. Byla jsem překvapena a nechápala, co ho k nám přivádí. Fjodora byla právě na nákupu. Začal se mne vyptávat, jak se mi daří a co dělám. Nečekal na odpověď a sdělil mi, že je strýc toho důstojníka. Že se na synovce velmi zlobí za jeho špatné chování a za to, že nás zostudil na celý dům. Řekl, že jeho synovec je kluk a větroplach, a že on je ochoten vzít mě pod svou ochranu. Radil mi, abych nikdy nevyslyšela žádného mladého muže. Dodal, že on se mnou soucítí jako otec, že ke mně chová rodičovské city a že mi chce být ve všem nápomocen. Já se celá červenala. Nevěděla, co si mám myslet, ale nespěchala jsem s děkováním. Vzal mě proti mé vůli za ruku. Popleskal mě po tváři, řekl, že jsem hezoulinka a že je neobyčejně spokojen, protože mám ve tvářích důlky a nakonec mě chtěl políbit. Říkal, vždyť prý už je starý, byl takový odporný. Tu vešla Fjodora. Vyvedlo ho to trochu z rovnováhy, zase začal vysvětlovat, že si mne váží pro mou skromnost a mravnost a že velmi touží, abych se mu nevyhýbala. Potom vzal Fjodoru stranou a pod divnou záminkou jí chtěl dát nějaké peníze. Toť se ví, že je Fjodora nevzala. Konečně se chystal domů. Opakoval ještě jednou všecka svá ujištění, řekl, že ke mně přijede znovu a přiveze mi náušnice. Radil mi, abych se přestěhovala a doporučoval mi jeden překrásný byt, který má vyhlédnutý a který mě nic nebude stát. Řekl, že si mne velmi zamiloval, protože jsem čestná a moudrá dívenka. Radil mi, abych se vyvarovala zkažených mladíků a nakonec prozradil, že zná Anu Fjodorovnu a že mi Anna Fjodorovna po něm vzkazuje, že mě navštíví. Tu jsem to všechno pochopila. Nevím, co se to se mnou stalo. Poprvé v životě jsem prožila takový stav. Byla jsem bez sebe. Fjodora mi pomohla a skoro ho vyhodila z bytu. Usoudili jsme, že je to všecko práce Anny Fjodorovny. Jak by o nás jinak věděl? A teď se obracím na vás, Makare Alexejeviči, a prosím vás o pomoc. Neopouštějte mě. Vypůjčte si laskavě aspoň něco, sežeňte nějaké peníze. Nemáme se za co odstěhovat a zůstat tady dál za žádnou cenu nechceme. Fjodora mi také radí přestěhovat se. Potřebujeme nejméně 25 rublů. Já vám ty peníze vrátím. Vydělám si je, co nevidět mi Fjodora opatří ještě další práci, všechno vám to vynahradím. Jen mi pro Boha neodepřete svou pomoc.

0: Kdybych vám nepomohl, byla by to má smrt, Váreňko, dočista by to byla má smrt. A když vám pomohu, uletíte mi jako ptáček z hnízda, jako ptáčátko, na které se slétli draví krkavci, aby je uklovali. Jak mě to trýzní, moje nejdražší. A také to, jaká vy jste krutá, Váreňko. Co je to s vámi? Oni vás utírají, urážejí, mé ptáčátko. Trpíte a ještě žehráte, že mě musíte obtěžovat a ještě slibujete, že vyděláte peníze na zaplacení dluhu, to jest přesně řečeno, budete ubíjet své chatrné zdraví, abyste mě vysvobodila, až projde hluta. Vždyť si, Váreňko, rozvažte, co povídáte. A proč byste taky šila, proč byste pracovala a trápila svou hezkou hlavičku starostmi, kazila si svá hezká očka a ubíjela své zdraví. Ach, Váreňko, Váreňko. Víte, já se k ničemu nehodím. Sám vím, že se k ničemu nehodím. Budu se snažit, všechno zdolám. Sám si najdu vedlejší zaměstnání. Budu opisovat všelijaké papíry různým spisovatelům. Půjdu si jim říct, sám půjdu, zapřáhnu se do práce, protože oni má nejdražší dobré opisovače hledají. Vím, že hledají a nedovolím, abyste se udřela. Určitě si vypůjčím a radši umřu, než abych si nevypůjčil. Požádám moje nejdražší o 40 rublů v bankovkách. Vždyť to není tak mnoho, Váreňko, co myslíte. Z těch 40 rublů dám 25 vám, Váreňko, 2 stříbrné dám bytné a ostatní si nechám na svá vydání. Bytné bych měl vlastně dát víc, dokonce je to hodně nutné, ale rozvažte to všechno, má nejdražší. Spočítejte všechny mé nevyhnutelné výdaje a uvidíte, že ji nemohu víc dát. Z čehož vyplývá, že je zbytečné o tom mluvit, dokonce i na to jen myslet. Za stříbrný rubl si koupím boty. Vždyť není jisté, že ve starých vůbec ještě dojdu zítra do kanceláře. Šátek na krk také nutně potřebuji. Vždyť starý nosím už skoro celý rok. Ale protože jste mi slíbila, že mi střihnete ze své staré zástěry nejen šátek, ale i náprsenku, nebudu se dál o šátek starat. Tak tedy boty a šátek bych měl. A tak mi pak po všech nejnutnějších nákupech zbudou ještě 3 ruble. Z toho budu živ a koupím si 1/4 kila tabáku, protože bez tabáku nemohu žít. A teď už jsem 9. den neměl dýmčičku v ústech. Abych se přiznal, koupil bych ho a nic vám neřekl, ale svědomí mi nedá. Vy máte nedostatek, odříkáte si nejnutnější a já si tu popřávám všelijaké požitky. Upřímně se vám přiznám, Váreňko, jsem teď na nejvýš těžké situaci. To je něco podobného, jsem ještě vůbec nikdy nezažil. Bytná mě přehlíží, nikdo si mě ani trošku neváží. Mám hrozný nedostatek a dluhy. O kanceláři, kde jsem už dříve neměl na růžích ustláno, raději ani nemluvit, moje nejdražší. Všechno ovšem tajím. Bedlivě tajím a sám se krčím, když vcházím do kanceláře. Dávám pozor, aby si mě nikdo nevšiml. Všech se straním. Vždyť jen vám se mi dostává duševní síly to všechno přiznat. Ale co když mi nikdo nepůjčí? O tom je lepší nepřemýšlet, neubíjet předem svoji duši takovými úvahami. Píšu vám jen proto, že vás chci varovat, abyste o tom sama nepřemýšlela a zlými úvahami se netrápila. Pomodlím se a půjdu. Makar Děvuškin.
1: 5. srpna. Nejmilejší Makare Alexejeviči, kdybyste si alespoň tolik nezoufal, bez tak je trápení dost. Posílám vám 30 kopiek ve stříbře. Víc opravdu nemohu. Kupte si, co nejvíc potřebujete, abyste alespoň do zítřka nějak vydržel. Nám samým skoro nic nezůstalo a co bude zítra, nevím. Je to smutné, Makare Alexejeviči, ale netrapte se. Nepodařilo se nám, co

0: se dá dělat. Fjodora říká, že to není neštěstí, že můžeme docela dobře zůstat ještě nějakou dobu v tomhle bytě. Vždyť i kdybychom se přestěhovali, nic bychom vlastně nezískali. Jakou máte zvláštní povahu, Makare Alexejeviči? Příliš si všechno berete k srdci. Proto budete vždycky ten nejnešťastnější člověk na světě. Čtu pozorně všechny vaše dopisy a vidím, že v každém psaní kvůli mě strádáte. A staráte se jen o mne a o sebe nikdy. Každý by sice řekl, že máte dobré srdce, ale já vám povídám, že vaše srdce je až příliš dobré. Jsem vám vděčná, velmi vděčná za všecko, co jste pro mne udělal. Všechno to mám velmi dobře uloženo v srdci. Ale právě proto uvažte, jak mi je, když vidím, že vy i teď, po všech svých trampotách, jichž jsem byla bez děky příčinou, že i teď žijete jen tím, čím žiju já. Žijete mou radostí, mým zármutkem, mým srdcem. Jenže když si člověk bere všechny cizí bolesti tak k srdci a prožívá-li všechno tak silně, je opravdu proč být nejnešťastnějším člověkem na světě. Dnes jsem se vás lekla, když jste ke mně přišel po návratu z kanceláře. Byl jste tak bledý, vyděšený a zoufalý, že jste si ani nebyl podoben. A to všechno jen proto, že jste se bál říci mi o svém neúspěchu. Bál jste se způsobit mi bolest, vylekat mne a teprve, když jste viděl, že jsem se tomu div nezasmála, ulevilo se vám. Makare Alexejeviči, netrapte se, nezoufejte, buďte moudrý, prosím vás, snažně vás o to prosím. Vždyť uvidíte, že zas bude dobře, všecko se v dobré obrátí. S Bohem, příteli. Snažně vás prosím, neznepokojujte se příliš kvůli mně.
1: No dobře, moje milovaná, dobře. Říkáte, že to není žádné neštěstí, že jsem nedostal peníze. No dobře. Jsem šťasten a spokojen na váš účet. Jsem také rád, že mne neopustíte a zůstanete v tomhle bytě. A když mám říct všechno, srdce se mi naplnilo radostí, když jsem viděl, co jste o mně ve svém dopise tak krásně napsala. Jak se mi od vás dostalo zasloužené chvály. Neříkám to z pýchy, ale protože vidím, jak mě máte ráda, když máte takový strach o moje srdce. Ach, má nejdražší, moje zlaté časy jsou ty tam. Dnes jsem si četl všechny vaše dopisy. Je mi úzko. S Bohem, má drahá. Makar Děvuškin.

Asi je to náhoda, ale on je to spíš žertík. V Melantrichově ulici, pár kroků od staroměstského náměstí, stojí vedle sebe dva domy. U Zlaté konvice a dům u Stříbrné konvice. Dům u Zlaté konvice byl vždycky slavnější. Býval tu vinný šenk a před půl tisíciletím i něco, co bychom dneska nazvali asi nejvyšší vinný cenový úřad, anebo Královská vinná obchodní inspekce. A to v domě u Stříbrné konvice nikdy nebylo. Nemluvě o tom, že se tam nikdy nenarodil univerzitní profesor Josef Král, klasický filolog, zatímco u Zlaté konvice se narodil v roce 1853 a v 90. letech minulého století očišťoval ohněm a mečem svého temperamentu, své výmluvnosti i svého pera, představy o řecké a římské metrice, mytologii a archeologii, byl se za českou prozódii přízvučnou i za názor, že rukopisy královdvorský a zelenohorský jsou falza. Dnes, kdy se nevděčně divíme, že kvůli těmto věcem dovedli lidé nespat, nevane z domu u Zlaté konvice ani strach, ani úcta k vědě. Dnes už patrně nežije ani jediný z páně profesorových žáků a sám pan profesor vede bouřlivé spory se svými protivníky na některé z nebeských kateder. Ale přesto mě dům u Zlaté konvice uchvacuje svým sklepením. Žádné sklepení nenechává člověka lhostejným. Každé jemně masíruje jeho fantazii. Asi je to tím, že sklepení je vždy staleté. Sklepení není totiž sklep. Sklep může být i z loňska, ale sklepení ne. Sklepení to je skamenělá pověst. Ať chcete nebo nechcete, musíte bloudit očima po jeho stěnách a podvědomně pátrat, ve kterém výklenku je asi zazděná nějaká nebohá oběť a ve kterém truhlice plná dukátů. Asi proto se v každém sklepení mluví polohlasem nebo šeptem. Sklepení je stvořeno pro tajné spolky a zednářská lóže. V domě u Zlaté konvice je už řadu let v gotickém sklepení zřízena vinárna. Seděl jsem tam několikrát, protože sklepení mám rád. Už proto, že nutí člověka mluvit šeptem nebo polohlasem. Nemám rád místa, kde není slyšet vlastního slova. Lidé se totiž mají vzájemně slyšet a mají si naslouchat, aby jim neuniklo, až si sdělí něco důležitého. A řekněte sami, říkáme mi vůbec někdy něco nedůležitého? Já vám taky řeknu něco důležitého. Řeknu vám, co si myslím. Nebo nemyslím, ale nic bych za to nedal, že jestli je někdo v některém výklenku u Zlaté konvice zazděnej, tak je to skoro určitě doktor Kvíčala. To byl nejdříve učitel a pak protivník a soupeř doktora Josefa Krále. Nic bych za to nedal. Vzpomeňte si na mě. Akorát, že o tom nemám žádný důkaz.

0: Kapitola 12. Vzácná návštěva. Bylo zcela běžné podzimní ráno. Mírná kupovitá oblačnost rozhodně nevěštila bouři, k níž se na Zelené hoře schylovalo. Ale pak uhodil blesk z čistého nebe. Důstojnictvo se právě scházelo na politické školení v kanceláři velitele štábu, když se přizítil krajně rozčilený kapitán Ořech. Soduzi! Zvolal hlasem, který mu povážlivě přeskakoval. Je zle! Čo je Ořech? Spozorněl Terazky. Mimoriadná událost? Něco mnohem horšího, soudruhu majore. Právě mi volal můj známý major z ministerstva a oznámil mi, že na cestě k nám jede prověrková komise v tom nejsilnějším složení. Vede ji sám soudruh ministr. Nastalo několik vteřin napjatého ticha. Poté omdlel nadporučík Hulák, avšak nikdo si toho nevšímal. Důstojníci si vyměňovali zděšené pohledy a bylo zřejmé, že pouze blízkavé pleše brání mnohým v tom, aby si zoufale rvali vlasy. Pak promluvil Terazky. Sudrovia, toto se nemalo stať. Terazky jsme v ryti. Nikdo mu neodporoval, neboť všichni cítili totéž. Na podlaze se probral k vědomí nadporučík Hulák a mumlal, že se celý život držel, aby to nakonec takhle dopadlo. Představa, že bude veřejně degradován, ho neděsila tolik jako eventuální návrat k ševcovskému verpánku a to bylo nyní nanejvýš reálné. Avšak bylo nutno se vzchopit. Soudruhovia, všetci na svá města, chovat se jako v boji. Možno iba zvítězit, lebo padnout. Terazky se všetko ukáže.
1: Já mám dojem, že padneme. A ještě k tomu s velkým rámusem. Já už na to nemám nervy, bědoval kapitán Domkář. Mávl rozhořčeně rukou a se sklopenou hlavou opustil kancelář. Také ostatní odcházeli na svá pracoviště plní poraženecké nálady, věděli, že příští hodiny rozhodnou o jejich další existenci a při svých schopnostech si nedělali příliš iluzí. V kanceláři zůstal jenom Terazky a kapitán Ořech. Bojím se, že dopadneme jako sedláci u Chlumce. K této větě se Terazky nevyjádřil z toho prostého důvodu, že nevěděl, co to je Chlumec, a tím méně měl ponětí, kterak tam sedláci dopadli. Mlčel a dlouho pokyvoval hlavou. Pak vzal politruku a podpaží a jemně ho stiskl. Mali jste pravdu, Ořech. Ti jste hovorili, že pán Boh neexistuje. Já jsem za vrůcně modlil celou noc a nič. Len taky průser. Proto Terazky verím, že všetko je dílom přírody. Ano, a my marxisté tuto přírodu ovládáme. Jenomže to nám je momentálně hovnoplatný.
0: Kefalín hrál na ošetřovně šachy s vojínem Kebzou, který byl do Nepomuku právě převelen od bojových jednotek. Nesporně zajímavý exemplář. Já jsem živej doklad toho, pravil Kebza, že žádný stromy nerostou do nebe a že pýcha předchází pád. Buď rád, řekl Kefalín, tady je vybraná společnost. O tom nepochybuju, už klibl se Kebza, jenomže já od malička strašně rád makám. Celý život jsem se úspěšně vyhýbal práci a teď mám na krku stavbu socialismu. Myslíš, že to při svý natuře vydržím? Můžeš si zlomit levou ruku, poradil mu Kefalín. Kebza se k tomu návrhu nevyjádřil, protože se právě rozletěly dveře ošetřovny a v nich stanul silně rozuřený Lapidův Žužík. Pánové, rychle zalezte podeky, je tady čepička!
1: Nebylo to tak úplně pravda. Ministr se svou družinou sice zajel až pod Zelenou horu, ale tam své putování zakončil. Dal přednost příjemnému občerstvení, kterému připravilo několik stepilých servírek, nedávno povýšených na poručice či kapitánky. Zlí jazykové tvrdili, že rozhodovala kvalita poprsí. Na zámek vyrazilo několik generálů,
0: plukovníků a majorů, zvyklých pouštět hrůzu na důstojnický plebs. Stekli zelenou horu plně lánu a hned u vchodu se rozeřvali. Ústretým slavnostním pochodem kráčel major Terasky. Zastavil se před nejtlustším generálem a zvolal, jak to měl naučeno.
1: Soudruh ministr, major Haluška!
0: Chtěl pokračovat, leč generál nedovolil. Nejsem ministr, zařvěl. Vy soudru neznáte ani svého nejvyššího nadřízeného! Pod Terasským se podlomili kolena.
1: Pán repáčte, pán velikomožný!
0: Zablekotal nešťastně a s netajným děsem hleděl na mohutný generálův pupek.
1: Cože?
0: Zařval generál a nepatrně poposkočil.
1: Prepáčte, soudruh generál, já jsem taky zmetený.
0: To vidím, konstatovala veličina. Pokračujte v hlášení. Terasky se zachvěl. Měl sice hlášení pečlivě nabiflované, ale paměť pojednou selhala. Ostatně nebylo ani divu. Tolik generálů major v životě neviděl a jakkoliv byl pyšný na svou vysokou šarži, připadal si pojednou jako nováček před přísahou. Vzpomínal, vraštil čelo a lovil z paměti nesouvislá slova. Po pleši se mu valily potoky studeného potu, údy mu zdřevěnili. Jazyk rovněž. A pak si přece jen vzpomněl. Z posledních sil zahalekal větu, kterou denně slýchal od dozorčí roty.
1: Po dobu mojí služby se nic zvláštného nestalo.
2: Ale stane se!
0: A vám, soudru majore, z toho veselo nebude! Terasky zavřel oči a zůstal stát jako skamenělý. Generálsko-plukovnická vlna se přes něj přelila a hnala se rovnou na zámek. Ale Terasky to už ani nevnímal. Chápal, že jeho vojenská kariéra právě vzala za své a že má nejvyšší čas vybrat si nějakou klidnou a dobře prosperující salaš. Ministerská prověrka se podobala lovecké exhibici. Čepičkův tým zaplavil zelenou horu a promyšleně postupoval vpřed, využívaje svých četných zkušeností. Postižení se bránili zejména panickým útěkem a snažili se ukrýt v některé z temných skrýší, jimiž zámek překypoval. Marně! Byli vytahováni na světlo, pérováni, deptáni, jebáni, zesměšňováni a ničeni. Strašné, nezapomenutelné okamžiky. Do kuchyně se přiřítil generál a zakopl o hrnec s gulášem.
1: To je kuchyně?
0: Otázal se hlasem, který by dobře uplatnil na vojenské přehlídce. To je chlív! Všude svinčik, nepořádek, ba přímo bordel!
1: Já s váma zatočím, miláčkové!
0: Rozhlížel se po přítomných, aby zjistil, kdo má nejvyšší šarži. Dozorčí kuchyně měl na ramenu pouze jedinou nudli a seřvat frajtra, to pro generála nic nebylo. Ale pak spatřil nadporučíka Huláka, který se zoufale, leč marně snažil ukrýt za jedním z kotlů.
2: Hej, vítám, zařval generál, proč jste mi nepodal hlášení?
0: Nadporučík vyvrávoral na scénu. Byl značně zesláblý, neboť následkem prověrek propukla u něho žaludeční neuróza a tím pádem nemohl sníst obvyklé množství porcí.
2: Tak co? Zvedl obočí generál.
1: Soudru majore,
0: zašeptal Hulák, který zcela zapomněl, že existuje i jiná šarže než ta, kterou obdivoval u Teraskyho.
2: Nepřehlédl jste se? Když já jsem byl majorem, tak vy jste ještě nerozeznal vojáka od hasiče.
1: Soudru generále, nadporučík Hulák,
0: opakoval tato dvě slova jako gramofon, který se nepodařilo zastavit a třásl se na celém těle.
2: Ještě jste nadporučík Hulák, prohlásil generál, ale zanedlouho už budete pouze Hulák. Moderní armáda nemá pro takové důstojníky místo. Poměrně dobře dopadl kapitán Honec, který docela úspěšně simuloval srdeční záchvat a byl dopraven do plzeňské nemocnice. Naproti tomu kapitán Domkář byl tlustým generálem polapen na půdě a měl co dělat, aby mu vysvětlil, že zde kontroloval ozubí věžních hodin. Poručík Dolák, který měl být v knihovně, tuto zátěž nervově nevydržel a lehl si na střechu provizorní latriny.
0: Byl objeven plukovníkem, který si prohlížel z druhého patra okolí a tak si pozdě uvědomil, že se měl jakožto zkušený voják krýt alespoň dechtovým papírem. Kapitán Ořech se rozhodl, že to ministerské komisi postaví politicky a skutečně počal v tom smyslu bojovat. Prohlásil, že je syn dělnické třídy a že pro socialistické vydobytky kdykoliv značením procedí krev.
2: A dobře, řekl mu pozorně naslouchající generál. Ve kterém roce byl sepsán komunistický manifest?
0: Kapitán Ořech několikrát naprázdno polkl, nepředpokládal, že ho budou zkoušet jako malého kluka a tím méně čekal záludné teoretické otázky.
2: Komunistický manifest byl sepsán proto, aby se dělnické třídě dostala do ruky mocná zbraň proti imperialismu. Jedině dělnická třída, vyzbrojena marxistickým učením, je schopna otočit kormidlo dějin kupředu a zpátky nikrok.
0: Jistě, jistě, jistě, souhlasil generál, ale kdy a kým byl sepsán komunistický manifest?
2: Bylo to kolem roku, mumlal Ořech a potom plácl, kolem roku 1905, soudruhem Stalinem.
0: Generál zavrtěl hlavou. Mýlíte se, soudruhu kapitáne, pravil.
2: A co vám říká jméno Aurora?
0: Politrukovi skutečně to jméno něco říkalo. A rozhodně by byl ochoten přísahat, že už je někdy slyšel. Aurora, Aurora, byl to snad italský soudruh brutálně umučený fašisty? Nebo jde o nějakou pevnost, která se vyznamenala v boji s hitlerovskými okupanty?
2: No tak, pobízel ho netrpělivý generál, která válečná loď zahájila palbu na zimní palác?
0: Ořechovi zamžíkala očka radostí.
2: Byl to křižník Potěmkin, soudruhu generále, a na jeho počest byly v celém Sovětském svazu zakladány Potěmkinovy vesnice.
3: Stačí, řekl generál.
2: Nyní svolejte politické školení mužstva. Jsem zvědav, jsou-li vaši podřízení stejně na výši jako jejich velitel.
0: Kapitán Ořech zařval.
2: Provedu!
0: A odkvačil se smíšenými pocity splnit rozkaz. Byl rád, že už nebude vystaven potupným školometským otázkám, avšak na druhé straně se obával, jak dopadne průzkum mezi neuvědomělými vojíny. Práci politického pracovníka nehodnotíme přece pouze podle jeho vlastní úrovně, ale i podle stavu celé jednotky.
2: Dozorčí, zachrčel na dokonale zblblého desátníka Bublíka. Svolejte mužstvo na PVSku.
0: Pak se sám opřel o zeď a sevřel hlavu v dlaních. Do prdele, zahučel zlostně, že já, vůl, jsem vyexpedoval všechny faráře na pracoviště. Jako bych nevěděl, že faráři jsou nejlepšími marxisty u útvaru a že jedině oni mohou ideologickou úroveň jednotky pozvednout na žadoucí úroveň.
4: Nebylo zapomenuto ani na ošetřovnu. Kapitán Hořec podal plešatému generálovi hlášení velice laxně, neboť čeho se ostatní důstojníci báli, v to on úporně doufal. Ale generálové měli svá kritéria a necítili potřebu pouštět hrůzu tam, kde by se to nad veškerou pochybnost minulo účinkem. Šefce nebo pekaře v důstojnickém munduru snadno vyměníš, ale lékařů není nikdy nazbyt. Generál téměř laskavě Horscovi pokynul a přistoupil ke Kefalínově lůžku. Co vám chybí, soudruhu?
1: Nechybí mi nic, odvětil Kefalín, ale navíc mám závratě a halucinace.
4: Jak se to projevuje, zajímal se generál.
1: Z čista jasna se mi začnou dělat mžitky před očima a já padám kamsi do neznáma. Někdy vídám přeludy po nejvíce fialové barvy.
4: Máte horečku? Zeptal se generál.
1: Nemám, odvětil Vojín.
4: Tak se oblékněte a plavte na své pracoviště. Já vás ujišťuju, soudru Vojíne, že bych vás z vašich halucinací vyléčil za pár minut.
1: Kefalín neodporoval, neboť usoudil, že se kolem děje mnoho zajímavého a že je hřích vyvalovat se na ošetřovně.
4: Soudru kapitáne, dovolte mi odejít, zvolal, jedva si natáhl kalhoty.
1: Předvádíte mi své halucinace příliš primitivním způsobem, konstatoval opovržlivě generál, ale pak mu došlo, že se Kefalín nedovoloval jeho, nýbrž kapitána Horsce. Člověče, zařměl, vy jste 2 roky na vojně a neznáte to základní. Mně se zdá, že začínám chápat, proč vás soudruzi ulili na ošetřovnu. Jak se jmenujete?
5: Vojín Kefalín.
4: Podívejte, Kefalín, děl generál. V této místnosti jsem já, soudruh kapitán a zde ležící Vojín. Kromě vás ovšem, vy žádáte o dovolení odejít. Na koho z nás tří se obrátíte?
1: Na vás, soudruh generále.
4: Velice správně. A proč?
1: Protože žádat o dovolení tady na kebzu je evidentní blbost a když jsem požádal soudruha kapitána, bylo to špatně. Zbýváte tedy už jenom vy.
4: Generál se poněkud zachmuřil. To ovšem není ten pravý důvod. Důležité je, že mám ze všech přítomných soudruhů nejvyšší hodnost. Kdyby tato místnost byla plná majorů, podplukovníků a plukovníků, obrátil byste se zase na mě. Pamatujte si to, ať už vás tu nevidím.
1: Kefalín blesku rychle vyrazil ze dveří, ale generálu vřev ho přivolal zpátky.
4: Neslyšel jsem, že byste mě požádal o dovolení odejít? Vojna není holubník, soudru.
1: Myslel jsem, že už se to rozumí samo sebou, omlouval se Kefalín.
4: Když jste říkal, že už mě nechcete vidět.
1: Na vojně nic není samo sebou, vykládal generál. Tam vše probíhá zákonitě podle platných směrnic a řádů. To, že bych vás rád viděl za dveřmi, vás neopravňuje k porušování vojenských norem. Čekám, soudru Vojíne.
4: Soudru generále, nevolte mi odejít, vypěl prsa Kefalín.
1: Jděte a zapojte se do práce. Nerad bych zjistil, že se někde flinkáte.
4: Kefalín opustil ošetřovnu a zjistil, že neví, kam se vrtnout.
1: Vrhnout se ve vycházkové uniformě přímo do středu ministerského frmolu pokládal za šílenství.
4: Zamířil proto do kaple mezi skladníky, kterým právě poručík Rajlich navrhoval, aby mu tykali.
1: Všechno je v pytli, tvrdil. Tak z toho nebudeme dělat vědu. Mně konečně Černík říkal, že bych se uživil u divadla. Já se civilu nebojím, ale jsou tady jiní, kteří chcípnou za plotem. To vám dám písemně.
4: Kefalín si v kapli vybral pracovní oděv, který nebyl právě v tom nejlepším stavu a okamžitě se počal převlékat.
1: Co blbneš? Otázal se Franta Voňavka. Sedni si tamhle na prdel nebo zalez pod oltář a nedělej ze sebe hrdinu. Jak vystrčíš šišku, tak tě někdo pořádně spéruje.
4: Už se stalo, řekl Kefalín, a sám generál mi kladl na srdce, abych se někde neflinkal.
1: Co chceš dělat, žasl Voňavka.
4: Kdysi jsem tu krmíval prasata a nevidím důvod, proč bych si to nyní nemohl zopakovat. Stejně se vsadím, že si těch chudinek v těchto pohnutých hodinách nikdo ani nevšim.
1: Tak se stalo, že generál, který opustil ošetřovnu, krátce poté, kdy odtud vyhnal Vojína kebzu, potkal Kefalína, nesoucího k ohradě, z prasaty 2 kýbly zbytků od oběda.
4: Vojín byl zřejmě velice spokojený, neboť si prospěvoval píseň. Andolo, já už tě nemiluju, protože nejsi můj typ. Raději na vojnu narokuju. Soudru Vojine, co to zpíváte za strašnou odrohovačku? A proč máte na sobě tu pozvracenou uniformu? Kefalín se snažil vysvětlovat, ale generál ho rozhodným gestem umlčel. Postavte někam ty kýbly, zavalel, ať už jste zpátky na ošetřovně. Prověrky skončily. Tlustý generál nechal na dvoře nastoupit nepomucké důstojnictvo a pravil. Soudruzi, nečekali jsme zázraky a nedomnívali jsme se, že prověrky u tohoto útvaru skončí na výtečnou. Měli jsme na vás mírnější měřítka než na bojové jednotky. Ale to, co jsme zde byli nuceni zhlédnout, námi doslova otřáslo. Imperialisté by se zaradovali, kdyby spatřili, jak může vypadat vojenský útvar v lidově demokratickém Československu. Spolehněte se, soudruzi, že podám zevrubnou a podrobnou zprávu o provedení inspekce soudruhu ministrovi a navrhneme mu, aby učinil nutná opatření. Jaká ta opatření budou, dovedete si zajisté představit. V době, kdy rušíme tyto mimořádné útvary a přiznáváme jim statut řádných jednotek, nemůžeme připustit, aby v činné službě zůstali důstojníci, kteří nejsou schopni vykonávat ani tu nejnižší velitelskou funkci. To je všechno. Bližší se dozvíte v co možná nejkratší době. Naschledanou, soudruzi!
6: Naschledanou, soudru, generále!
4: Zasténali zelenohorští důstojníci a mnozí z nich měli pláč na krajičku.
3: Čo bolo, to bolo! Zašeptal Terasky zvadlému kapitánu Ořechovi. Střílece pred

0: Toulky českou minulostí.
1: Stěhování národů. Ano, Evropa se dala do pohybu, jaký předtím svět nezažil. A zavinil to vlastně Řím. To skvostné hlavní město, které dalo jméno světové říši, ztratilo na významu už když v roce 330 přenesl císař Konstantin I. centrum do Byzance. Umělecké památky se odvážely na východ nebo byly rovnou rozkradeny, navíc v 5. století postihlo Řím velké zemětřesení. Císařové a vysocí úředníci, kteří přijali křesťanství, nařizovali ničit všechno, co zavánělo pohanstvím, i chrámy. Sami Římané způsobili městu víc ran než barbaři. Takoví Vizigóti, ku příkladu, kteří město dobili, je plenili jenom 2 dny. Proslulí Vandalové v něm úřadovali pouze 2 týdny. Přesto jsou spisy tehdejších dějepisců plný nášků nad řáděním barbarů. Ale sama doba byla barbarská. Když impérium padlo, stal se Řím, kdysi 2,5milionová metropole, sídlištěm s pouhými 17 000 obyvateli.
2: V Toulkách českou minulostí jsme vlastně uvízli na bodu, nebo uvízli, prostě skončili jsme u bodu, kdy se k nám dostali Slované, kdy to konečně začíná v té kotlině mezi dnešní Aší a dnešním Lanžhotem hovořit slovansky. Ale odkud se k nám vlastně ti Slované tenkrát v té dávné minulosti dostali?
3: Obecně řečeno, dostali se k nám od severovýchodu ze Zakarpatí.
1: Průvodcem naší výpravy časem nazpátky o zhruba 1500 let je profesor brněnské Masarykovy univerzity doktor Vladimír Podborský. O něco později se k němu přidá jeho kolega doktor Zdeněk Měřínský.
3: To je ovšem řečeno velice obecně. A
2: proti to může být pěkný kus země.
3: To je jistě pěkný kus země. To je otázka o etnogenezi slovanského etnika a to je otázka velmi komplikovaná, široká.
2: Etnogeneze, to znamená, kde se to etnikum vlastně vůbec vzalo, kde se zrodilo a jak se zrodilo?
3: Ano, to je zrození etnika. Tady bychom vlastně měli začít trochu s problematikou indoevropského pranároda, z něhož se postupně oddělovala jednotlivá etnika, řekněme nejprve z našeho pohledu Keltové, potom Germáni, a nakonec zůstala taková změť jazyků nebo dialektů baltoslovanských jako pozdní, řekněme, indoevropské jazykové strátum, které až někdy kolem roku nebo po roce 700 před Kristem nárazem indoiránských kočovníků, jmenovitě skýtů, se od sebe odtrhlo. A teprve tehdy, potom roce 700 před, se Slované začínají vlastně vyvíjet jako samostatné etnikum.
1: Přišli k nám od někud ze severovýchodu. Objevili se docela nenápadně a potichu. S nejstarší vlnou k nám mohlo proniknout, dejme tomu, 30 000 až 50 000 lidí. Na rozdíl od svých keltských a germánských předchůdců si srdce Evropy zvolili za domov a vlast už natrvalo.
4: Vítej mi, země zaslíbená.
1: Zazněla nahoře řípu slova praotce Čecha. V té chvíli to byla modlitba pohana.
4: Vítej, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi včas potopy lidu zbavená, nyní jako na památku lidstva nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení.
1: Ano, naše národní dějiny začínají poetickou pohádkou.
5: Všichni ji známe. Odedávna patří do školních učebnic. Děti si ji vyprávějí při vlastivědě, žije v našem umění. Tu starobylou zkazku stvárnili Jirásek, Aleš a mnozí další. A třeba, že nás nic nepobízí, abychom v ní věřili, nemůžeme se dost dobře toho notoricky známého příběhu o příchodu praotce Čecha vzdát.
1: Kdybychom to udělali, mohli bychom v posluchačích vzbudit dojem, že se jim před očima vytratil pevný orientační bod, ve kterém z návyku spatřují počátek historie českého národa.
5: Domov přece pro nás vybral praotec Čech.
4: V Evropě leží Germánie a v jejich končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří celou tuto zemi obklopovalo a chránilo. Povrch této země tenkrát zaujímaly širé lesní pustiny bez lidského obyvatele. Zněly však hlasně bzukotem včel a zpěvem rozličného ptactva. Zvěře bylo ve hvozdech bez počtu jako písku v moři nebo jako hvězd na nebi. Houfům dobytka sotva stačila země. Se stády soumarů sotva se mohlo měřit i množství kobylek, co jich v létě po polích skáče. Vody tam byly čistounké a k lidskému užívání zdravé. Rovněž i ryby chutné a výživné. Tato země za těch časů ležela nedotčená rádlem a do té doby ještě do ní nevešel člověk, který by se jí dotekl.
2: Pan Kosmas vypráví ve své chronice Bohemorum, neboli chronice české, že první český oddíl, jakýsi průzkumný, nebo kmen tedy, v čele se stejnojmenným stařešinou Čechem přišel do země panenské, mlékem a strdím samozřejmě oplývající, ale nikoho tam vlastně nepotkal. Rozhlídl se na řípu, vystoupil nejprve na ten říp, samozřejmě rozhlídl se, zjistil, že to je země k obývání schopná a neobydlená.
3: To je jistě poněkud idealizováno, taková stylizace, trošku možná i taky básnická licence. Fakt je ten, že ti Slované opravdu nastupovali do oblastí, které opouštěly germánské kmeny. Do oblastí relativně teda uvolněných. Nechci říct lidu prázdných, protože ono těžko si představit, že i v té době, rušné době stěhování národů, že by se určitá oblast úplně vylidnila. Nicméně určité regiony asi teda byly prázdné a to právě využívali ti slovanští kolonisté. Takže ono v tom Kosmovi může být i určité jádro teda skutečnosti.
4: Slova kronikáře Kosmy byla sepsána latinsky a to v roce 1120.
1: V době celoevropského programu stěhování národů, pokud to tak lze nazvat, nebylo u nás skutku ani trochu přelidněno.
4: Hlavně Čechy byly relativní tišinou. Tomu kraji, jak píše Kosmas obkrouženému věncem hor, se pustošení o něch let takřka vyhýbalo.
5: Ale panenská ta země nebyla, to rozhodně ne.
1: Ano, jak jsme si už na předchozích schůzkách toulek českou minulostí pověděli, žili v srdci Evropy lidé od nepaměti.
5: Lovili tu lidé vzpřímení, neandrtálci a kromaňonci, nomádi z mladší doby kamenné, kráčející ve stopách mamutů a později i lovci sobů.
4: Od doby nejstarších zemědělců byly naše kraje, hlavně úrodné okrsky, osídleny prakticky nepřetržitě.
5: Aspoň o Keltech, určitě však o Germánech, musel Kosmas vědět. Jestli nechal praotce Čecha vstoupit do lidu prázdné a podle jeho verze nikdy předtím neobydlené země, vedli ho k tomu důvody dozajista jiné, než byla, dejmi tomu, neznalost.
1: Tak jak ty jeho důvody nazvat? Byly vlastenecké?
4: Tou představou země nikomu nepoddané chtěl Kosmas určitě prokázat nescizitelné právo Čechů na jejich vlast.
5: Neboť sám pan kronikář žil v poněkud pohnutých, dramatických dobách.
4: V dobách, kdy toto domovské právo Čechů bylo znovu a znovu zpochybňováno.
1: Kým?
5: Odpověď je jednoduchá. Římsko-německou říší.
4: Do toho dávného příběhu se zkrátka promítl ústřední spor této země v srdci Evropy. Dějný spor s německým živlem.
2: Jak se jmenoval první Slovan, který stanul na území České republiky, tedy dnešním území České republiky?
3: No to vůbec nemůžeme říci, odmyslíme-li si legendu o praotci Čechovi.
2: Není v tom praotci Čechovi trošku jádro nějaké pravdy?
3: Jistě jádro v tom bude. Oni sem přišli, oni se sem posunuli od toho severu východu.
2: Byli to už tenkrát Češi?
3: Ne, ne, to byli Slované. To byli západní Slované, kteří se ještě nediferencovali. Teprve postupně nastává diferenciace jednotlivých kmenů. Z nichž jména mnohých se zachovala, mnohých nezachovala. A ovládali postupně, prosakovali tak, jak se uvolňovali prostory od těch odcházejících Germánů, tak se usazovali, byli to prostí zemědělci, kteří se usazovali na té zemědělské půdě, zakládali prosté osady s jednoduchou kulturou takzvaného pražského typu, ale jako už před nimi Germáni velmi rychle se začali přizpůsobovat tomu kulturnímu prostředí, které tu bylo, velmi rychle přejímali různé vymoženosti té provinciální římské kultury, takže už v 8. století jejich civilizace se vyrovnala středoevropským poměrům.
1: Kdy se Slované dali do pohybu?
4: Už asi ve 2. století.
5: Jejich proudění zesílilo, když úpadek Říma dovolil sousedním Germánům pronikat na jih.
4: Dá se říct, že se rozjela jakási na sebe navazující řetězová reakce.
1: Taky bychom to rozhýbání Evropy mohli přirovnat k principu domina.
3: Ono je třeba si představit, že ti Slované se tu nevzali jen tak z ničeho nic. My máme zprávu už ze 2. století před Kristem, kdy životopisec Marka Aurelia vzpomíná tlak barbarů dále vzadu usazených, to znamená tlak barbarů na zřejmě germánské kmeny a potenciálně také na říši římskou. A těmito barbary dále vzadu usazenými mohl myslet pouze teda Slovany.
2: Už nikdo jiný nebyl potom.
3: Tam už nikdo jiný nebyl než ti Baltoslované.

0: jsou v podstatě dvě takové širší koncepce. Jedna předpokládá, že ta oblast etnogeneze Slovanů se odehrávala na širokém prostoru od Dněpru nebo středního Podněpří na západ až po Odru nebo dokonce až po Sprévu. Ale pravděpodobnější se zdá být ta druhá koncepce, která počítá s užší oblastí slovanské prakolébky, řekněme mezi Vislou a středním Dněprem. A odtud potom tedy by se Slované měli postupně rozcházet.
1: Rozcházet to vypadá jako když se sejdou někde na pivě a pak se rozejdou. Jak to rozcházení vypadalo?
0: Jsou zase různé představy. Dlouho se udržovala taková koncepce, že šlo nejprve o jakési pozvolné pronikání těch Slovanů, zemědělců, kteří postupně v době stěhování národů, tak jak různé kmeny, jmenovitě germánské kmeny, opouštěly svá sídla, tak tam nastupovali tiše, pronikali teda ti slovanští kolonisté, aniž to vzbudilo nějaký velký ohlas antických historiků, antických zpravodajů. Postupně ovšem toto pronikání mírové vlastně přechází do expanze, do vojenské expanze, jmenovitě od 6. století, kdy se Slované rozcházejí opravdu do těch potom svých historických sídel, jednak směrem na západ, jednak směrem na jih, jihozápad.
2: Ze svých historických sídel,
3: i když ovšem nevíme, kde se přesně nacházela,
2: ze svých sídel se Slované rozešly do tří směrů. Rozdělili se na tři větve.
3: Větev první, východní.
4: O ní se zmiňují už od 4. století byzantské prameny.
2: Reprezentovali ji především Sklaviní a Antové.
3: Větev jižní
4: vznikla slovanským pronikáním na jih od Dunaje.
2: To bylo o něco později, asi od 5. století.
4: Jižní slovanská větev obsadila Balkán od Černého moře až po Jadran.
2: Do těchto končin dorazili za trvalých bojů s Byzancí především Slověni, Charváti a Srbové.
4: A Bulhaři?
2: Pozor, Bulhaři ne. Ti přišli později a hlavně nebyli to vůbec Slované, ale turkotatarští bratranci Avarů. Pod vedením náčelníka Asparucha ovládli, teď budeme citovat ze starých pramenů,
4: ovládli 7 slovanských kmenů.
2: Ovšem byli početně slabí, ti vítězní Bulhaři, takže časem se Slovany splynuli. Převzali od nich jejich kulturu, dokonce jazyk. Slované po nich zdědili na oplátku zase jméno Bulhaři.
3: Zbývá větev třetí, západní.
4: Tvořili ji obodrité, veleti, část Charvátů a Srbů, takzvaných lužických, a také kmeny usídlené na našem území.
2: Většina slovanského obyvatelstva v Pobaltí a Polabí musela po celá staletí bojovat proti německé expanzi, která probíhala pod záminkou boje křesťanů s pohanskými Slovany.
4: Prakticky všichni Slované západní větve, s výjimkou těch našich a do jisté míry i lužických Srbů, tomu tvrdému dlouhodobému tlaku nakonec podlehli.
1: Vy se tedy vydali na ten pochod vlastně, který předznamenal novou vlastně tvář našeho světa dílu. To šli třeba nějak ve skupinkách, nebo to byl jeden mohutný proud, vydali se na pochod, jdeme na západ.
0: Oni žili v rodově kmenovém zřízení, zřejmě části kmenů nebo celé kmeny se dávaly postupně na pochod a lze si představit, že se to dálo v několika vlnách postupně po sobě. Ta první vlna zřejmě šla teda tím západním směrem a k nám na Moravu, na Slovensko, do Čech se dostaly průsmyky severními. Jedna další dost významná vlna zřejmě potom následovala v tom 7. století z jeho východu, z Karpatské kotliny. To už bylo v souvislosti patrně také s Avary a s panstvím Avarů nad Slovany v Panonii.
2: Za nejstarší důkaz, že k nám Slované začali přicházet,
3: a přiznejme si, za důkaz velice vratký,
2: se považuje zmínka byzantského dějepisce Prokopia. Vztahuje se k roku 612. Tehdy prý germánští herulové táhli z jihu na sever, totiž z Podunají do svých původních domovů ve Skandinávii a jejich návrat vedl
4: přes všechny slovanské národy.
2: Jelikož herulové sotva mohli obejít naše území, zdá se, že...
3: Ano, že národ praotce Čecha už asi dorazil do vlasti.
4: Jiná, stejně nepatrná zmínka se skrývá v díle dalšího informátora jménem Jordanes.
3: To jméno Jordanes v našich toulkách už padlo. Jordanes byl kněz a dějepisec gótského původu ze 6. století.
4: Píše o středoevropských sklavenech, což měli být potomci Venedů.
2: Venedy římští autoři znali. Psali o jejich sídlištích na území dnešní Ukrajiny a Polska. Za jejich jménem se určitě skrývali Slované.
4: Sklaveni někdy v polovině prvního tisíciletí doputovali do nitra našeho světadílu.
3: Oč méně je pramenů, zpráv, informací, stop, o to naléhavěji a neodbytněji se vtírá otázka, co bylo takovým bezprostředním momentem, impulzem, který spustil slovanský pohyb na západ.
0: Zřejmě to, co vždycky stálo u kořenů expanze všech historických národů, to znamená relativní přelidnění, hledání nových prostorů, možná také tlak zase jiných kmenů, v případě Slovanů od někde od východu, nějakých nomádů a tak dále. Prostě hledání nového životního prostoru, lepších podmínek k životu. Ta oblast slovanské prakolébky v tom středním Podněpří a v oblasti řeky Pripjati, to byla oblast bažina, také máme zprávy o těch nejstarších Slovanech, možná jsou to zprávy tendenční nebo zkreslené, nevědomě třeba zkreslené Prokopiovi a podobně, že teda ti Slované tam žili v bažinách a podobně, čili byla to asi oblast ne zrovna vhodná pro zemědělství, tak se není co divit, že hledali lepší podmínky pro život.
1: No ale proč zrovna na západ, když dá se předpokládat, že šli třeba severozápadním nebo jihozápadním směrem, ale ten hlavní směr byl na ten západ. Proč zrovna tam?
0: To je ta gravitace Podunají a tradice teda těch římských provincií relativně bohatých s rozvinutou výrobou a podobně, kam směřovali už teda Germáni také od severu a podobně ti Slované. Oni zřejmě cítili, kde je to bohatství a kam je třeba se pohnout.

0: To je ona. To je ona země, kterou jsem vám častokrát sliboval, země nikomu nepoddaná, zvěře a ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, pod nebím k obývání příjemná. Vody všude hojné a nad obyčej rybnaté. Zde se vám nebude ničeho nedostávati, protože nikdo vám nebude škoditi.
1: Ano, líbezný obraz české krajiny.
2: Není pochyb, že by snad naše vlast nebyla krásná, a to dnes stejně jako tehdy v časech praotce Čecha.
1: Jestliže si prospěvujeme v naší národní hymně, jak je u nás hezky, tak to myslíme vážně.
2: Jenže Čechy Čechovi, z pohledu romantika možná čarokrásné, určitě nebyly krajinou nesčetných přírodních darů a už vůbec nenabízeli idylický život, jak nám Kosmův popis bezděčně vnucuje.
0: Ten názor si musíme poopravit. Jinak sotva pochopíme tíhu osudu středověkého lidstva, jeho bídu, jeho hluboké upřímné náboženské zaujetí, jeho urputný a neustálý boj o samu existenci.
2: Ne, ani české země, ani kterékoliv jiné území tehdejší Evropy neposkytovalo útěšný pohled. I nás, civilizované tvory 20. století, by při vstupu na evropský kontinent někdy mezi rokem 500 až 600 po Kristu přepadla tíseň. Ztratili bychom svou píchu. Byli bychom náhle malí, menší, nejmenší ve vesmíru.
0: Neboť celou Evropu, a nikoli jenom její sever či střed, tenkrát pohlcoval nekonečný hvozd. Prosvětlený byl jenom místy a na těchto planinách, více či méně úrodných, vždycky však menších, než si představujeme, se soustřeďoval veškerý středověký život.
2: Společnost žila ve stínu pralesa jako nesourodá směska drobných lidských jednotek, izolovaných nepřeklenutelnou hradbou zeleně.
0: Snaha člověka být soběstačný, vše nezbytné si pořídit vlastníma rukama a ve vlastní režii, a k tomu všemu ještě jednou izolace, projevující se zdánlivou strnulostí a nehybností života i jeho uznávaných norem.
2: Člověk ztracený uprostřed pralesa ani nemohl být jiný.
0: Z nouze, z dřiny, z věčné existenční nejistoty a z hluboké náboženské víry. Z takových prvků byl namíchán osud vrstevníků domnělého praotce Čecha tenkrát, když zabydlili kraj pod Řípem.

0: Zatímco v době, která vlastně předcházela příchodu Slovanů do našeho území v době římské, známe dokonce i data, známe roky, v některých případech i měsíce, ba i dny, které se váží k určitým historickým událostem, tak s příchodem Slovanů je to poněkud horší, vidíte? Tam se těžko určit přesně letopočet tehdy a tehdy v roce třeba, já nevím, 489 k nám přišli Slované.
1: Bohužel, tady přesná data se určit prozatím nedají. Samozřejmě jsou různé datovací metody, třeba přírodovědné, kdy můžeme pomocí radioaktivního uhlíku C14 určovat přesnější datum, ale pro ta mladší období přece jenom už je to dosti nepřesné, že je to třeba určité datum plus minus 50, 100 let, čili nám nepřináší přesné datum.
0: To jsou vlastně pokusy, hypotézy.
1: Samozřejmě ty názory na datování příchodu Slovanů našich zemí se také vyvíjely během toho, jak se vyvíjelo vůbec bádání, jak narůstal počet informací, které máme k dispozici. V tom období, dá se říci, kdy vůbec byl rozpoznán ten pražský typ, se soudilo, že už může pocházet z doby vlastně pozdního Říma, to znamená z doby 3. 4. století našeho letopočtu.
0: Hodně brzo.
1: Dnes samozřejmě už se upustilo od tak časného datování, dokonce je tendence datovat příchod vlastně nejstarších slovanských osadníků k nám sem na Moravu až někam do druhé poloviny 6. století. To znamená, přichází v době, kdy ještě jsou zde germánští Langobardé, kteří po roce 568 odchází z Karpatské kotliny a tady z tohoto prostoru také, alespoň ve větší míře, na jih do Itálie, že vlastně pozůstatkem je dnešní název Lombardie ještě.

0: dělili a postupně vyvíjeli.
1: Na druhé straně přišli Němci s pokusem odvodit původ Slovanů od Germánů. Ve jménu germánského kmene Suevů byli rozpoznáni Slavové. Markomané to byli Moravani. Vývoj Slovanů zužovali na komolení původních germánských men.
0: Násilné pokusy setřít rozdíly mezi oběma plemeny, označit Slovany za odnož Germánů, šly tak daleko, že v jednom z kvátských náčelníků...
2: Jmenoval se Vanius, už jsme si o něm povídali.
0: ...že v tomto Vaniovi byl odhalen slovanský Váňa.
1: Nekritickou palbou z takových zbraní si nepomáhala jenom německá strana. I čeští historici se v horlivém vlastenectví uchylovali k podobné argumentaci. A tak nebylo divu, když v nastalém zmatku oba polných důkazů, že Češi jsou, nebo naopak nejsou Germáni, uniklo to hlavní. Pravda.
3: V té archeologii se zračí, se odráží i jakýsi politický trend současnosti. Byla doba 50. a 60. léta, kdy Slované tedy v Evropě víceméně určovali politiku nebo spoluurčovali, a tehdy také se i ta nejstarší kultura staroslovanská, řekněme, trošku nadhodnocovala. Odrazilo se to i v datování pražského typu, to 3. 4. století, což bylo velmi záhy. Dneska jsme svědky zase opačného trendu. Slovanské národy jakoby trochu ustupovaly do pozadí v rámci té blížící se sjednocené Evropy. Spíše toužíme rychle se dostat do Evropské unie a ta nacionalita, nemyslím tedy v tom horším slova smyslu, ale to jakési to vlastenectví trochu ustupuje do pozadí a zase se to, mám dojem, promítá i do hodnocení té nejstarší slovanské kultury. Takže jistě, staroslovanská kultura byla jednoduchá, ale neřekl bych, že primitivní. Ono je vůbec otázka, zda kultura pražského typu je jediná reprezentativní kultura nejstarších Slovanů, není-li to jenom projev toho prostého zemědělského lidu. Sociální diferenciace jistě tam už nastupovala, je otázka, zda teda ty představitelé, kmenoví náčelníci a podobně nežili s kulturou trochu jinou, přece jen pokročilejší. A pak je druhý fakt, že oni tedy rychle potom, poté, kdy se ocitli ve svých historických sídlech, rychle doháněli zpoždění, které bylo způsobeno mimo jiné také právě tím pochodem, tou expanzí. Za pochodu se těžko dá pracovat, těžko se dají vytvářet nějaké vysoké kulturní hodnoty. To je ostatně znakem všech těch expanzí, ať už jde o Kelty nebo Germány a podobně.

Opouštíme dobu, kdy v našich zemích zdomácněla, ne tak čeština to ještě nebyla, ale staroslověnština. Rozchodem Slovanů z jejich původních sídel sice skončilo období jazykové jednoty, ale ještě v 10. století si byly slovanské jazyky velmi příbuzné, možná jako dnešní čeština a slovenština, třeba i bližší. Pak se Slované vydali každý svou vlastní cestou, i ti naši. V jejich stopách se vydáme i my, jakmile za týden zazní opět znělka tohoto pořadu.

0: Kohoutkova kometa a neb nepodávej ruku číšníkovi. Malý bílý Fiat 500 se řítil vedle nástupního ostrůvku na Vinohradské, odbočka k nemocnici. Uskočil se mu z cesty a z otevřeného okna se vysunula pláčem, žalem a smutkem rozervaná tvář nádherného děvčete Ivany. Plakala a křičela. Jirka se zabil. Ivana, krásná, pyšná a dnes možná nejbohatší žena světa, pomeneme-li staré baby, které všechno zdědily a v životě si ani kapku nepřičichly k životu, se tak loučila se svým drahým, milovaným miláčkem. Začátek tohoto dramatu, které pomohlo jednomu z nejbohatších lidí na světě, Donaldu Trumpovi, aby byl tak úspěšný a mocný, tkví však v úkazu na hvězdné obloze. Jmenoval se Kohoutkova kometa. Každé dítě ví, že při zrození Ježíška běhala nad Betlémem kometa, aby signalizovala nadějnou změnu k lepšímu. Takže my, uražení a poražení, a spolu s námi ti milí přátelé, kteří se normalizace po invazi 68 čapli jako příležitosti, jsme se doslova chytali každé příležitosti být spolu. I ti zavržení, i ti kolaboranti, všichni dohromady, chytali jsme se naděje, mystické spásy, srandy ve vyšší dimenzi. Když astronomické časopisy oznámily světu, že se nová hvězda nad Betlémem na nás řítí a že její objevitel se jmenuje Kohoutek a je českého původu, zajásali jsme. Spása z nebes a od našince, to je třeba správně oslavit. Přítel Josef objednal starožitný dalekohled na terasu vily své ženy. Za nápoj k poctění přeletu nebeského tělesa byl zvolen likér modré barvy, nazývaný raketa. Tak byl důvod k večírku, ke smíření spolupracovníků kolaborantského režimu a těch zatracených. Všichni jsme se těšili. Vždyť kometa se jménem našeho objevitele nebude kroužit věčně. Jenomže chyba lávky. Náš přítel básník se dopustil onoho osudného dne kardinální chyby. Na počátku tragédie stojí vzorný vrchní číšník jménem Gustav. Pracoval v hotelu Palace v sídle prvního poválečného filmového klubu. Tento stále k službám připravený muž ze staré školy, kdy být dobrým číšníkem byla čest, hrdé povolání, obsluhovat hosty znamenalo podílet se na bezchybném chodu společnosti. Každý se nenarodí jako hvězda. Tento náš milý Gustav měl k hvězdám nebe filmového, hereckého a hudebního obzvláštní úctu. Proč? Nevím. Snad tušil, že jsme byli hrou osudu vybráni, abychom lidu rozdávali štěstí, smutek, sny a úsměvy. A on měl před osudem respekt. Takže když se společnost filmového klubu v hotelu Palace zvedala ze svých židlí, vrchní číšník Gustav se pravidelně uklonil a nejvýznamnějšímu ze skupiny podal na rozloučenou ruku. Jeho zdvořilý a vlastně důvěrný pozdrav jeho pracovité ruky byl vždy opětován přátelským stiskem. Nikoli však naším přítelem Jiřím. Vždy se od nabízené pravice odvrátil a pravil: nepodávej nikdy ruku číšníkovi. Jiří byl totiž také ze staré školy. Zastával názor, že rozdíly ve společnosti byly, jsou a budou a že je to tak správné. Společenské rozdíly jako smysluplná kategorie. Věřil v sílu jedince, v génia individuality. Každý má šanci zbohatnout, vypracovat se, být pánem nebo sluhou. To, že odmítal Gustavovi podat ruku, však neznamenalo, že by jeho vzornou práci nedovedl ocenit. Naopak, spropitné dával Gustavovi vždy královské. Jiří měl spoustu krásných vlastností. Rozum nezakalený sentimentalitou. Byl známý básník, takže po osudném ránu 21. srpna 1968 musel jako každý z nás volit z alternativ. Buď emigrovat, stát se hladovějícím a poníženým disidentem, nebo novému režimu, co by nejhoršímu číšníkovi nabídnout ruku ke kolaborantské spolupráci. Síla geniálního individualismu se v Jiřím nezapřela. Místo, co by psal ódy na statečné sovětské brachy, nebo se bratřil s Jiřinou Švorcovou, lidovými milicemi a plukovníky a četaři novodobých osvoboditelů, vzal to, odpusťte ten výraz, přímo na dělohu. Našel si cestu do sovětského generálního štábu vrchního velitelství tzv. Střední skupiny okupačních vojsk. Jak se k těm ometálovaným nebezpečným mužům dostal, je dodnes tajemstvím. Veřejným tajemstvím ale bylo, že se v Jiřího rezidenci pořádaly nádherné mejdany. Hostitel nosil v bednách sovětskoje šampaňskoje igristoje a kaviár nikoli v malých skleněných krabičkách, ale v ohromných několikalitrových konzervách, připomínajících nám dříve narozeným americké konzervy Unry z roku 1945 s pomerančovým džusem a šunkou s vejci. Lahve šampaňského se vyprazňovaly, Jiří dlabal kaviár polévkovou lžící a vysvětloval nám, že tím vlastně provádí fikanou sabotáž. Že snědený kaviár a vypité šampaňské znemožňuje využití tohoto skvělého produktu k výživě a občerstvení znavených sovětských vojsk, stejně jako k podplácení nastupujících front ochotných kolaborantů. Trochu mi to připomnělo historku Vlasty Buriana, když stál v roce 1945 před lidovým soudem a jako důkaz jeho spolupráce s Němci mu kladli za vinu, že měl možnost jezdit svým vlastním osobním vozem, zatímco čeští lékaři, spěchající přivést na svět nevinné české děti, museli chodit pěšky nebo tramvají. Nebo i komik Vlasta se bránil, vážený lidový soude, což pak necítíte, že jsem Němcům prováděl sabotáže? Ojížděl jsem Němcům pneumatiky. Nelze se divit, že s takovým přístupem k lidovému soudnictví skončil Vlasta Burián tak, jak skončil. A dlužno říci, že náš šarmantní přítel Jiří nedopadl o mnoho lépe. Jenže v jeho případě zasáhly vyšší síly. Vesmírné. Kohoutkova kometa, která měla majestátně proplout vesmírem nad Prahou, zvěstovat a dát nám všem sílu, naději, vědomí, že nejsme zatraceni, že oko toho nahoře je s námi. Přítel Josef chystal znamenitý večírek. Kometa, něco jako zemětřesení, které poničilo mnohokrát San Francisco a v dohledné době odtrhne a do moře potopí celou moji druhorodnou Kalifornii, ta kometa, jak jsme se ubezpečovali, nám chce zvěstovat, že vojska v naší zemi se obrátí zpět k východu a zmizí stejně rychle, jako se objevila, že její magickou silou se snad otevře blaník a blaničtí rytíři vyrazí s příručními raketomety a plamenomety a malinko přitopí těm kalmykům, aby už zmizeli a my se nadále nemuseli přejídat jejich kaviárem a nasládlým šampaňským. Prostě, na rozdíl od Jiřího, nepatřím ke staré škole. Kaviár mi smrdí rybinou a i při trpkosti moravského červeného nebo mělnické Ludmily považuji tyto nápoje za zdravější a méně dekadentní. Josef, aby dodal kosmické události novou dimenzi, připravil v náležitém předstihu vilu své ženy. Z honoráře za své surrealistické portréty německých filozofů v markách koupil v Tuzexu znamenitý vrtačský systém značky Black & Decker, provrtal zdi, doděrna stříhal drátky, aby, jak pravil, záření z komety mohlo vstoupit přímo do domu, v němž při historickém přeletu budeme dlít. Jak jistě všichni víte, dámy a pánové, žádný pořádný večírek se bez ženského elementu neobejde. Nemyslím tím nutně na manželky a přítelkyně. Ať je to správné a spravedlivé či nikoli, faktem zůstává, že tradice obveselovacích děvčat na slavnostech je v naší kulturní historii zakořeněnější než dnes možná nastupující tradice obveselujících chlapců. Žil jsem v San Francisku a když na mě staříka začali v barech tito chlapci mrkat a posílat mi drinky, tak jak my na děvčata orientovaní to přiblble a necitlivě neděláme, necítil jsem se nejlépe. Jiří slíbil, že historicky osudový, osvobozující večírek, kdy se změní osudy našeho národa, zpříjemní kromě kaviáru a šampaňského též přítomnost několika svěžích děvčat doposud neviděných ve společnosti bardů ze showbiznisu. Proto se onoho dne vydal do kavárny Columbia na Staroměstském náměstí, aby jednak přečetl své nové básně, popil pár doušků vína, pevně věřím, že to šampaňské pil jen ze snobismu, a rozhlédl se po děvčatech. Oslava Kohoutkovy komety byla již za dveřmi a nové a svěží dívčí tváře stále ještě chyběly na seznamu hostů. Náhodou jsem byl toho dne v denním baru Columbia také. Zapíjel jsem žal, jehož příčina není součástí tohoto příběhu. Pozoroval jsem Jiřího. byl v dobré náladě. Několika návštěvnicím dle oblečení z venkova udělil pár autogramů a zdálo se mi, že svým odborným pohledem nejenom svlékal, ale též oblékal, aby mohli být důstojnou součástí našeho kosmického večírku. Byla to milá děvčata. Jiřího vytříbenému smyslu pro styl však nevyhovovala. Zastrčil rozdělaný rukopis svého textu do módního sáčka a pokynul vztyčenou rukou k placení. A jsme u toho. Filmový klub v hotelu Palace byl zrušen a vrchní číšník Gustav se přesunul do denního baru Columbia, aby byl se stejnou noblesou, v perfektním smokingu, sněhobílé košily a se vzorně upraveným motýlkem k službám všem, kteří přijdou, chovají se slušně, zaplatí a odejdou. Tento milý Gustav na pokyn Jiřího přinesl účet, přijal peníze a tučné spropitné. Jiří vstal, hlavou pokynul všem na odchod a kráčel vstříc dveřím z temného baru do prudkého světla. Tehdy Gustav, poslední profesionál svého povolání, pootevřel Jiřímu dveře a podal mu ruku na pozdrav, jak bylo vždy jeho zvykem. A stalo se cosi neočekávaného. Jiří jeho napřaženou dlaň přijal, pravici přátelsky stiskl, potom zmizel do oslnivého světla a my v denním baru nevěřili svým očím. Jiří, náš sanova bič, námi všemi nepolapitelný darebák, podal ruku číšníkovi. Co to znamená? Co se s ním děje? Nepolepšuje se snad? Nezačíná mít zdravé sociální cítění? Neodhazuje svůj snobismus jako širák vdál? Ne. V této chvíli byl náš přítel mrtev. Lakonická úřední zpráva. Zahynul při autonehodě. Stalo se to takto. Když Jiří opustil stemnělý denní bar kavárny Columbia, vstoupil do prudkého slunce a nastartoval svůj sportovní Renault, stále se díval po dívkách. Žádná však nesplňovala jeho vysoký standard. Pak zastavil před vinárnou Jadran, vstoupil dovnitř, spatřil to správné děvče, budoucí ozdobu večírku, vypil s ní o pár deci víc, než byl jeho organismus schopen v pohodě absorbovat, pozval ji na společenskou zkoušku k sobě do domu za městem. Dálnice byla právě čerstvou novinkou, omezení rychlosti nebylo kontrolováno. Jiří vyrazil v plném tempu. Tachometr jeho sportovního vozu ukazoval 186. Z bočního vjezdu do dálnice zvolna vystrkoval čumák nákladní vůz se železnou traverzou místo předního nárazníku. Zabrzdit, zpomalit, troubit, uhnout? Tak by se ptal, kdo neznal Jiřího. Přidal plyn a jeho poslední slova na této planetě byla: koukej jak voseru toho worksonga. Bohužel to dopadlo obráceně. Traverza byla o chlup rychlejší. Jen tak ťukla do předku Jirkova vozu. Roztočela ho do hodinových obrátek. Třeštící Renault se vrhnul v té nekontrolovatelné rychlosti na střechu. Jiří po střeše stačil ještě předjet několik MBček. Pak se však na straně řidiče otevřely dveře a náš milovaný básník vylétl z vozu přímo do vesmíru. Neboť stál tam vedle cesty sloup. A malý bílý Fiat 500. Smutkem řvoucí Ivana bere zatáčku kolem nástupního ostrůvku ve Vinohradské ulici. Jirka se zabil. Několik bizarních okamžiků nám potom vstoupilo do cesty. Na pohřeb do strašnického krematoria přišlo několik tisíc obdivovatelek. Básnici jsou povětšinou něžným pokolením chápání. Pietu chvíle porušil Standa, zvaný též Liška. Vozil po Barandově plechové krabice filmů, znal všechny hvězdy uměleckého a politického nebe a vždy se s nimi fotografoval a teď mečel. Holky, ten další kouř bude Jirka. Na oslavě komety chyběla slíbená děvčata od Jirky. A ovšem chyběl i Jiří. To byla závažná chyba našeho konceptu. A patrně nejen našeho. Obloha se zavřela. Temná oblaka se roztáhla nad Prahou. Kometa, kde si nad námi přiletěla, ale nikdo neměl možnost ji spatřit. Prostě se namíchla a dala nám najevo, že nezazáří, že nebude zářit, když náš přítel Jirka už není. Kohoutkovu kometu v Praze nezahlédl nikdo. Ani Ivana, které smutek zabránil být s námi na tichých tryznách, Ivana, která se pak přesunula přes oceány do Kanady a New Yorku. A toto je, prosím, jenom moje osobní spekulace. Donald Trump by byl bez Ivany jenom běžný, bezvýznamný milionář. Čas nebyl nakloněný Římu. V době, kterou popisuje, Ivana a Jiří existovali spolu jako společná buňka. Mířili ke hvězdám. Jeden malicherný okamžik s traverzou a nákladákem přesunul životní energii Ivany do Trump Tower a Trump Casinos in Atlantic City. Malý bílý Fiat 500 se přerodil do nekonečného proudu jachet, limuzín, hotelů, akcí, dobročinnosti a soudních sporů, takže někde zřejmě nastala chyba. A já ji znám. Je v Jiřího výroku. Nepodávej ruku číšníkovi. Jenže on vystoupil sám ze sebe. Porušil své vlastní zákony drzého chytrého básníka. A energie po něm přebral Donald Trump. Ty slzy Ivany. Fiata 500. Nikdy nezapomenu.
1: Rychle se oblékne, volá Marině. Oživí auto, nápory větru a zběsilý liák ženou náš sedan mýtickou nocí s vařícím kotlem nebe mnoho mil po špatných cestách. Na jejich konci na mě čeká mama, jíž musím osušit slzy. U dveří mladík v černé sutaně. Matka otupělá prášky vstane od kuchyňského stolu, otřese se při polibku. Zbytky make-upu na tvářích jsou jak žlutavá plíseň honorace. Kuchyňské hodiny jdou přesně dvakrát denně. Zrcadlo je pryč a nahoře má někdo napilno. Tatínek je připraven. Vede nás po schodech do ložnice a ta chvíle narůstá před námi jako pomník. Tatínek je připraven. Skoro 50 let je tu vše na svém místě. Je připraven v chladném komfortu rakve se žvavým kováním, víc mrtvý než dřív a mnohem úctyhodnější než dřív v proužkovaném obleku. Vystaven jak láhev kořálky či plnící pero v duty free shopu. Poslední finesa, složitý uzel na kravatě, není v jeho stylu. Nechávají mě s ním o samotě. Na rtech mu vytane chvějící se už klebek. Ulíznuté vlasy se pomalu zvedají. A teprve nyní, když nechal za sebou ženu, dceru, válku, zlaté hodinky za počítání cizích peněz, teprve nyní belgický anarchismus v něm pozvedá hlavu. Ze svíceka nehorká slza. Ježíši Kriste, chybí mi pro něho text. Jediný text, který si vybavím, vylovím ze zaprášené zásuvky, kde leží Otčenáš. Otčenáš, Koko si dá rychlé opáčko z dětství. Dole se novopečená vdova modlí svůj růženec. Pěst měl tak pevně sevřenou, že ani pinzetu na známky nepustil. A teď matka. Přes lány parkovišť valí se ze všech koutů země auta mezi rozeseté kostky nemocnic. Nervózní blikání neonu, sterilní obyčejnost vrátnice. Snažím se vyznat v gestikulaci a pobíhání bílých plášťů. Fakta holá jak po ozařování. Tady jsem se 2 týdny snažila komunikovat s umírající. 84 let k zalknutí plných rakoviny. Sedím u smrtelné postele. Má na sobě noční roucho, jaké se nosívalo v době, kterou pamatuju. Uložili ji do železné loďky mrtvých. Řetěz řinčí, prsty se chytají břehu, kde neroste ani tráva, ani rákos. Vyhořelého břehu předválečného mládí. Chvíle mi popadne dech a udrží se při životě. Občas udělá divoké gesto směrem ke krucifixu, který má v nohách, a zlobně se zakousne do mince pod jazykem. je zářivě čistá. A já tu sedím u tvého smrtelného lože. Se zbytkem úsměvu řekneš svou nejlepší vlámštinou. Koko, tolikrát jsem na tebe žárlila. Zlobíš se? Musím něco říct. Na s minulostí a dala jí nový smysl. Musím jí říct, že se nezlobím. Musím jí vysvětlit, že pro mě existovaly vždycky jen dvě možnosti. Sláva nebo klášter. Být milována nebo milovat. Jak to dokážu? Řekni to, sténá svíjející se Kristus z růžové hlíny, jehož přibyli na jeho kříž v 60. letech. A já lžu tak upřímně, jak to jde. Ještě máme čas, mami. Ještě je čas. Co si tomu mláš přes schnělou švestku svých úst? Musím ti říct, že tvůj otec a já jsme nikdy nebyli šťastní. Zářivka bzučí, pokoj se ztrácí v mlze. Můj němý spasiteli z hlíny, smiluj se nad tou fialovou pletí, náhnělou dužinou, bezmocností, s níž se má mamá zpovídá. Dej mi cigaretu. Koktám, co si. Vzdávám to. Cigaretu. Cigaretu. Koko, takhle se v nemocnici nemluví. Zmučený bože, musím si zapálit. Umírající máti, musím si dát šluka. Buď ticha, mé dítě. Drž hubu. Matko. Koko, vzpomínáš na Lívii? Ztratil se mi prsten. Bylo ti 7. Našla jsem ho mezi tvými šaty, ale nic jsem neřekla. Přišlo mi to vhod. Ty její rozpraskané ruce, prsty jak v zimě vykopaná mrkev. Ten prsten pořád mám. Dala mi ho má matka a jí zas její matka. Zlatý, s diamantem. Už jsem ho nikdy nenosila. Odpočívá v mém toaletním stolku. Musíš ho nosit. Zachraň ten kámen před temnotou. Ukradla si mi srdce. Nejdřív ty, pak Marina a po ní... Odkradla jsem se od tebe. Netroufla jsem si zatlačit ti oči. Žádné oči jsem si nikdy netroufla zatlačit. Dívají se na mě. Dívají se na mě. Srdce mi krvácí do klína. Dívají se na mě. A proto mě milují. Koko už musí jít. Musím na vlak, mami. Warum denn weinen, wenn man auseinander geht? Na dnešek se mi zdálo o Dittrichové. Výjímala se na pozadí tanečního sálu, ponořená do akvamarinové barvy starého celuloidu. Její hlava se zjevila na obrovském, monstrózním plátně. Pokrčila rameny a mě popadl děs. Taková jsi byla. Tvé invalidní křeslo se točilo a točilo a točilo za mnou na prázdných kolech. Madam, po nohou vám lezou tlustí červy. Její smích se rozdrnčel jak budík, ale než jsem stačila zamáčknout knoflík, vybafl na mě v paměti citát. Hrajeme a hrajeme, dokud si pro nás nepřijde smrt. Zanedlouho mi zčerná patro. hodiny zarachotí. Vyrvu si srdce z těla a prohodím ho zrcadlem. Ještě nikdy v životě jsem neumřela. A na svůj pohřeb nejspíš nepůjdu. Stárnu. Stárnu. Konec se blíží. V rouchu zrození čtu 7000 let. Warum denn weinen, wenn man auseinander geht? Proč mám plakat? Proč máme plakat? Proč máme plakat? Proč?

0: Irena se na Petra zlobila. Seděla u kamen, na klíně držela otevřenou knížku a každou chvíli se vzrušeně ohlížela po nástěnných hodinách. Bylo už 9:30. Klížily se jí oči, ale sama do ložnice by v této situaci nešla ani za nic. Od té doby, co se městem potuloval přízrak, byla jako ostatní všechny mladé ženy silně nervózní. 3 vraždy během 1,5 měsíce vykonaly své a mnohým dívkám se přízrak se zakrvácenou břitvou zjevoval i ve snu. Je to od Petra bezohledné. Ví, že obě děti jsou u babičky a že jsem tu úplně sama. Děsí mě každé vrznutí a zapraskání skříně. Ve všem vidím plížícího se netvora. Kdy už ho pro boha chytí, ať Kulinkovou zabil, přímo v její ložnici. Okno vedlo na ulici právě tak jako naše. Proč ho Aťka nechávala otevřené? Ne, do ložnice mne samotnou nikdo nedostane. Počkám na Petra, i kdybych tu měla čekat do rána. Pro chlapy byla konec konců celá ta záležitost peprnou senzací s gustem konzumovanou a přežvikovanou u 0,5 litru piva. Ale ženám se svíralo hrdlo vždy, když se byť jen na chvíli ocitli někde mimo houfec. Pražská kriminálka poslala do města několik zdatných a pilných pracovníků, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by zachytili sebemenší stopu. Spíš se zdálo, že čekají na další vraždu, která by do případu vnesla víc světla. Irena si vzpomněla na slova poručíka V.B. Drábka, Petrova dobrého přítele, který nevylučoval možnost, že přízrakem je tichý a nenápadný ženatý muž, otec rodiny.
1: Tak tomu bylo i v případě známého chomutovského vraha Mrázka. Na pohled žil v řádném a spořádaném manželství.
0: To je ale strašné. Každého vraha nakonec dopadnou. A co se pak stane s jeho rodinou? Stín otce zločince padne nutně i na děti. Zejména, když se to stane ve městě, kde vidí jeden druhému do kuchyně i do postele. Na schodech něco zašustilo a Irena pevně stiskla v ruce paličku. Něco jí říkalo, že by měla doběhnout ke dveřím a otočit klíčem v zámku, ale neodvažovala se těch několika kroků. Co když někdo za dveřmi stojí? Co když právě čeká na okamžik, kdy se přiblížím? Chvíli napětí však brzy vystřídal pocit úlevy. V zámku domovních dveří zarachotil klíč a to mohlo znamenat jenom jediné. Petr se vrátil. Skutečně. Během několika vteřin vstupoval do dveří vysoký, silný, sebevědomý, bezpečná ochrana před jakýmkoliv nebezpečím. Políbil Irenu na ústa a ona rázem zapomněla na výčitky, které měla pečlivě připravené. Dokonce ho teď v duchu omlouvala. Proč by si po těžké vyčerpávající práci neposeděl chvíli v hospodě a nepoklábosil s kamarády? Jistě je tady přízrak, ale chlapi to tak neberou a mají nahony daleko k ženské hysterii. Irena přistrčila před Petra večeři a s úsměvem téměř mateřským sledovala, jak mu chutná. Pomlaskával si a pobroukával při jídle nějakou píseň, což činil vždycky, když mu krmně plně vyhovovala.
1: Mluvil jsem zase s Drábkem. Přece jen se denně baví s těmi od kriminálky, ale říkal, že určitě nic nevědí. Ptají se, kde koho slídí, ale po přízraku jako by se slehla zem. Musí to být nějaký koumes.
0: Ještě ho obdivuj. Já jsem tu byla strachy bez sebe. Nebudu klidná, dokud toho lotra nechytnou.
1: No to může trvat pěkně dlouho. A rozhodně by si to neměla tak brát. Víš, kolik je v městě a okolí ženských? Chodí z odpolední směny, z biografu, přijíždějí vlakem. Ty přece z domova posetnění nevytáhneš paty.
0: Aťka je taky nevytáhla. Taky byla přesvědčena, že se jí doma nemůže nic stát.
1: To bylo něco jiného. Když samotná holka bydlí v uličce bez osvětlení a otevřeným oknem lze vkročit rovnou do ložnice, to takového člověka přímo provokuje.
0: Byla bych velmi nerada, kdyby ho někdy provokovalo okno naší ložnice. Taky není zrovna vysoko od chodníku. S tou lampou na ulici by si jistě dovedl poradit. Petr dojedl, odstrčil od sebe prázdný talíř a zvedl se od stolu. Spokojeně se protáhl a odkolébal se do koupelny, aby se osprchoval. Tenhle zvyk každodenně dodržoval. Byl pevně přesvědčen, že by bez horké a potom bez studené sprchy nedokázal usnout. Irena sklidila ze stolu a stáhla z něho ubrus, protože příštího dne hodlala prát. Počala sbírat utěrky, kusy drobného prádla a z kapes vytahovala kapesníky. Sáhla také do kapsy kabátu, v němž se právě Petr vrátil domů. A v tom okamžiku musela vynaložit veškeré úsilí, aby nezačala hystericky křičet. Neboť to, co její prsty nahmatali na dně kapsy a co nyní vytáhla na světlo, byla břitva. Irena na ní hleděla s vytřeštěnýma očima a jasně si uvědomovala, že ji nikdy u Petra neviděla. Manžel se holil elektrickým strojkem a předtím, než mu jej koupila, používal žiletku. Irena třesoucíma se rukama břitvu otevřela a v prudkém světle lampy pohlédla na její ostří. Zdálo se, že tam vidí zřetelné stopy krve. Zavrávorala a spěšně vrátila strašlivý nástroj do manželovy kapsy. Z koupelny se ozývalo šplouchání a poněkud falešné prospěvování. Petr neměl nejmenší tušení, co Irena objevila. Nemohlo být pochyb o tom, že její Petr je přízrakem. Irena nebyla z těch, kdo se nedovedou podívat pravdě do očí a nesnažila se za každou cenu si něco namlouvat. Měla-li po ruce tak markantní důkaz, nechtělo se jí pochybovat a vymýšlet si polehčující okolnosti. Začala intenzivně přemítat, co nyní udělá. Rozhodně nesmí Petrovi dát najevo, že odhalila jeho tajemství. Nepochybovala, že by se v takovém případě stala další přízrakovou obětí. Ale tohle konec konců není podstatné. Nemůže přece dále žít po boku několikanásobného vraha. Nemůže s ním spát, vařit mu, rozmlouvat s ním o dětech a o dovolené. Snad by ho měla jít udat. To by bylo jistě nejsprávnější. A také je to její občanská povinnost. Nemůže dopustit, aby Petr znovu vraždil. Musí přece pomoci zneškodnit ho. Ale co bude potom, až Petra zatknou a odvedou, až ho odsoudí? Co se stane s ní a s dětmi? Bude tu vrahova manželka a vrahovi děti. Nikdo to z nich nesmije a vždycky se najde někdo, kdo jim to s gustem příhodný okamžik připomene. Vrahova žena, vrahovi děti. Irena sevřela pěsti, až jí zbělely. Hlavou se jí honily stále stejné myšlenky, na jejich konci chybělo východisko. Vrahova žena, vrahovi děti. A nic netušící manžel si spokojeně prospěvoval v koupelně. Na ulici někdo vykřikl vražda a v zápětí se přidali další hlasy. Hluk sílil, dupot a pokřikování se změnili ve vřavu. Lidé otvírali dveře a vybíhali na ulici. Napětí povolilo a zrodila se další senzace. Přízrak dnes večer opět vraždil. Také Petr vyběhl z koupelny. Přehodil přes ramena župan a vmísil se do hloučku před domem, aby zjistil podrobnosti. Ve chvilce byl zpátky.
1: Představ si, stalo se to v té uličce pár kroků od nás. Lampa tam samozřejmě nesvítí. Je to šlendrián.
0: Kdyby svítila, možná, že by si z té mrtvé všiml. Šel si přece kolem z hospody.
1: No to máš pravdu. Je to docela možné, že tam už ležela.
0: Určitě tam ležela, pomyslela si Irena. Ale neříkala nic. Nemělo také smysl cokoliv říkat. Argument přece ležel na dně Petrovy kapsy a Ireně se znovu zatřpitila před očima kapka krve, kterou na ostří břitvy viděla. Petr znovu otevřel domovní dveře, aby získal nejnovější zprávy. Na chodníku postávaly hloučky a právě šel kolem poručík Drábek v narychlo zapjaté uniformě. Chodil od skupinky ke skupince a hledal případné svědky. Spěšně si vyměnil s Petrem pár vět a znovu se zapojil do vzrušeného kolotoče událostí.
1: Chudák Drábek, ten si dneska nelehne. A ti od kriminálky taky ne.
0: Myslíš, že toho vraha chytí?
1: Čekají na jeho chybu. A věří, že nějakou udělá. Možná, že ji udělal dnes, možná až příště. Jestli je bystrý a inteligentní, může to trvat dost dlouho.
0: Je bystrý a inteligentní, pomyslela si Irena. Ale netuší, že existuje osoba, která o jeho činnosti ví. Pozorně si manžela prohlížela. Byl klidný a sebejistý. Patrně byl spokojen s tím, co před chvílí spáchal. Nemůže být pochyb o tom, že je přesvědčen o své převaze nad vyšetřujícími orgány. To, co dělá, je jistě pečlivě promyšlené. Petr je přece vynikající šachista. Ale jak to všechno skončí? Přece si nemůže myslet, že tahle strašlivá hra nebude mít konec. Jednou ho dopadnou a potom vrahova žena, vrahovi děti. A právě tehdy napadlo Irenu, že by sama mohla zabít. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Nikdy v životě na něco podobného ani nepomyslela. Ale teď ani se té myšlenky příliš nezhrozila. Naopak se jí zdálo, že konečně objevila východisko. Kdyby Petr, samozřejmě nešťastnou náhodou, zemřel, nemusel by se nikdy nikdo dozvědět, že byl přízrakem. Děti by se nemuseli stydět za svého otce a ona by to tajemství nikdy neprozradila. Je však schopna to vykonat. Je v jejich silách nejen zabít, ale i úspěšně předstírat nešťastnou náhodu.
1: Na co myslíš? Pořád ti ten přízrak nejde z hlavy, viď? No, člověk musí mít pevné nervy, jako v nějaké detektivce.
0: Zvláště žena. Mužů se to tak netýká.
1: No to neříkej. Muž se předně bojí o život své ženy nebo dcery. A potom? Myslíš, že je příjemné být ustavičně ve stavu podezřelých?
0: Snad si nemyslíš, že tebe někdo podezírá.
1: A proč ne? Víš přece, že Drábek nevylučuje ženatého muže otce rodiny. A jak je to s mým alibi, to sama dobře víš. Je docela klidně možné, že jsem se s vrahem potkal na ulici.
0: Ano, to je pravda. Ale nemám chuť už o té strašné věci mluvit. Rozbolela mě z toho hlava.
1: Vezmi si prášek a vyspi se z toho.
0: Byl bys tak hodný a podal mi tabletku Algeny? Je dole v nočním stolku. Petr se sklonil k nočnímu stolku a začal v něm šátrat. Krabičku s Algenou však už nikdy nenalezl, protože v tom okamžiku dopadla na jeho hlavu strašlivá rána. Nohy se pod ním podlomily a jeho mohutné tělo se sesulo na podlahu. Irena nad ním zůstala strnule stát s paličkou v ruce a těžce dýchala. Bylo zřejmé, že další rány už není třeba. Klid, hlavně klid. Teď nesmím nic pokazit. Sebrala všechnu odvahu a odtáhla Petrovo tělo pod schodiště. Pak vystoupila nahoru k půdě, kde stála těžká litinová kamna. Opřela se o ně a uvedla je do pohybu. S pocitem úlevy sledovala, kterak se kamna řítí přímo na manželovu mrtvolu. Všechno dopadlo přesně tak, jak si to Irena představovala. Podezření na vraždu vůbec nevzniklo. Snad proto, že vyšetřujícím byl poručík Drábek, který považoval manželství za šťastné a harmonické, a možná i proto, že přízrakovi zločiny na tak malé město úplně stačily. Irena byla nyní nešťastnou vdovou a trpělivě přijímala kondolence sousedek i Petrových kamarádů. Jedním z nich byl Josef Pátek, hostinský od Modrého Hroznu, kde strávil Petr poslední večer svého života. Podal Ireně svou mohutnou chlupatou tlapu a bolestně pokyvoval hlavou.
1: Kdo by si to pomyslel? Takový člověk. Takový člověk. Ještě včera večer seděl u mne ve výčepu. Bylo tam pár lidí, obsluhovala moje a já jsem se holil. Pořezal jsem se, že ze mne teklo krve jako z toho. No, však vy víte. To dělá tupá břitva. Já si v životě neuměl pořádně nabrousit břitvu. No, jsem už takový, nemelo. No a Petr mi povídá, dej to sem, já ti ji doma nabrousím a zítra ti ji přinesu. Kdo by si to pomyslel?
0: Nedomluvil. Měl co dělat, aby zachytil padající Irenu, na kterou tato vzpomínka na jejího manžela zřejmě silně zapůsobila.

0: Ed Wallis, kriminální příběhy Johna G. Reedera, část čtvrtá, Gangster z Toronto. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. John G. Reeder po celou dobu své detektivní kariéry nevěřil, že by mu náhoda pomohla vyřešit nějaký jeho kriminální příběh. A přece se tak stalo. Jednoho listopadového dne ho pouhá náhoda přivedla na stopu podvodníka a zločince z kanadského Toronta.
1: Naopak, jen pojďte dál, sire Bredne. Podívejte, co jsem dostal.
2: Nabídkový byl ten firmy Wilson? Jak jste k němu přišel?
1: Náhoda. Srazil jsem se na chodbě s jejich poslíčkem. Doslova mi ho vnutil. Firma nabízí volné vily a domky k pronájmu i ke koupi.
2: Ve které čtvrti?
1: Na kraji města, dole u Temže. Řekl jsem poslíčkovi, že nemám zájem.
2: Ale nedal se odbít, co?
1: Ať prý si to aspoň prostudují.
2: Zaujalo vás něco?
1: Ano. Nabídka luxusní vily. Krásná hala, několik pokojů, příslušenství, garáž a sklepy, k tomu velký pozemek, tenisový kurt, golfové hřiště a malý záliv.
2: A patrně nejdražší pronájem.
1: A ještě něco. Jedině u téhle nabídky je červenou tuškou připsáno pronajato.
2: Zákazník musel mít o vilu eminentní zájem.
1: A smlouvu musel uzavřít dřív, než stačili dát byl ten do tisku. Proto ta jediná vytištěná poznámka.
2: Na jak dlouho si vilu pronajal?
1: Na celý měsíc.
2: Určitě nějaký bohatý mladý Angličan se sportovním duchem.
1: A k čemu sportovní duchu v Londýně uprostřed listopadu, sire? Padne mlha a při tenise neuvidíte na síť. Při golfu zase nedohlédnete na první jamku. Velký pozemek, prosím, to bych chápal, co když se dotyčný rád prochází. A soukromý záliv? Možná, že chce přijet motorovým člunem.
2: A celý měsíc užívat se svou společností, radostí života.
1: Patrně vás zklamu, sire Bredne, ale dotyčný si vybral přepichové hnízdečko u Temže pro něco úplně jiného. Pro něco, co by nás mělo velice zajímat.
2: Ale proč jste mi to neřekl hned, Reedere? Necháte mě fantazírovat a určitě už dávno víte, o co jde.
1: Omlouvám se, sire.
2: Tak ven s tím. Kdy vás napadlo, že něco není v pořádku?
1: Hned, jak jsem si přečetl tu velkolepou nabídku. A hned jsem se také informoval.
2: U šéfa Wilsona.
1: Přesně tak.
2: A co jste zjistil?
1: Pronájem vily zařizoval Brett Shelton z Londýna. Samozřejmě ne pro sebe, ale pro podnikatele z Toronta.
2: Podnikatel z Toronta?
1: Něco vám to připomíná. Před 3 lety se tu také objevil jistý podnikatel z Toronta.
2: Ano, nocoval v hotelu.
1: Jen pár dní, pak se nastěhoval do pronajaté vily, aby měl možnost tajně se scházet s lady Havenlockovou.
2: Slíbil jí, pokud si vzpomínám, manželství.
1: A to jen proto, aby jí stačil ukrást zlato, šperky, tučnou hotovost a pak zmizet. Dozvěděli jsme se o tom, až když byl pryč.
2: Myslíte, že tentokrát chce něco podobného zopakovat?
1: Proč ne? Shelton mu objednal hotel také jen na pár dní.
2: A na jaké jméno?
1: Na jeho jméno. Arthur Loamer.
2: Ale co, když si ho už dávno změnil?
1: Nevadí, tvář mu snad zůstala.
2: Máte pravdu, Reedere, vždyť vy ho znáte. Díky vám byl v Londýně odvezen už jako mladiství.
1: Soud ho tehdy vázal do Kanady, do Toronta.
2: A důvod?
1: Byla tam nejpřísnější polepšovna pro začínající delikventy a Loamer se už svým prvním zločinem mezi ně kvalifikoval. S Kanadou jsme měli dohodu, tak ho tam eskortovali.
2: A teď se nám tu znovu objeví. Co pak má asi za lubem?
1: Určitě něco velkého, sire. Vybral si apartma v nejpřepichovějším hotelu Calford a pronajal nejdražší vilu. Zřejmě potřebuje udělat patřičný dojem na svou oběť.
2: Kdo to bude tentokrát? Opět nějaká bohatá žena?
1: To nám prozradí sám. Jsme ve výhodě, Sire. Ještě nepřijel a už o něm víme. Ne jako před lety, když jsme se o něm dozvěděli, až když byl Bůh ví kde. Tentokrát si ho vezmu na mušku, jen co se objeví.
2: Jednejte na nejvýš opatrně. Nesmíte vzbudit nejmenší podezření. Za žádnou cenu vám nesmí uniknout, Reedere. Spoléhám na vás.
3: Hotel jste vybral znamenitě, Sheltone. A co ta vila, co jste pronajal?
4: Jak jste si přál. Nejdražší s největším pozemkem.
3: Výborně. A můj, abych tak řekl, předmět obchodního zájmu. Také jste se strefil?
4: Myslím, že ano, šéfe.
3: Žena nebo muž?
4: Pan továrník. Uvidíte ho zítra na zahájení výstavy šperků a drahokamů ve výstavní síni na Oxford Street.
3: Vy jste ho pozval?
4: Tak jménem pořadatelů, pochopitelně. Ale jak jsem si ověřil, přišel by i bez pozvání. Miluje drahé kameny. Hmm? A nejvíc ty, co by nebyly tak drahé.
3: No tak mu nějaký nabídneme. Třeba se chytí na tuhle návnadu.
4: No to určitě. Už protože vypadá jako kapr.
3: Opravdu?
4: No, je trochu přitěle. Hele, má vypouklé oči a když někoho poslouchá, tak jedině s lehce po otevřenými ústy.
3: Jak se jmenuje?
4: Bertie Claude Stephen. Je mu asi 40, vypadá obyčejně, chodí prostě oblečený.
3: Má na sobě vůbec něco nápadného?
4: Na pravé ruce. Nosí prsten s velikým smaragdem.
3: No to vy mu křivdíte, Sheltone. Tak přece se někdy plácne přes kapsu.
4: Neplácne, šéfe. Ten prsten zdědil. K tomu továrnu a slušný majetek. Prý zaplatil po svém zemřelém otci tak vysokou dědickou daň, že ho to dodnes spálí a peníze, co musel nastrkat státu, chce prý co nejrychleji dostat zpátky.
3: To pro mě znamená jediné. Jednat s ním tak, aby sám přišel na myšlenku, že by se mu to díky mně mohlo podařit.
4: No ale buďte opatrný, šéfe, ať ho nepoplašíte.
3: Vím jak na něho. Stačí mu dát najevo, že jeho majetek je pro mě pouhý pakatel. A vklouzne do pasti sám. Jde jen o to, aby to šlo co nejrychleji.
4: No tak vilu máte pronajatou na měsíc.
3: Ale zmizet musím co nejdříve. Londýn je pro mě sice lákavá, ovšem trochu horká půda. A jistému člověku nesmí vůbec přijít na oči.
4: Kdo to je?
3: Detektiv Reeder.
4: Jo, Reeder. No jo, ten dokonce před časem povýšil. Pracuje u státního zástupce.
3: Ještě štěstí, že o mě neví.
5: Nerad večeřím sám, pane Stephene. Proto jsem si vás dovolil pozvat, třeba že se známe tak krátce.
6: Jaká pak večeře, vážený pane, vždyť to byl hotový banket. Zůstávám velkým dlužníkem.
5: Připijeme si? Všiml jsem si vašeho prstenu. Krásná práce. Smaragd je váš oblíbený drahokam?
6: Vám se snad smaragdy nelíbí?
5: Líbí. Líbí se mi všechny drahokamy, ale bohužel musím se k ním chovat jako, no jak bych to jenom řekl, jako zlá macecha.
6: Proboha, proč?
5: Daní mé profesi. Já totiž drahokamy prodávám.
6: A komu?
5: Každému, kdo je ochoten za ně zaplatit. Někdy i veliké peníze.
6: Hodně? Veliké?
5: Jak pro koho?
6: Tak schválně. Kolik?
5: Třeba i 100 000 dolarů.
6: Cože? 100 000 dolarů? Co pak se někdo takový najde?
5: To byste se divil, kolik jich po světě chodí jen vědět, kde je najít.
6: A jak jste k tomu vůbec přišel?
5: Chtěl byste to také zkusit?
6: Ne, chraň Bůh, mám prosperující továrnu na porcelán a kuchyňské nádoby. Ptám se spíš jen tak ze zvědavosti.
5: No což o to, něco bych vám mohl říci. A víte proč? Nejste z branže. Od vás mi doufám žádné nebezpečí nehrozí.
6: To rozhodně ne, pane Loumre.
5: Pojďme nahoru do mého apartmá. Znáte to. I stěny mohou mít uši, ale všechno, co vám řeknu, zůstane jen mezi námi.

0: pospíchali a neměli už peníze. A já měl zrovna hotovost při sobě.
1: A kde jste na ně narazil?
0: Skoro až na hranicích, u poslední benzínové pumpy. V autě měli váček plný drahých kamenů.
1: A jak k ním přišli?
0: Neptal jsem se. Skoupil jsem je všechny za 12 000 dolarů.
1: A byly pravé?
0: Byly. Hned jsem je prodal v klenotnictví v Torontu.
1: Výhodně?
0: 10x dráž.
1: Cože?
0: V naší branži, milý pane, se točí veliké peníze. A kdo se vyzná, může zbohatnout ze dne na den.
1: Ano, ano, ale proč to neprodávají přímo? Oni sami.
0: Mají k tomu své důvody. Jako cizinci samozřejmě potřebují překupníka.
1: A vy s nimi obchodujete, myslím, od té doby pořád?
0: Proto jsem přijel. Mají se tu objevit.
1: Tady? U nás?
0: I v Londýně se najde řada zájemců, co rádi obchodují s drahokamy ve velkém, ale o tom už raději pomlčím. A pro vás bych měl něco jiného. Mám pro své vlastní potěšení malou kolekci drahých kamenů. Nechtěl byste si je prohlédnout?
1: Prohlédnout? Myslíte teď?
0: Tady je bohužel nemám, ale hodilo by se vám to začátkem příštího týdne.
1: Jsou mezi nimi i smaragdy?
0: Jinak bych vám to vůbec nenabízl.
1: Ovšem pak nemohu odmítnout.
0: To rád slyším. Budu se těšit.
1: Nebudu vás déle zdržovat.
0: Moment, objednám taxi. Rád se naspět projdu nočním Londýnem a taky budu vědět, kde si vás mám za týden vyzvednout. Domluveno?
1: Domluveno. Ani jsem vám nestačil říct, vážený pane, že tohle přepichové apartmá je jedním slovem nádherné.
0: Něco podobného poznamenal i host, co tohle apartmá obýval přede mnou.
1: A kdo to byl?
0: Nesmírně bohatý a urozený rádža z Indie.
2: Máte už něco nového? Lídre?
3: Myslíte v případě Artura Loumra, sire?
2: Ano.
3: Vypadá to, že se zatím rozkoukává. Jen páteční večer strávil ve společnosti.
2: Nějaké dámy?
3: Ne, ne, byl to muž. Pan Stephen.
2: Kdo to je?
3: Má továrnu na nádobí a kuchyňské potřeby.
2: Loumr a továrna na nádobí? Jde vám to dohromady, Lídre?
3: Dost možná, že se setkali čistě náhodou.
2: A co když ne?
3: Budu je samozřejmě sledovat. Oba dva. A okamžitě vás budu informovat, Sire Bradne.

0: Krásná vila. A je tu příjemně.
1: O to se stará tady Jenkins, můj komorník.
2: Dobrý den, pane.
0: Dobrý den.
1: Ale teď to hlavní. Mé slíbené překvapení. Jenkinsi, etuji.
2: Ano, prosím, pane.

0: Ale vypíši vám šek, mohu?
1: Jistě, jistě.
0: Prosím.
1: Northern Commercial Bank.
0: Ano, mám u nich všechny své peníze a věřte, že jich není málo. Nevěříte?
1: Proč ne?
0: Jsem spořivý typ. A propos, nechtěl byste mě za společníka?
1: Ne, v žádném případě. Jak vás mohlo něco takového napadnout?
0: Promiňte.
1: Moje práce je riskantní a někdy i nebezpečná. Proč bych vás měl vystavovat něčemu takovému?
2: Pane, neslyšel jste? Letadlo.
1: Co? Že by přiletěli už dnes? No to snad ne. Jenkinsi, běžte to zjistit.
2: Ano, pane.
0: Stalo se něco?
1: Ale měli se tu objevit až koncem měsíce.
0: Vaši cizinci.
1: No kdo jiný?
0: Promiňte, mám odejít.
1: Ne, promiňte. Omlouvám se, jsem trochu rozčilený. Co se mohlo stát?
2: Máte tady návštěvu, pane.
3: Buďte zdrav.
4: Dobrý den, pane.
5: Dobrý den.
1: Nespletli jste si náhodou datum, vážení? Proč jste přiletěli tak brzy?
3: Museli jsme. Holanďan, s kterým obchodujete, se dostal do úzkých.
1: Hrozí mu nebezpečí?
3: Jdou mu po krku. Víte kdo? Potřebuje peníze.
1: Kolik?
3: $100,000.
1: A kdy?
3: Co nejdřív.
5: Proto vám posílá tohle. To snad bude stačit na to, co potřebuje.
1: Můj bože. Vždyť to je hotový poklad. Pane Stefne, pojďte se podívat. Vy jste znalec. Tady je hromada rubínů, safíru i těch vašich oblíbenců.
0: Ale to všechno má větší cenu než 100,000?
4: Pane, ale ten Holanďan chce jen tolik, co si řekl.
1: A to, co bude navíc?
4: Je vaše.
3: Jste jeho jediná naděje.
1: Mám nějaké typy. Doufám, že budou i solventní. Stačí to zítra.
3: Jistě.
0: Promiňte, pane Loumre, mohl bych se vás na něco zeptat?
1: Prosím.
0: Nemohli bychom jít petle?
1: Samozřejmě. Račte. Vrátím se hned.
6: Chcete, abych vám pomohl?
1: S čím?
6: S tím pokladem a s těmi penězi.
1: Vy znáte někoho, kdo by...
6: Znám.
1: A kdo to je?
6: Já. Půjčím vám těch požadovaných $100,000.
1: A vy je máte? Kde?
6: V bance, ale má to háček.
1: Jaký?
6: I když ještě dnes vyplním šek, tak mi takovouhle sumu vyplatí až pozítří. Počká vám ten Holanďan?
1: Snad ano.
6: Výborně. Vy si vezmete můj šek, já si odvezu drahokamy domů, pozítří vyplatíte Holanďana a pak spolu začneme prodávat náš poklad. A co bude nad 100,000, rozdělíme na půl. Kulantní nabídka?
1: Jak jednoduché řešení. Děkuji vám.
6: A tady je ten šek.
1: Ne, až si vezmete drahokamy. Pěkně, jak se říká, z ruky do ruky. Ale dřív, pane Stefne, vám dám dárek.
6: Jaký dárek? A za co?
1: Za vaši pomoc. Jenkinsi?
2: Ano, pane.
1: Buďte tak hodný, zaveďte nás dolů.
2: Jak si přejete, pane.
1: Pojďte za mnou, pane Stefne. Vidíte tamhle tu truhlu? Co je uvnitř, je vaše. Zvedněte ruku. Omdlel?
2: No, tak s tou ránou jsem to trochu přehnal, ale přežije to.
1: V kapse mášek. Vemte mu ho a rychle pryč.
2: Jasný, šéfe.
5: Tak co, šéfe? Povedlo se.
1: Máme podepsaný šek na $100,000.
4: Teda klobouk dolů, to jste vymyslel perfektně.
5: Ten Fiegel s tím pokladem, toho dorazilo.
3: Můžeme startovat?
1: Musíte. A nevzbudit žádnou pozornost. A za týden se sejdeme v Torontu.
3: Dejte na sebe pozor, šéfe.

0: A co my dva, šéfe?
1: Zahladíme stopy, Jenkinsi. Mimochodem, toho komorníka jste zahrál znamenitě.
0: Snažil jsem se, pane.
1: Vezmu etui, drahokamy a zmizíme.
0: Ale vilu máte zaplacenou na celý měsíc.
1: Teď se raději někde schováme.
0: No a co on?
1: Má tam jídlo a pití na celý týden, než se vypaříme z Londýna, pošleme zprávu do té jeho továrny, aby věděli, kde si mají toho svého kapříka vylovit.

0: všechno v pořádku, pane?
1: Loubr. Artur Loubr. Ano, pane řediteli, $100,000.
0: Přál jste si to v bankovkách?
1: Ano, potřebujeme je pro jistou obchodní transakci.
0: Vy zastupujete pana Stefna?
1: Jsem jeho nový společník a poradce.
0: Jak se mu daří?
1: Právě jsme měli důležité jednání v Paříži. Bohužel musel se tam ještě zdržet.
0: Tak proto za mnou nepřišel osobně. To je snad poprvé, co se známe. Byli jsme přátelé už s jeho otcem. Vyřiďte Bertimu pozdrav. Ať mě brzy navštíví.
1: Vyřídím a rád, pane řediteli.
0: A ještě něco. Promiňte mi to zdržení, pane Loumre. Měl jsem důležitou poradu. Musel se na mě čekat, ale máme takový úzus, že podobné částky musí potvrdit ředitel.
1: To je samozřejmé. Poroučím se.
2: Pan Loumr?
1: Prosím?
2: Jste pan Artur Loumr z Toronta?
1: My se známe.
2: Detektiv Reader. Pokud si mě už nepamatujete.
1: Co ode mě chcete?
2: Maličkost, informaci. Kde bychom našli pana Stefna?
1: Je v Paříži.
2: V Paříži, tak brzy. Před hodinou a půl ho policie objevila ve sklepě jedné vily na kraji Londýna. Byl chudák skoro polomrtvý. Stůjte, Loumre! Ti pánové dole u schodu jsou policisté v civilu. Dáte mi váš kufřík?
1: Co si to...
2: Rád bych se podíval, co je uvnitř. Mimochodem, Loumre, mám pro vás jednu dobrou zprávu. Za mříže nepůjdete sám. Váš kolega Shelton, co vás tady v hale tak netrpělivě vyhlížel, už na vás čeká v zeleném Antonu. Odveďte ho.
3: Jak jste ho našli?
2: Ozvala se mi jeho vyděšená sekretářka. Věděla, že v úterý si ho odvezl taxíkem jeho nový známý. Ale když se pan továrník tak dlouho nevracel, celá zoufalá mi dnes ráno o 6:30 telefonovala. Jeli jsme do vily najisto a měli jsme, přiznávám, veliké štěstí.
3: Že jste Stefana tak brzy objevili?
2: To také, ale především, že pan ředitel komerční banky měl důležitou poradu a zdržel se. Kdyby vyplatil Loumra hned v 9 hodin, náš gangster z Toronta by zmizel s penězi dřív, než bychom do banky dorazili.
3: Takže opět náhoda.
2: A zcela nečekaná. Díky ní jsme mohli v klidu a nenápadně zatknout nejdřív Sheltona a pak i jeho šéfa.
3: Detektive Reedere, nesklamal jste mě. U soudu Loumrovi všechno řádně spočítají.
2: A připočtou mu i to z minula.
3: A až si to ocení, pevně věřím, že se už v Londýně neukáže.
2: Vřele bych mu to doporučoval, sire Bredne.

0: Nevím, zda je správné, abych vám vyprávěl tento příběh, řekl Raymond West, protože vám nemohu podat jeho rozluštění. Ale fakta jsou tak zajímavá a tak zvláštní, že bych vám ho rád předložil k diskusi a snad společně dojdeme k nějakému logickému závěru. Odehrálo se to před 2 roky, když jsem jel na svatodušní svátky do Cornwallu k muži jménem John Newman. S Newmanem jsem se seznámil několik týdnů předtím a zjistil jsem, že je to nanejvýš zajímavý společník. Inteligentní chlapík s velkou dávkou romantičnosti, finančně nezávislý. Pronajmutí Orlího hnízda bylo výsledkem jeho romantického koníčka. Byl znalcem alžbětinské doby a popsal mi velmi živým a plastickým způsobem porážku španělské armády. Zdá se, že nějaká loď náležející armádě, která měla obsahovat obrovský poklad zlata odněkud z pobřeží Panamy, ztroskotala na pobřeží Cornwallu na pověstných a zrádných hadích skalách. Jak mi Newman řekl, několik let se konaly pokusy vytáhnout loď a získat poklad. Utvořila se obchodní společnost, která se pak položila a Newman mohl koupit práva na celou tu věc za babku. Projevoval v tom směru veliké nadšení. Podle něho to byla otázka nejnovější moderní techniky. Zlato tam bylo a on neměl žádné pochybnosti, že se dá získat. Musím říct, že jsem se nakazil jeho nadšením. Slova španělské zlato vzrušují chlapce i dospělé muže. Kromě toho jsem v té době pracoval na jednom románě, jehož děj se zčásti odehrával v 16. století. A tak jsem měl vyhlídku, že získám od svého hostitele cenný místní kolorit. V pátek ráno jsem vyjel z Paddingtonu v nejlepší náladě a těšil se na svůj výlet. Kupé bylo prázdné až na jednoho muže sedícího v protějším rohu. Byl to vysoký chlapík, vypadající na vojáka, a nemohl jsem se zbavit dojmu, že jsem ho už někde viděl. Lámal jsem si chvíli marně hlavu a nakonec jsem na to přišel. Můj spolucestující byl inspektor Bedworth a setkal jsem se s ním, když jsem psal sérii článků o případu Eversonova zmizení. Přihlásil jsem se k němu a brzy jsme si příjemně povídali. Když jsem mu řekl, že jedu do Polperenu, poznamenal, že je to podivná náhoda, protože tam má sám také namířeno. Nechtěl jsem se zdát zvědavý, a tak jsem se ho nezeptal, co ho tam vede. Místo toho jsem mu vykládal, proč to místo zajímá mě, a zmínil jsem se o ztroskotané španělské galioně. K mému překvapení, inspektor o tom všechno věděl. To bude asi loď Juan Fernandez, řekl. Váš přítel nebude první, kdo v ní pohřbí své peníze při hledání zlata. To jsou romantické nápady. A pravděpodobně není na té historii ani trochu pravdy, řekl jsem. Žádná loď tam nikdy nestroskotala. Ale ano, loď se tam opravdu potopila, řekl inspektor. A s ní ještě další. Byl byste překvapen, kdybyste věděl, kolik je na tomto pobřeží vraků. Kvůli tomu tam vlastně jedu. Před 5 rokem tam ztroskotal Otranto. Pamatuji se, že jsem o tom četl, řekl jsem. Nikdo, myslím, nepřišel o život. Nikdo nepřišel o život, odpověděl inspektor, ale přišlo se o něco jiného. Není to obecně známo, ale Otranto vezl náklad zlata. Ale, zeptal jsem se s velkým zájmem. Nasadili jsme samozřejmě potápěče na záchranné práce, ale zlato zmizelo, pane Veste. Zmizelo? Zvolal jsem, hledě úžasle na něho. Jak mohlo zmizet? To je záhada, řekl inspektor. Skály roztrhly bok lodi v místě, kde byla pancéřová komora. Potápěči se tak mohli snadno dostat dovnitř, ale pancéřová komora byla prázdná. Otázka zní, bylo zlato ukradeno před ztroskotáním nebo po něm? A bylo vůbec v pancéřové komoře? A já tam teď jedu, abych to vyšetřil. Našel jsem Newmana, jak na mě čeká na nádraží. Omluvil se, že nemá sebou vůz, byl v opravě. Místo toho přijel s nákladákem ze statku, který náležel také k jeho majetku. Vyhoupl jsem se k němu a opatrně jsme zahýbali úzkými uličkami rybářské vesnice. Jeli jsme po příkrém svahu nahoru, pak kousek točitou polní cestou a zabočili k bráně Orlího hnízda zdobené žulovými sloupy. Bylo to pěkné sídlo. Leželo vysoko na útesech a mělo krásný výhled na moře. Pěkně vás vítám v Orlím hnízdě a u znaku Zlaté galiony, řekl Newman. A ukázal nad přední dveře, kde visela dokonalá reprodukce španělské galiony s napjatými plachtami. Můj první večer byl velmi příjemný a poučný. Hostitel mi ukázal staré rukopisy týkající se Juana Fernandese. Rozvinul přede mnou mapy moře a ukázal mi na nich místo vyznačené tečkovanými čarami a předložil mi nákresy potápěckého přístroje, který pro mě zůstal naprostou záhadou. Pověděl jsem mu o svém setkání s inspektorem Beckwallsem. Jevil o ně velký zájem. Tady kolem pobřeží jsou podezřelí lidé, řekl přemýšlivě. Mají v krvi podloudnictví a plenění lodí. Když na jejich pobřeží ztroskotá loď, nedovedou se ubránit, aby na ní nepohlíželi jako na právoplatnou kořist určenou pro jejich kapsy. Je to jeden chlapík, kterého bych vám rád ukázal. Je to zajímavý typ ze starých dob. Druhý den bylo jasné, zářivé ráno. Newman mě zavedl do Polperenu a tam mi představil svého potápěče, muže jménem Higgins. Newman s ním projednal nějaké zcela technické věci a pak jsme šli ke třem kotvám. Korbel piva rozvázal chlapíkovi trochu jazyk. Přijel jsem nějaký detektiv z Londýna, zavrčel. Říkají, že ta loď, co se tu potopila loni v listopadu, vezla obrovský náklad zlata. No, nebyla první, co šla ke dnu a nebude taky poslední. Báže, báže, přizvukoval hostinský od tří kotev. To je svatá pravda, co tu říkáte, Bile Higginsi. To si myslím, pane Kelvine, odpověděl Higgins. Pohlédl jsem trochu zvědavě na hostinského. Byl to pozoruhodný chlapík, tmavovlasý a snědý, s neobyčejně širokými rameny. Oči byly podlité krví a měl zvláštní kradmý způsob, jak se vyhnout pohledu. Nechceme, aby na tomhle pobřeží cizáci strkali nos do našich věcí, řekl trochu sveřepě. Víte, Newmane, že mi to připadalo jako hrozba, řekl jsem, když jsme kráčeli do kopce směrem k domovu. Přítel se zasmál. Nesmysl, já těm lidem tady nedělám nic zlého. Potřásl jsem pochybovačně hlavou. Kelvin měl v sobě něco zlověstného a necivilizovaného. Cítil jsem, že jeho mysl se asi ubírá podivnými neznámými cestami. Od té chvíle, myslím, začal můj nepokoj. Nedovedu skrývat své city a Newman si všiml změny na mě. Co je to s vámi, Veste? Jste dnes ráno uzlíček nervů? Nevím, doznal jsem, ale mám hrozný pocit, jako by se mělo stát něco zlého. To je tím počasím. Ano, možná. Toho večera můj neklid vzrostl. Venku hučela a sténala bouře. Kolem 10:00 se uklidnila. Newman se podíval z okna. Vyjasňuje se, řekl. Nedivil bych se, kdyby za půl hodiny nastala krásná noc. V tom případě se půjdu projít. Zívl jsem. Jsem hrozně ospalý, řekl jsem. Málo jsem na dnešek spál, půjdu dnes asi brzy na kutě. Což jsem také udělal. Předešlou noc jsem spal málo, dnes jsem spal těžce, ale můj spánek nebyl klidný. Když jsem se vzbudil, ukazovali ručičky na hodinách 8:00. Hlava mě ošklivě bolela a dosud mě tížily hrozné noční sny. Ten dojem byl tak silný, že když jsem šel k oknu a vytáhl roletu, ucouvl jsem zpátky do pokoje, jak mě zaplavil nový pocit hrůzy. Neboť první, co jsem uviděl, nebo co jsem si myslel, že vidím, byl muž kopající hrob. Minutu nebo dvě mi trvalo, než jsem se sebral. Pak jsem si uvědomil, že ten hrobník je Newmanův zahradník a že hrob je určen pro tři růžové keře, které ležely na drnu a čekaly, až budou pevně zasazeny do země. Zahradník se podíval nahoru, uviděl mě a dotkl se klobouku. Dobrý tropané, máme to dneska pěkné ráno. Asi ano, řekl jsem pochybovačně, neboť jsem dosud nebyl schopen setřást ze sebe dnešní skleslost. Sešel jsem dolů na snídani, hvízda je si nějakou melodii. Služebné u Newmana nebydleli v domě. Dvě sestry středních let, bydlící vedle ve statku, přicházely každý den a starali se o jeho prosté potřeby. Když jsem vešel do pokoje, jedna právě stavěla na stůl konvici s kávou. Dobré jítro, Elizabeth, řekl jsem. Pan Newman ještě nepřišel? Šel ven asi velmi časně, pane, odpověděla. Nebyl tady v domě, kdy jsme přišli. Můj nepokoj se okamžitě vrátil. Včera a předevčírem ráno přišel Newman k snídani trochu pozdě. Nemyslel jsem, že by měl ve zvyku brzy vstávat. Hnán před tuchou běžel jsem do jeho ložnice. Byla prázdná a navíc v posteli zřejmě nespal. Krátká prohlídka pokoje mi ukázala další dvě věci. Jestli šel Newman na procházku, musel jít ve večerních šatech, neboť ty chyběly. Byl jsem si teď jist, že moje zlé tušení je opodstatněno. Newman odešel, jak řekl, na večerní procházku. Z nějakého důvodu se nevrátil. Proč? Potkala ho nějaká nehoda? Spadl z útesů? Bylo třeba okamžitě zahájit pátrání. V několika hodinách jsem sehnal velkou skupinu pomocníků a společně jsme hledali všemi směry po útesech a dole pod skalami, ale po Newmanovi nebylo stopy. Nakonec jsem v zoufalství vyhledal inspektora Bedworthe. Jeho tvář velmi zvážněla. Připadá mi to, jako by v tom bylo nějaké darebáctví, řekl. V těchto místech je pár chlapíků s hodně širokým svědomím. Viděl jste Kelvina, hostinského o tří kotev? Řekl jsem, že ano. Věděl jste, že byl před 4 roky ve vězení za násilné přepadení? To mě nepřekvapuje, řekl jsem. Jak se zdá, lidé tady jsou toho názoru, že Newman příliš rád strká nos do věcí, které se ho netýkají. Doufám, že se mu nic zlého nestalo. V pátrání se pokračovalo se zdvojenou silou. Teprve pozdě odpoledne bylo naše úsilí odměněno. Objevili jsme Newmana v hlubokém příkopu na jeho pozemku. Nohy a ruce měl pevně svázané provazem, ústa měl ucpaná šátkem, aby nemohl křičet. Byl hrozně vyčerpaný a měl velké bolesti. Třeli jsme mu zápěstí a kotníky a když si dlouze loknul z ploché láhve whisky, byl schopen vyprávět, co se mu přihodilo. Když se počasí vyjasnilo, vyšel si kolem 11. na procházku. Cesta ho vedla kousek kolem útesů podél místa obecně známého jako Pašerácká zátoka, neboť tu bylo mnoho jeskyní. Tam si všiml, že nějací muži vynášejí něco z malého člunu a sešel dolů, aby se podíval, co se děje. Zdálo se, že to má velkou váhu a muži to odnášeli do jedné z nejvzdálenějších jeskyní. Newman neměl sice opravdové podezření, že je něco v nepořádku, ale přesto byl udiven. Dostal se k ním docela blízko, aniž byl zpozorován. Náhle se ozval poplašný výkřik a okamžitě se do něho pustili dva mohutní námořníci, až upadl do bezvědomí. Když zase přišel k sobě, shledal, že leží v nějakém motorovém vozidle, které s velkým otřásáním mířilo, pokud mohl uhodnout, po cestě vedoucí od pobřeží k vesnici. K jeho velkému překvapení nákladák zabočil k bráně jeho vlastního domu. Tam si muži mezi sebou něco šeptali a pak ho konečně vytáhli ven a hodili do příkopu v místě, kde bylo dost hluboko, aby ho nebylo možno hned najít. Pak jel nákladní vůz dál a, jak si Newman myslel, vyjel jinou branou, která je asi 1/4 míle blíž k vesnici. Nemohl nijak popsat své útočníky, leda, že to byli námořníci a podle řeči Cornwallci. Inspektora Bedworthe to velmi zajímalo. Věřte tomu, že poklad byl ukryt tam, zvolal. Nějak ho z vraku zachránili a ukryli ho někde v opuštěné jeskyni. Rychle odešel, aby zahájil pátrání. Objevil zřejmý důkaz, že to bylo schováno zlato, jak se myslelo, ale znovu bylo odneseno a nenašla se žádná stopa, která by ukazovala k novému úkrytu. Jedna tu však přece byla a inspektor sám mi ji druhý den ukázal. Po téhle cestě jezdí velmi málo motorových vozidel, řekl. A na jednom nebo na dvou místech máme velmi jasné otisky pneumatik. Je tu částečný hluboký otisk jedné pneumatiky velmi určitý. Ukazuje směrem k bráně, tu a tam je slabý otisk. Z něho se dá usoudit, že vůz vyjel druhou branou, takže není velkých pochybností o tom, že sledujeme správný vůz. Proč asi vyjeli druhou branou? Zdá se mi zcela jasné, že nákladák přijel z vesnice. A tam není mnoho lidí, kteří vlastní nákladní auto. Tak dva, nanejvýš 3. Kelvin, hostinský od Tří kotev, má jedno. Co bylo Kelvinovým původním povoláním? Zeptal se Newman. To je zvláštní, že se mě na to ptáte, pane Newmane. Zamlada býval Kelvin potápěčem. Pohlédli jsme s Newmanem na sebe. Hádanka do sebe zapadala kousek po kousku. Nepoznal jste v některém z těch mužů na břehu Kelvina? Zeptal se inspektor. Newman zavrtěl hlavou. Obávám se, že nic takového nemohu říct, pravil s politováním. Neměl jsem opravdu čas něco vidět. Inspektor mi velmi laskavě dovolil, aby ho doprovodil ke Třem kotvám. Garáž byla v postranní ulici. Velká vrata byla zavřená, ale když jsme šli postranní uličkou, nalezli jsme malé dveře, které vedly také do garáže. Velmi krátká prohlídka pneumatik inspektorovi stačila. Máme ho, hrome, zvolal. Tady na levém zadním kole je přesně stejný vzorek. Z toho se, pane Kelvine, těžko vykroutíte, kdybyste byl sebechytřejší. Raymond West se odmlčel.
1: No a? Řekla Joyce. Zatím tu nevidím žádný problém. Leda, že zlato nikdy nenašli.
0: Zlato nikdy nenašli, to je jisté, a Kelvina také nedostali. Počítám, že na ně byl příliš chytrý, ale nechápu, jak to dokázal. Byl zatčen na základě stop po pneumatikách. Ale objevila se mimořádná překážka. Zrovna proti velkým vratům ke garáži měla na léto pronajatou vilu nějaká malířka.
1: Ach, tyhle malířky.
0: Jak říkáš, ach, tyhle malířky. Tahle malířka byla několik týdnů nemocná. Pečovali proto oni dvě ošetřovatelky. Ošetřovatelka, která měla noční službu, si přitáhla křeslo k oknu, kde byla vytažená roleta. Prohlásila, že nákladní auto nemohlo vyjet z protější garáže, aniž by je viděla, a přísahala, že tu noc skutečně z garáže vůbec nevyjelo.
1: To, myslím, není těžké vysvětlit. Ošetřovatelka samozřejmě usnula, to se jim stává často.
2: Tedy jest známo, že se takové věci už staly, řekl rozvážně pan Peterik. Ale zdá se mi, že přijímáme fakta, aniž jsme je dostatečně prozkoumali. Než připustíme ošetřovatelčino svědectví, měli bychom důkladněji prošetřit její hodnověrnost. Tak podezřele pohotové alibi musí budit v člověku podezření.
0: Je tu rovněž svědectví té malířky. Prohlásila, že měla bolesti a že byla skoro celou noc vzhůru. A tak by byla jistě slyšela nákladní auto, které by dělalo neobvyklý hluk, zvláště v tak tiché noci, jaká byla po bouřce.
2: To je jistě další fakt k dobru. Měl Kelvin sám nějaké alibi?
0: Prohlásil, že byl doma v posteli od 10 hodin, ale nemohl uvést žádné svědky na podporu tohoto tvrzení.
1: Ošetřovatelka usnula a pacientka také. Nemocní lidé si vždycky myslí, že celou noc nezamouřili ani oko.
0: Raymond West se tázavě podíval na doktora Pendra.
2: Víte, mně je toho Kelvina líto. Podobá se to příliš onomu tvrzení, že není radno věřit tomu, kdo jednou šlápne vedle. Kelvin byl ve vězení. Ale kromě stopy po pneumatice, což je jistě pozoruhodná schoda, se nezdá, že by toho proti němu bylo víc, kromě jeho nešťastného trestního rejstříku.
0: A co vy, Sir Henry?
2: Sir Henry zavrtěl hlavou. Náhodou o tom něco vím, řekl s úsměvem. Takže jasně nesmím mluvit.
0: Tak teď tetička Jana. Nemáš k tomu co říci?
3: Počkej minutku, můj milý, řekla slečna Marplová. Obávám se, že jsem špatně počítala. Dvě obrace, dvě hladce, jedno sejmout, dvě obrace. Ano, je to správně. Tak co jsi říkal, můj milý?
0: Jaký je tvůj názor?
3: Můj názor by se ti nelíbil, chlapče. Mladým lidem se nikdy nelíbí, jak pozoruji. Lepší nic neříkat.
0: Nesmysl, tetičko Jano. Ven s tím.
3: Milý Raymonde, řekla slečna Marplová, která položila pletení a podívala se zpříma na synovce. Myslím, že bys měl být při volbě svých přátel opatrnější. Jsi tak důvěřivý, můj milý, dáš se tak snadno oklamat. Je to asi tím, že jsi spisovatel a máš moc fantazie. Celá ta historie se španělskou galionou. Kdybys byl starší a měl víc zkušeností, tak by ses měl okamžitě na pozoru. A pak znal si toho člověka jen pár týdnů.
2: Sir Henry se dal náhle do hlučného smíchu a plácal se do kolen. Ta tě tentokrát dostala, Raymonde. Slečno Marplová, vy jste báječná. Tvůj přítel Newman, chlapče, má jiné jméno. Vlastně několik jiných jmen. V této chvíli není v Cornwallu, ale v Devonshire, v Dartmooru, abych byl přesný, jako trestanec ve vězení Princeton. Nechytili jsme ho při aféře s ukradeným zlatým pokladem, ale v případu vyloupení pancéřové komory v jedné londýnské bance. Pak jsme si vyhledali jeho rejstřík a našli velkou část ukradeného zlata zakopanou na zahradě Orlího hnízda. Byl to docela šikovný nápad. K celému tomu cornwallskému pobřeží se vážou příběhy o stroskotaných galionách plných zlata. Tím se dal vysvětlit ten potápěč a později zlato. Bylo však zapotřebí obětního beránka a Calvin byl pro ten účel ideální. Newman zahrál svou malou komedii velmi dobře a náš přítel Raymond jako proslulý spisovatel byl spolehlivým svědkem.
1: Ale co ty stopy po pneumatikách, namítla Joyce.
3: Ale to jsem pochopila hned, má milá, ačkoliv o motorech nic nevím, řekla slečna Marplová. Jak víte, lidé vyměňují kola, často jsem to viděla. A samozřejmě mohli vzít kolo z Kelvinova nákladního auta a vynést je malými dveřmi do uličky, přidělat je k nákladňáku pana Newmana a odjet s ním jednou bránou na pobřeží. Tam na něj naložit zlato a odjet druhou bránou a pak kolo asi zase odnesli zpátky a přidělali je k nákladnímu autu pana Kelvina, zatímco někdo pana Newmana spoutal v příkopě. Bylo to pro něho velmi nepohodlné a pravděpodobně nečekal, že to bude trvat tak dlouho, než ho najdou. Patrně tohle obstaral ten člověk, co si říkal zahradník.
0: Proč říkáš, že si říkal zahradník, tetičko Jano?
3: Co pak to mohl být opravdový zahradník? Přece každý ví, že zahradníci na svatodušní pondělí nepracují. Usmála se a složila pletení. Tahle maličkost mě vlastně přivedla na pravou stopu. Až budeš mít svůj dům, hochu, a vlastní zahradu, tak tyhle věci budeš znát.

0: kroky přicházely z chodby před pokojem. U dveří se zastavili. Dveře se otevřely, ozvalo se ostré cvaknutí při otočení vypínače. Dveře se zavřely a ucítili jsme štiplavý pach silného doutníku. Potom se kročeje ozvaly znovu, přecházely nahoru a dolů, několik stop od nás. Nakonec zavrzala židle a kročeje dozněly. Potom se ozvalo cvaknutí klíče otočeného v zámku a šustot papírů. Až dosud jsme se neodvažovali vyhlédnout, ale teď jsem trochu roztáhl závěsy před sebou a vykoukl jsem mezerou. Ucítil jsem dotek Holmesova ramene a věděl jsem, že se rovněž dívá. Přímo před námi, téměř na dosah ruky, jsme viděli široká, zakulacená Milvrtnova záda. Bylo zřejmé, že jsme se dokonale přepočítali v odhadu toho, co bude dělat. Vůbec si nešel lehnout do ložnice, ale zdržoval se někde v odlehlejším křídle domu, v kuřárně nebo v kulečníkovém pokoji, jehož okna jsme neviděli. Jeho široká, prošedivělá hlava s lesknoucí se pleší byla hned v popředí našeho zorného pole. Seděl pohodlně zakloněný na červené kožené židli, nohy měl natažené a z úst mu trčel dlouhý černý doutník. Měl na sobě kuřácký kabátek vínové barvy a polovojenského střihu s černým sametovým límcem. V ruce držel jakousi dlouhou právní listinu, kterou lhostejně pročítal a vypouštěl přitom z úst kroužky tabákového kouře. Jeho neuspěchané počínání a pohodlná poloha naznačovaly, že nemá v úmyslu hned tak odejít. Pocítil jsem, jak se Holmesova ruka vkradla do mé a jak mě ji stiskl, jako by mě hodlal ubezpečit, že situace je v jeho moci a že je klidný. Nebyl jsem si jist, zda viděl, co z mého místa bylo víc než nápadné. Dvířka, nedobytné pokladny nejsou dobře přiražená a že Milvrtn si toho může co nevidět povšimnout. V duchu jsem se rozhodl, že jakmile mě jeho strnulý pohled přesvědčí, že to spozoroval, okamžitě vyskočím, přehodím mu přes hlavu plášť, přidržím mu ruce u těla a ostatní přenechám Holmesovi. Milvrtn ale vůbec nevzhlédl. S nevelkým zájmem zíral na listiny v ruce a obracel stránku za stránkou, jak sledoval advokátovi vývody. Pomyslel jsem si, že jakmile dokument dočte a dokouří doutník, odejde alespoň do své ložnice, ale dřív, než byl hotov s tím či o ním, nastal v Událostech pozoruhodný obrat. Několikrát jsem si povšiml, že se Milvrtn podíval na hodinky a jednou se dokonce s netrpělivým gestem zvedl a znovu posadil. Ani mě však nenapadlo, že by mohl mít v tak pozdní hodině schůzku, až najednou jsem z verandy zaslechl jakýsi šramot. Milvrtn upustil listiny a strnule se narovnal v křesle. Zvuk se opakoval a pak se ozvalo slabé zaťukání na dveře. Milvrtn vstal a otevřel. No, řekl stroze, máte skoro půl hodiny zpoždění. To tedy vysvětlovalo, proč dveře zůstaly nezamčené a proč je Milvrtn tak pozdě v noci vzhůru. Ozvalo se jemné zašustění ženských šatů. To už Milvrtn opět seděl v křesle a doutník mu stále trčel ve vyzývavém úhlu z úst. V jasné záři elektrického světla před ním stála vysoká, štíhlá černovlasá žena se závojem na tváři a s pláštěm vyhrnutým až po bradu. No, řekl Milverton. Kvůli vám se ani pořádně nevyspím, má milá. Doufám, že se mi to vyplatí. To jste nemohla přijít někdy jindy? Žena zavrtěla hlavou. No, když nemohla, tak nemohla. Jestliže je hraběnka tak přísnou paní, máte teď příležitost vyrovnat si s ní účet. Proč se tak chvějete, milá slečno? No, to už je lepší, schopte se. A teď přistoupíme k věci. Ze zásuvky ve stole vytáhl dopis. Říkáte, že máte 5 dopisů, které kompromitují hraběnku Dalbertovou. Chcete je prodat? Já je chci koupit. Až se mě to vše v pořádku. Zbývá pouze dohodnout cenu. Rád bych ovšem ty dopisy viděl, pokud jsou to opravdu hodnotné exempláře. Dobré nebe, to jste vy? Žena beze slova nadzvedla závoj a spustila límec pláště, který jí zakrýval bradu. Před Milvrtnem se objevila tmavá, půvabná, neobyčejně výrazná tvář s ohnutým nosem, černým obočím, nad chladnýma lesklýma očima a ústy s tenkými rty, sevřenými v nebezpečném úsměvu. To jsem já, řekla. Žena, které jste zničil život. Milvrtn se zasmál, ale hlas se mu zachvěl strachem. Byla jste velice umíněná, řekl. Proč jste mě donutila hnát celou věc až do krajnosti? Ujišťuji vás, že pokud by šlo jenom o mne, neublížil bych ani mouše, ale každý máme své povolání. Cenu jsem stanovil tak, aby pro vás byla přijatelná. Nechtěla jste zaplatit. A tak jste ty dopisy poslal mému manželovi a jemu, nejušlechtilejšímu muži, který kdy žil, puklo statečné srdce a zemřel. Vzpomínáte si, že když jsem včera večer těmito dveřmi vešla a snažně vás žádala, prosila o milost, vysmál jste se mi do obličeje. Vás vůbec nenapadlo, že byste mě zde někdy opět spatřil. Ale mě ta noc naučila, jak se s vámi setkat tváří v tvář o samotě. Žena stála s rukou v záňadří a na úzkých rtech jí pohrával stále týž úsměv smrtelné nenávisti. Nikomu už nezničíš život, tak jak si ho zničil mě. Tomáš, ty pse, Tomáš a Tomáš, Tomáš, Tomáš. Vytáhla malý lesklý revolver a vyprázdnila jednu komoru po druhé do Milvrtnova těla. Žádný zákrok z naší strany nemohl toho člověka uchránit před jeho osudem. Ale když žena pálila jednu střelu za druhou do Milvrtnova padajícího těla, chystal jsem se vyskočit. Avšak ucítil jsem, že mi Holmes chladně a pevně sevřel zápěstí. Pochopil jsem, co všechno znamená to jeho silné varovné sevření, že to není naše věc, že padoucha stihla spravedlnost, že máme své povinnosti a své záměry, které nesmíme ztrácet ze zřetele. Sotva žena vyběhla z pokoje, Holmes rychlými, tichými kroky přešel ke druhým dveřím. Otočil klíčem v zámku. V témž okamžiku jsme zaslechli hlasy v domě a hluk pádících nohou. Výstřely z revolveru vyburcovaly služebnictvo. Holmes s dokonalou chladnokrevností přeběhl k nedobytné pokladně, vzal odtud plnou náruč převázaných balíčků z dopisy a všechny naházel do plamenů. Opakoval to jednou a pak znova, dokud pokladna nebyla prázdná. Potom se rychle rozhlédl, dopis, který předznamenal Milvrtnovu smrt, ležel na stole, celý potřísněný krví. Holmes jej hodil mezi hořící papíry. Potom vytáhl klíč z vnějších dveří, vyšel za mnou ven a zvenčí je zamkl. Tudy, Watsone, řekl, tímhle směrem můžeme přelézt přes zahradní zeď. Druhý den, po netuctovém zážitku, který jsem popsal, pokuřovali jsme po snídaní ranní dýmku, když byl do našeho skromného pokoje uveden pan Lestrade ze Scotland Yardu, velmi vážný a důstojný. Dobré jitro, pane Holmesi, řekl. Dobré jitro, smím se zeptat, zda nejste právě zaneprázdněn? Nejsem zaneprázdněn natolik, abych vás nevyslechl. Myslel jsem, že když nemáte právě nic nutného na práci, měl byste snad zájem spolupracovat se mnou na jednom z nejpozoruhodnějších případů, který se udál v noci na dnešek v Hampsteadu. Probůh, řekl Holmes, co se tam přihodilo? Vražda. Velmi dramatická a pozoruhodná vražda. Vím, jak nesmírně se o tyto věci zajímáte a považoval bych za velkou laskavost z vaší strany, kdybyste nám mohl poradit. Není to obvyklý zločin. Toho pana Milvertna jsme už nějakou dobu sledovali a mezi námi byl to pěkný darebák. Víme, že měl různé listiny, kterých používal k vydírání. Vrahové všechny ty dokumenty spálili. Žádný cenný předmět nebyl odcizen a je pravděpodobné, že zločinci byli lidé z lepších vrstev, jejichž jediným cílem bylo zabránit společenskému skandálu. Zločinci? Zvolal Holmes. Bylo jich víc? Ano, byli dva. Dopadli je téměř příčinu. Máme otisky jejich nohou, máme jejich popis a sázím 10 ku 1, že je vypátráme. Ten první byl tělesně velmi zdatný, ale druhého chytil zahradníkův pomocník za nohu, podařilo se mu však vyškubnout se. Byl to statný muž střední postavy s hranatou čelistí, silným krkem, kníry a maskou na očích. To zní dost neurčitě, řekl Sherlock Holmes. Věru, ten popis by se hodil třeba i na Watsona. To je pravda, řekl inspektor pobaveně. Mohl by to klidně být popis pana doktora. Ne, bohužel vám nemohu pomoci, Lestrade, řekl Holmes. Ne, nemá smysl, abyste mě přemlouval. Už jsem se rozhodl. Sympatizuji spíš s těmi zločinci, než s jejich obětí. A tímhle případem se zabývat nebudu. Holmes mi neřekl ani slovo o tragédii, které jsme se stali svědky, ale neuniklo mi, že byl celé dopoledne velice zamyšlený a svým nepřítomným pohledem a roztržitým chováním působil dojmem člověka, který se pokouší něco si vybavit v paměti. Ještě jsme nedojedli oběd, když pojednou vyskočil. U všech všudy moc nepřišel jsem na to. Zvolal. Vezměte si klobouk, pojďte se mnou. Rychlými kroky spěchal po Baker Street a po Oxford Street, dokud jsme nedorazili málem až k Regent Circus. Po levé straně je tam výkladní skříň plná fotografií, slavných osobností a módních krásek. Holmes upřel oči na jednu z nich a když jsem sledoval jeho pohled, spatřil jsem portrét vznešené a majestátní dámy v dvorním úboru s vysokou diamantovou tiárou na ušlechtilé hlavě. Hleděl jsem na ten jemně prohnutý nosík, nápadné obočí, rovná ústa a pevnou drobnou bradu pod nimi. V zápětí jsem zalapal podechu, když jsem si přečetl starodávný titul proslulého šlechtice a státníka, jehož ženou ta dáma byla. Můj zrak se setkal s Holmesovým a on přitiskl prst na rty. Pšššt, můj milý Watsone, tak je to.
1: Německý grošák. Po dešti byly před našimi dveřmi celé nánosy jemného písku, které tam voda naplavila. V tom písku jsem vybudoval tratě a jezdil po nich svými vláčky, které jsem vyrobil tak, že jsem pospojoval prázdné šuplíčky z krabiček od cirek. Při tom hraní mi neušlo, že pan Klička, s kterým jsem jak známo přestal kamarádit, vyvedl ze statku německého valacha. Kůň nebyl zapřažen do vozu, šel jen tak a pan Klička ho držel za ohlávku. Před naším domem přestali podkovy cvakat. Zvednu hlavu. Nechceš se na něm svést? Řekl pan Klička. Na koni? Zeptal jsem se místo, abych řekl, že ne. No, už s ním končím, už jedou pryč, zabafal z fajfky. Kůň se na mě podíval smutným okem. Je to takovej starý dobrák, toho se nemusíš bát, pokračoval vlákání kočí. Že bych si to zkrátil přes hřbitov a ty to objedeš. A já jsem tomu lákání neodolal, protože na koni jsem nikdy nejel, jenom na kolotoči a to se nepočítá. Pan Klička mě vysadil a najednou jsem na něm byl. Lehce ho plesknul po zadku a grošák vykročil. Byl tak mohutný, že jsem měl na jeho rozložitém hřbetě nohy skoro úplně roztažené. Díval jsem se přes jeho uši z výšky na naší ulici a bylo to něco tak pěkného, že to nedovedu vylíčit. Jenom kdybych to neměl pokažené tím, že ten hodný kůň je nepřátelský. Velice bych si přál, aby mě kluci viděli, ale takhle jsem si přál, aby mě nikdo neviděl. Hot, hot! Řekl jsem velkému zvířeti pod sebou a lehce ho zatáhal za hřívu na pravé straně krku. Klidný starý kůň poslušně zamířil k transformátoru a šlapal podél hřbitovní zdi. Byl jsem z toho u vytržení. Jedu sám na velkém koni, řídím ho, na stehnech cítím jeho teplo, vidím z té výšky přes zeď na hroby z kříži a i pohled na městečko s kostelem, školou a cukrovarem je úplně jiný. Pan Klička na nás čekal u zadní hřbitovní branky. Tam mi pomohl z koně dolů. A jak jsem se octl na zemi, najednou ze mě vyprchala všechna ta nesmírná radost jezdce a zbylo jen kyselé poznání, že nejsem žádný vlastenec, ale bačkora. Česká bačkora, která se neubránila a jela na německém koni. A pak jsem za sebou uslyšel povědomý zvuk motoru. Na tříkolce přijížděl vlastík. Určitě mě neviděl na koni, to by se na mě tak nesmál. Kam jedeš? Zavolal jsem na něj. Ke škole! Němci už se stěhujou! Tak jsem nechal pana Klíčku a dobrého německého koně za sebou a rozběhl jsem se ke škole.

0: Pouští a pralesem. Rozhlasovou dramatizaci stejnojmenné knihy Henryka Šenkěviče napsala Marie Říhová. Režie Ivan Holeček. Díl první. Královský syn mým sluhou.
1: Je mi 14 let, tak jako tobě. Možná trochu míň nebo víc. Narodil jsem se v Portsajdu na Suezu. Mám světlé vlasy a jsem tady jedním z nejlepších plavců. Na to jsem pořádně hrdý, protože Arabi a Černoši plavou jako ryby. A já jsem Polák. Ale to je druhá věc, na kterou jsem hrdý. Polák jako můj otec. Vladislav Tarkovský.
2: Stašku, pojď sem. Musím ti oznámit důležitou věc. Pojď sem. Stašku, pojď sem.
1: Tak to je on, můj táta. Je inženýrem. Jedním z těch, kteří v Egyptě budují Suezský průplav. A to je třetí věc, na kterou jsem hrdý.
3: Stašku, já a ředitel společnosti Suezského průplavu, pana Rollinson, jsme byli vyzváni, abychom přezkoumali a zhodnotili práce na sítě řek v povodí Nilu. Strávíme tam celý měsíc a proto jsme se rozhodli, že pojedete s Nilou s námi.
4: Sabo, počkej. Počkej, Sabo. Já první.
3: A naše milá Miss Nela.
5: Sabo, nevíš, co se sluší.
3: Vítám vás, Rollinson.
5: Dobrý den.
4: Co tomu říkáš, Tašku?
1: Báječný nápad.
4: Já jsem tak šťastná, tak hrozně šťastná. Pořád jsme jen tomhle nudném městě. A teď, víš, co nás čeká? Celý týden cestou po železnici podél Nilu. A Dina mi říkala, že kraje na jihu jsou mnohem a mnohem zajímavější. Jsou tam i vlci a hyeny.
6: Nelo,
4: a...
6: byl bych samozřejmě raději, kdyby si zůstala tady v péči své vychovatelky paní Olivierové a chůvy Dina. Ale přiznám se, že měsíc bych to bez toho tvého žvatlání jen stěží vydržel. Stašku.
1: Ano?
6: Dina bude Nelu na cestě doprovázet, ale sám víš, že si s ní Nela dělá, co chce. Spoléhám na tebe, Stašku.
1: Co pak my nepojedeme s vámi?
3: Odjíždíme s panem Rollinsonem už zítra ráno.
1: No pak tedy pojedeme zítra.
3: Ne, Stašku. Prázdniny ti začínají až za týden a potom... vaši cestu je třeba důkladně připravit.
1: Kdy tady?
6: Jak vidím, oba jsou stejní. Zvědaví, netrpěliví, lační dobrodružství. Bereme sebou chamíse. Až bude všechno přichystané na váš příjezd, vrátí se pro vás. Stašku.
1: Prosím?
6: Nechávám tady Nelu s těžkým srdcem. Je to to jediné, co na světě mám.
1: Můžete se spolehnout, pane Rollinsone. Budu ji hlídat jako vlastní sestru. Ona má Sabu a já kulovnici, co jsem dostal od táty. S takovým psem a s takovou puškou může člověk bezpečně projít celou Afriku.
6: O to přece nejde. Buď tak hodný a dohlídně, ať se Nela cestou nenachladí a aby se příliš neunavila.
3: Pojedete civilizovaným krajem. Nepotkáte divochy ani divoká zvířata. Sabu a kulovnici určitě nebudete potřebovat.
1: Mýlili se. Bez Saby a mé kulovnice bychom s Nelou dávno nebyli mezi živými.

0: Pane, přeje si s vámi mluvit Fátima, žena vzbouřence Smajla.
1: Jsme poslední večer se svými dětmi. Řekl jsem, že nechceme být nikým a ničím vyrušováni.
0: Prosí, že je to naléhavé.
2: Možná, že se dozvíme něco bližšího o situaci v Súdánu. Súdánské kmeny v čele s vůdcem Mahdým obléhají Chartum a směřují k hranicím Egypta.
1: Dino, přiveď tedy tu Súdánku.
0: Ano, pane.
2: Nechci urazit vaše vlastenecké city, Rollinsone, ale anglická vláda si počíná proti povstalcům až příliš liknavě.
1: Drahý příteli, Anglie nikdy nepospíchá, protože je věčná.
0: Pane, Fátima.
3: Alách, nechť žená tobě, ó pane, tvému potomstvu, tvému domu a tvým stádu.
1: Co si přeješ, Fátimo?
3: Milosrdenství, ochranu a pomoc v neštěstí, ó pane. Jak sám víš, jsem uvězněna v Portsajdu a zkáza visí nade mnou a nad mými dětmi.
1: Mluv jako rozumná žena. Nejsi v Súdánu, nyní běž v Egyptě, kde bez soudu nikoho nezabíjí. A můžeš si být jistá, že tobě ani tvým dětem nebude skřiven ani vlas.
3: Za to ti,
1: kteří padli do rukou tvého muže a ostatních povstalců, si nemohou být jistí svým životem ani minutu.
3: O pane, můj muž leží nemocný v Elfašeru a volá mě i s dětmi k sobě, aby jim mohl požehnat.
1: To všechno je tvůj výmysl, Fátimo.
3: Ne, pane, mluvím pravdu. Až se Smajl uzdraví, přemluvím Mahdýho, který je jeho příbuzným, aby propustil všechny zajatce. Ach, pane. Srdce mi v prsou kvílí touhou po muži. Čím jsem se já, nešťastná žena, provinila proti vládě? Pane, co je žena bez muže?
1: Tak dost, Fátimo. Zítra budu s egyptským místokrálem hovořit o práci na průplavech. Mohu ti slíbit, že se vynasnažím získat pro tebe milost.
3: Díky, pane, jsem zachráněna.
1: Neděkuj, nezaručuji ti, že ti egyptská vláda dovolí odjet, protože tvůj muž není nemocný. Je to zrádce. Můžeš jít, Fátimo.
3: Ano, pane. Díky, pane, díky. Díky, pane.
2: Rollinsone, ta žena je konec konců chudák. Nemůže odpovídat za svého muže.
1: Ale jen za ní a její děti je možné vyměnit zajatce. Proto jí vláda tak hlídá.
2: Možná, že by děti přece jen neměly cestovat bez nás. Cesta bude těžká a může být i nebezpečná.
1: V doprovodu Chamíse se není čeho obávat. Tenhle Arab zná zdejší podmínky dokonale a má mou plnou důvěru. Jeho otec je mi totiž zavázán. Dal jsem mu práci.
4: Chamísi?
5: Ano, paní.
4: Tady máš peníze? A 10x tolik dostaneš od mého muže Smajla.
5: Díky, paní.
4: Děti těch bělochů za nic nemohou, ale když nedostanu povolení k odjezdu, musíš provést to, na čem

0: Ani Nela a ani naši otcové. V této chvíli od nás vzdáleni stovky kilometrů.
1: Mladý pane, za 3 hodiny jedeme prvním vlakem.
2: Výborně, Chamisi. Už jsme se tě nemohli dočkat. Kam pojedeme?
1: Do Cháraku a odtamtud už spány na velbloudech dovádí Rajánu.
2: Cože? Můj otec a pan Rolincou jsou v Cháraku?
1: Mhm.
2: Měli být přece právě opačným směrem.
1: Píši vám, mladý pane, proč došlo ke změně plánu. Kde jsem... Ach, ta moje hlava. Nechal jsem dopis v torbě u velbloudářů Idrise a Gebra. Ti nás budou provázet pouští.
2: Nuže, nestrácejme čas, Chamisi. Pojedeme.
0: Ten dopis byl výmysl. Stejně jako další Chamisovy řeči. Když jsme pak vlakem přijeli do malé staničky, ze které už jsme měli společně cestovat na velbloudech, byla prázdná. Jen několik žen zahalených závojem s plnými košíky mandarinek si zvědavě prohlíželo 2 evropské děti. Po mém otci a panu Rolinsonovi ani stopy.
1: Mladý pane, právě jsem dostal zprávu, že pánové Rolinson a Tarkovský odjeli do pouště, aby tam připravili stany. Máme i hned vyrazit za nimi.
0: Bylo 5 hodin odpoledne, když z Cháraku vyjela do pouště tahle malá velbloudí karavana. Na prvním velbloudu seděl Chamis, za ním já, Nela a Dina obklopená balíky naší výbavy. 2 velbloudáři, Idris a Gebr, mužové osmahlých pouštním větrem rozrytých tváří, karavanu uzavírali. A samozřejmě Saba. Počasí bylo nádherné. Ovzduší bylo tak přesyceno růžovou září červánků, že jsme museli mhouřit oči před její prudkostí. Pozoroval jsem Nelu. Její malá světlá hlava se odrážela od jasné červené oblohy. Pozoroval jsem ji a věděl jsem, že tak jako já myslí na svého otce. Zcela náhle přišli velbloudi z kusu do cvalu a začali uhánět jako vychr.
3: Stašku! Stašku! Proč tak letíme? Točí se mi hlava! Stašku! Zastavte! Zastavte! Tak stůjte! Chamisi! Jestli okamžitě nezastavíte! Chamisi, co pak mě neslyšíš?
4: Jalla!
3: Proč tak rychle?
4: Protože spěcháme! Jalla!
5: Jalla!
4: Jalla!
3: Ukaž mi ten dopis.
4: Dopis od tvého otce neexistuje! Jalla!
3: Co to má znamenat?
4: To bys měl vědět, co tohle znamená. Jalla!
3: Ty jsi mě podvedl.
4: Existuje jiný dopis. Dopis egyptské vlády, která nepovoluje odjezd Fátimy.
3: Co máme my společného s Fátimou?
4: Jakože se Chamis jmenuji. Fátima dostane ještě jeden dopis. V tom bude stát, že ji propouštějí. Jinak nepropustí Mahdi vás. Tebe a tu malou.
3: My jsme přece zajatci Mahdiho.
4: Právě že jste od téhle chvíle. Jalla!
6: Tašku!
4: Jalla!
6: Co se děje? Mám strach!
5: Jalla!
6: Mám strach!
5: Jalla! Jalla! Jalla!
0: Na rozdíl od Nelly jsem pochopil. Byli jsme uneseni.
7: Čí pak jsou ty rukavice?
6: Moje.
7: Tak, tvoje? Ty zmije. Tak ty značíš cestu, aby tvůj otec věděl, kde tě má hledat, co?
3: Když se jí dotkneš, zabiju tě jako prašivýho psa. Já jsem jí to poradila, aby opustila rukavice.
7: Cože? Já tě naučím.
1: Polož ten bič, Gebrisi. Fátima zakázala dětem ubližovat.
7: Naučím toho drzého spratka, kdo je tady páne.
1: A já ti povídám, že za každou ránu jich ode mne dostaneš 10. Rozuměl jsi?
7: Jo.
2: Díky, Chamisi. Neobracím se na Idrise, protože má hlavu prázdnou jako tykev. Ani na Gebra, který je podlý jako šakal. Obracím se k tobě. Jestli to děláš pro peníze, otec té dívky je bohatší než všichni Súdánci dohromady.
1: A co z toho?
2: No naši otcové vám dají peněz, kolik budete chtít.
1: A nebo nás vydají.

0: i vládě, která nás dá oběsit.
1: Viset budete určitě, když budete dopadeni na útěku. Vezměte si mě, Chamisi. Vraťte Nelu. Za mě vydají Fátimu i její děti.
0: A ještě jistě je vydají za vás oba.
2: Všechny moje pokusy zvrátit úmysl únosců byly stále marné. Zkoušel jsem všechno možné. Věděl jsem o otce, že tito lidé považují hada za zlou věžbu. Idrisi, vidíš toho hada?
3: Pane, ty jsi ho zaklínal, aby se mi zjevil.
1: Já. Vylezá z tvé torby, Idrisi. Zlé znamení. Vybral si právě tebe.
3: Co to má znamenat? Ten had?
1: Ty se ptáš, že tě potká šibenice. Ale mohl by si se zachránit, kdybys nás pustil.
3: Ten had mi říká, že zemřu tak jako tak, ale raději pod šibenicí, než hněvem velkého Mario.
1: Chamisi! Chamisi, zastav karavanu! Přesednu na velblouda k Nele. Chci dát vodu. Proč mlčíš?
4: Protože přemýšlím, mám-li tě přivázat k sedlu, nebo postačí-li, když ti svážu ruce.
1: Zbláznil ses!
4: Jenom jsem uhodl, co jsi chtěl udělat.
1: A co jsem chtěl podle tebe udělat?
4: Dostat se na jednoho velblouda s malou bint a utéct. V téhle písečné bouři se ti to zdá snadné, co?

0: Tohle bylo příliš průhledné. Moje nápady byly čím dál slabší, jak jsem byl sám čím dál zoufalejší. Nela, viděl jsem jí rty rozpraskané horečkou. Když jsme se tu pátou noc uložili ke spánku, dýchala těžce a chraplavě. Byla tak bezmocná, nemohl jsem usnout. Jsme opravdu tak bezmocní? Pohnula se. Její ruka se dotkla mé tváře. Byla bezvládná a horká. Už kvůli ní to musím udělat. Musím udělat.
1: Ten kluk, to je vtělený satan. Kdyby nebylo toho psa.
2: Byl by nás postřílel jako divoké husy.
0: Co jsi to udělal, Sabo? Jak jsi mohl?
3: Aláh nám toho psa sesral.
0: Sabo, ty jsi nás zradil.
2: Měl jsem ho hned spráskat.
1: Udělej to teď.
2: To by bylo málo. Usekneme mu pěst.
3: Zadrž. Bylo by hanbou pro tři bojovníky Mahdiho, aby se báli jednoho usmrkaného kluka.
4: Nechtěl jsem zastřelit vás. Jenom velbloudy.
0: I tahle slova je vyděsila. Ve skutečnosti jsem chtěl zastřelit je. Když všichni spali, proplížil jsem se ke své kulovnici, kterou mi hned prvního dne zabavil Chamís. Držel jsem jí v ruce. Natáhl kohoutek. Stačilo stisknout spoušť. Jenže v té chvíli se roztěkal Saba. Sabo, ty jsi nás zradil. Za 14 dní dojela karavana do území dobité Mahdím.
3: Chci mluvit s vůdcem.
5: Jsi-li věřící, můžeš ho vidět každý den na poli modlitby, kdy klečí na ovčí kůži a vztahuje ruce k Aláhovi. Ale dostat se k němu a mluvit s ním je těžké.
3: Vezu evropské děti, které je možné vyměnit za Fátimu, ženu Smajla, příbuzného velkého Mahdího.
5: Mahdí má mnoho příbuzných a nemůže na všechny pamatovat.
0: Jestli si Chamís představoval, že bude přijat značením a že bude triumfálně přiveden k Mahdímu, který ho zahrne zlatem a dary jako člověka, který neváhal nasadit život na záchranu jeho příbuzné, pak se zklamal. V Chartúmu, kde Mahdí sídlil, nás nevítal nikdo. Jen hlad, nemoce a peklo. Viděli jsme Evropany a Egypťany hladové, žíznivé, schrmené pod břemenem. Konečně dostal Chamís povolení, abychom směli předstoupit před Mahdího.
6: Přistup blíže, chlapče.
0: Necítil jsem strach, jen údiv. Myslel jsem, že uvidím strašného muže, udatného bojovníka. Místo toho jsem před sebou viděl baňatou dýni, podobnou kresbám představující měsíc v úplňku.
6: Jste rádi, že jste ke mně přijeli?
4: Nepřijeli jsme dobrovolně. Byli jsme uneseni proti své vůli.
6: Tak, ale za to jste uzřídla pravdy. Chceš se napít z tohoto zřídla?
0: Otec mi kdysi vysvětloval, že sudánské hnutí, v podstatě osvobozenecké, má navenek náboženskou formu. Mahdí byl islámský kněz a prý vyhlásil válku Egypťanům ve jménu své víry. Víc jsem o tom nevěděl.
6: No, co mlčíš? Chceš přijmout mé učení?
4: Tvé učení neznám. Kdybych je přijal, udělal bych to jen ze strachu jako zbabělec a podlý člověk.
6: Ty odmítáš?
4: Záleží snad na tom, aby tvou víru vyznávali zbabělci a podlí lidé?
7: Opovážlivá je řeč toho chlapce. A proto ho, pane, potrestej, anebo dovol, abych ho strestal já.
6: Kdo si ucpává uši před hlasem pravdy, je jenom dřívým natopení. Tyto děti byly uneseny pro mého derviše Smajla, který bojuje ve Fašódě. Zaveste je tedy jemu.
3: A co naše odměna?
6: Pro mne si nic neučinil.
3: Hlupáku, zahubil si to nevinné dítě, sebe a snad i mne.
4: Nemohl jsem jinak.
3: Nemohl. A já ti povím, že jsi nás odsoudil k nové cestě a stokrát horší, než byla ta první.
4: Ale já jsem...
3: Další cesta znamená jistou smrt, rozumíš? A jestli nezemřete cestou pralesem, ve Fašódě vás zabije zimnice. Vůdce dobře ví, proč vás posílá ke Smajlovi. Mstí se ti za tvůj vzdor, který se ho velmi dotknul.
4: Tady bychom zahynuli taky.
3: To není pravda. Byl připraven vzít vás pod svá ochranná křídla. Byl připraven vyplatit mi odměnu. Stačilo, abys řekl, co od tebe čekal. Brzy by vás vyměnil za Fátimu.
4: Nemohl jsem.
3: A zabít malou Bint si mohl?
4: Celou noc mi zněla v uších Chamisova slova. Bylo to tak. Nerozhodoval jsem se jen za sebe, ale i za Nelu. Teprve tak to bylo opravdu těžké. Celý týden připravoval Chamis vše potřebné na další cestu.
8: Koupil jsem černého otroka pro tebe a otrokyni pro malou. Vaše chůva by vám nebyla nic platná.
4: Mluvil jen o cestě, ze které měl upřímný strach, ale vidina odměny ho přece jen lákala. Bylo mu jedno, že jsme měli hlad.
8: Jdi si, žebrat.
4: A tak jsem žebral. Já, který se nechtěl sklonit před Mahdím, ale před vidinou Neliny smrti jsem se sklonit musel. Za 3 dny jsme vyrazili. Tentokrát na koních. Cesta vedla pralesem. O mého koně se staral Kali. Tak se jmenoval černý otrok, jen o něco málo starší než já. Gebrovi a Idrisovi měl kruté pány. Jejich karabáč rozdíral tělo toho nešťastníka pro sebe menší příčinu. Na noc mu poutali nohy do prkna z otvory, aby neutekl. Když jsem se ho zastahl, zuřili o to víc. Zbývalo jediné. Mlčet a myslet na chvíli pomsty. Přišla dříve, než jsem se nadál. 10. den cesty.
9: Zpátky! Zpátky!
4: Na nevelkém skalisku právě uprostřed rokliny ležel král pouště. Pohlížel na nás hůry, nepohnutý, jakoby ulitý z bronzu. Volil mezi námi svou oběť.
10: Allah akbar! Allah, bismillah.
3: Gebře, pusť Kaliho z provazu a my utečeme na koních. Lev ho napadne prvního.
9: Pro jistotu tomu pomůže, aby neutekl. Nůž, ať ho podřízne.
4: To nemůžeš udělat.
9: Když nepostačí on, přijdete na řadu vy. Ty nebo ta holka.
4: Chamisi, dej mi pušku. Zabiju toho lva. Ani jeden z těch 3 lotrů neuměl střílet. Ale Chamis věděl, že já střílím dobře. Bylo vidět, jak váhá.
3: Dobrá, dám ti pušku.
4: Silou vůle jsem přemohl bezvládnost nohou. Všiml jsem si, že i Saba stáhl ohon. Šel jsem vstříc netvoru, který si mě nepřátelsky prohlížel a vraštil čelo podobné terči. Mám se ještě víc přiblížit nebo už střelit? Čím menší vzdálenosti, místější výstřel. Tak tedy dál. Ještě krok. A ještě. Lev se zdvihl, protáhl hřbet a sklonil hlavu. Chystal se ke skoku. Ruce se mi chvěly. Jestliže netrefím, Musím trefit.
11: Výborně! Výborně!
4: Obrovské tělo šelmy mi leželo bezvládně u nohou. Skočil téměř současně s mým výstřelem.
8: A teď vrať pušku.
12: Je moje.
8: Tvoje?
12: Ano, dárek od otce. Řekl jsem mu tehdy, že s touhle kulovnicí lze bezpečně projít celou Afriku. Co myslíš, Chamisi, měl jsem pravdu?
8: Nemáme čas na dlouhé řeči. Vrať pušku. Budeme pokračovat v cestě.
12: A k čemu by ti byla?
8: A k čemu je...
12: Správně, Chamisi, správně, jen to dopověz. A k čemu je tobě?
8: Ale já...
12: Ty, přece... Gebr a Idris, dobře víte, k čemu mi je v téhle chvíli tahle puška.
7: Chce nás zabít.
12: Vzpomeň si, Idrisi, na hada v tvé torbě.
7: Lách, bismillah.
12: Zlá vyžba se naplnila. I když úplně jinak, než bys ty čekal.
8: Počkej, dohodneme se.
12: Už není o čem.
4: Stěží jsem věděl, co dělám. Jen jsem si stále opakoval. Jsou to lotři, vrahové a Nela je v jejich rukou. Jsou to vrahové, vrahové. Jsou to lotři, vrahové a Nela je v jejich rukou. Jsou to vrahové, vrahové. Zpamatoval jsem se až nářkem Kaliho.
13: Velký pane, zabídl vás zabít zlé lidi, ale nezabíjet Kaliho. Nezabíjet
12: Nelo,
13: Kaliho.
12: Jsme svobodní.
4: Necítil jsem vůbec žádnou radost. Nela plakala. Opakoval jsem, jsme svobodní. Jsme svobodní, svobodní. Byli jsme svobodní, ale zároveň ztraceni. Ztraceni v divokém lidu prázdném prázdném.

0: Tatínek říkal, že zabít někoho je ten největší zločin.
1: A hrozili, že nás hodí té šelmy. Ty myslíš, že by to neudělali? A viděla jsi, jak týrali Kaliho? No víš, co by se stalo, kdybychom nenašli Smajla?
0: Ale já...
1: No a kdybychom ho našli? Nelo, šlo mi jen o to, abych tě zachránil.
0: Jak dlouho budeme sedět na tomhle stromě?
1: Až přestane bouře. Roklina je plná vody.
0: Myslím, že spadnu.
1: Nemůžeš spadnout. Jsi přivázaná. Klidně spí. Musíš spát.
0: Je mi zima.
1: Všem nám je zima. Podívej se na Meu, dala ti svoje šaty. A na Kaliho. Myslíš, že jim není zima? I Saba je rozumnější než ty. Spí. A ty musíš taky, abys byla silná.
0: Nechci být silná. Chci umřít.
1: To by dovedl každý. Klidně si umřít. Odpust, Nelo. To protože se o tebe bojím. Ale já tě zachráním. Já tě umřít nenechám. Nelo. Jsem takovej potulnej rytíř, víš?
0: Co je to potulný rytíř?
1: To máš tak. V dávných dobách, ve středověku, byli takoví rytíři.
0: Rytíři?
1: No, kteří jezdili po světě a hledali dobrodružství. Bojovali s obry a draky a každý měl svoji dámu, o kterou pečoval a kterou chránil.
0: A já jsem ta dáma.
1: Jo. Ty jo, takový prcek.
0: No dovol, za 10 let budu dáma.
1: Ale to já už budu starý a budu dělat jen pořádný věci, víš?
0: Co budeš dělat?
1: Dělat. Budu inženýrem. Nebo námořníkem. A vrátím se do Polska.
0: Ale nejdřív se musíme vrátit do Portsajdu. K tatínkovi.

0: Tropická bouře trvala 3 dny. A celé ty 3 dny jsme seděli ve větvích rozložitého stromu jako ptáci. Ale do zpěvu nám rozhodně nebylo. Byli jsme promočeni do poslední nitky. Když jsme mohli opět seskočit na zem, Nela stála sotva na nohou.
1: Co to děláš, Tašku?
2: Vidíš tady ten strom?
1: Ano.
2: Už jsi někdy viděla takového obra?
1: Ne.
2: Kdyby se 15 lidí vzalo za ruce, stěží by ho objali.
1: Je strouchnivělý a celý dutý.
2: To se nám právě hodí. Tímhletím otvorem je možné dostat se dovnitř.
1: A ten druhý otvor?
2: Ten bude sloužit jako komín, když dole rozděláme oheň. Nařídil jsem mé, aby přinesla větve. Dýmem vyženeme všechno, co je živé. A zbytek vyžene Saba.
1: Ale proč?
2: Protože to teď bude náš dům.
1: Ale já mám dům v Portsajdu a v Anglii.
2: Ty jsou ti tak platné.
1: Stašku, já chci za tatínkem.
2: Dobře, Nelo, ale podívej se na sebe. Jak daleko bys došla v takovém stavu?
1: Půjdu, Stašku, půjdu.
2: To víš, že půjdeš. Ale nejdřív si odpočineš.
0: Upravit vnitřek mene v pohodlný příbytek byla práce opravdu těžká a my všichni k smrti vysílení. Vyhodit metráky práchnivin, uhlíku, celých 100 spálených brouků, obrovských stonožek a taky několik upečených netopírů nám trvalo celé dopoledne. A pak ještě vysypat spodek říčním pískem a vyslat mechem. Kalimu, který nebyl zvyklý tak namáhavé práci a považoval takový přepich za zbytečný, se to příliš nezamlouval.
3: Až se velký pán a Bibi ubytují ve stromě, nebude Kali muset pracovat. Každý večer bude Kali zahálet.
2: Ty rád zahálíš?
3: Kali je muž? Kali je rád zahálet, protože pracovat muset jenom ženy.
2: Tak, ale přece vidíš, že já pracuju pro Bibi.
3: Ale za to Bibi, až doroste, bude muset pracovat pro velkého pána. A když nebude chtít, velký pán je jistě být.
2: Jsi osel.
3: Co je osel?
2: Osel je na anglicky donkey, no zkrátka osel.
3: Slyšíš, Mela? Má mít černou kůži a černý mozek, ale Kali je osel, osel.
2: To je hlupák ten Kali, on se tím ještě chlubí. Nelo, víš, že tě poprvé za celou tu dobu vidím se smát? Jen se směj, Nelo. Ještě. Kali, pojď sem. Kali, ty nejsi osel.
3: Osel.
2: Ty jsi paša.
3: Osel.
2: Tady máš dárek, dnes si ho opravdu zasloužíš. Vidíš, Nelo, jak se směje? Vezmi si ty korále.
3: O, velký pane.
2: Jen si je vezmi.
3: Mea nemít korále a Kali mít korále, protože Kali je velký svět.
0: Vždycky jsem měl po kapsách spoustu barevných korálků, protože jsem poznal, že v Africe se z takových dárků radují jak děti, tak dospělí.
2: Kali je nejen velký svět, ale taky velký chluby. To, že máš na krku korály, ještě neznamená, že přestaneš pracovat. Poslyš, jak se vlastně jmenuje tvůj národ?
3: Dýmové.
2: Je to velký národ.
3: Velký. Bojuje se zlými fumby a bere jim dobytek.
2: A kde leží tvá ves?
3: O, daleko. Kali nevědět kde.
2: V takové krajině, jako je tahle?
3: Ne. Tam je velká voda. A být tam hory.
2: Albertovo jezero.
3: Co je to?
2: No, nebydlí tam bílý náčelník, který má černé kouřící lodě a vojsko?
3: Ne. Ne. Otec vyprávět, že vidět bílé lidi. Být v dlouhých bílých šatech. Kali je nevidět, protože nebýt ještě na světě. Ale otec Kaliho je vidět a uvítat je a dát jim mnoho klů.
2: Čím je tvůj otec?
3: Králem Himu.
2: Cože? Děláš si ze mě legraci?
3: Kali nevědět, co je to legraci. Ale Kali vědět, že otec být králem.
0: Královský syn mi dělal sluhu. Nic mě nemohlo překvapit víc. A musím se přiznat, že mi to i trochu lichotilo.
2: Chtěl bys vidět otce?
3: Kali, chtít vidět matku.
2: Co bys dělala, kdybychom se setkali s kmenem Himů? A co by udělali oni?
3: Himové padnout na tvář před Kalim a před velkým pánem.
2: Zaveď nás k ním. Ty zůstaneš u nich a budeš poci vládnout a dáš nám mnoho lidí, kteří nás zavedou k moři.
3: Kali netrefit a nezůstat. Kali milovat pána, protože Vanam Kubva nezabít Kaliho, jen zlí lidi. A Kali mu dávat moc jíst, moc masa, moc masa.
0: Takový byl Kali. Mlsný, dobrosrdečný, trochu líný, ale nesmírně oddaný.

0: Náš pobyt v kmenu obrovitého stromu Baobabu prodloužily tři okolnosti. Tak předně nastala doba dešťů. To nebyly naše dlouhé podzimní deště, za kterých se obloha zatahuje temnými mraky a nudná protivná nepohoda trvá celé týdny. V africkém pralese víc než 10x za den prohání vítr po obloze těžké mraky a ty doslova proudem smáčejí zem. Ale mezi tím svítí slunce, roste tráva a ovoce zraje zrovna před očima. A ta druhá okolnost?
1: Velký pane, dva nám kudva!
2: Co se stalo?
1: Slon!
2: Slon?
1: Slon, slon! Tam hřmící voda a taky skála. Slon nemůže vyjít. Velký pán vzít pušku, zabít slona a Kali jíst. Jíst.
0: Při myšlence na dokonalé hody zachvátila Kaliho taková radost, že začal skákat, plácat se rukama do stehen, koulet očima a blýskat svými bílými zuby.
1: Jíst. Jíst.
2: Přestaň, Kali.
1: Jíst.
2: Počínáš si jako blázen. Co pak si právě nejedl? No podívej se na své břicho. Doveď mě k tomu slonovi.
1: Velký pán vzít puška a jít.
0: Obrovské zvíře leželo na dně kotliny. Snadno jsem si domyslel, co se stalo. V bouři se zřítila skála a uzavřela zvířeti cestu zpátky. Konec rokliny totiž tvořil okraj pevnosti, do které se propadala řeka. Ten slon byl v dokonalé pasti.
1: On umírat hladem. Pán rychle střílet.
2: Ano, skutečně umírá hladem. Věří tu dobrých 14 dnů. Sežral všechno, co se dalo a teď se trápí. Dokonce o to ví, že tady nahoře rostou chlebovníky a akácie s velkými lusky. A on je vidí.
1: Velký pán rychle střílet.
2: Zkrátíme mu to utrpení.
3: Nedělej to, Stašku, nedělej to.
2: Kde se tu bereš, Nelo? Zakázal jsem ti, abys chodila sama džunglí. Za každým keřem může číhat nebezpečí.
3: Nepřišla jsem sama. Přišla jsem s Melou.
2: Jdi zpátky. Nemusíš to vidět.
3: Nedělej to, Stašku.
2: Ale já...
3: Dáme mu nažrat, je tak ubohý. Nechci, abys ho zabíjel. Slyšíš? Nechci, nechci.
2: Nedělám to rád.
3: Jestli ho zabiješ, dostanu zimnici.
0: Tahle hrozba stačila. Nela opravdu nevypadala dobře. Její ruka, kterou mi křečovitě svírala rukáv, byla docela průsvitná. Strašně jsem se lekl, že skutečně onemocní.
2: Dobrá, Nelo, dobrá. Pust mě. No tak mě už konečně pust.
3: Děkuju, Stašku, děkuju, děkuju.
0: V té chvíli jsem se zastyděl. Byl to opravdu jen soucit s nemocným zvířetem, který mě vedl k tomu, abych zvedl pušku. Nebo se mi to zalíbilo. Zabíjet. Hrát si na pána džungle, kterého se všichni bojí.
3: Hned mu hodím Melou. Kali!
1: Ano?
3: Musíme ho vykrmit, jako st a kůže.
2: No co stojíš jak solnej sloup, Kali? Jdi a pomoct rá trávu a ovoce pro slona.
1: Kali rozumět. Oni nerozumět. Pán slona nejdřív vykrmit a pak ho zabít. Pán moudrý. Kali taky moudrý. Taky.
0: Nela si slona, kterému jsme začali říkat King, dokonale ochočila. Aby ne. Všechny pamlsky, které den co den dostával, byly z její ruky.
3: Stašku, jsem si jistá, že kdybychom k němu teď sestoupili, neudělal by nám nic zlého.
2: A tě ani nenapadne to zkoušet.
3: Kingu, Kingu, že bys nám nic neudělal. Vidíš, kývá chobotem, že ne. Stašku, proč se bojíš?
2: Nebojím se o slona. Bojím se o tebe. Brzy se ukázalo, že moje obavy nebyly tak docela zbytečné. Toho dne jsem byl se Sabou na lobu, Kali na rybách a Mea se zaměstnávala obědem. Nikdo z nás si ani nevšimnul, že Nela odešla. Bůh ví, jakou náhodou našla průchod mezi skalním zátarasem. Myslím, že byla sama dost překvapená, když před sebou spatřila Kinga. Stačilo jediné mávnutí jeho obrovského chobotu.
3: Dobrý den. Milý Kingu, slíbil jsi, že mi neuděláš nic zlého. Ale dneska ti nic nenesu. Jen kytku. Nějak jsem si spletla cestu. Víš, nečekala jsem, že tě potkám. Ne, neříkám, že tě nevidím ráda, ale prosím tě, blíž nechod, blíž ne. Kingu, takhle z dola jsi přece jen strašně veliký. Opravdu jsem netušila, že jsi tak obrovský. Stašku, ty Kingu, nezapomeň, že jsem ti házela melouny. No ano, to jsem byla já, Nela. Přece mě poznáváš. Ke všemu začíná pršet. Prší a prší a my tu stojíme a koukáme na sebe. No vidíš, už jsem celá mokrá. Proč pořád zvedáš tu nohu? Nemůžeš si na ní stoupnout? Snad mě nechceš zašlápnout? Ba ne. Ty opravdu nemůžeš stát. Co je? Máš ji nemocnou? Tak ukáž. Opravdu. Máš ji celou oteklou. Plnou trnů. Kingu, když mi nic neuděláš, všechny ti je vytrám. Tak, vidíš. Jsi hodný slon. Když budeš pořád takhle hodný, vytrhám ti všechny trny. Všechny do jednoho. Jsi moc hodný. Ano, nejhodnější slon na celém světě. Moc hodný. Hodný. Moc hodný. Tak, a je to. A já teď půjdu. Už mě nepotřebuješ. A sám vidíš, že mám promočené šaty. Ty mě nepustíš? Ne, jsi nevděčný slon, Kingu. Ano, nevděčný, protože mě nechceš pustit a já nastydnu. Stašku, pro boha nesmím brečet. Stašku, co děláš? Snad si se mnou nechceš hrát?
4: Nelo!
3: Stašku!
4: Pro boha, Nelo, kde ses tam vzala?
3: Já ti ani nevím, Stašku. Já jsem věděla, že přijdeš.
4: Čirou náhodou jsem šel kolem a Saba začal být nervózní. A pak jsem tě uslyšel.
3: Ba ne, ty bys přišel, i kdybys byl na druhém konci Afriky.
4: Tvoje důvěra mě sice těší, Nelo, ale tvoje neopatrnost už mnohem míň. Jak jsi to mohla udělat?
3: Já nevím.
4: Rychle! Využij to, že tě pustil na zem a couvej zpátky. No teď! Ostupuj! Ostupuj!
3: To nejde, Stašku. Udělám krok a už mě chytne za sukni. Vidíš, chce si hrát.
4: Nelo, dobře mě poslouchej. Až tě pustí, budeš postupovat co nejrychleji k tomu zadnímu průchodu. No teď, dělej! Musíš rychle.
3: Sám vidíš, že to nejde.
4: Jestli to nepůjde, budu ho muset zastřelit.
3: Neříkej to nahlas, všemu rozumí.
4: To je dobře, ať si dá na mě pozor. Pokusím se ho zabavit na druhé straně. Nelo, využiješ toho a utečeš. Slyšela jsi?
3: Ano, a čím ho zabavíš?
4: No čím jiným než kusem žrádla.
2: Chvíle Kingovi nepozornosti stačila, aby Nela proklouzla zpátky. Když pochopil, že byl obelstěn, začal troubit tak lítostivě, jako bych mu vzal tu nejmilejší hračku.
3: Říkej si, co chceš, ale je velice rozumný.
5: Rozhodně víc než ty.
2: Až ho docela ochočíme, vyvedeš ho z rokliny.
5: Ty ho chceš vyvést z rokliny? Potom, co ti nahnal tolik strachu?
3: Ne já, ty ho vyvedeš. Za pár dnů půjdeme a co on? Bude se trápit hladem, dokud nezdechne. King půjde s námi a ty ho osvobodíš.
5: To bych musel být kouzelník.
3: Ale ty jsi kouzelník.
0: Třetí okolnost, která nám nedovolila pokračovat v cestě, byla ještě tragičtější. Příhoda s Kingem, na kterou bychom mohli vzpomínat jako na povedenou historku, měla bohužel smutnou dohru. Nela v rokli promokla a už předtím se několik dnů necítila dobře.
3: Stašku, nemohu jíst.
5: Copak? Přejedla ses banánů? Proč chodíš okolo ohniště?
3: Je mi divně.
5: Co je to s tebou?
3: Je mi hrozně divně.
5: Nelo, celá se třeseš.
3: Stašku, odpust. Já jsem asi nemocná.
5: Nejsi nemocná.
3: Je mi zima. Zima a horko. Je mi strašné horko.
5: Uklidni se.
3: Vlastně spíš zima. Já to vím, Stašku. Nechtěla jsem ti to říkat.
4: Meo!
6: Pane?
4: Ulož paní do postele a uvař čaj.
6: Ano, pane.
4: Rychle.
5: Mea tě uloží a bude ti dobře.
3: Stašku, kde jsi?
5: Jsem u tebe, holčičko.
3: Stašku, proč tady nejsi?
5: Vždyť jsem vedle tebe.
3: Já se bojím.
5: Musíš spát.
3: Je mi divně. Letím někam dolů. Letím. Letím.
5: No, co koukáte?
3: Letím.
5: Nic to není. Jenom se nastydla. Nic to není.
0: Věděl to Kali, věděla to Mea. I já jsem to věděl. Takhle začínal první záchvat africké zimnice, které docela právě říkají zhoubná. Dva záchvaty mohou vydržet silní, dospělí lidé. Třetí nevydržel doposud nikdo. Jediným lékem byly silné dávky chininu. A já ho neměl ani špetku.
6: Paní chtít s vámi mluvit.
5: Jak je jí, Meo?
6: Nevím, pane.
5: Meo,
6: nenechte jí čekat.
3: Stašku, já už se k tatínkovi nevrátím. Ale ty mu řekni, že mi to bylo moc líto, že jsem se chtěla vrátit. Popros ho, aby sem ke mně přijel.
5: Vrátíš se.
3: A ty taky někdy přijedeš, viď?
5: Ano.
3: Nenechte mě tu samotnou.
5: Zůstanu tady s tebou. To ti slibuji.
3: Ne, Stašku. Ty se musíš vrátit domů. Domů. Domů.
0: Večer začal druhý záchvat. Plamínek Nelina života doutnal tak slabě, že se zdálo, že stačí jen fouknout, aby zasl. Každou chvíli jsem čekal konec.
3: Stašku! Stašku!
5: Co pak je?
3: Chtěla bych domů. Bojím se.
5: Čeho se bojíš?
3: Kde to jsme? Chci domů.
5: Vždyť jsi doma.
3: Opravdu?
5: Ano. Jsi doma. V bezpečí.
3: A jak jsme se sem dostali? Nepamatuju si to.
5: Všechno ti povím. Ale teď spí. Spí. Spí.
1: Velký pane. Velký pane.
5: Tiše, Kali. Co chceš?
1: Kali, vidět kouř.
5: Tábořiště.
1: Tiše. Kali se bá.
5: Tiše.
1: Kali nechce do zajetí.
5: Nevidíš, že spí.
3: Tatínku.

0: Teď můžeš mluvit. Kde jsi je viděl?
1: Tam.
0: Myslíš, že to jsou derviši?
2: Na místo odpovědi se Kali začal třást od hlavy až k patě. Tak dobře si pamatoval na utrpení, které zažil v otroctví.
0: To nám schází. Nemoc. A teď derviši. Na druhé straně, ať je to kdokoliv, mohou mít chinin. Tak je to, Kali. Mohou mít chinin.
1: Kali neznat, co je chinin, ale určitě oni mít karabáča.
0: Zbabělče, myslíš je na sebe. Ale jen se neboj, půjdu sám. Co bych si počal s takovým strašpitlem? Zbal mi věci.
1: Banám Kubva, velkého pána posednout, zlý duch.
2: Po druhém záchvatu to už nebyla Nela. To byl jen její stín a čekat na třetí záchvat nemělo smysl.
0: Sabo, jdem. Co to děláš, Kali?
3: Kali jít s velkým pánem.
0: Ty se nebojíš karabáče?
3: Kali se bát, ale Kali jít.
0: Jsi statečný, ale musíš tu zůstat.
3: Ne, Kali, nezůstat.
0: Zakazuju ti jít se mnou. Poslouchej. Kdybych se nevrátil, bude mít Bibi jenom tebe. A ty ji musíš dovést k svému lidu. A pak dál na východ, až k velkému moři. Tam najdeš bílé lidi, kteří dají bojovníkům tvého kmene mnoho pušek a korálků a tolik plátna, kolik unesete. Rozumíš mi, Kali?
3: Kali je rozumět. Pán se vrátit. Vrátit se.
0: A ty, Meo, poslouchej svou paní.
4: Mea uviděla hnízdo šedivých papoušků. Chtěla je přinést mladé paní, ale hnízdo je prázdné. A tak Mea nedostane korálky.
0: Dám ti korálky. Dostaneš je za to, že máš paní ráda.
4: Mea jí mít moc ráda. A korálky

jsem se vydal na cestu. Tentokrát sám. Vlastně ne tak docela, měl jsem pušku a psa. Na koho narazím? Na Araby z východního pobřeží? Smajlovi derviše? Nebo na divoké černochy? Co najdu na jejím konci? Smrt? Nebo zajetí? A nebo záchranu pro Nelu?

0: Na tom kousku sasekského pobřeží, kde veliký a tichý hotel zvaný U Májky a Věnce hledí přes vlastní zahrady k moři, je dosud v paměti zvláštní příhoda se dvěma cizinci, kteří se k sobě naprosto nehodili. Onoho slunného odpoledne vskutku vstoupila do tohoto tichého hotelu prapodivná dvojice postav. Jedna byla v tom slunci nápadná a bylo jí vidět po celém pobřeží, protože měla na hlavě leskle zelený turban, rámující hnědý obličej a černý vous. Druhá postava se mohla zdát ještě divější a divnější, ještě měla měkký kněžský klobouk k žlutým knírům a žlutým vlasům, dlouhým jako lví hříva. Tohoto muže však už místní lidé občas viděli, jak káže na pláži nebo řídí bohoslužby abstinentní armády naděje. Nikdy nikdo ho však neviděl vcházet do hotelového výčepu. Půl hodiny předtím, než do hotelu vstoupily tyto dvě nápadné postavy, vešly tam dvě jiné, velmi nenápadné osoby, kterých si nevšiml nikdo. První byl veliký muž, hezký i při vší moudnosti. Jenom přímo chorobně podezíravá prohlídka jeho bot by byla prozradila, že je to policejní inspektor v civilním oděvu. V docela obyčejném civilním oděvu. Druhý byl bezvýrazný a bezvýznamný muž, malé kulaté postavy s brýličkami na nose. I on měl docela obyčejný oděv, jenže to náhodou byl oděv kněžský. Tohoto kněze však kázat na pláži nikdo nikdy neviděl. I tito cizí pocestní se octli v jakési rozlehlé kuřárně s nálevním pultem, a to z důvodů, které byly rozhodující pro všechny události tohoto tragického odpoledne. Úctyhodný hotel U Májky a Věnce byl totiž předěláván. Ty, jimž se líbil v časech minulých, to svádělo říkat, že je odděláván, či že už dokonce dodělává. Takové mínění především zastával i místní reptal pan Reglí, výstřední starý šlechtic, který vždycky někde v koutku popíjel svou višňovku a klel. Jisté je, že stará dobrá anglická hospoda byla proměňována v cosi podobného kašírovanému paláci levanského lichváře z amerického filmu. Jediná část hotelu, kde to okrášlení bylo již hotovo a kde přesto měli zákazníci trochu pohodlí, byla tato velká místnost kuřárna s barem. Vcházelo se do ní z dvorany, kde byla kdysi puška zavěšená na skobách, reprodukce sportovního výjevu nebo skleněná schránka s vycpanou rybou. Tam teď strašily girlandy z východních tkanin a ukořistěné šamšíry, talváry a jatagany. Tyhle bodné a sečné zbraně východu jako by tu čekali na příchod pána v turbanu. Ve výčepu bylo v té chvíli úplně prázdno, mimo směšného kněze a utajeného inspektora v civilu. Ten netrpělivě cinkal a klepal na nálevní pult, malý duchovní se krčel u stolu a vypadal, jako by na nic nespěchal.
1: Dám vám desetník, otče Browne, když mi povíte, nač myslíte. Protože jak se zdá, nic jiného tu za ty své desetníky nedostanu. Tohle je zřejmě jediná místnost v hotelu, v které není plno žebříku a vápna, ale zase tu není ani číšník.
2: Moje myšlenky nestojí ani za ten desetník, inspektore. Nevím proč, ale myslel jsem na to, jak snadno by se tady dala spáchat vražda.
1: To jste celý vy, otče. Vy už jste zažil o mnoho víc vražd, než my chudáci policisté. Práhneme celý život po jedné maličké, malinkaté. Zajisté jste inspirován zdejší výzdobou. Visí tu spousta věcí, které by mohly k vraždě posloužit, to ano. Ale není jich tu o nic víc, než v obyčejné kuchyni. Nože, na maso, pohrabáče a kdo ví, co další. V tomhle ten háček u vraždy nevězí. Sám víte, otče Browne, že spáchat vraždu je vždycky snadné. Snad ani nic našího, než vražda neexistuje. Já bych vás teď příkladně mohl zavraždit třeba hned. Bylo by to snažší, než dostat v téhle zatracené hospodě něco k pití. těžké je jenom dopustit se vraždy a nedopustit přitom, aby se vědělo, kdo je vrah. Ta hloupá skromnost vrahu nad vlastním mistrovským dílem, to působí potíže. Za nic se nevzdají prazvláštní utkvělé představy, že musí zabíjet tak, aby je nikdo nevypátral. A to je drží na úzdě i v místnosti plné dýk, jako je tato. A to taky mimochodem vysvětluje jediný druh vraždy, kterému v skutku nejde zabránit. Nedá se totiž zabránit tomu, aby nějaký šílenec nezavraždil krále nebo prezidenta. I kdybyste krále držel ve sklepě na uhlí nebo prezidenta vozil po světě v ocelové bedně. Může je zavraždit kdokoliv. Pokud bude dotyčnému jedno, že z něho bude vrah. V tom se šílenec podobá mučedníkovi. Oba jsou mimo tento svět. Opravdový fanatik může kdykoliv zavraždit každého, koho se mu zachce.
0: Než mohl otec Brown odpovědět, nahrnula se do místnosti jako hejno delfínů veselá tlupa obchodních cestáků. A na velkolepé zabučení ohromného zářícího muže s úměrně ohromnou zářící jehlící ve vázance hbitě přiběhl horlivý a úslužný ředitel hotelu jako pejsek na písknutí. Moc se omlouvám, pane Juxi, na mou duši, brebentil ředitel. Na tváři měl trochu nervózní úsměv a na čele vlnu či kadeř velice napomádovaných vlasů. Prakticky jsme bez personálu už nějaký měsíc. Musel jsem dohlednout na něco v hotelu, pane Jukesi. Co si dáte, pánové, čím posloužím? Pan Jukes byl velkodušný, hlučně řediteli prominul. Poručil pití pro všecky. Povoluje dnešek dokonce i řediteli, který se před ním divně plazil. Pan Jukes byl obchodním cestujícím u velmi proslulé a módní firmy s víny a likéry a tak si na takovémhle místě možná právem připadal jako vůdce. Spustil halasný monolog, jímž vlastně vykládal řediteli, jak má řídit hotel. Zdálo se, že ostatní kolegové ho uznávají jako autoritu. Policista a kněz se zatím skromně stáhli ke stolku v pozadí. Odtud pozorovali vývoj událostí až do toho pozoruhodného okamžiku, kdy policista musel velmi rozhodně zasáhnout. Příští události totiž, jak už bylo řečeno, bylo překvapivé zjevení hnědého Aziata v zeleném turbanu, provázeného ještě možnoli překvapivějším zjevením nekonformistického kazatele. K takovým úkazům docházívá před nějakou pohromou. Mlčenlivý, ale bdělý chlapec, který už hodinu drhl schody na uzavřený balkon, roztržitý ředitel, ti oba byli svědky tohoto zázraku. Skeptikové tvrdí, že k těm zjevením došlo z příčin zcela přirozených. Muž s hřívou žlutých vlasů a v polokněžském úboru byl znám nejen na pláži jako kazatel, ale po celém moderním světě jako propagátor. Nebyl to nikdo menší než reverend David Price Jones. Jehož široko daleko známé heslo znělo prohibici a očistu naší domovině i britskému zámoří. Reverend David Price Jones byl výtečný řečník a organizátor a přišel na nápad, na jaký měli prohibicionisté přijít už dávno. Byl to prostinký nápad. Je-li prohibice správná, pak přísluší jistá úcta proroku, který je patrně prvním prohibicionistou. Reverend David Price Jones si dopisoval s předními osobnostmi mohamedánského náboženského vyznání a posléze přiměl jednoho vynikajícího muslima, aby přijel do Anglie přednášet o starodávném muslimském zákazu vína. Jméno tohoto znalce, hnědého Aziata v zeleném turbanu, znělo Akbar. A ostatní tvořilo nepřeložitelné kvílení jména Aláh s různými přídomky. Jistě ani jeden z nich nebyl dosud nikdy ve výčepu nějakého hostince. Nepochybně sem byli vypuzeni řemeslníky z druhdy elegantní čajovny a uvedeni do čerstvě okrášleného salonku. Všecko by bylo patrně dopadlo dobře, kdyby byl velký prohibicionista reverend David Price Jones ve své prostotě nepřikročil k nálevnímu pultu a nepožádal o sklenici mléka. Obchodní cestující, ač jinak lid laskavý, bezděčně spustili bolestný nářek. Ozvalo se mručení polohlasných vtipů, jako škoda skla, přiveďte jim rovnou krávu. Ale velkolepý pan Jukes, jenž považoval za povinnost vůči svému jmění a své jehlici v kravatě vytasit se s vytříbenějším humorem, začal se ovívat, jako by mu bylo na omdlení, a pravil pateticky: ví se o mě, že by mě peříčkem porazil. Ví se, že mě dechnutí odfoukne. Ví se, že mě doktor před takovými otřesy varuje. A přesto si přijdou lidi a přímo mě před očima chladnokrevně pijou chladné mléko. Reverend David Price Jones, zvyklý jednat s rýpaly na veřejných shromážděních, byl tak nerozumný, že si i v tomto zcela rozdílném a mnohem lidovějším ovzduší troufl na protest a výtky. Ve všem zdrženlivý orientálec se stejně jako lihovin zdržel i hovoru. Nesporně tím získal na důstojnosti. Vůbec, aspoň pokud šlo o něho, muslimská kultura nesporně dosáhla tichého vítězství. Byl to zřejmě o tolik vznešenější cestující než naši obchodní cestáci, že se začalo probouzet lehké podráždění proti jeho aristokratické povýšenosti. A když pan Price Jones začal v debatě na cosi takového poukazovat, napětí se dokonce velmi přiostřilo. Táži se vás, přátelé, pravil pan Price Jones s rozmáchlými gesty řečnických tribun, táži se vás, jak to, že tuhle náš přítel může nám, křesťanům, dávat příklad v pravdě křesťanského bratrství a sebeovládání. Jak to, že tu stojí jako vzor pravého křesťanství, skutečné ušlechtilosti a ryze vznešeného chování uprostřed všech těch hádek a výtržností, jakými se vyznačují takováto místa. I když se s Akbarem rozcházíme ve věrouce, víme aspoň, že se nikde v jeho domovině nepěstují ty rostliny zla. Prokletý chmel nebo réva. V tom kritickém okamžiku polemiky vpadl do domu jako invazní armáda John Regley. Buřňák, který prodělal stovky buřičských polemik, rudolící bělovlasý se staromódním cylindrem v týle a mávající holí jako kyjem. Ukázal jí přes pult na láhev višňovky v regále. John Regley byl všeobecně pokládán za cvoka. Patřil k těm lidem, kteří posílají do novin články, jež obyčejně v novinách nikdy nevyjdou, ale objeví se začas jako brožurky vytištěné na vlastní útraty a vydané, vlastně rozdané, prostovky košů na papír. John Regley se hádal zrovna tak s konzervativním panstvem, jako s radikálními úředními orgány v hrabství. Nenáviděl židy a měl nedůvěru ke všemu, co se prodává v obchodech a dokonce i v hotelích. Ale jeho vrtochy měly skutečný podklad. Znal hrabství do posledního kouta. Byl to bystrý pozorovatel. Ředitel hotelu U Majky a Věnce jednal s panem Reglím s náznaky úcty, vyciťuje v něm onen druh bláznovství, jaký je u venkovské šlechty přípustný. Nechoval k němu ovšem tu poníženou vážnost, jakou v něm budil žoviálně velkolepý pan Jukes, ale měl snahu nedostat

0: vyrobeno z hroznů. U nás se teď ve všech hospodách provádějí pekelné podvody, jaké by v každé jiné zemi už dávno vyvolaly revoluci. Já bych mohl povídat. Na jednu nebo dvě takové věci jsem už přišel. Jen počkejte, až to dostanu do tisku. To budou lidi koukat. Kdyby se mi podařilo zatrhnout to otravování našich občanů vším tím špatným pitím.
1: Zde reverend David Price Jones opět prokázal jistý nedostatek taktu, ačkoliv právě tuto ctnost téměř zbožňoval. Byl tak nemoudrý, že se pokusil navázat spojenectví s panem Reglím, protože si notně popletl představu špatného pití s představou, že pití je špatnost. Ještě jednou projevil snahu vtáhnout do debaty svého upjatého a důstojného přítele z východu, toho muže se snědým obličejem a leskle zeleným turbanem, jakožto ušlechtilého cizince, který stojí vysoko nad drsnými způsoby Angličanů. Ba zachoval se tak pošetile, že se jal hlásat svobodomyslné teologické názory a že se posléze zmínil i o Mohamedovi, kteréž to jméno zahřmělo mnohohlasnou ozvěnou skoro jako výbuch.
0: K čertu s vámi, sakra!
1: Zařval pan Reglí, který měl méně svobodomyslné teologické názory.
0: Chcete snad říci, že Angličani nesmějí pít anglické pivo? Protože v nějaké zatracené divočině zakázal ten špinavý starý podvodník Mohamed víno?
1: Policejní inspektor se v okamžiku octl mílovým krokem uprostřed místnosti. To proto, že během vteřinky nastala pozoruhodná změna v chování pána z východu v zeleném turbanu. Až doposud stál naprosto klidně, s nepohnutým a zářivým pohledem. Teď si zamanul dát, jak to prvé řekl jeho přítel reverend, příklad v pravdě křesťanského bratrství a sebeovládání tím, že se tygřím skokem vrhl ke zdi, strhl jeden ten těžký nůž, co tam visel, a prudce jim mrštil jako kamenem z praku. Nůž se zabodl do stěny a rozkmital se přesně půl coulu nad uchem pana Regliho. Byl by se nepochybně zabodl přímo do pana Regliho a rozkmital se v něm, nebýt toho, že inspektor srazil včas orientálcovu paži a změnil směr zbraně. Otec Brown pozoroval celý ten výjev v sedě, zvedl jen oči a také koutky úst v jakémsi úsměvu, jako by viděl víc než to chvilkové vzplanutí sporu. A tu v tom sporu nastal nečekaný obrat, který snad leckdo nepochopí, dokud celý svět nepochopí lidi rázu pana Johna Regliho. Ten rudolící starý fanatik zůstal totiž zpříma stát a hlučně se rozesmál, jako by byl právě zažil nejlepší žart v životě. Všechno kousavé karatelství a hořkost jako by z něho vyprchali. Díval se na toho druhého fanatika v leskle zeleném turbanu, který se ho právě pokusil zabít, s jakousi halasnou blahovůlí.
0: Hrom do vás, člověče? Vy jste první mužský, s kterým jsem se zas po 20 letech setkal.
1: Inspektor se pana Regliho zeptal, jestli bude útočníka žalovat.
0: Žalovat? Já žalovat? Ani nápad. Pozval bych ho na skleničku, kdyby směl pít. Neměl jsem nejmenší právo urážet jeho náboženství. A kéž by Bůh dal, abyste vy, špinavci, všichni, jak tu jste, měli kuráž zabít člověka, když už ne pro urážku vašeho náboženství, protože vy stejně žádné nemáte, tak aspoň pro urážku čehokoliv jiného, třeba vaší whisky nebo sklenice piva.
1: Inspektor, uklidněn, se vrátil ke stolku, za nímž seděl u své sklenice otec Brown.
2: Už bude klid, otče. Půjdeme se ubytovat. Nějaký pokoj se jistě najde.
3: Když nám říká špinavci, je nepochybně obnoven mír a soulad.
2: Kdo by se měl jít bodnout, je ten abstinenský kazatel. Ten všecku tu zlou krev vyvolal.
1: Zatímco inspektor pronášel svůj soud, jednotlivé skupinky obchodních cestujících se začaly rozcházet. Ukázalo se, že pro ně upravili k posezení klubovnu. Přestěhovali se tedy tam A číž

Dělník, který se z nenadání objevil, jim tam s ředitelem hotelu odnesl podnos s další dávkou pití. Otec Brown se chvíli díval na sklenice, které zůstaly na výčepním pultu. Rozpoznal neblahou sklenici od mléka od jiné, která páchla po whisky. Pak se otočil, zrovna v pravý čas, aby ještě viděl, jak se loučí ty dvě podivínské postavy, fanatik z východu a fanatik ze západu. Regley byl pořád nevázaně bodrý. Muslim měl v sobě pořád cosi trochu temného a zlověstného, ale to snad bylo přirozené. Odešel však s úklonami a se slavnostními gesty obřadného smíření. Všechno nasvědčovalo, že nepříjemnosti jsou opravdu zažehnány. Když však příštího dne, začasného rána, sešel otec Brown ze svého pokoje dolů, hodla je splnit náboženské povinnosti v sousedství, byl barový salon s tou fantastickou asijskou výzdobou ještě zaplaven bílým měsíčním světlem úsvitu, v němž každý detail byl zřetelný a jedním tím detailem bylo ku podivu mrtvé tělo Johna Regleyho, skroucené a vtisknuté do kouta. Bouřlivák Regley, nepřirozeně stichlý, tu seděl se srdcem probodnutým, zakřivenou dýkou s těžkou rukojetí.

10 mužů z Alexandra. Mnoho lidí si myslí, že parní stroj na dobro odzvonil plachetnicím. Ale to je omyl. Ještě 60 let potom, co první parník přejel Atlantik z Evropy do Ameriky, což znamená v prvních letech našeho století, byly z 10 lodí brázdících světové moře nejméně 3 plachetní. To ovšem máme na mysli jenom lodi větší, nad 100 tun nosnosti. Kdybychom počítali všechny pobřežní kutry, bárky, šalupy, jouly, dopadl by poměr pro parní lodi ještě daleko nepříznivěji. Plachetnice jezdí přes oceány dodnes a také se dodnes stavějí. Jsou to pořádné lodi o nosnosti až 6000 tun a z 5 stěžní, na nichž je tolik plachet, že by se z nich dali ušít košile pro celou menší obec. Opravdové rychlolodi s nejlacinějším pohodem na světě. S větrem, který nestojí nic. Německé doky Tecklenburg a Rickmers postavili v roce 1926 čtyřstěžník Padua o 4600 tunách. Plachetního obra 98 metrů dlouhého a 14 metrů širokého, který dokáže urazit za příznivých podmínek trať Hamburg-Spencerův záliv v Austrálii za 66 dní a dovede přitom vyvinout slušnou rychlost až 22 uzlů za hodinu. Jeho stožáry a ráhna mají ovšem odpovídající rozměry. Hlavní stožár je 48 metrů vysoký a vyrovná se tedy výškou menšímu mrakodrapu o 12 patrech. Zatímco hlavní ráhno se svými 20 metry by přerůstalo prastaré lesní velikány. Plachetnice je velmi dobrá věc, ale pokud fouká vítr. Když upadne do nějaké tvrdošíné tišiny, a na oceánech je takových míst všude v tropických šířkách dost, je zle. O tom se přesvědčila posádka norské bárky Alexander, která opustila dne 6. ledna roku 1906 australský Nový Jižní Wales v dobré víře, že svůj náklad doveze do Panamy nejdéle za 70 dní. Peterson, kapitán Alexandra, byl moudrý a obezřetný muž, který počítal ze záludností pacifických větrů. A proto vzal pro 20členou posádku lodi raději zásoby na 5 měsíců. Čert nikdy nespí a člověk neví, co se může stát. Ze Sydney v Novém Jižním Walesu je to do Panamy 14 270 kilometrů. Přesně počítáno. Alexandr z nich urazil 600 min za 2 měsíce a právě křižoval 10. jižní rovnoběžku někde na 110. západním poledníku, když se to stalo. Nastalo bez větří. Zpočátku si z toho nikdo nic nedělal. Za bezvětří se služba na plachetnicích velice zjednodušuje a spočívá hlavně v tom, že se odpočinek střídá se zahálkou. Jenže tentokrát to bezvětří trvalo trochu dlouho. Prošel leden, únor, březen a loď ležela stále v tišině. Začátkem dubna snížil kapitán dávky jídla i vody na polovinu. Naštěstí posádku lodi tvořili hlavně Skandinávci, což jsou lidé, jejichž krev se tak snadno nevzpění. S jiným mužstvem by byl kapitán patrně zakusil už menší vzpouru, ale Severané dovedou mít nekonečnou trpělivost. Přijali snížení dávek se stejnou odevzdaností jako bezvětří. A tak leželi od rána do večera na palubě ve stínu plachty, roztažené na ochranu proti nemilosrdnému rovníkovému slunci, které si po celý boží den
nezahalilo líce, jak říká stará básnířka, a dívali se zadumaně na splihlé plachty na stožárech a sázeli mezi sebou o pár bobů, kdy vyskočí vítr, a vyprávěli si ty nejrůznější historky ze svého života. Když se čas, jediná věc, která šla na Alexandru kupředu, přehoupl přes duben i 1. máj, a když kormidelníci, kteří měřili snad 50krát za den polohu, zjistili, že za 4 měsíce urazila bárka necelých 50 mil, za něž ještě vděčila různým velmi rozmarným mořským proudům, začal kapitán usilovně přemýšlet. Tak se mi zdá, že s touhletou rychlostí bychom dorazili k Jižní Americe, až budeme mít vlasy bílé jako mléko, řekl ke 2. kormidelníkovi, který přikývl. Byl to Scott z Glasgow a jmenoval se Morrison. Už měl toho ležení na vlnách dost. Na vysvětlenou kapitánovi poznámky dodejme, že Dan Christiansen, který by měl mít bílé vlasy, byl nejmladší členem posádky a bylo mu teprve 19 let. Kapitánův výpočet byl velmi přesný a přitom jednoduchý. Stačila mu k němu prostá trojčlenka. Nejbližší místo jihoamerického pobřeží, a ovšem daleko ne ještě Panama, která byla cílem jejich cesty, leželo asi 1200 kilometrů odtud na východ. Bylo beznadějné počítat, že se tam Alexandr doplazí dřív, než jeho posádka sní poslední suchar i poslední pořádně vyhublou lodní krysu, o vodě ani nemluvě. Dobrá, tak tedy uděláme to jediné, co se dá ještě dělat, řekl kapitán s povzdechem po delším přemýšlení. Mám nechat nastoupit mužstvo, pane? Řekl Morrison. Jen je nerušte, kormidelníku, času je dost. Dejte vynést na palubu všechno, co nám ještě zbývá k jídlu a pití. O chvíli později se postavil kapitán k nepatrné hromádce jejich zásob a začal mluvit. Pověděl mužstvu, jak dlouhou cestu urazili za ty 4 měsíce, co Alexandr leží v Tišině. Psal se 8. květen roku 1907. A řekl jim také, jak daleko mají k jihoamerickým břehům. Tohle to, hoši, ukázal na žalostnou hromádku svých nohou. To je všechno, co nám zbývá k jídlu. A naděje na změnu počasí je dnes právě tak malá, jako před 4 měsíci. Na severovýchod odtud a nepříliš daleko jsou Galapagské ostrovy. Nemohu vám zaručit, že jsou obydlené, ale doufám, že se tam ve člunek dostaneme. Nuže, kdo chce zůstat na lodi a kdo povesluje na Galapágy. Než budeme pokračovat ve vyprávění příhod lidí z Alexandra, musíme se trochu zastavit, abychom upokojili ty z našich čtenářů, na jejich tvářích se rýsuje veliký otazník. Je možné, aby ve 20. století loď ležela opuštěna na oceáně, aby nemohla z místa, aby jí nikdo nepomohl? Ovšem, že je to možné. Moře není asfaltová silnice, kde se soucitný automobilista smiluje nad kolegou, který havaroval, vyhrabe ochotně lano z některé podivné útroby svého vozu a vezme neubohého trpitele do vleku. Na moři je bohužel silnic nesčíslné množství, ale veliká většina z nich je naprosto opuštěná. Lodi jezdí zpravidla zcela určitým směrem, zejména parníky, poněvadž uhlí je drahá věc.
Alexandr se na neštěstí dostal s mořskými proudy i s tím zbytkem větru, který měl, ještě než uvázl, stranou od tratí parolodí a nemohl čekat pomoc. Plachetnice, pokud by nějaké při svém kolebání na Tichém oceáně potkal, by mu nebyly nic platné, poněvadž by sdíleli bezvětří s ním. Rádio samozřejmě neměl. Psal se rok 1906, když vyplul z Austrálie. Harald Thornberg, hranatý nor ze Stavangerského fjordu a první kormidelník na Alexandru, odpověděl kapitánovi za všechny. Co bychom dělali na lodi, kapitáne? Vždyť by z nás za chvíli zbyla jenom kosta kůže. Pojedeme všichni. Nemám pravdu, hoši. A jednomyslný projev souhlasu zazněl kolem něho na doklad, že má pravdu. Nastaly přípravy k odjezdu. Bárka Alexandr byla jinak v úplném pořádku i se svým nákladem a kapitán ji opouštěl s velice těžkým srdcem. Ale nebylo vyhnutí. Nejcennějším statkem člověka je jeho život. A ten si pobytem na lodi zachovat nemohli. Spustili tedy oba velké čluny a do každého dali nejprve mapu, kompas, sextant, chronometr a plavební příručku k počínání, jak má člověk najít zeměpisnou polohu. Potom rozdělili všechny zásoby spravedlivě na dvě části, pro každý člun jednu. Bylo toho žalostně málo. Trochu sucharů, soleného masa a necelý litr vody na osobu. A něco taky museli podniknout s ubohým Alexandrem. Na moři nelze jen tak utéct z lodi a ponechat ji prázdnou jejímu osudu, aby za tmy ohrožovala jiné lodi. Staly se případy, že opuštěné vraky vydrželi léta na vodě, potloukali se po všech mořích a přitom přinesli zkázu mnoha jiným plavidlům, s nimiž se v noci srazili. A proto přísné námořní předpisy velí, aby každý kapitán, jenž podobný vrak potká, jej dal vyhodit třaskavinou do povětří. To platí spíš o vlastní lodi, kterou se posádka rozhodla opustit. Na Alexandru však neměli žádné třaskaviny a nemohli tedy bárku zničit. Mohli ji ovšem navrtat, aby voda vnikla dovnitř a potopila ji, ale to je ošemetná věc. Právě když o to stojíte, aby se loď potopila, může se vám velice snadno stát, že někde zbude nějaký houževnatě odolávající vzdušný prostor, který se vodou nenaplní, a ten působí potom jako veliký záchranný pás, udržující loď těsně pod hladinou. A takový podmořský vrak je ta nejhorší věc na světě. Je téměř neviditelný i ve dne. A nelze se mu vyhnout, leda v poslední chvíli, kdy už únik se zdravou kůží hraničí se zázrakem. Po delší poradě s oběma kormidelníky se kapitán Peterson rozhodl, že nechá Alexandra plout klidně dál, ale poručil vyvěsit a rozžehnout poziční světla, zelené na pravém a červené na levém boku lodi. Z opatrnosti k ním přidal ještě bílé světlo, ačkoliv se ho užívá jen na parnicích k označení směru plavby. Na dveře palubního průvlaku dal připevnit nápis se stručným oznámením, co Alexandra postihlo a co jeho posádka podnikla ke své záchraně. Pak s lodním deníkem pod paží sestoupil jako poslední do člunu. Alexandr zůstal nehybně stát na hladině se spuštěnými plachtami a s norskou vlajkou rozvinutou na předním stěžni. Námořníci se opřeli do vesel. O 2 hodiny později se bárka proměnila v neviditelný bod na okraji obzoru. Posádka lodi byla rozdělena
na dvě přesně stejné části. Kapitánská hlídka, celkem 10 mužů, s kapitánem Petersnem, seděla v jednom člunu. Kormidelnická hlídka opět 10 člunů, počítajíc v to i prvního kormidelníka Thornberga, byla ve člunu druhém. Každý člun měl dva páry těžkých vesel, 5 metrů dlouhých, u nichž sedělo vždy po jednom muži. Nastala jednotvárná práce. Veslovat a veslovat. Kurz byl Galapagské ostrovy a kapitán počítal, že by tam mohli dorazit za týden. Znamenalo to šetřit s každým drobečkem jídla a s každou kapkou vody. Posádka skutečně šetřila. Ale přesto jí došly potraviny už po 3 dnech. Den na to i voda. Bez potravy lze vydržet hezky dlouho. Někteří lidé provádějící hladovku dosáhli v tomto směru velkých rekordů. Ale bez pití se člověk zhroutí už za 2 dny. Zejména, když mu stojí skoro kolmo nad hlavou rovníkové slunce. Připočtěte k tomu ještě ohromné moře kolem dokola, ty miliony litrů vody, na něž se posádka člunu musí dívat od rána do noci, jenom proto, aby její žízeň byla ještě větší. A nebudete se divit, že ubožáci strkali ruce do vody a sáli z prstů odpornou mořskou vodu, ačkoliv dobře věděli, že si tím škodí. Skutečně také mořskou vodu lze za určitých okolností užívat jako lék ohavně na hořklé chuti. Ale žádný lék na světě se nehodí k hašení žízně. Za chvíli měli námořníci z Alexandra ruce rozpukané od mořské vody až do krve. A když jimi sevřeli veslo, stékali po dřevě tenké pramínky krve. Ještě po několika měsících jim z toho zbyly těžce se hojící rány. Že žízeň mořem neuhasili, je samozřejmé. To se dosud nikomu nepodařilo. Chvilku byl napřed kapitánův člun, chvilku zase kormidelníkův. Ale 2 čluny je těžké udržet pohromadě. Jsou nízké a je z nich velmi omezený rozhled, zejména v noci. A tak 3. noci zmizel kormidelníkův člun. A neobjevil se ani za svítání, ani v příštích dnech.

0: žluté růže. Paní Bendová se chystala zatopit k večeři, držela v ruce chrastí a chtěla je vstrčit do otevřených kamen. Někdo zaklepal, řekla dále. Otočila se na proutěné židličce, aby se podívala, kdo jde. Vešel vysoký štíhlý muž. Zřejmě smekl už před dveřmi modrý plstěný klobouk. Měl na sobě žlutavý baloňák. Nebyl od nich z městečka, znala tu každého. Městečko nebylo velké a ona desítky let pracovala na úřadě, než šla do penze. Vzala ze stolečku vedle kamen brýle a nasadila si je, aby si ho lépe prohlédla. Byl bledý. Měl pozdravit, ale trvalo mu věčnost, než řekl.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, odpověděla mu. Přešlapoval a pak se zeptal.
1: Vy jste paní Bendová.
0: Jsem, co pak chcete?
1: Paní Bendová, já jsem z Prahy. Přijel jsem vám říct, že váš Zdeněk se zabil před 3 dny na Kavkaze.
0: Otočila se, strčila otýpku do plotýnky a zapálila ji. Oheň vzpál. Dívala se do něho strnule. Muž v žlutém baloňáku se chvěl, už také nevěděl, co by řekl, a chtěl odejít, protože svou povinnost, kterou mu uložili v Praze, splnil. Byl přesvědčen, že ji splnil dobře, že neříkal žádné dlouhé přípravné úvody, při kterých už může ranit člověka mrtvice. Řekl ještě...
1: Jak se něco bližšího, paní Bendová, dovíme, dáme vám vědět.
0: Neřekl ani naschledanou, otevřel a zavřel tiše dveře. Paní Bendová zůstala sama. Byla v tom počátečním stavu, kdy si neuvědomovala, že se něco stalo. Pootočila se zas na židličce, aby si toho člověka ještě jednou prohlédla, ale nikdo tam už nestál a ona přesto věděla, že tam byl a že to řekl. Čekala na něho vlastně už několik dní, co nešla od jejího Zdeňka žádná zpráva. Čekala na něho celé roky ode dne, kdy Zdeněk přeskočil plůtek, pod ním škvetly růže a řekl jí tiše.
1: Mami, já budu lézt. Vidíš, že můžu lézt.
0: Chvěla se o něho pokaždé, když odjížděl do hor. Jednou přijel se zlomeným prstem, podruhé s podvrtnutou nohou. Ale vždycky se objevil, aby jí to oznámil. Nikdy nepřišel někdo cizí. Dneska přišel cizí člověk a to byl konec. Bylo to jako tenkrát, když jí přišli říct, že se zabil Václav. Její muž byl v kraji nejlepší odborník na hromosvody. Každý hromosvod připevnil na střechu jinak, podle vlhka, anebo podle stromů, anebo podle něčeho jiného. Lezl často na strmé a vysoké střechy. Zpočátku se vázal, ale po letech už lezl bez přivázání jako v cirkuse. Děti a dospělí ho pozorovali a báli se za něho. Tenkrát se otevřely dveře a v nich se objevil předseda Národního výboru Vaškův nejlepší kamarád Pepík Dolejš. Už ve dveřích začal plakat. A ona, která věděla, že Václav přidělává na nové vysoké škole hromosvody, řekla, nebreč, jednou se to muselo stát. Pohřbila muže a upnula se k dítěti. Sehnala mu učitele na kytaru a platila mu i profesorku na cizí řeči. Sama škudlila, ale Zdeněk to nevěděl. Žil jak na zámku. Celé městečko na něho bylo pyšné. Maturoval s vyznamenáním, přijali ho mezi prvními na lékařství. Byl hezký jak princ z pohádky o šípkové růžence. Vždyť i jejich domeček zarůstal vždycky žlutými a červenými růžemi. Měl zvlášť rád ty žluté růže a vozil si jich kytice do koleje, aby mu vydrželi až do soboty, kdy se vracel. To přeskočil plot, přelezáním se nezdržoval a volal, jako když byl malý.
1: Mami! Mami!
0: Když přijel domů, děvčata z městečka začala promenovat před jejich okny. A on, jako většina hezkých kluků, si jich ani moc nevšímal a hrál si v podkrovním nezařízeném pokojíčku na kytaru, zpíval písničky o horách. Těch hor se bála nejvíc. Vlastně byl Zdeněk po tátovi. Na zemi nebylo v dnešní době kam se rozhlédnout a on chtěl do výšin.

0: Za 4 dny našli paní Bendovou v bezvědomí u kamen. V nemocnici odmítala jíst. Píchali jí glukózu a teprve Zdeňkův kamarád, co byl v nemocnici na praxi, ji přesvědčil, aby jedla. Doma o pár dnů později pak našla lístek, že má přijít na poštu. Byly tam dopisy horolezců, kteří byli se Zdeňkem na Kavkaze a přivezli jeho věci. A byl tam také dopis, v němž jí pojišťovna oznamovala, že jí posílá za Zdeňka 30 tisíc. Stála u okénka a dívala se na úředníka, jak přepočítává zelené 100 koruny. Řekla mu děkuji. Díval se na ní pátravě, mohl taky přemýšlet, co si za svého syna koupí. Vyšla ven. Už se smrákalo, slunce se schovávalo za kopce. Šla pomalu za město, kde tekla pohorská říčka. Vyndala z tašky peníze a pustila první 100 korunu po proudu. Jak usedla na čirou vodu, lekl se jí pstruh a vyrazil spod kamene po vodě, nadskočil nad hladinu a vyrazil do vzduchu plno krůpějí své řeky. A pak pouštěla po vodě jednu 100 korunu za druhou. Zelené papírky létaly unášeny větrem až do prostřed řeky a v proudu tančily po vlnách a mizely v šeru a v dálce. Šla pak domů a v domku vyšla do té hořejší místnosti, která byla úplně prázdná a jen uprostřed ležel papírový transparent, který tu napsal v rozjařenosti Zdeněk.
1: Boj se nás, horo smrti.
0: Vzala ten velký papír, nacpala ho do kamen a zapálila. Druhý den na večer bylo v městečku pozdvižení. Místní kluci prý našli v řece poklad. Vykoupili hračkářství, papírnictví, cukrářství a uzenářství. Střílelo se z dětských pušek a samopalů. Zmrzlina byla vyprodána a salám se jedl bez chleba. Někteří občané, co peníze nenašli, žádali zavést vyšetřování a peníze zabavit. Ale než k tomu došlo, byly vlastně utraceny. Paní Bendová o tom uslyšela a šla se na tu radost podívat. Sedla si na lavičku a dívala se na boží dopuštění, kterému se nemohla vyrovnat žádná pouť. Napadlo jí, že ty děti si vlastně hrály s jejím Zdeňkem. Šel kolem pan poštmistr, co jí vyplácel peníze s tak pronikavým pohledem. A když ji uviděl, někam se ztratil. Vrátil se za chvilku, sedl si vedle ní a dal jí do klína kytičku pozdních fialek. Ani to nevnímala. Dívala se pořád na ty děti a poprvé se za ten poslední čas usmála. Balonky lítaly jeden za druhým do nebes a stoupaly snad až k samotnému Pánu Bohu. Když se zotavila, vybrala své úspory, pozvala řemeslníky a zařídila pro Zdeňka tu místnost nahoře. Celý pokojík obložila dřevem a dala sem knihovničku a Zdeňkovi horolezecké knihy. U pana sklenáře Fojtíka nechala zasklít velkou fotografii Zdeňka, jak leze ve stěně, a velkou fotografii Zdeňkova miláčka, nejlepšího horolezce světa, Rakušana Hermana Bůla, který zahynul v Himálaji na Čogolise. Na té fotce byl Bůl, jak přechází nad 700-metrovou hlubinou takový malý můstek, kterému se nedalo moc věřit. Pak teprve napsala horolezcům, aby jí přivezli ty věci. Dovezli jí krosnu, kterou nechal v táboře, rezervní boty, batoh. Paní Bendová napsala 3 měsíce před výročím Zdeňkovy smrti do Prahy tento dopis. Vážení páni horolezci, brzy to bude rok, co zemřel můj syn Zdeněk a jeho přítel Karel. Zaplatila bych ráda tomu horolezci, který do těch hor zaletí. Chtěla bych, aby vzal sebou Zdeňkovi květiny z mé zahrádky. Moc vás prosím, vaše Bendová. Paní Bendové odepsali.
2: Milá paní Bendová, je nám velice líto, ale není možné to, co chcete. Nesehnali jsme nikoho na položení květin. Horám zdar, Krutina.
0: Když paní Bendová dostala odpověď, začala v Zdeňkově pokojíčku studovat cestu. Vyřídila si pas, v Praze si objednala letenku a koupila si horolezecké boty, péřovku, cepín a lano. V kufříku měla většinou jen horolezecké věci. Nahoře v batohu ležela kytice žlutých růží, zabalená do mokrého hadříku. Do výročí Zdeňkovy smrti chyběly 2 dny. Příští ráno oznámila správci tábora, že jde hledat vzácné květiny a jestli se dnes nevrátí, přespí na nějaké salaši. Naplnila si termosku čajem, vzala si půlku chleba a kus špeku, který dal v zimě soused ze zabíjačky. Na dno batohu horolezecké boty, péřovku, lano a cepín. Nemohla to ani zdvihnout na záda, bylo to těžké na jejich 60 let. Vydala se do míst, kde byla ta smrtící hora. Pálili jí od slunce oči a taky sklopila a dívala se jen na tu zřetelnou cestu. Batoh byl příliš těžký. Přebírala si drobnými prsty, co by tu mohla nechat a pak si to vzít na zpáteční cestě. A pak šla dál. Když se setmělo, najedla se a napila. Zabalila se do péřovky a na nohy si obula místo kožených mokasínů silné, drahé horolezecké boty, aby jí neumrzly v noci nohy. Schoulila se do klubíčka a do náruče si vzala zabalené růže, aby nezmrzly. Vzbudila se zimou. Cítila, jak jí omrzají nohy. Čekala, až se rozední a už nejedla, jenom se napila a šla dál. Odpoledne nechala na stezce horolezecké boty. Při západu slunce tu horu spatřila. Bylo to, jak jí říkali lidé. Musela tu horu z cesty jasně vidět. Znala jí z desítek popisů a fotografií. Byla to hora smrti. Jak tála pod sluncem, její stěny praskaly a duněly. Opustila stezku a vydala se přímo k ní. Bylo tu plno puklin a rozsedlin, které obcházela, ale přibližovala se k hoře. Když se dostala do její blízkosti, spatřila propast, ve které hučela voda. Našla malý můstek na druhou stranu. Podobal se tomu, po kterém přecházel na fotografii nejlepší horolezec světa Bůl. Udělala krok a začala se bát. Nešla dál. A tu jakoby se objevil její muž Václav a povídal jí: Mařenko, Bůl z toho dělá vědu, ale nic to není. Je to hračka. To já měl na střechách jiné problémy. A pak se jí zdálo, že jde Václav s ní a drží ji za ruku. Přešla na druhou stranu a spatřila mohylku. Stálo tam vytesáno v žulovém kameni: Zdeněk Benda, Karel Hnízdil, 12.6.1967. To bylo přesně před rokem. Sedla si a dívala se unavenýma očima k vrcholu, jako by chtěla spatřit svého Zdeňka ukrytého v hoře. Ale nikde nic neviděla, jenom bílou horu, která přestala v podvečera rámusit a stichla. Byla to hora krásná a vznešenější než všechny hory, které viděla a u kterých četla. Neměla k té hoře nenávist. Jenom tady pociťovala velikou únavu z celého života. Chtěla už odejít, když si vzpomněla na růže. Vyndala je z hadříku a položila je na mohylku. A pak šla a přešla zase ten můstek a už nemyslela na pana Bůla ani na tátu. Vydala se zpátky. Naposledy se otočila. Na bílém sněhu byly ještě vidět růže. Zářily zvláštní žlutou barvou, jakou nikdy neviděla. A nad nimi ty růže hlídala hora. Obrovská, krásná hora. Veliká, jak veliká růže.
3: Prosím, posaďte se, Marie.
4: Děkuji.
3: Lorandová nebo Loránová?
4: Lorandová.
3: Já jsem Kern, doktor Kern. Dáte si trochu kávy, Marie?
4: Ráda. Jak jste se o mě dozvěděl?
3: Jak? Potřebuji asistentku a vy jste medička, že?
4: Právě jsem dostudovala.
3: Já vím. Mohu vám nabídnout dvojnásobek toho, co byste dostala v nemocnici. Výplata bude jednou týdně, k tomu denně, snídaně, oběd. Mám však jednu podmínku.
4: A to?
3: Umíte mlčet?
4: Mlčet?
3: Všechny ženy jsou upovídané. Vy jste navíc hezká žena.
4: Děkuji.
3: A u těch to bývá ještě horší.
4: Ale jak to souvisí s mou prací?
3: Velice. Musíte ovšem, co tady uvidíte a uslyšíte, mlčet jako ryba. Jakékoliv porušení zákazu by pro vás mělo krajně nepříjemné důsledky.
4: Mohu souhlasit, pokud moje práce nebude...
3: V rozporu se zákonem? Můžete být naprosto klidná. Ostatně veškerou odpovědnost nesu já. Nervy máte v pořádku?
4: Myslím, že ano.
3: Dobře, zkusím to s vámi. Přece si nenechám utéct tak hezkou asistentku. Pojďte, ukážu vám vaše pracoviště.
4: To je strašné. Lidská hlava.
3: Ano, ovšem.
4: Je živá. Dívá se a mrká jako živá.
3: Proč myslíte, že bych ji tu jinak měl?
4: Řekněte mi, doktore, to je hlava...
3: Profesora Dovela? Ano. Hlava mého váženého zesnulého kolegy, kterou jsem vrátil k životu. Bohužel prozatím jsem dokázal vzkřísit jenom hlavu.
4: Jak jste mohl udělat něco takového?
3: Profesor Dovel trpěl nevyléčitelnou chorobou. Celý život zasvětil vědě. Proč by vědě nemohla prokázat službu i jeho smrt?
4: Kdyby věděl, co se s ním chystáte provést.
3: Co je na tom špatného? Dosud se lidé smrti báli. Což pak z mrtvých vstání není odvěkým snem lidstva.
4: Osobně bych dala přednost smrti.
3: Pravdou je, že oživlému to působí jisté potíže. Profesorovi by bylo například nepříjemné vystoupit na veřejnosti v této, řekněme, neúplné podobě. Proto také pokus tajíme.
4: Řekl jste tajíme?
3: Ano, já a profesor. Je to jeho přání.
4: A jak vám profesor Dovel, totiž jeho hlava, sdělila toto přání? Může snad mluvit?
3: Slyší. Chápe a odpovídá mimikou tváře. Přijímáte tedy můj návrh?
4: To, co jsem viděla, poněkud mění okolnosti, ale... Přijímám.
3: Výborně. Ovšem pamatujte si. Mlčet a zase mlčet.
5: No tak, Arture, vzpamatuj se. Podívej, kolik je tady krásných holek. Co pak tě nezajímá?
6: Armande, se mnou dneska nic nebude. Pořád myslím na svého otce. Jak to, že mi nepřišla ani zpráva o jeho úmrtí?
5: Třeba na tebe nesehnali spojení.
6: A to se mi nezdá. Sice jsme se nerozešli v nejlepším. Otec byl proti mýmu studiu v Londýně, jestli si pamatuješ, ale občas jsem mu napsal, takže...
5: Mám nápad. Spalíme se a poletíme.
6: Do Paříže.
5: Jasně. Přece nenechám nejlepšího kamaráda ve štychu. A vyřídíme hned dvě věci najednou. Za prvé zjistíme, jak to bylo s tvým otcem, a konečně ti představím Angeliku. Uvidíš, že nás přivede na jiný myšlenky.

0: Ještě uklidím zkumavky a už se budu věnovat vám, profesore. Člověk si celý den ani nemá s kým popovídat, nakonec začnu trpět samomluvou. Tak, jdeme na to.
1: Přičísnu vám vlasy. Sakra.
2: Konečně.
1: Co to bylo?
2: To jsem já, Marie.
1: Profesore Dovele, vy můžete mluvit?
2: Ano. Stačí potočit zpátky kohoutkem ventilu, na který vám spadly nástroje, a budu zase němý.
1: O tom se Kern nezmínil.
2: Neřekl vám spoustu dalších věcí.
1: Můžu se na něco zeptat, profesore?
2: Pokud budu mít sílu, ptejte se.
1: Je pravda, že jste zemřel na nevyléčitelnou chorobu a své tělo věnoval na vědecké účely?
2: Ten se mě na nic neptal. Pracovali jsme spolu na oživování orgánů. U zvířat se nám to celkem dařilo. Ale nikdy bych nesouhlasil s pokusy na lidech. Asi jsem podcenil jeho schopnosti.
1: Jak jsem Kerna poznala, nerad se o úspěch s někým dělí.
2: Je ambiciózní, to ano, ale už dlouho jsem zápasil s astmatem. Tenkrát jsem měl zvlášť silný záchvat. Kern byl u toho. Dal mi adrenalinovou injekci. Možná, že dávka byla příliš velká. Možná se už astma nedalo porazit.
1: A potom?
2: Asfixie. Nedostatečnost dýchání. Krátká agonie a smrt, která pro mě znamenala jen ztrátu vědomí.
1: To je strašné. Třeba vás mohl zachránit, kdyby...
2: V medicíně žádné kdyby neplatí, Marie.
1: Povězte mi, profesore, na čem pracuje Kern, když tu nejsem?
2: Pokračujeme ve vědecké práci.
1: Společně.
2: Přispívá mě radami, pochopitelně.
1: Víte, že všechny objevy uveřejňuje pod svým jménem?
2: Tušil jsem.
1: Ale to je skandál.
2: Tiše. Kde jsem, Kern? Rychle zavřete kohout se vzduchem.
3: Všechno v pořádku, Marie?
1: Samozřejmě.
3: Nevypadáte dobře?
1: To nic. Jen bych si potřebovala trochu odpočinout. A nadýchat se čerstvého vzduchu.
3: Tak na to teď zapomeňte. Podívejte, co jsem získal.
1: Mrtvola. K čemu nám bude?
3: Je na čase zveřejnit náš objev. Potřebuji ještě jednu hlavu, kterou předvedu vědecké společnosti. Profesora pochopitelně ukázat nemohu.
1: Kde jste vzal tuhle?
3: Zabila ji zbloudělá střela při hádce nějakých opilců. Byla na místě mrtva. Přímo do srdce. Vidíte? Kdyby člověk chtěl, tak se netrefí.
1: A co profesor Dovell? Zůstane tu?
3: Ne. Odvezte ho do vedlejší místnosti a rychle připravte nástroje.

0: Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Za pár minut přistaneme v Paříži.
1: Tak jsem zvědav, co se tady za naší nepřítomnosti změnilo. Vítej zpátky ve vlasti.
2: Díky. Armande. Sice jsem si návrat představoval jinak, ale budiš.
1: Hlavou vzhůru, příteli. Kam vyrazíme nejdřív?
2: No, asi se někde ubytujeme, ne? Nebo chceš běhat po Paříži s tou hroznou bagáží?
1: Máš pravdu, ještě by nám ty kufry překážely v rozletu. Tušíš, kde otec pracoval?
2: Bohužel ne. Vždycky svou laboratoř tajil a krom toho nemluvil jsem s ním několik let.
1: No nic, však si nějak poradíme.

0: Tak, hotovo. No tak, Marie, oživte ji. Otevřete všechny ventily.
1: I tenhle?
0: Vždyť je tam jen stlačený vzduch. No tak, nebojte se. U profesorovy hlavy však vzdušní ventil neotvírejte. Má porušené hlasivky a prostě vám to jednou provždy zakazují. Tak tedy, tam tarada, začněte.
1: Krevní oběh obnoven. Zřítelnice zprůzračnily. Oční víčka se pohnula.
0: Žije.
1: Ano.
0: Žije. Zesilte proutu vzduchu.
2: Kde to jsem?
0: V nemocnici, má drahá.
2: V nemocnici?
0: Ano, stala jste se obětí zločinu.
2: Ne. Kde mám nohy, ruce, tělo? Moje tělo. Moje ubohý tělo.
1: Tiše.
2: Co jste to se mnou udělali? Zachraňte mě úplně, nebo mě radši zapte.
1: Klid.
2: Krucinál, bez těla žít nemůžu.
1: Uklidněte se, prosím.
2: Kdo jste?
1: Jmenuji se Marie a tohle je doktor Kern.
2: Si myslíte, že jste mi vrátili život? Jsem hloupá ženská. Ale je mi jasný, že hlava bez těla žít nemůže. Co jste udělali? Zázrak nebo nějaký potvůr?
0: Ani jedno, je to úspěch vědy. A můj.
2: Když ta vaše věda dokáže takovýhle věci, musí umět i jiný. Dejte mi zpátky moje tělo.
0: To bohužel nejde.
2: Proč?
0: Je natolik poničené, že to nepřichází v úvahu.
2: Ženská bez těla, to je horší než mužský bez hlavy.
0: Zkusíme pro vás něco udělat. Jak se jmenujete?
2: Viktorie. Slečna Viktorie.
0: Jak příznačné jméno pro můj plán. Ovšem, s tou slečnou zastávajících okolností asi nic neuděláme.
2: Ráda bych se na sebe podívala.
1: Jste si tím opravdu jistá?
0: Zrcátko, Maria.
1: No, tak prosím.
2: Ježišmarja, to je hrozný. Můžu vás poprosit, abyste mi upravila vlasy?
1: Jistě.
2: Sama jaksi nemám čím.
0: Jak se cítíte, Viktorie?
2: Bídně, doktore. Nejhorší na tom je, že mě těsně bolí tělo, který nemá. Musíte mi sehnat jiný.
3: Říkáte, Marie, že se mu podařilo uživit další hlavu.
1: A co víc, hlava slečny Viktorie si přeje nové tělo a Kern se jí ho podle všeho chystá dát.
3: Blázen jeden. Strašně riskuje.
1: Prosím vás, profesore, přestaňte mu v těch šílenostech pomáhat.
3: To je těžké. Jednou už jsem spolupráci odmítl. Nedovedete si představit, co jsem potom zkusil.
1: Co vám provedl?
3: Přišel večer ke mně s elektrickým přístrojem. Přiložil elektrody k mým spánkům. A ještě než pustil proud, řekl...
0: Drahý kolego, víte dobře, že jste zcela v mých rukou. Oba jsme vědeční pracovníci a můžeme se domluvit. Vím, že se vám nežije lehce, ale potřebuji vás a vy nejste schopen přede mnou utéci. Není lepší skoncovat celou záležitost s mírem?
3: Nesouhlasně jsem pohnul obočím. Ne.
0: Působíte mi velikou lítost. Nechcete cigaretu? Vím, že z ní nemůžete mít ten pravý požitek, ale přesto...
3: Vydal spoustra dvě cigarety. Jednu si zapálil a druhou strčil do úst mě. S odporem jsem ji vyplil.
0: Ale, pane kolego, nutíte mě k násilí.
3: A zapnul proud. Jakoby mi pronikal do mozku nebo zes.
0: Jak se cítíte? Bolí vás hlava? Třeba byste ji chtěl zbavit té bolesti. Stačí k tomu jen, že ne, to je mi líto. V tom případě budu muset prout zesílit.
3: Měl jsem pocit, že se mi hlava vznítí. Byla to nesnesitelná muka. Kern kouřil, pouštěl mi dým do obličeje a opékal mou hlavu v pomalém ohni. Teprve tehdy jsem si plně uvědomil, že jsem definitivně připraven i o to poslední lidské východisko. Vzít sám sobě život.
1: Takže jste nakonec souhlasil.
3: Ta bolest už se nedala vydržet. Dal jsem mu znamení a on vše skončil. Od té doby opět spolupracujeme.
1: Chová se hůř než nějaká stvůra.
4: Poškrábejte mě na nose.
1: Jistě.
4: Trochu víš.
1: Tak?
4: O, děkuju.
1: Prosím.
4: Tahle bezmoc je příšerná.
0: Dobrý den, milé dámy. Jak se vede?
4: Poslyšte, doktore, takhle to dál nejde. Musíte mi přidělat nějaký tělo.
0: Už se na tom pracuje, slečna.
4: Ale já nechci hledat jaký tělo. Mělo by být krásně tvarovaný. S dlouhýma nohama, abych zas mohla udivovat svým tancem.
0: Promiňte, Viktorie, ale my si tady s Marií potřebujeme o něčem promluvit a nechci, aby nás někdo rušil. Tak, ještě vatu do uši.
1: Co to má znamenat, doktore?
0: Nic, jen klid. Posaďte se.
1: Proč?
0: Tak sakra, sedněte si! Mluvila jste s profesorem? Otevřela jste vzdušný ventil u jeho hlavy?
1: Ne, já...
0: Nezatěžujte si svědomí hříchem. Mluvila jste s hlavou profesora Dovela. Vím to! Nezapírejte! Zajímá mě o čem?
1: O všem.
0: Myslel jsem si to. A co chcete dělat? Předat podle vás krvelačného netvora Kerna soudu? Očernit jeho jméno? Dovel vás o to žádal?
1: Ne. Ujišťuji vás, že profesor vůbec nemyslí na pomstu. Dokonce mě od toho zrazoval.
0: Výborně. Takže jste mě chtěla udat a nebýt hlavy profesora Dovela, už bych možná seděl v žaláři. Nemůže-li dobro zvítězit, nechť je alespoň zlo potrestáno. Tak končí všechny mravoličné romány, které jste četla.
1: Budete se jednou smažit v pekle.
0: Račte vědět, vy naivní stvoření, že svět není jen černý nebo bílý. A teď mě dobře poslouchejte. Víte, že vás oba mohu doslova obrátit v prach a popel. Živá duše se o tom nedozví.
1: Ano, uvědomuji si, čeho jste schopen.
0: To je dobře. Věřte, že nestačíte cokoliv podniknout, budete svědkem definitivní Dovelovy smrti. Připravím jeho hlavu o život a jen tak náhodou mi například spadne do chemického roztoku. Jděte si pak vykřikovat do celého světa, že jste u mě viděla živou hlavu profesora Dovela. Nikdo vám to neuvěří. Je vám to jasné?
1: Ano.
0: Tak jdeme.
1: Kam? Nechte mě!
0: Kdo ví, třeba i vy náhodou někam spadnete.
1: Nechte mě, doktore! Profesora nesmíte zabít. Neudám vás. Přísahám, že vás neudám.
5: Armande, jsem ti vděčný, že jsi jel do Paříže se mnou. Sám bych se tu po tolika letech asi ztratil.
6: Co bych pro kamaráda neudělal?
7: Číšníku, ještě láhev šampaňského.
5: Nemyslíš, že už to trochu přeháníme? Už jsme prolezli nejmín 20 barů a hospod, ale kde otec pracoval, jsme nezjistili.
6: Podívej, Arture, teď už nám profesor Dovel neuteče.
5: Armande.
6: Promiň. A vůbec, tohle je ten bar, o kterém jsem ti vyprávěl v Londýně. Tady zpívá má dávná láska Angelika Gajola.
8: Tak prosím, tady je ta lahvinka.
5: Díky, to je dobrý.
8: O, služebníček, pánové.
7: Počkej, číšníku.
6: Vystupuje dneska Angelika?
8: Vy asi nejste zdejší.
6: Nedávno jsme přijeli na pár dní z Londýna.
8: Angelika už není.
6: Jak není?
8: Stala se obětí železničního neštěstí, tedy asi.
6: Asi? Jak tomu mám rozumět?
8: Podle svědků jela ve vlaku, který měl nehodu, ale její tělo se nenašlo.
9: Co bude s tím vínem?
8: Promiňte, pánové, mám práci.
6: Pane bože, Angeliko.
5: Znal jsi dobře, Armande?
6: Moje první láska byla úplně.

0: Viktorie, a otevřte vzduchový ventil. Dobrý den, Viktorie. Konečně jsem vám opatřil tělo. Líbí se vám?
1: Takový jsem ani sama neměla. A má tetování na rameni, to mají mužský rádi.
0: Můžeme tedy začít?
1: Moment. Komu patřilo?
0: Je to důležité?
1: Jistě.
0: Podle dokladů, které měla u sebe, je to nějaká Angelika Gajová. Spokojená?
1: Já nevím. Bojím se. Nemyslela jsem, že je to tak příšerný.
0: Nemusíte mít strach. Všechno proběhne v naprostém pořádku.
1: Já si to ještě rozmyslím.
0: Marie, zavřete vzduchový ventil a do výživného roztoku ji přidejte Hedonal.
2: Nemůžeme provést operaci proti její vůli.
0: Teď není čas na dohadování. Uvidíte, že nám ještě poděkuje.
1: Co to děláte?
2: Ničeho se nebojte, Viktorie.
1: Ale ještě nejsem rozhodnutá. To přece nesmí.
0: Už jste 10 hodin na nohou. Odpočiňte si, Maria.
2: To je v pořádku, ještě mohu pracovat.
0: Od této chvíle přestává být Viktorie jen hlavou bez těla.
2: Myslíte, že jsme se nedopustili žádné chyby?
0: Ani profesor Dovel by to neudělal líp.
2: Zbývá přimět srdce, aby tlouklo. Dýchá.
0: Několik dní musí ležet úplně nehybně.
2: Až promluvíte, nelekněte se, museli jsme vám vyměnit hlasivky.
0: Tak jak se vede našemu novorozenci?
2: Hýbá se. Palec na levé noze se pohnul.
0: Výborně. Odstraňte poslední vrstvu obvazu. Vítejte zpátky, slečno Viktorie.
2: Skutečně mám otevřít vzduchový ventil?
0: Jistě, Marie. Chci vědět, co na můj výtvor řekne věrhlasný profesor Dovel. Dobrý den, profesore.
3: I vám, Kerne, stalo se něco.
0: No tak, Marie, povězte profesorovi, jaké překvapení jsme připravili.
2: Doktorovi se podařila unikátní operace. Hlava slečny Viktorie, o které jsem vám vyprávěla, má tělo.
3: Cože?
0: Mohu vám ji předvést, profesore?
3: Samozřejmě.
0: Viktorie! Viktorie, pojďte dovnitř.
4: Nevím, čím to je. Některý pohyby mi jdou lehce, ale s některýma si nevím rady.
0: Co jí říkáte, kolego?
3: Nezbývá mi, než vám pogratulovat, Kerne.
4: Podívejte se na ty nohy, Marie. A ta bezva postava. Znamínko na rameni je rozkošný, že?
2: Teď ne. Tady nejste na přehlídce, slečno Viktorie.
4: No, tak, pardon.
3: Jak probíhala operace?
0: Nad očekávání hladce. Ani jsem tomu nemohl uvěřit.
3: A současný stav?
0: Bezproblémový.
2: Až na drobnou ranku na chodidle.
0: Ale to je jen maličkost.
3: Nesmíte nic podcenit. Mohlo by dojít k otravě krve.
0: Vím, co mám dělat, nechte si svý rady, profesore.
4: Takže mě pustíte domů? Cítím se báječně.
2: Viktorie, mohlo by se vám přitížit.
4: V takovém případě za váma přijdu.
0: Ne. O tom, co s vámi bude dál, rozhodnu já. Jste úspěch vědy, Viktorie. Můj úspěch. Nezapomínejte, co byste byla beze mne.
4: A doháje.
0: Marie, doprovoďte slečnu do jejího pokoje.
4: Co byste byla beze mě? Co si o sobě myslí, protiva? Nejsem žádná otrokyně. Tady by se člověk nudou ukousal. Mám ráda život. Večírky, světla, hudbu, kytky, šampáno.
2: Slečno Viktorie, otevřete. Nedělejte hlouposti a otevřete.
0: Ustupte. Sakra, je pryč. To je vaše vina, Marie. Měla jste se o ně postarat.

0: společného.
1: Nevěřím vám! Nikomu nevěřím.
0: To snad není možný. Ty jsi živá, Viktorie. My už jsme tě dávno obrečeli.
2: Taky mě pokládali za mrtvou. A dokonce mě odvezli do márnice. Ahoj, Martičko.
0: Ahoj.
2: Naštěstí tam sloužil jeden snaživej studentík. Když mě prohlížel, vzal mě za ruku a nahmatal slabý puls. V tu ránu jsem byla v nemocnici a teď jsem tady.
0: Seš nějaká štíhlejší?
2: To víš, holka, zhubla jsem. Ráno vývar, v poledne vývar, k večeři pro změnu zase vývar. Už máš po vystoupení?
0: Jo.
2: Tak pojď, sednem si tadyhle k pianu a já ti všechno povím. Zdrála jsem z nemocnice.
0: Co tě to napadlo, prosím tě?
2: Měla jsem strach, že se ve vývaru utopím. Jo, a taky se bojím, že mě budou hledat. Potřebovala bych přečkat pár dní u tebe.
0: To se ví, ale něco za něco.
2: Peníze nemám.
0: Tak jsem to nemyslela. Zaspíváš mi naši oblíbenou, jo?
2: Myslíš, že to ještě svedu?
0: Určitě.

0: like an onion girl.
1: Teda, Viktorie, ty máš po té nehodě hlas jako slavík. Můžeš se tím zpíváním klidně živit.
0: Myslíš? Tak dojdi, prosím tě, pro něco k pití, ať ten hlas ještě vyladíme.
1: Už se řídím, jako obvykle?
0: Přesně tak.
2: Angeliko, je to možný? Už jsem si myslel, že tě nikdy neuvidím.
0: Prosím, jmenuji se Viktorie.
2: Promiňte, asi jsem se spletl. Ale ten váš hlas? Ta postava?
0: Měl byste se jít vyspat, mladý pane.
2: Promiňte, ještě jednou se omlouvám. Ale stejně mi připomínáte Angeliku.
1: A vidím, že písnička zapůsobila. Hned máš nápadníka.
0: Ale ne, jen si mě s někým splet.

0: kolik je hodin? Hoří nebo co?
1: To jsem já, Arture, otevři. Prosím tě, dělej.
0: Víš dobře, že nezamykám. Tak pojď.
1: Promiň, kamaráde, ale asi začínám bláznit.
2: Co se stalo? Vypadáš nějakou potřebovaně, kde jsi byl?
1: Nevím, jak bych to řekl. Nemohl jsem usnout, tak jsem se byl trošku pobavit.
2: To vidím.
1: A najednou mě z myšlenek vytrhl známý hlas. Otočím se a u klavíru vidím sedět a brebentit dvě holky. V tom jedna z nich začala zpívat a já najednou slyšel hlas Angeliky.
2: Něco se ti zdálo.
1: Arture, byl to její hlas. Poznal bych ho mezi tisíci.
2: Vzpamatuj se, je to náhodná podobnost.
1: Ne! V obličeji jí sice podobná není, ale ta postava...
2: Víš co, Armande, dej si studenou sprchu a jdi si lehnout.
1: Ty si myslíš, že jsem cvok, viď? Ale vyslechni mě dokonce.
2: Dobře, ať má dušička pokoj.
1: Dělal jsem kresby a skici Angeliky tolikrát, že znám do detailu její tělo. Představ si, že té dotyčné se v jednu chvíli svezl šál a ona měla na rameni úplně stejné tetování jako Angelika.
2: To není možné, vždyť přece...
1: Zemřela! A já teď potkal oživlou mrtvolu. Jen si vzpomeň, jak jsi mi vyprávěl o pokusech tvého otce. Co ti tenkrát řekl?
2: No, že není daleko doba, kdy bude možné vzkřísit člověka. Ale otec je mrtvý, Armande.
1: Je to tak jistý.
2: Nesnaž se mi namluvit, že otec svou smrt jen předstíral.
1: To nevím.
2: Co chceš dělat?
1: Vyhledám tu ženskou znova.
3: Stalo se něco, o čem bych měla vědět, doktore?
4: Mám pro vás dvě zprávy. Bohužel vám nemohu dát vybrat, kterou chcete slyšet první, protože obě jsou špatné.
3: Neodvážil jste se vztáhnout ruku na profesora Dovela, že ne?
4: I když bych si k tomu jistě našel důvod, tak ne.
3: O jaké zprávy tedy jde?
4: Najal jsem nejlepší soukromé detektivy, aby vypátrali uprchlou slečnu Viktorii. Bohužel, jako by se po ní slehla zem.
3: To není zase tak špatná zpráva. Asi jí nic nechybí, jinak by se určitě vrátila sama. A ta druhá?
4: Věřte mi, Marie, dělám to nerad, ale nemám na vybranou. Zajistil jsem vám místo u doktora Ravinota.
3: Na psychiatrické klinice. O tomhle oboru vůbec nic nevím.
4: Ne, jako lékařce. Jako pacientce.
3: To ne, to nemůžete.
4: Bude tam o vás výborně postaráno, to vám slibuji. Ravino je můj dobrý přítel.
5: Slečno, haló, slečno.
6: A to jste vy. Říkala jsem vám, že jste si mě s někým splet.
5: Já vím, ale přesto... Nastupte si. Vidím, že kulháte, odvezu vás domů.
6: Ne, díky, ráda se projdu.
5: Přeci od vás nedostanu koše.
6: Vždyť jste se mi ani nepředstavil.
5: Promiňte, budoucí malíř Armand Larré, toho času student. Mohla byste nastydnout a přijít o ten nádherný hlas?
6: Když jinak nedáte.
5: Kam to bude?
6: Bydlím v ulici Dimén.
5: Nebude vám vadit, když pustím muziku?
6: Naopak. Od jistý doby hudbu zbožňuji.
5: To je náhoda. Jestli si dobře pamatuju, zpívala jste tuhle písničku, když jsme se viděli poprvé. Nepřidáte se?
6: Zkusit to můžu. Well,

0: To je zvláštní.
1: Stalo se něco?
0: Jako bych slyšel hlas jedné dobré známé. Minule jsem to přičítal alkoholu, ale dnes jsem se v tom ujistil. Zemřela chudák při železničním neštěstí a k všeobecnému údivu nebylo její tělo nalezeno. Vaše postava mi až příliš připomíná její.
1: Některý lidi si bývají podobný.
0: Podobný ano. Ale že by měli i totožné tetování a na stejném místě?
1: Zastavte. Je mi zlé, potřebuju na vzduch.
0: Víte, Viktorie, asi jsem se do vás zamiloval.
1: Nesahejte na mě. Ne, ne, na krk, ne!
2: Co je to za hulváta? Sakra, copak si neumíte otevřít?
3: Umíme, ale nemáme čím.
2: Armande, zbláznil ses? Koho to sem neseš?
3: To je Viktorie. Už jsem ti o ní vyprávěl. Pomoz mi s ní do koupelny.
2: Co jsi proved?
3: Nic. Jen jsem řekl, co si myslím.
2: Tak.
3: Nakonec jsem jí poodhalil šál. Podívej.
2: Jizva kolem celého krku.
3: A pak omdlela. Pusť vodu.
2: Jo.
3: Slečno. Slečno, no tak probuďte se.
1: Kde? Kde to jsem?
3: To teď není důležité.
1: A kdo je tohle?
3: Tohle to je Artur, můj kamarád.
2: Nebojte se, nechceme vám ublížit.
3: Ale musíte nám říct pravdu.
1: Já za nic nemůžu. Zabili mě. A potom jsem obživla. Vlastně já ne, jenom moje hlava. Teprve pak mi přidělali tělo. Bylo to hrozný. Doktor Kern.
2: Kern? To jméno už jsem slyšel.
1: A taky slečna Marie. A pak ještě ta hlava.
3: Hlava? Jaká hlava?
1: Hlava profesora Dovela.
2: Pane bože. Ubohý otec.
4: Už jdu, už běžím.
2: Dobrý den.
4: Dobrý, co si budou přát?
2: Mohl bych mluvit se slečnou Marií?
4: A kdo jste?
2: Jsem její přítel ze studií. Náhodou jedu kolem a...
4: Budu vás muset zklamat, ale slečna není doma.
2: Mohu na ní počkat?
4: To byste se načekal. Má paní je zavřena v ústav.
2: V ústavu? V jakém ústavu?
4: Pojďte dál. Doktor Kern, u kterého ona pracuje, vzkazuje, že to je kousek od Paříže.
2: Kern, ten mizera.
4: Vám taky něco provedl. Má hodná paní kvůli němu zešílila. Když nastoupila u Kerna, začal jí zlobit nerv. Slečna přicházela domů bleda, neměla chuť k jídlu, nemohla spát.
2: A nezmínila se někdy o své práci?
4: Vůbec o ní nemluvila. Ale v noci vykrikovala se spaní, že prý jí honí Kern a pronásleduje nějaký profesor, teda jenom jeho hlava. Pak už nechodila domů vůbec. Poslala dopis, že prý má moc práce. No a potom Kern vzkázal, že se slečna zbláznila.
2: Víc už nevíte?
4: Nikomu to neřeknete?
2: Umím mlčet jako hrob.
4: Kern dál posílá mojí paní gáži, abych přej nestrádala, za to já musím mlčet.
2: Tak už o tom s nikým nemluvte. A já se postarám, aby se vám paní brzo vrátila.
3: No, to je dost, že se taky ukážeš, Arture.
2: Snad cestu beze mě nenudil. Sehnal jsem důležitý informace.
3: Já mám taky jednu.
2: Jsem s ní.
3: Stalo se neštěstí.
2: Prosím tě, co nás dva může ještě potkat?
3: Viktorie utekla. Stěžovala si na veliké bolesti v noze. Ta noha jí úplně natekla a zmodrala. Chtěl jsem zavolat doktora, ale řekla, že je to zbytečné.
0: Poslala mě do lékárny pro mastičku a když jsem se před chvílí vrátil, našel jsem na stolku jenom tenhle lístek.
2: Odpusťte, Armande, ale nic jiného mi nezbývá. Vracím se ke Kernovi, snad mě postaví na nohy, nehledejte mě.
0: Nemůžu ji tam nechat. Musíme najít Kernův dům.
2: K tomu potřebujeme Marii. A já vím, kde je.
1: Odpusťte, doktore. Asi jsem od vás neměla utíct.
5: Sama jste se potrestala, Viktorie.
1: Jau. Radši si sednu. Strašně mě bolí noha.
5: Tak jste rozkákala.
1: Nemohla by mi to ošetřit slečna Marie?
5: Není tady. Ukažte.
1: Au! Au! To bolí.
5: Ta noha se mi vůbec nelíbí. Máte horečku?
1: Jo, od včerejška. A je mi zlé.
5: Vidíte, kam vede neposlušnost?
1: Co bude s tou nohou, doktore?
5: Obávám se, že vám ji budu muset uříznout.
1: Cože? Uříznout? Udělat ze mě mrzáka?
5: Ovšem, to je ta lepší varianta.
1: A ta horší? Ne. Ne, to nesmíte, doktore. Vzít mi tělo, to nedovolím.

0: Lidé mohou být šťastní jenom tehdy, když nic, ale vůbec nic netuší.
1: Přestaň tady poletovat jako havran, nebo půjdeš na samotku. Tak jak se vedeme, pacientce?
2: Děkuji, daří se mi dobře, doktore Ravenote.
1: Musíte uznat, Marie, že všechny ty řeči o psychiatrických léčebnách jsou pouhé pomluvy.
2: Možná, nevím.
1: Necítíte se osaměle?
2: Jsem od Kerna na samotu zvyklá.
1: Dobře, nebudu vás zdržovat. Naschledanou, Marie.
2: S Bohem.
0: Na procházce?
2: Co jiného se tady dá dělat?
0: Znám vás. Jste Marie Lorandová.
2: Odkud mě?
0: Služka mi ukázala vaši fotografii.
2: To není možné. Víte, koho mi připomínáte?
0: Tiše. Ošetřovatelé mají uši jako radary.
2: Kdo tady jste?
0: Jsem Arthur Dovell, syn profesora Dovella.
2: Myslela jsem si to.
0: Nejsem šílený, jen se za něj vydávám.
2: Proč jste se nechal zavřít?
0: Abych vás odtud dostal pryč.
3: Viktorie, probuďte se! Proboha, Viktorie, co jste to provedla?
4: Nechtěla být zase jen hlavou bez těla, Kerne.
3: Mlčte, profesore!
4: Je to náš život. Nemáte nálu.
5: Stalo se něco, Rabinote?
6: Myslím, že nám pěkně teče do bot. Ta tvoje asistentka zmizela.
5: Zmizela? Kdy?
6: Dneska v noci. Nechal jsem se napálit jedním chlapíkem. Vydával se za nemocného. Utekali s ní.
5: Počkej, klid. Musíme zachovat klid.
6: Na tvém místě bych tak v pohodě nebyl.
5: Proč?
6: Protože ten člověk, se kterým utekla, se jmenuje Arthur Dovell.
5: Profesorův syn.

0: Víte, že vám ta uniforma sluší, Armande?
1: Díky, ale nevěřili byste, jaký je problém sehnat v Paříži policejní stejnokroj.
2: Moc mu nelichoďte, Marie, aby nespichl. Dnešní úspěch závisí především na něm. Vás zná Kern dokonale a můj obličej mu jistě dopodrobna popsal doktor Ravino.
1: Neměj strach, sám nejlíp víš, jak mi na Viktorii záleží.
0: Vidíte tu lampu? Tam zastavte. Nerozmyslel jste si to, Arture. Opravdu chcete vidět otce v tomhle stavu?
2: Nejel jsem z Londýna takovou dálku, abych teď couvnul.
0: Chápu. Pamatujete si, co máte dělat?
1: Jasně. Hlavně mě uvnitř nenechávejte dlouho samotného.
2: Neboj.
0: Tak zlomte vás. Pojďte, Arture, tamhle se schováme.
1: Policie, otevřete. Otevřete, doktore Kerne.
3: Stalo se něco, strážníku?
1: Nerad ruším, ale přišlo na vás udání.
3: Na mě?
1: Jenom si zběžně proběhnu interiér. Rutinní záležitost, musíte mě pochopit.
3: Jistě, jistě. Jste tady sám?
1: Na takovou maličkost přece nepotřebujeme zásahovku.
3: Tak pojďte dál.
4: Můžete mi prozradit, z čeho jsem obviněn?
1: Z takové hlouposti. Z vraždy profesora Dovela.
4: Cože?
1: Ano. Dokonce prý tu máte i hlavu vašeho bývalého kolegy.
4: Ale to je přece nesmysl. Snad byste nevěřil takovým báchorkám.
1: Jistě, nejsem přece blázen. Ale jednou přišlo udání, tak ho musím prošetřit. Ukažte mi, prosím, všechny místnosti.
3: Dobře, pojďte za mnou.
2: Zapomněl zamknout.
0: Tak na co čekáme? Jdeme.
1: Jinou místnost už v domě nemáte?
4: Co si o mě myslíte, strážníku? Ukázal jsem vám všechny.
1: Lžete!
4: Prosím!
1: Říká vám něco jméno Viktorie.
4: Viktorie? Žádnou neznám.
0: Ale Kerne!
4: Kde se tu berete, Marie? To je vloupání. Strážníku, konejte svoji povinnost!
2: Žádný strážník neexistuje.
4: Kdo jste?
2: Arthur Dovell. Tohle je Armand, můj přítel.
1: A taky přítel slečny Viktorie.
0: A vy nás k ní teď dovedete, doktore. Pokud mě neklame paměť, za tou skříní bývaly dveře.
4: Nechal jsem ji zazdít.
0: Přece si nebudeme hrát na schovávanou. Pánové, odsuňte tu skříň.
4: Takhle odplácíte mou dobrotu, Marie. Ale tohle vám neprojde.
0: Myslíte?
1: Hotovo. Jsou zamčené.
0: Prosím, klíče, Kerne.
4: Doktore Kerne. Pane doktore Kerne. Kde se ve vás bere ta arogance, ten pocit vítězství? Chováte si, jako by vám tu všechno patřilo.
2: Ty klíče.
4: Tady. Ale už vám stejně nejsou nic platné.
1: Stůjte! Stůjte! Přeci ho nenecháme utéct.
0: Nebojte se, jenom si zaleze k těm svým skumavkám. Rychle, Arture, odemkněte. Profesore Dovele, jste to vy? Co s vámi ten darebák provedl?
5: Nepatrný zákrok. Pod kůži vstříkl parafín. Takže mi v téhle skořápce zůstal jen můj mozek. Bohužel i ten už vypovídá službu.
0: Mohu vám nějak pomoct?
5: Je pozdě. Umírám. Přesto moje hlava vydržela víc, než jsem předpokládal. Kdo to s vámi přišel?
0: To je...
5: Arture, synku.
2: Tatínku, co to s tebou udělal?
5: Tak přece jsme se ještě setkali.
2: Táto...
0: Profesore, je tu s námi ještě přítel slečny Viktorie. Nevíte, co je s ní?
5: Když se vrátila, chtěl jí doktor připravit o znovu nabité tělo. Měla otravu krve.
0: Z té malé ranky na patě.
5: V medicíně se nesmí nic podcenit. Tentokrát bylo na záchranu pozdě a ona nechtěla být znovu jen hlavou bez těla. Ukončila své trápení sama.
1: Pane Bože, to ne.
5: Arture, pojď.
2: Otče.
0: Je mi líto, blíží se konec.
2: Tolik jste se toho od Kerna naučila, pokuste se ho zachránit, prosím vás.
0: Nemůžu, Arture, nechci být jako Kern. Ale nebuďte smutný. Váš otec si dlouho přál zamířit na místo, ze kterého už se jednou nedobrovolně vrátil.
1: A já tam teď pošlu toho grázla, až se mi dostane do rukou.
2: Co to bylo?
0: Myslím, že Kern vyřešil vše po svém. Říkala jsem, že to byl vlastně slaboch.
6: Rád vás zase vidím, pánové. Ta dáma...
7: Slečna, číšníku. Tedy zatím.

Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům. Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30, nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 4:30. Posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45 hodinu. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály. Je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k 0. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Byl jednou jeden chudý chalupník, jmenoval se Klapzuba, a ten měl 11 synů. Ve své chudobě nevěděl, co s nimi, a tak z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy v Dolních Bukvičkách měl pěkný rovný kousek loučky, z té udělal hřiště, prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat. Nejstarší Honza byl hrozný čahoun, šel tedy do branky, nejmladší dva synové, František a Jura, byli drobní a mrštní, ty tedy starý Klapzuba postavil na křídla. Starý Klapzuba přísně dohlížel, aby každý uměl všecko. A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat, falšovat, střílet v klidu i v běhu, centrovat, dávat zadovky, driblovat, chytat míč na prsa, kopat špičkou, nártem, holení, kotníkem i patou. Večer vtrhli kluci domů jako velká voda, Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody, pak jim dala lehkou večeři a po chvilce hovoru je zahnal spát. A ráno se začalo znovu a tak se učili den za dnem po 3 roky. Koncem 3. roku zajel Klapzuba do Prahy a přivezl tabulku, kterou přibyl na vrata. Měla modrý rámeček a v něm na bílém poli stálo červenými písmeny SK Klapzubova 11. A v kapse měl potvrzení středočeské župy, že se Klapzubova 11. zařazuje do 3. třídy.
1: Táto, jak to, že jsme jenom ve 3. třídě?
2: Jasně, to je potupa. Nejsme přece žádný saláti, táto.
3: Všecko musí být pěkně po pořádku, kluci. Dá pán bože natřete jí slávy, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všemu, čeho potřebujete, ale teď se musíte sami probíjet ku předu. Jináč to ve světě není.
0: Kluci ještě chvilku remcali, ale pak šli spát. Jen František s Jurou si šeptali.
4: Ty, Juro, spíš?
5: Ne.
4: Tak si představ, jak by to bylo krásné, kdybych jednou mohl utéct Rácovi a pak už bych se řídil sám na cháňu a píchnul bych mu gol elegantně podle těla, ani by nemrk.
5: To by bylo něco. Nebo si představ, Frantiku, jak bych na Spartě ošulil Hojera a Pejerovi bych Mičuru mrskl volejem přímo do šibenice.
0: Na jaře se konečně začala hrát mistrovská soutěž. Klapzubova 11. jela do Prahy na první zápas s AC Hlubočepy. Nikdo ji neznal, lidé se chechtali jejímu jménu a ještě více, když spatřili těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli v městě a které přivedl starý strejda s fajfkou v hubě. Ale když se Klapzubové rozestavili na hřišti a soudce pískl, začalo boží dopuštění. 39:0 pro Klapzuby se skončila první půlka a do druhé AC Hlubočepy vůbec nenastoupili. Prohlásili, že se musel v župě stát nějaký omyl, tohle, že přece není žádná 3. třída. Starý Klapzuba seděl na lavičce, poslouchal, co se kolem mluví a jen se škvířil a chechtal, přendaval fajfku z koutku do koutku a svítil očima jako kocour. Až když slyšel, že i soudce uznává, že je tu nějaké nedorozumění a že to bude v župě hlásit, šel pro své kluky do boudy, poplácal je po rameni a odvezl si je domů. Ve středu přinesl Klapzubovi listonoš velké psaní.
3: No ne, hoši. Tady čtu, že z usnesení župního výboru se Klapzubova 11. povyšuje do 2. třídy a v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
0: V neděli přišlo do Vršovic několik tisíc diváků, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova 11. Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a oni to vyhráli 14:0. A zas byl z toho poprask a zas přišel dopis a Klapzubova 11. byla v první lize. Teď už se žádné skoky nedali dělat. A tak poráželi klub za klubem. SK Kročehlavy 13:0, Spartu Košíře 16:0, Čechy Karlín 9:0, Nuselský SK 12:0, Meteor 10:0, Čavku 8:0, SK Kladno 15:0, Viktor Kužiškov 6:0 a na semifinále měli proti sobě Spartu. Ten týden jim starý Klapzuba dovolil jen lehká cvičení, hojně je masíroval a v neděli před zápasem mužstvo přestavil. Za 2 hodiny na to poslal své ženě telegram.
3: Sparta poražena 6:0, stop, Káďa si ani nebrň. Stop.
0: Za týden nastupovala Klapzubova 11. ve finále ligy proti Slávii. Na Letnou byl takový nával, že vojsko muselo uzavřít ulice. Každý chtěl vidět Klabuzubovu jedenáctku, která přijela na Letnovo v autobuse. Starý Klabuzuba seděl vedle šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny, počkal u nich, až se převlékli, a pak povídal.
3: Tak co, kluci, nandáme jim to.
0: A Klabuzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru. Slávia byla taky ve formě, ale v půlce prohrávala 0-3 a v druhé to dostala ještě dvakrát. Celou Klabuzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu. Před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabuzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak, že se mu ani nerozejdou. Starý Klabuzuba tedy vyšel na balkón, vyndal z huby fajfku a řekl.
3: No jo, tak to je tak. Já jsem jim řekl. Se cakra, kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. No, není nad to, když kluci poslouchají svých rodičů.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabuzuba promluvil k 20 000 lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
6: V kostele v Clinsbury v malém městečku na jihu Anglie se stalo něco neobvyklého. Muž oblečený v harlekínském kostýmu byl po večerní pobožnosti ubit ve zvonici jedním z velkých zvonů a k nepoznání zohaven. Reverend Ross a kostelní kvest ihned zavolali doktora Weilera, který mrtvého identifikoval podle pečetního prstenu. Patřil totiž Ivanhoe Dartnovi, tajemníku v městečku dobře známého velkého průmyslníka Anthony Mitchella. Že mrtvý je opravdu Ivanhoe Darton, je zřejmé i z dopisu sestaveného z nalepených tištěných písmen, který na místě činu nalezl seržant Wellington. Mluví se v něm o dřívějším společném výletě do citronové zahrady a o citronech, které jsou prý ve zvonici. V závěru tohoto dopisu místy roztrhaného posílá pozdravy nějaký Henry z onoho světa, který už citrony nepotřebuje. Je tento dopis jen žertem a mrtvý je obětí nehody? Inspektor McFeverham, který se dostavil na místo činu, i reverend Ross se domnívají, že tu jde o rafinovanou vraždu. Ale kdo je vrah? Podezření nejprve padne na Amery Lasterse, kterého inspektor McFeverham objevil ve zpovědnici v příčné kostelní lodi. Ale zatímco inspektor ještě vyslýchá Lasterse, který dokazuje svou nevinu, začnou zvony zvonit znovu, ačkoliv doktor Weiler tvrdí, že nikdo nemohl zapojit zvonící zařízení na rozvodné desce v zákristii. Když inspektor McFeverham, doktor Weiler a reverend Ross vyběhnou do zvonice, najdou tu sténajícího kostelníka Westa. Při hledání své lahve s kořálkou byl zraněn na rameni jedním ze zvonů, které začaly z nevysvětlitelných důvodů zvonit. I přes své bolesti kostelní kvest ještě oznámí inspektorovi, že mrtvý zmizel, ačkoliv okénka ve věži jsou zamřížována a nikdo nemohl věž nepozorovaně opustit. Aby bezpečně zjistil, že mrtvý je opravdu Ivanhoe Darton, který ostatně prý je milencem Kerimy Mitchellové, ženy svého zaměstnavatele, odejde inspektor McFeverham kolem půlnoci do vily Anthony Mitchella, kde se právě koná domácí maškarní ples. Je přijat mužem v krvavě červeném kostýmu mistra Kata, který se představí jako Ivanhoe Darton. Když překvapený inspektor vypráví tajemníku, co se stalo ve zvonici, Darton řekne, že mrtvý by mohl být jeho zaměstnavatel Anthony Mitchell, se kterým si před plesem vyměnil kostým. To potvrdila i Kerima Mitchellová, paní domu. Ale jak se dostal Anthony Mitchell k dopisu z onoho světa, který je adresován Ivanhoe Dartnovi? Vysvětlení podá vrchní sluha Haycox, který tvrdí, že tajemný dopis našel v dopisní schránce a pak jej jednoduše zastrčil do kapsy Dartnova harlekinského kostýmu v domnění, že Darton tam dopis najde. Když Darton si později vyměnil kostým se svým zaměstnavatelem, muselo se psaní dostat do rukou Anthony Mitchella, který, hnán zvědavostí a nedůvěrou, vystoupil do zvonice, kde přišel záhadným způsobem o život místo Dartna. Inspektor McFeverham si uvědomí, že je to jeho velký případ. Rozloučí se a Haycox ho doprovází k vozu. Na okně pod stírečem najde druhý dopis, nalepovaný z tištěných písmen, a v něm mu tajemný Henry z onoho světa radí, aby už nevstupoval do zvonice, jinak že ho tam nahoře taky najdou s rozdrceným obličejem. Když spatří sluha Haycox tento dopis, vzpomene si, že v ďáblově močále viděl staré pouzdro na mapy, které bylo plné nevyplněných úmrtních listin, v nichž byla vystřihána písmena. Inspektor McFeverham myslí, že tímto pouzdrem získá první konkrétní důkaz o anonymním pisateli dopisů a tím i o vrahovi ve zvonici. Ještě v noci se odváží se sluhou Haycoxem do ďáblova močálu, kde taky po několika nebezpečných dobrodružstvích toto pouzdro opravdu najde. Podle dvou vypálených jmen zjistí, že taška patřila nejprve nějakému Henry Fentonovi a pak Amory Lastersovi. Na tomu sluha Haycox vypráví, že Henry Fenton byl elektroinženýrem, který před několika lety elektrifikoval zvonící zařízení ve věži a přitom byl zabit elektrickým proudem. Brzy na to se ze zoufalství utopila v ďáblově močále Mary Westová, kostelníkova žena, která prý byla Fentonovou milenkou. Haycox mu kromě toho ještě vypráví, že Fenton s Dartnem a Lastersem byli asi úzce spřáteleni od toho dne, kdy převáželi z Londýna klimatizační zařízení pro Mitchellovu vilu. Byla snad cesta do Londýna tou cestou, která je vzpomínána v prvním dopise z onoho světa jako výlet do citronové zahrady? Po Fentonově smrti se prý přátelství mezi Dartnem a Lastersem změnilo v nepřátelství. Inspektor McFeverham z toho soudí, že Darton a Lasters si záviděli něco, co chtěli oba za všech okolností mít. Nejsou to nakonec ty takzvané citrony? Ačkoliv ho sluha Haycox naléhavě varuje, inspektor McFeverham se sám odebere do Lastersovy chalupy v ďáblově močále, kde Lasters bydlí a živí se pletením košíků z rákosí a chytáním hadů. Inspektor ho chce usvědčit, že má něco společného s těmi dopisy z onoho světa a s vraždou ve zvonici. Ale v chalupě nenajde jen Lasterse, ale taky Dartna. Uzavřeli oba znepřátelení společníci jakýsi druh příměří? Lasters sice přiznává, že tašku ztratil, ale o žádných úmrtních listinách, případně o dopisech z onoho světa, nechce nic vědět. Ostatně odmítá odpovídat na další otázky, protože prý se musí nejprve postarat o svého slabomyslného svěřence. Není divu, že inspektor McFeverham chce to dítě vidět.
7: Kde je ten chlapec?
8: Dole ve sklepě.
7: A jak se tam dostanu?
8: Samozřejmě dveřmi do sklepa.
7: Ale já žádné dveře do sklepa nevidím.
8: Musíte trochu ustoupit dozadu.
7: No a?
8: Teď zrovna stojíte na pěkných malých padacích dvířkách, drahý pane.
7: Hop! Vlastně, co to... No. Tak to se vám povedlo, Lastersi.
8: Že jo?
7: A tahle stuchlá díra, to je váš sklep?
8: To je jáma pro hady, inspektore.

0: A jak jste se z té hadí díry dostal ven, pane?
1: Zásluhou pana Hickoxe. Prosil jsem ho, aby na mě počkal ve voze. Když hodiny ubíhaly a já se nevracel z ďáblova močálu, začal být Hickox nervózní a udělal to jediné, co bylo správné. Zavolal policii. Seržant Bendler a seržant Livingston se vypravili hned k Lástrsově chalupě, kde mě z té jámy vytáhli. Bylo jen štěstí, že tam právě nebyli žádní hadi, tu noc bych asi sotva přežil.
0: A Lásters a Darton?
1: Ti darebáci samozřejmě mezi tím utekli, ale daleko nedojdou, protože jsem přirozeně na ně poslal všem policejním okrskům zatýkač.
0: A nedá se předpokládat, že se někdo z nich ještě jednou pokusí dostat se nepozorovaně zpátky do chalupy?
1: No, to by byla ta největší hloupost, co by mohli udělat. Seržanti Livingston a Bendler, kteří jsou na hlídce před chalupou, by je totiž hned sebrali.
0: A prohledali jste chalupu, inspektore?
1: Ne, v noci ne, chybilo mi světlo. Lásters a Darton před svým útěkem rozbili všechny petrolejové lampy. Ale nemějte starost, my ještě provedeme i tu domovní prohlídku a pořádně. Jen co budeme hotovi tady v kostele. Před chvílí mi reverend Ross naznačil, že se tu taky něco dělo.
0: No to bych řekl, pane.
1: Ten loukoplast na vaší hlavě?
0: Znamená, že jsem prožil nejrušnější noc ve svém životě.
1: Tak vypravujte.
0: Bylo asi tak 11 hodin v noci.
1: Tedy krátce po tom, co jsem vás opustil, když jsem chtěl navštívit Mitchellovu vilu?
0: Správně, inspektore.
1: Aha. No pokračujte, seržante.
0: Tak tedy, pane inspektore. Když jsem zamkl zevnitř hlavní dveře kostela a na kůru zhasil světlo, šel jsem na hlídku sem do zákristie, a to podle vašich pokynů tam dozadu až ke dveřím, co vedou nahoru na věž. V celém kostele se nic nepohnulo. Abych neusnul, začal jsem luštit křížovku. Když jsem si zrovna lámal hlavu, jak se řekne polský vládce na 7 písmen, ucítil jsem najednou zezadu lehký průvan. Vyskočil jsem, ale ještě než jsem se mohl obrátit, dostal jsem hroznou ránu do hlavy.
1: A pak?
0: Zůstal jsem ležet bezvědomý. Když jsem pak znova přišel k sobě, slyšel jsem za sebou šramot. Stál jsem, vytáhl pistoli a běžel ke dveřím, co vedou nahoru na věž. A víte, co jsem tam viděl?
1: No?
0: Nevěřil jsem svým očím. Nějaký zakuklenec v černém širáku stál po pás v kanálu a jako šílenec stáhl nějakou mrtvolu. Nevěděl jsem, co si o tom má myslet. Jen jsem si uvědomil, že musím jednat, a to hned. Zavolal jsem na toho zakuklence, ale nereagoval na to. Jen jako omráčený na mě zíral a pak zmizel v kanále.
1: A vy jste nestřílel?
0: Ano, ale bohužel pozdě. Když jsem stiskl spoušť, byl už ten chlap pod zemí a nechal mrtvolu mrtvolou.
1: Ten mrtvý byl jistě ten z věže v harlekinském kostýmu?
0: Ano, byl to mrtvý ze zvonice.
1: Co se objevil a pak záhadně zmizel?
0: Jako přízrak.
1: Jedno je podle mého mínění z té, že po zmizení ze zvonice a před znovu objevením dole ve věži musel být ten mrtvý muž bez tváře někde uschován.
0: Já dokonce vím i kde, pane.
1: Tak? A kde tedy?
0: Hned vám to řeknu. Snad abych postupoval ve své zprávě chronologicky.
1: Ale prosím, prosím, jak chcete.
0: Tedy sotva ten zakuklenec zmizel pod zem, hned jsem ho začal pronásledovat.
1: Vy jste se za ním vydal?
0: Ano. A bez ohledu, prosím, na hrozné bolesti hlavy, pane.
1: Všechno čest, Link, nemáte mé uznání.
0: A s pistolí v pravé ruce a se svítilnou v levé jsem ho pronásledoval celou podzemní chodbou. Je velmi nízká a dlouhá asi 30 metrů.
1: A kam vede?
0: Ven.
1: Tak to vám ten neznámý s černým širákem utekl.
0: Bohužel, inspektore. Když jsem zjistil, že ta podzemní chodba ústí ven na západním svahu kopce, kde stojí kostel hned vedle křoví, běžel jsem ještě až dolů na silnici, co vede do Stocknu. Ale nadarmo. Zdálo se, jako by hustá mlha toho chlapa naprosto pohltila.
1: Vy jste se tedy vzdálil od východu té chodby?
0: Ano.
1: Na jak dlouho?
0: Asi tak na 10 minut.
1: Aha. A pak?
0: Znova jsem se vrátil podzemní chodbou do kostela. Mrtvola stále ještě ležela u otvoru do kanálu, vedle kulatého litinového poklopu, kterým se ten otvor zavíral. Nechal jsem všechno tak, jak to bylo, abych nesmazal stopy.
1: To bylo rozumné, Rinkne.
0: Jen jsem si opatrně posvítil na mrtvolu a přitom jsem objevil, že mrtvému byl přes hlavu natažen pytel. Byl prosáklý krví.
1: Ale to musel nechat za sebou krvavou stopu.
0: No to také nechal.
1: A kam vedla?
0: Nahoru, na točité schody.
1: Šel jste po té stopě?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Protože jsem se bál, že zakuklenec by se mohl znovu vrátit podzemní chodbou, aby si mrtvého odnesl.
1: Tak jste tedy zůstal dole ve věži.
0: Ano, pane inspektore. Sedl jsem si na první schod točitého schodiště a nespustil jsem otvor do kanálu s očí, abych toho tajemného neznámého, kdyby se opravdu ještě jednou vynořil, mohl hned dopadnout. Doufal jsem, že se konečně vrátíte, pane.
1: No jo, vždyť víte, kde jsem byl.
0: A tak mezi tím byla 1 hodina. Ticho kolem mělo v sobě cosi tajemného. Připadalo mi to jako ve velké hrobce. Jen lampa v zákristii hořela studeným světlem, které dopadalo sice na vchod do věže, ale nedosahovalo až k mrtvole.
1: Zatraceně nepříjemná situace, taková stráž u mrtvého, co?
0: Chvílemi jsem cítil, jak mi ruce a nohy tam v tom chladu pomalu začínají odumírat. Abych měl trochu pohybu, šel jsem na okamžik sem do zákristie. Dveřmi, které byly jen přivřené, jsem se díval dozadu do lodního prostoru. I tam bylo mrtvé ticho a tma. Už jsem se chtěl vrátit ke vchodu na věž, když se stalo něco, při čem mi stydla v žilách krev.
1: Ano? No tak mluvte.
0: V kostele se rozezněly varány.
1: Varány?
0: Jakoby nějaký šílenec rozezněl celou klaviaturu.
1: Zvláštní.
0: Taková divoká melodie, jako by to hralo nějaké dítě. Pak varány ještě strašně zakvíleli a já se konečně vzpamatoval. Nejprve jsem hodil těžké litinové víko na otvor kanálu a pak jsem se vrhl s pistolí a kapesní svítilnou do temného prostoru kostelní lodi.
1: Ale proč jste si nerozsvítil napřed světlo v kostele ze zákristie?
0: No, protože v tom spěchu a rozčilení se nemohl najít správný vypínač.
1: No jo, ten pekelný rámus by asi zapůsobil i na mě. Aha.
0: Hlavně mi šel na nervy ten vražedný táhlý tón. Nejradši bych si byl zacpal uši.
1: Nemohl jste rozeznat, kdo to tam u těch varhan sedí?
0: Ne. Na to byla má kapesní svítilna slabá. A přece jsem věděl, že by to mohl být jen ten tajemný vrah ze zvonice. Proto jsem proběhl dozadu do kostela a spěchal jsem jedním ze vchodů nahoru na kůr. Pak jsem se plížil podél zábradlí a konečně jsem se dostal k lavici u varhan.
1: No a?
0: Byla prázdná.
1: Prázdná?
0: Ačkoliv ten hrozný, kvílivý tón pořád ještě zněl.
1: Ale jak je to možné?
0: Odpověď na tuto otázku vám dá tohle, pane.
1: Sponka do vlasů? Jak to?
0: Když jsem si posvítil na klaviaturu, zjistil jsem, že někdo touto sponkou upevnil jednu klávesu.
1: To znamená, že když jste tu sponku vytáhl?
0: Hned ten táhlý tón přestal.
1: Aha.
0: Ale hned potom jsem slyšel kroky. Rozléhali se v tmavém kostele. A když jsem se nahnul přes zábradlí, viděl jsem v kuželu své kapesní svítilny vysokou strašidelnou postavu, jak spěchá k zákristii.
1: Zajímavé. Kdo byl ten chlap?
0: Neviděl jsem mu do tváře. Jen jsem viděl, že měl široký černý klobouk a tmavý plášť.
1: Vy myslíte?
0: Jako ten chlap, co mi krátce předtím zmizel podzemním kanálem. Ale podruhé už mi utéct nesměl. Letěl jsem dolů do kostela a postavil jsem se mu do cesty.
2: Stát! Ruce zhůru!
3: Co je to za nesmysl?
0: Reverend Ross?
3: Jak vidíte, seržante.
0: Dovolte mi otázku, reverende. Vy jste hrál na varhany?
3: Zbláznil jste se.
0: Nebo nevíte aspoň, čí je tato sponka do vlasu?
3: Nepil jste trochu moc, seržante. Ostatně, co tu vlastně děláte? Pokud vím, máte mít dnes v noci službu vzadu ve zvonici, dokud tam inspektor McFeverham nebude moci pokračovat ve svém pátrání. Proč tedy nejste na svém místě? Myslím, že si na vás budu stěžovat u vašeho představeného.
0: Rozumějte, pane, byl jsem tam ve věži, ale najednou tu někdo začal hrát na varhany.
3: I kdyby si někdo dovolil takový žert, nebyl jsem to já, seržante Wellingtone.
0: Pak je jen jediné vysvětlení. Měl jsem být vylákán tím trikem ze zákristie. Prosím, pojďte se mnou, pane.
3: Kam chcete jít?
0: Zpátky!

0: Vždyť jsem to věděl. Podívejte se, kanál je znova otevřený.
1: Co to má znamenat?
0: Že mi ten chlap znova utekl.
1: O jakém chlapovi to mluvíte?
0: Myslím chlapa, co chtěl zatáhnout tuhle mrtvolu do kanálu.
1: Pane bože, to je přece ten mrtvý...
0: Co před několika hodinami zmizel záhadným způsobem ze zvonice.
1: Ale jak to, že se ta mrtvola teď objevila tady dole?
0: Ten darebák ji dotáhl po točitých schodech sem dolů.
1: Jaký darebák?
0: Co mě předtím přepadl.
1: Přepadl?
0: Ano, a dal mi ránu do hlavy. Tupým předmětem. Ostatně se vám ten chlap velmi podobal, reverende.
1: Co to má znamenat?
0: Že měl širák a tmavý kabát.
1: Ale snad nechcete tvrdit?
0: Pane, smím se vás zeptat, co vás přimělo, abyste se ještě jednou vrátil v tuto hodinu do kostela?
1: Ačkoliv se vám nemusím zpovídat, řeknu vám to, seržante Wellingtone. Ten zločin ve zvonici mi nedal spát. Mimo to jsem měl strach o vás. A jak ukazují události posledních hodin, nebylo to jistě bez důvodu. Abychom zabránili dalším lstivým útokům toho tajemného neznámého, bylo by nejlepší, kdybych vám dělal teď společníka.
0: Vy tady chcete zůstat?
1: Až do rána, když dovolíte.
0: Kdybych jen věděl, kdo to je.
1: Možná, že ten týž chlap, co vás předtím uhodil.

0: Jestli utek tím kanálem ven, tak už ho nechytíme, ale jestli se rozhodl protočit té schody, tak zažije pěkné překvapení.
1: Vy chcete jít?
0: Nahoru do zvonice.
1: Tak jděte s pánem Bohem.
0: A vy, reverende? Co budete zatím dělat vy?
1: Zůstanu u toho mrtvého a budu se modlit za jeho ubohou duši.
0: A to taky udělal inspektore.
2: Vy myslíte?
0: Poklekl u mrtvého a sepěl ruce. Hmm.
2: A pak jste ho opustil?
0: Vyšel jsem po schodech do věže.
2: No a?
0: Něco jsem tam objevil.
2: Stopu vraha?
0: Úkryt pro jeho oběť.
2: Kde?
0: Nahoře ve zvonici.
2: A jak jste na to přišel?
0: Podle hadru, který vyčuhoval mezi dvěma prkny v podlaze. Když jsem ten hadr vytahoval, zjistil jsem, že obě prkna jsou jen lehce zastrčena. Zatáhl jsem silněji a prkno se nazdvíhalo.
2: Prkna zakrývala nějaký prostor?
0: Uhodl jste.
2: No vidíte.
0: Když jsem si posvítil, objevil jsem, že je pod podlahou vestavěna podlouhlá komůrka. Uviděl jsem tam žebřík, starolíkovou rohošku slana a rozteklou kaluš krve.
2: To bezpečně dokazuje, že tam pachatel mrtvého přechodně ukryl.
0: Ano, inspektore.
2: Jen bych rád věděl, proč.
0: Já jsem si položil tu otázku.
2: Opravdu?
0: Ale než jsem mohl na ní najít odpověď, slyšel jsem hluk na točitých schodech. Byly to těžké kroky muže, který se štrachal nahoru do zvonice. Zhasl jsem kapesní svítilnu a skrčil jsem se za zvony.

0: Seržante Wellingtone. Seržante Wellingtone, kde jste? Ozvěte se přece.
1: Stoj! Nebo střelím.
2: Vy osele, vy jste mě zase polekal.
3: Reverende Rossi.
2: Ne, opravdu, jste prostě nemožný.
3: Promiňte, prosím. Já si opravdu myslel, že jste vrah.
2: Copak jste mě nepoznal po hlase?
3: Abych vám řekl pravdu, ne, pane.
2: To vy jste odstranil ta prkna?
3: Ano, pane. Jak vidíte, v komůrce měl pachatel schovanou oběť.
2: Rozumím. Když byl nešťastník ubit zvonem, vrah nechal oběť zmizet. A prakticky před očima inspektora McFevrem.
3: A když se později pokoušel dostat ji z kostela?
2: Byl vyrušen vámi,
3: sergeante. Jen by mě zajímalo, proč měl vrah takový zájem na tom, aby mrtvolu odstranil.
2: Na to jsou vlastně možná jen dvě vysvětlení. Buď měla být oběť odstraněna proto, aby ji vrah mohl někde nerušeně prohledat, protože něco hledal, anebo mrtvý měl zmizet, poněvadž se náhle poznalo, že byl zabit nepravý muž.
3: Jak to? Nepravý muž, pane. Vy sám jste přece mluvil včera večer o tom, že pečetní prsten, který má mrtvý na ruce, patří panu Dartnovi.
2: Jistě, to jsem říkal, ale to zhole ještě neznamená, že mrtvý musí být pan Darton.
3: A kdo by to mohl být, pane?
2: No, možná, že mrtvý je známá osobnost, která padla za oběť zločinu omylem. To by vysvětlovalo horlivost pachatele, aby mrtvý zmizel.
3: Známá osobnost ve městě? Myslíte tím snad pana Mitchella, pane?
2: Proč se tak na mě díváte?
3: Protože nepřátelství mezi vámi a panem Mitchellem bylo veřejným tajemstvím. Kdyby proto vyšlo najevo, že mrtvý je opravdu pan Mitchell, pak byste se objevil ve velmi špatném světle, pane. Taky nezapomeňte, že to je pořád váš kostel, kde byl muž zavražděn. Ale ať je to jak chce, myslím, že teď musíme bezpodmínečně zase zpátky dolů hlídat mrtvého. Tak to bylo všechno, inspektore. A mrtvolu jsme pak hlídali, než ji před svítáním odvezli do márnice.
4: Tedy abychom si to ještě jednou shrnuli, seržante. Vy jste byl přepaden asi hodinu před půlnocí, zatímco strašidlo v kostelní lodi se objevilo asi tak kolem půl druhé.
3: Ano, pane, přesně tak.
4: No, z toho vyplývá, že ten tajemný muž v černém širáku nemohl být ani Lasters, ani Darton, protože oba tito vážení pánové byli v té době v ďáblově močále.
3: Ten muž se širákem byl taky ten, co mi málem rozbil hlavu.
4: Ale nepřipadal vám ten muž nějak známý? Myslím, postava jeho chování. To vám nepřipomínalo žádnou určitou osobu, seržante Wellingtone?
3: Ne, pane. Jak jsem už řekl, nejdřív jsem myslel, že ten muž je reverend Ross.
2: Volal jste mě, seržante?
3: Ne, pane. Jen jsem náhodou vyřkl vaše jméno.
4: Ostatně, když tu zrovna jste, reverende, proč jste mi včera večer neřekl o podzemní chodbě v kostele?
2: Docela jednoduše, protože jsem o ní nevěděl, inspektore. Musím vás upozornit, vážení pánové, že tu nejsem ještě.

0: Ti tak dlouho?
1: To mohu dosvědčit, pane inspektore. Reverend Ross se nikdy o takové věci nestaral. Jako kostelník jsem o šachtě věděl. A proto jsem vás měl na ní upozornit. Já, ale to víte, ze samého rozčílení.
2: Zajímavé. Tajná podzemní chodba v kostele.
1: Není to vlastně podzemní chodba, ale spíš větrací šachta, pane inspektore. Uvědomte si, že pod oltářem byla hrobka, ta však byla zazděna, když se přestala používat.
2: Kdy to bylo?
1: Asi před 12 lety.
2: Osborne.
3: Prosím, pane inspektore.
2: Našel jste něco podezřelého tady v zákristí na rozvodné desce?
3: Žádný otisk prstu, nic, pane.
2: Tak se ještě podívejte, jestli v té větrací šachtě najdete nějaké stopy.
3: Dobře, pane inspektore.
2: A pak přijďte nahoru do zvonice. Jdu napřed, abych si konečně prohlédl tu komůrku pod podlahou.
3: Mám jít s vámi, pane inspektore?
2: Ne, zůstaňte raději tady s asistentem Osbornem. Člověk nikdy neví.
3: Rozumím vám, pane.
0: Mohu vás doprovodit, inspektore McFeverhame?
2: Reverende Rossi, dokonce vás o to prosím. Jestli se chcete připojit i vy, pane Veste, račte.

0: No, konečně.
1: Tak bychom tu byli.
0: Tyhle točité schody, pánové, jsou strašné.
2: Pane inspektore, takový výhled do zvonice zabíjí i nejsilnější muže.
1: Ta komůrka pod podlahou je tamhle, inspektore.
0: A o této skrýši jste taky nevěděl, reverende?
1: Vypadá to nepravděpodobně, ale opravdu jsem neměl ani zdání. Pozor, nespadněte tam, inspektore.
0: Pár uvolněných prken, pod nimi pěkná skrýš. Sem vrah uschoval oběť, aby s ní ve vhodném okamžiku nepozorovaně zmizel z běže. V té skrýši je ještě konec s olejem, kdo ji používá? Myslím, kdo je vlastně pověřen dozorem tady nad tím mechanismem? Nebo přesněji, kdo kontroluje hnací kola a maže ložiska? Pane Vester, kdo to dělá?
2: Elmer Richard přichází jednou za čtvrt roku a kontroluje celý mechanismus.
0: Elmer Richard? A kdo je to?
2: Mechanik. Je zaměstnán u firmy, která tu před lety všechno elektrifikovala.
0: Montáž tu přece tehdy dělal Henry Fenton.
2: To je pravda, pane inspektore.
0: Ten Elmer Richard tu tedy taky pracoval?
2: Ano. On a ještě dva další mechanici. Mm-hmm.
0: Pane Veste, pověste mi, jak ono to tenkrát bylo s tím Fentonem? Prý přišel o život, když zapojoval elektrické zařízení na dálkovou síť.
2: Ano. Bylo to tehdy hrozné neštěstí.
0: Vy jste u toho byl?
2: Přímo ne. Byl jsem zrovna v zákristi a rovnal jsem mešně roucha.
0: A kdy to přesně bylo? Vzpomeňte si.
2: No, bylo to takhle ve čtvrtek odpoledne. Montáž hnacího zařízení byla konečně hotova a práce ve zvonici, která trvala týdny, byla těsně před ukončením. A tehdy se to stalo. Z věže se ozval příšerný výkřik. Ještě dneska mi přijde mráz po těle, když si vzpomenu. Nechal jsem všechno a hnal jsem se po schodech nahoru, do místnosti, kde je hnací zařízení. Ale v tom už stál proti mě Elmer Richard, bílý jako stěna, a ukazoval na motor. Tam ležel Henry Fenton se spálenýma rukama, mrtev.
0: A pak? Co se stalo pak?
2: Něco zvláštního, pane inspektore.
0: Jak to?
2: Chtěl jsem zrovna letět dolů, abych přivedl doktora Weilera, ale v tom on už přicházel po točitých schodech sám. Ještě dneska to nemohu pochopit. Je jen jedno vysvětlení. Musel už předtím být v kostele.
0: A doktor Weiler pak konstatoval, že Henry Fenton dostal smrtelnou ránu elektrickým proudem?
2: Ano, tak to bylo, pane inspektore.
0: A vysvětlil doktor Weiler, kde se tam tak najednou vzal?
2: Myslím, že důvodem byla moje žena.
0: Vaše žena?
2: Měla něco s kolenem.
0: A, tak se na ně přišel asi doktor podívat, že?
2: No, přece víte, že doktor Weiler je hrdý na svou bahenní kůru. Když se dozvěděl, že má žena právě uklízí v kostele, tak prý přišel, aby jí přemluvil k léčení bahnem. Doktor Weiler byl ostatně taky poslední, kdo viděl mou ženu, než zmizela v ďáblově močále.
0: Povězte mi, pane Veste, když vaše žena v kostele uklízela, chodila taky nahoru do věže?
2: Jen když měla točité schody, a to bylo obyčejně jednou za měsíc.
0: Vzpomeňte si ještě, jestli měla schody taky v době, kdy se tu nahoře prováděla montáž elektrického zařízení.
2: To mohlo být, ovšem s jistotou to nemohu tvrdit.
1: Kdybyste mě už nepotřeboval, tak bych rád šel, inspektore.
0: Ale proč? Do ověření mrtvoly máme přece pořád ještě 3 hodiny. Máme tedy dost času se tu pořádně porozhlednout.
1: No, jestli vám mohu nějak pomoci, inspektore, jsem vám samozřejmě k dispozici.
0: Jste velmi laskav.
1: Já mám největší zájem na tom, abychom vnesli konečně světlo do té temné záležitosti.
0: Když už tak o tom mluvíte, reverende, myslíte, že by bylo možné, aby se ty zvony zapojily sami od sebe? A to právě tehdy, když někdo stojí tak, že má být bezpodmínečně velkým zvonem zabit?
1: Nemám bohužel technické znalosti, abych vám mohl na to odpovědět, inspektore.
0: Tak to řekněme jinak. Postižený musí stát tak, aby mohl být zasažen zvonem. Podívejte se. Musí se postavit asi takhle. Obličejem ke zdi, takže nemůže vidět, kdy se zvon začne houpat.
1: Ale proč by měl stát postižený zády ke zvonu a obličejem ke zdi?
0: Docela jednoduše. Aby si mohl tu zeď dobře prohlédnout, reverende Rossi.
1: Na té zdi není ale nic zvláštního.
0: A přece skrývá tajemství.
2: Tajemství, pane inspektore? Co tím myslíte?
3: Myslím tím ty citrony, pane Veste. Slyšel jste už ostatně někdy o těch citronech? Nebo o nějakém výletě do citronové zahrady?
2: Nevím opravdu, o čem mluvíte, pane inspektore.
3: Vy taky ne, reverende Rossi. Kde pak jste? Co tam vzadu děláte?
1: Podívejte se, inspektore, co jsem právě našel.
2: Lístek.
3: Kde jste ho našel?
1: Byl zastrčen v ložisku osy. Tu máte, čtěte.
3: Inspektore, pohrdl jste mým varováním. Proto se budete muset odebrat i vy na onen svět. Naschledanou, Henry.
2: Zvláštní.
1: Stejná vystřihovaná písmena jako v tom druhém dopise z onoho světa, inspektore.
3: Časem se mi sejde docela pěkná sbírka. Jenom se obávám, že tenhle Henry už brzy nebude mít příležitost hrát si s nalepováním. Jedině snad přilepení pitlíků v Dartmooru, aby si krátil čekací dobu na poslední krok k šibenici.
4: Pane inspektore, dole je nějaká mladá dáma, slečna Delfiu Volová. Říká, že prý je varhanice.
1: Ano, to je pravda.
3: A co chce?
4: Chce s vámi mluvit.
3: No, přijdu hned. A co jinak, Osborne? Zjistil jste něco v té šachtě?
4: Našel jsem jen tenhle útržek černého sukna, visel na železné stupačce pod vchodem do kanálu.
3: Ještě něco?
4: Otisky sandálů a okovaných bod ve vrstvě prachu, která kryje podlahu šachty. Stopy po okovaných botách tam nechal seržant Wellington. Zbývá tedy otázka, od koho jsou ty otisky dřevěných sandálů.
3: No, od koho asi, Osborne?
4: Snad od muže v širáku, který v kostele včera v noci strašil.
3: Správně. Reverende Rossi, dovolíte?
1: Prosím, ale co chcete?
3: Chtěl bych jen srovnat ten černý hadřík s látkou vaší sutany.
1: Ale pánové, musím vás opravdu důrazně požádat.
3: No, Osborne, co myslíte? Tenhle útržek by mohl být kousek ze sutany, nebo ne?
4: Určitě, pane.
3: Jak vidím, nosíte i dřevěné sandály, reverende Rossi.
1: To nemohu popřít, ale jestli si myslíte, že já byl tím mužem v širáku, tak se mýlíte.
3: Tak mi dovolte ještě poslední otázku. Půjčujete někdy někomu svou sutanu a své sandály?
1: Odpověď na tuto otázku je snad zbytečná, inspektore.
3: No, tak už vás nebudu déle zdržovat, pánové. Jděte klidně dolů. Hned přijdu za vámi. Poslyšte, Osborne.
4: Prosím, pane.
3: Mám pro vás spoustu práce. Přezkoušejte všechno na otisky prstů. Prkna u té skrýše, poklopu kanálu dole ve věži, zábradlí útočitých schodů, klávesy varhan a tady vyšetřete taky ty nalepované dopisy. Já je bral vždycky jen v rukavicích. Dva ty dopisy měl v ruce vlastně taky reverend Ross a neměl rukavice.
4: Dobře, pane.
3: Tak, do práce.
4: Pane inspektore.
3: No?
4: Mohl bych vám ještě svěřit, co si myslím o té tajemné vraždě?
3: No, prosím, ale... Ale prosím vás krátce.
4: Pokusím se, pane.
3: Tak co?
4: Vycházím z toho, že Kerima Mitchellová není uvedena v závěti svého muže, jak jsem dnes ráno na váš pokyn zjistil na příslušném místě, pane inspektore. Anthony Mitchell totiž už před lety v závěti uvedl, že jeho veškeré jmění má zdědit jeho dcera z prvního manželství Evelina. Asi se dozvěděl, že jeho druhá žena Kerima ho podvádí s jeho tajemníkem Ivanhoe Dartnem. Když se Kerima dozvěděla o svém vydědění, rozhodla se, že se za to svému muži pomstí. Příležitost k tomu se jí brzy naskytla. Byla totiž Dartnem zasvěcena do té záležitosti s těmi citrony, která zřejmě vynese velké bohatství později, až se podaří zprovodit ze světa Lástrse.
3: A proč právě Lástrse?
4: Protože Lástrs ty citrony svému bývalému příteli nepřeje. Když Kerima našla ten dopis onoho světa v Dartnově harlekínském kostýmu, i hned z něho uhodla, že Lástrs chce vlákat jejího přítele Dartna do léčky. Aby zachránila svého milence a sama měla zadosti učinění, po kterém toužila, přihrála ten dopis po krátké úvaze svému muži, v naději, že do léčky spadne Anthony Mitchell místo Ivanhoe Dartna. No opravdu. Anthony Mitchell, hnán zvědavostí a nedůvěřivostí, odešel do zvonice a byl tam zabit. Nebo jinými slovy, pane, za tou vraždou je Kerima Mitchellová.
3: Báječné.
4: Že ano, pane.
3: Jenomže...
4: No, prosím, pane.
3: Máte už taky příslušné důkazy?
4: Ne, pane inspektore, bohužel ještě ne.
3: No a? Tak proč tu ještě stojíte?
4: Už jdu, pane, už jdu.
3: Ale honem. No, seržante?
5: Slečna Ethel Fiuvolová by s vámi chtěla mluvit, pane inspektore. Varhánice.
3: Vím.
6: Pan inspektor McFeverham.
3: Ano.
6: Odpusťte, prosím.
3: Co pro vás mohu udělat, slečno Fiuvolová?
6: Nechci vás příliš dlouho připravovat o váš drahocenný čas.
3: Ale proč ne? Pro tak hezkou mladou dámu si čas najdu vždycky.
6: Děkuji vám, pane.
3: Tak o co vám jde?
6: Víte, já musím nastudovat německou mši od Schuberta.
3: A? Měl bych vám snad přitom nějak pomáhat?
6: Ale ne, pane. Ale dneska už je čtvrtek a v neděli se mám vše hrát a já ji bohužel nikdy nehrála, tak... Tak jsem se chtěla zeptat, jestli by nebylo možné...
3: Abyste v příštích dnech mohla ještě cvičit tady v kostele.
6: Ano, pane inspektore. Jen ty nejobtížnější partie. No, ty mám sebou, mohla bych hned začít.
3: No.
6: Jestli chcete, můžete si samozřejmě na chvilku mě sednout a poslouchat.
3: To by bylo jistě velmi příjemné. Možná zítra. Nebo pozítří.
6: A dneska?
3: Obávám se, že to dnes bohužel nebude možné.
6: Škoda.
3: My tu totiž ještě nejsme docela hotovi s vyšetřováním. Myslím tím zajištění stop a tak dále.
6: Chápu, pane inspektore. Byla to vlastně hloupost vás teď tím obtěžovat. Odpusťte.
3: Ale prosím.
6: Bože.
3: Co je, slečno Fiuvolová? Hledáte něco?
6: Je mi to strašně hloupé, ale právě jsem zjistila, že mi chybí dva listy z kréda. Asi jsem si je tu včera odpoledne zapomněla.
3: Dva listy not?
6: Ano. Museli zůstat ležet na lavici u Varhan. Mohu si aspoň pro ně rychle doběhnout.
3: Ale samozřejmě, slečno Fiuvolová.
6: Hned se vrátím.
3: Dovolíte? Doprovodím vás. Okamžik. Seržante?
5: Pane inspektore?
3: Vypadáte špatně.
5: Trochu mě bolí hlava, byla to přece jenom rána.
3: Postarejte se, ať vás někdo vystřídá.
5: Ano, pane, seržant Scott je prý už na cestě.
3: Tak jak to bude, jděte hned domů.
1: My můžeme jít taky domů, inspektore, pan West a já.
3: Samozřejmě, pánové.
2: Děkuji, inspektore.
3: Totiž, ještě chvilinku, pojďte s námi na ten kůr.
2: Když to musí být.
1: Prosím, beze všeho.
3: No, slečno Fiuvolová?
6: To je zvláštní, mohla bych přisát, že jsem nechala včera dopoledne ležet oba listy tady na lavici u Varhan.
3: Počkejte, slečno Fiuvolová, zůstaňte prosím tady. Dokud jsme ještě nevyšetřili Varhany na otisky prstů, nesmí se jich nikdo dotknout.
6: Promiňte prosím, pane inspektore.
3: Víte snad vy, pánové, něco o těch notách? Právě jste slyšeli. Oba listy prý leželi tady na lavici.
5: Lítuji, inspektore.
2: Já si taky nemohu vzpomenout.
6: Tak jsem je tedy musela založit někde doma. Odpusťte ještě jednou, že jsem vyrušovala, pane inspektore.
3: Nestojí to za řeč, slečno Fiuvolová.
6: Tak tedy nashledanou, pánové.
1: Nashledanou, má milá.
3: Než odejdete, slečno Fiuvolová, ještě otázku.
6: Prosím, pane inspektore.
3: Tahle sponka do vlasů je vaše?
6: Mohu se podívat?
3: Ale prosím, slečno Fiuvolová.
6: Ne, ta sponka není moje.
3: Jste si tím jistá?
6: Ano, pane inspektore, úplně jistá.
3: Jak to?
6: Protože tahle sponka má jen úzký proužek rohoviny. Sponky, které používám já, vypadají trochu jinak, prosím. Mají široký perleťový oblouk, prohlédněte si. Hezká, že?
3: Hm. Ano, dokonce velmi hezká. A k ní vaše zlaté vlasy.
6: Teď už mohu jít, pane inspektore.
3: Ale samozřejmě, slečno Fiuvolová.
6: Tak tedy ještě jednou. Naschledanou.
3: Naschledanou. Hezká dívka.
1: A velmi talentovaná.
3: Tak? Vy snad znáte slečnu Fiuvolovou blíž, reverende?
1: No, vím jenom to, že je učitelkou hudby ve zdejší škole. A mimo to dává i soukromé hodiny. A hraje výtečně na varhany.
3: Škoda, že jsem tak nemuzikální.
1: Chcete snad ještě něco vědět, inspektore?
3: Ano, kdo byl ten muž se sandály v novém plášti a v černém širáku? Nemáte vůbec ponětí? Včera večer hned po činu jste přece projevil tolik kriminalistické horlivosti, reverende.
1: Řeknu vám to rovnou, inspektore. Ty vaše skryté a podezíravé narážky mi všechny kriminalistické ambice zprotivily. Ačkoliv mám i nadále velký zájem na tom, aby se konečně vysvětlil strašný zločin, který byl spáchán včera ve Zvonici.
3: Ten se taky vysvětlí, buďte ujištěn. Neberte to zatím tak tragicky, reverende, když se vám tu a tam řekne něco, co vás trochu zlobí. To už je můj úděl, ověřit si všechny možnosti.
1: Zajisté, inspektore, jenom...
3: Seržant Scott, co je?
7: Přišel jsem, abych vystřídal seržanta Wellingtona.
3: A, konečně. Seržant Wellington si tu opravdu po dnešní noci zaslouží. Tak, jak jistě víte, musíte v prvé řadě dávat pozor, aby do kostela nevstoupil někdo nepovolaný.
7: Ano, pane inspektore.
3: A především mějte na očích i zvonici. V Queensbury je totiž pár lidí, kteří se už brzy pokusí, aby tam nahoře sklidili citrony.
7: Citrony?
3: Ano, citrony.
7: Citrony? No, to přece zavání omamnými jedy. Nemám pravdu, pane?
3: Abychom to zjistili, musíme teď ještě jednou s asistentem Osbornem prohledat Lástrsovu chalupu v Ďáblově močále.

0: Povídka starého kriminálníka.
1: To nic není, řekl pan Jandera spisovatel. Honit zloděje to známe, ale zvláštní je, když zloděj hledá, koho vlastně okradl.
0: Abyste věděli, to se stalo mně. Tak tuhle jsem napsal povídku a dal jsem ji do tisku. A když jsem ji četl vytištěnou, obešlo mě takové nepříjemné tušení. Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrm, aby do toho, komu pak jsem tuhle látku ukradl? 3 dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne na to přijít. Od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu, člověče, tak se mně všechno zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. No, to jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád, to jsi ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo. A když jsem potom mluvil s jedním kritikem, říkám mu, pane, to byste nevěřil, někdy člověk udělá plagiat a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradena.
2: Já vím, povídá ten kritik, to je z Maupassanta.
0: Tak jsem si obešel všechny své dobré přátele. Poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, z Dickense, D'Annunzia, Tisíce a jedné noci, z Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelio, Rossegera, Raymonta a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub.
3: To nic není, pravil, odchrchlává je pan Bobek, starý kriminálník. To mě upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně. Ale já jsem 5 roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu, vysvětloval pan Bobek a skromně dodával. Já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z Neapole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát France Fus, Křížový mariáš a Boží požehnání, taky zvané Gotýsek. On to byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli Poldové, oni v Itálii vždycky chodí po 2, jak po Via Butera, co vede k tomu smradlavému přístavu, ze vší síly pádí jeden člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce zakrvavenou dýku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď, chlape, řekni, koho jsi to zapích. Ten mládenec se dal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějaké mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, který byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci, ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky, na malárii a na takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marco Biagio z Castro Giovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 ran křesťanskému člověku a zabil ho, ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi. A dost. Jinak jen zvolal na sebe boží trest a tloukl hlavou do země. Takovou lítost, říkal ten dozorce, jak živ nikdo neviděl. To víte, tihle Poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marco třeba nikoho nezabil a jen tak lže.
2: tak poslali tu dýku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce. Prosím vás, já nevím, jak se to může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být corpus delicti. Zatím se ten Marko pořád jenom modlil a brečel a prosil, aby ho už dali na soud, aby odpykal svůj smrtelný hřích. Ty porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho jsi zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám ty zatracený mesku jmenují nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko. Já odpřísáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozorce mě říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. Jak živi tam neměli takového hodného vraha. Číst neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce. Třeba obráceně. A brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka Pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal. Co a jak s tou vraždou? Ten Páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti, že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz z něho ten Páter taky nic víc nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpykanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku a pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda, když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident, Mordiano, když ten Marko chce mermomocí vyset, dejte mu tu vraždu, co se stala 3 dny po jeho zbalení tamhle v Arenel. Jak tam našli tu zabitou bábou? Vždyť je to ostuda, tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoly a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady, když ten Marko chce být odsouzen. Tak mu to může být jedno. Za co? A my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době provaz a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil, ne, když už jsem svou duši zatratil zločinem vraždy, tak ji neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl, pánové, spravedlivý člověk. Teda takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co, řekli tomu žalářníkovi, udělejte to nějak tak, aby mohl utéci. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten Diokáne maledetto nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte. Od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla ve dne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých, ale večer vám to natíral s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je naschvál zavřeli dřív a on vám dělal takový randál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi, ty porka Madonna, dneska tu spíš naposledy, když se nechceš přiznat, koho jsi zabil. Tak my tě, bandito, jeden odtud vyhodíme. Jsi k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně
0: své cely oběsil. Poslouchejte, on ten páter sice říkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, a nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka, vězte mě, že ten Marko v té cele strašil. Totiž to bylo tak. Když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků. Dělal pokání a úplně se obrátil. To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc. Pro přečin za 2 nebo 3 dny a pro zločin to trvalo třeba 3 neděle, než se trestanec obrátil. Nejdýl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo jaksi ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývalo ve výroční den smrti Markovi. Tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zavírali tam trestance, aby litovali svých skutků a obrátili se. To víte, někteří mají u policie protekci a některé ty lumpy poldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím, že se někdy od těch velkých gaunerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost. Teda tak mě to, páni, povídal ten dozorce v Palermu a kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost a rvačku, tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář. A jak jsem později slyšel, došel tam mučednické smrti. To vám bylo zvláštní. Žádný dozorce vám nechtěl do té Markovy cely strčit ani prst. Tak se báli, že by ta milost třeba na ně přišla. A oni by litovali svých skutků. Teda toho vrchního dozorce, jak jsem vám už povídal, jsem učil hrát některé ty pobožnější hry. Ten se vám vztekal, když prohrával, ale když mu jednou padala už tuze špatná karta, tak se dožral a zavřel mě do té Markovy cely. Pelbako, křičel, já tě naučím. No, já jsem si lehl a usnul jsem. Ráno si mě ten dozorce zavolal a povídá: tak co, obrátil ses? Já o ničem nevím, signore komandante, povídám mu. Já jsem spal jako dudek. Tak marš zpátky, křičel na mě. Ale co vám budu dlouho povídat? 3 neděle jsem byl v té cele a pořád nic. Žádná lítost na mě nepřišla. A tu ten dozorce nad tím začal kroutit hlavu a povídá: vy Češi musíte být strašní neznabozy nebo kacíři, že to na vás nemá žádný účinek. A pak mě hrozně vynadal. A vidíte, od té doby Markova cela vůbec přestala účinkovat. Ať tam strčili koho chtěli, neobrátil se ani o dost málo, ani se nepolepšil, ani nelitoval, no, dočista nic. Zkrátka přestalo to fungovat. Pro krinda pána, to vám byl z toho kravál. Mne hnali na direkci, že jsem jim to tam pokazil a kde si, co si. Já jsem jenom krčil rameny, co pak jsem za to mohl? No ne. Tak mě dali aspoň 3 dny temnou komoru. Prý za to, že jsem tu celu poškodil.
4: Mnoho tatínků, žádný tatínek.
5: Krajský trestní soud v Praze.
4: užívej, říkávala Matička. Já měla taky užívat, byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou. Byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy. Byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením oceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. Vyprovázel Otylku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otylce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral trombonistovi nástroj a chtěl na něm hrát. Neuměl to a všichni se smáli. Vzal Otylku k tanci, ona se k němu tulila i vyšli na zahradu se ochladit. Všude bylo ticho, jen v trávě zpívali cvrčci. I agrárníci měli zábavu ohromnou a báječnou. Slečny přišly v krojích, tančili se moderní tance a hoši se náramně vytahovali. Byl tam jeden fešák, sloužil u dragounů, vypil 10 piv a nic na něm nebylo znát, povalil orchestrion a hostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otylku, tančili doleva a foxtrot, načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti, ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otylka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otylka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Pak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otylku šťastnou. Nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otylka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otylka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa, Otylka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem Vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků. A matička, když si ji odváděla domů, pravila. Vždycky jsem ti říkávala, neužívej, já taky neužívala. Neposlechla jsi? A teď to máš.
5: České slovo, 6.4.1932. Pán na roztrhání.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 14. září.
5: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, brůčil František, mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. 3x denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny 4 strany, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si položil několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry s vitriolem. Vyhověl návrhu státního zástupce doktora Šímy a odsoudil Miladu do žaláře na 3 měsíce. Nemusí si trest odsedět, jestliže 3 roky nepolije žádného milence žíravinou.
4: Lidové noviny, 15.9.1934. Albínka a Valentín.
5: Krajský soud v Praze, Praha, 12. srpna.
4: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkert, 42letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. dovedl snísti na posedění vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentín moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím, ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí, je taková hubená. A vy jste sprostáci, já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem, jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest, trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařinčilo u Humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musila přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentín dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.
5: Lidové noviny 13.8.1935.

Mabinlky. Díl čtvrtý. Branwen, dcera Chlirova. To je druhá větev Mabinogi. Bendy Gejdvrán, syn Chlirův, byl korunovaným králem Velkého ostrova. Jednoho odpoledne seděl na skále Hartlišské nad mořem. S ním byli jeho bratr Manuatán, syn Chlirův, a jeho dva bratři z jedné matky, Nisen a Evnsen. Jeden z těchto mladíků byl dobrý hoch, sjednával mír mezi vojsky bratrů, když byli nejvíce rozhněváni. To byl Nisen. Druhý vyvolával hněv mezi bratry, když se nejvíce milovali. To byl Evnsen. Když tak seděli, spatřili od jižního Irska plout 13 lodí směřujících k ním. Dosud neviděli lodí lépe vypravených na pohled. Muži z první lodě spustili čluny, přiblížili se k zemi a pozdravili krále. Pane, pověděli mu, je tu král irský Masoluch a jde k tobě s žádostí. Jaká je jeho žádost, tázal se Bendy Gejdvrán. Chce se s tebou sešvakřiti, pane, odvětili. Přišel žádat o Branwen, dceru Chlirovu. A budeš-li s tím souhlasit, se spojit navzájem Velký ostrov a Irsko, aby byli silnější. Ano, řekl král, ať přijde na zem a my se o tom poradíme. Masoluch šel na zem a byl radostně uvítán. Hned druhého dne se konala rada a v ní bylo rozhodnuto dáti Branwen Masoluchovi. Branwen byla jedna ze tří nejkrásnějších dívek tohoto ostrova. No, nejkrásnější dívka na světě. A bylo rozhodnuto, aby se s ní setkal v Aberfrau, kde by s ní spal. Nebyli v domě, nýbrž pod stany. Bendy Gejdvrán se nikdy nevešel do domu. A počali hodovat, pili, hovořili a když viděli, že jim bude lépe jít spát, než hodovat i dále, šli spát. A tu noc spal Masoluch s Branwenem. Potom jednoho dne Evnsen, svárlivý muž, o němž jsme se zmínili výše, přišel na místo, kde byly Masoluchovi koně a tázal se, čí koně to jsou. Odpověděli mu, to jsou koně irského krále Masolucha. Je zde a spal s tvou sestrou Branwenou. Tak tedy jednali s dívkou tak vznešenou a mou sestrou. Vdali ji bez mého svolení. Nemohli mě více uraziti než tímhle. S těmi slovy vlezl Evnsen pod koně a uřezal jim pysky až k zubům, uši až k hlavě, ocasy až k hřbetu. A kde mohl zachytit víčka, odřezal ji až na kost. A tak zohavil koně, že nebyli k něčemu. Zpráva o tom se donesla Masoluchovi. Věro, děl Masoluch, kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil. Byl jsem úplně potupen, nikomu se nedostalo horší urážky než mě zde. Bendy Gejdvrán poslal za ním posly. Jděte za ním a povězte mu, že se to stalo proti mé vůli a učinil to můj nevlastní bratr a že by mi nebylo lze ho zabíti anebo se ho zbaviti. A je-li to potupa pro něho, je ten urážlivý kousek ještě větší potupa pro mě. Dostane nového koně za každého zkaženého a zároveň dostane v náhradu za urážku stříbrný prut, tak silný a tak vysoký, jako je on sám, a zlatou desku, tak širokou, jako jeho tvář. Poslové šli za Masoluchem a přátelsky mu sdělili toto prohlášení. Druhé noci seděli společně.
Ještě doplním tvou náhradu, řekl Bendy Gatebrand Mosoluchovi. Dám ti kotel. Ten má kouzelnou moc. Hodíš-li do něho člověka, kterého ti dnes zabíjí, bude zítra právě tak zdráv jako kdykoliv dříve, až na to, že nebude mluvit. Masoluch mu za to poděkoval a měl z toho velikou radost. Konečně se Masoluch odebral s Branuenou do Irska a byli tam přijati s ohromnou radostí. Branuena zde strávila rok a získala si mnoho slávy a přátel, potom přišla do jiného stavu a po náležité době se jí narodil syn, jemuž bylo dáno jméno Gwern, syn Masoluchův. V druhém roce však povstal v Irsku neklid pro urážku, kterou Masoluch utrpěl ve Velsu. A pro pohanu, jako mu způsobili zohavením jeho koní. Hlavně mu to vytýkali jeho druzy a nejbližší příbuzenstvo. A přišli na takovou pomstu. Vyhnali Branuen z jeho síně a donutili ji, aby bařila na hradě. A nařídili, aby řezník, když rozsekal maso, k ní každodenně přistoupil a dal jí políček. Tak byl stanoven trest. Tak uplynuli neméně než 3 roky. Potom si Branuen vychovala špačka a naučila ho mluviti. Napsala dopis o svém utrpení a potupě, přivázala její špačkovi ke kořeni křídla a poslala ho na velký ostrov za Bendy Gatebranem. Jel se Bendy Gatebrand i hned rozesílati posly, aby svolali do zbraně celý ostrov. Bylo rozhodnuto táhnout ji do Irska. Irští pasáci vepřů přišli jednoho dne k Masoluchovi a řekli mu: pane, máme podivné zprávy. Spatřili jsme na moři les, tam, kde jsme nikdy nespatřili ani stromu. Vedle lesa velikou horu a ta hora šla. Na ní veliký útes s jezírky po obou stranách.

Žijí na tento ostrov. Jeho oči z obou stran nosu, to jsou ta dvě jezera po obou stranách útesu. Tu byli rychle svoláni do zbraně všichni mužové irští a všichni náčelníci a konala se porada. Pane, děli Masoluchovi, není rady, leč tato. Bendigeid Vran se nikdy nevešel do domu. Postav dům, do kterého by se z jedné strany vešel on a vojsko Velkého ostrova. Z druhé strany ty se svým vojskem. Odevzdej království do jeho moci a holduj mu. A on se s tebou smíří poctěn postavením domu, do něhož by se vešel. Věc to jí se mu nikdy nedostalo. I připravíme lest. Dáme z obou stran každého ze 100 domovních sloupů věšák a na každý zavěsíme kožený pytel a do každého pytle dáme ozbrojeného muže. Ale v čele vojska Velkého ostrova šel Evnsen a rozhlédl se podobně divoce a nelítostně i spatřil kožené pytle podle sloupů. Co je v tom pytli, tázal se jednoho Irčana. Mouka, můj milý, odvětil Irčan. Tu Evnsen ohmatával pytel, až nalezl hlavu a zmáčkl ji tak, že jeho prsty pronikly kost a sevřeli se v mozku. Tak nenechal naživu ze všech 200 mužů jediného. Potom přišla vojska do domu a království bylo postoupeno Masoluchovu synu. Potom, když byl sjednán mír, Bendigeid Vran zavolal chlapce k sobě, od něj šel chlapec Nísenovi a každý, kdo ho viděl, měl ho rád. Evnsen řekl, proč nejde můj synovec, syn mé sestry ke mně? Rád bych se s ním pomazlil. Chlapec k němu veselě šel. Doznávám před Bohem, děl v duchu Evnsen, nyní provedu krvavý zločin, zcela neočekávaný v domácnosti. Vstal, vzal chlapce za nohy a bez zaváhání jej hodil hlavou napřed do planoucího ohně. Všichni po celém domě ihned vyskočili a nastal lomos největší, jaký kdy způsobili lidé v jednom domě. Každý se chápal zbraní. Irčané jali se topiti pod kotlem znovu zrození a házeli mrtvoly do kotle, dokud nebyl plný. A druhý den z něho vycházeli bojovníci stejně dobří jako dříve, až na to, že nemohli mluviti. Tu Evnsen vydá mrtvoli mužů Velkého ostrova, jichž nikdo neoživoval, řekl si v duchu, ach bože běda mi, že jsem příčinou této zhouby mužů Velkého ostrova. A hanba mi, nepokusím-li se odpomoci tomu. I vmísil se mezi irské mrtvoli a dva Irčané hodili ho do kotle jako Irčana. Evnsen se v kotli protáhl, až kotel praskl na 4 kusy a jemu puklo srdce. A tím pomohl mužům Velkého ostrova k takovému vítězství, jakého dosáhli. Nebylo však větší, leč že 7 mužů vyvázlo a Bendigeid Vran byl raněn jedovatým oštěpem do nohy. Branwen se zahleděla na Irsko a na Velký ostrov. Ach, synu boží, zvolala. Běda mi, že jsem se narodila. 2 tak krásné ostrovy byly pro mne zničeny. Vzdychla zhluboka a puklo jí srdce. Zřídili jí 4hranný hrob a pochovali ji tam na břehu Alau. To je vypravování o jejich příběhu. Toť jsou mužové, kteří se vrátili z Irska. V Irsku nezůstalo živé duše, leč v jedné jeskyně v pusté krajině 5 těhotných žen. Těmto 5 ženám se současně narodilo 5 synů.
vychovával

je, až z nich byli mladíci a až mysleli na ženy a zachtělo se jim jich. Tu spal každý z nich s matkou svého druha. A vládli zemí a osídlili ji a rozdělili se ji mezi sebou. A od tohoto rozdělení se jmenuje dosud pět dílů Irska. A tak se končí tato větev Mabinogi.

0: Jsou lidé, kteří nemilují příliš lovce a možná, že nejsou zhola v neprávu. Proto snad, že těmto gentlemanům neprotiví se zabít vlastní rukou zvěř, nežli ji snědí? A nebo spíše proto, že takzvaní lovci vypravují velmi rádi, ať se to hodí nebo nehodí, o svých hrdinských činech? Kloním se k tomuto druhému důvodu. Nuže, jest tomu asi 20 let, co jsem se poprvé provinil tímto zločinem. Lovil jsem. Ano, lovil jsem. A abych se za to potrestal, proviním se podruhé a vypovím vám dopodrobna příhody svého lovu. Kéž upřímné a pravdivé toto vypravování zoškliví navždy lidem mně podobným potulky po polích se psem vpředu, brašnou na zádech, nábojnicí na opasku, ručnicí pod paždím. Bylo to, nemýlím-li se, koncem měsíce srpna 1859. Výnos prefektův ustanovil na příští den zahájení honby. Mezi několika přáteli, jež jsem v Amiánu měl, byl jeden odvážlivý lovec, leč roztomilý hoch třeba byl úředníkem. Tento přítel slul Bretigno. Několik dní před velikým dnem přišel Bretigno ke mně. Nebyl jste nikdy na lovu? Otázal se mne. Nikdy, Bretignote, odpověděl jsem. Nuže, pojďte tedy k zahájení se mnou, pravil Bretigno. Máme v Érisartu vyhrazených 200 hektarů, kde se zvěř množí. Mám právo přivést sebou jednoho pozvaného. Avšak, řekl jsem váhavě, nemáte pušku? Ne, Bretignote, a neměl jsem ji nikdy. Nevadí, půjčím vám jednu. Nabíjecí sice, ale přece zabije zajíce na 24 kroků. Pokud ho trefím, poznamenal jsem. Ovšem, pro vás bude dosti dobrá. Vyrazíme v sobotu večer. Spoléhám na vás. A tak byl jsem zavázán k dobrodružství, na něž smutně vzpomínám dosud. Ustanoveného dne, den před zahájením o 6 večer, byl jsem na místě schůzky, jež udal mi Bretigno. Tam vstoupil jsem, osmý bez počtu psů, do dostavníku. Bretigno a jeho spolulovci, neodvažoval jsem se ještě počítat se mezi ně, byli velkolepí v tradičním odění. Výtečné typy stojící za podívanou. Jedni vážní v očekávání zítřka, jiní veselí, hovorní. Bylo tam půl tuctu nejlepších pušek hlavního města Pikardie. Znal jsem je sotva. Musil mě tedy přítel Bretigno představit v celé formě. Byl zde nejdříve Maximo, suchý dlouhán, za obyčejných životních okolností nejněžnější člověk, ale zuřivec, sotva, že si dal pušku pod paždí. Vedle této důležité osoby nacházel se Divošel. Jaký to kontrast! Divošel, buclatý, malý pětapadesátník až šedesátník, hluchý, že neslyšel ani ránu z vlastní pušky, leč přesto, co nejzuřivěji osoboval si všechny pochybné rány. Stiskl jsem také mocně ruku Matifata, velikého vyprávěče loveckých hrdinských činů. Nikdy nemluvil o jiném. A jaké citoslovce, jaké zvukomalby, křik koroptví, štěkot psí, rána z pušky, bác, bác, bác, třikrát bác z dvojky. Ale stálo za to poslouchat Matifata, když bavil se svým přítelem Ponkluem. Co zajíců jsem skolil minulého roku, pravil Matifat, zatímco drkotavý povoz uháněl k Érisartu. A já, Matifate, odpověděl Ponklué, pamatuješ, jak jsme naposledy lovili v Argův těch koroptví?
1: Vidím ještě první, jež mi šťastně vlétla do rány.
0: A já druhou, jejíž peří tak se rozletělo, že jí jistě zůstala na kostech jenom kůže.
1: A ta, kterouž můj pes nemohl najít v brázdě, kam zapadla.
0: A ta, na níž jsem odvážil se střelit na 100 kroků s jistotou, že jí trefím.
1: A ona, Již jsem dvěma ranami, bác, bác, bác, srazil do Vojtěšky, ale z níž můj pes nadělal jenom cáry.
0: Zmocnila se mě cti žádost. Byl bych býval rád, kdyby už byl následující den. Nadešel tento následující den. Leč jaká to byla noc v oné hospodě v Érisartu. Jediný pokoj pro 8 lidí. Hnusní cizopasníci, o něž jsme se bratrsky dělili se psy ležícími vedle postelí a drbajícími se, až se podlaha třásla. A já tázal jsem se naivně naší hostitelky, nejsou-li v její ložnici blechy. Och ne, řekla mi, štěnice by je sežrali. Přirozeně vstal jsem první, leč mistři schladili moji netrpělivost nováčka. Věděli chytráci, že na úsvitě jest velmi těžko přiblížit se ke koroptvi, jejíž křídla jsou ještě od rosy vlhká a že uletí-li, nerada se vrací do hnízda. Bylo tedy nutno čekat, až všecky slzy jitřenky budou osušeny sluncem. Konečně po společné snídani s nevyhnutelným ranním douškem opustili jsme hostinec, škrábajíce se na kloubech. Pak zamířili jsme na pláň, kde počínaly vyhrazené pozemky. Ve chvíli, kdy jsme dospěli k hranici, řekl mi Bretignon, držte dobře pušku, ústím k zemi a vy nasnažte se, abyste nikoho nezabil. Přičiním se, seč budu, odvětil jsem. Ale s tou podmínkou, že i mně nestane se nic, není-liž pravda. Bretignon pokrčil pohrdlivě rameny a byli jsme na lovu. Tento Érisar je dosti ošklivý kraj. Leč zdálo se, že doupata jsou velmi zásobena.
1: Jsou tam zajíci, jak pravil Matifa,
0: a šlo tam víc než 12 kusů do tuctu, jak připojil Ponklué. Šlo se tedy. Pohoda byla nádherná. Několik slunečních paprsků pronikalo ranními mlhami. Najednou, nedoveda se ovládnout, nasadil jsem rychle pušku k líci.
1: Nestřílejte, nestřílejte!
0: Křičel na mne přítel Bretignon, jenž mě pozoroval, aniž to dal na sobě znát.
1: Proč? Což to nejsou křepelky?
0: Nikoliv, skřivánci, nestřílejte! Netřeba podotýkat, že ostatní nejednou pohlédli na mě úkosem. Pak vzdalovali se opatrně se svými psy, kteří slídili s čenichy při zemi. Napadlo mi, že těmto pánům nezdá se vhodným zůstat v nebezpečném okruhu nováčka, jehož puška naháněla jim poněkud strachu o jejich hnáty. Zostřil jsem krok. Dohonil jsem své druhy, leč nechtěje je už znepokojovat, nesl jsem pušku na rameni hlavní nahoru. Co se týká zvěře, neviděl jsem ničeho. Přesto však bylo prý v tomto lovišti hojně křepelek, koroptví, chřástalů, pak lednových zajíců, jež moji druzi nazývali tří čtvrťáky a jich měli plná ústa, pak králíků a zaječic. Konečně dodal Bretignon. Poslední pokyn, jenž může být důležitý pro případ, že byste střílel na zajíce. Pamatujte si, že zajíc díky ustrojení svého těla běží do kopce rychleji nežli z kopce. Na to dlužno mít zřetel přimíření. Jak dobře jste učinil, příteli Bretignote, že jste mě na to upozornil, odvětil jsem. Tato poznámka nevýjde na zmar a slibuji vám, že ji zužitkuji. A v duchu jsem si myslel, že zcela jistě i z kopce běží zajíc ještě příliš rychle, než aby ho smrtící moje olovo mohlo v běhu zastavit.
1: Na lov! Na lov! Vzkřikl v tom Maximon. Nejsme zne proto, abychom vychovávali nováčky.
0: Před námi, kam až oko dohlédlo, po pravici i po levici, rozkládala se širá pláň. Psi vyběhli vpřed. Jejich páni se rozptýlili. Přičiňoval jsem se všemožně, abych je nestratil z očí. Ač jsem se přičiňoval, všichni tito chodci zvyklí na neschůdnou půdu bahnisek a zorané země šli ještě rychleji nežli já, takže brzy jsem byl daleko za nimi. Za chvíli jsem viděl ze svých přátel leda hlavy. 2 hodiny poté, co jsme opustili hospodu v Érisartu, nezaslechl jsem ještě ani jedinou ránu. Ne, ani jedinou. Nuže, uvěříte, mně připadlo štěstí vypálit první ránu. Stydím se však říci, za jakých okolností. Mám se přiznat? Moje puška nebyla ještě nabita. V nepřítomnosti svědků otevřel jsem svůj růžek na prach, nasypal jsem do levé hlavně jisté množství, jež jsem zandal pouhou papírovou zátkou, pak jsem vložil zhora dobrou míru olova, raději více než méně. Cpal jsem, div mi nepraskl nabiják. A pak v neopatrnosti jsem položil kapsly na zápalník hlavně, již jsem právě nabil. Když to bylo hotovo, táž operace s pravou hlavní. Leč zatím, co jsem cpal, jaká rána. Rána vyšla. Všecek první náboj fičel mi vedle tváře. Zapomněl jsem sklapnout na kapsli levý kohoutek a jediný otřes stačil, aby spustil. Byl bych bezmála býval zahájení lovu označil žalostnou příhodou. Jaká novinka by to byla bývala pro místní listy? A přece, kdyby v okamžiku, kdy tato rána neočekávaně vyšla, kdyby ve směru, jímž letěl náboj, byla prchala nějaká zvěř, byl bych ji bez pochyby skolil. Mohlo to být štěstí, jež se mi už nenaskytne. Zatím Bretigno a jeho druzi dospěli k návrší. Přišel jsem k ním, nabiv znova svoji pušku, tentokrát s velikou opatrností. Maximon mě oslovil. Střelil jste, pravil? Ano, totiž střelil jsem. Koroptev? Koroptev. A kde je ta Koroptev? Otázal se Maximon a dotkl se mé prázdné brašny koncem své pušky. Ztracena, odvětil jsem drze. Co chcete, neměl jsem psa. Ach, kdybych byl měl psa. Náhle byl výslech přerušen. Ponklueův pes vyhnal křepelku nejméně 10 kroků od nás. Bez děky jsem nasadil pušku klíci a bác, jak říkal Matifa. Jaký políček jsem dostal, nasadiv pušku špatně? Pravda, jeden z políčků, pro něž od nikoho nemůžete žádat zadosti učinění. Leč po mém výstřelu okamžitě následoval druhý, Ponklueův. Křepelka spadla souc samá rána a pes přinesl ji svému pánu, jenž si ji vložil do brašny. Neměli ani tolik slušnosti, aby si pomyslili, že i já mám snad podíl na tomto masakru. Na mou věru ten první úspěch dodal chuti všem těmto zuřivým hubitelům zvěře. Pomyslete si jen, po 3hodinovém lovu jedna křepelka na 7 lovců. Když jsme překročili návrší, ocitli jsme se na žalostné půdě zoraného pole. Tak šla naše tlupa se svou smečkou 2 hodiny, aniž co spatřila. Brvy už se vraštily. Jakási divoká zloba jevila se, ať se hodila nebo ne, vůči pařezu, o nějž klopítnuto, vůči psovi, jenž předběhl jiného. Zkrátka, zřejmé známky všeobecné špatné nálady. Konečně objeví se 40 kroků od nás nad řepným polem hejno koroptví. Nemohu tvrdit, že by se bylo mohlo nazvat rotou, byla by to totiž bývala rota uvedená na nejnižší stav. V skutku se stávalo jenom ze 2 koroptví. To bylo vedlejší. Vypálil jsem do hejna a tentokrát opět po mojí ráně i hned následovaly 2 jiné. Ponklué a Matifa dali současně promluvit svým zbraním. Jeden z ubohých okřídlenců padl, druhý uletěl a snesl se asi 1 kilometr odtud. Ach, politování hodná Koroptev, jakou hádku si způsobila. Jaký spor mezi Matifatem a Ponkluem. Každý z nich vydával se za původce vraždy. Jak ostré byly odpovědi, co urážlivých tu zámyslů, co politování hodných narážek. Pravda jest, že rány těchto 2 pánů vyšly najednou. Vyšla si co ještě třetí, dříve nežli oni, ale což pak bylo přípustno, že bych byl koroptev srazil já, posuďte jen, školák. Ve sporu Ponkluea a Matifata tedy neuznal jsem za vhodné zakročit, dokonce ani se šlechetnou myšlenkou porovnat je. Konečně k největší spokojenosti našich žaludků nadešlo poledne. Zastavili jsme se u paty jakéhosi svahu. Pak se obědvalo. Smutné hody. Kolik úst, tolik nadávek. Strašlivý to kraj. Pěkně hlídaná honba, pytlácí pustoší. Na každý strom měl by být pověšen jeden s nápisem na prsou. Lov se stává nemožným. Za 2 roky nebude zde žádná zvěř. Proč ji po nějakou dobu nešetřit? Ano, ne. Zkrátka celá litanie lovců, kteří od svítání nic nezabili. Konečně za hodinu se zase všichni dali na pochod s dobrým nákladem a dobře ovlaživše, jak se zde říká. Vyrazili jsme tedy. Následoval jsem druhý nerozhodným krokem. Začínal jsem být unaven. Uplynuli opět 2 hodiny. Měli jsme už dobrých 15 kilometrů v nohou. Zdálo se mi zřejmé, že spíše přinesu si domů úplnou schvácenost, nežli půl tuctu křepelek. Pojednou, jaký šustot se rozlehne a poděsí mne. Tentokrát vzlétlo nad křovím opravdové hejno koroptví. Všeobecná palba. Střílej si každý, jak chceš. Nejméně 15 ran vyjde, mezi nimi i moje. Dýmem se rozlehne křik. Hledím. V tom objeví se nad křovím tvář. Byl to jakýsi venkovan s pravou tváří naběhlou, jako by v ústech měl ořech. Dobrá, je tu nehoda, zvolal Bretigno. Tohle nám ještě scházelo, řekl posměšně Divošel. A tito lidé bez srdce běželi vstříc svým psům, přinášejícím 2 koroptve, jež byly pouze poraněny, a doráželi ranami podpatků ubohé tyto opeřence. A zatím domorodec stál zde pořád s nadmutou tváří, nemohla promluvit. Leč už se vrátili Bretigno a jeho druzi.
1: Nože, co je s tomuto statečnému muži? Otázal se Maximon.
0: Parble, má kus olova ve tváři, odpověděl jsem.
1: Pa, to nic není, poznamenal Divošel.
0: Kdo byl tak neobratný, že ublížil tomuto ubohému muži? Otázal se Bretigno a jeho zkoumavý pohled stanul na mě.
1: Byste nestřelil? Otázal se Maximon.
0: Ano, střelil jsem jako každý jiný.
1: Nuže, věc je rozsouzená, zvolal Divošel.
0: Můžete to být leda vy, řekl mi přísně Bretigno.
1: Skutečně, tento pán je nebezpečný člověk, poznamenal Matifa.
0: A poté odešli všichni 3. Pochopil jsem. Nechali mě raněného, abych se s ním vypořádal. Podvolil jsem se, vyndal jsem peněženku a nabídl jsem 10 franků statečnému venkovanu, jehož pravá tvář okamžitě splaskla. Bez pochyby polkl svůj ořech. Jest vám lépe? Otázal jsem se.
1: Zde mě bolí,
0: odvětil nadýmaje levou tvář. Ach ne, pravil jsem, ne, pro tentokrát je dosti jedné tváře. A šel jsem. Ostatní odešli, byl jsem sám, sám na pláni, jež neměla konce. Co si zde počnu, veliký bože, s celou touto výzbrojí na ramenou? Šel jsem bez cíle. Držel jsem se vyšlapaných stezek, dávaje jim přednost před zoranou půdou. K mému potěšení neklonilo se slunce příliš rychle k západu. Objevil se les, končící pláň, ještě kilometr a budu u něho. Pokračoval jsem v chůzi, nezrychli v kroku. Dospěl jsem ke kraji lesa. V dáli ozývaly se výstřely jako praskání ohňostroje 14. července. Těch ale zabijí, pomyslel jsem si. Zajisté neponechají si nic na příští rok. A v tom jsem si pomyslil, že v lese budu snad šťastnější nežli na pláni. Dal jsem se tedy průseky vedoucími na silnici. Můj pohled těkal úzkostně vpravo i vlevo. Nic. Vrabci byli tiši. Jednou nebo dvakrát přiložil jsem pušku k líci. Bylo to pouze listí šustící na stromech. Bylo už 5 hodin. Věděl jsem, že za 40 minut budu zpět v hospodě, kde jsme měli povečeřet, nežli vsedneme do vozu, jenž měl nás všecky dopravit zpět do Amiánu. Postupoval jsem tedy hlavním průsekem, jehož klikatá čára zahýbala k Érisartu s okem stále napjatým. Pojednou jsem stanul. Srdce mi zabušilo rychleji. 50 kroků ode mne, pod jedním houštím, mezi ostružiníkem a křovím, bylo cosi. Cosi načernalého, se stříbřitým lemováním a ohnivě červeným bodem jako planoucí zřítelnice, hledělo na mě. Zajisté uchýlila se na toto místo nějaká srstnatá nebo pernatá zvěř. Nemohl jsem říci jaká. Váhal jsem mezi zajícem, nejméně 3/4, a bažantí slepicí. Blížil jsem se opatrně. Pušku má je připravenu kráně. Tajil jsem dech. Konečně, když jsem byl dosti blízko, asi na 20 kroků, pokleknuv, aby rána byla jistější, pravé oko dobře otevřeno, levé dobře zavřeno, mušku dobře na vroubku, spustil jsem. Trefa, vykřikl jsem. A tentokrát mi ji neupřou. Věru, na vlastní oči, ano, viděl jsem, jak se rozletělo peří, či spíše srst. Nemá je psa, letěl jsem ke křoví a vrhl jsem se na nehybnou zvěř, jež nejevila už známky života. Zvedl jsem ji. Byl to četnický klobouk se stříbrným prýmkem a kokardou. Naštěstí neseděl na hlavě svého majitele v okamžiku, kdy jsem jej zastřelil. V tom zvedlo se dlouhé tělo natažené v trávě. Rozeznal jsem s hrůzou modré kalhoty s černým pruhem, kazajku se stříbrnými knoflíky, žlutý pás a závěsný řemen četníka, jejíž nešťastná moje rána právě probudila. Vy tedy střílíte četnické klobouky? Řekl mi s přízvukem vlastním úřadům. Strážníku, ujišťuji vás, odvětil jsem koktaje. A trefil jste dokonce přímo do kokardy. Strážníku, myslel jsem, že je to zajíc. Omyl, ostatně zaplatím. Opravdu? Četnický klobouk přijde velmi draho, zvláště střelí-li se na ní bez povolení. Zbledl jsem. Kde máte povolení? Otázal jsem nečetník. Povolení? Nuže ne. Neměl jsem povolení. Leč uznal jsem také za vhodné tvrdit to, co tvrdí se vždy v podobném případě, že jsem svoje povolení zapomněl. Úsměv nejvyšší a vznešené nedůvěry kmitl se tváří představitele zákona. Musím tedy s vámi sepsat protokol, řekl mi jemnějším tónem člověka, jenž předvídá odměnu. Nač, zítra vám je pošlu to povolení a... Ano, vím, odvětil četník, ale musím sepsat protokol. Nuže, sepište protokol, když už jste necitelný k prosbě začátečníka. Četník vyňal z kapsy zápisník. Jak se jmenujete? Vydá. Věděl jsem, že jest zvykem udat za podobných těžkých okolností jméno některého přítele. Kdybych tehdy už byl měl čest být členem Amiánské akademie, snad bych nebyl váhal udat jméno jednoho ze svých kolegů. Leč spokojil jsem se se jménem jednoho ze svých starých přátel pařížských, pianisty velikého nadání. Četník si zapsal pečlivě jméno oběti, její povolání, stáří, adresu. Pak mě požádal, abych mu odevzdal pušku, což jsem ochotně učinil. Zbývala otázka klobouku. Byla rozřešena pomocí zlaťáku ku spokojenosti obou vyjednávajících stran. Toť škoda, pravil jsem. Klobouk byl velmi zachovalý. Byl téměř nový, odvětil četník. Koupil jsem jej před 6 lety. a nasadiv si jej na hlavu předepsaným pohybem, šel majestátní četník po svých. Já rovněž. Za hodinu dospěl jsem do hospody. Vymluvil jsem se ze zmizelé konfiskované ručnice a o své nešťastné příhodě jsem ani nehlesl. Řekněme, že moji druzi přinesli ze své výpravy jednu křepelku a dvě koroptve na 7 lidí. Pokud se týká Ponkluea a Matifata, ti byli od své hádky nasmrt znepřáteleni a mezi Maximonem a Divošelem byly vyměněny rány pěstí na účet zajíce, jenž ještě utíkal. Netřeba podotýkat, že můj přítel pianista byl zajisté velmi nepříjemně překvapen, dostav obsílku, aby se dostavil k přestupkovému soudu. Dověděl jsem se později, že nebylo mu lze dokázat svoje alibi. Následkem toho byl potrestán pokutou 16 franků a musel hradit výlohy ve stejné výši. Spěchám však dodat, že nedlouho poté dostal poštou jako náhradu obnos 32 franků, jenž mu nahradil škodu. Nemiluji lovce, jak jsem řekl na začátku, zvláště proto, že vypravují svoje lovecké příhody. Nuže, právě jsem vypravoval svoje. Račte mi prominout. Nestane se mi to už. Tato výprava jest zajisté asi první a poslední výpravou spisovatelovou, leč zachoval si na ní upomínku, jež podobá se zášti. A tak kdykoliv potká lovce, jdoucího za svým psem s municí pod paždí, nikdy neopomene popřát mu zdaru. Říká se, že to přináší smůlu.

0: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí Vocne.
1: Očividně vám to prospívá.
0: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
1: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
0: Bývalo.
1: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
0: Je to příjemná a poučná cesta.
1: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
0: K doktoru Dilimbertovi.
1: O, kolega?
0: Ne zcela, zubní lékař.
1: Ale potíže?
0: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
1: Včelař?
0: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
1: Ale cože, živé?
0: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
1: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
0: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
1: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
0: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
2: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hilésia.
1: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
2: No jistě, jsou živí.
0: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
2: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
1: A proč právě tyhle motýly?
2: Já vím. Nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
1: Jedovatí motýly?
2: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
0: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
2: U motýlů je to vskutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hilésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
0: Zajisté.
2: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hilésia.
0: Zabíjí?
2: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hilésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
1: Životu nebezpečnou?
2: Naštěstí ne, ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
1: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem, zřejmě jen u vás.
2: Zřejmě, ale nemyslete, takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
1: Tak toho motýla neznám.
0: Je to housenka, milý Watsone. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
2: Za časů našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
1: To je pozoruhodné, řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
2: Myslíte?
0: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
1: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
2: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesi, expert na záhady.
0: Záhada toť výzva. No,
2: snad pro vás.
0: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
2: Beze všeho. Bez všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
3: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
2: Mm-hmm. Podíváme se. Tahle?
3: Jo.
2: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
3: Musíte vrtat?
2: Trochu, ale nebude to bolet.
3: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
2: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
3: Dohodnout s vámi menší obchod.
2: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
3: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
2: Nechápu.
3: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
2: Transplantáty, myslíte?
3: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
2: No a proč, nepřišel sám?
3: Nemůže.
2: Jeho jméno, prosím?
3: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
2: Chápete, pane, mou situaci?
3: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
2: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
3: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
2: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
0: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
2: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
0: Jak vypadal ten člověk?
2: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončilo.
0: Ale?
2: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
0: Odmítl jste?
2: Naléhavé případy neodmítám.
0: Kdy přijde?
2: Zítra v 17:30.
0: Vyjednal si ten termín?
2: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
0: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude.